0: Oprava pravoslavného kláštera Kyjevsko-Pečerská lávra v Kyjevě může trvat 2 roky. Odhaduje to ředitel komplexu Maxim Ostapenko. Klášter, který je na seznamu světového dědictví UNESCO, zasáhl v pondělí ruský vzdušný úder. Hořela například střecha Uspenského chrámu. Ostapenko dodal, že předběžné škody se odhadují na 500 milionů hřiven, v přepočtu na více než 230 milionů korun. Téměř 170 mladých lidí letos v Česku získalo zlatou úroveň mezinárodní ceny vévody z Edinburgu, zkráceně DOFE. Slavnostně ji převzali v pražské Valdštejnské zahradě. Zlatou úroveň ceny získali za to, že se alespoň 18 měsíců pravidelně věnovali dovednostem, které si sami vybrali. Třeba sportovali nebo si věnovali dobrovolnické činnosti. Jak může certifikát oceněným pomoct, vysvětluje ředitelka DOFE v Česku Gabriela Drastichová.
1: Mezinárodní cena vévody z Edinburgu jako to ocenění může mít hodně praktický přínos pro mladí lidi ve chvíli, kdy prostupují vzdělávacím systémem nebo vstupují na trh práce, protože to je důkaz toho, že se naučili něco nad rámec školy. Je to takový jako validovaný důkaz výsledku neformálního učení.
0: Sport. Čeští fotbalisté se přesouvají do Atlanty, kde zítra čeká druhý zápas na mistrovství světa. Od 18 hodin budou hrát s Jihoafrickou republikou. Teprve úvodní duel na turnaji hrají fotbalisté Iráku a Norska. A detaily přidá reportér František Kuna.
2: Norsko právě slaví vítězství v prvním zápase na světovém šampionátu. Irák porazilo 4-1 po 2 gólech hvězdy Holanda. V 97. minutě pak pečetil vítězství 4-1 Torsvet, poté co přetlačil soupeře těsně u pravé tyče. 4-1 pro Norsko v zápase proti Iráku. František Kuna, Radiožurnál.
0: Vítězně do šampionátu vstoupila Francie, která porazila Senegal 3-1. Za hodinu budou hrát úvodní utkání na turnaji Argentinci, kteří narazí na Alžírsko. V 6 hodin ráno našeho času pak začne duel Rakousko-Jordánsko. A čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře v Ostravě v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 3/10 svůj čas z diamantové ligy v Římě. Manuel se stala po Jarmile Kratochvílové a Tatianě Kocembové teprve třetí českou čtvrtkařkou, která dokázala prolomit hranici 50 sekund.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D35 u Litovle a zavřená silnice Brno-Svitavy. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce se vyhněte překážce v blízkosti odbočky do Litovle. Na kilometru 248 leží na vozovce v pravém pruhu sražená srna. Silnice 43 z Brna do Svitavy je znovu uzavřená za Bořitovem. Poblíž Krhova odstraňují následky požáru vozidla. Objíždí se to přes Lisice. Na Mladou Leslavsku čekejte komplikace na silnici 16 do Mělníku. Na rovném úseku mezi Jízerním Vtelnem a Beznem osobní auto narazilo do stromu. Je to s opatrností průjezdné. A v Praze pokračuje údržba tunelu Blanka. Uzavřený je obousměrně mezi Trojou a Letnou. A do rána neprojedete i Strahovským tunelem ve směru na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme přechodně i polojasno, většinou ale oblačno až zataženo, ráno ojedinělé postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě ale až 27, na horách pak většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční Radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
5: Společnost vám dělá noční vysílání Radiožurnálu 5,5 minuty po 2 hodině a teď nás nečeká reportáž, ale soutěž. Tento týden rozdáváme audioknihu na radiokartě s názvem Válečný pilot a jedná se o dílo slavného spisovatele a také i pilota Antoana de Saint-Exupéryho. Jedná se o částečně autobiografické vyprávění průběhu nebezpečného letu nad hořícím městem na severu Francie a vy si ho můžete vychutnat v podání skvělého herce Igora Bareše. Pokud s námi tedy budete soutěžit, a to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
3: Noční Radiožurnál a Adam Carda.

0: Kapela Keen v nočním radiožurnálu a teď soutěž.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Říkám si, jsme předem obětováni.
1: Příběh málem sebevražedného průzkumného letu nad hořícím severofrancouzským městem, do něhož pronikají nacistická vojska.
2: Válka není dobrodružství. Válka je nemoc, jako tyfus.
1: Audioknihu Válečný pilot na Radiokartě v podání Igora Bareše dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Dnešní výhru jsme si představili, pojďme si tedy teď představit soutěžícího, toho z vás, kdo se jako první dovolal sem k nám do studia. Halo, slyšíme se?
3: Zdravím, dobrý den, Matěj v telefonu.
0: Matěj, také vás zdravím. Než se pustíme do soutěžení, tak v rychlosti prolétnu pravidla. Přečtu soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle jasné?
3: Jasně, pojďme na to.
0: Dobře. Dnes hledáme rodiště Antoana de Saint-Exupéryho a jedná se o francouzské město. Po Paříži je to druhá největší městská aglomerace ve Francii. Město leží na soutoku řek Rhône a Saony a také je velmi známý místní fotbalový klub, který nese kromě názvu města označení Olympique a hraje za něj třeba náš záložník Pavel Schulz. Za A to může být Bordeaux, za B Lyon, za C Nice.
3: Tak věděl jsem i bez nápovědy, tím fotbalovým klubem je to Lyon samozřejmě.
0: Je to samozřejmě Lyon, je vidět, že jste fotbalový fanoušek, trefil jsem to?
3: Jo, právě teďka zrovna koukám na mistrovství světa, takže...
0: Chápu, za chviličku, za hodinku necelou nás čeká utkání Argentiny, tak to určitě také budete sledovat,
3: jo.
0: Předpokládám. Perfektní.
3: Jo, určitě.
0: Tak jenom poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu, díky moc.
3: Díky.
0: A vy ostatní samozřejmě budete mít příležitost zase zítra v tradičním čase po druhé hodině v nočním radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Klidné zázemí, profesionální péči a také rehabilitaci chce lidem s trvalou plicní ventilací nabízet Domov naděje. Zdravotně sociální pobytové zařízení má vzniknout v kamenném újezdu Unířan na severním Plzeňsku po rekonstrukci budovy bývalé školy. Město ji pronajme neziskové organizaci Domov naděje na 50 let za symbolickou korunu ročně. Po opravě bude objekt sloužit jako odlehčovací a také poradenské centrum.
1: Když ty rodiče nebo kdokoliv jiný, kdo o toho člověka pečuje, onemocní nebo cokoliv jiného, tak nemá kam jakoby jinam jít. Jediné místo je jipka, kde akorát člověk leží, nemůže tam nic dělat. Takže z tohohle důvodu ten nápad vznikl.
2: Vysvětluje spoluzakladatelka neziskové organizace Domov naděje Klára Šimková, která je na ventilátoru přes 12 let.
1: Nejvíce se těším na to, že jak já, tak ostatní klienti na té plicní ventilaci budou mít víc soukromí, budou si více moct říct, co budou chtít dělat.
2: Že tady budete mít víc času na koníčky, na zábavu?
1: Určitě na kulturu, do divadla, do kina, téměř kamkoliv bude člověk chtít.
2: Neziskovou organizaci Domov naděje spolu se svojí dcerou založila Miroslava Šimková.
3: Bude to k nepoznání od té uniformní školy, která je to teď. To bude hodně prosklený, dřevěný. U nejtěžších klientů, třeba s diagnozou ALS. Ty pokoje budou mít terasy, to je strašně důležitý. A na ty terasy budou moct vyjet i z postelí, aby mohli cítit to sluníčko a vítr.
2: Jakou by to mělo mít kapacitu?
3: Kolem 17 klientů, z toho 3 by tam mohly být nastálo a pro 14 by to bylo pobytový. Ty pobyty by byly třeba týdenní, měsíční, třídenní, prostě jak by kdo potřeboval. Určitě tam počítáme s rehabilitací, včetně bazénu, a chtěli bychom tam nabízet poradenství rodinám, které někoho na té plicní ventilaci mají, a věřím, že tam to bude žít.
2: A hotovo by mohlo být v roce 2031. Z kamenného újezda na severním Plzeňsku Martina Klímová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 2 hodiny a 30 minut. Stručné zprávy přináší Monika Chvilová.
1: Americký prezident Donald Trump na summitu G7 ve francouzském Evianu řekl, že dohoda mezi Íránem a USA zahrnuje íránský jaderný program i plavbu Hormuzským průlivem. Ten by měl být kompletně otevřený v pátek. Ve stejný den taky Spojené státy a Írán podepíšou memorandum v luxusním hotelu na vrcholu švýcarské hory Bergenstock. Potvrdilo to švýcarské ministerstvo zahraničí. Evropská unie od prosince zakáže aplikace, které mohou pomocí umělé inteligence vytvářet fotografie nahých lidí bez jejich souhlasu. Legislativu schválil Evropský parlament. Jde o součást úpravy nařízení o regulaci umělé inteligence. Za aplikace, které uživatelům umožní svléknout postavy na obyčejných fotkách nebo bez svolení vygenerovat obrazy intimních partií, nově ponesou přímou odpovědnost vývojáři. Policie stíhá 8 cizinců a 2 Čechy kvůli rozsáhlému krácení DPH při provozování taxislužeb. Podle kriminalistů způsobili škodu zhruba 300 milionů korun. Stíhaní jsou obvinění z účasti na organizované zločinecké skupině a krácení daní. 7 obviněných poslal soud do vazby. Všem hrozí v případě prokázání viny až 13 let vězení. A dopravní podnik měst Mostu a Litvínova představil v Mostě 6 nových nízkopodlažních tramvají. Za jejich pořízení zaplatil 293 miliony korun. Většinu nákladů pokryla státní dotace. Nové vozy by měly být uvedeny do provozu začátkem července. Sport. Fotbalisté Argentiny už za půl hodiny vstoupí do mistrovství světa. V Kansasu budou hrát s Alžírskem. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Radiožurnál Sport odvysílá na stránce iRozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas přímý přenos. Francie zahájila šampionát výhrou 3-1 nad Senegalem. Norsko vyhrálo nad Irákem 4-1. V 6 hodin ráno našeho času pak začne duel Rakouska s Jordánskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Humpolcem a zavřená silnice z Brna do Svitav. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za Humpolcem. Na 92. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Na silnice 43 z Brna do Svitav zůstává uzavřená za Bořitovem na Blanensku. U Krhova včera hořelo vozidlo, teď je kvůli odstraňování následků silnice neprůjezdná. Objíždí se to přes Lisice. Na silnici 16 z Mladé Boleslavy do Mělníku vyšetřují nehodu u Bezna. Na rovném úseku do Jizerního Vtelna osobní auto narazilo do stromu. Čekejte omezený průjezd. A v Praze stále počítejte s uzavírkou tunelu na Městském okruhu. Strahovským tunelem neprojedete směrem ze Smíchova na Břevnov. A v Blance je obousměrně zavřený úsek mezi Letnou a Trojou. Práce potrvají do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, ráno ojedinělé, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Sardou.
0: 3,5 minuty po 2:30 posloucháte noční vysílání radiožurnálu a teď si pustíme Kokomena a Káju Leskovce s písní Stoupám.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: 50 tisíc pokusných myší, hledání tajemství rakoviny a další zkoumání genů a také nových technologií. Vezmeme vás do biomedicínského centra BioCEF ve Vesci u Prahy. Funguje už 10 let a vystřídali se tam stovky odborníků z Akademie věd, Univerzity Karlovy a také dalších institucí.
1: Teďka vkládají vlastně gen, elektrickým pulzem dopravíme DNA do té kvasinky.
2: Kdybyste ji tam vtlačili?
1: Abych řekl, až vstřelili.
2: Takové slaboučké cvaknutí.
1: Slaboučké cvaknutí 5 kV trvá pouze 5 mikrosekund. Takže je to velmi intenzivní, velmi krátký puls.
3: Jiří Zahradník z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy se svým týmem v centru BioCEF umí předpovídat mutace virů. Dědičnou informaci viru výzkumníci přenesou do neškodné kvasinky, aby nikomu neublížila. A pak ji nechají zrychleně mutovat.
1: My k tomu donutíme, aby tam vnášela vlastně víc chyb, než je pro ní přirozené.
3: Dá se tak předběhnout vývoj skutečných virů. Nedávno tak vědci například zjistili, že dříve obávaný virus SARS už nebude schopný způsobit pandemii. Výzkumná metoda se mimořádně osvědčila v době, kdy přibývalo variant COVID-19.
1: Nám se podařilo predikovat velkou část mutací, které se nacházejí v té variantě Omikron, ještě dávno předtím, než vznikla.
3: Další výzkumníci v BioCEFu sestavují encyklopedii všech lidských genů nebo zkoumají genové pozadí nemocí. Pomáhají jim v tom i speciální pokusné myši, které se množí v přísně hlídaných prostorách.
4: Scházíme do minus druhého patra. Za dveřmi je jedno z největších chovatelských zařízení v Evropě.
3: Radislav Sedláček, ředitel Centra pro fenogenomiku, ukazuje takzvanou myší kliniku v BioCEFu.
4: Chováme myši a potkany, máme jich tedy asi 50 tisíc.
3: Umí tu vyšlechtit myši s nejrůznějšími genovými mutacemi, dokonce i takzvané myší avatary vybraných lidských nemocí.
5: Když se snažíme vytvořit model nějaké lidské choroby, tak se snažíme dát tam přesně takovou nebo odpovídající mutaci, co byla nalezena u toho pacienta. Tohle už nemusí být tak jednoduché.
3: Ne všechny nemoci se ale dají vysvětlit geneticky. Proto se výzkumníci v BioCEFu snaží prozkoumat živé buňky do nejmenších podrobností.
6: Tady jsou asi dva přístroje, tady měříme dýchání mitochondrií. Tam jsou komůrky. Do toho se vloží buňky, zavře se to vzduchotěsně.
3: Jiří Neužil z Biotechnologického ústavu Akademie věd zkoumá mitochondrie, takzvané buněčné plíce nebo buněčné elektrárny.
6: Tady to, co vede dovnitř, ty modrý a ty dráty černý, co se vede, to jsou sondy. My můžeme zjistit, jaká je spotřeba kyslíku, ukazuje nám to na funkčnost nebo nefunkčnost nebo změněnou funkčnost mitochondrií.
3: Vědci v BioCEFu odhalili, jak nádorové buňky kradou mitochondrie. Pod mikroskopem to vypadá trochu jako velká vlaková loupež.
6: Tam jsou nějaké motorické proteiny. Potom ten motorek tu mitochondrii veze z té buňky zdrojové do nádorové. Z A do B jede vláček, který veze kvalitní mitochondrii. Z B do A jede vláček, který veze na kvalitní mitochondrii, která se v té zdrojové buňce zlikviduje.
3: Na tomto objevu Jiří Neužil se svým týmem vystavěl experimentální lék Mitotam.
6: My chceme u nádoru potlačit přenos směr k nádorové buňce a naopak u nenádorových tkání mimo kontext patologií se to podpořit.
3: První výsledky testování u lidí dopadly slibně. V současnosti podle vědců lék čeká na sponzora, aby mohla studie pokračovat do další fáze. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
2: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
3: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
4: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis dodá Monika Chmilová.
6: Postup vlády při změně financování médií veřejné služby není podle prezidenta Petra Pavla šťastný. Evropská unie zrušila cla na většinu amerického průmyslového a zemědělského zboží. Fotbalisté Argentiny hrají úvodní zápas na mistrovství světa, bojují proti Alžírsku a dnes bude oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, teploty až 27 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Prezident Petr Pavel nevidí důvod pro změnu ve financování České televize a Českého rozhlasu. Řekl to během své návštěvy Vysočiny. Dosavadní systém rozhlasových a televizních poplatků podle Pavla funguje. Dodal, že neslyšel žádné zdůvodnění nebo analýzu, proč by bylo potřeba převést financování obou médií pod stát.
7: Jestliže někdo řekne, že chce zbavit občany nutnosti platit, aby platili všichni za něco, co třeba ani nesledují, no tak teď to bude platit opravdu všichni, protože to, když to bude ze státního rozpočtu, tak se to týká všech těch, kteří sledují, nesledují a dokonce i těch, kteří nesledují žádná média.
6: Podle poslance SPD Josefa Nerušila by po zrušení rozhlasových a televizních poplatků mělo následovat posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání. Řekl to v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy se proti tomu ohradil. Generální ředitel René Zavoral označil Nerušilův výrok za skandální. Europoslanci schválili zrušení cel na většinu zemědělského a průmyslového zboží ze Spojených států. Jde o součást dohody, kterou loni s Washingtonem uzavřela Evropská komise. Reagovala tím na plány amerického prezidenta Donalda Trumpa, který chtěl zavést vysoká cla na evropské zboží. Europoslanci schválili taky mechanismus, který zaručuje cla zvýšit v případě zaplavení evropského trhu americkým zbožím. Evropa tak bude moct rychle reagovat v případě, že by Spojené státy neplnily svou část dohody. Vzít si kratší úvěr do 20 000 korun dává v Česku smysl hlavně u bank. Podobné půjčky od ostatních poskytovatelů jsou drahé a neprůhledné. Vyplývá to z indexu odpovědného úvěrování, který sestavuje organizace Člověk v tísni. Z hlediska ceny nebo transparentnosti podmínek uspěly všechny banky. Z nebankovních společností jenom Credit Star. Na opačném konci skončila společnost SOS Credit, před kterou David Borges z Člověka v tísni výslovně varoval.
8: Za 28 dnů, čili ani ne za měsíc, při 20 tisícové půjčce opravdu budete muset vracet 32 tisíc korun. Když se podíváte na to RPSN, tak na to už vlastně ani pomalu nestačí obrazovka. Ta míra toho přeplacení je šílená.
6: Nejhorší poskytovatelé drahých půjček by z Česka mohli podle Borgese zmizet. Zajistit to má připravovaná novela zákona, která zavádí úrokové stropy u spotřebitelských úvěrů. Ještě před létem by se jí měla zabývat sněmovna ve druhém čtení.
1: Sport.
6: Fotbalisté Argentiny, aktuální světoví šampioni, vstoupili do mistrovství světa. V Kansasu hrají s Alžírskem. Aktuality má reportér Karel Schamberger.
9: První minuta zápasu, Argentina hraje s Alžírskem 0-0, v sestavě Argentiny kapitán Lionel Messi. Přímý přenos můžete poslouchat na stránkách iRozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Karel Schamberger, Radiožurnál.
6: Francie vstoupila do šampionátu výhrou 3-1 nad Senegalem. Norsko porazilo Irák 4-1. V 6 hodin ráno našeho času pak začne zápas Rakousko-Jordánsko. A česká fotbalová reprezentace už přiletěla do Atlanty, kde zítra odehraje druhé utkání na mistrovství světa. V 18 hodin českého času vstoupí do duelu s Jihoafrickou republikou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na D11 za Libicemi nad Cidlinou a zavřená silnice 43 na Blanensku. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za sjezdem na Jičín. Mezi 42. a 49. kilometrem silničáři opravují kanalizaci v pravém pruhu. Projíždějte kolem nich opatrně. Na silnici 43 z Brna do Svitav počítejte s uzavírkou za Černou horou. Mezi Bořitovem a Krhovem odstraňují následky po požáru vozidla. Objíždí se to přes Lisice. V Praze budou až do rána uzavřené tunely na městském okruhu Blanka obousměrně mezi Letnou a Trojou. Údržbáři čistí také Strahovský tunel, který je zavřený směrem na Břevnov. Potrvá to do 5 ráno. A u Varnsdorfu na Děčínsku zpomalte na silnici 265 do Krásné Lípy. Stojí tam osobní auto po srážce se Srnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme přechodně i polojasno, většinou ale oblačno až zataženo, ráno ojedinělé, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Sardou.
5: Pokračuje Noční radiožurnál 5,5 minuty po 3. hodině a v každé první třídě s více než 15 žáky bude muset být od září asistent pedagoga. Dětem i učitelům to má pomoct při zvládání začátku školní docházky. Školy ale upozorňují, že asistenty často nedokážou sehnat. Tématu se budeme věnovat podrobněji v Nočním radiožurnálu za pár minut.
1: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Od září bude muset mít každá první třída základní školy s více než 15 žáky asistenta pedagoga. Nové pravidlo má podle ministerstva školství v začátcích pomoct dětem i jejich učitelům. Školy ale upozorňují, že kvalitní asistenty není vůbec snadné sehnat.
1: Můj syn je, my říkáme aspík, má trošku prostě odlišnější chování v určitých situacích, je trošku senzitivnější a je občas trošku sociálně nezdatný.
2: Syn Jany Stejskalové má Aspergerův syndrom, tedy poruchu autistického spektra. Asistentka pedagoga ho provází už od školky. Teď je ve druhé třídě a při přechodu na základní školu mu prý hodně pomohla.
1: To bylo takový uklidňující v tom, že na to nebude úplně sám, protože tam bude mít tu asistentku, která ho uklidní, seznámí ho s tím vším novým, čeho my jako rodiče být nemůžeme, a podpoří ho v případě, že on si není jakoby jistý.
2: Doteď byli asistenti pedagoga ve školách přidělováni na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a podle individuálních potřeb žáků. Od září budou povinně v každé první třídě s více než 15 žáky. Ministerstvo školství pravidlo zavádí i kvůli zpřísnění odkladů školní docházky. Některým školám se ale asistenty nedaří sehnat.
3: Nikdo vlastně z těch životopisů, co teďka nám chodí, nesplňuje požadavky, tam jde o nějaký to vzdělání a tak dále. I když to se dá pak doplnit, ale jak říkám, tam prostě se objevují, že mají třeba nějakou střední školu, dělali někde třeba na poště nebo něco prodávali.
2: Říká ředitel pražské základní školy Botičská Ondřej Machů. Problém sehnat kvalitní asistenty pedagoga potvrzuje i prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc.
4: Já říkám, že dobrý asistent je k nezaplacení, špatný asistent je další dítě do třídy, takže jde o to nejenom naplnit znění zákona, ale skutečně, aby do těch prvních tříd se dostali kvalitní lidé, kteří tam budou fungovat a kteří tam budou pro to učitele a hlavně pro ty děti podporou.
2: Ministerstvo školství nedostatek asistentů neeviduje. Školy si podle něj můžou pomoci i z vlastních řad, třeba vychovatelkami ve družině. Problémy mohou mít některé regiony s nedostatkem pedagogů nebo Praha, kde je na nižší plat obtížné někoho nalákat. Mluvčí úřadu Ondřej Macura zároveň upozorňuje i na další změnu, která se týká všech ročníků.
5: Pokud budou v jedné třídě působit zároveň dva asistenti, může být jejich součet hodin přímé pedagogické činnosti maximálně 36 hodin, tedy jeden celý úvazek.
2: V minulém školním roce chodilo podle ministerstva do základních škol přes 157 tisíc žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Odpracované hodiny jejich asistentů naplnili celkem 17 tisíc úvazků. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalista Lionel Messi je rekordmanem, hraje už na svém 6. mistrovství světa. Jeho Argentina vstoupila do šampionátu utkáním s Alžírskem. Stav je momentálně 1-0 právě po gólu Lionela Messiho a tento duel sleduje reportér Karel Schamberger a teď nám přinese aktuální informace přímo ze zápasu.
2: Argentina vede 1-0 v 18. minutě. Před malou chvílí se nádhernou střelou ukázal na stadionu v Kansasu Lionel Messi, hvězdná ikona Argentiny. S desítkou na zádech zpoza pokutového území z nějakých 17-18 metrů měl před sebou hodně prostoru Messi a tak toho využila levačkou, vyzkoušel pozornost brankáře Zidana, ale ta pozornost gólmana Alžířanů nestačila na tuto ránu a také proto Argentinci vedou na startu 19. minuty 1-0. Nutno dodat, že už dva góly před touto brankou viděli fanoušci v Kansasu. Jenže oba dva góly byly neplatné. Prvně se právě Argentina dostala do vedení. Messi dal gól a to v pokutovém území. Když byl v 16, tak se z pravé strany dokázal prosadit, jenže byl v offsideu a právě ve stejné situaci se objevil jen o chvíli později také Alžířan Chaiby. Na opačné straně hřiště byl také vystaven offsideu a tak ten gól také nemohl platit. Takže teď na konci 19. minuty platí, že Argentina v úvodním zápase na mistrovství světa začíná svou obhajobu na světovém šampionátu zatím úspěšně, protože vede nad Alžírskem 1-0. Teď už na konci 19. minuty. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I po celou noc.

0: Radiožurnálu.
1: Armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda. Co ho ještě dělí od cesty do vesmíru? Letos dokončil poslední ze tří bloků základního astronautického výcviku. Jaké dovednosti potřebuje ještě získat? A za jakých okolností končí automat? A řízení vesmírné lodi přebírá pilot.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Monika Chmelová.
3: Tři lidé nepřežili úterní útok ruského dronu v ukrajinském Nikopolu v Dněpropetrovské oblasti. Na Telegramu to uvedl šéf regionální oblastní správy Oleksandr Hanža. Podle něj útočil ruský FPV dron na lidi jdoucí po ulici. Tento typ bezpilotního letounu operátor velmi přesně navádí na cíl za pomoci kamery, která snímá v živém přenosu. Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o posudku sexuologa rozhodoval ještě soud a lidé před tranzicí povinně rok docházeli na psychoterapii. Zdůvodňuje to ochranou jiných lidí. Před změnami ale varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů. Ministerstvo zahraničí na léto opět posílilo konzulární služby v některých zemích Evropy. Podle šéfa resortu Petra Macinky z motoristů se Češi můžou obracet třeba na sezónní konzuláty v chorvatské Rijece, Splitu nebo v bulharském Burgasu a řeckých Aténách. Lidé by se taky při cestách do zahraničí měli registrovat v systému Drost. A pokutu 4 miliony 800 tisíc korun za zneužití významné tržní síly musí zaplatit Hobby Market Oby. Dostali od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozhodnutí je pravomocné. Zákon firma porušila tím, že po dodavatelích potravinářských anebo zemědělských výrobků požadovala delší lhůty splatnosti, než je zákonem stanovených 30 dnů. Firma pochybení přiznala.
0: Sport.
3: Fotbalisté Argentiny hrají na mistrovství světa s Alžírskem. Podrobnosti dodá reportér Karel Schemberger.
4: Začíná 30. minuta zápasu a Argentina vede 1-0 nad Alžírskem. O jediný zatím regulární gol se postaral kapitán Argentinců Lionel Messi. A to střelou v 17. minutě spoza vápna. Karel Schemberger, Radiožurnál.
3: Francie vstoupila do šampionátu výhrou 3-1 nad Senegalem. Norsko porazilo Irák 4-1. Za 2,5 hodiny ještě začne duel Rakousko-Jordánsko.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D11 do Hradce a zavřená silnice Brno-Svitavy. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje v okolí sjezdu na Úvaly. Mezi 8. a 9. kilometrem je uzavřený pravý pruh. A kvůli údržbě kanalizace je zúžení také Usadské. Na 25. kilometru čekejte uzavírku v pravém pruhu. Silnice 43 z Brna do Svitavy je uzavřená za Bořitovem. A poblíž Krhova odstraňují následky požáru vozidla. Objíždí se to přes Lisice. Na Mladoboleslavsku čekejte komplikace na silnici 16 do Mělníku. Na rovném úseku mezi Jízerním v Telném a Beznem osobní auto narazilo do stromu. S opatrností projedete. V Praze pokračuje noční údržba tunelu Blanka. Uzavřený je obousměrně mezi Trojou a Letnou. Naopak už projedete Strahovským tunelem i ve směru na Břevnov. Tam už je údržba hotová. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně oblačno a i zataženo, postupně místy přehánky, které by měly k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
7: Velké změny, rušení oddělení i celých agent nebo propouštění odbornic a odborníků.
8: Na ministerstvu životního prostředí motoristi dostali dva v podstatě influencery.
9: Asi není nutné, aby ten člověk, který to dělá, měl doktorát z jaderné fyziky.
10: Resort opouštějí respektovaní odborníci a motoristé naopak najímají lidi, o jejichž kvalifikaci lze přinejmenším pochybovat.
11: Ministerstvo má mít letos o třetinu nižší rozpočet.
6: Vyhazov expertů, nábor influencerů, co se to děje na ministerstvu životního prostředí, s jakými plány a s jakou expertízou na něj míří fandové motoristů a kde všude se pod Turkem a Červeným škrtalo, to ví Adéla Karásková Skoupá, redaktorka Deníku N. Dnes je středa 17. června. Ahoj Adélo, díky, že jsi přišla k nám do Vinohradské 12.
12: Ahoj a dobrý den všem, děkuju.
6: Tak, začněme novými tvářemi na Ministerstvu životního prostředí. Nejvíc, protože jich je hodně, tak nejvíce, ale v posledních dnech mluvilo asi o Adamu Šejnovi. Kdo to je?
12: Je to 18-letý, můžeme říct pravicový, konzervativní influencer, který byl v posledním roce poměrně hodně vidět na sociálních sítích. Uh-huh. Podařilo se mu vybudovat si takovou značku Restart, která má asi 80 tisíc sledujících na Facebooku. A je to něco mezi mediální platformou, politickým hnutím, kde vlastně Adam Šejna říká, že chce ukázat, že všechny zprávy, které třeba se dozvídáme z tradičních médií, tak jsou nějakým způsobem zabarvené. Cílí hlavně na mladou generaci a říká, že Restart by měl předávat informace a ideologický postoj ke světu. Tak to právě popsal před 2 měsíci v rozhovoru pro XTV Lubomíra Xavera Veselého, což je jedno z mála médií, ve kterých mimochodem Adam Šejna vystupuje, nebo se kterými chce komunikovat.
6: Protože jinak sám teda komunikuje se svými followery, sledovateli přes sociální sítě, čistě jako ten jednostranný kanál, já vám něco řeknu a vy se to rozvíjíte, nechodí jako na rozhovory běžně.
12: On vyloženě avizoval, když jsme ho třeba oslovili s dotazy, že nám rozhodně rozhovor nedá, takže on má asi vybrané nějaké svoje média, kterým třeba důvěřuje a zároveň ví, že sám má tak velký hlas na těch sociálních sítích, že si může dovolit prostě být sám sobě médiem. Zároveň teda, co znamená ten ideologický postoj, o kterým on mluví, tak často třeba poukazuje na různé trestné činy spojené s migrací nebo s lidmi jiné barvy pleti. Říká, že LGBT třeba je jed, kterým dnešní společnost systematicky otravuje ty nejzranitelnější z nás.
13: Že mě a mě podobný veřejnost nálepkuje za rasisty kvůli tomu, že chceme mít bílou a bezpečnou Evropu.
12: Na jednom z videí mluvil i o tom, že právě chce bílou Evropu, bezpečnou, že není rasista, ale statistik.
13: Nejsem rasista, jsem statistik.
12: A právě si vybírá taková data, která nějakým způsobem potvrzují, podporují ten jeho, dá se říct, až krajně pravicový pohled na svět. Já se to jako nebojím takhle nazvat, protože tam opravdu ve svých videích dost často uráží menšiny a tak dále.
6: Zároveň to, jak komunikuje se svými followery, to znamená prostřednictvím těch videí, co dává na sociální sítě.
13: Ano, nastoupil jsem tam, protože mám nějakou expertizu v ohledu sociálních sítí a slíbil jsem, že jim pomůžu dostat se více k mladým lidem.
6: Tak já jsem viděl jedno z videí na Instagramu, kde řekl, že bude teď pomáhat na Ministerstvu životního prostředí se sociálními sítěmi.

0: pozice, tím pádem ministerstvo může vysvětlovat, že je to člověk, který nemusel projít výběrovým řízením. Takže jasně, dává smysl, že se tam motoristé vezmou lidi, se kterými nějakým způsobem názorově souzní, ale třeba u Adama Šejny není úplně jisté, jestli má nějaké zkušenosti, kromě toho, že tedy zvládl nazbírat na svých sociálních sítích velké množství sledujících tím, že vlastně šíří různé, třeba i nenávistné výroky.
1: Protože ptám se na to z toho důvodu, že já už jsem říkal na začátku, že těch jmen, která jsou nová na ministerstvu životního prostředí, je víc.
2: Evropa se stává místem, kde vás mohou odsoudit i za to, když říkáte naprostá fakta a ještě vám to soudce přizná.
1: Tak třeba další, František Kubásek, asi ho můžeme nazvat do určité míry influencerem, protože má nějaké své publikum.
2: Tak třeba jenom, jak jako já s Adamem jsme byli samozřejmě přijati v souladu se zákonem.
1: Tak říká, že byl on i Adam Šejna přijat v souladu se zákonem na ministerstvo životního prostředí. A že třeba za exministra Hladíka z KDU ČSL na PR oddělení dělali lidi z KDU.
2: Za minulé vlády, když byli dosazováni na socky lidé z mladé KDU ČSL, to bylo naprosto v pořádku.
1: Tak kde je problém?
0: Je to pravda, ale tady opravdu vidíme, že se dostávají do státní správy lidé, kteří jednak mají kompetence, které nejsou úplně dobře asi vysvětlené. Kdyby nám to třeba ministerstvo vysvětlilo, proč tito lidé dostávají ta místa, tak budeme asi spokojenější. A jednak prokazatelně šíří třeba i dezinformace, pohybují se v nějakém alternativním mediálním světě.
1: Což je třeba případ i pana Kubáska? Nebo co on tvoří? Co je to za člověka?
0: Je to tak, on je tedy řidič, skladník, nebo to jsou povolání, kterými on se živí nebo v minulosti živil, jak on sám o sobě říká. Ale zároveň je to člověk, který se už zhruba 8 let pohybuje v nějakém tom alternativním mediálním světě, jak jsem říkala, dokonce má i svůj vlastní server Incorrect, překladu nekorektně, kde vlastně vystupuje jako komentátor, který bojuje proti takzvaně politicky korektnímu zpravodajství. A ten počátek jeho mediální aktivity se datuje už někdy do doby migrační krize, kdy vlastně i známý antiislámský aktivista Martin Konvička označil Františka Kubáska za kronikáře antiislamistického hnutí. A on často kritizuje Evropskou unii, třeba opoziční politiky.
1: On zároveň teda, jak si říkala, že se v minulosti živil nebo živí jako řidič nebo skladník, tak myslím, že v jednom z videí tvrdil, že řidič teda není, ale jak se dostal k motoristům?
0: On se spřátelí s jejich představiteli už dlouho, před 5 lety dokonce uspořádal se současným poslancem Matějem Gregorem sbírku na vystoupení Česka z Evropské unie. Podařilo se jim vybrat asi 1 000 000 korun, které vlastně vysvětlili, že utratili za nějaké provozní záležitosti, zřejmě právě i za ten server Incorrect a tak dále. Takže je tam tady ta dlouhodobější vazba. No a nyní tady se František Kubásek objevil na ministerstvu životního prostředí v pozici referenta, jak jsme se čerstvě dozvěděli od mluvčí ministerstva. Aha. Není to tedy ve stejném oddělení jako Adam Šejna, ale je to v oddělení rozpočtu ministerstva. Tedy bude se svým vzděláním, kdy má střední ekonomickou školu, jak už zmínil třeba v rozhovoru s vědcem Danem Kortusem, dohlížet nějakým způsobem na rozpočet ministerstva.
1: Ve stejném oddělení jako Adam Šejna bude Matyáš Fučík? Totiž PR oddělení MŽP, to je hlavní autor populárního instagramového účtu Hranatost, který je pevně spjatý s Filipem Turkem, což je vládní zmocněnec pro Green Deal a klimatickou politiku. To je další nová tvář na ministerstvu.
0: Je to tak, ten dokonce povede to oddělení sociálních sítí. Je to člověk, který opět je spřízněný s Filipem Turkem, protože nejdřív založil ten jeho účet Hranatost, kde vlastně každý den zveřejňuje nějaká videa podporující Filipa Turka, ať už formou nějakých jeho výroků. Dost často je to kritika jeho odpůrců, hodně často se třeba naváží do Danuše Nerudové, vytváří tam takový ten jako polarizační efekt, kdy opravdu se musíte přiklonit tedy na jednu nebo na druhou stranu rozmíchávání emocí. A nejdřív byl tedy fanouškem a potom se později stal i součástí týmu sociálních sítí Filipa Turka, ještě než se stal europoslancem. A ve chvíli, kdy nastoupil do Evropského parlamentu, tak Matyáš Fučík dostal místo jeho asistenta.
1: Tak a on, ten příběh je asi velmi podobný, to znamená, že se z fanouška pak stane spolupracovník placený z veřejných peněz, jako ten příběh jako u Marka Rejmana, což je člověk, který se taky dostal na to PR oddělení a v loňských parlamentních volbách i kandidoval za motoristy a v minulosti vydal jedno z těch videí, kde podporoval Filipa Turka nebo vyjadřoval se

0: na jeho podporu. To je další z těch známých tváří, která se teď objevuje na ministerstvu.
1: Je to tak, je to další z výčtu těch jmen, která se v posledním měsíci vlastně nebo od začátku června objevila. Je to opět podporovatel motoristů, člověk, který říká o sobě, že je kluk od motorek. Ale zajímavé na tom i to, že pracoval třeba i pro nynější europoslankyni za ANO Jaroslavu Pokornou Jermanovou, když byla ve sněmovně a potom ještě i jako hejtmanka Středočeského kraje. Právě panu Rejmanovi místo na ministerstvu životního prostředí, jak už si předeslal, nabídl Filip Turek. A ministr životního prostředí Igor Červený, dokonce v jednom z nedávných rozhovorů, které také mu neposkytuje, bylo to pro Novinky, potvrdil, že tyto zaměstnanci přišli na ministerstvo právě přes Filipa Turka.
2: Je to oblast sociálních sítí. Experty na to jsou právě nejmladší lidé. Pověřil jsem Filipa Turka, protože tomu rozumí, podívejte se na množství jeho sledujících a dosahy videí, aby ten tým poskládal. Vytipoval lidi, kteří mají na sítích impact. Potřebujeme posílat pozitivní zprávy mezi lidi.
0: Šejna Kubásek, Fučík, Rejman a ještě jeden do party nám chybí, totiž Lukáš Vaverka, což je taky blízký přítel Filipa Turka, má být vedoucím nově vzniklého oddělení klimatické politiky a Green Dealu, což je de facto ta funkce, kterou zastává vládní zmocněnec, tak bude takové i oddělení na ministerstvu životního prostředí. Lukáš Vaverka, motoristický publicista, bývalý asistent Filipa Turka, v posledních letech taky člověk, který prodával třeba japonská auta Suzuki nebo vozy ruských značek Lada či UAS, je podle Turka expertem teda na dopady Green Dealu na automobilový průmysl. Teď o tom psal Respekt. Co všechno bude mít na starosti?
1: Ten zase bude v trošku jiném oddělení, jak si říkal, nebude se věnovat vyloženě propagaci na sociálních sítích, ale dostal místo šéfa toho nově vzniklého týmu, který byl zřízený v dubnu v rámci takzvané systemizace, což je velké přeskupování, škrtání různých agent na ministerstvu životního prostředí, ale vznikl tady vlastně nový tým, nové oddělení klimatické politiky a Green Dealu, které má být k ruce Filipovi Turkovi. A evidentně podle kvalifikace pana Vaverky se bude věnovat hlavně ochraně automobilového průmyslu, když to tak zjednoduším.
0: Na druhou stranu, když tady vzniká nové oddělení klimatické politiky, když ministerstvo nabírá nové lidi, tak není pak trošku pokritické kritizovat ministra za to, že zúžuje agendu nebo že vyhazuje lidi, což se samozřejmě bez pochyby děje, ale zároveň tu je i nějaký nábor.
1: Dá se to tak brát, vypadá to tak možná navenek, ale když se pak podíváme na to, jací experti odchází, tak jsou to často lidé, kteří v tom oboru působili roky, rozumí třeba dekarbonizaci, to znamená snižování uhlíkových emisí, tomu, jak vlastně co nejrychleji přejít na obnovitelné zdroje energie, jak snížit závislost Česka na fosilních palivech, což není jenom věc klimatické změny, ale i nějaké bezpečnosti státu. Nechceme být závislí na autoritářských režimech. A tito lidé končí, odcházejí a nahrazují je lidé, u nichž nevíme, jakou mají kvalifikaci, tady kromě toho, že jsou velcí fanoušci motoristů a třeba se zajímají o automobilový průmysl, nebo jsou jim velice ideologicky blízcí.
0: A to když kritici teď upozorňují na to, že na ministerstvu dochází k destrukci, k chaosu, ty jsi zaznamenal podobné hlasy, tak jak s těmi lidmi mluvíš, protože to jsou poměrně silná vyjádření, jako kdyby bylo to ministerstvo v rozkladu.
1: Zaznívá to tak, lidé jsou z toho často dost rozčarovaní, protože to, co tam nastává, není vyloženě to, že by někdo přišel a řekl jim, víte co, přestaňte se věnovat své agendě a pojďte radši vymyslet nějaký zákon, který podpoří auta nebo dieselové agregáty nebo něco takového. Ale oni spíš zažívají takový pocit jako bezvládí, bezčasí, kdy dost vedoucích třeba různých oddělení skončilo a spousta úředníků zůstalo bez nějakého vedení, řízení. A není tam žádný plán B. Působí to jako nějaká snaha prostě rozbořit to, co funguje a nepřinést nic moc nového.
0: O destrukci nebo chaosu mluvili oslovení vyhození odborníci v reportáži v Reportérech ČT. Taky tam byla zmíněna informace, že že řada těch oddělení nebo sekcí vlastně na ministerstvu skončila úplně. Ty jsi mluvila o systematizaci, v čem jako jí mám, nebo jak vypadá, jak si jí mám představit?
1: Ta systemizace úplně první vlna začala už v lednu, kdy byl ještě takovým zastupujícím ministrem životního prostředí předseda motoristů Petr Macinka. A už od ledna vlastně zanikla jedna z těch velkých noh ministerstva životního prostředí, sekce ochrany klimatu. Rozpustila se do jiných částí a tam už začalo první vyhazování, přeskupování, ale to největší, co zatím proběhlo, bylo na začátku dubna a ti lidé, kterých se to týkalo, což bylo kolem 40-50 lidí, zhruba 52 míst zaniklo, 12 míst vzniklo, tak se to dozvěděli opravdu z tabulky, která jim přišla e-mailem. Oni tam hledali ta svoje služební čísla a na základě toho teda se dozvěděli, jestli jich místo zrušeno nebo ne. A takže, jak mi popisoval třeba ten bývalý šéf sekce ochrany klimatu, Petr Holub, který byl zrovna ten den, kdy se to ti úředníci dozvěděli, vyřizovat nějaké výstupní dokumenty, protože už mu končila výpovědní lhůta.
0: Tak že sám podal výpověď?
1: On sám podal výpověď ještě před nástupem motoristů, protože tak nějak vytušil, nebo z jejich výroků pochopil, že o jeho služby nebude zájem. Mm-hmm. Protože motoristé už od začátku mluvili o tom, že klimatická krize neexistuje. A tak dále.
0: A krátce před koncem výpovědní lhuty zjistil, že měl vlastně pravdu, protože jeho místo zanikne teda.
1: Ano, je to tak, ale čekal, že se mu třeba ještě někdo ozve a bude po něm chtít vysvětlit tu jeho agendu, protože on měl velice široký rozptyl toho zaměření. On se věnoval hodně třeba i akceleračním zónám, což jsou ty zóny, které mají nějakým způsobem usnadnit výstavbu větrných nebo solárních elektráren. Měl na starosti ochranu ovzduší, různé emisní povolenky a tak dále, což jsou témata, která motoristé často komunikují, takže čekal, že si ho někdo předvolá a nechá si třeba nabrífovat z těch vedoucích úřadů. Nic takového se nestalo, předání proběhlo během půlhodinové schůzky se tehdy taky zastupujícím šéfem té sekce, který vlastně po něm jakoby měl převzít tu agendu a to bylo vše, ale Petr Holub popisoval, že právě v ten den, kdy se lidé dozvěděli z těch tabulek, že končí, tak byl tedy na úřadě vyřídit nějaké výstupní záležitosti a potkával tam zmatené lidi, jak chodí po chodbách a hledají vlastně řešit, co mají dělat, že tedy druhý den už končí v práci, druhý den už tam to jejich místo nebude.
0: Ty jsi zmínila ty akcelerační zóny, my už jsme o nich ve Vinohradské 12 taky mluvili, ty zóny, ve kterých by mělo být snazší vybudovat buď větrníka nebo fotovoltaiku. Těm se věnoval na ministerstvu Martin Abel.
3: Já poslední dobou cítím spíš důležitost mluvit o tom, co akcelerační oblasti nejsou, vzhledem velké množství dezinformací, které okolo nich dneska se točí.
0: Ten skončil úplně stejně jako Petr Holub, to je další totiž příklad jednoho z těch viditelnějších expertů, kteří už teď na ministerstvu nejsou.
3: Českou společností ornitologickou, se kterou jsme úzce spolupracovali, abychom zajistili, že akcelerační oblasti nebudou tam, kde by to bylo problematické pro ptačí populaci.
1: Ten byl hodně výraznou tváří, která skončila a stal se možná i takovým symbolem toho, že se to ministerstvo zbavuje odborníků, ačkoliv on nepracoval přímo na ministerstvu, ale v jeho podřízeném ústavu, výzkumném ústavu pro krajinu. A sám vlastně z vlastní iniciativy, protože chtěl státu nějak pomoc s přípravou těch akceleračních zón, tak zažádal o evropské peníze v rámci tohoto ústavu, vytvořil vlastně takové podhoubí pro to, aby Česko začalo kvalitně připravovat ty akcelerační zóny. No a někdy na začátku dubna, 1. dubna, se střetl v debatě v Poslanecké sněmovně s Filipem Turkem. A to už je taková známá historka.
0: No, jsou z toho videa, že řekl Filipu Turkovi, že říká blbosti nebo nesmysly.
4: A jakoby tohle se neustále a pokaždé, kam jako přijdete, tak mluvíte nesmysly.
0: A kolik, 2 týdny na to?
1: 2 týdny na to se dozvěděl, že končí od svého vedoucího, který mu sdělil, že ho takto instruoval šéf sekce, pod kterou vlastně spadá ten výzkumný ústav. Byl to Jaromír Wasserbauer, což je vlastně také motoristický člověk, nebo člověk, který přišel na ministerstvo s motoristy a řekl, že důvodem je jednak tady to vystoupení Martina Abela, ale jak později zmiňovali třeba i ministr Igor Červený, nebo možná i Filip Turek, který je tedy vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal, tak důvodem pro vyhození Martina Abela bylo jeho angažmá ve spolku klimatická žaloba, který už před lety vlastně žaloval stát po vzoru různých zahraničních klimatických žalob, že nedělá dost v snižování emisí, nebo vlastně v tom, aby jsme zmírnili ty dopady klimatické krize, jaké tady v Česku budou.
0: ta personální dramata, restrukturalizace, ta nejsou specifická jenom pro ministerstvo životního prostředí. Na druhou stranu, ti bývalí zaměstnanci MŽP popisují, že se tam dějí skutečně rekordní škrty, že řízení ministerstva je ideologické, že je neracionální.
5: Vlastně jsem to nikdy nezažil ani ve světě, ani u nás, že by někdo takovým způsobem zaútočil na státní správu plošně.
0: Do jaké míry jsou ta jejich slova podložena nějakými skutečnými důkazy?
6: Podle mě je to nějaká jako chaotická destrukce, je to úplně netransparentní a hrozně neúctivý a jako nepřátelský vůbec jako k lidem.
1: Tak dá se to vyčíst už jenom z toho, které agendy se škrtaly a rušily. Zanikala oddělení, ve kterých jsou slova jako dekarbonizace nebo, já nevím, nová zelená úspora, prostě klima. Jsou to vyloženě, bylo vidět, že ti, kteří prováděli tu novou organizaci ministerstva, tak šli po tématech, která prostě motoristé neschvalují. Zároveň tedy dostali pokyn od vlády, aby škrtali. To je věc, kterou se pořád vlastně ohánějí, nebo kterou pořád vysvětlují ty škrty, že po nich právě ministryně financí Alena Schillerová chce, aby se zbavili 5% lidí nebo rozpočtu, aby vlastně ušetřili.
0: To je v řádu milionů, je to vyčíslené třeba, kolik mají ušetřit, nebo kolik už ušetřili za těch pár měsíců, co jsou na rezortu motoristé?
1: No, dá se říct, že těmi škrty těch míst, což jsou nějaké desítky míst, tak třeba ušetří možná desítky milionů ročně, ale pak se musíme i ptát, o kolik peněz kvůli těm škrtům stát přijde, protože často zanikají místa lidí, kteří jsou navázaní třeba na nějaké evropské projekty, kteří administrují, a teď není jisté, jestli ta administrativa poběží správně, jestli kvůli tomu třeba Česko nepřijde i o desítky miliard korun. Jak třeba upozornil v té zmíněné reportáži v Reportérech ČT odborník v oblasti veřejné správy z Univerzity Karlovy Michal Plaček. A zároveň ten prostor pro ty spekulace, že je to ideologické, oni sami vytváří ti politici tím, že ty věci nekomunikují, a to jak s médií, tak vlastně i s těmi zaměstnanci. To, že sami vysílají do prostoru vyjádření, jakože je potřeba deratizovat úřady od parazitů, vytváří nějakou představu, že tady máme neziskovky navázané na stát, kterých je potřeba se zbavit. Ale je potřeba říct, že v té oblasti životního prostředí je to opravdu ekosystém, který je dost provázaný. To, že máme nějaké neziskovky, které třeba nám za nějaký státní příspěvek dokážou opečovávat přírodu, kosit louky, tak je pro tu zemi velice výhodné, protože stát to často stojí méně, než kdyby to musel zabezpečovat sám, tuto ochranu přírody. Takže vlastně dá se říct, že i to, že je to ideologické, tak potvrzují sami motoristé těmi svými kroky a slovy.
0: To znamená, za tebe v tuhle chvíli hrozí, že by došlo k nějakému rozkladu kvůli škrtům na MŽP? Nebo ten rozklad tam už je tak, jak popisují ti bývalí zaměstnanci? Protože ti, kteří tam nově nastupují, ti nevypadají, že by přicházeli do úřadu, který by se měl rozpadat.
1: Já to chápu tak, že ti lidé, kteří tam jsou, tak se snaží pokračovat v té své práci, ale často to není úplně možné a často se snaží na sebe i neupozorňovat, aby třeba neupoutali moc pozornosti motoristů k nějaké agendě, která se jim třeba nelíbí. A to, co tam asi nastává do velké míry, je nějaké zvýšení nejistoty toho, co se bude vlastně v Česku dít s ochranou přírody. A to se netýká jenom národních parků nebo takové té ochraně přírody, jak si ji představíme, že musíme prostě vytvářet nějaké rezervace nebo prostě pečovat jako o ty nejcennější druhy, ale znamená to třeba i dotace, které jdou lidem na zateplování, které jdou městům na různá energeticky úsporná opatření a se kterými třeba oni počítali do budoucna a teď už neví, jak se to bude vyvíjet, protože tam na tom ministerstvu chybí nějaké jasné řízení v těchto věcech, je tam chaos, věci se lidé dozvídají prostě den předem. Takže nějaké bezvládí a nejistota.
0: Dobrá. Tak jo, tak moc díky, že jsi přišla a udělala nám v tom jasno.
1: Tak díky moc.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Do zpravodajského podcastu Českého rozhlasu dneska přišla Adéla Karásková-Skoupa, redaktorka deníku N. A my jsme navázali společně na její poslední návštěvu tady u nás před pár měsíci, kdy jsme taky řešili ministerstvo životního prostředí. Bylo to téma i tentokrát. ale teď mě zajímaly hlavně personálie, totiž kdo na rezortu skončil a kdo naopak za motoristy přišel. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn přináší Monika Chmelová.
1: Ráno se sejde Bezpečnostní rada státu, zúčastní se i prezident Petr Pavel. Kongo eviduje přes 830 potvrzených případů eboly. Čeští fotbalisté už jsou v Atlantě, kde čeká zítra utkání na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou. A dnes bude oblačno a zataženo, postupně místy přehánky, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Nová koncepce České armády do roku 2040. To by mělo být jedno z témat dnešního jednání Bezpečnostní rady státu. V květnu se kvůli armádní koncepci sešel s ministrem obrany za SPD Jaromírem Zunou premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Po jednání řekl, že má ke koncepci připomínky. Vadí mu hlavně podle něj podhodnocené cíle v navyšování počtu vojáků.
3: Pokud oni nabrali za 4 měsíce tohoto roku 1800 vojáků a mají v plánu v té koncepci nabrat 1400, tak já říkám, proč tam nemáte 2000? Jo, takže já chci, aby tam bylo aspoň 2000.
1: Jednání Bezpečnostní rady státu se zúčastní i prezident Petr Pavel. Připojí se na část, která se týká právě obrany a bezpečnosti. Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo se zvýšil na 837. Vyplývá to z vládních dat, podle kterých v souvislosti s ebolou zemřelo 196 obyvatel. Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí varovalo, že současná epidemie v Kongu by se mohla stát nejhorším ohniskem krvácivé horečky v historii, a to pokud se nepodaří rychle odstranit závažné nedostatky v reakci na nákazu. Prezidenti Francie a Velké Británie povečeří na zámku ve Versailles. Emmanuel Macron uspořádal setkání na závěr summitu G7 a zároveň jako připomínku 250. výročí americké nezávislosti, ke které Francouzi přispěli. Amerického prezidenta Donalda Trumpa čeká ještě předvečeří prohlídka dočasné výstavy, zrcadlového sálu zámku, představení u fontán a taky ohňostroj. Lidé trvale připojení na plicní ventilaci budou moct do několika let využít nové zdravotně pobytové zařízení v Kamenném újezdě Unýřan. Vznikne přestavbou objektu bývalé školy. Po dokončení v roce 2031 nabídne zařízení klientům klidné zázemí, profesionální péči a taky rehabilitaci, říká spoluzakladatelka a ředitelka neziskové organizace Domov naděje Miroslava Šimková.
4: To bude hodně prosklený, dřevěný. U nejtěžších klientů, třeba s diagnózou ALS, ty pokoje budou mít terasy, to je strašně důležitý. A na ty terasy budou moct vyjet i z postelí, aby mohli cítit to sluníčko a vítr. Chceme, aby se tam klienti i jejich rodiny cítili skvěle. Bude tam i park přilehlý a chtěli bychom tam pořádat i komunitní slavnosti a prostě žít i s tím okolím.
1: Sport. Čeští fotbalisté už jsou v Atlantě, kde zítra čeká druhý zápas na mistrovství světa. Po úvodní prohře s Jižní Koreou budou hrát svěřenci Miroslava Koupka proti Jihoafrické republice. Do šampionátu vstoupila Argentina a Alžírsko. Tento duel sleduje reportér Karel Schamberger.
5: Argentina vede po prvním poločase 1-0, jediný gól dal úchvatně v 17. minutě kapitán Lionel Messi spoza vápna. Přímý přenos můžete poslouchat na stránce irozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Karel Schamberger, Radiožurnál.
1: Výhrou 3-1 nad Senegalem zahájila tažení šampionátem Francie. Norsko porazilo Irák 4-1. Za 2 hodiny pak odstartuje duel mezi Rakouskem a Jordánskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D10 u Brandýsa nad Labem a v Ostravě uzavřená Hlučínská ulice. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy se vyhněte překážce za sjezdem do Brandýsa nad Labem. Na kilometru 13,5 leží na vozovce v jízdním pruhu sražená zvěř. Silnice 43 z Brna do Svitav zůstává uzavřená za Bořitovem na Blanensku. U Kurhova včera hořelo vozidlo, teď je kvůli odstraňování následků silnice neprůjezdná. Objíždí se to přes Lisice. V Ostravě už je uzavřená Hlučínská ulice v Přívoze. Až do příštího května budou opravovat železniční most u Koksovny. V této etapě místem projedou pouze autobusy a záchranáři. Ostatní jedou po objížďkách. A v Praze už jsou průjezdné všechny tunely na městském okruhu. Po Strahovském tunelu už obnovili i provoz v Blance, kde před chvílí skončila údržba. Volná je tak i část mezi Trojou a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme přechodně i polojasno, většinou bude ale oblačno až zataženo, ráno ojedinělé, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky, večer už by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27 a na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Ladíte noční vysílání radiožurnálu 4:05. Přeji příjemné probuzení do středečního časného rána. Dnes máme 17. června. Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila mělo následovat posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání. Řekl to v pořadu Pro a proti na Českém rozhlase Plus. Další koaliční partneři to ale zatím popírají. Více k plánované změně financování veřejnoprávních médií řekneme v nočním radiožurnálu za okamžik.
2: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Hnutí SPD chce po zrušení rozhlasových a televizních poplatků posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl poslanec SPD Josef Nerušil. Převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet schválila vláda v pondělí. S tím kromě obou médií nesouhlasí opozice ani prezident.
1: Poslanec SPD Josef Nerušil chce po zrušení poplatků za Český rozhlas a Českou televizi víc zasahovat i do jejich vysílání.
2: Pokud se tu bavíme o tom, co by veřejnoprávní média měly vysílat, tak my samozřejmě se chceme v dalším kroku přesně definovat, jak by měla veřejná služba vypadat a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu.
1: Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral označil Nerušilův výrok o kontrolních mechanismech za skandální.
3: A to je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo tak k usurpaci a k potlačení médií veřejné služby a nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi o šetření, o auditech, o kontrole, posléze o financování, pak o definici veřejné služby. A najednou už tady máme potom diskuzi o tom, že je třeba i kontrolovat obsah. Takže já bych velmi varoval.
1: Zavoral zároveň upozornil na rychlost, s jakou vláda zákon připravila. Evropské země, které přecházely na jiný systém financování, podle něj vedly o změně systému dlouholetou debatu. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy odmítl, že by vláda chtěla obsah vysílání kontrolovat.
4: Politici nemají co zasahovat do obsahu ani do řízení médií veřejné služby. Je to základní princip, který naprosto respektuji já i moji kolegové, pan poslanec. Nevím, proč tohle to říkal, se mnou to prostě nekonzultoval.
1: Kroky vlády výrazně kritizují opoziční politici. Například předseda ODS Martin Kupka je označil za mafiánskou praktiku a zestátnění veřejnoprávních médií. Současný vládní návrh považuje za ohrožení nezávislosti i šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Kvůli rozhodnutí vlády chce uspořádat k veřejnoprávním médiím další kulatý stůl.
5: Pozval jsem oba dva ředitele veřejnoprávních médií, zástupce opozičních stran a pozvu i zástupce koaličních stran. Pojďme se o veřejnoprávních médiích bavit, ne pod tím diktátem Babiše a jeho všech šílených nekoncepčních kroků, které likvidují to, co v naší zemi máme. Svobodná veřejnoprávní média.
1: Prezident Petr Pavel pro změnu ve financování Českého rozhlasu a České televize nevidí důvod. Dodal, že neslyšel žádné zdůvodnění nebo analýzu, proč by bylo potřeba převést financování pod stát.
6: Jestliže někdo řekne, že chce zbavit občany nutnosti platit, aby platili všichni za něco, co třeba ani nesledují, no tak teď to bude platit opravdu všichni, protože to, když to bude ze státního rozpočtu, tak se to týká všech těch, kteří sledují, nesledují a dokonce i těch, kteří nesledují žádná média.
1: Česká televize by měla podle vládního návrhu v příštím roce získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, což je o miliardu méně, než letos plánuje vybrat na poplatcích. Český rozhlas by měl dostat od státu 2 miliardy a 65 milionů korun, tedy zhruba o 400 milionů méně. Objem peněz se má vrátit před loňské zvýšení televizního a rozhlasového poplatku, které ale přišlo až po mnoha letech stagnace. Podle mediální socioložky z Masarykovy univerzity v Brně a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Maríny Urbánikové ale hrozí, že vláda může rozpočet veřejnoprávním médiím kvůli škrtům v budoucnu dál snižovat.
7: Keď bude chcieť vláda někde šetriť, zrazu na to může využít právě aj rozpočet médií verejnej služby. A obávám se, že ta motivácia tu může být, protože zo zahraničia víme, že prechod na financovanie zo štátneho rozpočtu je obvykle spojený so zhruba 10% poklesom a vidíme to aj v tom českom prípade, kde je ten pokles už teraz naplánovaný na 15%.
1: Kvůli plánovanému snížení příjmů by Český rozhlas i Česká televize mohly propustit dohromady až 700 lidí. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Mistrovství světa ve fotbale
1: na Radiožurnálu.
2: Fotbalisté Argentiny vstoupili do mistrovství světa. Aktuální světoví šampioni hrají v Kansasu s Alžírskem. Utkání sleduje z Prahy reportér Karel Schamberger.
3: Začíná 60. minuta utkání a Argentina vede 1-0 nad Alžírskem, a to po gólu Lionela Messiho ze 17. minuty. Teď měli k dispozici Argentinci rohový kop, který zahrával právě hvězdný Messi, ale nebyl zahrán vůbec dobře. Jinak ve druhém poločase naopak tlačí mnohem více Alžířané, ale do střel se tolik nedostávají. Teď šance Argentiny, kterou Messi může zakončit, gól! Messi zvyšuje na 2-0, Argentina vede na Alžírském už 2-0 na konci 60. minuty, potom co McAllister vypálil zpoza pokutového území, brankář Zidane jen vyrazil před sebe, tak se vynořil malý vzrůstem, ale velký fotbalovým umem Lionel Messi, který zakončil naprosto přesně přes bezmocného golmana Luka Zidana za jeho záda a Argentina tak vede teď už v 61. minutě na Alžírském 2-0. A to je tady aktuální stav i pro posluchače Radiožurnálu. Přímý přenos můžete dál poslouchat na webu iRozhlas.cz, Radiožurnál Sport.cz a nebo třeba v aplikaci Můj rozhlas. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Je 5:30. Jana Utendorfská a krátké zprávy.
1: Lídři skupiny G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí vůči Rusku, a to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. 7 vyspělých světových ekonomik se v prohlášení shoduje, že je na podobná opatření v současnosti vhodná doba. Zmiňují přitom prozatímní dohodu Spojených států s Íránem, která mimo jiné znovu otevře Hormuzský průliv. Úřady na ruském okupovaném poloostrově Krym ode dneška zakazují jezdit v noci na motocyklech, mopedech, čtyřkolkách a podobných vozidlech. Zvuk jejich motorů totiž podle okupační zprávy mate protidronovou obranu. Zákaz bude platit vždy mezi 8 hodinou večer a 6 ráno. Úřady zároveň plánují konfiskovat motocykly, které budou v provozu během vzdušného poplachu. Zhruba 70% Čechů si myslí, že lidé můžou v Česku svobodně vyjadřovat své názory na veřejnosti. Ukazují to data ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Více než polovina respondentů považuje debatu v Česku za svobodnou, ale myslí si, že by zároveň měla mít své hranice. Průzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnili více než 2000 respondentů. A v Liberci je od dneška znovu průjezdná, frekventovaná Vítězná ulice. Po 9 měsících skončila kompletní oprava úseku mezi muzeem a kasárnami, včetně osvětlení. Město za práce zaplatí 74,5 milionu korun. Sport. Aktuální fotbaloví mistři světa Argentinci vstoupili do světového šampionátu. V Kansasu hrají s Alžírskem a duel sleduje reportér Karel Schamberger.
2: 69. minuta zápasu. Argentina vede nad Alžírskem 2-0 po 2 gólech Lionela Messiho. Karel Schamberger, Radiožurnál.
1: Francie pak porazila Senegal 3-1 a Norsko vyhrálo nad Irákem 4-1. Hodinu a půl začne duel Rakousko-Jordánsko.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u odbočky na Vlašim a uzavřená Hlučínská ulice v Ostravě. Na dálnici D1 z Prahy do Brna buďte opatrní za odbočkou na Vlašim. Na 53. kilometru před stoupacím pruhem stojí dodávka s vlekem. Má defekt pneumatiky na straně dovozovky a na místě se pohybuje řidič.
5: Má teda vestuk, má to všechno rozvlíkaný celulec, ale motá se kolem auta, jo, musí se tam vypočovat.
4: Na D10 pozor na překážku mezi sjezdy na Brandýs nad Labem a Starou Boleslav. Na kilometru 13,5 máme hlášenou sraženou srnu. Není jasné, na které je straně, tak opatrně, ať už jedete na Prahu nebo na Turnov. Na silnici 43 z Brna do Svitav počítejte s uzavírkou za Černou horou. Mezi Bořitovem a Krhovem odstraňují následky požáru vozidla. Objíždí se to přes Lisice. A v Ostravě už je uzavřená silnice 56 do Hlučína. V přívoze budou ode dneška opravovat železniční most a Hlučínská ulice bude až do příštího roku uzavřená. Objížďky vedou po Slovenské a Mariánsko-Horské ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, postupně místy přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by mě pak mělo srážek obývat. Teploty vystoupí na 20 až 25, na jižní Moravě až na 27 stupňů. Na horách bude většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál a Adama Cardu.
0: Pomáhali seniorům, šířili informace o ochraně klimatu, jezdili na kole nebo jinak vystupovali ze své komfortní zóny. Téměř 170 mladých lidí v Česku získalo ocenění britského vévody za osobní rozvoj. Včera si ho slavnostně převzali. Jak takový program mění životy a co všechno jeho účastníci zažívají, uslyšíte to už za pár minut v nočním Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: John Farnham zazněl v nočním radiožurnálu a skoro 170 mladých lidí letos v Česku získalo zlatou úroveň mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. A není to jen další diplom do šuplíku. Za oceněním stojí měsíce dobrovolnictví, sportu i překonávání sebe sama. Každý z letošních držitelů zlaté úrovně má za sebou stovky hodin práce na sobě i pro druhé.
1: Adam Šintal.
2: Odznak a certifikát převzali mladí lidé, kteří dokončili zlatou úroveň programu, kterému se zkráceně říká DOFE. Alespoň 18 měsíců se pravidelně věnovali aktivitám, které si sami vybrali. V součtu přes 200 hodin. Třeba 18-letá Anna Zouharová pravidelně navštěvovala jednoho starého pána.
3: V průběhu těch let, jak jsem tam opravdu docházela každý týden a vlastně sdílela s ním nějaké moje zážitky ze života, tak se to potom propojilo až právě do té úrovně, vlastně kdybych ho málem považovala svého vlastního dědečka.
2: Každý si taky musí vybrat nějakou dovednost a sport. Vojtěch Straka ze Zlína hrál na saxofon a jezdil na kole.
4: Na začátku jsem si říkal, že to bude jednoduché, prostě každý týden se tomu budu věnovat a pohoda, ale pak vlastně časem jsem zjistil, že je to pravidelnost, která vlastně je pro DOFE nutná, tak je celkem výzva.
2: A každý z oceněných vyrazil na nějaký delší pobyt. 21-letá Šárka Hrbáčková jela s účastníky DOFE z dalších zemí do Finska za polární kruh,
5: kde jsme společně měli cíl vytvořit větší podvědomí u vlastně mladší generace v rámci jakoby environmentality. A dělali jsme si navzájem workshopy, navzájem jsme se edukovali, každý vlastně z jiného kraje, nějak to jakoby vysvětloval, nějakým jiným způsobem.
2: V Česku se loni do programu zapojilo 9 000 mladých lidí ze základních a středních škol, sportovních klubů, z domů dětí a mládeže nebo dětských domovů. Společně v rámci dobrovolnictví odpracovali 85 000 hodin a sportu věnovali dalších 122 tisíc hodin. Mezinárodní certifikát může získat kdokoliv ve věku od 13 do 24 let, říká ředitelka DOFE v Česku Gabriela Drastichová.
6: Mezinárodní cena vévody z Edinburghu jako to ocenění může mít hodně praktický přínos pro mladí lidi ve chvíli, kdy prostupují vzdělávacím systémem nebo vstupují na trh práce, protože to je důkaz toho, že se naučili něco nad rámec školy. Je to takový jako validovaný důkaz výsledku neformálního učení.
2: Program založil princ Filip, tehdejší vévoda z Edinburghu před 70 lety. V Česku funguje přes 30 let a zapojili se do něj už desítky tisíc mladých lidí. Tereza Hybšerová, Radiožur.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Francie vstoupili do mistrovství světa vítězně, porazili 3-1 Senegal. A právě Francouzi v posledním finále světového šampionátu před 4 lety v Kataru prohráli s Argentinou, která teď hraje svůj úvodní duel na šampionátu v Severní Americe, a to s Alžírskem. Aktuální informace pro nás má reportér Karel Schamberger.
2: Stejně jako šampionát v Kataru měl svého jasného hrdinu a tím byl Argentinec Lionel Messi, tak také úvodní zápas Argentiny na mistrovství světa v Severní Americe bude mít stejného hrdinu a tím bude Lionel Messi, který dal 3 góly, tedy hat-trick, a zasloužil se o to, že Argentina vede v 88. minutě nad Alžírskem už 3-0. Aktuálně už kapitán Argentiny Lionel Messi sleduje utkání pouze z lavičky po tom, co byl vystřídán a užil si ovace obrovského 70-tisícového stadionu v Kansasu, tak už kouká na výkon svého týmu pouze střídačky. Alžírsko se snaží v posledních momentech o nějaký finální nátlak, ale ten většinou končí ještě před pokutovým územím Argentinců. Naopak žádná střela Alžířanů v posledních momentech nepřišla, a tak to znamená, že na začátku 89. minuty Argentina pozvolně a naprosto sebevědomně kráčí k tříbodovému zisku v úvodním zápasu na mistrovství světa, kdy tedy se trefil v prvním poločase jednou Lionel Messi zpoza pokutového území, následně ve druhém poločase Messi dorazil ideálně střelu, kterou vyrazil brankář Zidane, a následně ten hat-trick uzavřel Messi znovu krásným gólem zpoza pokutového území. A tak i díky Messimu a hlavně díky Messimu Argentina vede na mistrovství světa v 89. minutě nad Alžírskem 3-0. Zbytek zápasu můžete poslouchat v přímém přenosu na stránkách i rozhlas.cz, Radiožurnál Sport.cz nebo třeba v aplikaci Můj rozhlas. Karel Schamberger, Radiožurnál.
1: Děkuji Karlu Schambergerovi za veškeré informace a noční Radiožurnál za pár minut končí. V 5 tu bude Petr Král a ranní vysílání. Tak přeji příjemnou středu. Od mikrofonu se loučí Adam Carda.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Kufry spaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 5 hodin. Jan Altenberská zprávy.
2: Za skandální označil ředitel Českého rozhlasu výroky poslance SPD Nerušila. Polsko a Německo chtějí úzce spolupracovat v obraně kyberprostoru. Fotbalisté Argentiny hrají na mistrovství světa proti Alžírsku a bude oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, teploty až 25 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila mělo následovat posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání. Pořadu pro a proti Českého rozhlasu Plus taky řekl, že je potřeba diskutovat o podobě veřejné služby. Generální ředitel René Zavoral označil Nerušilu výrok o kontrolních mechanismech za skandální.
3: A to je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo tak té usurpaci a k potlačení médií veřejné služby a nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi o šetření, o auditech, o kontrole, posléze o financování, pak o definici veřejné služby. A najednou už tady máme potom diskuzi o tom, že je třeba i kontrolovat obsah. Takže já bych velmi varoval.
2: Převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet schválila vláda v pondělí. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy včera odmítl, že by vláda chtěla obsah vysílání kontrolovat. Rozhodnutí kabinetu kritizují šéfové televize a rozhlasu i opozice. Ke změně systému nevidí důvod ani prezident Petr Pavel. Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o posudku sexuologa rozhodoval ještě soud a lidé před změnou povinně rok docházeli na psychoterapii. Cílem je podle předkladatelů najít vyvážený stav mezi právem na sebeurčení jednotlivce a zájmem státu na ochraně práv jiných lidí. Před přijetím novely varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů. Polsko a Německo podepíšou novou dohodu o obranné spolupráci. Armády a obranné služby obou zemí by do budoucna měly úzce spolupracovat například v oblasti kyberbezpečnosti. Polský prezident Karol Navrocký se podpisu dokumentu nezúčastní.
4: Dohoda má pomoci spolupráci Polska a Německa nad rámec standardních vztahů mezi ministerstvy obrany. Má například zahrnovat přímou spolupráci mezi polskou armádou a Bundeswehrem. Bezpečnostní složky by měly spolupracovat například v obraně kybernetického prostoru. Dohoda je ale také dalším důkazem sporu mezi polskou vládou a prezidentem. Vláda totiž projednává takové dohody o bezpečnostní spolupráci postupem, který nevyžaduje podpis prezidenta. Podobně už Polsko uzavřelo dohodu o obranné spolupráci s Velkou Británií. O podobné dohodě jedná i s Itálií. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Celkový počet vloupání do bytů, rodinných domů i chat v Česku od roku 2022 klesá každý rok o stovky případů. A to především díky výrazně lepšímu zabezpečení objektů. Léto a zejména období letních dovolených je ale nejrizikovější částí roku, říká Jan Zigáček z policejního prezidia.
5: V rámci těch dovolených za ten 7. a 8. měsíc toho kalendářního roku ten nárůst, dejme tomu řádově něco málo přes 10, možná do 20% je v rámci teda kráží vloupání do bytů.
2: Podle České asociace pojišťoven roste výše škod způsobených vloupáním, protože stoupá taky hodnota samotných nemovitostí a jejich vybavení. 7 z 10 českých domácností pak nemá byt nebo dům pojištěný na dostatečně vysokou částku. Sport. Fotbalisté Argentiny hrají na mistrovství světa úvodní utkání proti Alžírsku. Informace o duelu hraném v Kansasu má reportér Karel Schamberger.
6: Argentina slaví vítězství 3-0, které režíroval hvězdný Lionel Messi. Ten se jen nástupem na hřiště stal rekordmanem. Po šesté nastoupil do zápasu na mistrovství světa. Toto prvenství oslavil náležitě 3 góly, tedy hat-trickem. Argentina porazila Alžírsko 3-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
2: Vítězstvím 3-1 nad Senegalem vstoupila do šampionátu Francie. Norsko na úvod turnaje porazil Irák 4-1. A už za hodinu začne zápas Rakousko-Jordánsko. Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají pravidelné vstupy. A čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tetře v Ostravě v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 3/7 svůj čas z diamantové ligy v Římě.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážky na D10 u Staré Boleslavy a zavřená silnice Brno-Svitavy. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy dejte pozor, pokud budete odbočovat na Starou Boleslav. A na exitu na 14. kilometru stojí vozidla, něco tam řeší policie.
8: Tam stojí dvě rozblikaný osobáky a za nima policie.
7: Projíždějte kolem opatrně. Na D35 směrem od Vysokého Mýta do Hradce Králové čekejte překážku za odbočkou do Dašic. Na kilometru 146 stojí kamion v odstavném pruhu. Upozorňuje na něj dopravní značení, které zasahuje do pravého pruhu. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje v okolí sjezdu na Sadskou. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh, zatím projedete plynule. Silnice 43 Brno-Svitavy je uzavřená za Černou Horou. Mezi Bořitovem a Krhovem odstraňují následky včerejšího požáru vozidla. Objíždí se to přes Lisice. Na silnici 15 Lovosic do Mostu se vyhněte překážce na začátku pod Sedic. Na vozovce leží sražená srna. A v Praze pozor na Barandovském mostě. Ve směru od jižní spojky do centra havarovala dvě osobní auta. Je to s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, postupně pak místy i přehánky. Teploty 20 až 25, na jižní Moravě až 27 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
1: Dobré ráno, 5 hodin 6 minut, údajně také vhodný čas na to zajít na ryby. Prý mezi 6:30 a 7:00 berou, ale tohle tedy zrovna je bez záruky. Co je ovšem zaručené, to je fakt, že rybářům začala sezóna lovu dravých ryb. Včera poprvé v letošním roce vyrazili lovit štiky, sumce nebo candáty. Brali? Tak i to vám v ranním Radiožurnálu povíme. Dobré jitro.
0: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: Radiožurnál 9 minut po 5. 16. červen pro řadu rybářů důležitý den. Každoročně začíná v tenhle den sezóna, kdy můžou lovit dravé ryby. Třeba na Vysočině, tak včera vyrazili k vodě stovky lidí s rybářskými pruty a alespoň některým štěstí přálo.
1: No tak bralo to hezky. Ráno brali nějaký menší candáti, okouni, nějaká štika se povedla, hezký počasí, takže zahájení parádní.
2: Rybáře Jiřího potkávám na nádrži Trnávka. Od rána až do odpoledních hodin chytal na svém bellyboatu, který právě vytáhl z vody, tedy na jakémsi miničlunu, který spíše připomíná plavecký kruh, který rybář ovládá ploutvemi.
1: Byl jsem na bellyboatu, byl jsem tady už ráno v 3:30, ve 4 na vodě a ráno to bylo nejlíp, první 2 hodiny.
2: A teď jdete tady na druhé kolo?
1: Teďka už jedu domů, vstával jsem ve 2 ráno, takže se těším domů.
2: Ne všichni příslušníci Petrova cechu se ale nechali v den zahájení vyprovokovat k aktivnímu lovu dravců. Pán, který dopoledne seděl u rynáreckého rybníka, se držel osvědčené klasiky.
3: No na kapry, no. Ale mě to nechytil.
2: K vodě ale vyráželi i rybáři bez prutů, a to porybní a členové rybářské stráže. A ve větším počtu než obvykle, jak mi prozradil předseda Českého rybářského svazu v Pelhřimově Zdeněk Paul.
4: Tak rybářská stráž má nějaký svůj rozpis pochůzek, aby se u vody příliš nepotkávali a pokaždé tam někdo byl. A samozřejmě, protože je to jeden z těch rybářských svátků, tak vyrazili určitě i další porybní, aby kontrolovali všechny revíry.
2: A dodržovali všichni rybářský řád?
4: Nevím o ničem, že by letím rybářská stráž tady na Pelhřimovsku zadržela nějakou povolenku, ale samozřejmě nemohu to vyloučit.
2: Dravé ryby je teď na českých vodách možné lovit až do konce roku. Milan Soldán, Radiožurnál.

0: tady je Radiožurnál ve 4.6. Jedete kolem čerpací stanice. Ceny ropy pokračovaly poklesu díky nadějím na obnovení dodávek Hormuzským průlivem. Severomořská ropa Brent tak poprvé od začátku března sestoupila pod $80 za barel. Nadále však zůstává na výrazně vyšší úrovni než na začátku letošního roku. A ještě jedna zpráva z dopravy, i když velmi specifická. Úřady na ruském okupovaném poloostrově Krym ode dneška zakazují jezdit v noci na motocyklech, mopedech, čtyřkolkách a podobných vozidlech. Zvuky jejich motorů totiž podle okupační zprávy mate protidronovou obranu. Zákaz bude platit vždy mezi 8 hodinou večer a 6 ráno. Úřady zároveň plánují konfiskovat motocykly, které budou v provozu během vzdušného poplachu.
1: Dnes bude sice převládat zamračené počasí, bude se ale nadále oteplovat. Nebe tedy čekáme oblačné až zatažené, jen místy přechodně polojasné. Přehánky se budou objevovat po ránu jen výjimečně, postupně jich bude mírně přibývat a také dnes se mohou ojediněle vytvořit i bouřky. V nich může napršet až 15 mm srážek. Večer pak bude déšť ustávat. Teploty se budou odpoledne pohybovat mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě naměříte až 27. V tisíci metrech na horách by mělo být kolem 17, na Šumavě až kolem 19 stupňů. A foukat k tomu bude ráno jen slabý, postupně mírný severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: ranním radiožurnálu v 5.18 o moderních technologiích, které zachraňují staré stromy. Technologie využívají arboristé konkrétně u více než stoletých kaštanů v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Léčivé látky dostávají do kmenů pomocí velké injekční stříkačky a také speciálních ventilků. Nejdřív ale musí dřevo velmi šetrně navrtat.
1: Tak začneme tu po nějakých 17 cm.
2: Říká s vrtačkou v ruce arborista Jan Bábek. V Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem ošetřuje víc než 20-metrový jírovec maďal. Do navrtaných dírek zatlouká drobné plastové ventilky a právě přes ně vžene do stromu velkou injekční stříkačkou léčivou látku. Strom si ji poté už sám rozvede do celé koruny.
3: Důležité je umístění, tak aby vlastně ta látka se dostala do vodivých pletiv, takže ani málo, ani moc odborně. A zároveň tak, aby ten ventilek časem mohl vlastně přerůst, strom ho pohltí a ta rána se uzavře.
2: Speciální ventilky navíc brání parazitům nebo bakteriím, aby vnikly do navrtaného dřeva. Cílem mikroinjektáže je zbavit strom kliněnky jírovcové, jak popisuje vrchní zahradník Zámeckého parku Luboš Madr.
4: Budeme čekat na tu reakci, jak ten strom vlastně zareaguje. Chceme mu pomoct právě od toho masivního nápadu tou kliněnkou jírovcovou, která nám tady pravidelně ty kaštany docela dost decimuje.
2: Kaštan, který právě dostává dávky léčiv, má víc než 100 let. Pamatuje tak původní šlechtické majitele zámku, říká jeho kastelán Martin Váňa.
5: Tady v Zámeckém parku máme přes 800 stromů a valná většina z nich byla vysazena na přelomu 19. a 20. století Františkem Josefem II. Silva Tarukou. To znamená, že jsou přibližně stejně staré, kolem 120 let.
2: Rozloha Zámeckého parku v Čechách pod Kosířem přesahuje 20 hektarů. Patří tak k nejvýznamnějším historickým parkům na Moravě. Z Čech pod Kosířem Michal Poláček, Radiožurnál.

0: boj.
1: V 5.24 velká gratulace v ranním radiožurnálu. 20-letá česká atletka Lourdes Gloria Manuel opět vylepšila svůj osobní rekord a potvrdila skvělou formu. Na mítingu Zlatá tretra v Ostravě vyhrála 400 časem 49,74 setin sekundy, tedy o 3 setiny, tak posunula 12 dní starý osobní rekord z Diamantové ligy v Římě.
2: Já jsem opravdu spokojená. Je to vlastně první vítězství na Zlatý tretře. Je to skvělý čas, i když jsem vlastně tímhle závodem tolik necítila ani na ten čas, ale chtěla jsem se pak pokusit prostě o to vítězství a to se nakonec povedlo.
3: Vysvětlovala po závodě moc spokojená Lourdes Gloria Manuel. Loni v Ostravě nemohla startovat a své soupeřky kvůli zranění sledovala jen z tribuny. Před rokem inovovaný tartán v Ostravě si běžci pochvalují.
2: Samozřejmě ta dráha tady je vždycky rychlá a o to líp běžo na novém povrchu a já jsem prostě za tohle se sedím. Ty fanoušci jsou tady skvělí a ta atmosféra je neuvěřitelná.
3: Pokračovala v pozitivech Lourdes Gloria Manuel, která první dva roky svého života prožila v Ostravě a formu z posledních dvou týdnů si chce schovat na nejdůležitější závod této sezóny.
2: Samozřejmě ty časy jsou nádherný, ale myslím si, že hlavní úkol bude to nějakým způsobem vydržet a vygradovat na mistrovství Evropy.
3: Každopádně první těžkou křišťálovou trofej z Ostravy si do Nizozemska, kde žije a trénuje, nepoveze.
2: Bohužel si myslím, že už na to nemám kila do kufru, ale tady přenechám rodičů, aby si ji mohli vystavit doma.
3: A tak trofej si do tábora povezou rodiče. Lourdes Gloria Manuel je aktuálně 1,75 sekundy za českým rekordem Jarmily Kratochvílové a více než 2 sekundy za světovým maximem Němky Marity Kochové. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, půl šesté. A teď Jana Utendorská a zprávy.
3: V Česku je možné svobodně vyjadřovat názory na veřejnosti. Myslí si to zhruba 70% Čechů. Ukazují to data ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Více než polovina respondentů považuje debatu v Česku za svobodnou, zároveň by ale podle nich měla mít své hranice. Průzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo více než 2000 respondentů. Francouzský prezident Emmanuel Macron večer přivítá Donalda Trumpa na zámku ve Versailles. Americký prezident tam končí svou čtyřdenní návštěvu Francie, kam přijel na summit skupiny vyspělých ekonomik G7. Státníci si ve Versailles připomenou blížící se 250. výročí americké nezávislosti, ke které Francie přispěla. Česká europoslankyně Nikola Bartůšek se v Evropském parlamentu připojila k frakci Evropští konzervativci a reformisté. Ostatní členové její přijetí podle europoslance Alexandra Vondry z ODS schválili. Nikola Bartůšek je bývalou členkou a místopředsedkyní hnutí Přísaha. Do europarlamentu byla zvolena na společné kandidáce s motoristy sobě. Původně patřila k frakci Patrioti pro Evropu. Z té byla ale vyloučena pro údajné poškození jejího jména. A ještě do půlnoci je možné hlasovat, jaká skladba jako první rozezní nové svatovítské varhany. Zítra v Praze zazní premiéra díla napsaného přímo pro tento nástroj. Hlasovat je možné na webu Českého rozhlasu Vltava. Skladatelskou soutěž vyhlásili hudební nakladatelství Českého rozhlasu a nadační fond svatovítské varhany už v roce 2019. Své skladby do ní přihlásilo skoro 50 autorů. Odborná porota vybrala 3 finalisty.
0: Sport.
3: Argentinští fotbalisté zahájili cestu za obhajobou titulu na mistrovství světa vítězstvím 3-0 nad Alžírskem. Všechny góly dal Lionel Messi, který jako první fotbalista nastoupil už na 6. šampionátu. Francie pak vyhrál nad Senegalem 3-1 a Norsko porazilo Irák 4-1. Za půl hodiny začne duel Rakousko-Jordánsko. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport uslyšíte reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D35 u Dašic a uzavírka na 43 u Krhova. Na D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové za sjezdem na Dašice stojí kamion. Je na kilometru 146 v odstavném pruhu za světelnou šipkou. Musí se mírně vybočovat, kužely zasahují do pravého pruhu. Na D3 z Prahy do Českých Budějovic dejte pozor při sjezdu na Soběslav. Přímo ve sjezdu na 95. kilometru stojí v zatáčce kamion. Místo je označené. A silnice 43 ze Svitav do Brna je od odbočky na Krhov uzavřená kvůli odklízení schořelého vozidla. Náhradní trasa přes Lisice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes po ránu je nad Českem většinou oblačno až zataženo, v Čechách místy i polojasná obloha. Teploty se drží mezi 13 a 17 stupni. Nejchladněji bylo v noci v Krušných horách, tam klesla teplota k 6 stupňům a srážky se vyskytují ve východní polovině našeho území. V Čechách jen výjimečně. Přes den pak zůstane oblačné až zatažené nebe, jen místy bude přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle, postupně se budou vyskytovat místy. Výjimečně se mohou objevit i bouřky. Večer pak bude srážek ubývat. Teploty je opět o kousek vyšší než včera, nejčastěji mezi 20 a 25 stupni. Na jihu Moravy bude opět o 2 stupně tepleji. Na hřebenech hor naměříte kolem 17, na Šumavě kolem 19 stupňů. A foukat dnes bude jen slabý nebo mírný severozápadní vítr, který k večeru zeslábne. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Marcela Hálová. S počasím tropy se blíží a tak se za chvíli vydáme na koupaliště.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 537 koncem týdne bude více než 30 stupňů Celsia a tak se otevírají další koupaliště, která start sezóny kvůli posledním chladnějším a deštivým dnům odložila. Tak třeba zahajuje provoz venkovní koupaliště v Přibyslavi na Vysočině. Chystalo se na to dlouhé měsíce.
1: Vysávání každodenní. Vlastně než ráno přijde první návštěvník do koupaliště, tak už je bazén vysátej.
2: Ukazuje vedoucí technických služeb Hana Mikulincová na velký vysavač, který připravuje dna a stěny bazénu na příchod prvních návštěvníků. Poslední den před otevřením už se na místě schází i plavčíci, aby si rozplánovali směny.
3: Je navíc, je nás 5 nebo 6, takže se střídáme celé prázdniny.
2: Pan Josef si už v rozpise označil, ve které dny nemůže přijít. Jinak na něj ale vychází zhruba 5 až 6 služeb do měsíce.
3: Dostal jsem se k tomu tak, že jsem skončil v pracovním poměru, no a hledal jsem něco, kde bych mohl něco dělat a co by souviselo nějak se sportem.
2: Vysvětluje pan Josef, že na pozici plavčíka nastoupil až po odchodu do důchodu. Podobně jako on, ale většina pracovníků dochází na koupaliště dlouhodobě.
1: My máme takový ty skalní plavčíky, který se vždycky hlásejí, takže já už je oslovím třeba někdy v březnu, v dubnu, jestli s nima můžu počítat nebo nemůžu počítat.
2: Podle Hany Mikulincové začínají přípravy na otevření koupaliště už několik měsíců dopředu. Letos navíc museli v

0: Radiožurnál. I letos pole v Česku devastovala hraboší kalamita. Vědci varují, že se budou pravidelně vracet. Otázkou není, zda přijdou, ale jak velké škody budou. Nový výzkum vedený Univerzitou Palackého proto hledal dlouhodobé řešení v systému zemědělské krajiny. Ukázal, že menší pole a pestřejší krajina jsou pro hraboše méně příznivé a mohou zabránit jejich přemnožení.
1: Tak tady jsme u Vojtěškového pole.
2: S Emilem Tkadlecem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého procházíme Vojtěškovým polem a hledáme stopy přítomnosti hraboše polního.
1: Je to v tuto dobu docela hezký porost.
2: Avšak přece jenom tady nějaké mezery a díry jsou.
1: Tady máte takovou noru, je tady takový prášek, jak vidíte, tak to vypadá, že tahle ta nora bude osídlena.
2: Takže hraboše doma nejspíš.
1: Tady mají naprosto optimální podmínky k tomu, aby se mohli rozmnožovat.
2: Podle Vladimíra Lichnovského ze zemědělského družstva Kokory se s hrabošem bojuje velice těžko.
3: Výskyt hrabošů je pořád, jo. Je o to, v jakém počtu a případně jak ovlivní pak

0: naší činnost.
1: Při kalamitách přicházejí na řadu mimořádné zásahy, včetně jedů. Podle Emila Tkadlece ale existuje i dlouhodobější cesta ke snížení počtu hrabošů. Menší pole a pestřejší krajina.
2: Když vám roste velikost pole, tak roste jeho početnost.
3: Takže tím, že ten hraboš má tak veliké pole, tak má tady zdroj potravy a zároveň se tady může množit.
2: Tu početnost ovlivňuje mnoho dalších faktorů.
1: Jako třeba kvalita půdy a potravy, členitost terénu nebo počet predátorů. Velikost polí je podle Tkadlece jen jeden dílek skládačky.
2: Ta přemnožení prostě tady s náma zůstanou.
1: Hrabošů teď sice podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ubylo téměř ve všech krajích. Vědci ale upozorňují, že další vlna přijde téměř jistě. Marek Hensel, Radiožurnál.
4: Radiožurnál je 3:45. Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o posudku sexuologa rozhodoval ještě soud a lidé před tranzicí povinně rok docházeli na psychoterapii. Zdůvodňuje to ochranou jiných lidí. Před změnami ale varuje část lidskoprávních organizací a také sexuologové. Argentinští fotbalisté zahájili cestu k obhajobě zlata na mistrovství světa ve velkém stylu. V Kansas City porazili Alžírsko 3:0. Jejich kapitán Lionel Messi, který jako první fotbalista nastoupil už na 16. šampionátu, rozhodl svůj dvoustý zápas hat-trickem a přepisoval rekordní tabulky. Na mistrovství světa dal už 16 branek, stejně jako dosud nejlepší Němec Miroslav Klose.
5: Překážka na D35 u Dašic a uzavírka na 43 u Krhova. Na D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové za sjezdem na Dašice stojí kamion. Je na kilometru 146 v odstavném pruhu. Na místo teď přijel odtah a je kvůli tomu uzavřený i pravý pruh. Je to označené, kolona se netvoří. Na D3 z Prahy do Českých Budějovic dejte pozor při sjezdu na Soběslav. Přímo ve sjezdu na 95. kilometru stojí v zatáčce kamion. Upozorňuje na něj šipka. Na silnici 36 za Česticemi směrem do Borohrádku opatrně. Podle policie tam utekl dobytek z pastviny a pohybuje se po vozovce. A silnice 43 ze Svitav do Brna je od odbočky na Krhov uzavřená po včerejším požáru vozidla. Náhradní trasa přes Lisice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Už ani v noci na dnešek neklesaly teploty příliš nízko. Nejchladněji bylo na meteorologické stanici Jelení v Krušných horách. Tam bylo kolem 6 stupňů. Jinde se teploty po ránu pohybují mezi 13 a 17 stupni. Odpoledne vystoupí na 20 až 25, na jižní Moravě až k 27 stupňům. V 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 17, na Šumavě až kolem 19 stupňů. A nebe bude, tak jako dnes po ránu, spíše s velkou oblačností, jen výjimečně se oblačnost v Čechách protrhá na polojasno. A opět se také musíme připravit na srážky. Budou to většinou dešťové přehánky, výjimečně se vyskytnou i bouřky. Večer bude srážek ubývat. Krásný den.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
9: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: říkáš?
1: Domovy pro seniory, tak ty mají dlouhé pořadníky a třeba na Jižní Moravě toho podle ombudsmana zneužívají takzvané soukromé spolky. Ty nabízí podobné služby jako domovy, jenže nejsou registrované a to mívá dopad na péči o jejich klienty.
2: Probíhá volání.
3: Zvoním u zrekonstruovaného malého bytového domu v Kyjově. Podle internetových stránek je tady soukromý spolek, který nabízí bezpečné bydlení, hlavně seniorům od 65 let se sníženou soběstačností. A tak tady hledám ženu, která je na internetových stránkách uvedená jako kontaktní osoba. Já jsem Alena Hesová z Českého rozhlasu.
4: Dobrý den.
3: Sotva se zmíním o tom, že mě zajímá, jestli je tohle zařízení registrované, žena odmítá cokoliv komentovat. A tak se přesouvám do nedalekých Milotic. Podobné zařízení je tady v domě u kostela. U schodby vidím v jednom z pokojů seniory na postelích. Dvojice, pravděpodobně zaměstnankyň, jedna má logo s názvem zařízení na zelené mikině, mě odkazuje na paní Andrejku, které přede mnou ochotně telefonují.
5: Za nás teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu a chtěla by mluvit s někým, kdo to tady provozuje, tak voláme vám.
3: Já vám volám, protože jsem se chtěla zeptat na ten provoz tady a na to, jestli jste registrovaní v katalogu sociálních služeb. Ani jedno z těchto dvou zařízení v registru sociálních služeb není. Kontroly mají na starosti krajští úředníci a napříč Jižní Moravou udělali za poslední rok a půl 4. Kontrolám se věnuje taky kancelář ombudsmana. Potvrzuje její právnička Kristýna Boušková.
6: V těch zařízeních bývají vysoce závislí lidé na péči, někdy v závažném stavu a pečují o ně naprostí laici velmi často. Přebírají i ošetřovatelské úkony, které by třeba v těch legálních službách mohli dělat pouze zdravotníci.
3: Krajští úředníci ale mají možnost dávat zařízením pokuty, a to i opakovaně, což může být pro provozovatele likvidační. Alena Hysová, Radiožurnál.

0: máme ranní radiožurnál. Tak už je rozhodnuto. Messiho hat-trick rozhodl dnešní duel na mistrovství světa mezi Argentinou a Alžírskem. I o tom ještě bude řeč a stejně tak se vydáme za českými fotbalisty. Ty čeká zítra v Atlantě důležitý duel s Jihoafrickou republikou.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Dobré ráno, 6 hodin. Jsou tu zprávy s Janou Tendorskou.
2: Bezpečnostní rada státu projedná koncepci armády, přijde i prezident Pavel. Skupina G7 chce posílit sankce vůči Rusku a navýšit podporu Ukrajiny. Fotbalisté Argentiny porazili na mistrovství světa Alžírsko 3-0. Messi dal hat-trick. Po požáru vozidla je uzavřená silnice 43 u Krhova na Blanensku. A bude oblačno až zataženo, postupně místy přehánky, teploty až 25 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Připojí se na část týkající se obrany a bezpečnosti. Zajímat ho budou výdaje na obranu, nová koncepce české armády, nebo taky poučení z krizí z nedávné doby, jako byl blackout nebo povodně.
4: Samozřejmě jako vrchního velitele, ale taky člověka, který se v této oblasti pohyboval celý život, tak mě zajímá, jak se k tomu vláda bude stavět. A samozřejmě bych tomu taky možná rád řekl svůj pohled, který vláda může a nemusí vzít na vědomí.
2: Kontrola z Královéhradeckého kraje objevila desítky pochybení v Trutnovské české lesnické akademii. Jak zjistil Radiožurnál, končící ředitel Miloš Pochobratský si například bezplatně půjčil služební auto na hokejové mistrovství světa v Dánsku. Nebo podle knihy jíst řídil dvě svá služební auta současně. Pochobratský minulý týden požádal o uvolnění z funkce. Jeho konec ale podle mluvčího kraje Dana Lechmana s výsledky kontroly nesouvisí.
5: Rezignace ředitele není důsledkem této kontroly. Rada kraje rezignaci ředitele přijala a schválila vyhlášení výběrového řízení na obsazení této pozice.
2: Pochobratský obvinění odmítá. Na mistrovství světa chtěl prý reprezentovat školu. Kniha jíst pak podle něj má nepřesné zápisy. Na odstranění nedostatků dostala škola čas do konce srpna. Lídři skupiny G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí vůči Rusku, a to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. Sedm vyspělých světových ekonomik se v prohlášení shoduje, že je na podobná opatření v současnosti vhodná doba. Zmiňují přitom prozatímní dohodu Spojených států s Íránem, která má mimo jiné znovu otevřít Hormuzský průliv. Skupina G7 se zároveň zavázala k další energetické podpoře Ukrajiny, aby napadená země zvládla příští zimu. Společnost Amazon chce ještě letos začít se stavbou skladovací haly u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Plány včera místním představili zástupci developerů. Podle nich najde v hale práci na 1700 zaměstnanců.
6: Takovouhle obludu se nacpete, vy to tímhle zničíte.
7: Obyvatelé Boršova na setkání kritizovali velikost haly, očekávaný příliv pracovníků odinut nebo dopravní komplikace. Na ty upozorňovala zástupce developerských firm Ecolate a Garbe i nezávislá starostka Boršova Romana Rýcová.
8: Už teď ta průjezdnost kolem zóny není úplně ideální. Vzhledem k tomu, že do Budějic jezdí do práce od Krumlova, ta špička je tam docela drsná.
7: Zástupci developera se na mikrofon k záměru odmítli vyjádřit. Podle nich chce firma Amazon halu otevřít nejpozději ve druhé polovině roku 2028. Z Boršova nad Vltavou Michal Bělský, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalisté Argentiny zahájili tažení za obhajobou titulu mistrů světa vítězstvím nad Alžírskem 3-0. Všechny góly dal Lionel Messi, který tak dorovnal rekordmana Němce Miroslava Klozeho v počtu vstřelených branek na světových šampionátech. Oba mají shodně 16. Francouzi vstoupili do turnaje vítězstvím 3-1 nad Senegalem. Norsko porazilo Irák 4-1. Úvodní duel na šampionátu hrají Rakousko a Jordánsko. Zápas sleduje reportérka Alena Benešová.
10: Hraje se první minuta zápasu. Připomínám, že Jordánsko je na mistrovství světa úplně poprvé v historii země. Rakousko se na šampionát vrací po 28 letech. Za úvodní minutu jsme neviděli jedinou šanci, jedinou střelu na bránu, takže stav je samozřejmě 0-0. Alena Benešová, Radiožurnál.
9: Čeští fotbalisté dorazili do Atlanty, kde je zítra čeká druhé utkání na mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou budou od 18 hodin našeho času hrát s Jihoafrickou republikou. V přímém přenosu odvysílá zápas Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážky na D35 u Dašic a na D2 u Blučiny. Na D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Dašice. Na kilometru 146 chystají odtah porouchaného kamionu. Průjezdný je pouze levý pruh, kolona se netvoří. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna zbystřete při průjezdu omezením u sjezdu na Židlochovice. Na 11,5 kilometru je posunuté dopravní značení. A silnice 43 ze Svitav do Brna byla od odbočky na Krhov uzavřená, odklízeli tam vrak schořelého vozidla a podle policie se už podařilo obnovit provoz. Zeslábne tak i provoz na příjezdu do Lysic. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, přeháňky čekejte ráno jen ojediněle, postupně pak místy. Večer by mělo srážek obývat. A teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
12: 6 hodin, 5 minut, středa 17. června. Krásné ráno přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Krásné ráno přeju i Martinu Charvátovi. Dobrý den.
13: Krásné ráno všem.
12: Pojďme pozvat, Martine, posluchače Radiožurnálu Sport na následující hodiny. Asi nemůžeme začít ničím jiným než fotbalovým mistrovstvím světa, co asi to nejde jinak.
13: I vzhledem k tomu, že se stále hraje, kdo to nestihl, tak v 6 hodin až v 6 hodin českého času začalo utkání mezi Rakouskem a Jordánskem, což nás tím pádem logicky bude provázet až do hodiny 8, ale budeme se věnovat stejně tak i zlaté tretře v Ostravě, výbornému výkonu Lourdes Glorie Manuel právě na tomto mítinku. Stejně tak tomu, jak vstoupili čeští softbalisté do evropského šampionátu, nebo do světového šampionátu, abych byl úplně přesný. A stejně tak se budeme věnovat také tomu, že začíná cyklistický podnik okolo Švýcarska i s Tadejem Pogačarem.
12: I s Tadejem Pogačarem spojíme se s Jiřím Ješkem, to bude mezi 8 a 9. Poslouchejte Radiožurnál Sport, teď už Bon Jovi.
3: Radiožurnál Sport.
1: Karel Janů.

0: 6 hodin 10 minut, středa 17. června, posloucháte ranní vysílání radiožurnálu Sport. Argentinští fotbalisté na cestě k obhajobě zlata porazili v Kansas City Alžírsko 3-0. Kapitán Lionel Messi zaznamenal hat-trick, přepisoval rekordy. Probereme s Karlem Schambergerem, který tady byl v noci, byl vzhůru a zápas viděl. Karle, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak pojďme na to, Lionel Messi 3-0, co dodat?
1: Fantazie, krása komentovat takový zápas. Upřímně jsem si myslel, že už se toho sám nedočkám, že si někdy zakomentuju gol Lionela Messiho, ale tahle věc z mého bucket listu může jít pryč, protože to bylo opravdu super, ale nádherné gala představení Lionela Messiho, zvlášť první a třetí gol, to byla opravdu lahůdka a ukázka toho, jak krásně se dá hrát fotbal, a byla to úplná paráda.
0: Krátká osobní otázka dodám. Myslím, že Lionel Messi dal první gól na mistrovství světa dřív, než se Karel Schamberger narodil, ne?
1: No, to je otázka, myslím si, že ne.
0: Ne?
1: Přemýšlím, myslím si, že ne.
0: 20 let zpátky, ne?
1: Myslím si, že ne.
0: Dobře, tak to těsně nevychází, necháme to být.
2: A jenom o kousek. Opravdu Argentina podle toho výsledku 3-0 drtila 28. tým žebříčku. Bylo to opravdu jednoznačné v podání Argentiny, co se týče samotného výkonu na hřišti, protože 3-0 vypadá jednoznačně.
1: Nedrtila, ale bylo to jednoznačné, a to kvůli výkonu Alžírska, který nebyl nějak oslnivý. Alžírsko potom, co po prvním poločase prohrávalo 0-1, tak sice ve druhé půli v podstatě neustále drželo balón, ale do žádné šance se nedostávalo. Alžírsko nebylo schopné překonat první vlnu obraného bloku Argentiny a dál opravdu Alžířané nemohli dojít a tam v podstatě vždycky končila nějaká naděje. V podstatě nejblíž gólu byli Alžířané, když ten gól doopravdy dali v 10. minutě, ale ten gól následně neplatil kvůli offsideu, tak to byla opravdu největší šance, ale neregulární kvůli offsideu, takže tam fakt nebylo o čem.
0: Ještě se vrátím k Messimu, nejde to jinak. On jako první fotbalista nastoupil na 6. šampionátu, 200. zápas v modrobílém dresu. No a na mistrovství světa dal tedy 14., 15. a 16. gol, čímž se vyrovnal Miroslavu Klozemu. Žádný jiný fotbalista jich v historii šampionátu nedal víc. Asi se k tomu budeme vracet ještě mnohokrát v ranním vysílání radiožurnálu Sport a budeme chválit Lionela Messiho, ale já se tě chci zeptat na jiný okamžik, protože Lionel Messi tam fauloval a dokonce tedy videorozhodčí zkoumal, jestli náhodou neopustí hřiště. Tak co se vlastně stalo?
1: No, videorozhodčí to asi úplně tak neskoumal, jak by si asi žádali alžírští fotbalisté, zejména ten faulovaný kapitán Mandy. Vlastně šlo o to, že právě zmíněný Mandy měl balón před sebou, který si trošku popostrčil, a Messi tak trošku typicky udělal to v tom zápase několikrát, když třeba ztratil balón, tak následně po tom balónu hodně silně vyjel a když viděl, že ho získat nemůže, tak následně fauloval. A to se stalo i v tomto momentu, kdy on do toho protihráče v podstatě strčil, on padal a přitom, když ten Mandy padal, tak mu šlápl Messi kolíkama na lýtko. A to samozřejmě podle mého názoru by mělo být hodnoceno žlutou kartou. Alžírští fotbalisté si žádali ještě horší potrestání, červené potrestání, ale sudí Marciniak to neřešil ani nijak dlouho s videem, nečekalo se žádná prodleva. Myslím si, že ta kontrola byla jasná na první pohled. Bylo vidět, že hele, tohle není jasná červená, kdyby si 10 lidí z 10 řeklo, tohle je červená, takže pojďme od toho, tady určitě nebudeme intervenovat.
2: Říká Karel Schamberger. Co se týče výkonu Alžírska, podle tebe tedy nevypadá to, že by nějakým způsobem mohlo komplikovat situaci na mistrovství světa, co se týče těch vyřazovacích bojů?
1: Ne. Přemýšlím, co bych k tomu ještě dodal, protože mě upřímně překvapilo, že nehrál Riyad Mahrez, ikona Manchesteru City, nebo hvězda, bývalá hvězda Manchesteru City, která aktuálně hraje v saudsko-arabské lize, která začínala teda na lavičce, následně ve druhé půli asi v 70. minutě šla teda na hřiště, ale že by to byla opravdu nějaká hvězda, to by se říct nedalo. Riyad Mahrez převzal kapitánskou pásku, asi na sebe převzal trochu odpovědnosti, ale opravdu Alžírčané se v útoku neprosadili ani jednou. Já si nepamatuju pořádnou střelu Alžírska na branku Emiliana Martineze. Opravdu, myslím si, že to od nich byl hodně, hodně špatný výkon.
0: A Argentina, Alžírsko 3-0, střelci Lionel Messi. Zápas sledoval Karel Schamberger. Moc děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 6 hodin 15 minut posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport a světový šampionát. Samozřejmě pokračuje, od 6 hodin se hraje další duel Rakousko-Jordánsko, sleduje ho Alena Benešová.
3: Máme za sebou úvodních 13 minut zápasu a stav je zatím 0-0. Ono se ani není čemu divit, protože žádný tým si nevypracoval pořádnou šanci. Jedinou střelu na branku mělo Jordánsko už ve druhé minutě, ale kapitán Haddad trefil jenom boční síť. Rakousko, velký favorit zápasu, drží míč. Vlastně dá se říct pořád, ale do žádného velkého zakončení se zatím Rakušané nedostali. Naopak Jordánci využívají každou možnost, když mají míč k breaku a už byli několikrát před brankářem Šlágrem, ale ani oni tedy neměli žádnou šanci, která by se dala nazývat gólovou. Připomínám, že Jordánsko zažívá svůj debut na mistrovství světa, je úplně poprvé v historii země. Rakousko se na šampionát vrátilo po 28 letech, naposledy tedy startovalo na šampionátu v roce 1998. Trenér Rakouska Ralf Rangnick, ten zažívá, přestože to je hodně zkušený kouč, úplně svoji premiéru na mistrovství světa. Zatím tedy po úvodních 14 minutách Rakousko-Jordánsko 0-0. Alena Benešová, Radiožurnál.
0: 6 hodin 16 minut posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport a v noci, nebo respektive nad ránem, se nehrál jenom zápas Argentina-Alžírsko. Další výsledky doplníme, Martine.
2: Další výsledky doplníme s tím, že vlastně nemusel být Lionel Messi tím jediným, kdo dal hat-trick v nočních zápasech, protože Norsko dokázalo vyhrát nad Irákem 4-1 a Erling Haaland si připsal jenom dvě branky, ale k té třetí neměl úplně daleko. Stejně tak jako k hat-tricku neměl daleko Kylian Mbappé, který si také připsal dva góly při výhře Francie nad Senegalem 3-1, ale také on měl několik šancí na to, aby ten hat-trick dokázal zkompletovat.
0: To všechno v podstatě v druhém poločase, v prvním poločase Francouzi byli neviditelní. Teď už buty, krásné ráno.

0: Jsme na buty v ranním vysílání radiožurnálu Sport. 6 hodin 21 minut. Přejeme krásné středeční ráno. Důležitý zápas českých fotbalistů na mistrovství světa se blíží. Ve čtvrtek v Atlantě nastoupí proti Jihoafrické republice.
1: A půjde o naději na postup ze skupiny. Do hlavního města amerického státu Georgia se teď vydáme s naším reportérem Lukášem Michalíkem. Dobrý večer.
2: Dobrý večer ze Spojených států, krásné ráno do Česka.
1: Už dorazili Češi do Atlanty?
2: Ano, už dorazili, když se podržím místního času, tak dorazili zhruba v 6:30, přivítalo je poměrně nevlídné počasí, které tedy přivítalo i nás, a to jsme do Atlanty dorazili ráno místního času, zhruba v 9 hodin ráno, a v podstatě celý den pršelo, takže nebylo to úplně optimální, ale teď to zatím českým fotbalistům vadit nemusí. Horší je to, že ve čtvrtek, nebo na čtvrtek je ta předpověď ještě o poznání horší, mají přijít i bouřky, což by samozřejmě úplně příjemné nebylo.
0: No a když, Lukáši, říkáš, že se čekají bouřky, tím pádem samozřejmě i blesky, to je velké téma. Mohlo by to nějakým způsobem ohrozit ten zápas?
2: Za normálních okolností by to zápas samozřejmě ohrozit mohlo, protože když se objeví nad stadionem blesky a hromy bouří, tak rozhodčí je nucený zápas přerušit. Na druhou stranu ten místní stadion, tedy Atlanta Stadium, který má kapacitu 75 tisíc fanoušků, tak je vybavený zatahovací střechou. Takže otázkou, kdyby se střecha zatáhla, jestli by to nebylo v pořádku. Přiznám se, že reguluji jsem úplně ještě takto nějakým způsobem nestudoval, ale určitě je výhoda, že ten stadion, který je mimochodem nádherný, tedy má tu zatahovací střechu, a to by mohlo tedy pomoci, kdyby byly bouřky, případně dohrání toho zápasu.
1: Už ty přesuny jsou poměrně výrazné, z New Yorku do Texasu, z Texasu do Guadalajary, z Guadalajary do Texasu, z Texasu teď do Atlanty. Je to už poznat nejen na reportérech radiožurnálu Sport, ale i na fotbalistech, že zkrátka tento šampionát co do přesunu je možná až předimenzovaný?
2: Já se přiznám, že na hráčích jsem to zatím nepoznal, že bych na nich vnímal nějakou únavu, to vůbec ne. Já to můžu hodnotit jen ze svého pohledu, a byť mi je tedy teprve 33, nepovažuji se za žádného staříka, tak náročné to je potřeba říct, ale často se do toho promítá i to, že třeba dnes tedy místní, ne, už včera, no, a jsme u toho, to jsou ty převody těch časů, takže včera jsme letěli brzy ráno opravdu, takže jsme toho zase tolik nenaspali, ale určitě se to dá zvládat. Čechům teď hraje do karet mimo jiné to, že tady v Atlantě budou hrát, řekněme, v uvozovkách normální nadmořské výšce. Ten místní stadion je, nebo leží zhruba 300 metrů nad hladinou oceánu, takže příjemná změna oproti Guadalajaře. A co jsem tak měl možnost navnímat dnes, tak Čechy určitě čeká zatím nejvlídnější počasí vůbec v rámci toho amerického tripu, protože zatím všude bylo velké teplo, ať už v New Jersey, v Dallasu nebo v mexické Guadalajáře. Tady je aktuálně příjemných 21 stupňů, dá se dobře dýchat, byť tedy hodně prší, ale když zrovna nepršelo část dne, tak si myslím, že to bylo počasí v podstatě skoro ideální na fotbal.
0: To říká Lukáš Michalík v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Já na závěr našeho povídání připomenu, že aniž bychom tedy znovu zabíhali do toho časového posunu, tak ten důležitý druhý zápas ve skupině čeští fotbalisté odehrají zítra v přímém přenosu radiožurnálu Sport od 18 hodin. Je to vlastně jediný zápas ve skupině, na který se nemusíte nařizovat budík, tak se na to moc budeme těšit. A v tuhle chvíli děkuji Lukáši Michalíkovi a přejeme dobrou noc.
2: Díky moc a brzy naslyšenou.
0: A v 6 hodin a 25 minut pojďme samozřejmě, protože světový šampionát pokračuje dál, Rakousko-Jordánsko, zápas, který sleduje Alena Benešová.
3: 23. minuta a Rakousko vede nad Jordánskem 1-0. Gól padl před 2 minutami, byla to opravdu parádní rána rakouského záložníka Romana Schmida, který se opřel do míče těsně za pokutovým územím a asi z 20 metrů. Nedal brankáři Abu Lejlovi vůbec žádnou šanci. ale hned za minutu mohlo být vyrovnáno, protože útočník Jordánska Alu Elouan se taky hlavičkoval do břevna, takže vedení Rakouska mohlo trvat opravdu jenom pár sekund. Teď tady máme, jak se říká, pauzu na občerstvení, nebo také reklamní pauzu, takže 23. minuta Rakousko-Jordánsko zatím 1-0. Alena Benešová, Radiožurnál.
0: Abych tomu reklamní pauza klidně říkal, 6 hodin 26 minut, krásné ráno.

0: Souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Dobré ráno, je 6:30. A teď zprávy a Jana Utendorfská.
2: Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o posudku sexuologa rozhodoval ještě soud a lidé před změnou povinně rok docházeli na psychoterapii. Cílem je podle předkladatelů najít vyvážený stav mezi právem na sebeurčení jednotlivce a zájmem státu na ochraně práv jiných lidí. Před přijetím novely varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů. Europoslanci budou hlasovat o nových pravidlech, která by měla zefektivnit návraty lidí pobývajících nelegálně v Evropské unii. Návrh počítá například s povinností migrantů spolupracovat s úřady nebo se vznikem tzv. Návratových center mimo území 27. Na pravidlech se už začátkem měsíce předběžně dohodli vyjednavači Europarlamentu a členských států. Polsko a Německo posílí obranou spolupráci. Dohodu o ní dnes ve Varšavě podepíší ministři obrany obou zemí. Dokument klade zvláštní důraz na oblast Baltského moře. Podpis je symbolicky naplánovaný na den 35. výročí od uzavření polsko-německé dohody o dobrém sousedství. Ta pomohla normalizovat vztahy mezi zeměmi po konci studené války. A brněnská diecéze si dnes poprvé liturgicky připomene nově blahoslavené kněze Jana Bulu a Václava Drbolu. V katedrále svatého Petra a Pavla v Brně bude sloužit mši biskup Pavel Konzbul. Oba kněží se stali oběťmi komunistického režimu v 50. letech. Zástupci několika farností a institucí převezmou relikvie nových blahořečených, které následně uloží ve svých kostelech a kaplích. Sport. Fotbalisté Argentiny porazili na mistrovství světa Alžírsko 3-0. Všechny góly obhájců titulu dal Lionel Messi. Francie pak vyhrála nad Senegalem 3-1, Irák podlehl Norsku 1-4. Teď hraje Rakousko s Jordánskem a duel sleduje Alena Benešová.
3: Ve 29. minutě vede Rakousko nad Jordánskem 1-0. Zatím jediný gól zápasu dal v 21. minutě záložník Romano Schmidt parádní ranou z asi z 20 metrů. Alena Benešová, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Kývalky a omezení na D8 u Roudnice. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Kývalku na kilometru 183,5 nehoda.
6: V levém pruhu osoba a dodávka mají malej ťukanec, přepisují tam protokol a za chvíli to asi zmizí, ale to říze kolona.
5: Opatrně dojíždějte, brzdí se teď před sjezdem na Popůvky na kilometru 181,5. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy je za sjezdem na Roudnici dopravní omezení, zpomalíte teď na 28,5 kilometru, zpoždění přes 10 minut. Na D4 z Prahy do Strakonic zpozorněte před sjezdem na Řitku. Na 13,5 kilometru se srazila dvě auta. Může se vybočovat, je to bez kolony. A v Praze se začínají plnit obvyklá místa. V ulici k Barandovu směrem na Zlíchov se tvoří kolona před omezením u teras. Fronta od Molky je na 15 minut a začala regulace provozu na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Ta se tak plní a zaplní se zanedlouho také Holešovičky směrem do centra. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Teploty i nadále porostou, čeká nás ale dnes a částečně i zítra ještě poměrně zamračené počasí. Nejprve teploty dnes do 25 na jižní Moravě do 27 stupňů, zítra se mohou dostat krom severovýchodu, kde bude chladněji, až k tropické 30. V pátek ji pak na mnoha místech i přesáhnou, to už může být až 33 stupňů. Severovýchod bude ale stále chladnější, tam se bude teplota pohybovat mezi 26 a 29 stupni. A víkend už bude přímo horký. V noci nebudou klesat teploty moc nízko, zůstanou na 16 až 20 stupních a přes den v sobotu rtuť v teploměrech vyšplhá až k 35 stupňům. V pátek i v sobotu nás čeká spíše slunečné počasí, občas se mohou vyskytovat bouřky z horka. Ty hlavně v sobotu v Čechách a mohou být i velmi silné. To byly zprávy.
4: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Coldplay v ranním radiožurnálu Sport 6 hodin 38 minut. Jsme rádi, že posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Pojďme znovu na mistrovství světa. Rakousko hraje s Jordánskem. Duel sleduje Alena Benešová.
1: Ve 36. minutě vede stále Rakousko nad Jordánskem 1-0. Jediný gol zápasu dal ve 21. minutě Romano Schmidt. Nádhernou ranou z asi z 20 metrů se trefil k zadní tyči brankář Abu Layla. Neměl absolutně žádnou šanci. Jordánsko ale po gólu rozhodně zápas, jak se říká, nezabalilo a dál se snaží útočit. Vlastně mohlo vyrovnat hned o minutu později, jenže útočník Alván hlavičkoval do břevna. Ani poté Jordánci neubrali nic ze své útočné aktivity. Rakousko sice drží míč na svých kopačkách po většinu prvního poločasu, ale Jordánci rozhodně jsou šikovní v útoku. Před pár minutami, před minutou znovu Alván, nejaktivnější hráč Jordánska, zatím měl nádhernou střelu, ale brankář Rakouska Schlager ji stihl vyrazit. Teď tedy máme 37. minutu a

0: Míč napsal francouzský sportovní deník L'Équipe o výkonu útočníka Realu Madrid v prvním poločase. Celkově ale nejznámější francouzské sportovní noviny kritizují hru svěřenců Didiera Deschampse v první půli, po které byl stav 0-0 a Senegal si vytvářel více slibných příležitostí. Druhé dějství už ale bylo z pohledu Francouzů úplně jiné kafe nebo víno, chcete-li, jak píše L'Équipe, tým zrychlil a dostával se do mnohem nebezpečnějších situací, z čehož pramenili dva góly Mbappého a jeden Barkoli.
1: No a co na výkon Kyliana Mbappého říkal trenér Didier Deschamps?
0: Bránil ho, na tiskové konferenci pronesl, cituji, lidé ho budou stále kritizovat, říkají, že dostatečně nebrání, no on tady není od toho, aby bránil, dodal kouč Francie na konto forwarda, který překonal v počtu gólů Olivera Girouda a je tak nejlepším střelcem francouzské reprezentace.
2: Mbappé byl za vyrovnaného stavu 0-0 také u jednoho velmi kontroverzního momentu, a to když mu pod nohy s kluzem zajel Sadio Mané, bylo to v pokutovém území, takže se mluvilo o penaltě. Co o tom píšou v zahraničí?
0: Skandál s rozhodčími v přímém přenosu, tak zní titulka webu Sport.fr. Pro kontext je nutné dodat, že video rozhodčí zavolal hlavního iránského sudího Fagnányho, ten ale po zhlédnutí videa svůj výrok nezměnil a penaltu pískl. Právě podle rozhodčího Mbappé kontakt inicioval a proto pokutový kop nepískl. Tuto situaci vidí zmíněný francouzský deník úplně opačně, cituji, kapitán jen pokračoval v běhu.
1: Martine, ty si chtěl asi navázat, ne? To by to přišlo jako zajímavý okamžik.
2: No, nejprve se pojďme ze francouzských webů dostat k samotnému názoru Jakuba Kanty.
1: Myslel k senegalským, promiň.
0: Tak ty jsem nepročítal, pardon, v Dakaru nevím, jak to vnímají. Každopádně já to vnímám velmi podobně, jako jsme to podali tady v tradiční rubrice radiožurnálu Sport. Ten zákrok podle mě minimálně v Česku rozhodně penaltový byl a já jsem tam neviděl, že by nějakým způsobem Mbappé si pro ten faul ani trochu šel.
2: Co se týče Alirezy Fagányho, protože to je muž, který píská už na třetím světovém šampionátu, tak jenom chci připomenout, že když pískal na svém prvním v roce 2018, tak to byl jeden z těch nejlepších rozhodčích, který tam vůbec byl, a tehdy se mluvilo o tom, jak je zvláštní, že jeden z těch nejlepších rozhodčích na šampionátu, kdy naprosto fantasticky třeba pískal utkání Německa v základní skupině, kdy vlastně nepovoloval takové ty jakoby lehké zákroky jako faule a zkrátka nechával hru plynout, tak se právě mluvilo o tom, že je zvláštní, že zrovna íránský rozhodčí předčí i všechny evropské, a teď tedy možná to vlastně nechal také plynout v duchu toho, jak to bylo před těmi 8 lety, jenom už bychom to vlastně očekávali jako faul. Přišlo mi to trochu podobné, jako právě chtění zákroků Messiho na červenou kartu.
0: Jo, je to dost pravděpodobné, každopádně ten zákrok jako takový si šel ještě prohlédnout na video. Takže já úplně nerozumím tomu prostě vyjádření, že si pro tom Mbappé měl jít. Za mě tam Sadio Mané vletěl nešikovně. Jestli ho zasáhl, já jsem to za stolikrát neviděl, ale přišlo mi, že ano, a ze strany tam přiletěl, byl tam pozdě. Mbappé nemohl pokračovat v pohybu směrem k bráně. Opravdu nevím.
1: Varto zkoumal, nakonec toho tedy vlastně vyzkoumal, jak jsme se tady s Martinem Charvátem před chviličkou smáli, že namísto původně odpískaného rohu to byl odkop od brány, protože samozřejmě tam vletěl Sadio Mané, takže nakonec byl tedy Kylian Mbappé tím posledním, kdo se dotkl míče. To, co já jsem viděl v prvním poločasu, tak se mi ale zdálo, Martine, že sudí z Iránu si tohle to ponechal, ne? To, co ty si naznačoval 8 let zpátky, hodně málo se pískalo.
2: No vlastně ano, ono pravda v tom prvním poločase nebylo co pískat a ani na co koukat.
1: Kromě na francouzské fotbalisty, teda zdálo se mi.
2: No tak, ale ti také hráli takovou házenou, vlastně první poločas nebyl moc koukatelný obecně, ale v tom druhém už Francie zase podle mě ukázala, že to může být jeden z těch důležitých týmů i v závěrečných bojích, tak teď vlastně nám vstoupili do šampionátu dva finalisté z toho posledního mistrovství světa v Kataru.
0: Oba potvrdili roli favorita a zařadili se mezi favority i pro ten letošní světový šampionát.
1: No a protože Kylian Mbappé vlastně dal dva góly, tak se dostal na pár hodin, myslím, v té historické tabulce před Lionelem Messiho, ale ten si teda, abychom to ještě znovu připomněli, nenechal líbit. O pár hodin později dal góly 3 a se 16 góly tedy s Miroslavem Klozem v tuhle chvíli nejlepší střelec historie fotbalových šampionátů.

0: A mě by zajímalo, jak dlouho myslíte, že budeme si čekat na ten gól číslo 17 v historii mistrovství světa?
1: Zrovna se jdu podívat, kdy hraje Argentina další zápas na světovém šampionátu a pokud dobře vím, tak by to mělo být v pondělí od 19 hodin českého času proti Rakousku, což tak nějak naznačuje, že by možná tohle mohlo být to období, kdy
0: tak
1: se dostane
0: před pozeho. Ano, já bych taky nekoukal dál do budoucnosti, viděl bych to na ten hned příští.
2: To říká Jakub Kanta, moc děkujeme.
0: Naslyšenou.

0: Aerosmith dohrávají ve středečním radiožurnálu Sport 6 hodin 50 minut. Fotbalisté Argentiny na mistrovství světa porazili Alžírsko 3-0. Všechny góly obhajců titulu dal Lionel Messi. Francie vyhrála nad Senegalem 3-1. Dvakrát se trefil Kylian Mbappé. Irák podlehl Norsku. Za to zase dvakrát skóroval Erling Haaland. Teď hraje Rakousko s Jordánskem a duel sleduje Alena Benešová.
1: Probíhá třetí z nastavených 4 minut prvního poločasu a Rakousko stále vede na Jordánském 1-0. Je to vedení asi zasloužené, protože Rakušané mají míč častěji na kopačkách, jsou aktivnější. Ten jediný gol zápasu dal Romano Schmidt ve 21. minutě, když se opřel do míče asi kousek za vápnem a nádhernou ranou nedal brankáři Abulajlovi žádnou šanci. Hned o minutu později mohlo Jordánsko srovnat, ale útočník Alouan dal hlavou břevno. Jordánsko určitě nepůsobí nějak zakřiknutě na to, že hraje vlastně svůj první zápas na mistrovství světa v historii země. Mělo už několik zajímavých šancí. Znovu útočník Alouan prokličkoval celé pokutové území, ale potom vypálil slabou střelou těsně vedle branky. Rakušané tím měli další šanci, ale obránce Poš postupoval sám ze strany, ale také vypálil vedle. Teď nám tady skončil první poločas a po něm vede Rakousko nad Jordánskem 1-0. Alena Benešová, Radiožurnál.

0: 6 hodin 55 minut, krásné středeční ráno, pokud právě vstáváte s radiožurnálem Sport, pojďme trošku naředit fotbalové vysílání volejbalem. České reprezentantky dnes zahájí druhý turnaj Ligy národů, je to v Asii, v Manile a to soubojem tedy s opravdu těžkým soupeřem, protože budou hrát proti Italkám.
1: Ano, připomeňme, kdo to nesledujete, Italky jsou světové jedničky, olympijské šampionky a aktuální mistryně světa, tedy v posledních letech vyhráli opravdu všechno, co šlo. Češky proti ním nastoupí v 10 hodin našeho času. Přitom připomeňme, že také co se týče českých volejbalistek, tak mají za sebou poměrně zajímavé cestování, protože byli v Číně, teď budou hrát na Filipínách a mají také za sebou z Číny poměrně hezkou bilanci, protože ze 4 zápasů 3 vyhráli, to se nestává úplně často, nicméně teď opravdu proti Italkám nebudou zrovna favoritkami.
0: To určitě nebudou a nebude to ani jednodušší dál, protože ve čtvrtek je čekají Spojené státy americké a v pátek čtvrtý tým světového žebříčku Japonsko, tak budeme držet palce.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál 7 hodin. Posloucháte zprávy s Janou Tendlerovou.
2: Česko přibývá neregistrovaných domovů pro seniory podle ombudsmana hlavně v Jihomoravském kraji. Na Krymu ode dneška platí noční zákaz jízdy motocyklu, zvuk motoru mate protidronovou obranu. Messi 3 góly řídil vítězný vstup fotbalistů Argentiny do mistrovství světa a přepisoval rekordy. Kolonu čekejte na D8 u Roudnice nad Labem směrem do Prahy. A bude oblačno až zataženo, postupně místy přeháňky, teploty do 25 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: V Česku dál vznikají nové domovy pro seniory bez registrace, potvrzuje to kancelář veřejného ochránce práv. Největší riziko takových pobytových zařízení je v tom, že v nich často nepracuje na zdravotnických pozicích kvalifikovaný personál. Nejvíc neregistrovaných domovů v poslední době přibylo na Jižní Moravě.
3: Teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu a chtěla by mluvit s někým, kdo to tady provozuje, tak voláme vám.
4: Protože jsem se chtěla zeptat na ten provoz tady a na to, jestli jste registrovaní v katalogu sociálních služeb.
5: Pracovnice neregistrovaného domova v Miločicích na Kyjovsku se mě marně snažila po telefonu spojit s údajnou provozovatelkou tohoto zařízení. Podle mluvčí Kyjova Ivany Martinkové odhalili místní úředníci v regionu za 10 let 45 takových domovů.
6: Přesný počet ubytovaných osob neznáme, odhadujeme, že se jedná o stovky osob v rámci regionu.
5: Kontroly má na starosti krajský úřad, momentálně dělá 3. Alena Hysová, Radiožurnál.
2: Změny rozpočtových pravidel dnes míří do Senátu. Koalice navrhuje, aby se od příštího roku nepočítali do limitu schodku státního rozpočtu dopravní stavby. Výjimka teď platí pro část výdajů na obranu a pro peníze na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Opoziční strany už při projednávání ve sněmovně novelu kritizovaly a v Senátu, kde mají většinu, tak návrh zřejmě narazí. Úřady na ruském okupovaném poloostrově Krym od dneška zakazují jezdit v noci na motocyklech, mopedech, čtyřkolkách a podobných vozidlech. Zvuk jejich motorů totiž podle okupační zprávy mate protidronovou obranu. Zákaz bude platit vždy mezi 8 hodinou večer a 6 ráno. Úřady zároveň plánují konfiskovat motocykly, které budou v provozu během vzdušného poplachu. Ještě do půlnoci můžete rozhodnout, jaká skladba jako první rozezní nové svatovícké varhany. Hlasovat je možné na webu Českého rozhlasu Vltava.
7: Skladatelskou soutěž vyhlásili hudební nakladatelství Českého rozhlasu a nadační fond Svatovítské varhany už v roce 2019. Své skladby do ní přihlásilo skoro 50 autorů, z nichž odborná porota vybrala 3 finalisty. Posluchači, kteří přidají své hlasy na webu vltava.rozhlas.cz dnes, patrně rozhodnou, zda zvítězí fantazie na chorál Svatý Václavé od Iva Bartoše nebo svatovícká fantazie Karla Martínka. Obě mají nyní téměř shodný počet hlasů. Provedení skladby na nových varhanách se zítra ujme varhanice Jiřina Marešová. Pak za doprovodu varhan zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
8: Sport. Úřadující šampioni z Argentiny si na úvod mistrovství světa poradili s futbalisty Alžírska 3-0. Všechny góly dal kapitán Messi a vyrovnal nejlepšího střelce v historii šampionátu Němce Klózeho. Zároveň jako první nastoupil na 6. světovém šampionátu. Francie zvítězila nad Senegalem 3-1 a Norsko vyhrálo nad Irákem 4-1. Rakousko vstupuje do turnaje utkáním s Jordánskem, sleduje ho Alena Benešová.
9: Čekáme na začátek druhého poločasu, potom prvním vedou Rakušané 1-0 od 21. minuty, kdy se nádhernou střelou prosadil Renato Schmidt. Jordánci byli ale v prvním poločase nebezpečnější, na gol ale zatím při své premiéře na šampionátu čekají. Alena Benešová, Radiožurnál.
8: Čeští fotbalisté přiletěli ze základny v Dallasu do Atlanty, kde ve čtvrtek čeká utkání, a to druhé ve skupině s Jihoafrickou republikou. V přímém přenosu ho nabídne Radiožurnál a Radiožurnál Sport.
0: Zelená vlna.
10: známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 před Brnem a omezení na D8 u Roudnice. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna zpomalíte před sjezdem na Slavkov na 211. kilometru. Za Rohlenkou se už jede rychleji. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 179 počítejte s pomalejším provozem. Za Kývalkou na kilometru 183,5 nehodu už dořešili zdržení kolem 10 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici z 28,5 kilometru počítejte s kolonou kvůli dopravnímu omezení, zpoždění 15 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště je silný provoz u Lochkova a kolem sjezdu na Barandov popojíždí se mezi 14. a 18. kilometrem. Je to na více než 10 minut a zpoždění se bude zvyšovat kvůli tomu, že teď právě začala regulace provozu na vjezdu do Lochkovského tunelu. Na silnici 3 z Benešova do Prahy zhoustl provoz před Senohraby, krokem se jede od čerpací stanice OMV. A v Praze v tunelu Blanka směrem na Troju za výjezdem na Letnou, tedy v Bubenečské části, zastavilo auto, blokuje pravý pruh, řidič sedí v autě, v tunelu se tvoří kolona, brzdí se za sjezdem na Letnou. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, přehánky čekejte ráno jen ojediněle, postupně pak místy večer by mělo srážek ubývat. A teploty dnes 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27. Tolik zprávy.
12: 7 hodin 6 minut, středa 17. června, krásné ráno, ať už nás posloucháte kdekoliv, děláte cokoliv, jsme moc rádi, že tu můžeme být s vámi. Kateřina Siňaková a Nikola Bartuňková budou dnes usilovat o postup do čtvrtfinále na travnaté pětistovce v Berlíně. Před oběma českými tenistkami je docela těžká soupeřka. Kateřina Siňaková po obědě narazí na turnajovou trojku Jessiku Pegulovou, no a Nikola Bartuňková si zahraje proti Belgičance Mertencové, to je zápas, který by mohl začít už kolem 11. hodiny.
13: Snad začne, protože v posledních dnech ve střední Evropě je spíše počasí, při kterém tráva může růst, než aby po ní běhali tenisté. Jiří Lehečka, ten by v Londýně měl nastoupit proti Australanovi Hidžikatovi, který tedy je až ve druhé stovce světového žebříčku. Naopak Jiří Lehečka, ten by chtěl do elitní desítky, co se týká světového žebříčku. Snad se mu povede postoupit dál, protože Lehečka v posledních zápasech neměl úplně ideální bilanci. Na předchozím turnaji prohrál například s Američanem Sheltonem, teď tedy už za sebou jedno vítězství má v prvním kole, to včerejší nad Polákem Majchrčakem, no a teď tedy proti Australanovi, což je tedy už bohužel jediný český zástupce na travnatých turnajích.
12: Je to tak, jako Menšík včera bohužel vypadl. Posloucháte Radiožurnál Sport, teď Elena Miles a po písničce se dostaneme taky na Zlatou tretru.
10: Radiožurnál Sport
14: a Karel Janů.

0: 20letá česká atletka Lourdes Gloria Manuel opět dokázala vylepšit svůj osobní rekord, potvrdila skvělou vzestupnou formu.
1: Na Mintinku zlatá tretra v Ostravě vyhrála 400 časem 49,74 setin sekundy. O 3 setiny sekundy tak posunula 12 dní starý osobní rekord z diamantové ligy v Římě.
2: Já jsem opravdu spokojená. Je to vlastně první vítězství na zlatý tretře. Je to skvělý čas, i když jsem vlastně tímhle závodem tolik necítila ani na ten čas, ale chtěla jsem se pak pokusit prostě o to vítězství a to se nakonec povedlo.
3: Vysvětlovala po závodě moc spokojená Lourdes Gloria Manuel. Loni v Ostravě nemohla startovat a své soupeřky kvůli zranění sledovala jen z tribuny. Před rokem inovovaný tartán v Ostravě si běžci pochvalují.
2: Samozřejmě ta dráha tady je vždycky rychlá a o to líp se běžo na novém povrchu a já jsem prostě za tohle se stadion. Ty fanoušci jsou tady skvělí a ta atmosféra je neuvěřitelná.
3: Pokračovala v pozitivech Lourdes Gloria Manuel, která první dva roky svého života prožila v Ostravě a formu z posledních dvou týdnů si chce schovat na nejdůležitější závod této sezóny.
2: Samozřejmě ty časy jsou nádherný, ale myslím si, že hlavní úkol bude to nějakým způsobem vydržet a vygradovat na mistrovství Evropy.
3: Každopádně první těžkou křišťálovou trofej z Ostravy si do Nizozemska, kde žije a trénuje, nepoveze.
2: Bohužel si myslím, že už na to nemám kila do kufru, ale tady přenechám rodičů, aby si ji mohli vystavit doma.
3: A tak trofej si do tábora povezou rodiče. Lourdes Gloria Manuel je aktuálně 1,75 sekundy za českým rekordem Jarmily Kratochvílové a více než 2 sekundy za světovým maximem Němky Marity Kochové. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
0: V 7 hodin a 13 minut jsme moc rádi, že dál posloucháte středeční Radiožurnál Sport a pojďme samozřejmě od atletiky zpátky na světový šampionát ve fotbalu. Nejdřív rychle připomenu, že Norové přehráli Irák 4-1, Francie si poradila se Senegalem 3-1, no a Argentina díky hetriku Lionela Messiho porazila Alžírsko 3-0. Aktuálně se hraje zápas Rakousko-Jordánsko, sleduje ho Alena Benešová. V 7 hodin a 13 minut tedy pojďme na duel, který se hraje Rakousko-Jordánsko, Alena Benešová.
4: Na začátku druhého poločasu, konkrétně ve 49. minutě, vede Rakousko stále 1-0 nad Jordánskem od 21. minuty, kdy se trefil Romano Schmidt. Rakušané nastoupili do druhého poločasu s jednou změnou v sestavě. V útoku nahradil hodně nevýrazného Sašu Kalajdžiče. Útočník Červené zvezdy Bělehrad Marko Arnautovič, nejlepší střelec Rakouska aktuálně v této sestavě na mistrovství světa. Na začátku druhého poločasu jsou o něco aktivnější Jordánci, kteří vlétli do druhé půle a snaží se vyrovnat. Zatím se tady ani jeden tým nedostal do žádné vážnější situace. Jordánsko má tady na vyrovnání ještě skoro celý druhý poločas. Uvidíme, jestli se mu to tady podaří. Zatím, a je to gól, je to 1-1, právě teď Jordánsko vyrovnává, tak to byla opravdu hodně nečekaná střela od nejlepšího střelce Jordánska, jak v kvalifikaci o šampionát, tak i celkově. Je to tedy Alou Elouan, který se parádně trefil z pokutového území, překvapil brankáře Šlágra a dává vůbec první gól Jordánska na mistrovství světa v historii země. V 50. minutě je to tedy vyrovnané 1-1. Alena Benešová, Radiožurnál.

0: Linda Perry, 7 hodin 19 minut, přejeme krásnou středu 17. června ze studia Radiožurnálu Sport. Fotbalisty pražské Slavie posílil polský záložník Viktor Novak. 21letý talent přestoupil do Edenu z Gorníku Zabře a s úřadujícím českým mistrem podepsal smlouvu do června 2030. Pražané o tom informovali na svém webu. No a důležitá věc k tomu se sluší dodat, protože v rámci dohody opačným směrem zamířili dva slávisté. Do Gorníku tedy přestupuje slovenský útočník Erik Prekop a obránce Ondřej Zmrzlý.
1: Zajímavá je finanční bilance tohohle přestupu, protože slávisté vlastně více zaplatí, než dostanou za dva hráče. Za toho jednoho talentovaného zaplatí v přepočtu necelých 60 milionů korun a za ty dva, které poslali do Polska, tak dostanou 36 milionů korun plus mínus. To znamená, že nějakých 24 milionů korun plus dva hráče je vlastně stojí ten zmíněný polský talent Viktor Novak, mimochodem člen výběru do 21 let. Co se týče českého a polského fotbalu, tak důležitý je ještě jeden přesun, protože právě z Gorníku Zabře přestoupil do Kielců český fotbalový i reprezentant, protože má na svém kontě jeden zápas, tedy Patrik Helebrant.
0: No a z česko-polských fotbalových vztahů pojďme zase na fotbalové mistrovství světa Rakousko-Jordánsko, zápas, který se aktuálně hraje a který sleduje Alena Benešová.
2: 56. minutě, je to stále 1-1. Na vedoucí branku Rakouska odpovědělo Jordánsko v 50. minutě, kdy opravdu trestu hodně prostoru dostal útočník Jordánska Ali Elouan a střelou od tyče do branky nedal brankáři Rakouska Schlagerovi žádnou šanci. Rakousko od té doby převzalo iniciativu, snaží se útočit, ale Jordánsko opravdu hodně poctivě brání, nepouští Rakušany do žádných příležitostí. Uvidíme, jak Rakousku pomůže příchod útočníka Marka Arnautoviče, který hned na úvod druhé půle nahradil Sašu Kalajdžiče. Zatím ale neměl žádnou možnost předvést své střelecké schopnosti. Je to nejlepší aktuální střelec Rakouska, tak uvidíme, jak se bude dařit jemu i jeho spoluhráčům, anebo jestli se dočkáme dalšího překvapení na aktuálním světovém šampionátu a Jordánsko se dočká své vůbec první výhry na mistrovství světa v historii země. 57. minuta, Rakousko-Jordánsko, zatím 1-1. Alena Benešová, Radiožurnál.

lesa hoří rodnej dům, hoří len dostatek sousedům. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, oni si moc dobře nevedou. Jsou i sirky, ať je nevidí.

0: Skupina Kabát ve středečním radiožurnálu Sport 7 hodin 26 minut. Ve Francii se koná mistrovství Evropy v šermu. Martine, to je sport, kterému i ty rád holduješ, tak jak se dařilo nebo nedařilo českým reprezentantům?
1: Čeští kordisté bohužel vypadli v osmi finále, ti největší čeští favorité, tedy jak Martin Rubeš, tak Jakub Jurka obsadili konečné 16. 17. místo vzhledem k tomu, jak se dařilo Jurkovi především v této sezóně světového poháru, tak je to bohužel mírně pod očekávání. Mistrem Evropy se stal Ital Mencarelli.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
3: Tady je Radiožurnál půl osmé. Zprávy s Janou Tendorskou.
4: Lídři skupiny G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí vůči Rusku, a to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. 7 vyspělých světových ekonomik se současně zavázalo k další energetické podpoře Ukrajiny, aby napadaná země zvládla příští zimu. Česká europoslankyně Nikola Bartůšek se v Evropském parlamentu připojila k frakci Evropští konzervativci a reformisté. Členové její přijetí podle europoslance Alexandra Vondry z ODS chválili. Nikola Bartůšek je bývalou členkou a místopředsedkyní hnutí Přísaha. Do europarlamentu byla zvolena na společné kandidáce s motoristy sobě. Původně patřila k frakci Patrioti pro Evropu. Z té byla ale vyloučena pro údajné poškození jejího jména. Britské ministerstvo obrany vyšetřuje zprávy o tom, že ruská fregata plující v Lamaňském průlivu vypálila varovné výstřely na civilní jachtu. Informovala o tom agentura Reuters. Incident se stal včera asi 30 kilometrů jižně od britských břehů. Oběti ani škody nejsou hlášené. V neděli se britské síly v Lamaňském průlivu zmocnili tankeru z ruské stínové flotily. A společnost Amazon chce ještě letos začít se stavbou skladovací haly u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Plány včera místním představili zástupci developerů. Podle nich najde v hale práci na 1700 zaměstnanců. Amazon jich chce otevřít nejpozději v druhé polovině roku 2028. Místní na setkání kritizovali velikost haly nebo dopravní komplikace.
0: Sport.
4: Fotbalová Argentina vykročila za obhajobou titulu na mistrovství světa vítězně. Díky hattricku Lionela Messiho porazila Alžírsko 3-0. Francie si poradila se Senegalem 3-1 a Norsko přehrálo Irák 4-1. Aktuality z duelu Rakousko-Jordánsko připojí Alena Benešová.
5: V 67. minutě hraje Rakousko s Jordánskem 1-1. Na vedoucí branku Romana Šmida z 21. minuty odpověděl v 50. minutě Ali Elouan, ale Rakousko se právě teď dostává do vedení. Po rohu se trefil střídající Marko Arnautovič, takže Rakousko v 68. minutě vede 2-1. Alena Benešová, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Ostrovačic a na D8 u Roudnice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 180 pojedete v nesouvislé koloně ke sjezdu na Bratislavu do omezení na kilometr 196. Je to na 35 minut v osobních autech. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici z 29. kilometru zůstává kolona. Náš zpravodaj upřesňuje, co brzdí provoz.
7: Je tam udělaný a uzavřený pokop od kanálu. A vypadá to, že to tam dneska budou zalévat nebo něco takového, proto tam ta šipka furt je.
6: V Českých Budějovicích ve Strakonické u obchodní zóny zasahují u následků srážky kamionu s osobním autem. Kolona postává od sídliště Máji. Na Pražském okruhu ve směru na letiště regulují provoz v tunelech. Brzdí se u Vestce na 3. kilometru. Počítejte s více než 20 minutami navíc k Ořechu. A v Praze v tunelu Blanka směrem na Troju stojí porouchané auto. Za výjezdem na Letnou stále blokuje pravý pruh, čeká se na odtah. Regulují kvůli tomu provoz. Postojíte v Patočkově z Kajetánky téměř půl hodiny a zdrží Vidíte se i v tunelu kolem čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Dnes po ráno je nad Českem většinou oblačno až zataženo, v Čechách místy i polojasná obloha. Teploty se drží většinou mezi 12 stupni, tolik je aktuálně v Chebu, a 17 stupni, které ukazuje teploměr například ve Znojmě. Nejchladněji bylo v noci v Krušných horách, tam klesla teplota k 6 stupňům. Srážky se vyskytují ve východní polovině našeho území, v Čechách jen výjimečně. Přes den pak zůstane oblačné až zatažené nebe, jen místy bude přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle, postupně se budou vyskytovat místy. Výjimečně se mohou objevit i bouřky. Večer pak bude srážek ubývat. Teploty opět o kousek vyšší než včera, nejčastěji mezi 20 a 25 stupni. Na jihu Moravy bude opět o 2 stupně tepleji. Na hřebenech hor naměříte kolem 17, na Šumavě kolem 19 stupňů. A foukat bude dnes jen slabý nebo mírný severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Ed Sheeran, 7 hodin 38 minut, posloucháte středeční radiožurnál Sport. Čeští fotbalisté se z Dallasu vydali na východní pobřeží Spojených států amerických, kde je už zítra čeká druhé utkání ve skupině mistrovství světa. O tom, ale taky historických zápisech Lionela Messiho budeme mluvit ve sportovním přehledu s Jakubem Kantou. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Kapitán fotbalové Argentiny Lionel Messi zařídil prvním hat-trickem v kariéře na světovém šampionátu výhru obhájců titulu na úvod turné v zámoří 3-0 nad Alžírskem. 38-letý útočník jako vůbec první v historii nastoupil na 6. mistrovství světa. Odehrál jubilejní 200. utkání za národní tým a navíc 16. gólem vyrovnal rekord šampionátu Němce Miroslava Klózeho. Nového nejlepšího střelce má francouzská reprezentace. Kylian Mbappé se trefil dvakrát a svou 58. trefou v dresu národního týmu překonal Žiruda. Přispěl tak k triumfu 3-1 nad Senegalem. Norsko vyhrálo nad Irákem 4-1, když dvakrát za vítěze skóroval Erling Haaland. V 51 utkáních za reprezentaci nastřílel 25-letý útočník už 57 branek. Jak se vyvíjí souboj Jordánců s Rakušany, shrne Alena Benešová.
2: Na začátku 75. minuty, v momentě, kdy tady máme další pauzu na občerstvení, je to stále 1-1. Před chvílí jsem ve zprávách říkala, že to je 2-1 pro Rakousko, ale branka Marka Arnautoviče po rohu za Bicera nakonec neplatila, protože obránce Rakouska Štefan Poš zahrál rukou. Mauritánský rozhodčí Bejda tedy branku neuznal. V 75. minutě je to tedy 1-1. Vedoucí branku zápasu a i Rakouska dal Romano Schmidt ve 21. minutě. V 50. minutě srovnal Ali Elu.

0: duelu se reprezentace nemusí vyrovnávat s rozdílnou nadmořskou výškou. Stadion v Atlantě leží zhruba 300 metrů nad hladinou oceánu. Arena pro utkání má kapacitu přibližně 75 tisíc fanoušků. Zápas Česko-Jihoafrická republika začne ve čtvrtek v 18 hodin českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Atlanty Lukáš Michalík, Radiožurnál.
1: Fotbalisty Slovácka povede do nové prvoligové sezóny jako hlavní trenér Jan Jelínek. Nahradí tak Romana Skuhravého, který po záchraně v nejvyšší soutěži neprodloužil s klubem smlouvu. Jelínek v minulosti vedl mezi elitou Zlín. V uplynulém ročníku pracoval jako hlavní trenér druholigového B týmu Slavie Praha.
2: Rozhodně se tady odváděla dobrá práce v posledních měsících a na tom týmu to bylo vidět. Já respektuji trenéra Skuhravého a jeho hru, pohled na hru, a v tom máme společné prvky, ale samozřejmě do toho budu dávat i své, a tak, abych to dobře uchopil, tak to musím první dobře navnímat.
3: Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na Zlaté tetře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. 20letá česká reprezentantka vylepšila o 0,3 svůj čas z diamantové ligy v Římě. Výškař Jan Štefela skočil na vítkovickém stadionu 227 cm a skončil na druhém místě kvůli horší bilanci pokusu za Mexičanem Portiem. A že na domácím mítinku poprvé nevyhrál Štefelu, hodně mrzelo, i když závod si celkově pochvaloval.
4: Byl dobrý, opravdu jsem si to užil. Co se týče atmosféry, tak si myslím, že se bude mít co překonávat na dalších závodech. Tohle je hodně jako nasazená laťka na vysoko, takže závod to byl superovej, ale jako troufám si říct, že možná nikdy mě nebolelo takhle prohrát, než jako dneska. No. Tu trofej jsem fakt chtěl, ještě ji nemám, takže zase budu muset rok čekat. No.
3: Na Zlaté tetře v Ostravě zároveň padl nejlepší čas historie na nemistrovské trati 150 metrů. Olympijský šampion ze stovky, Američan Noah Lyles, ho vylepšil na 14,67 sekundy a o Zlaté tetře se budeme bavit s naším reportérem Jakubem Markem také po 8. hodině.
5: A ve sportovním přehledu teď po druhé pojďme na fotbalové mistrovství světa, jak se aktuálně vyvíjí souboj Jordánců s Rakušany, to stále sleduje Alena Benešová.
6: V 78. minutě už se Rakousko opravdu raduje z vedení 2-1. Byla to znovu spolupráce Marcel Zabicer, Marko Arnautovič. Zabicer centroval, Arnautovič dával gol hlavou. Nakonec to ale tady vypadá, že to bude vlastní gol jordánského hráče Al Araba. Takže 78. minuta, Rakousko-Jordánsko 2-1. Alena Benešová, Radiožurnál.
1: Semifinalista tenisového Roland Garros Jakub Menšík zahájil travnatou část sezóny porážkou na podniku v londýnském Queen's Clubu. Podlehl v prvním kole za skoro 2¾ hodiny Francouzi Manarinovi 7-5 a 2x6-7. První kolo naopak zvládl Jiří Lehečka, loňský finalista porazil 7-5 a 7-6 Majchřaka z Polska. Ve druhém zápase ho čeká Australan Hidžikata. Na turnaj v Londýně se dařilo také Karolíně Muchové, Lindě Noskové a Kateřině Siňakové, které prošly do druhého kola. Karolína Plíšková na trávě v Nottinghamu otočila české derby se Sárou Bejlek po setech 2-6, 7-6 a 6-2.
3: České softbalistky v historicky prvním utkání na domácím mistrovství světa nestačily v Praze na Australanky, kterým podlehly na úvod skupiny 1-7. Nadhazovačka Kateřina Kindermanová za víc než půl zápasu inkasovala tři doběhy a držela svůj tým před více než 300 fanoušků na dostřel.
7: Určitě jsme byli nervózní všichni, protože fanoušci tady byli kolem areálu, fandili, bylo to hlasitý, ale já jsem ten typ, který moc to nevnímá naštěstí, který vypne a soustředí se na balón. Jsme se snažili i udělat dobrý dojem, bohužel to nedopadlo.
1: České softbalistky čeká dnes ve Svoboda parku v Bohnicích dvojutkání. Nejprve od 10 hodin vyzvou Kubánky a pak od 19:00 Italky.
5: Tolik velmi výživný, vydatný a vyčerpávající sportovní přehled připravil ho Jakub Kanta. Moc děkujeme.
1: Není vůbec za co, naslyšenou.

0: New Radical se dohrávají ve středečním radiožurnálu Sport 7 hodin 49 minut na našem čistě sportovním rádiu. Jak jste si určitě všimli, si připomínáme cestu československých fotbalistů za zlatými medailemi z mistrovství Evropy před 50 lety.
1: Je to právě těch zmíněných 50 let od titulu a tak vám postupně připomínáme, co se dělo v posledních 50 dnech od finálového zápasu, který se hrál 20. června. Dnes je 17. června, tak už je asi jasné, že se k tomu dni už velmi blížíme.
0: V kalendáři a rozhlasovém archivu se tedy posouváme do 17. června roku 1976.
2: Předsednictvo Svazu českých spisovatelů se dnes v Praze zabývalo přípravou svého sjezdu.
3: 17. června roku 1976 žilo Československo i řadou všedních starostí. Ale pokud jde zrovna o psaní, vznikala v té době jistě řada ohromných fotbalových příběhů. Vždyť národní tým noc předtím vyřadil jeden z nejsilnějších celků 70. let Holandsko a postoupil do finále mistrovství Evropy. Naši fotbalisté ve finále, hlásil titulek československého sportu, který vyzdvihl obětavou hru svěřenců Václava Ježka a Josefa Vengloše, takže Holanďané pak působili jako kouzla zbavení.
4: Před zápasem sebevědomí Holanďané zklamali především v jednom, ztratili zcela nervy. Výsledkem toho byly dvě žluté a dvě červené karty. Obrana nepůsobila vždy nejjistějším dojmem a také útok, který předcházela pověst snad nejlepšího na světě, zklamal na celé čáře. Nedovedl si připravit pořádnou střeleckou šanci a Renzenbrink, který tolik září v klubových barvách Anderlechtu, či Gels, jenž dokázal vstřelit v holandské lize za Ajax i 5 gólů, vyšly střelecky na prázdno. Ironií osudu je, že jediný holandský gól vsítil náš obránce Ondruš.
5: Ondruš zůstává ležet na zemi a to je velmi nepříjemné.
4: Rozhodčí Tomas v 61. minutě vyloučil Poláka za trochu tvrdší faul na Neskence. Bylo to 4 minuty potom, kdy Kerkhoff hrubě srazil Ondruše a náš lékař Kundrát měl plné ruce práce, aby ho postavil na nohy. Možná, že i toto zranění způsobilo, že otřesený Ondruš v 74. minutě vstřelil nešťastnou vyrovnávací branku.
3: Kapitána Antona Ondruše také zápas hodně bolel, stejně jako některé další hráče, kteří ale jako vítězové poutkání regenerovali rychleji. Podobně jako střelec vítězného gólu Zdeněk Nehoda.
6: Nejhorší to bylo, dá se říct, poutkání s Holandskem, kde opravdu Holanďani hráli dost tvrdě a dá se říct i záludně. Nejhorší byl teda zákrok na mě od toho Neskence, kdy byl vyloučený a to odnesla jako ta moje pravá noha, ale celkem doktor Kunrát i Marcel Růžička mě dali do pořádku. Takže...
3: Mohl se Zdeněk Nehoda připravovat na nedělní finálové utkání. A 17. června se v klidu dívat i na večerní přenos dalšího semifinále. Domácí Jugoslávci v něm sice před 100 000 návštěvou v Bělehradu vedli nad Německou spolkovou republikou 2-0, ale o náskok přišli a po prodloužení prohráli 2-4. Takže bylo jasné, kdo se v neděli večer utká v Bělehradě o titul.
7: A išli jsme, zdá se povedat, s celkem slušným optimismem do toho Bělehradu.
3: Vzpomínal na tehdejší nastavení týmu útočník Jan Švehlík. Do finále mistrovství Evropy zbývají 3 dny. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: No a od Eura 1976 znovu pojďme na světový šampionát v roce 2026. Zápas Rakousko-Jordánsko dál sleduje Alena Benešová.
8: V 89. minutě stále vede Rakousko 2-1. Druhý gol Rakouska dal Marko Arnautovič po rohovém kopu Marcela Sabicera. Už předtím Arnautovič skóroval poprvé, ale kvůli ruce obránce Poše branka neplatila. Teď Jordánsko už po čtvrté vystřídalo, má na hřišti aktuálně 5 útočníků, udělá tady všechno pro to, aby se mu podařilo srovnat a zapsat vůbec historicky první bod na mistrovství světa v historii země, ale Rakousko už si to vedení hlídá, nepouští Jordánsko do žádného velkého tlaku, snaží se kombinovat na vlastní polovině, přihrává si a Jordánsko tedy zatím od toho vedoucího gólu Rakouska na 2-1 nemělo žádnou velkou šanci na srovnání. Dokonce základní hrací doby chybí přesně minuta, samozřejmě ještě rozhodčí nějaké ty minutky nastaví, hlavně tedy kvůli té občerstvovací pauze, to budou minimálně 3, ale spíš víc. Na začátku 90. minuty tedy Rakousko vede nad Jordánskem 2-1. Alena Benešová, Radiožurnál.
1: My se k tobě, ale Aleno, hned vrátíme, protože nás zajímá tvůj odhad, kolik se asi tak může nastavovat ve druhém poločase i kvůli tomu, co si právě popisovala, že se dělo.
8: 3 minuty jsou jisté právě za tu občerstvovací pauzu a protože oba týmy hojně vystřídali, tak si myslím, že těch minut bude nakonec typuji 6.
0: Minimálně.
8: 6 minut má tedy Jordánsko na to, aby srovnalo a myslím, že za ten výkon si remízu určitě zaslouží, protože hlavně v prvním poločase bylo určitě nebezpečnější než Rakousko, které je v tomto zápase favoritem, vytvořilo si řadu příležitostí, žádnou tedy nedokázalo zužitkovat a vyrovnání se dočkalo až v 50. minutě, kdy se tedy trefil Ali Elvan a od té doby Jordánsko na nějakou velkou gólovou příležitost čeká. Rakousku rozhodně pomohlo trojí střídání, kdy odešli Alaba, Xaver Schlager a Mvene a tým hru oživili Chukwuemeke, Danco a Paul Vaner. Před chvílí ještě se dostal na hřiště i další útočník Wimmer, tak uvidíme, který tým nakonec bude tím šťastnějším. Rakousko už nevypadá, že by mělo nějakou práci s tím ubránit svoje vedení, tak těch minut je nakonec 10. 10 minut se tedy ještě bude hrát zápas mezi Rakouskem a Jordánskem na mistrovství světa. Zápas se hraje v San Francisku před výbornou kulisou. Převahu mají tedy spíše jordánští fanoušci, kteří si nechtěli nechat ujít svoji premiéru své země na mistrovství světa. 9 minut tady zbývá do konce tohoto utkání Rakousko-Jordánsko 2-1.
1: Mě to popravdě překvapuje, že to nastavení je vlastně příliš krátké na to, co jsme viděli nebo spíše neviděli. Uh-huh. Ano, přesně tak ve druhém poločase. Ale především, a u toho se chceme zastavit, je ono ověřování gólu Marka Arnautoviče v 67. minutě. Protože, jak dobře víme, tak po 23 minutách poločasu následuje ona přestávka na občerstvení. Hmm. Oficiálně přestávka na občerstvení. Což 67. minuta, to je 22. prověřovalo se to asi 4-5 minut, takže oni krásně tu 23. minutu, kdy to tak má být ve druhém poločase, překryli tím dlouhým prověřováním, jestli tedy gól bude nebo nebude. A stala se v tom zápase taková zvláštní situace, že po tom, co se tedy rozhodlo, branka neplatí, pokračujeme za stavu 1-1, tak se rozehrálo, za půl minuty se hra přerušila a následovaly ty 3 minuty přestávky na občerstvení, protože na to evidentně nebylo dostatek času. Co si o tom myslíš ty, Karle?
0: No, já to vnímám úplně stejně. Já samozřejmě od začátku šampionátu to řešíme, že ta pauza se oficiálně jmenuje tedy pauza na občerstvení, ale vlastně je to pauza reklamní. A tenhle příklad, myslím, úplně stoprocentně ukazuje, že tomu tak prostě a jednoduše je. No, že sice je to skryté za dobrý úmysl, je to všechno schované za to, že se hraje v obtížných podmínkách za velkého tepla, že by se hráči měli mít možnost osvěžit, ale tady je úplně jasně vidět. A myslím, že o tom mluvili hráči, Virgil van Dijk od začátku, ten vlastně po prvním zápase to řekl jasně, že prostě to není nic jiného než schovaná reklamní přestávka a že Američané prostě dokázali to, co se nepovedlo nikomu předtím, a to tedy, že rozdělili fotbal na čtvrtiny.
1: Máme ještě chvilku do zpráv 8 hodin, které určitě dáme, ale během té přibližně 1 minuty, Aleno, vypadá to, že by se snad mohli Jordánci dostat ke svému i druhému historickému gólu na mistrovství světa.
8: Zatím to tak nevypadá, naopak před chvílí mohli inkasovat po třetí. Marko Arnautovič byl úplně sám před brankářem a Jordánska, ale teď tedy měli Jordánci znovu štěstí. Brankář Jordánska se snažil míč zastavit před brankovou čárou, ale míč mu utekl. Měl tedy štěstí, že šel vedle branky a ne do ní. To by byl opravdu velmi kuriózní gol, kdyby se Rakousku podařilo takto skórovat. Rakousko má potom gólu na 2-1 víc ze hry, víc šancí. Jordánsko se samozřejmě snaží o srovnání, ale zatím se do velkých šancí nedostává. Teď budou Rakušané zahrávat rohový kop, znovu Marcel Sabitzer, záložník Borussie Dortmund, ale jordánská obrana stihla míč od Hlavičkova do bezpečí a následná střela jednoho z rakouských obránců šla asi tak 10 metrů mimo. Takže zbývá přesně 6 minut do konce nastavení. Rakousko stále vede nad Jordánskem 2-1.
0: S Alenou Benešovou se znovu uslyšíme za chviličku, protože nabídneme taky zprávy v 8, tak určitě v té sportovní části bude. Zůstaňte dál s námi. Posloucháte Radiožurnál Sport.
9: Radiožurnál vás zve do Pardubic na největší dostih první poloviny sezóny. Těšte se na pohár slávy a pojišťovny, meeting s 9 atraktivními dostihy, včetně kvalifikace na Velkou Pardubickou se slávy a pojišťovnou. V sobotu 20. června na pardubickém závodišti. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
0: Bude 8 hodin, posloucháte středeční Radiožurnál Sport. Připravili jsme pro vás aktuální zprávy.
10: Dobré ráno v 8 hodin. A poslechněte si zprávy s Janou Tendorskou.
11: Právě se schází Bezpečnostní rada státu, zúčastní se i prezident Pavel. Francouzský prezident večer přivítá na zámku ve Versailles Donalda Trumpa. Fotbalisté Argentiny, Francie i Norska zahájili světový šampionát vítězně. Stojící auto v tunelu Blanka výrazně brzdí provoz na městském okruhu v Praze směrem na Troju. A bude oblačno i zataženo, postupně místy přehánky, teploty až 25 stupňů.
12: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
11: Právě teď začíná jednání Bezpečnostní rady státu. Na část týkající se obrany a bezpečnosti dorazí i prezident Petr Pavel. Zasedání ve Strakově akademii sleduje naše reportérka Daniela Brichtová.
13: Prezident Petr Pavel pravděpodobně dorazil do Strakovy akademie jen před několika málo minutami podle své vozové kolony, která vjela do areálu Strakovy akademie. Jel tady bočním chodem stejně jako například premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dorazil už také například náčelník generálního štábu armády České republiky Karel Řehka. Jedním z hlavních témat by měla být nová koncepce armády do roku 2040. Členové rady by měli řešit také nadcházející summit NATO, kde mají členské státy představit plán na posilování obrany schopnosti do roku 2035 a s tím související výdaje na obranu. Stále se navíc čeká na rozhodnutí kabinetu, zda do Ankary pojede i prezident. To by mělo padnout na pondělní vládě. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
11: Prezidenti Francie a Spojených států po večeří na zámku ve Versailles. Emmanuel Macron uspořádal setkání na závěr summitu G7. Připomene tak i 250. výročí americké nezávislosti, ke které Francouzi přispěli.
14: Mám rád místa, která jsou krásná a úžasná. Versailles, to je opravdu vrchol.
15: Uvedl americký prezident Donald Trump, který si potrpí na podobná přijetí a zlatem po svém znovu zvolení vyzdobil Bílý dům. Francouzi uspořádali večeři prezidentů ve Versailles i proto, aby Trump neodjel ze summitu 7 největších ekonomik u Ženevského jezera předčasně, tak jako se to stalo loni v Kanadě. Ludvík XVI. Koncem 18. století na zámku přijal americkou delegaci v čele s Benjaminem Franklinem. Trumpa na zámku ve Versailles čeká prohlídka dočasné výstavy zrcadlového sálu, představení u fontán a taky ohňostroj. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
11: V Česku je možné na veřejnosti svobodně vyjadřovat své názory. Myslí si to zhruba 7 Čechů z 10. Vyvíjá to ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. 57% respondentů považuje svobodu slova za fungující. Měla by ale podle nich mít určité hranice, popisuje vedoucí centra Matouš Pilnáček.
16: Zároveň ale neplatí, že by veřejnost chtěla úplně bezbřehou svobodu projevu. Spíš vidíme postoj svoboda slova ano, ale v určitých mezích. Největší skupina lidí si myslí, že svoboda projevu nás funguje, ale zároveň podporuje určité hranice.
11: Zhruba 1/5 lidí pak považuje svobodu slova za podstatně omezenou. Průzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů. Podrobné výsledky jsou na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o posudku sexuologa rozhodoval ještě soud a lidé před změnou rok docházeli na psychoterapii. Cílem je podle předkladatelů najít vyvážený stav mezi právem na sebeurčení jednotlivce a zájmem státu na ochraně práv jiných lidí. Před přijetím novely varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů.
17: Sport. Vítězný vstup do mistrovství světa mají za sebou i fotbalisté Argentiny, Francie a Norska. Obhájci titulu Argentinci vyhráli nad Alžírskem díky hattricku Messiho 3-0. Norsko porazilo Irák 4-1 a Francie Senegal 3-1. Ze zápasu Rakousko-Jordánsko se hlásí Alena Benešová.
8: V 9. z 10 minut nastavení Rakousko vede nad Jordánskem 2-1. Druhý gól Rakouska dal Al Arab, tedy vlastní gol Jordánska. Běží tedy 99. minuta, Rakousko-Jordánsko 2-1. Alena Benešová, Radiožurnál.
17: Čeští fotbalisté už jsou v Atlantě, kde zítra od 18 hodin našeho času nastoupí ve druhém utkání ve skupině proti Jihoafričanům, a to v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Kolona na D1 u Ostrovačic a nehoda na D5 u Plzně. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice kolona z kilometru 180 do omezení ke sjezdu na Bratislavu 40 minut v osobních autech. Na D5 z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Plzeň Bory na 85. kilometru narazilo auto do svodidel. Podle policie se dá projet pouze odstavným pruhem. Je tam krátká kolona, ovšem brzdí se prudce v zatáčce. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudní z 29. kilometru kolona v omezení se jede jen jedním pruhem, je to na 15 minut, sjíždět z dálnice se nevyplatí. V Praze v tunelu Blanka směrem na Troju stojí porouchané auto, za výjezdem na Letnou bloku je pravý pruh, a to už hodinu a půl. Regulují kvůli tomu provoz, tvoří se kolony už daleko před vjezdy do tunelů. V Patočkově stojí kolona od Břevnovského kláštera na 40 minut. Z jižní spojky je fronta od sjezdu na Pankrác k Mrázovce na půl hodiny. A na pražském okruhu směrem na letiště kromě obvyklých front přibyla ještě kolona na D7 na výjezdu z Prahy směr Chomutov. Před sjezdem na letiště popojíždí se od nájezdu z Evropské. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, přehánky čekejte ráno jen ojediněle, postupně pak místy večer by mělo srážek ubývat. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27. Tolik zprávy.
12: Radiožurnál Sport a Karel Janů.
0: 8 hodin 6 minut, středa 17. června. Krásný poslech vám dal. S Martinem Charvátem přejeme ze studia Radiožurnálu Sport, ale moc dlouho, Martine, si slovo nenecháme a hned ho předáme naší kolegyni Aleně Benešové, která dál sleduje zápas na fotbalovém mistrovství světa Rakousko-Jordánsko. Stále není dohráno, Aleno Benešová.
8: Stále není, už tady 10 minut nastavení uběhlo, ale Rakousko teď bude zahrávat penaltu. Marko Arnautovič ze strany centroval a trefil ruku ležícího jordánského hráče Salima Ubaida. Ten míč by určitě směřoval na branku, takže naprosto správně nařízená penalta, a Marko Arnautovič je právě tím, který si teď postavil míč na penaltový puntík, rozbíhá se a dává gól. Rakousko tedy přidává třetí gól, vítězí. Zřejmě tady zvítězí 3-1, protože už se hraje 12 minut přes čas, takže si myslím, že mauritánský rozhodčí Bejda každou chvíli ukončí zápas a Rakousko si tedy, už je tady konec, teď hned po zahrání penalty rozhodčí zápas ukončil. Rakousko tedy porazilo Jordánsko 3-1. Rakušany dostal do vedení ve 21. minutě obránce Schmidt. První gol v historii šampionátu pro Jordánsko dal v 50. minutě Ali Elouan. Poté si dali Jordánci vlastní gol, konkrétně Jazan Al Arab v 77. minutě, když si srazil do branky centr Marcela Sabicra po rohovém kopu. A teď tedy z pokutového kopu dává třetí gol Rakouska Marko Arnautovič. Rakousko-Jordánsko 3-1. Alena Benešová, Radiožurnál.
0: 8 hodin 8 minut, posloucháte středeční Radiožurnál Sport, a pokud máte to štěstí, že třeba až teď vstáváte, tak Martine, pojďme připomenout další výsledky, které jste zaspali. Argentinci porazili Alžířany 3-0, trefili se Lionel Messi a to je všechno, protože argentinský kapitán zaznamenal hattrick.
1: V dalších zápasech Francie porazila Senegal 3-1 a Norsko vyhrál nad Irákem 4-1, to znamená celková bilance Messi 3, Haaland 2, Mbappé také 2.

0: Zpěvačka Pink dohrává ve středečním radiožurnálu Sport 8 hodin 12 minut. Mluvit teď budeme o atletice. Největší, nejvýznamnější tuzemský atletický meeting Zlatá tretra je za námi a my si o tom teď budeme povídat s Jakubem Markem. Kubo, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Když začneme z českého pohledu, tak Lourdes Gloria Manuel vyhrála v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49,74 sekundy, takže potvrzení toho času pod 50. Za tebe z toho českého pohledu nejkvalitnější domácí výkon?
1: Ano, rozhodně nejkvalitnější český výkon. Lourdes Gloria Manuel si vylepšila, jak říkáš, teď o 30, opět osobní rekord a zas až tak úplně se to nečekalo, protože v Římě byly přeci jen o dost teplejší podmínky v závodě diamantové ligy. Navíc tam to bylo po velkém boji v cílové rovince, skončila tam druhá za Norkou Jägerovou, ale vlastně ještě za ní další dvě atletky byly v rozmezích s několika setin. Za to včera to byl solo závod, vlastně už při náběhu do cílové rovinky na třístovce vedla suverénně a bylo to rozdíl téměř půl sekundy právě Lourdes Gloria Manuel před Kubánkou Gomezovou. Ono také na tomto čase, aby už měla nějakou soupeřku těsně vedle sebe, to skutečně musí být absolutní světová elita, protože když se podíváme do letošních světových tabulek, tak tam z Evropanek je před ní pouze Norka Jägerová a pak další čtyři sprinterky, buď ze Spojených států, nebo z Karibiku, takže prokázala to, že ve 20 letech už patří do světové špičky. Doufejme, že jí to vydrží. To jak nastolila tuto sezonu, to, jak vstoupila do této sezony, sama říká, že s trenérem Loránem Mevlim právě cílí na srpnový evropský šampionát Birminghamu. Tam by teprve měla být ta forma nejlepší, tak se těšme, co předvede dál.
2: Bronzový výškař z loňského mistrovství světa Jan Štefela bojoval v Ostravě o vítězství s Mexičanem Portiem. Nakonec skončil Štefela kvůli horšímu zápisu na druhém místě. Oba dva se přenesli přes 227. Ty jsi, Kubo, už čekal, že by se dokázal Štefela dostat přes 230, že 227 je tak nějak očekávaný výkon?
1: Úplně ne, když se podíváme na to, jak vstoupil do venkovní sezony, ne úplně dobře, ale on každým závodem se zlepšuje a ani těch 2.30 včera nebylo úplně nereálných, některé ty pokusy byly velmi blízko a on jde postupně. V Bydhošti to bylo 2.15, to byl hodně rozpačitý vstup do sezony, protože přitom Jan Štefela sám mluví o tom, že takhle dobře se vlastně ještě asi na startu sezony nikdy v životě necítil a paradoxně z toho nebyl vůbec dobrý závod, ten první právě Bydhošti, ale pak šel po 5 centimetrech v Římě 2.20, ještě také takový průměr, ale pak už Kladno minulý týden 2.25, z toho měl radost, tady další 2 centimetry nahoru, takže vypadá to velmi dobře, říkal, že potřebuje zkrátka skloubit takovou tu formu fyzickou a techniku, samozřejmě je to technická disciplína, ale vypadá to, že to kloubí čím dál lépe a včera tedy na pokusy prohrál s Mexičanem Portiem, ale toho zas až tak mrzet nemusí, protože je vidět, že ta forma jde nahoru.
0: O Zlaté tretře atletickém mítinku, který se včera konal v Ostravě, si povídáme s Jakubem Markem. Kubo, v Ostravě padl taky nejlepší čas historie, když na takové netradiční trati, je to tak?
1: Je to tak, 150ka, ta se běhá hlavně v žákovských kategoriích, když viděli jsme to i v minulosti, možná pamětníci pamatují v roce 1997 souboj Kanaďana Donovana Baileyho, Američana Michaela Johnsona právě na 150. Johnson to byl olympijský vítěz tehdy na 200, Bailey na 100 a byla to velká show ve Spojených státech, nakonec nedoběhl ten závod Michael Johnson kvůli svalovému zranění a tehdy, mám pocit, to bylo 14.99 v podání právě Donovana Baileyho a včera ukázal Noah Lyles, že to nebyla úplně velkoústá prohlášení tady před závodem, že by měl útočit na ten historický rekord právě na 150, který byl 14.92. On sám před závodem říkal, že to je takové pomalé, mu to přijde, že to běhá v tréninku a skutečně na trati na dráze se předvedl časem 14.60. 67, takže výrazně posunul to maximum, ten nejlepší světový výkon historie právě na 150. A i za ním běžel velmi rychle Jihoafričan Dambile, borec, který už také letos běžel 200 pod 20 sekund, tak i Dambile byl pod tím bývalým rekordem, běžel jen o 11 pomalej než právě Lyles. A ještě bych zmínil výkon Švýcarky Verové, která ukázala, že má aktuálně famózní formu ve 22 letech. Ona se přiblížila ve Stockholmu zhruba před týdnem k světovému rekordu Jarmily Kratochvílové. Vlastně běžela jako první půlkařka od roku 1983 pod minutu 54. Tentokrát to bylo lehce nad minutu 54, ale i tak ten výkon byl fantastický. A když se podíváme za ní, kde byla včera Femke Brudersová Bolová při své premiéře, venkovní premiéře na 800, tak sice tam byl rozdíl více než 2 sekund, ale když se podíváme na světové tabulky letošní, tak vlastně Brudersová Bolová se aktuálně zařadila na 4. místo letošních světových tabulek na 800. Před ní je pouze tedy Švýcarka Verová, Kýly Hodgkinsonová, Britka, která byla v tom rychlém závodě ve Stockholmu právě za Verovou, a pak ještě z Gambie Sanu Jalouová, ale i Brudersová Bolová ukázala, že až se to třeba naučí trochu lépe běhat 800, tak by to mohlo být perfektně rychlé trio na 800, tedy Verová, Hodgkinsonová, Brudersová Bolová, které by mohlo útočit i na ten letitý nejstarší atletický světový rekord Jarmily Kratochvílové.
0: To nejzajímavější ze včerejšího atletického meetingu Zlatá tretra, který se konal v Ostravě, jsme teď shrnuli v ranním radiožurnálu Sport s Jakubem Markem. Děkujeme, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Ozzy Osbourne, 8 hodin 23 minut, posloucháte středeční radiožurnál Sport. České softbalistky vstoupily do pražské skupiny mistrovství světa porážkou.
1: Australankám podlehly v areálu Youders 1-7. O jediný český bod se postrala ve druhé směně nejlepší hráčka zápasu z domácí strany, Jana Fúrková. Ta litovala hlavně celkem 4 inkasovaných bodů v 5. a 6. směně.
2: Já bych řekla, že výsledek toho zápasu úplně přesně nereflektuje to, jak vlastně ten zápas vypadal, protože on byl vlastně většinu toho času hodně napínavý. Pak už jsme teda bohužel chviličku bojovali o to, aby jsme si zahráli tu sedmou směnu a bojovali jsme s rozdílem, ale většinu toho zápasu, což potvrzuje i to skóre 7-4 na hity, to vlastně bylo poměrně vyrovnaný zápas. A mimochodem to potvrzuje i to, že Austrálie proti nám vytáhla 2 jejich nejlepší nadazovačky, což je určitě známka toho, že jsme pro ně soupeř.
3: Jak v kontextu toho dalšího vývoje ve skupině vnímáte ten první zápas? Jaký to byl vklad do turné?
2: Lepší vklad by určitě byl, kdyby jsme vyhráli. Na druhou stranu stěžením zápasem pro nás bude hraní Kuba, takže my musíme co nejdřív vlastně spláchnout celý tady tenhle ten zápas a posunout se na to, co nás čeká proti té Kubě.
3: Ještě se ale vraťme k tomu utkání s Australankami. Vy jste zařídila svým odpalem i doběhem ten jediný český bod, tak jak jste si to užila před domácími fanoušky tady ve Svoboda parku.
2: No, užila jsem si to neskutečně. Asi tak moc dokonce, že byly pochybnosti o tom, jestli jsem vůbec šlápla domácí metu. Ve výsledku jsem ráda, že si tu challenge vzali, protože to znamená, že skutečně jsem tu metu mohla šlápnout a já jsem roznej šprt, takže já jsem ráda, že jsme hráli podle pravidel a tak, jak to má být. Takže očividně diváci mě hnali.
3: Druhý hrací den vás čeká, už jste to nakousla, Kuba a pak večer Itálie. S čím do toho budete chtít jít a co se pokusíte zlepšit, protože nevím, jak třeba budete hodnotit ten zápas s Austrálií, jestli byla lepší obrana nebo útok, prostě jestli na pálce nebo v poli máte víc rezerv.
2: My určitě potřebujeme, aby jsme z těch 4 hitů potom za prvé měli ještě o trochu víc a za druhé, když máme ty běžce na metách, tak je potřeba skórovat. Proti těmhle týmům ve chvíli, kdy nedáte, tak dostanete. Plán je se soustředit jenom na tu Kubu, potom až budeme řešit ten další krok a to bude ta Itálie. S Itálií jsme teďka hráli v minulém týdnu přípravný zápas v Holandsku, kde jsme po velmi dlouhé době Itálii porazili, takže i pro ně si myslím, že budeme silný soupeř, ale teď bude důležitý nepředbíhat, zvládnout ráno Kubu, protože to bude těžký soupeř.
3: Pomoc by určitě mohli fanoušci, 350 jich tady bylo po chozech. Vnímáte to taky tak, že právě tohle by mohl být třeba ten rozdíl a nedostávají vás pod tlak?
2: Já myslím, že na začátku to určitě trochu nervózní bylo, o to více nám ale potom dařilo mluvit na sebe na tom hřišti. My jsme ale za fanoušky hrozně rádi. Je to obrovský náboj, bylo super, že i když se vlastně v některých chvilkách nedařilo, tak ty tribuny nespaly a naopak pořád opakovaně tu hru udržovali, takže za to jsme jedině nadšený. Já ještě navíc jsem teda z domácího klubu tady Youders, takže pro mě hrát tady doma je dvakrát tak splněný sen a vidět všechny ty lidi, kteří tady prostě pro nás jsou, je krásný.
3: Říká česká softbalová reprezentantka Jana Fúrková. Z pražských Bohnic, Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radiožurnál půl deváté. A se zprávami Janou Tendorská.
3: Změny rozpočtových pravidel dnes míří do Senátu. Koalice navrhuje, aby se od příštího roku nepočítali do limitu schodku státního rozpočtu dopravní stavby. Výjimka teď platí pro část výdajů na obranu a pro peníze na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Opoziční strany už při projednávání ve sněmovně novelu kritizovaly a v Senátu, kde mají většinu, tak návrh zřejmě narazí. V Česku dál vznikají nové domovy pro seniory bez registrace. Potvrzuje to kancelář veřejného ochránce práv. Největší riziko takových pobytových zařízení je v tom, že nich často nepracuje na zdravotnických pozicích kvalifikovaný personál. Nejvíc neregistrovaných domovů v poslední době přibylo na Jižní Moravě. Například podle mluvčí Kyjova Ivany Martinkové odhalili místní úředníci v regionu za 10 let 45 takových domovů. Europoslanci budou hlasovat o nových pravidlech, která by měla zefektivnit návraty lidí pobývajících nelegálně v Evropské unii. Návrh počítá například s povinností migrantů spolupracovat s úřady nebo se vznikem tzv. Návratových center mimo území 27. Na pravidlech se už začátkem měsíce předběžně dohodli vyjednavači Europarlamentu a členských států. A Spojené státy zaútočily na další loď ve východním Pacifiku. Plavidlo bylo údajně napojené na obchod s drogami. Americká armáda to uvedla na sociální síti X tím, že úder nepřežil jeden člověk z tříčlenné posádky. Spojené státy na lodě, které spojují s šířením drog, útočí od minulého roku. Ke svým obviněním ale neposkytly důkazy. Experti na mezinárodní právo i lidskoprávní organizace jako Amnesty International to proto označují za nelegální mimosoudní popravy. Sport. Fotbalisté Rakouska oslavili návrat na mistrovství světa po 28 letech vítězstvím nad debutujícím Jordánskem 3-1. Argentina na úvod skupinové fáze porazila Alžírsko 3-0, Francie Senegal 3-1 a Norsko Irák 4-1.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na 43 v Brně a omezení na D8 u Roudnice. Na silnici 43 na výjezdu z Brna směrem do Svitav dejte pozor na rychlostním úseku za sjezdem na Ořešín. Podle policie leží v pravém pruhu traverza. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici z 29. kilometru po pojíždí kolona v omezení se jede jen jedním pruhem, je to na zhruba 15 minut. Sjíždět z dálnice se určitě nevyplatí, u Nové Vsi jsou dlouhé kolony ze všech stran. Na souběžné silnici se stojí za odbočkou na Letčice, fronta je i na silnici 16 směrem z Mělníka. Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, zpomaluje se za sjezdem na Vestec, za Ořech počítejte s 20 minutami navíc. V Praze v tunelu Blanka směrem na Troju téměř 2 hodiny stálo porouchané auto, za výjezdem na Letnou kolony kvůli regulaci jsou před tunely stále dlouhé a rozjezd ještě potrvá, v Blance se už jede 2 pruhy. Z jižní spojky je fronta od sjezdu na Kreč až k tunelu Mrázovka zatím na 30 minut. Stojí se v Patočkově od Břevnovského kláštera, kolona pokračuje i po povrchu až na Hradčanskou, plná je také Letná a ucpané jsou příjezdy mimo jiné také na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Teploty i nadále porostou, čeká nás ale dnes a částečně i zítra ještě poměrně zamračené počasí. Nejprve teploty. Dnes do 25, na Jižní Moravě do 27 stupňů. Zítra se mohou dostat krom severovýchodu, kde bude chladněji, až k tropické 30. V pátek ji pak na mnoha místech i přesáhnou. To může být až 33 stupňů. Severovýchod bude ale stále chladnější, tam se bude teplota pohybovat mezi 26 a 29 stupni. A víkend bude přímo horký. Ani v noci už nebudou klesat. Teploty moc nízko, zůstanou na 16 až 20 stupních a přes den v sobotu rtuť v teploměrech vyšplhá až k 35. V pátek i v sobotu už nás čeká spíše slunečné počasí, občas se budou vyskytovat bouřky zhorka. Ty hlavně v sobotu v Čechách mohou být i velmi silné. To byly zprávy.
4: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: R.E.M. dohrávají ve středečním radiožurnálu Sport. Je 8 hodin 37 minut. Teď bude řeč o cyklistice. Tadej Pogačar se vrací do akce. Dnes totiž odstartuje od první etapy závod okolo Švýcarska a světový šampion je podle vlastních slov připravený znovu vítězit. Nejen o tom si teď budeme povídat s Jiřím Ješkem. Jirko, krásné ráno.
1: Hezké ráno.
0: Očekává Jiří Ježek něco jiného než vítězství Tadej Pogačara v závodě kolem Švýcarska?
1: No, když se dívám do startovní listiny, tak v podstatě ani se nic jiného očekávat nedá. Na druhou stranu, cyklistika se vrátí asi do těch pořádků klasických, protože v tom posledním velkém závodě, kde probíhala příprava různých týmů na Tour de France a mluvím o bývalém závodě Critérium Dauphiné, dneska se jmenuje Tour Auvergne-Rhône-Alpes, tak tam ten jasný favorit úplně tak nebyl. A byla to jako zajímavá cyklistika, protože z té velké trojky Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar a dejme tomu, když do té trojky zařadíme virtuálně i Remco Evenpoola, tak tam jako ani jeden z nich nebyl. Nicméně to závodění bylo možná o to atraktivnější a vlastně mně se ten závod Tour Auvergne hrozně moc líbil. A vítězný Isaac Del Toro ukázal vlastně ve svém mladém věku, útlém věku, že patří opravdu už mezi zkušené borce a že do toho mixu těch velkých závodníků pro tyhle ty závody typu Tour de France, Giro d'Italia a Vuelta ta rozhodně patří, protože vlastně on si vzal to vítězství úplně suverénně až v poslední etapě, což jako ukazuje jako tu sílu toho nejenom týmu, ale mentální sílu toho lídra. Takže Isaac Del Toro bude právě pro Tadeje Pogačara podle mě jeden z klíčových pomocníků na Tour de France a tak se tak ukazuje ta síla toho týmu UAE Emirates, kterou jako spousta lidí tak nějak spochybňovalo, ale já si myslím, že právě na tom dalším přípravném závodě, kterým je okolo Švýcarska, tak Tadej Pogačar ukáže, že ten tréninkový kemp, který teďko vlastně probíhal v jeho podání a s jeho týmovými parťáky, tak že ho ještě nastřelil daleko víc do té formy a že bude dál dominovat téhle té sezóně, protože on téměř ke každému závodu, ke kterému nastoupil, tak ho vyhrál a jediný, kde byl poražený nějak významně, bylo druhé místo s Woutem van Aertem na Paříž-Roubaix.
2: Čekáš, Jirko, že Tadej Pogačar a jeho tým už budou chtít ukázat to nejlepší, protože ono do toho rozhodujícího třetího týdne Tour de France v tuto chvíli je vlastně více než měsíc.

0: 50% je trend a byl vždycky u těch hlavních lídrů nebo hlavních protagonistů toho závodu, že přicházeli do té Tour de France maličko, jakoby nechci říct nedotrénovaní, ale že ta forma prostě musí gradovat až za tou půlkou. A myslím si, že tady Pogačar právě tím náročným dlouhodobým vysokohorským soustředěním v Sierra Nevadě dává jako znát, že ještě to není úplně, nebo nebude podle mě ani na tom závodě okolo Švýcarska ono. A do té Tour de France přijedou s tím, že jako přijedou jako 100% připravení, ale bude tam jako ještě taková maličká rezervička pro to tím těžkým závodem se zlepšovat. Bylo to krásně vidět na Jonasi Vingegaardovi třeba na Giro letos, kde také z začátku úplně nebyl v té top formě, ale jak ten závod probíhal a s tím jeho sebevědomím, že na tom závodě byl nejlepší, tak si mohl nechat ten největší, jako tu největší náročnost až na ten poslední týden.
1: S Jiřím Ješkem si povídáme v ranním radiožurnálu Sport. Jirko, když si před chvilkou řekl slovo trend, tak já když se dívám na ty etapy, které čekají závodníky, kteří se budou účastnit závodu kolem Švýcarska. Etapa 1 ze Sondria do Sondria, etapa 2 z Locarna do Locarna, etapa 3 Bad Ragaz to Bad Ragaz. Takhle bych mohl pokračovat dál. Zároveň vlastně ten švýcarský závod jedou souběžně, zároveň ženy i muži. Tak myslíš, že tohle je trend, že tohle je cesta pro silniční cyklistiku do budoucna?
0: Nevím, jestli to je cesta, ale rozhodně to je pokus tu cyklistiku trošku změnit. Protože okolo Švýcarska letos poprvé je pouze pětietapový závod. Dříve to byl osmietapový nebo sedmietapový, prostě týdenní závod. Teď to je zkrácené na 5 etap, z toho 4 etapy jsou opravdu jako těžké, nechci říct horské, ale většina z nich je jako náročných v kopcích, že to není žádná nudná rovinatá etapa. A jedna etapa je nějaká 23-kilometrová nebo 25-kilometrová časovka rovinatá. Takže je tam vlastně všecko pro tu skvělou přípravu těch lídrů pro Tour de France. Není tam žádná zbytečná jako prodleva. Navíc ty závody jsou okolo měst, to znamená, že se bydlí prostě v jednom místě a tam se ten peloton vrací, pak se zase stěhuje do dalšího města. Takže je tam i nějaká jako udržitelnost té logistiky, což se mi strašně líbí. A i ta paralela s tou ženskou cyklistikou si myslím, protože ta ženská cyklistika opravdu, ta profesionální, jako nabírá na obrovský atraktivitě už dlouho, ale čím dál tím víc se přibližuje tou atraktivitou té mužské. Takže jako vůbec není na škodu, když ty závody, stejně jako jednorázové závody, jsou taky pořádány paralelně. Tak proč to nevzít i u takhle jakoby významného etapového závodu, protože okolo Švýcarska byl vždycky braný takový jako čtvrtý závod nebo pátý závod po Giro, Vuelte a Tour de France. Takže myslím si, že tohle je správný směr a i ta atraktivita pro diváky a trošku jako ušetřená energie pro ty týmy, tím, že to je jenom pětietapový závod, tak bude určitě jako trendem do budoucna.
2: Ve Švýcarsku pojedou i další velká jména, jako Primož Roglič, Nairo Quintana, nebo muž, který teď vládne sociálním sítím, Belgičan Liam Slok, kdo jste neviděli jeho způsob průjezdu cílem při závodě v švýcarském Gipingenu, tak opravdu doporučujeme. No a také pojedou dva Češi, Jan Hirt a Matias Vacek. Jak očekáváš, že na tom bude Matias Vacek právě teď ve Švýcarsku?
0: No, tím, že nebude mít Matias Vacek u sebe svého takového jako dvorního lídra, pro kterého je zvyklý pracovat, protože Mats Pedersen, stejně jako spousta špičkových vyloženě jako sprinterů nebo závodníků, kteří nejsou úplně jako super závodníci v kopcích, tak ty jedou paralelní závod okolo Belgie. A budou tam většina sprinterů, Jasper Philipsen také prostě vynechává, přestože bude mít na okolo Švýcarska svého dvorního rozjížděče Matěje van der Poela. Matěje van der Poel jede okolo Švýcarska, ale Jasper Philipsen zvolil jednodušší, co se týče profilu, závod okolo Belgie, kde se bude připravovat na ty sprinterské etapy. Stejně jako Mats Pedersen. Takže Matias Vacek bude mít podle mě trošku volnější ruku a pojede tam závodník, který je mu jako, co se týče cyklistického nějakého profilu nebo z dovedností podobný Thibaut Nice, tak Matias Vacek s Thibaut Nicem za tu stáj Lidl Trek podle mě se budou snažit třeba vyhrát některou etapu

0: z úniku a zkusit zasportovat z nějaké menší skupinky 5, 6, 7, 10 člené a tam by mohla být cíla Matyáse Vacka. Rozhodně to pro něj bude super trénink, jak pro třeba mistrovství republiky, tak samozřejmě potom pro tu Tour de France. A u Honzy Hirta je úplně jasně daný, že takhle těžký závod on bude chtít také prostě zkusit ovládnout nějakou etapu s dojezdem na cílový stoupání.
1: Začátek Tour de France blíží 4. července, to všechno vypukne v Barceloně. Jiří Ježek bude u toho, teď jsme si o něm v ranním vysílání Radiožurnálu Sport povídali, o jednom z těch přípravných závodů před Tour de France, a tedy závodu kolem Švýcarska. Jirko, moc děkujeme, hezkou středu.
0: Já taky děkuju a těším se, jak nám vrcholí ta cyklistická sezóna.

0: byli Oasis, Don't Look Back in Anger. My doufáme, že snad spíš teď někomu uděláme v následujících minutách radost. Je tu totiž pravidelná soutěž, jako každý jiný všední den, 8 hodin 51 minut. Budeme soutěžit. Telefonní číslo k nám do studia můžu v tuhle chvíli připomenout. Za chviličku se vám bude hodit 221-552-222. Nejdřív ale, Martine, pojďme našim posluchačům říct, o co dneska hrajeme.
1: Budeme hrát o olympijský běh 2026, což je balíček drobných cen, a dostanete od nás také červenou kšiltovku Radiožurnálu Sport. K soutěžnímu zvuku můžeme dát dvě nápovědy. Jednak, že není náhodou, že je dnes zrovna ten zmíněný olympijský běh, a potom by se vám také mohlo hodit vědět, abychom to provázeli s další částí našeho vysílání, kde budou hrát čeští fotbalisté druhý zápas na mistrovství světa aktuální.
0: A teď už můžeme zahrát zvuk.
2: Potřebujeme dát data od všech možných lidí, kteří by na hry jeli, ať už jako sportovci nebo jako členové doprovodu. Do konce srpna můžou jednotliví potenciální členové výpravy a sportovní svazy vyplňovat ten akreditační systém, a my ho musíme ty data předat organizačnímu výboru, aby to mělo jako podklad pro akreditaci.
0: 221-552-222. Zdá se mi, že hlas je to docela povědomý a nezdá se to jenom mně. Krásné ráno, slyšíme se.
3: Dobrý den, Václav u telefonu.
0: Dobrý den, Václave, slyšel jste, poznal jste po hlase?
3: Já bych řekl, že to byl Martin Doktor.
0: Gratulujeme, trefil jste to.
1: Proč ta nápověda s tím druhým dějištěm zápasu českých fotbalistů?
3: V Atlantě vyhrál, myslím, že na olympiádě.
0: Jedete přesně podle notiček Martina Charváta, děláte nám radost, gratulujeme.
1: Gratulujeme, když už máme někoho dalšího ve vysílání. Sledujete fotbal teďko na mistrovství světa?
3: Samozřejmě.
1: No a co za tím říkáte na ten jeden výkon českého týmu a co čekáte proti Jihoafrické republice?
3: No tak proti Koreji to jsme asi viděli všichni, nebylo to nic moc, ale když jsem viděl, jak hrála Jihoafrická republika proti Mexiku, tak si myslím, že bychom snad mohli mít šanci.
0: Optimismus, jo, před tím druhým zápasem, který mimochodem asi uvidíme a uslyšíme skutečně všichni, protože jediný se nehraje v noci.
3: Ano, je to tak, je to tak.
0: Tak jo, tak ještě jednou moc gratulujeme, zůstaňte nám na lince, ať se na vás...
3: Ano, je to tak, je to tak.
0: Tak jo, tak ještě jednou moc gratulujeme, zůstaňte nám na lince, ať se na vás můžeme vzít kontakt a víme, kam poslat cenu, a poslouchejte dál Radiožurnál Sport, mějte se hezky.
3: Díky moc, naschánou.

0: trumpety dohrává ve středečním radiožurnálu Sport. Je 9 hodin a 12 minut do mistrovství světa stoupí vzájemným soubojem fotbalisté Anglie a Chorvatska. S oběma zeměmi je spojený náš příští host, fotbalový scout Milan Holub, který se soustředí především na sledování fotbalu na Balkánu a teď by s námi měl být ve spojení. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Pane Holube, jak se vám zamlouvá ten chorvatský tým pro mistrovství světa? Je tam opravdu velký věkový rozptyl, na jedné straně 40-letý Modrič, na druhé straně 19-letý Vuškovič?
1: To já myslím, že vám neřeknu nic objevného. Řeknu vám asi to samé, co před 4 rokama. Ta záloha je prostě stará, s tím se nedá hrát fotbal. To máte Kovačič, Modrič, Brozovič před 4 rokama. A dneska proti Anglii vám ukážu, že se mýlím a že se s tím dá hrát fotbal a budou se snažit držet míč a budou ho držet a budou dát Angličanům problémy. Takže zajímavý mužstvo, já myslím, že generační výměna se jim pomalu daří, v obranu mají mladou, v záloze na lavice už mají taky mladý hráče, v útoku budou trochu trpět.
2: No, co se týče té zálohy, jak jste zmiňoval, myslíte si, že to je také tím, že vlastně Chorvatsko už 9 let vede Zlatko Dalič a on vlastně vypadá to dost sází především v té záloze na ty své vlastně osvědčené koně, ať už je to Kovačič, ať už je to zmíněný Modrič.
1: Já myslím, že kdybych Chorvatsko vedl, já měl jsem hráče v Realu Madrid a v Manchesteru City, tak bych taky na ně vsázel. To prostě nemůže být jinak přece.
0: To říká Milan Holub, který je s námi ve spojení tady na radiožurnálu Sport a když byste takhle předtím, než Chorvaté vlastně do toho turnaje vůbec vstoupí, měl říct, jaký je váš odhad, anebo jaký myslíte,

0: Že jsou ambice tohohle celku?
1: Tak ambice jsou vždycky nejvyšší. Půjdou o ten zápas, od zápasu, jak vám řekne pan Dalič, a v každém zápase se budou snažit dominovat na míči, budou mít trošku problém dávat góly, protože vepředu už to není úplně top, top, top, ale budou silný a budou nepříjemným soupeřem pro každýho.
2: Jak důležitá je podle vás role Modriče nebo Perišiče, další velmi zkušený hráč?
1: Já myslím, že role Modriče je úplně zásadní, protože když se bavím s lidmi, kteří jsou okolo toho národního týmu, tak oni říkají, že v podstatě Modrič, Perišič, ty starší hráči, že určují standard. A že když je soustředění chorvatské reprezentace, tak je to jako silně profesionální, všechno musí být na té nejvyšší úrovni, moc se netančí, moc se nespívá, ale opravdu všechno je orientovaný na výsledek a maximálně profesionální, a právě Modrič a starý hráč určují standard.
2: Co by podle vás měl Modrič a nebo Perišič nebo Kovačič nebo ti další zkušení hráči vlastně dát tomu týmu, aby mladší hráče, kteří jsou zapracovávaní postupně do té sestavy, tak dokázali ideálně využít, a hlavně, aby oni sami samozřejmě tomu týmu dali přesně to, na co, jak jste říkal, hráči dříve Real Madrid, teď už tedy Milána a nebo Manchesteru City mají?
1: Tak Modrič a Kovačič, to je především obrovský klid na míči. Těm to dáte do nohy a oni to většinou nestrácí. Kovačič to nikdy nestratí, Modrič taky ne, takže velká nabídka v meziprostorech, schopnost udržet míč v kombinaci, a na tom bude založená celá hra.
2: Myslíte si, že má Chorvatsko i tu nastupující generaci stejně silnou jako tu, která právě už bude čím dál dříve odstupující, to znamená právě ti už pokročilí třicátníci?
1: Uprostřed zálohy Modriče nahradit nebude úplně jednoduchý, protože takový fotbalista se nerodí každých 10 let, ale když se podíváte do obrany, tak tam máte na pravý straně Bayern Mnichov ročník 2000, uprostřed Luka Vuškovi 2007 patrně nastoupí, to znamená, že hráč U19 dneska možná ještě jeden z nejlepších stoperů vůbec, Joško Guardiol, jeden z nejlepších obránců vůbec, Šutalo a Ajax Amsterdam, takže ve obraně to bude dobrý, tam trpět nebudou. V záloze máte dva Sučiče, jedno v Interu, druhého v Realu Sociedad San Sebastián, tam taky budou silní. V Dynamu Záhřeb Luka Stojkovič bude další reprezentant, který bude táhnout zálohu, a otázka, jak to poskládá vepředu.
0: To říká...
1: si myslím, že úplně nemají křídla.
0: Promiňte, pane Holuby, že jsem vám do toho skočil, omlouvám se.
1: Ne, nic, říkám, že vepředu tam budou trošičku trpět, protože asi nemají úplně křídla dobrý.
0: Fotbalový scout Milan Holub s námi v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Můžeme teď od toho duelu, který nás teprve čeká, tedy Anglie, Chorvatsko, skočit k tomu nejzajímavějšímu, co se dělo v noci. Viděli jsme velká představení Lionela Messiho, viděli jsme velké představení Erlinga Haalanda a taky Kyliana Mbappého. Tak když začneme u Francie, sledoval jste ten zápas a ten obzvlášť se chceme zeptat na ten vlastně potenciálně penaltový souboj Kyliana Mbappého, který nakonec byl i s pomocí videorozhodčího tedy vyhodnocen tak, že se vůbec o žádný faul nejednalo. Tak souhlasil jste s tím?
1: Krásný zápas, svět je plný záhad. Já myslím, že všichni viděli penaltu. Rozhodčí tam říkal, že útočník inicioval kontakt, úplně nevím čím. Nerozumím, ale asi nerozumí nikdo.
2: Takže pro vás zřejmě jasná penalta byla a pro vás i jasná v uvozovkách červená, kterou chtějí ať už lidé, kteří nepřijí Lionelu Messimu, anebo lidé, kteří jsou spojení s Alžírskem pro tohoto argentinského útočníka. Přišlo to ve 32. minutě, už v tu chvíli měl Messi jeden gol na svém kontě, pak tedy přidal ještě dva.
1: Nemyslím si, obyčejný kontakt, ten se dostal před něj, upad, spíš chtěl víc upadnout, než ten, aby mu k tomu pomohl. Za mě ani žlutá karta to není.
2: Když se ještě vrátíme k tomu, co se děje na tomto mistrovství světa a čím je odlišné od běžných sezon, co říkáte tříminutovým pauzám uprostřed poločasu a vlastně rozdělení zápasu na čtvrtiny?
1: Hokej se hraje na 3/4 a fotbal se začíná hrát na 4/4. Reklamní pauzy, nic jiného v tom není.
0: To říká Milan Holub, fotbalový scout, který s námi byl ve vysílání Radiožurnálu Sport. Moc vám děkujeme za váš čas a ať se vám daří. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Přeji hezký den, naslyšenou.

0: Rasmus 923, středeční radiožurnál Sport, je tu dál s vámi. Lionel Messi nasázel v noci 3 góly Alžírsku. Jeho tým vyhrál 3-0 a zároveň se Argentinec stal prvním fotbalistou v dějinách, který odehrál zápas na 6 mistrovstvích světa.
1: Hattrick se mu ale podařilo dát na této scéně vůbec poprvé a dohnal tím Němce Miroslava Klózeho v čele historické tabulky nejlepších střelců. Kansas City ve státě Missouri na odlehlém americkém středozápadě se minimálně na tuhle noc stalo Messiho městem.
0: Byl u toho taky náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
2: Netrvalo ani 20 minut zápasu s Alžírskem a celá modrobílá část stadionu v Kansas City už oslavuje novopečeného rekordmana. Argentinci mají v hledišti jasnou převahu. Modrobílé tričko s Messiho jménem tady má snad každý druhý z nich, ale Messiho je plno nejenom tady na hřišti a na tribunách, ale i v celém městě. Při procházce centrem několik hodin před zápasem potkávám i tady Messiho doslova na každém kroku. Dokonce celé organizované skupiny lidí s pruhovanými dresy a desítkou na zádech a většinou to nejsou Argentinci. Messi mu propadli i místní. Zastavuju skupinku mladých Američanů, kteří vypadají jako bratři v Messiho triku. Zjevně míří do jednoho z barů, jak říká Brooke. Věděli prý, že tu hraje dnes Argentina, tak si každý koupili dres a jaký jiný než Messiho. Fotbal je pro ně zjevně trochu novinka, opakovaně mluví hlavně o tom americkém a o zdejším v poslední době veleúspěšném týmu Kansas City Chiefs. Jeden z nich, Will, ale prý hrál evropský fotbal od malička, fandí Arsenalu a během šampionátu si k týmu USA přibral Argentinu.
3: Argentina for Messi.
2: Stadion se prý teď nedostal, ale na druhou stranu vidět na americkém středozápadě Messiho, to díky jeho angažmá v Miami, není poslední dobou samo o sobě takový svátek.
4: Když tady naposledy hrál proti Sportingu Kansas City, tak jsem na tom zápase byl. Viděl jsem ho dát gól z přímého kopu. Paráda. Dnes jsem nešel, protože na to upřímně nemám. Na místní ligu se na Messiho taky všude prodávají dražší vstupenky. Stálo mě to asi $80, ale pořád mnohem levnější než mistrovství světa.
2: Říká Will a jak tak stojí s kamarády Brookem a Graysonem vedle sebe, předhánějí se v tom, co všechno na Messim obdivují. Brook říká, že to Messi prostě umí a je radost ho sledovat, ať máte fotbal rádi nebo ne, tak jako u Tigra Woodse. Golf prý Brook nesleduje, ale na Woodse se vždycky s chutí podívá.
5: Podle Graysona
2: Messi spojuje lidi. Vzpomíná si, že při zápase Miami se lidi objímali a plakali. Messi je součástí kultury, říká. A Will to zakončuje poznámkou, že vidět hrát Messiho je jako dívat se na Picassa, když maluje. Argentinců žije ve Spojených státech poměrně málo oproti přistěhovalcům z jiných hispánských zemí, ale mám trochu dojem, že půlka jich je tady na stadionu Arrowhead. Messi koncertuje, oni rozjeli své tradiční zpěvy. A Stella, starší dáma s vlasy nabarvenými na bledě modro, mi ukazuje, že jí srdce buší jako blázen.
6: My heart is like palpitating.
2: Vidět hrát Messiho při jeho rekordním startu na 6. mistrovství světa a ještě dát všechny ty góly, to je prý splněný sen. Jsem do státu Missouri, přiletěla až z Kalifornie, ale jak říká, za Messim by Argentinci šli kamkoliv. Kansas City, Jan Kalibar, Radiožurnál.

0: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
1: Je 9:30. Zprávy a Jana Utendorfská.
2: Lídři skupiny G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí vůči Rusku, a to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. Sedm vyspělých světových ekonomik se současně zavázalo k další energetické podpoře Ukrajiny. Francouzský prezident Emmanuel Macron večer přivítá Donalda Trumpa na zámku ve Versailles. Americký prezident tam zakončí svou čtyřdenní návštěvu Francie. Státníci si ve Versailles připomenou blížící se 250. výročí americké nezávislosti, ke které Francie přispěla. V Česku je možné svobodně vyjadřovat názory na veřejnosti, myslí si to zhruba 70% Čechů. Ukazují to data ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Více než polovina respondentů považuje debatu v Česku za svobodnou, zároveň by ale podle nich měla mít své hranice. Průzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo více než 2000 respondentů. A ještě do půlnoci je možné hlasovat, jaká skladba jako první rozezní nové svatovícké varhany. Hlasovat je možné na webu Českého rozhlasu Vltava. Skladatelskou soutěž vyhlásili hudební nakladatelství Českého rozhlasu a nadační fond svatovícké varhany už v roce 2019. Své skladby do ní přihlásilo skoro 50 autorů. Odborná porota pak vybrala 3 finalisty. Sport. Argentina, Norsko, Francie i Rakousko zahájili světový šampionát ve fotbale výhrou. Úřadující šampioni z Argentiny po hat-tricku kapitána Messiho porazili Alžírsko 3-0. Norsko přispěl k triumfu 4-1 nad Irskem 2 góly Haaland. Stejný počet branek dal kapitán Francie Mbappé a pomohl k vítězství nad Senegalem 3-1. Rakousko si pak poradilo s Jordánskem také 3-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D1 u Ostrovačic a omezení na D8 u Roudnice. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice na kilometru 178,5 stojí podle našeho zpravodaje 3 kamiony a čerpají pauzu. Chvílemi se za nimi tvoří kolona.
5: Nepřekáží ničem, jsou pod stavným prouhu, jo, ale ti ostatní prostě si myslí, že ta kolona se dáhne až v Brnu. Takže.
4: Silný provoz čekejte až za sjezdem na Popůvky, levý pruh jede rychleji. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici z 28. kilometru pojedete v koloně kvůli dopravnímu omezení zdržení necelých 15 minut. Na D8 směrem z Prahy do Ústí se zpomaluje před sjezdem na Mělník na 16,5 kilometru stojí pravý pruh kvůli ucpanému kruhovému objezdu na silnici 16. Silnice 14 z Dobrušky do Nového Města nad Metují je za Dobruškou po nehodě neprůjezdná.
6: Je to asi uzavřený, nevím, tam kolona, teď tam jsou zrovna hasiči, bliká to, stojí to, nikam to nejede, tak pro osobáky lepší to být vrchem přes val.
4: Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště nadále je silný provoz, ten regulují v tunelech, kamiony stojí od vestce ze 3. kilometru osobními auty 20 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno, je zataženo, místy přechodně i polojasno, postupně pak místy přehánky. Večer by mělo srážek ubývat. Teploty dnes vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: George Harrison, My Sweet Lord, posloucháte středeční radiožurnál Sport, je 9 hodin 38 minut. UEFA před dnešním losem druhého předkola Evropské a konferenční ligy zatím nechala v osudí fotbalisty Plzně a Hradce Králové. Znamená to, že neupravila nasazení českých týmů kvůli Karviné, kterou etická komise FAČR z důvodu ovlivňování zápasů vyloučila z nejvyšší soutěže. Martine.
1: Ano, Karviná se odvolá proti vyloučení z první ligy. Slezský klub své rozhodnutí oznámil včera na webu. A pokud odvolací komise fotbalové asociace nerozhodne do následujícího pondělí, tedy do 22. června, ze soutěže sestoupí Dukla Praha, která tedy měla sestoupit, protože skončila poslední přímo sestupuje. No a 22. proč toto datum? Protože 22. v pondělí se losuje následující ročník. To znamená, že když Karviná nebude, abych to přeložil, pravomocně odsouzena tímto jednoduchým termínem, když prostě nebude bez možnosti odvolání přeřazena do nižší soutěže, tak zkrátka musí být nechána v osudí, no a tím pádem, kdyby se nějakým způsobem rozhodlo dodatečně, tak už potom přijde nějaké dodatečné rozhodnutí, ale pro už rozlosovaný následující ročník 2026-27. Etická komise v pondělí vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění 3 utkání v roce 2024. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun, což je ta nejvyšší možná, kterou dostat mohl.
0: Tak asi se hodí ta písnička, kterou jdeme zahrát. Show must go on.

0: Skupina Queen, Show Must Go On, 9 hodin 43 minut, posloucháte středeční radiožurnál Sport. Dál si budeme povídat o fotbalovém mistrovství světa a v tuhle chvíli s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, krásné dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Pojďme začít večerním duelem Francie se Senegalem, jeden z hlavních aspirantů na medaile vstoupil do šampionátu. Tak zklamali tě Francouzi minimálně v tom prvním poločase?
1: No tak nesklamali, já si myslím, že Senegal hrál výborně, byli skvěle připravení, měli dostatek sil a Francii úplně do ničeho nepouštěli, naopak mohli se prosadit, měli dvě šance, tam si myslím, že už by to pak Francie měla těžší, ale na druhou stranu druhá půle byla famózní a Francie zaslouženě vyhrála.
2: Ve druhém poločase stav 0-0, sklus vracejícího se Sadia Maného na unikajícího Francouze Kyliana Mbappého v pokutovém území. Rozumíš, proč to nebyla penalta?
1: No, popravdě nerozumím, myslím si, že, jak se říká, kontakt tam byl. Musím říct, že Mbappé kolikrát prostě si pro tu penaltu jde, ale tentokrát to tak opravdu nevypadalo a vlastně nechápu, proč penalta nebyla nařízená.
0: To zdůvodnění videorozhodčího bylo opravdu hodně zvláštní, zaznělo tam, že si proto tak nějak útočící Mbappé tedy šel. No tak Kylian Mbappé 2 góly, zase se posunul v těch historických tabulkách, ať už tedy hovoříme o francouzské reprezentaci nebo vlastně všech fotbalistech, kteří se představili na světovém šampionátu v historii. Posunul se před Lionela Messiho, Pavle Horváte, ale ne na moc dlouho.
1: No, ne na moc dlouho. Já si myslím, že tyhle ty statistiky samozřejmě určitě fanoušci hodně sledujou. Myslím si, že ty hráči v tuhle chvíli budou radši za týmový úspěch, ale samozřejmě každý z nich má vysoký ego. Nicméně Mbappé v každém zápase má šance, měl víc šancí, mohl dát 4-5 gólů i v tomhle utkání. Nakonec byl 2-gólovej. Trošku ten druhý gól bych připsal Mendymu, protože si myslím, že tuhle střelu by měl minimálně vytlačit mimo bránu. Nebylo to úplně nikam do šibenice, ale můžeme se bavit o tom, jak ty balony lítají.
2: Když se podíváme na to, jak Francie hrála především do nějaké té 60. minuty, než dala úvodní gól, tak to trochu vypadalo na úděl Španělů, Brazilců na tomto světovém šampionátu, když Španělé i Brazilci remizovali s týmy, které by měly porazit, Španělé rozhodně, když se podíváme na Cap Verde, ale že Francouzi vlastně dlouho nevěděli moc, jak se dostat do obrany Senegalu a hrozilo, že jim tam uteče jeden hráč, že vlastně skončí s bodem, ne-li žádným bodem. Je to takový úděl těch velkých týmů, těch výrazných favoritů na tom šampionátu, že ten první zápas nejde ideálně od první minuty?
1: Je to vždycky o tom prvním góle. Francouzi možná i pod dojmem Senegal trošku po té první půli chtěl být odvážnější ještě víc, než byl v první půli a malinko to otevřel. To je první bod a druhý bod je posuzování takových jako soubojů, který vlastně dostali Francii do těchto situací v uvozovkách breakových, kdy vlastně to byly souboje, který ty hráči Senegalu počítali s tím, že rozhodčí prostě pískne faul někde v té přechodové fázi kolem poloviny hřiště a z toho Francie je neskutečně rychlá, ty hráči samozřejmě nemusíme všechny jmenovat, ale to je strašný fofr, takhle v televizi si myslím, že to ani není ještě vidět, ale naživo to musí být děsnej fičák a v tom jsou nesmírně silní a vlastně z těch situací skórovali.
0: Do šampionátu dnes vstoupí mimo jiné Portugalci, od 19 hodin budou hrát proti Kongu, budou jasným favoritem. Čekáš, Pavle Horváte, že nastoupí Cristiano Ronaldo?
1: No čekám, že nastoupí. Já jsem schytal od našich posluchačů spoustu hejtů za to, že jsem si dovolil říct, že ostatní spoluhráči už možná jako by byli radši, kdyby třeba Ronaldo nehrál, ale samozřejmě jsem to myslel tak, že v některých těch zápasech on působí trošku pasivně a čeká opravdu na tu svoji šanci. Myslím si, že Portugalci mají dostatek útočníků, který jsou schopní zahrát na tom jeho postu, ale samozřejmě Ronaldo je tak výjimečný, že tu svoji pozici tam bude mít a nevím úplně, co by se muselo stát, aby Ronaldo nenastupoval a nebyl úspěšný.
2: Je Ronaldo tak výjimečný v 38 letech? A ne, jak moc těžké by bylo pro portugalského trenéra ho posadit, aby zároveň měl v týmu ještě pořád klid a nebyl pod výrazným tlakem?
0: Já jenom připomenu, je mu
2: 1,40.
1: Jo. V 38 ještě řádil skoro v Juventusu, ale no jasný, ne, tak ten věk prostě se nedá zastavit, ale mluvili jsme o tom, záleží to samozřejmě samozřejmě jednak vevnitř toho týmu, jak je to nastavený, to my nikdo nemůžeme hodnotit a další věc je prostě výkonnost. Já si myslím, že prostě pokud by to Portugalcům nešlo s Ronaldem, že do toho budou muset sáhnout, ale na druhou stranu on je prostě tak výjimečný a je to střelec, že ta kvalita těch portugalských hráčů je taková, že mu nějaký šance připravuje. Já jsem přesvědčený, že on se taky prosadí golově.
0: Ty jsi, Pavle, na začátku říkal, samozřejmě je to týmový sport, fotbal, světový šampionát, každý chce hlavně ten kolektivní úspěch, ale taky jsi zmínil, že tihle výjimeční hráči mají velké ego, tak tahle noc nebo tenhle večer vlastně patřil tedy Haalandovi, Messimu, patřil taky Mbappému, tak myslíš, že i tohle Cristiano Ronaldo nějak sleduje, že na to bude chtít svým způsobem zareagovat a prostě to srovnání Messi a Ronaldo, co tady máme, já nevím kolik posledních let.
1: No tak já si myslím, že dneska se můžeme těšit na odpověď CR7, protože samozřejmě on to vnímá určitě, myslím si, že taky chce týmový úspěch, prostě ty Portugalci nebo tyhle ty národy to jednoznačně takhle mají, ale vnímá tu celoživotní vlastně pout svojí, kdy se prostě s Messi měří a myslím si, že to bude i dneska.
0: To říká Pavel Horvát ve středečním radiožurnálu Sport. Moc děkujeme, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: V encyklopedii radiožurnálu Sport vám dál představujeme týmy, které se účastní mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. Právě teď vybíráme reprezentaci z Jižní Ameriky, fotbalisty Uruguaye. Je to země, která hostila hned první světový šampionát v roce 1930 a taky ho dokázala vyhrát.
1: To samé se pak Uruguay povedlo o 20 let později, v roce 1950. Při krátké exkurzi do historie se vás ptáme, čím byl tento šampionát v roce 1950 specifický.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Krátce před turnajem se na poslední chvíli odhlásily tři reprezentace, Skotsko, Turecko a Indie. A protože už nebyla možnost nějakým způsobem předělat rozlosování skupin, tak dvě měly po čtyřech týmech, jedna byla po třech a v jedné skupině byly dokonce pouze dva týmy.
0: No a to právě domácí Uruguay, která v jediném zápase porazila Bolívii 8-0 a tím se rovnou dostala do finálové skupiny pro vítěze jednotlivých skupin. Uruguay pak remizovala se Španělskem, porazila Švédsko a taky pořádající Brazílii a na stadionu Maracana oslavila druhý titul mistrů světa.
1: Pojďme do současnosti, co se týče letošního šampionátu. Nastupující generaci mladých fotbalistů by měl zastupovat Darwin Núñez, který v prvním zápase se Saúdskou Arábií, tedy 1-1 remíza, odehrál poločas a na turnaj cestoval s velkým zápasovým mankem.
0: V sestavě saúdsko-arabského Al-Hilálu, kde hraje tamní ligovou soutěž, chyběl v sestavě v posledních 10 utkáních. Naposledy hrál soutěžní zápas v polovině února, pak ze zdravotních důvodů chyběl. Do Arábie přestoupil Núñez po 3 letech v Liverpoolu, teď je mu 26 let.
1: Stálicí v sestavě Uruguaye je záložník Federico Valverde z Realu Madrid, kde hraje stabilně, tedy kromě 3 vynechaných zápasů naposledy v polovině května kvůli poranění hlavy. Dalšími soupeři Uruguaye v základní skupině mistrovství světa budou slabší Kapverdy, které ale remizovaly se Španělskem 0-0, no a právě Španělsko bude tím soupeřem dalším. Všechny týmy mají po prvních zápasech po jednom bodu, takže šance postoupit je tam zatím pro všechny.

0: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Radiožurnál 10 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
2: Přibývá neregistrovaných domovů pro seniory podle ombudsmana hlavně v Jihomoravském kraji. Izrael ráno několikrát zaútočil na jih Libanonu, v oblasti přitom měl platit klid zbraní. Messi třemi góly zařídil vítězný vstup fotbalistů Argentiny do mistrovství světa a vyrovnal střelecký rekord Kloseho. Po nehodě je uzavřená silnice 14 za Dobruškou směrem do Nového Města nad Metují. A bude oblačno až zataženo, postupně místy přehlánky, teploty až 25 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: V Česku stále vznikají nové domovy pro seniory bez registrace, potvrzuje to kancelář veřejného ochránce práv. Nejvíc jich v poslední době přibylo na Jižní Moravě. Rizikem může být ne vždy kvalifikovaný personál.
4: Teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu a chtěla by mluvit s někým, kdo to tady provozuje, tak voláme vám.
5: Protože jsem se chtěla zeptat na ten provoz tady a na to, jestli jste registrovaní v katalogu sociálních služeb.
6: Pracovnice neregistrovaného domova v Miločicích na Kyjovsku se mě marně snažila po telefonu spojit s údajnou provozovatelkou tohoto zařízení. Podle mluvčí Kyjova Ivany Martinkové odhalili místní úředníci v regionu za 10 let 45 takových domovů.
7: Přesný počet ubytovaných osob neznáme, odhadujeme, že se jedná o stovky osob v rámci regionu.
6: Kontroly má na starosti krajský úřad, momentálně dělá 3. Alena Hysová, Radiožurnál.
2: Prezident Petr Pavel se účastní dnešního jednání Bezpečnostní rady státu. Zajímat ho budou výdaje na obranu, nová koncepce české armády nebo taky poučení z krizí z nedávné doby, jako byl blackout nebo povodně.
8: Samozřejmě jako vrchního velitele, ale taky člověka, který se v této oblasti pohyboval celý život, tak mě zajímá, jak se k tomu vláda bude stavět. A samozřejmě bych tomu taky možná rád řekl svůj pohled, který vláda může a nemusí vzít na vědomí.
2: Izraelská armáda ráno několikrát zaútočila na jih Libanonu, informovala o tom tamní tisková agentura. Stalo se to navzdory nedělní dohodě mezi Íránem a Spojenými státy. Ta má zaručit klid zbraní nejen v Íránu, ale taky na arabském poloostrově a Libanonu. Izrael ale už minulý týden uvedl, že se necítí dohodou vázaný a v útocích bude pokračovat. Americká televize NBC s odkazem na nejmenovaného vládního činitele zase tvrdí, že Írán i přes podepsání dohody stále operuje v Hormuzském průlivu. Směrem k lodím proplouvajícím úžinou měl několik nocí po sobě vysílat drony. Před poslanci Evropského parlamentu dnes promluví novinář a držitel Sacharovovy ceny za lidská práva Andřej Počobut. V dubnu ho režim autoritářského běloruského prezidenta Lukašenka propustil po 5 letech z vězení.
9: Jeden z nejznámějších a nejhlasitějších Lukašenkových kritiků Počobut opustil trestaneckou kolonii díky výměně vězňů s Polskem. Jeho prezident Karol Navrocky krátce potom řekl, že k propuštění významně přispěla americká diplomacie. Člen polské menšiny v Bělorusku a lidskoprávní aktivista si loni nemohl cenu Europarlamentu za svobodu myšlení převzít osobně a zastoupila ho jeho dcera Jana. Druhá držitelka prestižní Sacharovovy ceny, gruzínská novinářka Mzia Amaglobel, dál zůstává ve vězení. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Radiožurnál.
10: Sport. Fotbalisté Argentiny zvítězili v úvodním zápase mistrovství světa nad Alžírskem 3-0. Kapitán Messi svým hat-trickem vyrovnal nejlepšího střelce v historii šampionátu Němce Klózeho z 16 zásahy. Tu Francie porazila Senegal 3-1, Norsko Irák 4-1 a Rakousko Jordánsko 3-1. Čeští fotbalisté ti už jsou v Atlantě a připravují se na druhý zápas ve skupině. Ten je čeká už zítra proti Jihoafrické republice, která na úvod turnaje podlehla v Mexiku domácím.
11: V Atlantě dnes národní tým čeká v 17 hodin středoevropského času trénink. Stejně jako v Mexiku se Češi nebudou připravovat na zápasovém stadionu. Na rozdíl od úvodního duelu se reprezentace nemusí vyrovnávat s rozdílnou nadmořskou výškou. Stadion v Atlantě leží zhruba 300 metrů nad hladinou oceánu. Arena pro utkání má kapacitu přibližně 75 tisíc fanoušků. Zápas Česko-Jihoafrická republika začne ve čtvrtek v 18 hodin českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Atlanty Lukáš Michalík, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D1 u Kývalky a omezení na D8 u Roudnice. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky zastavilo auto, je na kilometru 183 v levém pruhu. Popojíždí se za sjezdem na Rosice z kilometru 180, zpoždění přes 10 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně při sjezdu na Humpolec, exit 90. Za sjezdem z dálnice stojí auto.
13: Tak v té křižovatce stojí nějaký osobák, asi s poruchou. Já kolem toho nějaký mládenec bez vesty, takže je zablokovaný částečně i ten sjezd, tam se má odbočit, respektive akorát na Humpolec.
12: Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici z 28. kilometru pojedete pomaleji kvůli omezení zdržení 10 minut. Na D8 směrem do Ústí se zpomaluje před sjezdem na Mělník na 17. kilometru, stojí pravý pruh kvůli ucpaným kruhovým objezdům na silnici 16. Silnice 14 z Dobrušky do Nového Města nad Metují je za Dobruškou po nehodě neprůjezdná, srazilo se nákladní a osobní auto, podle informací z místa nehody úklid potrvá, náhradní trasa přes val. A v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov se srazila dvě auta, blokují pravý pruh a regulují provoz v tunelech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno i zataženo, místy přechodně i polojasno, postupně pak místy i přehánky. Večer by mělo srážek ubývat. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27. Tolik zprávy.
3: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
14: Krásné středeční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Mým dnešním milým a vzácným hostem je krátce před svátkem všech motorkářů před Velkou cenou České republiky v Brně český závodník Filip Salač. Filipe, ahoj, moc díky, že jsi v této době s námi na Radiožurnálu Sport.
15: Krásný den, děkuji moc za pozvání.
14: Je krátce před závodem. My si povídáme zhruba týden, náš rozhovor předtáčíme. Tak co tě ještě čeká v posledních dnech před závodem v České republice, konkrétně v Brně?
15: Tak asi nejvíce mám před sebou teďka spoustu rozhovorů, jako třeba teďka s tebou. A je tam spoustu médií a samozřejmě snažím se i připravovat, i když je to náročný, protože jsem unavený trošku psychicky, protože jsme měli minulý dva víkendy po sobě, já jsem měl ještě nějaký média den v Brně právě před tou Velkou cenou České republiky a je to náročný, už cítím tlak, už vím, že se to blíží a je to pro mě největší závod sezóny, protože je to doma, takže snažím se připravovat, ale zároveň jsem si řekl, že teďka asi přes víkend ještě odjedu a vypnu si telefon, abych se opravdu vyregeneroval na tu Velkou cenu a uvidíme, no.
14: Já si asi dokážu představit, jak probíhá ladění formy u lyžařů, atletů, cyklistů, ale jak ladí formu na důležitý závod sezóny motocyklový závodník, protože ta fyzická stránka je jenom, dejme tomu, malej nebo nějaký díl té celkové skládačky.
15: Je to tak, máme jinou přípravu než třeba fotbalisti, hokejisti a tenisti, takže samozřejmě o té fyzice, to je ono, se to nezdá, spoustu lidí jako vidí to, jak si vozíme zadek, ale já ten závod, co jedu, tak jedu v tepovce 180 až 190 až 40 minut, takže určitě to není jednoduchý, samozřejmě nějaký vliv na to má adrenalin, ale to neznamená, že to není fyzicky náročný, jo. Když my na sobě máme tu výbavu, tu kombinézu, ta váží přes 10 kilo, obrovský přetížení tam jsou, ať už akcelerace nebo zrychlení, a pak když jedeme v závodech, jako třeba v Malajzii, v Tajsku, kde je prostě 40 stupňů, tak je to něco jako neskutečného, ještě jak sahá to vedro z té motorky, která má přes 100 stupňů tady v těch podmínkách, tak je to opravdu jako fyzicky náročný sport. A co se týče na nějakého našeho výkonu, o nás je to asi nejvíc o hlavě. My nemusíme, samozřejmě musíme být fit, ale nemusíme doběhnout maraton po 3 minuty nebo po 3 hodiny, pardon. A Je to trošku něco jiného. Hlava dělá prostě 90% v tomhle sportu a já to na sobě i teďka můžu vidět. Já jsem vlastně oproti začátku sezóny víceméně nic nezměnil, kdy moje výkony, jsem dojížděl sotva na bodech a teďka minulý

0: jsem udělal jinak vlastně letos, tak jsem přestoupil do nového týmu, do American Racing Team. 2 roky zpátky, nebo 2 sezóny zpátky, tak jsem jezdil u týmu Mark VDS, kdy všichni doufali, nebo všichni věděli, že to je nejlepší tým v tom šampionátu, ale spoustu věcí se tam změnilo a už to není nejlepší tým, ale celou tu dobu jsem byl pod tlakem, abych něco ukázal a já jsem za ty 2 roky s nima dal pouze 1 pódium, což bylo určitý zklamání nejenom pro mě, ale i pro fanoušky a neužíval jsem si ty závody, neměl jsem za sebou takýto zázemí toho týmu, že by mě věřili, podporovali mi a to je asi to, co mi chybělo a to jsem letos našel. Mám prostě za sebou tým lidí a mechaniků, kterým na očích vidím taky to, že chtějí vyhrávat a hrozně mě to žene dopředu, věří mi, postaví se za mnou za jakýkoliv situace a to je něco, co prostě mi pomůže a naladí mi tu hlavu úplně jinak, takže to je asi největší rozdíl.
1: Máš krátce před tímto domácím závodem nějakou metodu nebo nějaký recept na to, jak si udržet to soustředění a nepodlehnout právě tlaku domácího prostředí, protože to je samozřejmě věc, která je hodně i o zkušenostech.
0: Je to věc, kterou si spoustu lidí nedokáže představit, co mě za těch 5 dní, protože tam jedu už ve středu, co mě za těch 5 dní čeká a jak moc vyčerpávající. To je ta práce s lidmi, ta práce s novináři, prostě musím se rozkrájet úplně pro všechny, ale zároveň vlastně já tam jsem kvůli tomu, abych podal nejlepší výkon. A skloubit to dohromady je opravdu těžký, protože já se snažím zároveň nebej taky ten namachrovanec, co bude odmítat, ať už fanoušky nebo média, snažím se dát prostě všem všechno, ale pak to má trošku následky. A loni vlastně tak se MotoGP do Brna vrátilo po 5 letech a byl jsem jediný Čech, to znamená veškerý světla byly na mě, veškerý kamery byly na mě, fanoušci fandili jenom mě český, co se týče českého zastoupení a nebylo to vůbec jednoduchý, ale myslím, že jsem to zvládl opravdu dobře a jsou to věci, které mě posouvají dopředu, letos už vím, do čeho jdu. A budu to mít mnohem líp naplánovaný, mám vychytaný detaily, které loni mi právě chyběly, ať už organizačně, nebo jak to zvládat psychicky a letos bych chtěl opravdu tam zajet nějaký dobrý výsledek, takže já samozřejmě se budu snažit soustředit se nejvíc na závody, ale zároveň to, že tam jsou ty věci kolem, patří to k tomu a já to dělat musím, protože nebejt těch fanoušků, nebejt těch lidí, těch českých médií, tak já tenhle sport nedělám, takže musím to skloubit dohromady. A zase na druhou stranu, nebo teď už na třetí stranu, tak tím, že tam mám spoustu těch aktivit, tak jde trošičku stranou ten stres, který já tam mám, protože nemám čas přemýšlet nad blbostma a nemám čas přemýšlet nad tím, co by se stalo, kdyby. A je to úplně jiný víkend pro mě než všechny ostatní.
1: Filip Salači s námi na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Filip Saláč krátce před Velkou cenou České republiky je hostem radiožurnálu Sport. Filipe, ty jsi to nakousl v minulém vstupu. Ty jsi člen týmu OnlyFans American Racing. Zajímavý partner, tedy online platforma OnlyFans, to je samozřejmě pro mnohé spojeno i s určitým jako erotickým podtextem. Musíš být aktivní na sítích?
2: Je to tak, je to jiný sponzor, než co jsem kdy mýval, ale je to sponzor stáje, to znamená, není to můj osobní sponzor, já s ním nic dělat nemůžu, já jsem rád, že tam závodit můžu, takže mě se nikdo neptal. A samozřejmě mám ve smlouvě, že musím mít profil a já bych měl být ten, co ukáže, že OnlyFans není pouze o těch právě erotických věcech a o těch holkách, ale v Americe tam je spoustu lidí, jako v Čechách třeba hodně tvůrců používá Hero Hero, tak takhle mají v Americe tvůrci OnlyFans. A dávají tam, já nevím, i třeba lidi, jak opravit auto, jak poskládat prostě skříň a takovýhle věci, to znamená, není to pouze o těch holkách, ale když se řekne OnlyFans, všichni vidí ty holky a já si myslím, že jsem to uchopil docela dobře. Je to těžký s tím pracovat, ale když člověk ví, jak je to přece jenom trošičku kontroverze, která v dnešní době lidi asi zajímá nejvíc, takže když člověk ví, jak na to, tak si myslím, že mu to může pomoct.
1: Je třeba tvou povinností v nějakých pravidelných intervalech nebo v nějaké četnosti postovat příspěvky, které třeba jsou pro tvoje fanoušky zajímavé?
2: Co se týče OnlyFans, mám tam, že bych měl dát minimálně nějaký jeden příspěvek za ten závodní víkend a dávat tam nějaký videa z tréninku, což já dávám. Je to vlastně content, který lidi nikdy jinde neuvidí, proto je to vlastně tady na té stránce. Ale jinak, co se týče mých osobních sociálních sítích, tak to si spravuju sám a snažím se tam dávat to, co mi přijde vhodný.
1: Když vezmu sociální sítě, obecně jsou součástí života sportovců a strašně málo dobrých sportovců. Je mimo ně, baví tě to, nebo to bereš jako nějakou součást moderního sportovce a kolik případně času trávíš na sítích? A teď nemyslím pouze na té vaší sponzorské, která vlastně je spojena s týmem.
2: To je dobrá otázka. Je to v dnešní době asi je to součást toho, co děláme, je to součást mý práce. Kvůli tomu, abych já prezentoval ty sponzory, ale zároveň tam musím dávat ty soukromé věci, protože to je to, co ty lidi chtějí vidět, nějaký to zákulisí, všichni mě budou znát z televize, jak jdu na motorce, ale lidi zajímá prostě to, co dělám i mimo a strávím na sociálních sítích podle mě docela dost času.
1: A umíš se od nich odslonit třeba zrovna teď před velkým závodem?
2: Jo, to určitě. Co se týče závodu, tak říkám, spravuju si to sám, já si tam hodím vždycky večer jeden příspěvek nějaký, abych tam hodil fotku a to, jak se mi dařilo, abych informoval lidi, fanoušky, nějaký své pocity, ale jinak, že bych jako scrolloval úplně na závodech a projížděl nějaký TikToky nebo něco, to úplně ne.
1: Nečteš, co ti tam píšou fanoušci?
2: Dřív jsem to dělal, samozřejmě, čím je člověk úspěšnější, tím víc negativních komentářů a názorů dostává, ať už od lidí, co tomu rozumí, nebo od lidí, co tomu nerozumí, ale já to vidím tak, že jsem víc a víc úspěšnější a to vidím podle těch negativních komentářů, takže je to, není to jenom v Česku, ale myslím si, že jsme na to tady trošičku odborníci. Lidi, co tomu nerozumí, tak se snaží poradit, snaží se říct ten názor, jak se to má dělat a když to není podle jeho gusta. Každý má nějaký názor, já to nikomu neberu, jestli to tam napíše, já hezky říkám OK, napiš to, mě to zvedne dosahy, chytne se pod tím nějaká debata, takže proč ne. A je to, aby jsme se nějak proslavili na sociálních sítích jako sportovci, není to pro nás jednoduchý, jak jsem říkal, lidi spíš teďka zajímají nějaký taky ty celebrity z nějakých reality show, youtubeři a takovýhle lidi a potom jako když tam člověk dává úspěchy ze sportu nebo to, tak je to hrozně těžký. Takže já třeba i obdivuju tvojí dceru Katko, co tam dává podporu to, že láká lidi do sportu, láká děti do sportu, aby dělali to, co je důležitý a nepropagovali blbosti. Takže je to jedna z věcí, jedna z cest, kterou bych já chtěl taky.
1: Já jí to vyřídím, děkuju za pochvalu. Ještě by mě zajímala jedna věc, a to, jestli vzhledem k tomu, že jsme se bavili o partnerech týmu, znáš třeba celkový rozpočet vašeho týmu, protože děláš sport, který je opravdu velmi drahý. Ty náklady musí být obrovský. Znáš ta celková čísla?
2: Samozřejmě mění se z týmu do týmu, ale co vím, tak sezóna Moto2, nevím teď, jestli je to na SC nebo za celý tým, ale to kolem 2 milionů až 3 milionů euro. ale já jsem naštěstí už dospěl do fáze, kdy jsem za to placený. Samozřejmě platím si sám tréninky, což je taky velmi náročná a drahá položka, protože v zimě musíme odcestovat do Španělska, pneumatiky jsou drahý, musíme mít vlastní motorky nakoupený, to je drahý, takže stále to stojí dost peněz, ale naštěstí už nejsem jako v začátku, kdy vlastně mi musel pomáhat táta mu, abych jsme se někam dostali. Je to prostě jiný sport, není to, když se člověk dělá atletiku, koupí si jedny tenisky, jedny tretry a může běhat dokola do haleluja, to u nás jako v tom motorsportu není, no. Je to
1: Filip
2: v tom
1: Salač je s námi na Radiožurnálu Sport.
0: Už přes dva roky má v našem vysílání pevné místo fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta.
3: Desítka Pavla Horváta, který právě vbíhá do našeho studia. Pavle, pojď, už ti to měří.
4: Dobrý den.
3: Den, Pavel si vzal dneska vodu, protože už začíná asi období sucha.
4: Já si beru dva kelímky na každou desítku, vychází mi to na 25 minut jeden.
5: Každé pondělí náš expert mluví o aktuálním fotbalovém dění, hlavně v domácí šancelize.
4: Já si prostě myslím, že ty rozhodčí by měli být striktní a od první minuty dávat žlutý karty. Já vím, že lidi pak, když se vyhraje, tak řeknou, to je super, oni měli emoce a hádali se tam a rvou se o to, ať se rvou, ale ať už nekecají o tom, jako co ten rozhodčí písknu nebo nepísknu.
0: Ve čtvrtek pak vedle Pavla Horváta usedají ve studiu zajímaví hosté, kteří sdílí své příběhy.
6: Jsem bydlel v jednom z bytů od majitele, domluvili jsme se na nějakém nájmu, no a když jsem mu to chtěl vlastně měsíčně posílat, tak on mě říká, hle, dávej si to bokem, pošleš mi to jednou za půl roku. Za půl roku jsem přišel, začal jsem hrát velmi dobře a on mi řekl, nemám teďka na to čas, nezlob se. No a my jsme postoupili, tak jsem za ním šel a říkám mu, už bych vám to chtěl fakt zaplatit. On mi říká, ty mě nic platit nebudeš, to máš jako bonus.
5: Desítka Pavla Horváta dvakrát v týdnu v pondělí a ve čtvrtek od 10 hodin na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Motocyklový závodník Filip Salač je s námi na Radiožurnálu Sport. Filipe, co vše rozhoduje o výsledku závodu? Dle mého je to samozřejmě motorka, tvá technická zdatnost, taktika. Co všechno vstupuje do konečného výsledku, kromě toho, co už jsem vyjmenovala?
2: Je to náročný.
1: Je toho moc.
2: Tam je tolik afektů, kdy vy můžete mít všechno perfektní a pak vám chybí trošku závodnický štěstí, jako jsem měl třeba na začátku sezóny, kdy se stanou věci, které člověk neovlivní, ať už někdo spadne před ním a on přes něj prostě přejede nebo přes jeho motorku, anebo naopak dostane ránu ze zádu, kdy vlastně on nic neudělá, i když jsme byli rychlí, nebo potom červený vlajky, vlastně 4 závody zpátky, tak jsem měl opět na pódium. Jel jsem na druhém místě už s nějakým náskokem, oni dali červenou vlajku, to znamenalo restart závodu a měl jsem tam pak problém s launch controlem, což je vlastně systém, který nám pomáhá startovat a propadl jsem se až na nějaký 18. místo, takže bylo po závodě. Štěstí hraje hodně velkou roli, ale co se týče potom, tak samozřejmě zase se vrátím k tomu, že je to o hlavě. To je 90%, je to o tom, jak má člověk nastavenou hlavu, jak do toho víkendu vstupuje. To znamená, my začínáme v pátek nějakými volnými tréninky a nám nesmí ujet vlak hnedka od toho prvního tréninku. Musí jet hnedka naplno. Není to, že by v kvalifikace se tlačilo víc. My tlačíme i v tom tréninku, protože toho času na tu přípravu a na to najet si ten okruh je tak málo, že my prostě musíme jet pořád naplno. A i když tam člověk třeba spadne v tom jednom tréninku a přijde od těch 20 minut, tak za těch 20 minut my můžeme obě 10 kol, který udělají potom ten rozdíl v tom celkovém víkendu, takže je tam hrozně afektu, ať už počasí, ať už motorka, i když motorky máme víceméně všichni stejný, každý ten tým nakupuje tu nejmodernější techniku.
1: To by mě zajímalo. Jsou skutečně ty motorky stejné, protože já vím, že máte stejné motory, ale rozdílné podvozky.
2: Je to tak.
1: Co to v konečném zúčtování dělá s rychlostí těch motorek? Jsou skutečně, kdyby na nich seděl identický jezdec v identických podmínkách, opravdu stejně rychlé?
2: To se tak říct nedá. I ty motory, tím, že my máme štěstí, že v Moto2 jedeme jednotný motory Triumph, to, tak máme jako stejný motory, ale pořád je to jenom materiál, je to technika, po každý ten motor, co dostaneme jiný, jakože jich máme 6 za sezónu, my to měníme, tak jede trošku jinak. Nějaký jede trošku víc, nějaký trošku míň a když pak jedeme na tisíciny, tak je to právě věc, která může hrát pak velkou roli. A co se týče těch rámů, tak my tam máme vlastně 3 podvozky, 3 značky rámů a na každou trať je nějaký rám lepší. To znamená, ať už potom, když je trať s nějakými rychlejšími, táhlejšími zatáčky, tak je lepší jeden, pak je trať, kde jsou tvrdý brzdy, jako třeba teďka v tom Maďarsku, tak tam je lepší ten náš rám, ten Kalex. Takže je to taky proměnlivý, je tam je tam tolik afektů, že člověk, který člověk ani neoblivní, a vlastně já si říkám, já dělám pořád to stejný a můžu jet 15, můžu jet první, je to prostě jak to sedne, jak sedne ten okruh, jaký má štěstí, v jaký je pozici na té trati, když kvalifikaci se může dobře vyvíjet, tak to udělá taky hrozně moc, protože ta kvalifikace, když člověk odstartuje z první, druhý řady, tak je to prostě 50% úspěchu v tom závodě a je tam hrozně afektu.
1: Co taktika? Stanovuje ti tvůj tým nějakou taktiku pro daný závod, anebo se vždy orientuješ podle toho, co se děje okolo tebe na trati, podle startovní pozice, a případně je nějaká třeba komunikace s týmem možná i během závodu?
2: Co se týče taktiky s týmem, tak to řešíme spíše o těch tréninkách, o kvalifikaci. Já je prosím, kdy mě mají vypustit, jaký pojedeme pneumatiky, na tom se dohodujeme společně, kolik benzínu, aby jsme prostě měli odzkoušený, ať už na kvalifikaci nebo na ten závod, to nastavení. Ale co se samotného závodu týče, pardon, tak tam odstartuju, já si vymyslím nějakou svoji taktiku nebo nějaký svůj nápad, jak si myslím, že bych měl projet to první kolo, tu první zatáčku, což je taky velmi důležitý, a pak už si to hodnotím sám. Já jsem ten, který sedí na té motorce, cítí ten výkon, cítí ty brzdy, cítí ty pneumatiky, a já podle toho musím vyhodnotit, co to je. A co se týče komunikace s týmem, tak nám ukazují vždycky na té cílové rovince ceduly, kde nám ukazují pozici, nebo podle každého jezdce, kdo tam co chce, ale já tam většinou mívám pozici, kola do konce a čas prvního, což doufám, že většinou je teda můj čas. A pak třeba čas do konce, když není vidět dobře na té cílové rovince. A teďka už máme i, že nám můžou posílat vlastně zprávy na budík toho motocyklu, ale to je taková nepraktická věc, že není to ještě úplně tak vychytaný, nám se to vlastně zobrazí přes celý ten displej a my potom nevidíme, ať už časy na kolo, nebo sektory, nebo kvalty, takže trošičku to dělá zmatek a znervozní to toho jezdce. Takže my jediný co, tak vidíme tu ceduli. A není to jednoduché všechno přečíst v tom chumlu, kdy vlastně ty první kola hlavně nás jede hodně, to znamená všech 30 lidí má na té cílové rovince vytaženou tu svoji ceduli a teďka, aby člověk našel tu svoji, tak je to náročný.
1: Filip Salač je s námi na Radiožurnálu Sport.
5: Zažijte s námi 12. ročník Noci Sokoloven ve znamení poezie. Nahlédněte do slavné historie i moderní současnosti tělocvičných jednot České obce sokolské. Už 19. června. Završujte si a zacvičte v jedné z více než 170 sokoloven. Více na webu Sokol.eu. Mediálním partnerem je Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál 10.30. Právě a Eliška Zábrocká.
8: Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o posudku sexuologa rozhodoval ještě soud a lidé před změnou povinně rok docházeli na psychoterapii. Cílem je podle předkladatelů najít vyvážený stav mezi právem na sebeurčení jednotlivce a zájmem státu na ochraně práv jiných lidí. Před přijetím novely varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů a do Senátu zamíříme taky krátce po zprávách. Europoslanci budou hlasovat o nových pravidlech, která by měla zefektivnit návraty lidí pobývajících nelegálně v Evropské unii. Návrh počítá například s povinností migrantů spolupracovat s úřady nebo se vznikem tzv. Návratových center mimo území 27. Na pravidlech se už začátkem měsíce předběžně dohodli vyjednavači Europarlamentu a členských států. Polsko a Německo posílí obranou spolupráci. Dohodu o ní dnes ve Varšavě podepíší ministři obrany obou zemí. Dokument klade zvláštní důraz na oblast Baltského moře. Podpis je symbolicky naplánovaný na den 35. výročí od uzavření polsko-německé dohody o dobrém sousedství. Ta pomohla normalizovat vztahy mezi zeměmi po konci studené války. A brněnská diecéze si dnes poprvé liturgicky připomene nově blahoslavené kněze Jana Bulu a Václava Drbolu. V katedrále svatého Petra a Pavla v Brně bude sloužit mši biskup Pavel Konzbul. Oba kněží se stali oběťmi komunistického režimu v 50. letech. Zástupci několika farností a institucí převezmou relikvie nových blahořečených, které následně uloží ve svých kostelech a kaplích.
5: Sport.
8: Na fotbalovém mistrovství světa Argentina vyhrála nad Alžírskem 3-0, Francie nad Senegalem 3-1, Irák podlehl Norsku 1-4 a Jordánsko Rakousku 1-3. A po večerní porážce s Australankami nastoupily české softbalistky v pražské skupině mistrovství světa v prvním ze dvou dnešních utkání proti Kubánkám. Je u toho reportér Štěpán Bem.
9: Začala druhá směna, v té úvodní si Češky vybojovali vedení 3-0, v útoku jsou teď české softbalistky po té, co třemi auty poslali pryč kubánské útočnice. Z pražských Bohnic Štěpán Bem, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 u Kývalky a kolona na D2 u Blučiny. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky na kilometru 183 hlásíte nehodu.
12: Vlevím a jsou tam dvě auta, dodávka a osobářnost. Je tam i policie a šipu.
11: Kolona popojíždí z kilometru 178 a jen na 20 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice počítejte s kolonou kamionů, táhne se až do Brna k dálnici D1. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici pracují silničáři, pomaleji pojedete z 28. kilometru zpoždění do 10 minut. Na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy stojí před Prahu kamiony, zpomalují za sjezdem na Loděnici na 8. kilometru, levý pruh jede rychleji. Na silnici 38 z Jihlavy do Znojma stojí za obcí Olbram kostel kamion, bouchla mu pneumatika, na vozovce jsou kusy plechů a plastů. A silnice 14 z Dobrušky do Nového Města nad Metují je za Dobruškou po nehodě neprůjezdná, srazilo se nákladní a osobní auto, úklid ještě potrvá, náhradní trasa vede přes Val. Pozor, je to tam úzké a vhodné pouze pro osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo, postupně se můžou objevit přehánky, hlavně na východě, a výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ustávat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
10: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Motocyklový závodník Filip Salač je krátce před velkou cenou České republiky s námi na Radiožurnálu Sport, takže se bavíme samozřejmě především o motorkách. Filipe, už to naťukl, fyzická zdatnost. Mě to samozřejmě strašně zajímá a mě bylo jasný, že zvládat tu motorku v vypětí závodu není nic jednoduchého. Trošku mě překvapilo to, že se říkal, že to jedeš celé v tepech někde okolo 180, což je určitě nad anaerobní prach, o tom něco vím, a to je opravdu jako velký výkon. Z čeho se vlastně skládá tvůj trénink? Chápu, že testujete motorky a ta technická stránka je daná, ale jak právě pracuješ na té své fyzické kondici, kdy a jaké třeba tréninkové prostředky používáš?
2: Mám to jako rozdělený asi na dvě rozdílný jakoby přípravy, kdy před sezónou, tak já vždycky odjedu do Španělska, leden, únor, kde tam jsou podmínky, tam teplo, jsou tam okruhy, tam je to vlastně motocyklová velmoc, takže ty podmínky tam jsou dobrý a tam se snažím opravdu co nejvíc jezdit na motorce, protože přece jenom cítím to od sebe, protože jsem taky zkoušel nějaký změny v tom mým tréninkovém plánu a i kdybych prostě půl roku fakt běhal a soustředil se na to, abych měl dobrou fyzičku, tak pak sednu na tu motorku a budu z toho úplně hotový. Takže co mě vychází nejlíp, tak je prostě jezdit na té motorce, jezdit, zvykat si na tu tepovku a ona pak i klesá, protože už je ta rychlost a ta váha té motorky a to přijde mu to normální. Takže to dělám převážně zimě a přes léto vlastně, nebo v sezóně potom, tak mám vlastně dva rozdílný trenéry. Jednoho mám převážně na reflexy, protože to je motorcyklový sport, je hodně o reflexích, to znamená, máme spoustu trenažérů na taky ty zasínající světýlka, každý jsou nastavený na nějaký jiný program, to znamená, ať už trénujeme zasínání světel nebo reakci, když se něco stane, nebo potom právě vydržet, kdy já třeba 20 minut v kuse jedu, mačkám světýlka, vypadá to vtipně, ale jedu to právě taky třeba v té tepovce 180-190, protože je to věc, u který člověk musí stále přemýšlet, hledat ty světýlka, aby ťuknul dobře na správný místo, takže není to jednoduchý, pak taky dělám hodně věci na core, na balanc těla, protože na té motorce je to velmi důležitý, my to vlastně celý balancujeme core, když už jsou potom sjetý ty pneumatiky a ta motorka klouže, tak aby se na tom člověk udržel v těch náklonech, tak musí hodně balancovat, aby neudělal nějakou chybu. Ale samozřejmě, když je hezký počasí, tak i třeba s přítelkyní, tak si jdeme zaběhat nebo jedeme na kole, jsou to věci jako doplňkový, neberu to úplně jako trénink. A je tam toho spoustu, nebo těch možností tam je spoustu, ale my tím, že máme 22 závodů v sezóně a když pak odlítáme na ty závody mimo Evropu, tak je to většinou v úterý odlet, v pondělí přílet, to znamená celý týden pryč, takže toho času tam moc není, je to náročný v tom cestování, pak udržet se vždycky, vystoupit z letadla i do fitka, aby jsme se trošku rozejbali. Sama víš, jaký to je, ty dlouhý lety, takže je to trošičku jiný.
1: Mě by zajímalo, jestli vlastně v tom tvém sportu umíš identifikovat, na co máš jako velký talent a co, kde třeba máš nějakou mezeru, protože každý sportovec v tom svém sportu, zvlášť když je dobrý, tak si myslím, že dokáže identifikovat právě ten větší talent na něco a někde naopak má třeba prostor ke zlepšení.
2: Hodně nad tady tím přemýšlím. Řekl bych, že každý den, abych přemýšlel nad tím, co vlastně můžu vylepšit, abych další den byl lepší sportovec, lepší člověk a aby mě to posunulo někam dopředu, protože to je asi jedna z nejdůležitějších věcí. A já si myslím, že já mám talent na to umět se soustředit hnedka od začátku. To znamená to, jak jsme se bavili v minulém vstupu, kdy my musíme vjet v tom prvním tréninku, neznáme trať a musíme hnedka prostě na těch 100%, tak hnedka zapamatovat si ty brzdní body, soustředit se, je co nejrychleji, co do toho analyzovat tu motorku, ty data, co vlastně budeme chtít změnit, tak to je asi jedna z věcí, na kterou mám talent, řekl bych, a pak asi i to zvládání toho stresu v jakoby náročných situacích, jako třeba před kvalifikací, nebo pak když se jde někam předjíždět, tak spoustu těch Španělů jsou rychlí, ale mají to tak, že jeden závod vyhrajou a dva nedojedou, nebo tři nedojedou, což je takový up and down. Já jsem zastánce toho, že je lepší dojet čtyřikrát pátý, než jednou vyhrát a čtyřikrát spadnout, protože i bodově je to potom lepší a ukazuje to vlastně nějakou tu vyrovnanost, která když pak přijde rychlost, kterou já teďka mám, tak ji může využít na to, že ty stabilní výsledky i na té jako vyšší příčce.
1: Filip Salač je s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Filip Salač je s námi stále na Radiožurnálu Sport. Filipe, mým odhadem, ty jsi ve věku, kde bys mohl být mým synem, jsi plus minus tady jako má dcera. Takže se dokážu vžít do role tvé maminky, která beze sporu, nebo myslím si aspoň, že o tebe musí mít také jako občas strach. Ta stránka té bezpečnosti. Ty jsi mluvil o tom, že jsou jezdci, kteří vyhrajou, pak spadnou a tak dále. Myslíš si, že děláš nebezpečný sport?
2: Mám štěstí, že mě rodiče odmala podporovali a nic mi nezakazovali.
1: I maminka.
2: Krom teda nějakých těch špatných věcí, že jo, teď se bojím o sportu. A je to jeden z nejnebezpečnějších sportů na světě, myslím si. Když se spočítá asi, kolik tam je účastníků a kolikrát je tam prostě nějaký opravdu jako průsar, že tam je nehoda, kdy tam někdo zemře, tak procentuálně je to poměrně ošklivý číslo a je to asi, nebo nebudu říkat, že to je důvod, proč bych to dělal, že bych se chtěl někde zabít, ale ta hranice toho vlastně tenkýho ledu, kdy jedeme tu hranu úplně, buď to vyjde, nebo jako by to nevyjde. Teď myslím jako ten výsledek. Jo. Samozřejmě spadnout můžeme, sklouzneme se, dostaneme nějaký high side drop, tam jsou právě těžší pády, hlavně v těch závodech, kdy pak někdo spadne někomu pod kola a to většinou je právě ten průser. Takže je to tam, vím, jsem si vědomý toho, co dělám. Myslím si, že i moji rodiče toho byli vědomí, ale podporovali mě, protože věděli, že to chci dělat a chtěli mě podporovat v tom, co já chci dělat, za což jsem moc vděčný. A je to tak, baví mě život na hraně, baví mě ten adrenalin a když nemám prostě dva dny adrenalin, tak se mnou je k nevydržení, takže já to potřebuju.
1: Dokážeš na té trati najít ten hraniční moment, kdy je to o té dravé jízdě, o tom závodění a už kdy jdeš vlastně za hranu nějakého nebezpečí, jak se to dá poznat, anebo je to otázka nějakého citu?
2: Je to spíš otázka toho citu. Samozřejmě pořád se posouváme, každý rok ty časy zrychlujeme, to znamená, si člověk řekne, hele, už to rychlejc nejde, ale přece jenom se najde něco, kde se dá zrychlit. A mně se hodněkrát stalo, že jsem zažil takový pocit, já nevím, jestli je euforie, nebo když člověk fakt jede prostě úplně na té hraně a je rychlej, tak ho to hrozně jako začne pak nějak bavit a je nejrychlejší třeba. A nevím, jak to popsat ten pocit, je to prostě něco, co se stane výjimečně, nemám to každý víkend a takže tak. No.
1: Ty jsi mluvil o tom, že na sobě máte 10 kilo oděvu nebo výbavy. O čem vlastně ty ochranné věci, které na sobě máte? Je to o aerodynamice, je to o bezpečí, je to o kombinace obého? A vlastně, co ten vlastně oblek, nebo samozřejmě helma logicky, můžou vlastně eliminovat za problémy při případném pádu?
2: Nejdůležitější asi tak je ta kombinéza, ta je vlastně kožená, většinou klokaní kůže, protože je nejlehčí, to znamená, když spadneme, aby jsme se neodřeli, když spadneme pak ve vyšších rychlostích, tak jsme spálený, protože tím třením tam je obrovská teplota, máme chrániče, ať už ramena, lokty, kolena, taky ty základní místa, při nějakým jako impactu větším. V té kombinéze je zabudovaný airbag, teďka už máme povinný, vlastně to je taková vestička pod tím, která se nafoukne a chrání vlastně hruď, záda a ramena. Není to po celém těle, ale věřím, že do budoucna se udělá i něco takového a potom vlastně rukavice, ty jsou z podobného materiálu jako kombinéza, musí být co nejpohodlnější, ale zároveň nejbezpečnější. Helma, to hodně teďka v poslední dobou zpřísnili, nějaký ty homologační prvky, že ta helma musí prostě vydržet velký nárazy a jsou to drahý helmy a dobrý, věřím tomu, že se několikrát prostě bouchnul do hlavy, byl se několikrát vypnutý a sedím tady pořád, takže zaklepu to.
1: Čukáme.
2: A potom boty, to je taky velmi důležitá věc, máme vlastně, nebo já jezdím takový dvojitý, to znamená, člověk si vezme botičku takovou karbonovou, aby se mu nevohnul nebo nezvrtnul kotník, když my si vlastně vylítneme do vzduchu a plásneme si o ten asfalt tak, aby se nám nezlomil kotník a ta je vlastně na tu botičku si dáte ještě jednu botu, která je zase kožená a má podrážku, aby to bylo co nejbezpečnější proti jako prodření.
1: Různé ovály, různé trati na světě. Jsou třeba tratě, které dopředu nahání hrůzu, anebo k tomu přistupuješ prostě tak, že prostě naprogramuje nějaká trať, tak tohle neřešíš?
2: Nemám na výběr. nemám na výběr a myslím si, že ty okruhy jsou poměrně jako bezpečný oproti třeba, když se pak jezdí turistrofy, určitě na tebe vyskočilo někdy nějaký video, jak jezdí ty závody mezi těma barákama v Anglii, nebo i tady v Čechách se jezdí závody. To jsou opravdu jako, nebudu říkat magoři, ale tam už tomu jde člověk opravdu naproti, tam prostě jedna chybka, vletíte někam do baráku a tam už jako není prostor jako k ničemu, no, takže je to nebezpečný sport, ale dá se dělat ještě nebezpečnějším.
1: Filip Savač je s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Motocyklový závodník Filip Salač je posledních pár minut s námi na Radiožurnálu Sport. Filipe, dočetla jsem se, že na motorku tě posadil, a to nevím, jestli je vůbec možný, ve 3 letech tvůj tatínek. Ten vliv rodiny jsme už probrali, ale opravdu ten věk 3 roky je už možné si sednout na motorku?
2: Přesně, to bylo ve 2,5.
1: Tak ještě méně.
2: Ještě méně, neuměl jsem ani na kole, možná jsem neuměl ani pořádně chodit, ale ono, na té motorce to bylo asi jednodušší, protože největší problém, když se děti učí na kole, tak je to šlapání, protože pak, když už se to dítě rozjede, tak ten balanc nějak prostě má. Na té motorce jsem přidal plyn a jel, takže to bylo jako jednodušší. A byl to asi bláznivý nápad od táty, ale v dnešní době, když chcete dělat nějaký sport vrcholově, tak musíte začít opravdu brzo. To znamená, v nějakých 8-9 začít dělat nějaký sport je za mě už jako hodně pozdě. Musíte to dělat opravdu odmala. A jsem rád, že mi tu motorku koupil.
1: Kdy se ukáže u dítěte, pravděpodobně ne v těch 3 letech, ale v jakém věku pozdějším se ukáže, že by ten kluk mohl být dobrý?
2: Já si myslím, že hnedka od nějakých 8-9 let vidíte, jestli ten kluk má talent a že ho to baví. Vidíte, jak na té motorce sedí, nebo ať je to v jakýmkoliv sportu, tak prostě je vidět nějaká ta lidská řeč k tomu sportu, jestli je to prostě, jestli je šikovnej nebo není, jestli na to má talent. A pak asi nejtěžší období, já co jsem to měl, tak je puberta, si myslím. To je takový zlomový bod, spoustu sportovců, co něco dělají, jestli to vydrží, najdou si první holku, změní se zájmy, nechtějí trénovat, jsou líní, takže to je za mě nejdůležitější, nepřestávat makat, protože ta puberta taky skončí a pak si to spoustu lidí vyčítá.
1: Mám takový pocit z tebe, že si žiješ svůj sportovní sen, ale má ten sen ještě nějaká další patra, ke kterým by si chtěl mířit a ještě si ji nesplnil?
2: Určitě ano. Já jsem to psal zrovna včera, jsem dal přísek na Instagramu, jsem tak přemýšlel, že vlastně já pořád se člověk nějak posouvá, ale nikdy se nezastaví nad tím úspěchem. Pořád vlastně, když něco dokáže, tak už míří výš a vždycky má nějaké očekávání a to ten pocit z toho pak není takový, jaký to čekal, i když já si to teďka užívám, ale můj největší cíl je asi dostat se do toho MotoGP, anebo vyhrát, nebo být aspoň na pódiu vlastně v té domácí velké ceně, třeba teďka co bude.
1: Filipe, já si dovolím na závěr jednu pozvánečku, protože já jsem strašně ráda, že jsme se domluvili, že přijedeš v tom týdnu od 14. srpna na Lipno, na Čest Lipno Sport Festival, což je akce, kterou nějakým způsobem spolupořádám. Když máš volno, co děláš a co třeba na Lipně, k čemu tě budeme moc přemluvit? Svést se s námi na kole, jít si zaběhat, nebo co je to, co máš ve volném čase rád, abychom se na tebe připravili a třeba divákům připravili nějaký společný sportovní zážitek s tebou.
2: Těším se na to, ještě jsem nebyl nikdy na takovémhle sportovním festivale, takže určitě se těším a rád jezdím na kole, jako malej jsem hodně skákal na kole. Je to samozřejmě něco jiného než třeba silniční kola nebo horský kola. Ale říkal jsem i v minulém stopu, rád si jdu zaběhat, samozřejmě neběhám úplně tempo 3.30, běžím spíš jako normální člověk a nejdůležitější asi je, že tam ukážu, že tam pozdravím nějaký fanoušky, uvidím se s lidma, co mají rádi ten sport a jak se ptala, co já rád dělám, tak říkal jsem, já nedokážu být 2 dny bez adrenalinu, to znamená, já vyhledám všechno, v čem je nějaký riziko a adrenalin.
1: A přijedeš autem nebo na motorce?
2: To uvidíme podle počasí.
1: Filipe, moc díky, že jsi byl s námi na Radiožurnálu Sport. Já ti přeji, ať se příprava na velkou cenu České republiky v Brně podaří, ať tam zajedeš nějaký super výsledek a když ne, tak hlavně, aby si zůstal takovým fajn klukem, jako jsi.
2: Moc děkuji za pozvání, děkuji za tyhle slova.

0: Radiožurnál 11 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
1: Kontroloři v Trutnovské lesnické akademii odhalili desítky pochybení, zjistil to Radiožurnál. Prezidenti USA a Francie si na zámku ve Versailles připomenou 250 let od vyhlášení americké nezávislosti. Los druhého předkola Evropské a konferenční ligy se týká Plzně a Hradce Králové. Karvinou zatím Evropská fotbalová unie nevyloučila. Nehoda brzdí provoz na D1 na 183. kilometru směrem do Prahy. A bude převážně oblačno až polojasno na východě i s přeháňkami. Teploty většinou do 26 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: V Trutnovské České lesnické akademii kontroloři z Královéhradeckého kraje objevili desítky pochybení, zjistil to Radiožurnál. Z kontroly třeba vyplynulo, že končící ředitel lesnické akademie Miloš Pochobratský si loni bezplatně půjčil služební auto na hokejové mistrovství světa v Dánsku, nebo podle knihy Jíst řídil dvě svá služební auta naráz. Pochobratský minulý týden požádal o uvolnění z funkce, jeho konec ale podle mluvčího kraje Dana Lechmana z výsledky kontroly nesouvisí. Pochobratský pochybení odmítá, na mistrovství světa jel prý reprezentovat školu. Prezidenti Francie a Spojených států povečeří na zámku ve Versailles. Emmanuel Macron uspořádal setkání na závěr summitu G7 a zároveň jako připomínku 250. výročí americké nezávislosti, ke které Francouzi přispěli.
3: Mám rád místa, která jsou krásná a úžasná. Versailles, to je opravdu vrchol.
4: Uvedl americký prezident Donald Trump, který si potrpí na podobná přijetí a zlatem po svém znovu zvolení vyzdobil Bílý dům. Francouzi uspořádali večeři prezidentů ve Versailles i proto, aby Trump neodjel ze summitu sedmi největších ekonomik u Ženevského jezera předčasně, tak jako se to stalo loni v Kanadě. Ludvík XVI. Koncem 18. století na zámku přijal americkou delegaci v čele s Benjaminem Franklinem. Trumpa na zámku ve Versailles čeká prohlídka dočasné výstavy zrcadlového sálu, představení u fontán a taky ohňostroj. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Policisté v Kazachstánu ve spolupráci s českými kolegy odhalili mezinárodní gang, který obchodoval s nelegálně získanými osobními údaji. Skupina podle tamního ministerstva vnitra zneužívala citlivá data lidí z Kazachstánu a dalších středoasijských zemí. Policisté kvůli tomu provedli domovní prohlídky mimo jiné v Astaně, Almaty, ale taky v Ústí nad Labem. Zabavili přitom velké množství nosičů dat a taky hotovost. Skotsko-americký zpěvák a multiinstrumentalista David Byrne dnes vystoupí v Praze. Zakladatel skupiny Talking Heads představí v O2 Univerzu své nové album Who is the Sky, které je jeho první studiovou nahrávkou od éry American Utopia.
5: Nové album začal David Byrne připravovat v roce 2023 po skončení projektu American Utopia, který zahrnoval album, světové turné i divadelní inscenaci na Broadway. V Praze představí David Byrne skladby z nové desky za doprovodu 15členného souboru Ghost Train Orchestra. Program koncertu nabídne také výběr z jeho solové tvorby i písně skupiny Talking Heads. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
6: Sport. Fotbalová Karviná zatím zůstává jako vítěz MOL Cupu ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Evropská fotbalová unie UEFA český klub kvůli ovlivňování zápasů v nejvyšší domácí soutěži z evropských pohárů ještě nevyloučila. Na rozdíl od etické komise České fotbalové asociace z příštího ročníku šance ligy. Jména soupeřů pro druhé předkolo Evropské a konferenční ligy se tak dnes dozví Viktoria Plzeň a Hradec Králové. České softbalistky hrají v Praze druhé utkání skupinové fáze mistrovství světa před večerním soubojem s Italkami. Vyzvali v Bohnicích Kubánky, pokračuje Štěpán Bém.
7: Češky zatím nad Kubánkami jednoznačně vedou. Stav je po třech směnách 7-0 ve prospěch národního týmu. Kubánky ve třetí směně změnili nadhazovačku a nově se české pálkařky snaží strefit míče Anny Gonzálezové. Z pražského Svoboda parku Štěpán Bém, Radiožurnál.
2: Zelená vlna s známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Kývalky a neprůjezdná silnice 14 u Dobrušky. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky na kilometru 183 řeší nehodu. Srazila se dodávka a osobní auto, blokují levý pruh. Kolona začíná na kilometru 177, tam se zastavují kamiony. Zdržíte se 25 minut. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna před sjezdem na Židlochovice počítejte s kolonou kamionů z 12. kilometru. Táhne se až do Brna k dálnici D1. Silnice 14 z Dobrušky do Nového Města nad Metují zůstává za Dobruškou po nehodě neprůjezdná, srazilo se nákladní a osobní auto, úklid ještě nějakou dobu potrvá. Nákladní auto má mimo jiné utržené kolo a je tam také únik nafty. Náhradní trasa přes Val, pozor, je to tam úzké, vhodné pouze pro osobní auta. V Praze v Dobříšské ulici směrem na Barandovský most stojí porouchaná dodávka, blokuje levý pruh zhruba v polovině mezi Mrázovkou a Zlíchovským tunelem. A v Liberecké směrem z centra za sjezdem na Bulovku sekají trávu v dělícím pásu. Uzavřený je levý pruh a popojíždí se z Holešoviček. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo, postupně se můžou objevit přehánky, hlavně na východě, a výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě i 28 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
9: Krásné dopoledne s jedinou sportovní stanicí v českém éteru. Sledujeme pro vás na Radiožurnálu Sport také druhý turnaj volejbalové ligy národů žen. Češky na Filipínách hrají proti velmi těžkému soupeři, úřadujícím mistryním světa, také vítězkám z Paříže. Itálii, no a tenhle zápas není žádným překvapením. Po dvou setech Češky prohrávají 0-2, 18-25 a 21-25. Takhle dopadly první dvě sady. V té třetí už Češky znovu prohrávají. Tentokrát 2-3. Dál vás budeme průběžně informovat.
2: Radiožurnál Sport
10: a Vojtěch Šafář.

0: Je 11 hodin a 10 minut a české softbalistky právě teď hrají druhé utkání na mistrovství světa. Po porážce s Austrálií teď na hřišti pražského klubu Youders v Bohnicích bojují s lehčím soupeřem, no a přímo na místě je kolega Štěpán Bém. Dobrý den.
1: Hezký den, vypadá to, že Češkám se na dnešní zápas povedlo připravit mnohem lépe než na ten včerejší večerní s Austrálií, který prohráli 1-7 nad Kubánkami. Právě teď po třech směnách vedou jednoznačně 7-0. Přitom sledujeme utkání dvou týmů, které včera oba své zápasy prohráli. Češky, jak jsem říkal, podlehli Austrálankám 1-7 a Kubánky nestačily na Tajvanky 3-12, jejich utkání začalo o půl hodiny později kvůli problémům s deštěm. Dnešní utkání tady v Bohnickém Svoboda parku doprovází také parádní atmosféra, přestože zápas začal v 10 hodin dopoledne. Tribuny totiž zaplnili zejména žáci místních základních škol. Já, když jsem mířil na stadion, tak jsem cestou potkal nejméně 6 základoškolských expedic a samozřejmě to dokresluje atmosféru i tím, že děti na dřevěných tribunách radši, než aby mlátili nafukovacími fandícími tyčemi o sebe, tak tím občas zlobí svoje kamarády vedle sebe na tribuně.
0: Co čeká českou softbalovou reprezentaci po tomto zápase proti Kubě?
1: Čeká je odpočinek, protože hned večer nastoupí české softbalistky k hned dalšímu zápasu. Od 19 hodin je budou čekat Italky. Na stejném hřišti, ale už ve 13 hodin začne utkání mezi Tajvanem a Itálií a ještě mezi tím v 16 hodin bude hrát Austrálie s Kanadou.
0: O všem důležitém uslyšíme dál přímo z pražských Bohnic a bude nás o tom informovat Štěpán Bém. Pro teď díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a já ještě, abychom doplnili dnešní středeční program a pořad české šampionky, můžu doplnit, že jiná česká reprezentace ženská, a to volejbalová, ta v rámci volejbalové ligy národů prohrává s Itálií 0-2 a ve třetí sadě už 6-11.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

11 hodin 18 minut, informace z fotbalového mistrovství světa a především ohledně české reprezentace. Čeští fotbalisté už se přesunuli ze základny v Dallasu do Atlanty, tam je totiž čeká druhé utkání skupiny proti Jihoafrické republice, to se bude hrát ve čtvrtek v 18 hodin, uslyšíte to živě v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Zatím je pro české fotbalisty asi to nejdůležitější, to, co je hned přivítalo, v Dallasu zatím bylo horko a dusno. Za to v Atlantě je deštivé počasí, zamračená obloha a o ně poněkud chladněji, třeba to čeští fotbalisté uvítají.

0: Olympijské hry, ty poslední proběhly v Paříži, ty další proběhnou v Los Angeles, ale každý rok se také jedny olympijské hry konají na severu Čech. Smržovka nedaleko Jablonce nad Nisou, ta znovu hostila olympiádu. Je to taková malá olympiáda, tradičně na konci školního roku, na ní soutěží děti z tamní základní školy a nechybí tam opravdu nic, ani olympijský oheň, anebo slib mladých sportovců.
1: Jménem všech závodníků slibuji, že vystoupíme na olympijských hrách jako čestní soupeři poslušně pravidel, která je řídí.
2: Vystoupíme za sport bez dopingu a drog, vyrtískem duchu pro slávu sportu a čest našich družstev.
3: Zaznělo na hřišti při defilé jednotlivých výprav. Olympiáda nabídla ve Smržovce už své 26. pokračování.
4: Každá třída jeden stát a vlastně ten stát si připravil svoji prezentaci, aby to bylo typický pro ten stát. My jsme letos jako třída, moje třída devítka, jsme Německo a budeme vlastně ukazovat bourání berlínský zdi.
3: Přiblížila učitelka Andrea Svatá. Pro jí žáky to byla jedinečná možnost, jak se při sportovní akci seznámit také s historií.
5: Denis,
6: Eliška,
5: Diana.
3: Tady budete bourat berlínskou zeď, ale co o tom víte?
5: Tak jakoby já vím, že to byl vlastně rozpad Německa a právě jakoby jsme jakoby Německo jako třída, takže jakoby reprezentujeme to východní i západní Německo, jsme vlastně rozdělený.
6: Tam budeme ukazovat, jak se to Německo spojilo a jak vlastně všichni prostě byli šťastní potom.
3: Co sport a vy, jak to jde dohromady, protože tady na škole se sportu asi daří?
6: Tak jako my jako třída jsme hodně sportovní, my myslím, že jsme nadaný na všechny sporty, umíme vlastně jakoby všechno, co se jakoby dá a určitě se vždycky umístíme.
3: Jak dlouho jste se připravili třeba na tuhle akci, jak to vnímáte, protože je to každoroční akce?
5: Tak jakoby, jelikož to je každoroční akce, tak bych řekl, že příprava je vlastně poněkud jako stejná. Vždycky většinou se připravujeme třeba 2 měsíce dopředu, bych řekl, něco takového.
3: Pečlivě si všichni připravili také pokřiky doprovázející jejich výpravu. Na hřišti, kde se olympijské defilé výprav konalo, se jen těžko hledalo místo. Průvod na něj vyrazil už od školy. Akce znovu ukázala, jak blízko mají děti ve Smržovce ke sportu a disciplíny, které byly součástí olympijského programu.
4: Je to házená, přehazovaná, fotbal, florbal, softbal, stolní tenis, střelba ze vzduchovky a pak desetiboj. Myslím si, že tady fakt děti sportujou, nejenom děti, ale i jejich rodiče, bývalí žáci a musím říct, že i od města máme výborné podmínky.
3: Pochvaluje si Andrea Svatá ze Smržovky, Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zanavadirová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénoval.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co jsme pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
6: Radiožurnál půl dvanácté. Zprávy a Eliška Zábrocká.
7: Necelé tři čtvrtiny lidí si myslí, že je v Česku možné na veřejnosti svobodně vyjadřovat své názory. Vyplývá to ze společného průzkumu Radiožurnálu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. 57% respondentů považuje svobodu slova za fungující. Zhruba pětina lidí pak svobodu slova vnímá jako podstatně omezenou. Průzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů a detaily přidáme v hlavních zprávách za půl hodiny. Spojené státy zaútočily na další loď ve východním Pacifiku. Plavidlo bylo údajně napojené na obchod s drogami. Americká armáda to uvedla na sociální síti X s tím, že úder nepřežil jeden člověk ze tříčlenné posádky. Spojené státy na lodě, které spojují se šířením drog, útočí od minulého roku. Ke svým obviněním ale neposkytly důkazy. Třeba lidskoprávní organizace Amnesty International to proto označuje za nelegální mimosoudní popravy. V Liberci je ode dneška znovu průjezdná frekventovaná Vítězná ulice. Po 9 měsících skončila kompletní oprava úseku mezi muzeem a kasárnami, včetně osvětlení. Město za práce zaplatí 74,5 milionu korun. Původně měla být oprava hotová už v dubnu. A Česko čeká tropický víkend. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V pátek a neděli teploty překročí 31 stupňů, v sobotu můžou na jihu Moravy a v části Čech dosáhnout i 36 stupňů. Teplo bude i začátkem dalšího týdne.
0: Sport.
7: Fotbalisté Argentiny porazili na mistrovství světa Alžírsko 3-0. Francie vyhrála nad Senegalem 3-1, Irák podlehl Norsku 1-4 a Jordánsko Rakousku 0-3. A české softbalistky ve druhém zápase ve skupině mistrovství světa hostí v Praze Kubánky a je u toho Štěpán Bem.
8: Hraje se pátá směna, Češky nad Kubánkami dominují a vedou 8-0, na pálce jsou teď Kubánky. V 19 hodin nastoupí národní tým večer ve Svoboda parku proti Italkám. Z pražských Bohnic Štěpán Bém, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Požár na D5 u Rudné a omezení na D1 u Velkého Beranova. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici na 6,5 kilometru hoří nákladní auto. Policie provoz zastavila, hasiči jsou na místě, udržujte uličku. Poslední volný sjezd je na Loděnici na 10. kilometru, zpět se dá vrátit u Rudné. V místě požáru v opačném směru je snížená viditelnost a zpomaluje se. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Měřín na kilometru 121 dojedete do Kolony, za sjezdem na Velký Beranov je uzavřený pravý pruh, silničáři čistí protihlukové stěny, zpoždění 10 minut. Silnice 14 z Dobrušky do Nového Města nad Metují je za Dobruškou po dřívější nehodě neprůjezdná, náhradní trasa přes Val je to jen pro osobní auta. V Praze v Dobříšské ulici směrem na Barandovský most stojí porouchaná dodávka, blokuje levý pruh zhruba v polovině mezi Mrázovkou a Zlíchovským tunelem. Regulují kvůli tomu provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. A v Liberecké směrem z centra za sjezdem na Bulovku se pohybují silničáři v levém pruhu a popojíždí se v koloně z Holešoviček. Zdržíte se přes 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo, postupně se můžou objevit přehánky, hlavně na východě a výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě i 28 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Volejbalová Liga národů, to je soutěž pro 18 nejlepších týmů celé planety. České volejbalistky se minulou sezonu dokázaly probojovat právě do téhle elitní soutěže a hned v úvodní sezóně zvládly uhrát výborné 11. místo a tím pádem splnit svůj cíl, kterým bylo především nesestoupit. No a teď si užívají druhou sezonu. Pokaždé se hraje na turnajích, ty se většinou skládají ze 4 zápasů, no a Češky ty odlili ke druhému turnaji na Filipíny, do Manily, a tam mají za sebou první utkání, a to proti světovým šampionkám, také týmu, který je číslo 1 ve světovém žebříčku a zároveň olympijským vítězkám, zkrátka proti asi nejtěžšímu možnému soupeři z Itálie. Češky prohrály 0-3 a připsali si tím pádem už druhou prohru v téhle soutěži, ale jak jsme říkali, soutěž dlouhodobá a zdaleka to nemusí vůbec nic znamenat. Navíc do playoff, do finálového turnaje postoupí nejlepších 8 celků a Česko se zatím stále ještě drží na 6. místě. Nicméně případný postup by byl opravdu velkou senzací. Češky ještě čeká další zápas, tedy dokonce 3 na Filipínách. Bude to už zítra v 10 hodin dopoledne zápas proti dalšímu těžkému soupeři ze Spojených států, potom další den Japonsko a nakonec tenhle mini turnaj skončí utkáním Česko-Dominikánská republika. Samozřejmě o tom nejdůležitějším na radiožurnálu Sportu slyšíte.

0: Golfista Filip Mrůzek se o víkendu stal druhým českým vítězem na turnaji druhé nejvyšší evropské úrovně. Na takzvané Hotel Planner Tour vyhrál s náskokem jedné rány podnik v rakouském Schladmingu. Napodobil tak Ondřeje Lízra, který na tehdejší Challenge Tour vyhrál v roce 2020. Teď už probereme podrobnosti s Alenou Benešovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mrůzek dosáhl největšího úspěchu v kariéře, je mu 34 let. Jaká byla jeho cesta za tímhle prvním vítězstvím?
1: Všechna čtyři kola odehrál Filip Mrůzek výborně, třikrát zahrál 65 ran a v sobotním třetím kole dokonce 63. Celkově tak zvítězil se skóre 18 pod par o jednu ránu před Jihoafričanem Albertsem. Co se týká dlouhodobé dráhy jeho golfové výkonnosti, Mrůzek zářil už v minulé sezóně na nižší Pro Golf Tour. Tam si díky dobrým výsledkům zajistil na letošek poprvé plnou hrací kartu na druhé evropské lize a tam formu potvrzuje. O pocitech po prvním vítězství na okruhu Filip Mrůzek řekl.
2: Za mě vyhrát turnaj, kdy se za tebou tvůj pejsek rozběhne a ještě půlka tam prostě za mnou běží psíkem, byl ten nejšťastnější okamžik, co jsem na golfu kdy měl. Jsem strašně rád, že se to stalo, že jsem sám sebe potvrdil, že když člověk nevzdává a maká a jde si za tím snem a za cílem vyhrát, tak se to prostě stane. Ještě je spoustu turnajů přede mnou, na který se těším a věřím, že můžu dosáhnout skvělých věcí, takže já se těším na to, co se bude dít dál.
1: Co už se stalo je, že Mrůzek se posunul ve světovém žebříčku o více než 300 míst do pozice české jedničky před Petra Hrubého a v sezónním hodnocení túry poskočil na 8. příčku, která by na konci roku znamenala posun na nejvyšší evropský okruh DP World Tour.
0: Tento týden se Mrůzek představí na dalším turnaji v Anglii. Z mužského pohledu to bude následující víkend ve znamení majoru na US Open. Ženy na evropské scéně už se ale chystají na turnaj v Berouně. Ten se bude hrát příští týden. Co golfistky čeká do té doby?
1: Ještě mají na programu podnik evropské tury v Nizozemsku. Tam se představí hned pětice Češek, Melichová, Maková, Melecká, Napoleová a Váchová. K odpočinku a přípravě na Beroun využijí tento víkend česká jednička Sára Kousková a taky Klára Davidson-Spilková.
0: O golfu jsme si povídali s Alenou Benešovou. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Už jste od nás na radiožurnálu Sport slyšeli, že české volejbalistky prohrály první utkání turnaje na Filipínách se světovými šampionkami Italkami 0-3 a zaznamenali druhou prohru v soutěži. Hrají volejbalovou ligu národů, tedy nejlepší mezinárodní soutěž vůbec dlouhodobou. Čeští muži ti hrají o stupínek horší ligu evropskou. No a také je čeká další turnaje, ale až o víkendu, a to konkrétně v Gruzii, Česko-Španělsko v sobotu od 14 hodin, potom právě z domácí Gruzii v neděli také od 14, rozhodně o tom uslyšíte. No a čeští volejbalisté, ti jsou o něco horší situaci, protože Evropská liga má 27 členů a do finálového turnaje, tedy do finálové čtyřky, postoupí právě jenom nejlepší čtyři a tam si Češi velmi před celou soutěží brousili zuby postoupit. Teď to budou mít ale hodně těžké, protože o víkendu prohráli doma v Jihlavě s Dánskem a tahle prohra by je mohla definitivně připravit. Nezbývá jim nic jiného, než proti Španělsku znovu zabrat. O tom, jak zápas se bude vyvíjet, rozhodně uslyšíte na naší stanici.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

České softbalistky vyhrály svůj druhý zápas na domácím mistrovství světa. V základní skupině odehrály druhý zápas po prohře s Austrálií. Si teď poradili s Kubánkami v celku jednoznačně 8-0. Zápas byl tak jednostranný, že byl předčasně ukončený. Dnes ale Češky ještě čeká další utkání proti Itálii. Znovu to bude v pražských Bohnicích a uslyšíte o tom živě na Radiožurnálu Sport.

Česká tenistka Nikola Bartuňková hraje na trávě v Berlíně o postup do čtvrtfinále místního turnaje, a to proti Belgičance Elise Mertensové. První set česká tenistka vyhrála 6-1, v tom druhém je to zatím 0-0 a schoda 40-40. Dál o tom uslyšíte.

0: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
1: K výstražné stávce se chtějí připojit stovky zaměstnanců Českého rozhlasu i České televize.
2: To aktuální číslo za nás za rozhlas už přesáhlo 900.
1: Česko podle generálního tajemníka NATO Rutteho loni nesplnilo závazek vydávat na obranu 2% HDP.
3: Albánie, Česko a Slovinsko tento cíl nesplnili, ale jasně se zavázali, že letos překročí hranici 2%.
1: Argentinský kapitán Messi dovedl na mistrovství světa ve fotbale obhájce titulů k úvodní výhře 3 góly. Po požáru dodávky je neprůjezdná dálnice D5 na 6,5 kilometru směrem do Prahy. A bude převážně oblačno až polojasno na východě i s přeháňkami, teploty většinou do 26 stupňů. Je středa 17. června. Pěkné poledne přeje u hlavních zpráv Eliška Zábrocká.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Penzijní společnosti kritizují nový návrh o změnách v penzijním spoření. Hrozí podle nich třeba omezení nabírání nových klientů. Upozornila na to Asociace penzijních společností. Podrobnosti doplní reportérka Tereza Chlubná.
5: Ministerstvo představilo změny na začátku června. Klienti díky nim mají mít vyšší výnosy. Pro penzijní společnosti by ale změny mimo jiné znamenaly, že jim zůstane jediný zdroj příjmů, a to 0,5% poplatek za správu fondů. Společnosti chtějí alespoň 0,82%. Snížení poplatků na 0,5% nepokryje podle asociace náklady třeba na schánění nových klientů, říká prezident Asociace penzijních společností Radek Moc.
6: Budou se využívat jenom nějaké online cesty, nebo je to aktivní vyhledávání klientů, nebude to vyhledávání nebo přísun klientů přes obchodníky.
5: Ministerstvo financí bude připomínky řešit, říká mluvčí rezortu Filip Běhal.
7: Dneska končí meziresortní připomínkové řízení. Pokud tím směrem budou směřovat nějaké připomínky, a to asi budou, tak my se těmi připomínkami určitě budeme zabývat.
5: Následně ministerstvo podle Běhala materiál předloží vládě a ta rozhodne. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
1: Česká televize a Český rozhlas příští pondělí omezí vysílání. Vedení iniciativy Veřejnoprávně právě teď popisuje, jak bude vypadat 24-hodinová výstražná stávka zaměstnanců. Ti chtějí projevit nesouhlas s plánovaným zrušením koncesionářských poplatků. Podrobnosti má reportérka Františka Rohlíčková.
8: Stávkovému výboru rozhlasu se zatím přihlásilo skoro 1000 zaměstnanců, kteří se chtějí stávky zúčastnit. Oznámila to před několika minutami, symbolicky za 5:12, iniciativa Veřejnoprávně. Její vedení zopakovalo, že při stávce nikdo neporuší zákon, kodexy ani závazky veřejné služby. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral reagoval, že zaměstnanci mají na stávku právo. Návrh zákona, který má zrušit poplatky a převést financování obou médií pod státní rozpočet, schválila vláda předevčírem. Změnu vysvětluje neefektivitou a neprůhledností financování. Veřejnoprávní média naopak dopoledne podpořila Česká konference rektorů. Obává se, že kvůli snížení rozpočtu by televize a rozhlas omezily vzdělávací projekty. Televizi a rozhlas podpořili taky zdravotnické odbory nebo některá divadla. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Česko, Slovinsko a Albánie loni nesplnili závazek 2% HDP investovaných na obranu. Generální tajemník NATO Mark Rutte to řekl před zítřejší schůzkou aliančních ministrů obrany v Bruselu. Česká republika má přitom 2% hranici investic závazně zakotvenou přímo v zákoně o financování obrany. Rutteho vystoupení sledovala naše zpravodajka Zdeňka Trachtová.
9: Země, které závazek loni nesplnili, včetně Česka, mají podle Rutteho jasný plán, jak toho dosáhnout v letošním roce. Dodal také, že chybějící investice na obranu u této trojice menších států činí v celkovém měřítku výdajů NATO velmi malou část. Celkově spojenci podle generálního tajemníka výdaje na obranu rapidně navyšují. V loňském roce o více než 90 miliard dolarů, tedy v přepočtu skoro 2 bilionů korun. Rutte také oznámil, že evropské země a Kanada převezmou v rámci Severoatlantické aliance část zodpovědnosti od Spojených států. List New York Times minulý týden informoval, že se Spojené státy chystají snížit objem vojenských kapacit vyčleněných pro NATO pro případ krize. O zaplnění mezer budou spojenci jednat i na červencovém summitu NATO v Ankaře. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
10: Víme, co se děje u vás.
1: Změny rozpočtových pravidel dnes posoudí Senát. Koaliční novela, díky které by se část výdajů nepočítala do limitu schodku státního rozpočtu, zřejmě narazí. V Senátu je reportér Vojtěch Tomášek.
10: Senátoři připravili pozměňovací návrh, který by mezi výdaje započítávané do schodku vrátil dopravní stavby. Ty chce vláda vypustit. Podle opozičních stran by to znamenalo další masivní zadlužování země. Návrhu na změny předlohy tak bude podle předsedy hospodářského výboru Miroslava Pelvného z klubu STAN víc.
11: Přidali jsme v těch našich pozměňovacích návrhech některé kontrolní mechanismy.
10: Podle předsedkyně klubu Hnutí ANO Jany Mračkové-Vildumetzové jsou ale změny rozpočtových pravidel potřeba i kvůli tomu, v jakém stavu veřejné finance kabinet převzal po minulé vládě.
12: Ta minulá vláda ten rozpočet předala tak, že tam chybělo zhruba 96 miliard.
10: Senátoři se k návrhu dostanou zřejmě večer. Naopak už stihli schválit novelu, která má umožnit nevidovým lidem lépe pracovat s hlasovacím lístkem díky grafickému QR kódu. Budou tak moct volit bez asistence dalšího člověka za plentou. Z Valštejnského paláce Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Chorvatská policie zadržela prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil u Splitu s plachetnicí. Na té plula osmičlenná česká posádka. Čtyři její členové nehodu nepřežili. Další informace má naše spolupracovnice v Chorvatsku Téa Veseláková.
13: 33-letý člen posádky katamaránu je v rukou policie a po jeho výslechu by státní zastupitelství Splitsko-dalmatské župy mělo rozhodnout, zda muže pošle do vyšetřovací vazby. První důstojník je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení dopravy, a to z nedbalosti, jak doplňuje s odvoláním na neoficiální informace veřejnoprávní stanice HRT. Chorvatský zákon tento čin trestá odnětím svobody na 3 až 15 let. Z Dalmácie Téa Veseláková, Radiožurnál.
1: Ještě do půlnoci je možné rozhodovat o první skladbě pro nové svatovítské varhany katedrály Pražského hradu. Její premiéra zazní zítra. Hlasování je otevřené na webu Českého rozhlasu Vltava.
14: Skladatelskou soutěž vyhlásili Hudební nakladatelství Českého rozhlasu a Nadační fond svatovítské varhany už v roce 2019. Své skladby do ní přihlásilo skoro 50 autorů, z nichž odborná porota vybrala 3 finalisty. Posluchači, kteří přidají své hlasy na webu vltava.rozhlas.cz dnes, patrně rozhodnou, zda zvítězí fantazie na chorál Svatý Václave od Iva Bartoše nebo svatovítská fantazie Karla Martínka. Obě mají nyní téměř shodný počet hlasů. Provedení skladby na nových varhanách se zítra ujme varhanice Jiřina Marešová. Pak za doprovodu varhan zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
15: Sport. Úřadující šampioni z Argentiny si na úvod mistrovství světa poradili s fotbalisty Alžírska 3-0. Všechny góly dal kapitán Messi a vyrovnal nejlepšího střelce v historii šampionátu Němce Klózeho. Zároveň jako první nastoupil na 6. světovém šampionátu. Francie zvítězila nad Senegalem 3-1, Norsko vyhrálo nad Irákem 4-1 a Rakousko nad Jordánskem 3-1. Fotbalisty Plzně a Hradce Králové zajímá odpolední los druhého předkola evropské, respektive konferenční ligy. Evropská fotbalová unie tak neupravila nasazení českých týmů kvůli Karviné zatím, kterou etická komise České fotbalové asociace z důvodu ovlivňování zápasů vyloučila z nejvyšší soutěže. A české softbalistky po úvodní porážce s Australankami porazily v pražské skupině světového šampionátu Kubánky už po 5 směnách 8-0 a od 19 hodiny čekají v Bohnicích ještě Italky. Ženská volejbalová reprezentace ta prohrála v Lize národů na Filipínách se světovými jedničkami z Itálie 0-3 na sety.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Průjezd na D5 u Rudné a nehoda na D1 u Bohunic. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici schořela skříňová dodávka, a to na 6,5 kilometru. Podle našeho zpravodaje se už podařilo obnovit provoz.
17: A teď se teda dálnice otevřela, ale pouze levým pruhem, takže to pojede pomaličku dlouho.
16: Kolona rychle narostla, brzdí se už na 11. kilometru, stále počítejte s dlouhým zdržením. Poslední volný sjezd je na Vráž, exit 14. A na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Popůvky pojedete v koloně z kilometru 182. Za sjezdem na Výstaviště stojí 2 kamiony. Na kilometru 190 blokují pravý pruh, zdržení 25 minut, kamiony postojí déle. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo, postupně se můžou objevit přehánky, hlavně na východě, a výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě i 28 a na horách většinou kolem 17. Tolik hlavní zprávy.
18: No a za pár vteřinek přesně teď ve 12 hodin a 10 minut přidáváme ještě jednu sportovní zprávu, která se také týká fotbalové Karviné. Ještě jednou musíme připomenout, že fotbalisti Karviné byli kvůli účasti v korupční aféře vyloučeni z další sezóny první ligy. Teď ji opouští navíc trenér, myslíme tím Karvinou, Marek Jarolím. Tenhle kouč se upsal v polské Gdyni.
4: Radiožurnál Sport
19: a Vojtěch Šafář.

Druhé kolo tenisového turnaje na trávě v Berlíně. Nikola Bartuňková se pere o postup do čtvrtfinále proti těžké soupeřce, proti Elise Mertensové z Belgie. Bartuňková už ale vyhrála první set, a to poměrně jednoznačně za 38 minut poměrem 6-1. No a druhou sadu začala tím, že si nechala vzít servis, jenomže si ho hned následně dokázala vzít zpátky a navíc potvrdila na svém podání další bod, takže teď už je zase srovnáno 2-2 ve druhé sadě. Jak se tenhle zápas bude dál vyvíjet, rozhodně ještě uslyšíte.

0: Penaltové rozstřely už přinesly českým fotbalistům hodně radosti. Ostatně díky nim teď po 20 letech hrají také na světovém šampionátu. Připomínáme, že ve čtvrtek v 18 hodin je čeká další zápas proti Jihoafrické republice, a to v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Ještě o něco dřív, než zvládli tu úspěšnou baráž, tedy 28. května 2002 mohli Češi díky střelám ze značky pokutového kopu slavit titul mistrů Evropy do 21 let. A právě to si teď připomeneme v našem seriálu o památných penaltových dramatech.
1: Poslední otázka. Přivezete zlaté medaile?
2: Uděláme toto maximum.
3: Trenér českého výběru Miroslav Beránek si v den finálového zápasu přivstal a v 7.50 byl živě hostem Radiožurnálu.
2: Francie se asi nedá porážet, ale my uděláme všechno pro to, aby jsme ji jednou porazili. Ať užkoliv, jakýmkoliv způsobem.
3: A ono se to povedlo, i když v základní hrací době ani prodloužení Češi velkým favoritům gol nedali, ale hlavně díky výtečnému Petru Čechovi v brance ani nedostali. Rozhodovali penalty. Dvě francouzské zase lapil Čech. Pospíšil Grigera i Skácel se trefili. Boomsong musel dát.
4: Boomsong ze dvou kroků, kam to střelí? Do břevna, jsme mistry Evropy! Všichni naši hráči běží k Petru Čechovi. Obrovský úspěch českého fotbalu.
5: Každý si to uvědomuje, že jsme prostě dokázali ohromný úspěch, myslím, a jsme strašně šťastní všichni.
3: Říkal už po zápase útočník Michal Pospíšil a Štěpán Vachoušek, který s kapitánskou páskou mistrovský pohár přebíral, s odstupem led dodává.
6: Nikdo nečekal, že bychom ten turnaj tenkrát mohli vyhrát, i když jsme měli výborný mužstvo a my jsme měli tu výhodu, že de facto všichni hráči už měli nějaké zkušenosti z první ligy, takže bylo vlastně ve finále jedno, kdo hrál, protože tu kvalitu tam přines.
3: Kromě už zmíněných Čecha, Baroše nebo Grigery, to byly třeba Hipšman, Jiránek nebo Lukáš Zelenka. 16 fotbalistů ze zlatého týmu si zahrálo i za národní tým dospělých a 7 z nich dokonce na památném a nakonec bronzovém Euro 2004. Může se českým mladíkům v blízké době něco podobného zase povést?
6: Když ty kluci budou hladoví a budou se chtít někam dostat a cíle vědomí, tak si myslím, že se to může podařit. A pevně věřím, že opět nastartujeme ten český fotbal do té kvality, jako to bylo dřív.
3: Říká Štěpán Vachoušek, který se proto snaží teď něco dělat jako sportovní ředitel FK Teplice. Jan Suchan, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Česká hokejová útočnice Kristýna Kaltonková z týmu New York Sirens se prosadila do nejlepšího týmu nováčku, All-Star tým nováčku ženské NHL. Bylo to vyhlášeno na včerejší ceremonii v Detroitu, tu ale jinak ovládly hokejistky i trenér Bostonu. Jeho golmanka Erin Franklová získala dokonce vedle ocenění pro nejlepší brankářku i trofej Billie Jean Kingové pro nejužitečnější hráčku.
1: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
2: Exkluzivně na radiožurnálu Sport.
3: České fotbalisty čeká druhý a dost možná klíčový zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře 1-2 v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí na stadionu v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod šampionátu podlehla v Mexiku domácímu výběru 0-2.
4: Oni jsou vlastně ve stejné situaci jako my, o něco horší, protože nedali gól, takže budou to vnímat si myslím úplně stejně jako my, že jakmile neudělá něco s náma, tak pro ně bude asi šluz. To Mexiko bude asi tvrdší oříšek, takže tady do toho zápasu musíme dát všechno a je potřeba to bezpodmínečně zvládnout.
3: Utkání Česko-Jihoafrická republika začne v Atlantě ve čtvrtek v 18 hodin středoevropského času a na radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu.
1: Světový šampionát ve fotbale na radiožurnálu Sport.
2: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
0: Mistrovství světa i s českou účastí ve čtvrtek v 18 hodin živě na radiožurnálu Sport. Čeští fotbalisté už jsou v Atlantě, tedy přímo v dějišti dalšího utkání. Dál vás ale informujeme i o tom, jak se daří Nikole Bartuňkové na tenisovém turnaji v Berlíně. Hraje tam o postup do čtvrtfinále proti Elise Mertensové. Vede po prvním setu 1-0, ale ve druhé sadě je to 3-3.

0: Je půl jedné. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral respektuje právo zaměstnanců stávkovat. Řekl to v reakci na vyhlášení jednodenní výstražné stávky iniciativou veřejnoprávně, která sdružuje pracovníky České televize a Českého rozhlasu. Stávka bude v pondělí 22. června. Podle Zavorala vedení zajistí, aby Český rozhlas v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné povinnosti vůči posluchačům. Podle iniciativy se ke stávce v rozhlase zatím přihlásilo přes 1000 pracovníků, v televizi další stovky. Policie hledá muže, který v Praze lákal dva 12-leté chlapce do auta. Událost se stala na konci května poblíž Ortenova náměstí. Muž nabízel chlapcům popcorn a odvoz domů. Po odmítnutí se choval podrážděně. Hledanému je podle policie zhruba 40 let, má krátké světlé vlasy střižené na ježka a na sobě měl modré tričko. Policisté žádají, aby lidé informace o pachateli volali na linku 158. Kamerový záznam, na kterém je muž zachycen, je na webu policie. Lídři skupiny G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku, a to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. Sedm vyspělých světových ekonomik se v prohlášení shoduje, že je na podobná opatření v současnosti vhodná doba. Zmiňují přitom prozatímní dohodu Spojených států s Íránem, která má mimo jiné znovu otevřít Hormuzský průliv. A společnost Amazon chce ještě letos začít se stavbou skladovací haly u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Plány firmy představili na setkání s místními zástupci developerů. Podle nich najde v hale práci téměř 1700 lidí. Místním se ale plány na rozšíření průmyslové zóny nelíbí. Sport. České volejbalistky v Lize národů nestačily na světové jedničky z Itálie. Olympijským šampionkám a úřadujícím mistryním světa podlehly po setech 18-25, 21-25 a 22-25. Po třech výhrách ze čtyř zápasů na prvním turnaji v Číně si tak na úvod dalšího podniku na Filipínách připsali celkově druhou porážku v soutěži.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Kývalky a zdržení na D5 u Loděnice. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na výstaviště ještě před Kývalkou hlásíte nehodu na kilometru 183.
4: Dodávka narazila do Tatrovky.
3: Průjezdný byl levý pruh, ovšem teď podle záběrů z kamer nic neprojíždí a provoz stojí. Poslední volný sjezd je tak na výstaviště, dá se jet po souběžné silnici, zpět se vrátíte u Kývalky. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Ostrovačice se srazila tři auta na kilometru 178, blokují pravý pruh, na místo už jede policie a dojíždí se do krátké kolony. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici se po požáru dodávky na 6,5 kilometru jede pomalu jen levým pruhem, kolona se stále prodlužuje, brzdí se už za sjezdem na Vráž na 13. kilometru. Fronta je na 40 minut, poslední volný sjezd je na Vráž na 14. kilometru. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici přibrzdíte na 26. kilometru. V omezení je místo, kde se jede pouze jedním pruhem, zdržení 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo, postupně se můžou objevit přehánky, hlavně na východě a výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě i 28. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Portugalský záložník Bernardo Silva bude hrát za Real Madrid. 31-letý fotbalista po 9 sezonách odchází z Manchester City. Tam byl kapitánem Real, který povede jeho krajan José Mourinho, ho po vypršení smlouvy v Anglii získal zadarmo.

Česká tenistka Nikola Bartuňková postoupila do čtvrtfinále tenisového turnaje v Berlíně na trávě, porazila Elise Mertensovou 6-1 a 6-4. Zápas skončil doslova před několika málo okamžiky. No a ve čtvrtfinále teď česká tenistka Nikola Bartuňková vyzve jednu z rusko-běloruské dvojice, Sabalenková proti Alexandrovové. Ti spolu budou hrát ještě později, která z nich postoupí do čtvrtfinále a postaví se české tenisce. To od nás rozhodně uslyšíte.

0: Na fotbalovém mistrovství světa letos může padnout jeden zásadní rekord dosavadního nejlepšího střelce historie šampionátu. Němce Miroslava Klózeho se 16 trefami totiž nahánějí hned dvě světové hvězdy a obě ve svých úvodních zápasech skórovaly, a to ještě ke všemu nejenom jednou.
1: Francouzský útočník Kylian Mbappé hned v úvodním utkání svého týmu na mistrovství světa proti Senegalu střelil dvě branky a navýšil svůj počet gólů na světových šampionátech na 14. S 58 trefami už je nejlepším francouzským střelcem historie, když o gól překonal Oliviera Girouda.
2: Jsem šťastný, že jsem se takto zapsal do historie své země. Opravdu jsem o to stál, reprezentaci jsem vždycky stavil nade vše ostatní. Ale na tahle čísla budu moci myslet až po konci kariéry. Teď všichni moc dobře víme, proč jsme tady. Chci spoluhráčům pomoct k týmovému úspěchu. Chceme společně napsat další velkou kapitolu francouzského fotbalu.
1: 27-letý fotbalista může ale brzy napsat svou vlastní historickou kapitolu. Právě od něj se očekává, že překoná stávající rekord Němce Miroslava Klózeho, který je se 16 góly nejlepším střelcem mistrovství světa. Po zápase se Senegalem se mu Mbappé přiblížil na 2 góly. Ještě v ten samý soutěžní den se ale stalo ještě něco výjimečnějšího.
3: Šance Argentiny, kterou Messi může zakončit gól. Messi zvyšuje na 2-0, malý vzrůstem, ale velký fotbalovým umem Lionel Messi, který zakončil naprosto přesně.
1: Argentinec Lionel Messi v 38 letech vstřelil hned na úvod šampionátu hat-trick Alžírsku a právě on zmíněný rekord Miroslava Klózeho vyrovnal. To vše ve svém 200. zápase za národní tým.
4: Měl jsem to štěstí, že jsem si splnil všechny své sny. Všechno, co jsem zažil, je mnohem víc, než jsem si kdy dokázal představit jako dítě. Miluju fotbal, je to moje vášeň už od dětství a když se cítím dobře, dávám do toho všechno. A dokud budu moct a budu dostatečně fit, budu to dělat dál. A rekord? Je to pro mě samozřejmě čest být vedle takových men, ale nic to neznamená. Nakonec jsou to jen čísla, nic víc. Jsem hrdý, že se můžu měřit s nejlepšími, ale v mých očích je třeba Brazilec Ronaldo jedním z největších hráčů a přitom není na prvním místě. Takže jsou to prostě jen statistiky.
1: Držitel 8 zlatých míčů a nespočtu dalších ocenění se tak může opět zapsat do historie světového fotbalu, k čemuž mu už chybí jen jediná branka. A pak čekat, zda ho hned v zápětí nebo na dalším turnaji nepřekoná zmíněný Kylian Mbappé. Už během aktuálního šampionátu se ale může jednoduše stát, že dosavadní král Miroslav Klóze bude v tabulce střelců až třetí. Adam Kodet, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport.
6: Jediná sportovní stanice v Česku.

Fotbalový Baník Ostrava si pojistil mladého útočníka Jakuba Piru. Tenhle 18-letý talent a odchovanec debutoval v Ačku Ostravy už na podzim, tomu tehdy bylo 17. Hned ve třetím svém utkání se také střelecky prosadil a s Baníkem teď prodloužil smlouvu o další 2 roky.

0: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
1: Czechoslovakia are the new European champions.
2: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
3: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
4: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
0: Jaká byla cesta na šampionát?
3: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
5: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
0: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
3: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
0: Od 2. května do 20. června.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, SEAT a hlavní město Praha.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Závrocká a aktuální zprávy.
2: Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí stávkovat. Izrael ráno několikrát zaútočil na jih Libanonu. Podle dohody mezi Íránem a Spojenými státy by přitom v oblasti měl platit klid zbraní. Fotbalisté Argentiny, Francie, Norska i Rakouska zahájili světový šampionát vítězně. Nehoda zablokovala dálnici D1 na výjezdu z Brna do Prahy. A bude převážně oblačno až polojasno na východě i s přeháňkami. Teploty většinou do 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí stávkovat. Do protestu se jich zapojí stovky. Chtějí tak dát najevo nesouhlas s vládním plánem na zrušení koncesionářských poplatků. Pondělní stávka se projeví ve vysílání televize i rozhlasu. Výjimkou budou dětské stanice nebo zpravodajství. Podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala mají zaměstnanci na stávku právo.
3: Vedení Českého rozhlasu respektuje právo zaměstnanců vyjádřit samozřejmě svůj postoj k otázce, která se bezprostředně dotýká budoucnosti veřejné služby. Naší povinností jako vedení Českého rozhlasu je zároveň ale zajistit, aby Český rozhlas i v den stávky v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné poslání vůči posluchačům.
2: Zrušení koncesionářských poplatků vláda schválila v pondělí. Argumentuje tím, že rozhlas a televize hospodaří neefektivně. 7 z 10 Čechů si myslí, že v Česku je možné svobodné vyjádření názoru na veřejnosti. Většina je ale taky pro stanovení mantinelů svobody slova. Ukazují to data ze společného průzkumu Českého rozhlasu, Centra pro výzkum veřejného mínění a agentury Median.
4: Většina lidí odpověděla, že svoboda projevu v Česku je. Podle 57% z nich by ale měla mít určité hranice, třeba při nenávistných projevech. Větší míru svobody slova pociťují třeba voliči opozice. Nějaká pravidla podle nich ale nejsou od věci, říká vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění Matouš Pilnáček.
5: Naopak mezi lidmi, kteří mají pocit, že svoboda slova je u nás omezená a zároveň odmítají další hranice, jsou nadprůměrně zastoupeni zejména voliči SPD, motoristů a také hnutí Stačilo.
4: Vymezení pravidel pro svobodu projevu podporuje vedle voličů opozice i podstatná část voličů hnutí ANO. Na přelomu dubna a května se průzkumu zúčastnilo přes 2000 respondentů. Josef Číš, Radiožurnál.
2: Izraelská armáda dnes ráno několikrát zaútočila na jih Libanonu, informovala o tom tamní tisková agentura NNA. Stalo se to navzdory nedělní dohodě mezi Íránem a Spojenými státy. Ta má zaručit klid zbraní nejen v Íránu, ale taky na arabském poloostrově a Libanonu. Izrael ale už minulý týden uvedl, že se necítí dohodou vázaný a v útocích bude pokračovat. V karlovarské sklárně Moser začala výroba křišťálových glóbů, hlavních cen Mezinárodního filmového festivalu. Tvořit je bude soubor 20 sošek dívky, držící v rukou symbolický křišťálový glóbus. Už třetí rok sklárna ceny vyrábí v upravené velikosti. Původní návrh ocenění od výtvarníka Tona Stana se ale nemění, říká ředitel karlovarské sklárny Martin Dvořák.
6: Jako do té výroby prakticky nezařazujeme inovace už posledních 170 let, tak ani při výrobě tohoto křišťálového glóbu nedošlo k inovaci. Všechno je to tradičním způsobem. Bohužel se nám nepodařilo zkrátit ani výrobní časy, to znamená, stále jsme někde okolo 3 týdnů výrobního času těch zhruba 20 kusů trofejí, které děláme každý rok.
2: Mezinárodní filmový festival začne 3. července.
7: Sport. Lionel Messi dal v úvodním zápase obhájců titulu na fotbalovém mistrovství světa hat-trick a Argentina porazila Alžírsko 3-0. Počtem gólů se tak 38-letý útočník dorovnal nejlepšímu střelci v historii světových šampionátů, Němci Miroslavu Klózemu, a to s 16 brankami. Pokračuje kapitán úřadujících šampionů Messi.
8: Všechno, co teď prožívám, je paráda. Měl jsem to štěstí, že se mi splnili všechny sny. Nejen na individuální, ale i týmové úrovni. Dnes si to užívám s touhle úžasnou partou. Cítím se dobře a naštěstí si to můžu užít na hřišti. Jak jsem to vždycky měl rád. Upřímně řečeno, všechno, co jsem zažil, je mnohem víc, než jsem si jako kluk dokázal představit.
7: Senegal podlehl Francii 1-3, Jordánsko Rakousku také 1-3 a Irák Norsku 1-4. Fotbalisty Karviné, vyloučené kvůli účasti v korupční aféře z šance ligy, už dál nepovede trenér Marek Jarolím. Na smlouvě se domluvil v polské Gdyni.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zavřená D1 v Brně a ucpaná plzeňská dálnice před Prahou. Dálnice D1 je teď neprůjezdná na výjezdu z Brna směrem do Prahy. Na 183. kilometru se srazilo nákladní auto s osobním. Na místě jsou hasiči, vrtulník už odletěl, dálnice ale stále neprůjezdná směrem na Prahu. Do stojící kolony se teď dojíždí na 190. kilometru sjezdu na výstaviště. Tam je možné sjet na objížďce po silnici 602, už ale čekejte kolony u Popůvek. A pozor, kolona se na D1 tvoří v opačném směru do Brna. To, jak řidiči zpomalují u nehody v protisměru, brzdí se na 180. kilometru. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolony. Na 6. a 5. kilometru odtahují schořelý vrak nákladního auta. Projíždí se pouze levým pruhem a zdržíte se půl hodiny v koloně od 13. kilometru. Tam je poslední volný sjezd na vrak až na 14. kilometru. A silnice 14 mezi Dobruškou a Novým Městem nad Metují je stále neprůjezdná. U Běstvinu klízejí po nehodě, jede se objížďkou přes Bohuslavice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo, postupně se můžou objevit přehánky, hlavně na východě. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě i 28. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
11: Ve švýcarském Nyonu začala velká losovačka, totiž druhé předkolo Evropské fotbalové ligy. V osudí je také Viktoria Plzeň, je mezi nasazenými týmy, s kým si zahraje právě tuhle fázi evropských pohárů v létě. Plzeňská Viktorie, to se dozvíme během několika minut a rozhodně o tom uslyšíte hned, jak to bude aktuální.
9: Radiožurnál Sport
12: a Vojtěch Šafář.

0: Soupeřem Viktorie Plzeň v letním předkole Evropské ligy v tom druhém bude norské Tromsø. O tom rozhodl los v Nyonu. Podrobnosti k tomuto fotbalovému svátku, tedy k předkolům Evropské ligy, vám samozřejmě přineseme později.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Teď už se ale budeme věnovat volejbalu. Česká ženská reprezentace v Lize národů dnes podlehla světovým jedničkám z Itálie 0-3 na turnaji na Filipínách.

0: ubránit jejich největší bomberku Antropovou, co se nám moc teda nedařilo, ale jsem na nás moc pyšná, že jsme takhle bojovali.
1: Je Kateřina Antropovová, narozená na Islandu, naučila se hrát volejbal v Rusku, i když za něj nikdy nenastoupila, teď reprezentuje Itálii. V tom utkání zaznamenala 21 bodů, z toho 6 ze servisu. Zkrátka si s nahrávačkou Kambijovou dnes hodně sedli, co říkáte?
0: Rozhodně. Já když jsem hrála v Itálii, tak si pamatuju, že i v lize to tam hrozně bombila a potvrdila svoje kvality takhle na mezinárodním utkání.
1: Ona Itálie je opravdu velký favorit nejenom tohoto zápasu, ale celé té soutěže. Neprohrála od května 2025 skoro 40 zápasů v kuse až na začátku Ligy národů prohra s Brazílií. Vy jste si připsali druhou prohru v letošní sezóně Ligy národů. V loni, tedy v té vaší premiérové sezóně, byl cíl hlavně nespadnout zpátky. Jaké cíle vám dal trenér Janis Atanasopoulos letos?
0: Tak letos máme úplně stejný cíl, protože loni se nám hodně dařilo v té lize a letos máme ty skupiny trošku těžší než loni, takže máme zase cíl se udržet.
1: Když jsme s univerzálkou české volejbalové reprezentace Gabrielou Orvošovou u toho, že soupeřky nebudou jednoduché, tak se můžeme zastavit u zítřejších soupeřek, budou to Američanky. I když ty už taky nejsou neporažené, protože dnes prohráli s Dominikánkami, jaký to bude zápas?
0: Rozhodně to taky nebude jednoduchý zápas, ale budeme se na ně připravovat teprve zítra, protože dneska už máme volno, tak teprve zítra budeme se připravovat takticky.
1: Ta volejbalová Liga národů se skládá ze třech menších turnajů, máte za sebou jeden v Číně, teď jste na Filipínách, vy už jste mluvila o tom, že budete mít volno, jak to vypadá na Filipínách, jaké tam jsou třeba podmínky?
0: Tak na Filipínách jsme byli už minulý týden, aby jsme se tady aklimatizovali a zítra nás čeká vlastně zápas s Amerikou, v pátek nás čekají Japonky, v sobotu volno a v neděli to završíme Dominikánou.
1: No, už máte za sebou tedy turnaj v Číně, teď Filipíny, ten třetí mini turnaj Ligy národů bude v Srbsku. Těšíte se do Evropy?
0: Rozhodně se těšíme, protože Asie je sice krásný tady být na Filipínách, ale už se nemůžeme dočkat, až budeme doma v Srbsku někde blíž Česka a hlavně v Evropě.
1: Tak vám budeme přát, ať se vám ten turnaj na Filipínách podaří, hlavně zdravotně, ale samozřejmě budeme rádi také za jakékoliv výsledky. Povídali jsme si s univerzálkou české volejbalové reprezentace Gabrielou Orvošovou. Díky, hodně štěstí.
0: Díky, na shledanou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 13 hodin, 18 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a byť je v plném proudu mistrovství světa ve fotbale a blíží se nám léto, my si teď budeme povídat o hokeji a konkrétně o další sezóně hokejové extraligy. Jednu zajímavou novinku, která se týká příští sezóny, totiž odhalil Petr Kadeřábek. Dobrý den.
1: Dobrý den. Extralize se bude vlastně probírat nástroj pro vyšetření sportovců na případný otřes mozku. To znamená, že hráč, který, dejme tomu, dostane nějakou ránu do hlavy nebo bude naražen na mantinel, prostě něco takového, tak by měl projít vlastně tím protokolem vyšetření. Je to nástroj pro lékaře, tak aby odhalili případný otřes mozku u toho jednotlivého hokejisty. Je to už samozřejmě dávno hrané třeba v NHL. Tam vždy ten hráč je navíc pozorován z tribuny, třeba i lidmi, kteří jsou na to přímo určeni, že sledují jednoho hráče, že se chová trošku jinak, než by měl.
0: Jestli se nemotá zkrátka.
1: Ale je to tak, jo? Je to tak. Vlastně i ve zpomalených záběrech si to pouští. A potom vysílačkou řeknou lékaři přímo na střídačku, že toho hráče musí vyšetřit. No a on ho odvede, nejprve samozřejmě ty první vyšetření jsou přímo na střídačce, pak ho odvede do... Tam je to v tmavé místnosti. Tady v české extralize ta tmavá místnost zatím nebude. Bude to možné provádět klidně v kabině, ale musí to být kabina někoho jiného, třeba juniorů, nebo tak, aby tam byl klid. Tam jde o to, že by se to dalo zvládnout, protože to vyšetření trvá zhruba asi 10-12 minut, ale aby se dalo zvládnout v klidu. A vemte si, že ten náraz do hlavy může přijít třeba 2 minuty před koncem třetiny. Pak v tu chvíli by tam určitě klid nebyl. Takže bude na to vyhrazena zřejmě kabina juniorů nebo dorostů nebo žáků. Nesmí to být zase 2x2 metry, protože tam se zkouší třeba i rovnováha toho hráče. Jak jde po čáře, jak stojí na jedné noze. Nevím, jestli si Vojto někdy zkoušel stát na koberci nebo na gumě v bruslích na jedné noze. To jsem říkal vlastně, když jsem to poprvé viděl, že mě by prostě na let zpátky nepustili asi. Ale tyhle ty úkony vlastně tam jsou dané. Extraliga už de facto proti tomuhle tomu, aby hráči hráli třeba s otřesem mozku, nebo aby se z toho dostávali rychleji, tak už bojuje už od minulé sezony, protože každý extraligový tým má chladící helmu ve své výzbroji. Je to taková obrovská bedna a z té vedou kabely a je to taková helma, když si představíš cyklistickou helmu z dřívějších časů, které jezdil třeba Michal Klasa, tak jsou to takové pásky, to si nasadí vlastně ten hráč na hlavu a z toho obrovského přístroje tam proudí chladící kapalina a ta hlava se jakoby schladí a v tu chvíli by to mělo bránit právě tomu otoku, kdyby ten otřes mozku tam došel. A samozřejmě po tom otřesu mozku, čím dříve se to samozřejmě aplikuje, tím lépe. A na to slouží právě ten nástroj, odhalit ten otřes mozku a pak třeba aplikovat právě tu chladící helmu.
0: Jde nám tedy především o zdraví hráčů, stejně jako pořadatelům hokejové extraligy, pro ty posluchače, kteří nesledují NHL nebo jiné americké soutěže, kde je to naprosto běžné, třeba americký fotbal. Hráči si sami o tom nemůžou rozhodnout. Ne. Je tam někdo, kdo je zkrátka pošle a na 10 až, jak říkáš, 12 minut jsou zkrátka mimo hru.
1: Tam jde samozřejmě také o šikovnost toho lékaře, protože ten protokol má, já když jsem viděl vlastně ten protokol, který byl třeba na olympijských hrách v Miláně, tam tedy byla také tmavá místnost, kam měl hráč odejít, ale nevedla k němu guma. Takže se to většinou dělalo právě v kabině, protože tam prostě hráč na bruslích nemohl dojít, protože okamžitě by musel ty nože vyměnit. To úplně pořadatelé milánských her nezvládli, ale zvládlo se právě to, že s některými hráči, třeba Antonín Chochola, co by lékař české reprezentace, odcházel do Útrop stadionu a tam prošel ta vyšetření. A když jsem ho tak trošku zkoušel, jestli zná ty otázky, na které se má toho hráče ptát, tak on je znal všechny z paměti. A to je přesně ten základ. Ten lékař by měl znát všechny ty úkony tak, jak jdou po sobě. A pak je to samozřejmě rychlejší. To, že potom podepíše papír, to už se může udělat později. Ten hráč se může vrátit, anebo mu prostě zakáže vrátit se zpět, protože tam může dojít k tomu podezření na otřes mozku. Je tam zajímavé, že vlastně na všechny tyhle ty otázky ten hokejista musí odpovědět ještě před sezónou. To znamená v klidu, bez těch zápasů. A pak se porovnává jeho reakce s tím, co řekne právě potom, kdy dostal tu ránu do hlavy. jsou tam třeba i početní úkony. Takže jsem říkal, doufám, že nejsou moc složité, protože tam by mohl být vlastně diagnostikován otřes mozku jen proto, že si neumí spočítat, kolik já nevím, 7x6.
0: Tak tebe by nepustili kvůli bruslím a mě kvůli matematice. Ale ty už zkrátka s tímhle protokolem svoje zkušenosti máš, ty už jsi ho v praxi viděl.
1: Měl jsem ho v ruce, díval jsem se na ně a opravdu to není úplně legrace, aby se v tom ten lékař zorientoval. Ono to bude vlastně pro ty klubové doktory vesměs novinka. Už k tomu proběhl vlastně seminář, který pořádala Asociace profesionálních klubů a bude vlastně i součástí toho té prohlídky. Před každou sezonou se prohlíží stadion, jestli splňuje podmínky, tak i tam se bude dbát na to, aby ta místnost byla připravena, kde budou ti hráči vyšetřováni. Samozřejmě opravdu to může být jakákoliv místnost, která má nějaké rozměry třeba k nám do studia, aby se to dalo dát, akorát by se ten stůl uprostřed musel dát pryč, protože tady by byla právě na zemi nalepená ta zhruba 3-metrová čára, po které ten hráč musí jít.
0: Budeme zvědaví, jakým způsobem se to nakonec bude provádět v české extralize od příští sezony.
1: No, tam bude záležet samozřejmě na tom, protože v české extralize na rozdíl třeba od NHL anebo od dalších evropských soutěží. Ve Švýcarsku je to už zaběhnutá věc, kdy mají dokonce svého supervizora i lékaři na tribuně. A ten právě říká těm lékařům, vem ho a projeď s ním celý ten protokol. Tady to nebude, tady to bude vlastně na rozhodnutí toho daného lékaře, který bude s týmem na hráčské lavici, ale de facto to bude ve většině případů jeden lékař, protože až na playoff většinou lékaři těch týmů jezdí i na zápasy ven, ale jinak se o to stará právě ten lékař domácího celku. Ale vesměs jsou to opravdu velcí odborníci ve svém oboru. Nejsou to fanoušci toho daného klubu, ale prostě mají dohodu o té spolupráci. Tak vidíme vlastně i reprezentační lékaře na lavičkách Sparty, Kladna, Komety Brno a tak dále.
0: Budeme se těšit na příští sezonu. Tuhle zajímavou novinku odhalil Petr Kadeřábek. Moc krát děkujem.
1: Příští sezona bez otřesu mozku.

0: Radiožurnál vás zve na vrchol rovinové dostihové sezóny i jednu ze společenských událostí roku do Chuchle Arény Praha. V neděli 21. června si nenechte ujít české derby. Klasický dostih tříletých koní, absolutní vrchol rovinové sezóny s tradicí od roku 1921. Čeká vás celkem 8 napínavých dostihů, bohatý doprovodný program, zábava pro děti i jedinečná slavnostní atmosféra. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 13.30. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by Češi mohli legálně koupit až od 21 let, ne od 18, jako je to teď. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Součástí plánovaných změn je i zákaz prodeje přes internet nebo zavedení spotřební daně. Zvýšit by se mělo taky DPH. Vyšší zdanění by mohlo podle ministerstva financí přinést do státního rozpočtu až 1 200 000 000 korun ročně. Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o posudku sexuologa rozhodoval ještě soud a lidé před změnou povinně rok docházeli na psychoterapii. Cílem je podle předkladatelů najít vyvážený stav mezi právem na sebeurčení jednotlivce a zájmem státu na ochraně práv jiných lidí. Před přijetím novely varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů. Parlamentní shromáždění Rady Evropy zahájí vyšetřování detailů obléhání a ustřelování Sarajeva v 90. letech. Konkrétně se bude zabývat případy cizinců, kteří měli do města cestovat a ve spolupráci s bosensko-srbskými vojsky tam za poplatek střílet civilisty. Takzvané sarajevské safari už vyšetřují justiční orgány v Rakousku, Itálii, Belgii a Švýcarsku. A ministr životního prostředí ve čtvrtek jmenuje nového šéfa Krkonošského národního parku. Informovali o tom zástupci rezortu, jméno ale neoznámili. Ministr Igor Červený z motoristů odvolal bývalého šéfa Robina Béniše na začátku března. Park teď dočasně vede Michal Servus, který je na rezortu vrchním ředitelem sekce ochrany přírody a krajiny. Do výběrového řízení se přihlásilo 14 zájemců. Sport. Fotbalisté Plzně se ve druhém předkole Evropské ligy utkají s norským Tromsø. Úvodní duel 23. července odehrají na hřišti soupeře. A portugalský fotbalový záložník Bernardo Silva se stal posilou Realu Madrid. 31-letý reprezentant po 9 sezónách opouští Manchester City, kde byl kapitánem. Do Realu, který povede nově jeho krajan José Mourinho, přichází Silva zadarmo po vypršení smlouvy v anglické Premier League.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná D1 u Brna, ucpaná plzeňská dálnice před Prahou. Dálnice D1 je stále zavřená po nehodě na výjezdu z Brna směrem do Prahy. Na kilometru 183 se srazilo osobní auto s nákladním. Kolona je dlouhá, zastavíte u sjezdu na Vídeň na kilometru 194 a moc se to nehýbe. Ucpává se už taky objížďka po silnici 602 přes Popůvky. Menší kolony čekejte na D1 i v opačném směru do Brna, to jak auta zpomalují u nehody v protisměru. Dálnice D5 je ucpaná na příjezdu do Prahy z Plzně. Na kilometru 6,5 odtahují vrak nákladního auta po požáru a jede se pouze levým pruhem. Kolona zabere asi 20 minut od Loděnice. Silnice 13 z Děčína do Nového Boru je mezi Huntířovem a Markvarticemi neprůjezdná. Kousek za Huntířovem, vážná nehoda.
4: Vyletělo auto do pole, osobní automobil a asi to šlo přes střechu. Jsou tam 3 jednotky hasičů a 2 sanitky a policajti.
3: A teď se projet nedá, auta se otáčejí a jedou přes Ležku. Stále zavřená je silnice 14 z Dobrušky do Náchoda. U Běstvin nehoda, tam se jede přes obec Bohuslavice. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo, postupně se můžou objevit přeháňky, hlavně na východě a výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na jižní Moravě i 28. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Česká tenistka Nikola Bartuňková postoupila do čtvrtfinále tenisového turnaje na trávě v Berlíně. Teď se o něco podobné pokouší také Kateřina Siňáková, která hraje proti opravdu významně těžké soupeřce, proti Jessice Pegulové, která je čtvrtou hráčkou světa a třetí hráčkou turnaje. No zatím Kateřina Siňáková hodně bojovala. První hru, ve které byla na servisu, zvládla vybojovat. Trvalo jí to ale víc než 6 minut, odvrátila 3 breakboly. Teď už je srovnáno na 1-1.

0: Fotbalisté Argentiny díky historickému zápisu kapitána Messiho vstoupili do světového šampionátu vítězně. Ve zbylých duelech se z výhry radovali evropské týmy. Teď už podrobnosti dodá na úvod sportovního přehledu Jakub Kanta. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Fotbalisté Francie ve svém prvním zápase na letošním mistrovství světa porazili Senegal 3-1. Dvakrát se trefil útočník Kylian Mbappé, který už ztrácí jen dva góly na nejlepší střelce světových šampionátů, Němce Miroslava Klózeho a Argentince Lionela Messiho. Navíc už francouzský kapitán s 58 brankami překonal dosavadního nejlepšího střelce národního týmu Oliviera Girouda. Pokračuje Mbappé.
2: Jsem šťastný, že jsem se takto zapsal do historie své země. Opravdu jsem o to stál, reprezentaci jsem vždycky stavěl nade vše ostatní. Ale na tahle čísla budu moci myslet až po konci kariéry. Teď všichni moc dobře víme, proč jsme tady. Chci spoluhráčům pomoct k týmovému úspěchu. Chceme společně napsat další velkou kapitolu francouzského fotbalu.
1: V dalších zápasech Norsko porazilo Irák 4-1, Rakousko přehrálo Jordánsko 3-1 a Argentina vyhrála nad Alžírskem 3-0, když všechny tři góly dal právě Messi a s 16 brankami vyrovnal rekord Klózeho. Navíc odehrál jako první hráč zápas na 6. světovém šampionátu v kariéře. Další hrací den se na turnaj ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě postupně představí Portugalsko proti Demokratické republice Kongo, Anglie proti Chorvatsku, Ghana proti Panamě a Uzbekistán proti Kolumbii. Výběr kouče Koupka čeká po přeletu z Dallasu do Atlanty po 17. hodině českého času trénink. Zítra tam od 18.00 vyzvou ve druhém utkání ve skupině Jihoafričany.
0: Fotbalová Karviná zatím zůstává jako vítěz MOL Cupu ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Evropská fotbalová unie UEFA český klub kvůli ovlivňování zápasů v nejvyšší domácí soutěži z evropských pohárů ještě nevyloučila. Na rozdíl od etické komise fotbalové asociace z příštího ročníku šance ligy Slezany teď opouští trenér Marek Jarolím, který se na dva roky upsal druholigové polské Gdyni.
1: Plzeňští viktoriáni se ve druhém předkole Evropské ligy utkají s norským Tromze a dvojutkání rozehrají 23. července na jeho hřišti. Odveta je pak na programu o týden později na západě Čech. Po 14. hodině začne los druhého předkola konferenční ligy, kde mezi nasazenými kluby Hradec Králové. To zlínští fotbalisté dnes zahájili přípravu na nový prvoligový ročník, který odstartuje poslední červencový víkend. K týmu se připojili dva už dřív představení noví hráči, Adam Gaži a Daniel Šmiga. Přijít má taky stopér Prince Mukumba, rodák z Konga, který dlouhodobě působil ve francouzském Lyonu. Představuje ho sportovní manažer z Lína Pavel Hoftych.
3: Prošel jejich akademii od U11 přes dorosty, má odkopáno hodně v U19 v Bčku, takže je to reprezentant Konga do 23 let, takže zase hráč s potenciálem do budoucna, ale u něho ještě nemáme doladěné všechny věci s Lyonem, takže oficiálně věříme, že to proběhne příští týden.
0: Hokejová útočnice Kristýna Kaltonková z týmu New York Sirens se prosadila do nejlepšího týmu nováčku ženské NHL. 24-letá rodačka z Vlašimi vstupovala do elitní ženské soutěže jako jednička loňského draftu, kterou se stala jako první Evropanka. Za Sirens nastoupila Kaltonková do 21 utkání a připsala si 12 bodů. To jí vyneslo na třetí místo týmové produktivity a s 11 góly byla dokonce nejlepší střelkyní týmu.
1: Tenistka Nikola Bartůňková zvládla osmifinále travnatého podniku v Berlíně. 20-letá Češka vyřadila Belgičanku Mertensovou po setech 6-1, 6-4. Teď se v hlavním městě Německa snaží svou kránku napodobit Kateřina Siňaková, která hraje s turnajovou trojkou Američankou Pegulovou a v úvodní sadě platí stav 1-1.
0: České volejbalistky si v letošním ročníku Ligy národů připsali druhou porážku. Na úvod turnaje na Filipínách nestačily na úřadující olympijské vítězky a mistryně světa Italky 0-3 na sety. Univerzálka Gabriela Orvošová měla v rozhovoru pro radiožurnál Sport radost z toho, že se favorizovaných světových jedniček dokázali držet, protože prohráli 18-25, 21-25 a 22-25.
4: Rozhodně to nebyl nejlehčí zápas. Pro nás bylo nejklíčovější ubránit jejich největší bomberku Antropovou, co se nám moc teda nedařilo, ale jsem na nás moc pyšná, že jsme takhle bojovali.
0: Zítra dopoledne Češky změří síly s Američankami.
1: A české softbalistky zvítězily v Praze nad Kubou 8-0 v základní části mistrovství světa. světa poprvé vyhráli. Rozhodčí utkání ukončil kvůli vysokému rozdílu ve skóre už po páté směně. Co zápas v pražských Bohnicích rozhodlo, popisuje reprezentantka Eliška Slaninová.
5: Určitě jsme měli dominantní nadhazovačky, jak první, tak druhou. Musím říct, že Kačka Kindermanová to perfektně odházela, držela je perfektně. Neměli žádný tvrdý rány, všechno, co vlastně odpálili, bylo když tak na polařky, takže myslím si, že naše dobrá příprava nadhazovaček a kvalitní pole.
1: V 19 hodin nastoupí Češky v pražském parku Svoboda znova, a to proti Italkám.
0: A vy o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Tohle byl sportovní přehled se Kubem Kantou. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Následuje rubrika Hity sociálních sítí a nemůžeme se během rozjetého mistrovství světa věnovat ničemu jinému než právě šampionátu. Nejvíc celého uplynulého hracího dne samozřejmě rezonoval hat-trick Argentince Lionela Messiho. Ten se vyrovnal na čele tabulky střelců celé historie šampionátu Němci Miroslavu Klozemu. Co všechno se o něm na sítích píše, to teď řekneme s Alenou Benešovou. Vítej, Aleno.
1: Dobré odpoledne. Lionelu Messimu se povedlo třikrát skórovat v zápase s Alžírskem, kterému, buďme upřímní, dorovnání rekordu moc nestížilo. Minimálně dvakrát chyboval brankář Luka Zidane, mimochodem jeden ze synů slavného Zinedina Zidana, takže se na sítích objevila montáž Zidana staršího a jeho slavné hlavičky z finále mistrovství světa 2006, kterou ale tentokrát nesráží Itala Materaciho, ale právě svého syna Luku.
0: No a kromě obdivu výkonu Messiho samozřejmě vznikla spousta internetových vtipů, třeba video na serveru YouTube, které nahrál účet Dangerous AI. V něm je Lionel Messi, upravený umělou inteligencí samozřejmě, který se vysmívá Cristiano Ronaldovi.
2: Ronaldo, take notes. You will never be like me. I am the goat of football. I just scored a hat-trick in the World Cup at the age of 38. And this washed Ronaldo can't even score a hat-trick in that Saudi Camel League. It's time to retire, buddy. Tomorrow you will see him running around like a fool, trying to score tap-ins and beg for penalties.
1: Když to ve zkratce přeložíme, tak Messi tam v tom videu Ronaldovi říká, aby si psal poznámky a aby sledoval jeho jako nejlepšího fotbalistu všech dob, který dal hat-trick na mistrovství světa. Zatímco Ronaldo ho nedal ani ve velbloudí saudské lize a říká, že v dnešním zápase Ronaldo bude jen běhat kolem brány, čekat na dorážku a žebrat o penalty. A navíc nazývá Ronalda posměšně Penaldo, což je narážka na to, že Cristiano Ronaldo dal spoustu svých gólů z pokutových kopů.
0: No a když jsme právě u Ronalda a u té poznámky o dorážkách, tak právě Portugalsko vstupuje do šampionátu dnes proti Demokratické republice Kongo a na účtu Troll Football na Instagramu najdete video s popiskem portugalští hráči, kteří se snaží darovat Ronaldovi hat-trick. A na videu je rakev ležící před brankou a ostatní hráči oni odráží míče směrem do branky. A když se jim to povede, tak na tu rakev všichni naskáčou a objímají, což je tedy narážka na Ronaldův věk a na to, že spousta fanoušků si myslí, že už týmu nemá co dát a spíš ho táhne dolů a že hraje moc na sebe.
1: Uvidíme dnes Portugalsko proti Demokratické republice Kongo od 19 hodin. Samozřejmě o něm budeme informovat i na Radiožurnálu Sport.
0: To byly hity v sociálních sítích, které dnes byly ryze fotbalové s Alenou Benešovou. Díky moc.
1: Naslyšenou.

Kateřina Siňáková se na turnaji v Berlíně pere o to, aby postoupila v tomhle tenisovém pavouku do čtvrtfinále, hraje proti Jessice Pegulové z Ameriky, no a zatím se jí to příliš nedaří, prohrává 1-3 v první sadě.

0: letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Radiožurnál je 14 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
2: Česko podle generálního tajemníka NATO Rutteho loni nesplnilo závazek vydávat na obranu 2% HDP. Moravskoslezská policie odhalila síť nelegálních heren v 8 krajích. Messi třemi góly zařídil vítězný vstup fotbalistů Argentiny do mistrovství světa a vyrovnal střelecký rekord Kloseho. Dálnice D1 je na výjezdu z Brna do Prahy po nehodě uzavřená a bude převážně oblačno až polojasno na východě i s přeháňkami. Teploty většinou do 26 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Česko, Slovinsko a Albánie podle generálního tajemníka NATO loni nesplnili závazek vydat na obranu 2% HDP. Mark Rutte to řekl před zítřejší schůzkou aliančních ministrů obrany v Bruselu. Podle Rutteho ale vlády všech tří zemí slíbily závazek letos splnit. Šéf NATO taky ocenil větší zapojení Evropy a Kanady do obranných struktur aliance.
4: Spojené státy dali jasně najevo své odhodlání stát za NATO. Očekávají ale, že spojenci budou spravedlivěji sdílet větší odpovědnost za naší bezpečnost tady v Evropě. Spojené státy jasně zdůraznily, že je zásadní, aby Evropa a Kanada vyvinuli větší úsilí v oblasti konvenčních vojenských schopností.
2: A ještě v této půlhodině se na Radiožurnálu spojíme s naší bruselskou zpravodajkou. Moravskoslezští kriminalisté odhalili skupinu, která po Česku organizovala nelegální herny. V 8 krajích provozovali v době zadržení 200 automatů. Policisté obvinili 15 lidí. Hlavnímu organizátorovi hrozí až 12-leté vězení, říká vedoucí krajské hospodářské kriminálky Ondřej Vaněk.
5: Bavíme se o řádově vyšších desítkách až stovkách těchto provozoven a částky, které se v nich zajišťovaly v průběhu realizace, byly individuální. V některých to byly tisíce, některých desítky tisíc korun.
2: Výcvik ve vodáckém areálu Lídy Polesné v Českých Budějovicích dnes dopoledne nepřežil jeden z hasičů. Podle informací jihočeských policistů se během cvičení utopil ve vodě. Ti zároveň zahájili vyšetřování příčin nehody. Podrobnosti přidává mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
6: U příjezdu zahájila záchranářská posádka společně s lékařem resuscitaci. Bohužel i přes několik desítek minut trvající snahu všech zasahujících musel lékař konstatovat smrt pacienta.
2: V Praze skončila obnova náměstí Jiřího z Poděbrad. Je na něm 120 nových stromů, 85 laviček a travnaté plochy, které lidé můžou využívat třeba na pikniky. Do provozu se vrací fontána, přibyly i další vodní prvky. Projekt stál víc než 470 milionů korun a trval 2 roky, říká starosta Prahy 3 Michal Vronský z TOP 09.
7: Celé to náměstí z hlediska té modrozelené infrastruktury je navrženo tak, aby obstálo v té klimatické změně. Zatímco dřív se to zalívalo a udržovalo zelené vodou z řadu, tak teď tady jímáme vodu do podzemních nádrží.
2: Městská část plánuje náměstí využívat pro trhy a kulturní akce.
8: Sport. Fotbalisté Argentiny zvítězili v úvodním zápase mistrovství světa nad Alžírskem 3-0. Kapitán Messi svým hat-trickem vyrovnal nejlepšího střelce v historii šampionátu Němce Kloseho z 16 zásahy. To Francie porazila Senegal 3-1, Norsko Irák 4-1 a Rakousko Jordánsko 3-1. Čeští fotbalisté ti už jsou v Atlantě a připravují se na druhý zápas ve skupině. Ten je čeká už zítra proti Jihoafrické republice, která na úvod turné podlehla v Mexiku domácím.
9: V Atlantě dnes národní tým čeká v 17 hodin středoevropského času trénink. Stejně jako v Mexiku se Češi nebudou připravovat na zápasovém stadionu. Na rozdíl od úvodního duelu se reprezentace nemusí vyrovnávat s rozdílnou nadmořskou výškou. Stadion v Atlantě leží zhruba 300 metrů nad hladinou oceánu. Arena pro utkání má kapacitu přibližně 75 tisíc fanoušků. Zápas Česko-Jihoafrická republika začne ve čtvrtek v 18 hodin českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Atlanty Lukáš M Michalík, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Neprůjezdná D1 Brna a ucpaná plzeňská dálnice před Prahou. Dálnice D1 zůstává zavřená na výjezdu z Brna směrem do Prahy. Na kilometru 183 se srazilo osobní auto s nákladním. Je to vážná nehoda. Na místě stále pracují hasiči. Kolona je velmi dlouhá. Zastavíte za sjezdem na Slatinu na 200 kilometru. Velmi ucpaná už je taky objížďka po 602 přes Popůvky. O něco lépe je na tom jižní objížďka přes Ravany, Střelice a Tečice. Kvůli ucpané D1 zpomalily kolony taky na bratislavské dálnici D2 a nebo na vídeňské D52 na příjezdu do Brna. Taky dálnice D5 je ucpaná na příjezdu do Prahy z Plzně. Tam je to kvůli požáru nákladního auta na kilometru 6,5. Teď vrak odtahují a kolona zabere asi 20 minut od loděnice. Silnice 13 z Děčína do Nového Boru je mezi Huntířovem a Markvarticemi opět průjezdná. Kousek za Huntířovem vážná nehoda, už projedete Kyvadlově. A taky silnice 14 z Dobrušky do Náchoda už je po nehodě otevřená. U Běstvince projíždí Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo, postupně se můžou objevit přehánky, hlavně na východě, a výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na jižní Moravě i 28. Tolik zprávy.
11: Máme smutnou zprávu pro všechny cyklistické fanoušky a zejména pro ty, kteří mají rádi starou dámu, tedy Tour de France. Belgický cyklista Wout van Aert totiž oznámil, že nebude kvůli zranění lokte startovat právě na tomhle slavném francouzském závodě. Oznámil to tedy spíše jeho tým. Lídr stáje Vismalis Bike Jonas Vingegaard tím pádem přišel o důležitého spojence, o pomocníka, a toho rozhodně bude chybět. Toho potřeboval v očekávaném souboji s obhajcem prvenství Tadejem Pogačarem.
3: Radiožurnál Sport
12: a Vojtěch Šafář.

0: středu po 14. hodině, konkrétně ve 14 hodin a 10 minut se pravidelně věnujeme ženským sportovním kolektivům a jejich snaze probojovat se na nadcházející letní olympijské hry. V minulých dílech pořadu České šampionky byla řeč o softballu, házené nebo volejbalu. No a dnes se zaměříme na rugby a to na jeho sedmičkovou variantu. V ní totiž český výběr v posledních letech sbírá úspěchy a my máme radost, že jsme teď ve spojení s Hanou Šlangrovou, manažerkou ženského rugby. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezké středeční odpoledne vám i posluchačům.
0: Český tým, ten se aktuálně chystá na jeden zajímavý přípravný turnaj, jmenuje se Prague Sevens, takže logicky asi můžeme tušit, že by to mohlo být v hlavním městě. Bude se konat od 20. června, tak kdo bude patřit mezi soupeře českého týmu?
1: Tak je to přesně tak. Tento víkend na hřišti Tatry Smíchov proběhne mezinárodní turnaj mimo českých rugbystek. Tam budou taky jeho africké rugbystky, s kterými je domluveno několik utkání během turnaje a nebude tam jenom jeden český tým, ale vlastně zúčastní se toho turnaje dva výběry české dospělých hráček a výběr do 18 let. Ten důvod je, že vlastně se oba ty týmy, jak dospělé, tak mladé reprezentantky se připravují na svoje turnaje mistrovství Evropy, které se blíží a tak trenéři chtějí dát prostor ještě hráčkám před závěrečnou nominací.
0: Ten minulý přípravný turnaj ve francouzském Ogno Češky zvládly, dokonce ho vyhráli. Teď se bude hrát pro ně na domácí půdě a vy už jste říkala, že to bude hřiště Tatry Smíchov. Jak je náročná organizace takové akce?
1: Tak organizace je velmi náročná, zejména právě dostat do Prahy kvalitní

0: kyně trenéra Lionela Perena.
1: Tak, ten turnaj proběhne až na začátku července, první díl.
0: Aha, pardon.
1: To je dvoudílné série, ten druhý bude pokračovat ve Splitu až téměř na konci července, takže to bude takové velmi horké léto pro hráčky. A ambice jsou vysoké. Tým se chce opět probojovat do světové série sedmičkové, k čemuž potřebuje být nejlepší z týmů, které ještě tuto sérii nehrají. A je tedy velmi pravděpodobné, že bude muset skončit mezi top 4 týmy, aby tuto šanci získal.
0: My jsme stále ve spojení s Hanou Šlangrovou, manažerkou ženského rugby. Budeme vám samozřejmě držet palce i v tom vašem vytyčeném cíli. Já už jsem tady zmiňoval trenéra Lionela Perena, francouzský kouč u té české reprezentace, působí už delší dobu. Tak vám to asi pomohlo, že se reprezentantky v březnu mohly podívat do Národního rugbyového centra poblíž Paříže. Je to tak, měl v tom prsty. A jaké to tam bylo?
1: Ano, určitě tahle spolupráce francouzsko-česká nám velmi pomáhá, stejně tak i celému týmu. Je to pro hráčky samozřejmě obrovský zážitek, jednak je to velmi prakticky navržené a opravdu všechno je na jednom místě, není potřeba se přesouvat mezi ubytováním a tréninky nějakými dopravními prostředky, což u nás není úplně obvyklé. Zároveň samozřejmě je obrovská příležitost pro hráčky trénovat s jedním nejlepších týmů světa, kterým francouzsky jsou, a právě takovou příležitost měli v jejich tréninkovém centru.
0: Tak vy jste zmínila dopravu, ale já věřím, že těch kontrastů s českými podmínkami tam asi bylo víc.
1: Tak určitě toto sportoviště je vyloženě zaměřené na rugby. Nic takového v České republice nemáme. A pak rozhodně stojí za zmínku kuchyně, která odpovídá francouzským standardům a zároveň i těm sportovním. Tak myslím, že i to hráčky velmi ocenili.
0: No a vy už jste říkala, že Češky si tam zvládli zatrénovat s Francouzkami. A jestli pak stihli odehrát třeba nějaký ten sparingový zápas?
1: Ano, je to tak, stihli i to. Je to obvykle součástí těchto společných tréninků, že týmy spolu nejenom trénují nějakým způsobem nějakou modifikaci hry, ale zároveň spolu obvykle se hrají i několik společných utkání, a přesně to se během té tréninkové stáže stalo.
0: No a potom michelinský kuchař, předpokládám, jak bych si tak tipnul na francouzské rugbyové centrum, kde pak, jak dlouho tahle francouzská návštěva vlastně trvala, a byl tam celý reprezentační výběr?
1: Do francouzského Markusy se podívali jenom vybrané hráčky, které trenér nominoval. Bylo to 14 hráček a strávili tam necelý týden.
0: My jsme stále ještě ve spojení s Hanou Šlangrovou, manažerkou ženského rugby. Na začátku úplně celý rozhovor jsme začali tím, že jsme pozvali na přípravný turnaj sedmičkového rugby Prague Sevens. Ještě jednou nám prosím řekněte, kdy se Češky představí v prvním zápase a kam na ně naši posluchači se mohou jít podívat.
1: Tak český tým můžete vidět na hřišti Tatry Smíchov v Praze, a to v prvním zápase v sobotu od 12 hodin, od pravém poledne.
0: A bude to proti?
1: A tento první zápas bude proti reprezentaci dívek do 18 let a potom a potom 16:20 proti reprezentačnímu výběru Bčku v neděli, potom uvidíte utkání proti týmu z Jihoafrické republiky.
0: Jihoafrická republika, tedy největší lákadlo v neděli na hřišti Tatry Smíchov. Mockrát děkuji, povídali jsme si s manažerkou ženského rugby Hanou Šlangrovou, které se tedy ještě omlouvám, že jsem jí tou poslední otázkou trošku zahnal do úzkých, ale nakonec jsme ty termíny dali dohromady. Tak díky.
1: Děkuju. Naslyšenou.

0: stupid.
1: V naší encyklopedii, ve které představujeme týmy pro světový šampionát ve fotbale, teď propojíme stadion Bohemians v Dělíčku s turnajem v Zámoří, a to přes jednoho hráče senegalské reprezentace, o které si teď řekneme víc. Za africkou zemi totiž hraje na mistrovství světa i El Hadji Malik Diouf. Řekneme vám o něm více společně s Františkem Kunou.
2: 21-letý obránce West Hamu dříve působil v pražské Slávii, se kterou získal i mistrovský titul, odehrál zápasy v lize mistrů a třeba právě v Dělíčku dal jeden z gólů v české nejvyšší soutěži. Teď reprezentuje Senegal a má za sebou prvních 90 minut na hřišti na světovém šampionátu. V úvodním utkání turnaje to byla pro Senegal prohra 1-3 s Francií. El Hadji Malik Diouf patřil k nejlepším cizincům v české nejvyšší soutěži a cena za jeho přestup do Premier League byla na české poměry rekordní 22 milionů eur, tedy více než půl miliardy korun.
1: V aktuální sestavě Senegalu stojí za zmínku třeba Nicolas Jackson. 24-letý útočník byl v téhle sezóně s Chelsea na hostování v Bayernu Mnichov, se kterým získal mistrovský titul.
2: Senegal hraje na mistrovství světa po třetí za sebou a dohromady je to pro tuto africkou zemi čtvrtá účast v historii. Jednou dokázal Senegal dokonce vyhrát zápas play-off mistrovství světa a postoupit až do čtvrtfinále. Zkuste si v naší nesoutěžní otázce tipnout, kdy to bylo.
3: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Bylo to v roce 2002, tedy na šampionátu v Japonsku a Jižní Koreji. Tehdy začínal Senegal turnaj stejně jako letos proti Francii. Byla z toho výhra 1-0 a potom další dvě remízy s Dánskem a Uruguayí. Ty poslali Senegalce do play-off. V osmifinále vyhráli nad Švédskem 2-1 v prodloužení. Tehdy rozhodoval zlatý gol. Trefil se Kamara na konci prvního prodloužení. Senegal pak skončil ve čtvrtfinále, kde prohrál 0-1 s Tureckem, které také rozhodlo až prodloužení, a to zlatým gólem.
2: Zatímco na africké fotbalové scéně se Senegal radoval naposledy, a bylo to velice nedávno a v lednu tohoto roku, kdy vyhrál ve finále Afrického poháru národů 1-0 v prodloužení nad domácími Maročany. Ještě za stavu 0-0, ale Senegalci opustili hřiště na protest proti odpískané penaltě. Fauloval zmiňovaný El Hadji Malik Diouf. Gól z toho ale nebyl.
1: Senegalci se pak za necelou půl hodinu vrátili a v prodloužení rozhodli, jenže dva měsíce na to přišla kontumace ve prospěch Maroka. Podle pravidel nesmí tým opustit hřiště před koncem základní hrací doby bez souhlasu rozhodčího. A tak mají Senegalci z mistrovství Afriky stříbro na stadionu v Rabatu, ale původně oslavili vítězství.
2: Teď ale současnost. Senegal bude hrát na mistrovství světa ještě dva zápasy v základní skupině, a to proti Norsku a Iráku. Zatím je po prohře 1-3 s Francií Senegal bez bodu.
1: To byl František Kuna, díky.
2: Hezký den.

Kateřina Siňáková prohrála první set v osmifinále tenisového turnaje v Berlíně, hraje proti Američance Pegulové. Nedařilo se jí, získala v něm pouze dva gemy. Teď začal set třetí a my vás o tom dál budeme informovat.

0: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Radiožurnál je půl třetí. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
2: Trutnovské české lesnické akademii kontroloři z Královéhradeckého kraje objevili desítky pochybení, zjistil to Radiožurnál. Z kontroly třeba vyplynulo, že končící ředitel lesnické akademie Miloš Pochobratský si loni bezplatně půjčil služební auto na hokejové mistrovství světa v Dánsku. Nebo podle knihy Jíst řídil dvě svá služební auta naráz. Pochobratský minulý týden požádal o uvolnění z funkce. Jeho konec ale podle mluvčího kraje Dana Lechmana s výsledky kontroly nesouvisí. Pochobratský pochybení odmítá, na mistrovství světa jel prý reprezentovat školu. Policisté v Kazachstánu ve spolupráci s českými kolegy odhalili mezinárodní gang, který obchodoval nelegálně s nelegálně získanými osobními údaji. Skupina podle tamního ministerstva vnitra zneužívala citlivá data lidí z Kazachstánu a dalších středoasijských zemí. Policisté kvůli tomu provedli domovní prohlídky mimo jiné v Astaně, Almaty, ale taky v Ústí nad Labem. Zabavili přitom velké množství nosičů dat a taky hotovost. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO skončila v zastupitelstvu města Bílina na Teplicku. Hnutí ANO o tom informovalo na svém facebookovém profilu. Mrázová řekla, že se mandátu vzdává kvůli velkému časovému zaneprázdnění. Než se v listopadu stala ministryní, působila v Bílině 7 let jako starostka a předtím 4 roky jako místostarostka. V zastupitelstvu ji nahradí Štěpán Kolšitr, který ve volbách kandidoval za Hnutí ANO. A řidiči už dnes můžou jezdit po dokončeném úseku dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Frištákem na Zlínsku. Slavnostní uvedení do provozu přitom bylo naplánováno až na sobotu. Dnes ale ŘSD získalo povolení o předčasném užívání. Otevření úseku pomůže městům a obcím v okolí. Denně přes ně projížděly tisíce vozidel. Sport. Fotbalisté plzeňské Viktorie se ve druhém předkole Evropské ligy střetnou s norským Tromsø. Dvojutkání rozehrají 23. července na jeho hřišti. Odveta na západě Čech je na programu o týden později. A Hradec Králové se ve druhém předkole konferenční ligy střetne s chorvatským klubem NK Varaždín.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 v Brně, omezení na hradecké dálnici u Chrumce nad Cidlinou. Na dálnici D1 kolabuje doprava v Brně směrem do Prahy. Na kilometru 183 před Kývalkou uklízejí po nehodě dodávky do nákladního auta. Dálnice byla zavřená, teď už se projíždí alespoň jedním pruhem. Kolona je ale dlouhá, od 202. kilometru, je to přes celé Brno. A kvůli ucpané D1 zpomalují kolony i na příjezd do Brna z Bratislavy, anebo z Pohořelic po Vídeňské ulici. A ucpané jsou i objížďky po silnici 602 přes Popůvky a taky po jižní trase na příjezdu do Tetčic ze Střelic je dlouhá kolona. Pozor na D1, kolona i v opačném směru na příjezdu do Brna z Prahy. To, jak řidiči zpomalují u nehody v protisměru. Lepší zprávy máme z plzeňské dálnice D5. Tam se kolona na příjezdu do Prahy rozjela u požáru nákladního auta. Na 6,5 kilometru se projíždí dvěma pruhy. Kolona se teď přesunuje na Pražský okruh. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové pozoru sjezdu na Chlumec nad Cidlinou. Na kilometru 63 je zúžení, dojíždí se do krátké kolony. A ještě zpráva, nebezpečná situace na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy. Na 50. kilometru leží zbytky pneumatiky po obou jízdních pruzích. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo, postupně se můžou objevit přeháňky, hlavně na východě a výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě i 28. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Znovu i v době mistrovství světa ve fotbale hokejové zprávy. Už je to oficiálně potvrzeno. Většinovým vlastníkem litvínovského hokejového klubu se stala společnost Hokej Litvínov AS. To je společnost založená bývalými hráči Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Dosavadní většinový majitel Orlen Unipetrol na ní převedl všechny své akcie, což je těsně přes 70%. Dalšími akcionáři potom v tomhle klubu zůstávají město Litvínov a také sportovní spolek HC Litvínov. Budeme vás dál informovat a o tomhle tématu si toho odpoledne řekneme ještě daleko víc.

0: Alexi Lalas patřil k nejvýraznějším fotbalistům mistrovství světa v roce 1994 a pro fanoušky ve Spojených státech amerických patřil k nejviditelnějším tvářím i letos. Proto jsme se ho vybrali do pravidelného středečního povídání o současném životě bývalých sportovců. Více informací si připravil Petr Kadeřábek, toho znovu vítáme vysílání. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Nejdřív prosím, tak jako vždy, připomeň Lalasovu fotbalovou kariéru.
1: No, tahle ta se vyvíjela opravdu hodně neobvykle. On do 21 let hrál univerzitní soutěž, poté ale přerušil studium, aby se mohl dostat do amerického výběru pro olympijské hry v Barceloně 1992. Jenže to se mu nepovedlo, takže další dva roky pak nehrál vůbec za žádný tým. Neúspěšně se snažil prosadit v Arsenalu a tak se vrátil do Spojených států, kde tehdy neexistovala žádná profesionální liga. Lalas se tak připojil k reprezentaci, která se chystala na domácí mistrovství světa v roce 1994 a dva roky jen trénovala a hrála přípravné duely. Trpělivost se ale stoperovi vyplatila, protože na domácím turnaji pak nezaujal jen svými dlouhými zrzavými vlasy a vousy, ale taky hrou, kterou si vysloužil angažmá v italské Padově a nejvyšší italskou soutěž hrál jako první Američan. V té první sezóně hrál ještě pravidelně, v té druhé už ale ne, a tak se vrátil domů a za několik klubů hrál pak do roku 2003 nově vzniklou MLS.
0: Zmínili jsme, že hodně viditelný byl a je i při letošním šampionátu, tak to nám asi musíš vysvětlit.
1: No, on už delší dobu pracuje jako hlavní fotbalový analytik stanice Fox Sports. Při turnaji je tedy hlavní postavou studia, ve kterém spolu s ním sedí Thierry Henry a Zlatan Ibrahimovic. Tady asi nemusím posluchačům sportovní stanice blíž představovat tyhle ty někdejší hvězdy, vlastně i současné. Debaty mezi touto trojicí jsou často docela vyhrocené, protože Lala se hrdě hlásí k tomu, že je opravdu hodně konzervativní člověk. Projevuje se to třeba i v politice, ve které podporuje Donalda Trumpa. Ale především s Henrym se dostává do sporu v pohledu na fotbal. Lalas totiž otevřeně pohrdá moderní analytikou, třeba nesnáší XG, tedy předpokládané góly a tak dále. No a zastává názor, že vždy rozhoduje vůle, odhodlání a tak podobně. No a Henry vnímá fotbal samozřejmě jinak a právě to vede k častým sporům, které ale diváky hodně baví. Vedle práce v těch zápasových studiích také moderuje Lalas pravidelný podcast zaměřený na fotbal.
0: Jenom teď nad tím přemýšlím, že je Lalas zaměstnaný jako hlavní fotbalový analytik stanice Fox Sports a přitom sám právě tu analýzu neuznává.
1: Je to trošku protimluv, ale
0: zrzavé
1: vousy, zrzavé vlasy a jede si svou.
0: Jestli pak se Alexis Lalas věnuje taky něčemu jinému než fotbalu teď?
1: Dlouhodobě hudbě. Už vlastně jako aktivní hráč začal s psaním a nahráváním rockových písní a pokračuje v tom vlastně až do současnosti. Už vydal dokonce 8 solových alb. No a letos vystupoval taky v televizní show, ve které známé tváře zpívají v kostýmech, ve kterých vůbec nejde poznat, o koho se vlastně jedná. Lalas zpíval v kostýmu robota, ale diváci měli asi docela snadnou nápovědu, protože místo hlavy robota měl fotbalový míč.
0: No a tam ale byly schované ty zrzavé vlasy a
1: i vousy.
0: To byl Petr Kadeřábek, díky.
1: Naslyšenou.

Kateřina Siňáková bojuje v 8. finále tenisového turnaje v Berlíně proti Jessice Pegulové, prohrává po prvním setu a v tom druhém to také nevypadá dobře. Právě před malou chvílí ztratila podání.

0: Kateřina Siňáková tedy prohrává 0-1 na sety a 2-3 na gemi s Jessicou Pegulovou v osmifinále turnaje v Berlíně. No a na Radiožurnálu Sport si teď kromě toho také připomeneme znovu cestu československých fotbalistů za zlatými medailemi z mistrovství Evropy. Je to totiž 50 let od titulu a tak vám postupně připomínáme, co se dělo v posledních 50 dnech od finálového zápasu, který se hrál 20. června. Už se mu hodně blížíme v kalendáři i v rozhlasovém archivu. Se teď posouváme do 17. června roku 1976.
1: Předsednictvo Svazu českých spisovatelů se dnes v Praze zabývalo přípravou svého sjezdu.
2: 17. června roku 1976 žilo Československo i řadou všedních starostí. Ale pokud jde zrovna o psaní, vznikala v té době jistě řada ohromných fotbalových příběhů. Vždyť národní tým noc předtím vyřadil jeden z nejsilnějších celků 70. let Holandsko a postoupil do finále mistrovství Evropy. Naši fotbalisté ve finále, hlásil titulek československého sportu, který vyzdvihl obětavou hru svěřenců Václava Ježka a Josefa Vengloše, takže Holanďané pak působili jako kouzla zbavení.
3: Před zápasem sebevědomí Holanďané zklamali především v jednom, ztratili zcela nervy. Výsledkem toho byly dvě žluté a dvě červené karty. Obrana nepůsobila vždy nejjistějším dojmem a také útok, který předcházela pověst snad nejlepšího na světě, zklamal na celé čáře. Nedovedl si připravit pořádnou střeleckou šanci a Renzenbrink, který tolik září v klubových barvách Anderlechtu či Gels, jenž dokázal vstřelit v holandské lize za jak i 5 gólů, vyšly střelecky na prázdno. Ironií osudu je, že jediný holandský gól vsítil náš obránce Ondruš.
4: Ondruš zůstává ležet na zemi a to je velmi nepříjemné.
3: Rozhodčí Tomas v 61. minutě vyloučil Poláka za trochu tvrdší faul na Neskence. Bylo to 4 minuty potom, kdy Kerkhoff hrubě srazil Ondruše a náš lékař Kundrat měl plné ruce práce, aby ho postavil na nohy. Možná, že i toto zranění způsobilo, že otřesený Ondruš v 74. minutě vstřelil nešťastnou vyrovnávací branku.
2: Kapitána Antona Ondruše také zápas hodně bolel, stejně jako některé další hráče, kteří ale jako vítězové poutkání regenerovali rychleji. Podobně jako střelec vítězného gólu Zdeněk Nehoda.
5: Nejhorší to bylo, dá se říct, poutkání s Holandskem, kde opravdu Holanďani hráli dost tvrdě a dá se říct i záludně. Nejhorší byl teda zákrok na mě od toho Neskence, kdy byl vyloučený a to odnesla jako ta moje pravá noha, ale celkem doktor Kunrát i masér Růžička mě dali do pořádku. Takže
2: mohl se Zdeněk Nehoda připravovat na nedělní finálové utkání a 17. června se v klidu dívat i na večerní přenos dalšího semifinále. Domácí Jugoslávci v něm sice před 100-tisícovou návštěvou v Bělehradu vedli nad Německou spolkovou republikou 2-0, ale o náskok přišli a po prodloužení prohráli 2-4, takže bylo jasné, kdo se v neděli večer utká v Bělehradě o titul.
6: A išli jsme, zdá se povedat, s celkem slušným optimismem do toho Bělehradu.
2: Vzpomínal na tehdejší nastavení týmu útočník Jan Švehlík. Do finále mistrovství Evropy zbývají 3 dny. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Zdraví vás, kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
2: Radiožurnál je 15 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy. Zaměstnanci veřejnoprávních médií oznámili jednodenní výstražnou stávku. Policisté v Chorvatsku zadrželi člena posádky katamaránu v souvislosti s nedělní nehodou, při které zemřeli 4 Češi. Hokejový Litvínov má nového vlastníka. Klub získala společnost vedená bývalým reprezentantem Šlégrem. Kolona popojíždí na dálnici D1 v Brně směrem do Prahy. A zítra čekáme převážně skoro jasno až polojasno, na horách i přehánky. Teploty většinou do 31 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Pracovníci České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí 22. června stávkovat. Dnes to oznámila iniciativa Veřejnoprávně, která je združuje. Stávka se podle nich projeví ve vysílání. V Českém rozhlase se k ní připojila víc než tisícovka zaměstnanců a externistů. Stovky pracovníků budou stávkovat v České televizi. Vadí jim vládou schválené zrušení poplatků. Převedení pod státní rozpočet by podle nich mohlo vést k oslabení nezávislosti médií. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to odmítá.
4: Ať nám teda někdo řekne, jaké pojistky, když tady se vytváří atmosféra, že my politici budeme do toho zasahovat, co je samozřejmě jako nesmysl. Nikdy jsme nemluvili o obsahu, je to totální hloupost, určitě tak není.
2: Ředitel rozhlasu René Zavoral řekl, že respektuje právo na stávku. Reakci ředitele České televize Hinka Chudárka zjišťujeme. Policie hledá muže, který v Praze lákal 2 12-leté chlapce do auta. Událost se stala na konci května poblíž Ortenova náměstí. Muž nabízel chlapcům popcorn a odvoz domů. Po odmítnutí se choval podrážděně. Hledanému je podle policie zhruba 40 let, má krátké světlé vlasy střižené na ježka a na sobě měl modré tričko. Policisté žádají, aby lidé informace o pachateli volali na linku 158. Kamerový záznam, na kterém je muž zachycen, je na webu policie. Chorvatská policie zadržela prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil u Splitu s plachetnicí. Na té plula 8členná česká posádka, 4 její členové nehodu nepřežili. Další informace má naše spolupracovnice v Chorvatsku, Téa Veseláková.
5: 33-letý člen posádky katamaránu je v rukou policie a po jeho výslechu by státní zastupitelství Splitsko-dalmatské župy mělo rozhodnout, zda může pošle do vyšetřovací vazby. První důstojník je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení dopravy, a to z nedbalosti, jak doplňuje s odvoláním na neoficiální informace veřejnoprávní stanice HRT. Chorvatský zákon tento čin trestá odnětím svobody na 3 až 15 let.
2: Lidé v Praze mají tento měsíc poslední možnost navštívit Prágrovy kostky před rozsáhlou rekonstrukcí. Komplex budov poblíž Karlova náměstí ze začátku 70. let se bude 3 roky opravovat. Centrum architektury a městského plánování hlavního města se proto musí dočasně přesunout, říká jeho vedoucí Štěpán Bertl.
6: Kemp otevře už na podzim v prostorech v Karlíně, pobřežní 20A, a Institut plánování rozvoje, to znamená naše kanceláře, ty budou na druhé straně řeky v Holešovicích v prostoru ArtGen.
2: Poslední akce pro veřejnost před finálním zavřením centra bude 25. června. Samotná rekonstrukce začne od července.
7: Sport. Většinovým vlastníkem litvínovského hokejového klubu je nově společnost Hokej Litvínov AS. Ta byla založena bývalými hráči Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Dosavadní většinový majitel Orlen Unipetrol na ní převedl všechny své akcie, což je téměř 71%. Klub o tom informoval na tiskové konferenci. Fotbalisté Argentiny zahájili cestu za obhajobou titulu mistrů světa výhrou 3-0 nad Alžírskem. Všechny góly dal kapitán Lionel Messi. Norsko porazilo Irák 4-1. Zápas rozhodl 2 góly Erling Haaland. Rakousko vyhrálo na úvod turnaje nad Jordánskem taky 4-1. Dnes v noci našeho času se budou hrát postupně zápasy Portugalsko, Demokratická republika Kongo od 19 hodin, Anglie, Chorvatsko od 22, v 1 hodinu ráno začne duel Ghana, Panama a ve 4 ráno pak Uzbekistán, Kolumbie.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná D1 u Brna a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D1 se pomalu rozjíždějí kolony v Brně směrem na Prahu. U nehody na kilometru 183 už se projíždí dvěma pruhy. Blokovaný je teď pouze stoupací. Kolona stále dlouhá od 204. kilometru a táhne se až před Kývalku. Mohla by teď jet o něco rychleji. Kvůli ucpané D1 zpomalili kolony taky na bratislavské dálnici a nebo na vídeňské D52 před Brnem. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové hlásíte kolony u Chlumce nad Cidlinou. Na kilometru 63 je zúžení.
9: Dopravní omezení a ve obou dvou průzích se pomalu po pojížděch chvilkama se zastavuje. Ta kolona teď může mít tak 3 kilometry.
8: A zdržíte se asi 10 minut. Na Pražském okruhu na Černém mostě směrem na Barandovský most pozor u nájezdu z Hradecké dálnice. Stojí tam v pravém pruhu dvě nákladní auta po nehodě a tvoří se menší kolona. Na Pražském okruhu kolony před sjezdem na Ořech, větší ve směru z letiště na D1. Zdržíte se až 20 minut. A ještě Kutnohorská silnice, pozor na příjezdu do Mukařova z Prahy. Je tam dlouhá kolona před omezením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno, hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě jen 24 a na horách většinou kolem 22. Tolik zprávy.
10: Máme pro vás aktuality z mistrovství světa ve fotbale, a to konkrétně z druhého zápasu v české skupině mezi Koreou a Mexikem. Právě korejská fotbalová reprezentace má před tímto zápasem proti Mexiku obavy z toho, že zkrátka dochází ke špionáži. Podle informací médií totiž trénink Koreji za zavřenými dveřmi ve městě Zapopan narušil dron a ten dokonce musel sundat ze vzduchu specialista mexické armády, který byl umístěný na korejské základně. Každý tým na mistrovství světa má takového specialistu. No a ten měl na starosti rušení dronů, ten dostal bezpilotní letadlo na zem, jenomže dron okamžitě našli jeho majitele a uprchli s ním, a tak není jisté, jestli patřil nějaké pobočce třeba mexického trenéra, který se snažil zjistit nějaké informace. Až budeme znát další podrobnosti, tak vás o nich budeme informovat.
3: Radiožurnál Sport
11: a Vojtěch Šafář.

0: Praha, Brno, Paříž a k tomu další desítky měst. Tam všude se dnes uskuteční olympijský běh. Skoro 14 000 převážně amatérských nadšenců se na ten hlavní závod vydá v 18 hodin. Aby se start na desítkách různých míst skoordinoval, tak celou akci odstartuje přímo živé vysílání radiožurnálu Sport a radiožurnálu. To ale bude až za necelé 3 hodiny. První běžci a především ti dětští už se ale chystají na své kratší závody, a to třeba i na Letenské pláni v Praze, kde je i naše pojízdné studio, takzvaný Airstream, a v něm je připravený kolega Jan Suchan, není sám, je tam také vicemistryně Evropy v plážovém volejbale.
1: Krásné odpoledne z pražské Letné. Ano, opravdu tady nejsem sám. Společnost mi dělá Kristýna Hojdarová-Kolocová, bývalá fantastická beach volejbalistka, pátá žena z olympijských her v Londýně, dnes manažerka ženských reprezentací. A to, že je tady už v tuhle chvíli, dost souvisí s tím, co říkal kolega Vojtěch Šafář, a sice se startem dětských kategorií. Tak hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne.
1: A můžete nám to rovnou vysvětlit?
2: Tak já tady mám svoje dva prcky, které vlastně beru už po několikáté na olympijský běh. Snažíme se to mít jako takovou tradici našeho fungování, že každý vlastně rok, už myslím si, že to je po třetí, co jsme teďka za sebou vlastně na tomto závodě, a vždycky je to zážitek, je to krásná akce a já jsem moc ráda, že oni na to slyší a že když se řekne závod v běhu, takže oba dva jdou, dceři jsou 4, synovi 7, takže žádná velká očekávání, ale prostě pro účast a pro to, aby byli zvyklí, že i soutěžení patří do života.

0: Taxikářka.
1: Já jakoby i tohle se snažím být podchycený, aby ta logistika nebyla úplně špatná, takže máme to dokonce vykomunikované s kamarádkama a vozíme různě, že se střídáme a zvládáme to docela dobře, takže to není jenom o taxikaření.
0: Bývalá beachvolejbalistka Kristýna Hujdarová-Kolocová sedí ve studiu Radiožurnálu Sport na Pražské Letné, kde se chystáme na start olympijského běhu, který je oslavou olympijského hnutí a jeho hodnot, fair play, respektu, přátelství, výjimečnosti. Co pro vás znamená olympiáda, olympijské myšlenky?
1: Tak jednak to vnímám jako takovou věc, která se vlastně šíří společností a která by měla právě přesně vzdělávat především děti, řekněme, v tom, jakým způsobem přistupovat ke sportu, že to není o tom jenom vyhrát, ale opravdu i zúčastnit se a mít dobrou partu kamarádů a učit se tím vlastně nějakému fungování v tom životě, který je daný na čas, kdy musím být na tréninku, na respekt k nějaké autoritě trenérovi. A na druhou stranu samozřejmě na to koukám i z pohledu toho, že jsem byla sama na olympiádě a vím, jaká událost to pro sportovce je. Jak moc k tomu člověk směřuje, pokud je profesionální sportovec, a jak vlastně těžký úkol v životě sportovce to je dostat se na olympiádu a jak vlastně je to krásný, že se to děje, že se to může dít a že to je vlastně fakt oslava toho sportu.
0: Je tady už docela dost dětí, když se dívám kolem sebe, protože zanedlouho se tedy startují ty dětské běhy. Třeba to pro ně může být i motivace, když vás uslyší dostat se na olympijské hry, tak co je pro to potřeba udělat?
1: Tak já věřím, že já si myslím, že pro děti by nemělo být cílem už v raném věku dostat se na olympijské hry. To je první věc. Myslím si, že by to opravdu člověk to měl nějak docílit postupně až tím, že se v tom sportu třeba zlepšuje, zjistí, že na to má. Ale v tom dětském sportu si myslím, že jde především o to, aby je to bavilo, aby to bylo nějaké všeobecné, aby v tom životě ten sport měli nějakým způsobem, aby ten sport byl součástí života. Takže to je můj pohled na věc v tom, že nemyslím si, že je nutné děti nutit k tomu, aby měli chtít na olympiádu. Ale když už potom chtějí, tak je to samozřejmě velká oběť. Je to o tom, že ten sport se stane vlastně jediným a hlavním koníčkem, stane se vlastně v zásadě jedinou náplní volného času a to dítě, které, nebo i ten dospělý junior, který se snaží nějakým způsobem sportovat už na profesionální úrovni, tak opravdu tomu musí dávat prostě všechno a obětovat tomu všechno, což ne vždycky je úplně jednoduché, ne vždycky to každý chce, takže je to opravdu o tom, jak se ten život vyvíjí, ten sportovní život a pokud opravdu někdo na to má a někdo tomu to všechno chce dávat, tak je to smysluplné, ale pokud ne, tak si myslím, že je úplně v pořádku, když děti sportují dvakrát, třikrát týdně s rodiči jednou a mají to jako radost.
0: Naprosto s vámi souhlasím. Nicméně Děkuji. Já mám dceru, která je necelých 11 let, dělá atletiku a je úspěšná v tom svém ročníku a moc ráda chodí na ty závody, kde tuší, že by mohla získat nějakou tu medaili. Ale má možnost chodit i se staršími, ale to se jí moc nechce, protože asi tuší, že by to tam taková sláva nebyla. Tak jak se mají naučit děti, nebo jak my rodiče máme naučit vyrovnávat se s těmi porážkami?
1: No to je možná nejtěžší dotaz a nebude ho umět odpovědět ani kde jaký psycholog, ale já si myslím, že to je o tom, že prostě se ten život není vždycky úplně pohádka a že se to ty děti prostě učí postupem let, že vlastně za začátku ve všem dětem ustupujeme, necháváme vyhrávat, necháváme prostě vlastně si vybírat věci a permanentně uspůsobujeme náš život jejich životu, ale to si myslím, že by se mělo postupem let měnit a že prostě ty prohry tam jako přicházejí a měly by přicházet i v normálním životě, i v normálních situacích, že prostě potom tohoto člověče nezlob se prostě po každý to dítě nevyhraje. A myslím si, že teďka ta společnost spíš tíhne k tomu, že vlastně ty děti jako úplně vzýváme a děláme z nich nějaké božstvo a vlastně vůbec jim neukazujeme ty těžkosti z toho života a potom o to horší jsou pro ně ty porážky. Takže já bych začala úplně u klasických věcí, že si s ním prostě dám závod, kdo bude první u tamhletoho stromu a to dítě.
0: A nenechávat, prostě,
1: Já bych nenechávala pořád.
0: Ani
1: jako čtyřletý dítě možná jo. A sedmiletý už občas ne. A nevím, jestli to je správný postup. Je to jako můj vnitřní postup, že si myslím, že jako motivovat a nějakým způsobem ty soutěže dělat, ale prostě ta výhra jako není úplně samozřejmostí. A potom, když to dítě se naučí jenom vyhrávat, tak mu samozřejmě v těch prohrách bude těžko, ale veme si, jak moc život není jako o výhrách, že jo. Prostě ty klacky pod nohy nám jsou házeny všem a pořád. A myslím si, že všichni vlastně se snažíme nějak tím životem prolíst, takže i tady z toho pohledu to vnímám tak, že prostě ty děti jako jednoho dne stejně se s tím potkají a pokud v tom sportu, tak si myslím, že to je o to snaží to akceptovat, než potom v nějakém normálním fungování v životě. To bylo hodně filozofický, my jsme se úplně tady
0: super
1: zbláznili dneska.
0: A myslím, že to je taková hezká tečka za povídáním s Kristýnou Hujdarovou-Kolocovou, bývalou skvělou plážovou volejbalistkou, pátou ženou z olympijských her v Londýně a dnes tedy asi především maminkou, která bude už zanedlouho fandit tady na olympijském běhu synovi Viktorovi a dceři Kláře. Tak moc krát děkujeme za váš

0: Čau za to, že jste se tady za námi zastavilo.
1: Taky moc děkuju a pojďme si to všichni užít.
0: A do studia Radiožurnálu Sport přímo na Pražské Letné se vrátíme zhruba za nějakých 20 minut, kdy tady budu mít společnost v podobě bývalé tenistky Lucie Hradecké.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.
2: Fotbalový svátek roku je tady.
3: Nalaďte se na mistrovství světa s Radiožurnálem Sport.
2: S námi můžete být u každého okamžiku.
3: Góly.
2: Napětí.
3: Emoce.
4: Gól je Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa a Valná hromada.
3: Všechny zápasy české reprezentace v přímých přenosech.
2: Rozhovory s hráči a reportáže přímo z místa dějiště šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku.
3: To je mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
2: Od 11. června do 19. července poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
5: Fotbalovému mistrovství světa bude věnováno další vysílání na Radiožurnálu Sport, protože v rámci programu nás čeká první zápas opravdu zvučných týmů do šampionátu, totiž vzájemným soubojem vstoupí Anglie a Chorvatsko. A právě s Chorvatskem má teď významné spojení český trenér Jiří Plíšek. Ten je šéfem Akademie Hajduku Split, no a také je momentálně ve spojení s Radiožurnálem Sport a my jsme za to rádi. Dobrý den.
6: Dobrý den všem.
5: Tak jakým způsobem, a vy to určitě budete vědět, se chorvatští, a teď myslím fanoušci, zkrátka celý národ chystá na ten vstup Chorvatska, jestli pak už jsou dostatečně nabažení chorvatskými úspěchy, protože těch bylo poměrně dost, i když až úplně na vrchol Chorvaté zatím nevystoupili, považují třeba Chorvati v Chorvatsku svůj tým za největšího favorita?
6: Neřekl bych, že považuji svůj tým za největšího favorita, samozřejmě jako každá fanouškovská základna věří naprosto přirozeně a fandí svému týmu a přeje mu to nejlepší, ale na jedné straně, tak jak všichni vnímáme a vidíme to poslední desetiletí, co všecko chorvatská reprezentace dokázala na velkých turnajích a jakých úspěchů dosahovala, získávala medaile, tak z druhé strany je tady velmi patrná pokora a respekt vlastně i k tomu, co se podařilo a i k tomu, co by mohlo přijít, a Chorvaté sami si velmi cení a váží těch úspěchů. Měl jsem možnost být asi před měsícem na jednom setkání v rámci jednoho sportovního eventu, kde byl jako host Zlatko Dalić, trenér chorvatské reprezentace, a ten sám hovořil o tom, že si vlastně všichni uvědomují, jak je to obrovský a vzácný úspěch, to, co dosáhli v těch 10 letech i směrem k tomu, kolik Chorvatů je. My se bavíme o národu 3,5 milionu lidí a ten úspěch i vůči obrovským fotbalovým velmocem je skutečně neuvěřitelný. Takže nikdo v Chorvatsku, řekl bych, nelítá ve vzduchu a všichni stojí pevně nohama na zemi a jsou připraveni znovu, jako na každém z těch předcházejících velkých turnajů, jít krok za krokem.
5: Jak říká trenér Jiří Plíšek, tak v Chorvatsku žije 3,5 milionu obyvatel a těch výukových center fotbalových je tam několik, dá se říct spíše jenom pár, a třeba jedna akademie je v Hajduku Split a právě tam Jiří Plíšek působí. Tohle akademii prošlo 5 hráčů, kteří jsou teď na mistrovství světa. Jestli pak se v klubu řešilo a tak trošku soutěžilo třeba s ostatními akademiemi, kolik odchovanců kdo má v nominaci Chorvatska?
6: Nebylo to v tom pohledu soutěžení směrem ke složení reprezentace. Ta reprezentace je samozřejmě specifická věc, je to společný tým a tady se dávají stranou veškeré rivality a jde o společný úspěch, o úspěch jednoho národa, jedné země. Tam, kde se to řeší, tak řeší se to samozřejmě velmi často a pravidelně na úrovni klubové, kde rivalita mezi Hajdukem, Dynamem a řekněme ještě Rijekou je skutečně veliká a tam lze říci, že se velmi často zmiňují počty odchovanců, to, jak vypadá složení aktuálních ligových týmů, jak vypadá složení juniorských týmů, ročníky. Takže tady to téma určitě je velmi časté a velmi, velmi často se zmiňuje, ale v rámci reprezentace tohle to nikdo neřeší. To je jeden tým, je to jedna reprezentace a všichni společně táhnou za jeden pro vás.
5: Co říkáte na chorvatskou přestavbu národního týmu, protože máme tam třeba teenagera Vuškoviče, který mimochodem také prošel Hajdukem, možná si ho pamatujete, to je jedna vlastně z mých otázek, ale na druhé straně jsou tady Perišič nebo Modrič, kteří se pravděpodobně už loučí s reprezentační kariérou.
6: No, tohle je zajímavá otázka a vlastně i pohled na to, jakým způsobem může úspěšně docházet k té generační výměně. Chorvatsko na těch minulých šampionátech bylo postaveno na obrovsky silné generaci hráčů, kteří hráli za opravdu top kluby, za nejsilnější evropské týmy a Chorvatům se daří vlastně za pochodu a už jsme to řešili někdy 2 roky nazpátek, kdy tady k tomu procesu začalo docházet a Chorvatům se daří velmi úspěšně vlastně implementovat nové hráče a novou generaci zase skvělých hráčů, kteří se prosazují ve velkých klubech a když vezmeme tady otázku té obrané řady, tak vedle Guardiola, který je pořád ještě mladým hráčem a má už dneska úžasnou pozici v Manchester City, tak právě Luka Vuškovič, který, jak jste správně řekl, má velmi, velmi silnou stopu v Hajduku Split a je to vlastně hráč, který odešel v rámci rekordního transferu do Tottenhamu. Tak tady ta generační výměna je skutečně velmi povedená a dá se říct, že Chorvatsko si vlastně za pochodu připravuje a buduje s velkou pravděpodobností i úspěch tým do dalších let a k tomu Lukovi Vuškovičovi ještě můžeme samozřejmě dodat jednu zajímavou informaci a to je to, že jeho starší bratr byl velmi, velmi výrazným talentem. Potkali se společně v Hamburku v letošním roce a jejich otec patří vlastně i k našim trenérům v akademii, takže ta stopa rodiny Vuškovičů je tady velmi výrazná.
5: Já vás ještě požádám, jaký je tip Jiřího Plíška na ten dnešní večerní zápas Anglie, Chorvatsko a jaký je váš tip, kam se chorvatský národní tým na mistrovství světa letos dostane?
6: Tak je to strašně ošemetný typovat samozřejmě utkání, tím spíš, když se jedná o první zápas ve skupině. Anglie je obrovský favorit, tým, který je složen z fantastických individuálně vybavených hráčů. I ten tým dneska pod vedením německého trenéra Tuchla je jiný, než byly anglický týmy v minulosti. Je mnohem fotbalovější, kreativnější, umí hrát i agresivně a Chorvati budou čelit určitě obrovský kvalitě a asi tady nebudu úplně objektivní, protože jsem tady v té situaci daleko víc fanouškem Chorvatů, takže tady hraje určitá emoce svoji roli. Myslím si, že by to mohlo být remízový utkání s tím, že Anglie bude lehkým favoritem v tom zápase a z druhé strany můj předpoklad je, že i Chorvaté a Angličané by měli být ty dva týmy, který budou postupovat ze skupiny dále a tam už samozřejmě bude záležet na na dalších soupeřích. Nicméně z mého pohledu by pro Chorvaty byl úspěch určitě dojít minimálně do čtvrtfinále. Tím by potvrdili nejenom tu desetiletku, ale vlastně připravenost i na to, že přichází nová generace skvělých hráčů.
5: To říká o chorvatském fotbale český trenér Jiří Plíšek, ale ve službách Hajduku Split. Mockrát děkujeme, naslyšenou.
6: Také mockrát děkuji a přeju všem zážitek z mistrovství světa.
3: Zažijte s námi 12. ročník Noci Sokoloven ve znamení poezie. Nahlédněte do slavné historie i moderní současnosti tělocvičných jednot České obce sokolské. Už 19. června. Završujte si a zacvičte v jedné z více než 170 sokoloven. Více na webu Sokol.eu. Mediálním partnerem je Radiožurnál Sport.
2: 48 zemí, 104 zápasů a jen jeden vítěz.
3: Takové bude letošní mistrovství světa ve fotbale, ve kterém si po dlouhých 20 letech zahrají i Češi.
7: Je to úplně to nejvíce, myslím, co se dá asi i ve fotbale dosáhnout, takže se na to strašně těším, až to vypukne. Jsme v očekávání, jsme zvědaví, jaký ty zápasy budou a Euro bylo krásný a věřím tomu, že tenhle zážitek to ještě překoná.
2: Národní tým ve skupině čekají nevyzpytatelní soupeři a náročné cestování.
3: Do turnaje vstoupí v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Pak se v Atlantě utkají s Jihoafrickou republikou a následně v Mexico City s domácími Mexičany.
8: Je to obrovská příležitost pro všechny hráči se ukázat na té největší fotbalové scéně a víme, co je ve hře. Myslím, že skupina je taky hratelná, takže chceme se na tom připravit co nejlíp, aby jsme se dostali dál ze skupiny.
2: Fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
3: Přímé přenosy všech českých zápasů, postřehy reportérů přímo z dějiště i glosy našeho experta Pavla Horváta.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
9: Radiožurnál je půl čtvrté. Zprávy a Eliška Zábrovská. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy respektuje stávku pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Řekl, že ji vnímá jako nesouhlas s výší částky, se kterou mají obě média příští rok hospodařit. Stovky pracovníků obou médií vyhlásili stávku na 22. června. Zástupci iniciativy veřejnoprávně uvedli, že nesouhlasí se záměrem vládní koalice změnit financování médií veřejné služby. Vláda plánuje rozhlas i televizi nově financovat ze státního rozpočtu. Oběma médiím se mají podle návrhu od příštího roku snížit oproti letošku příjmy o stovky milionů korun. Rozhlas i televize uvedli, že kvůli úsporám by museli omezit výrobu pořadů a propustit dohromady až 700 zaměstnanců. Případné propouštění ministr Klempíř označil za manažerské selhání ředitelů obou médií. Nejvyšší povolená cena nafty se zítra dostane pod 38 korun za litr. Oproti dnešku zlevní o 80 haléřů na 37 korun a 55 haléřů. Klesne taky maximální cena, za kterou budou moct čerpací stanice prodávat benzín, a to o 42 haléřů na 40 korun a 84 haléřů za litr. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce měsíce. Spojené státy zaútočily na další loď ve východním Pacifiku. Plavidlo bylo údajně napojené na obchod s drogami. Americká armáda to uvedla na sociální síti X s tím, že úder nepřežil jeden člověk ze tříčlenné posádky. Spojené státy na lodě, které spojují se šířením drog, útočí od minulého roku. Ke svým obviněním ale neposkytly důkazy. Lidskoprávní organizace jako Amnesty International to proto označují za nelegální mimosoudní popravy. A Česko čeká tropický víkend. Už v pátek překonají teploty 31 stupňů. V sobotu se na jižní Moravě a ve středu Čech vyšplhají až k 36 stupňům Celsia. V neděli se tropické počasí trochu zmírní, pořád se ale budou teploty držet nad 31 stupni. Podle meteorologů budou kvůli velké vlhkosti vzduchu dusno. V sobotu a v neděli očekávají i silné bouřky. Kvůli vysokým teplotám vyhlásil Český hydrometeorologický ústav taky výstrahu. Na části území bude platit už v pátek, o víkendu pak po celém Česku.
2: Sport.
9: České volejbalistky prohrály v Lize národů na Filipínách se světovými jedničkami z Itálie 0-3 na sety. Pro český tým jde o druhou porážku v soutěži. Další zápas odehrají české volejbalistky zítra od 10 hodin našeho času se Spojenými státy americkými.
2: Zelená vlna
10: známe lepší cestu.
11: Ucpané Brno a kolony na Pražském okruhu. V Brně kolabuje doprava. Všechno to začalo nehodou na dálnici D1 u Kývalky. Ve směru na Prahu na 183. kilometru byla dálnice asi hodinu zavřená. Teď už je nehoda úplně pryč, průjezdné tři pruhy. Kolona se ale rozjíždí jen velmi zvolna. Na D1 ve směru na Prahu zastavíte už na 209. kilometru a z velké části se ta kolona stále nehýbe, stojí. Vypnuté motory a lidi jsou venku. Kvůli stojící D1 se ucpaly i vjezdy do Brna po bratislavské dálnici D2 anebo po D52 z Pohořelic. Ta stojí už od Rajhradu. A ucpávají se i všechny možné objížďky. Nedá se to objet ani přes sever Brna. Tam v Královopolském tunelu směrem na Žabovřesky brzdí provoz nepojízdné auto. Kolona je dlouhá i tam. Zpět na D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona taky za sjezdem na Velký Beranov. Na 116. kilometru silničáři zavřený pravý pruh a postojíte asi 15 minut. Na dálnici D4 ve směru z Prahy na Strakonice čekejte kolony za Mníškem pod Brdy. Je tam na 20. kilometru omezení, v omezení stojí nepojízdné nákladní auto a je to na 10 minut. V Praze ucpané mimo jiné i Pražský okruh ve směru z letiště na D1. Před sjezdem na Ořech postojíte 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě jen 24. Tolik zprávy.
10: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: to hold you one last time. Ve vysílání radiožurnálu Sport znovu v 15 hodin a 37 minut míříme na Pražskou Letnou. Ta je jedním z desítek míst, kde se dnes uskuteční olympijský běh, ale je jediným místem, kde je dnes odpoledne naše pojízdné studio, náš stříbrný Airstream. Znovu přepojujeme přímo do něj a slovo má Jan Suchan. Jan
1: Suchan. Krásný den z Pražské Letné, kde máme další vzácnou návštěvu v našem studiu. Jde o stříbrnou olympijskou medailistku z Londýna, bronzovou z Ria, dvojnásobnou grandslamovou vítězku, taky maminku dvou dětí, Lucii Hradeckou. Dobrý den.
2: Dobrý den, krásné odpoledne.
1: Vy jste patronkou České olympijské nadace a právě na tu jde část každého startovného. Loni se vybralo skoro 500 000 korun. Tak nám prozraďte, nakolik vás to naplňuje právě být i patronkou České olympijské nadace a mít tu možnost se podílet na výběru třeba těch dětí, které nemají vzhledem k tíživé rodinné situaci na to sportovat a Česká olympijská nadace jim pomáhá.
2: Tak myslím si, že je skvělý, že tato myšlenka vznikla, že se do toho zapojují vlastně olympionici a že ty peníze jdou na dobrou věc, protože vlastně myslím, že je spousta dětí, které by chtěli sportovat, nemůžou, tak dostanou se k tomu sportu a myslím si, že v téhle speciálně v téhle době, kdy vidíte dítě s tabletem a dokopat ho v uvozovkách k nějakému sportu nebo k nějaké činnosti je strašně těžký pro ty rodiče. A samozřejmě, když mají takhle nějakou podporu a dítě může sportovat, tak to je jedině dobře.
1: Ono, ne každý sport je samozřejmě levný a pak, když si člověk má vybrat třeba, jestli zajistit jídlo a nebo sport, tak je jasné, co jde stranou. Taková hokejistka Natálie Mlínková dříve pobírala tuhle podporu a nakonec se dostala až na olympijské hry. Máte vy nějaký oblíbený příběh, který vás zaujal?
2: Teď asi z paměti úplně nevím, protože vlastně těch příběhů, těch požadavků, tak je tam spoustu, ale teď říkám, opravdu na paměti nemám.
1: Tak si pojďme s Lucií Hradeckou povídat pro změnu třeba o běhu, když jsme na olympijském běhu, tak co vy a běh?
2: Já a běh opravdu nic moc, nejsem zrovna ten dobrý příklad, i když tady jsem chtěla to hecnout a běžet, ale bohužel dobrala jsem antibiotika, takže bohužel nepoběžím. Ale malý syn poběží stovku, takže se docela se na to těší, takže ten snad dědil geny po manželovi, který vlastně běhá triatlony, různý běhy, takový těch 80 kilometrů, 100 kilometrů, takže takový děsivý.
1: Kdo by to náhodou neviděl, tak manželem Lucie Hradecké je David Vidra, který se dříve staral o koneční přípravu elitních českých tenistů a nejenom tenistů. Tak ani on vás někdy nevylákal v minulosti na nějakou podobnou bláznivinu?
2: No, furt se snaží mě zlákat na triatlo nebo na nějaký běhy, tady právě říkal, tak konečně bude mít rodinný běh, poběžíme oba dva, a bohužel nedali jsme to, ale myslím, že furt doufá to, že si nějaký triatlon pojedu.
1: Máme teď dobu fotbalového mistrovství světa a tam ty statistiky jsou strašně podrobné, takže víme, kdo kolik naběhal kilometrů. U těch elitních hráčů to bývá za zápas třeba kolem 12 kilometrů, tak sledovali jste to někdy při tenisových utkáních, kolik jste třeba zvládla?
2: Ne, neměla jsem, nikdy jsem nehrála, samozřejmě tréninky, tak step test run jsme hráli, ale kolik jsem naběhala, tak to vůbec nevím. Zase já jsem neměla takovou tu hru, že bych zběhala zprava z doleva, u mě to většinou tak bylo na výměna jednou, dvou výměn a tím to haslo.
1: A pokud jde o tu koneční přípravu, tak jak důležitou složkou byl právě běh?
2: Tak samozřejmě ten tenis je tak určitě specifický, že tam nebyly důležitý hodně ty dlouhý běhy, ale spíš krátký běhy, změny směru a takovýhle. Samozřejmě v přípravě se muselo na nějaký ten delší výběh, což si ze mě kondiční trenér dělal srandu, že když jsem přišla k oválu, tak najednou jsem měla o 10 tepů víc, že to bylo neuvěřitelné, jak to na mě takhle hezky působilo, takže to byla opravdu sranda. Ale říkám, ty dlouhý běhy moc ne, bavily mě krátký, dvoustovky, ty byly fajn.
1: Lucie Hradecká má spoustu tenisových úspěchů a blíží se nám nejslavnější turnaj planety Wimbledon už za pár týdnů, moc se na to těšíme. A tam se po 4 letech představí Serena Williamsová. Ve 44 bude hrát čtyřhru se starší sestrou Venus. Tak co vy na to říkáte?
2: No docela překvapení, když vlastně nahlásila si před 4 týdnama, že se bude vracet, odehrála teďkon 2 turnaje, jeden zápas vlastně vyhrála. Teďkon v Berlíně s Kájou Muchovou prohráli strašně těžký zápas. Vypadá strašně fit, ale samozřejmě ten reálný zápas je trošku něco jiného. Jsem docela zvědavá, jako za mý éry, když se slyšelo Williams, tak se všichni báli, tak uvidíme, jak to tentokrát sestra ve Wimbledonu půjde.
1: A asi by bylo smutné, pokud by z toho strachu najednou byl třeba posměch.
2: Tak to si myslím, že asi nebude. Oni jako určitou úroveň určitě mají a tím, že se na Grand Slamech hrajou schody výhody a normálně třetí se, že to není úplně o náhodě, tak si myslím, že těch zápasů minimálně jeden určitě má šanci vyhrát.
1: Ona, Serena Williamsová, má taky 2 děti jako Lucie Hradecká, tak není to inspirace, ten návrat?
2: Že bych se zase vrátila. No, opřemýšlím, ale ne, myslím si, že ne. Teďkon si docela užívám čas s dětma a mám pocit, že ten čas strašně letí vlastně malýmu, tomu staršímu jsou teďkon 2 roky a mně to přišlo, že to bylo, že se člověk se otočil a ten věk už se nedá vrátit, takže já teďkon určitě si chci užívat, než půjdou kluci do školy, tak v nějaké výlety s nima, právě sporty a tak podobně.
1: Bývalá tenistka a teď především maminka 2 malých synů, Lucie Hradecká, byla hostem radiožurnálu Sport v našem R-streamu. Moc krát děkujeme za návštěvu, ať se vám daří.
2: Díky za rozhovor, užijte si dnešek.
1: A po 16. hodině uslyšíte rozhovor se sportovním ředitelem Českého olympijského výboru a 2násobným olympijským vítězem Martinem Doktorem. It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

Kateřina Siňáková neprošla do čtvrtfinále tenisového turnaje v Berlíně. S nasazenou trojkou Američankou Jessicou Pegulovou bojovala sice srdnatě, ale nakonec prohrála 2-6 a 4-6. No a fotbalisté Slavie začali přípravu, a to bez členů širšího kádru reprezentace Vasila Kušeje, a tedy širšího kádru celé Slavie Alexandra Buška. Český mistr oběma těmto hráčům řeší angažmá v jiném klubu.

0: Na roli jediného domácího závodníka při motocyklové velké ceně České republiky je už Filip Saleč zvyklý. Letos se od něj ale očekává víc než kdy jindy a víc než dřív. Ve třídě Moto2 se mu totiž v minulých závodech dařilo dojíždět v elitní desítce a před dvěma týdny v Maďarsku dokonce dojel druhý a tím vyrovnal svůj nejlepší životní výsledek. Před víkendem v Brně tak všude možně slyší, že už je čas posunout se ještě o příčku výš.
1: Já vím, že tu formu mám teďka dobrou a vím, že je to reálný vyhrát a je to pódium. To není, že bych na sebe dával nějaký velký tlak, ale je to prostě realita, kterou cítím.
2: Reaguje motocyklový závodník Filip Saleč před víkendovou velkou cenou České republiky na to, že dobrými výsledky zvýšil očekávání fanoušků. Nejvíce navnadil druhým místem v minulém závodě v Maďarsku. Sám sebe tím ale prý před brněnskou Grand Prix uklidnil.
1: Sice jsem pod tlakem od ostatních lidí, ale ten největší tlak, který jsem na sebe dával, já sám, tím, že se mi poslední dva roky moc nedařilo, tak ten před 14 dny odešel. Přijel jsem si to užít a dělat to, co umím nejlíp, a to jezdit na motorce, takže já věřím, že to bude dobrý.
2: Vyhrát závod mistrovství světa na Masarykově okruhu se dosud žádnému českému jezdci nepovedlo. Poslední pódiové umístění ale není nějaká dávná historie. V roce 2018 skončil ve třídě Moto3 na třetím místě Jakub Kornfail. Saleč tehdy jako nováček dojel do cíle stejného závodu poslední.
1: Samozřejmě, že to pamatuju, viděl jsem to a je to na mém bucket listu mých snů, to znamená, jestli se to splní letos, já doufám, že jo, budu o to bojovat a jestli tam bude ta šance, tak ji budu brát všema deseti. Chtěl bych to určitě zažít taky a závidím jim, že oni už to zažili.
2: Připomíná Saleč i předchozí Čechy, kteří v Brně dojeli mezi elitní trojicí. I případný úspěch na domácí Grand Prix taky může přispět k tomu, že třeba už za rok bude mít Česká republika zastoupení opět taky v královské třídě MotoGP.
1: Rád bych se tam podíval, je to můj sen, je to důvod, proč závodím, abych se dostal do té královské kubatury. Spoustu lidí bude odcházet, takže třeba kdyby se hodně začalo dařit, tak třeba tam i nějaká nabídka bude, ale momentálně nic na stole nemáme.
2: Říká Filip Saleč s tím, že víc ho teď tedy zajímá bližší budoucnost a domácí Grand Prix, kterou brněnský autodrom přivítá od pátku do neděle. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

20-letá tenistka Nikola Bartůňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně Belgičanku Elise Mertensovou 6-1 a 6-4 a postoupila do čtvrtfinále. To se naopak nepovedlo Kateřině Siňákové, ta podlehla nasazené trojce Američance Jessice Pegulové 2-6 a 4-6.

0: kreditní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Radiožurnál je 16 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
2: Vláda chce zpřísnit pravidla pro prodej kratomu. Ještě pár hodin můžou lidé rozhodovat o tom, která skladba jako první zazní na nových svatovíckých varhanách. Fotbalisté Argentiny vstoupili do mistrovství světa výhrou 3-0 nad Alžírskem. Messi dal hat-trick. Kolona popojíždí na dálnici D1 před Jihlavou směrem do Prahy. A zítra čekáme převážně skoro jasno až polojasno, na horách i přehánky. Teploty většinou do 31 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Kratom by mohl být dražší a hůře dostupný. Navrhuje to vláda s tím, že chce zabránit jeho ilegálnímu šíření. Podle návrhu by si tuto psychomodulační látku mohli koupit lidé až od 21 let a nebylo by možné ho prodávat přes internet. Kratom by taky mohl zdražit. Vláda u něj chce zavést spotřební daň a zvýšit DPH, řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Nové schéma zdanění by podle našich odhadů mělo postupně při plném náběhu do státního rozpočtu je na spotřební daní přinést asi 800 milionů korun a na DPH zhruba 400 milionů korun, takže celkově asi 1,2 miliardy.
2: Návrh teď vláda pošle do zkráceného připomínkového řízení. Podle plánu koalice by mohl platit od ledna příštího roku. Evropská unie podpoří boj proti epidemii eboli v Demokratické republice Kongo a Ugandě. Poskytne podporu ve výši v přepočtu téměř 12 miliard korun, a to v podobě nouzové pomoci, výzkumu vakcín, léčby a opatření v oblasti zdravotní bezpečnosti. Informovala o tom Evropská komise. Kongo hlásí víc než 830 potvrzených případů krvácivé horečky a 196 úmrtí. Ebola se dostala i do sousední Ugandy. Proti současnému vzácnému kmenu viru zatím neexistuje schválená vakcína ani ověřená léčba. Ještě do půlnoci je možné rozhodovat o první skladbě pro nové svatovícké varhany katedrály Pražského hradu. Její premiéra zazní zítra. Hlasování je otevřené na webu Českého rozhlasu Vltava.
5: Skladatelskou soutěž vyhlásili Hudební nakladatelství Českého rozhlasu a Nadační fond svatovítské varhany už v roce 2019. Své skladby do ní přihlásilo skoro 50 autorů, z nichž odborná porota vybrala 3 finalisty. Posluchači, kteří přidají své hlasy na webu vltava.rozhlas.cz dnes, patrně rozhodnou, zda zvítězí fantazie na chorál Svatý Václave od Iva Bartoše nebo svatovícká fantazie Karla Martínka. Obě mají nyní téměř shodný počet hlasů. Provedení skladby na nových varhanách se zítra ujme varhanice Jiřina Marešová. Pak za doprovodu varhan zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
6: Sport. Argentinští fotbalisté zahájili cestu za obhajobou titulu na mistrovství světa vítězstvím 3-0 nad Alžírskem. Všechny góly dal Lionel Messi, který jako první fotbalista v historii nastoupil už na 6. šampionátu. Norsko porazilo Irák 4-1 a Rakousko vyhrálo nad Jordánskem 3-1. Za 3 hodiny začne duel Portugalsko-Demokratická republika Kongo. Ve 22 hodin našeho času odstartuje zápas Anglie-Chorvatsko. Fotbalisté Plzně se ve druhém předkole Evropské ligy utkají s norským Tromze. Dvojzápas začne 24. července na hřišti Severského celku. Odveta je na programu o týden později ve Štruncových sadech. Hradec Králové bude hrát ve druhém předkole konferenční ligy ve stejném termínu s klubem NK Varaždín. Duel začne na půdě chorvatského týmu.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
7: Ucpané dálnice v Brně a nehoda na strakonické D4 u Mníšku pod Brdy. Na dálnici D1 popojíždějí kolony v Brně v obou směrech. Ve směru z Vyškova se brzdí zastavuje na 211. kilometru a u Slatiny na 201. se pak kolona opět rozjede. V opačném směru na příjezdu do Brna z Prahy kolona aktuálně od 175. kilometru až k omezení v Brně. Hlavně kamiony v pravém pruhu osobním autem pojedete rychleji. Velká kolona i na bratislavské dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam se brzdí v obou pruzích už na 12. kilometru a nesouvislá kolona často i v levém pruhu se táhne až do Brna. Velmi silný provoz čekejte i na vídeňské D52. Tam v obou směrech mezi Rajhradem a D1. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se rozjíždí kolona za sjezdem na Velký Beranov. Omezení na 116. kilometru je pryč, vydržte, nesjíždějte. Na dálnici D4 ve směru z Prahy na Strakonice popojíždí kolona za Mníškem pod Brdy. Je tam na 20. kilometru omezení, v omezení nepojízdné auto a zdržíte se 10 minut. V Praze je silný provoz, hodně ucpaná je mimo jiné i Kutnohorská směrem z Prahy před Mukařovem. Je tam omezení a stojí to už z Říčan. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě jen 24. Tolik zprávy.
8: Příjemné odpoledne i po čtvrté hodině s Radiožurnálem Sport. České softbalistky, připomínáme, porazili v domácí základní fázi mistrovství světa Kubu v Bohnicích 8-0 a tím pádem mají první vítězství. Stále se drží v boji o jedno ze dvou míst, které by zaručilo postup do finálové části šampionátu. Češky ale nepolevují, ještě dnes mají program. Od 19 hodin se střetnou s Itálií a na Radiožurnálu Sport o tom uslyšíte. No a za chvíli už se znovu vydáme k olympijskému běhu na Letnou.
3: Radiožurnál Sport
9: a Vojtěch Šafář.

0: Na 88 místech po celé republice se dnes běží olympijský běh. Jedním z nich je i Pražská Letná, kde se konají závody pro děti v různých kategoriích, ale i dospělé. Na místě je i náš Airstream a v něm i sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor. A toho pozval k mikrofonu reportér Jan Suchan.
1: Hostem Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport je teď necelé 2 hodiny před startem olympijského běhu přímo na Pražské Letné sportovní ředitel Českého olympijského výboru a bývalý vynikající kanoista, dvojnásobný olympijský vítěz Martin Doktor. Tak vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Martin Fuchsa, na začátku května, když jsme na tom olympijském běhu, uběhl pražský maraton pod 3 hodiny a od té doby jenom vítězí, ať už na světovém poháru nebo mistrovství Evropy, tak zkusil jste taky někdy tuhle taktiku?
2: Ne, rozhodně ne, a na rovinu musím říct, že co by jako zástupce kanoistického svazu jsem nebyl úplně nadšený z toho, že běží ten maraton, a všichni jsme se všichni jsme se mu to snažili rozmluvit, ale prostě on si to vzal do hlavy a jak je vidět, tak mu to tolik neuškodilo, což jsme hodně rádi, tak jako je to skvělý sportovec, asi to vzal motivačně, že prostě je to dobrý, ale jsem moc rád, že se nic nestalo a že jede v sezóně tak, jak má a jak chce, myslím, protože ty výsledky jsou teda neuvěřitelné.
1: On říkal, že je prý jen málo lidí na světě, kteří umí zvednout 100 kilo na benchpressu a zároveň uběhnout maraton pod 3 hodiny, tak řadíte se vy do téhle kategorie?
2: Ne, já to takhle nemám, já jako tyhle ty rekordy nepřekonávám a v porovnání s Martinem já teď bych měl problém s obojím, respektive to jedno je naprosto nepřekonatelný, to znamená ten maraton po 3 hodiny, o to bych se ani nepokoušel. A zvednout 100 kilo na benchi, no tak to by mi dalo nějaký 2 měsíce, abych natrénoval, že bych to možná zvedl, protože když jsem to zvedal, i o malinko víc, ale zase o moc víc ne, takže já bych se do toho rozhodně nepouštěl.
1: Mi před rozhovorem říkal, že rozhodně nepoběžíte dnes, že už jste se vykašlali, lidově řečeno, na tuhle sportovní a kratochvíli, ale během kariéry, jak moc patřil běh do vaší sportovní přípravy?
2: Jo, tak my jsme samozřejmě běhat museli, běh je základní tréninkový prostředek a prostě běh na to, aby člověk jako se dostal do té kondičky, tak je v podstatě nejlepší a nenahraditelný, to tak prostě je. Já to, že říkám teď, že už neběhám, tak jednak už jsem něco si odběh, a jednak tak jako nějaký meniskus, nějaký koleno a takový věci, které mě to ani neumožňují, ale já jako na rovinu, než jít běhat, tak radši sednu na kolo a jdu se projet na kole. To mě přijde takový jako míň drastický k tomu mému tělu, když člověk jako běžně nic nedělá, netrénuje, tak je to asi milosrdnější.
1: Sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor je hostem Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Blíží se 30. výročí vašich 2 zlatých olympijských medailí, které jste získal v Atlantě. Už tušíte, kam mířím, když dávám důraz na tohle město?
2: No asi jo. Je mi to asi jasný.
1: Tak kam?
2: Řekl bych ke sportu, který já teda moc nedělám, ale sedíme tady přímo před jednou z těch našich 2 aren.

0: v tom Gainesville, ale jako Atlantu znám, tak nakonec byl jsem tam na slavnostním zahájení olympijských her a nevím přesně, kde je teď ten stadion v Atlantě.
1: Ten stadion Mercedes-Benz Stadium ještě nestál v dobu, kdy vy jste tam byl, ale nahradil Georgia Dome, kde soutěžili třeba gymnasti nebo basketbalisti, tak nevím, jestli jste se nezašel podívat tehdy.
0: Tam teda, chci říct, v Atlantě to mají trošku jako tradici, že střídají ty stadiony, protože já si vzpomínám, že ten olympijský stadion nahradil bývalý baseballový stadion, na kterém jsme seděli před zahájením a těsně po olympiádě ten zbořili. Teď už zbořili ten olympijský a postavili tam zase nový baseballový, takže oni tam střídají dost, ale ne, to asi o tom asi se nemusíme bavit, ale ta Atlanta mě samozřejmě pro mě znamená hrozně moc, to je jasný. A co je zajímavý, i Jižní Afrika, protože do Jižní Afriky já jsem jezdil trénovat, nevím, 10-12 let, takže vlastně to je taková spojitost a jsem zvědavý, jak to dopadne. Já teda doufám, že to dopadne dobře pro nás.
1: Ale nejste velkým fotbalovým fanouškem.
0: Ne, tak fanouškem asi ne, ale sleduju všechny sporty, sleduju i fotbal, ale řekněme, že mistrovství světa je přesně ta akce, na kterou se jako díváme v fotbale.
1: Martin Doktor, sportovní ředitel Českého olympijského výboru, dvojnásobný olympijský vítěz v rychlostní kanoistice, seděl s námi v našem mobilním studiu přímo na Pražské Letné, kde v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport skoro přesně za hodinu a tři čtvrtě začne olympijský běh a proto se sem zase vrátíme. Martine, moc krát díky, ať se vám daří.
0: Taky díky, ať se daří.

0: Naše vysílání pokračuje pravidelnou encyklopedii v 16 hodin a 19 minut. V encyklopediích tento týden představujeme osobnosti z československé fotbalové reprezentace. Ta vyhrála před 50 lety v Bělehradě titul mistrů Evropy. Už jsme mluvili o kapitánovi Antonu Ondrušovi, brankáři Ivo Viktorovi. No a dnes si představíme možná nenápadného člena základní sestavy Kolomana Géga. Znovu si musíme připomenout, že v reprezentaci tehdy byla převaha Slováků a především hráčů Slovanu Bratislava. Ten stále těžil ze skvělé generace po zisku poháru vítězů poháru v roce 1969, kdy ve finále porazil i Barcelonu. Ve finále mistrovství Evropy 76 v Bělehradě nastoupila proti Německu kompletní obrana čtveřice právě ze Slovanu. Jan Pivarník, Anton Ondruš, Koloman Gég a Josef Čapkovič. Poslechněte si teď kousek přímé reportáže z finále v Bělehradě a také vzpomínku Antonína Panenky na Kolomana Géga.
1: 24. minuta finálového stretnutia, rozhodca Gonella dvíhá Géga, Gég Kriuka na místě přestupku.
2: V podstatě byl, co se říká fotbalu, takový jednodušší hráč, ale o to větší byl bojovník a neskutečná houže. Spoustu osobních soubojů vyhrával, výborná hlava, bojovník, pohledání, takže mě osobně se s ním velmi dobře spolupracovala.
0: Rodina Kolomana Géga pocházela z maďarského prostředí z Kolárova poblíž Komárna v Podunajské nížině. Jestli pak byste věděli v naší nesoutěžní otázce, kde se ale Koloman Gég narodil?
3: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Narodil se 7. ledna 1948 na Kladně. Rodina totiž byla po válce přemístěná z pohraničí do Čech, jako většina lidí hlásících se k maďarské menšině. Po pár letech se ale Gégovi mohli vrátit domů. Koloman Gég trávil většinu kariéry ve Slovanu Bratislava, ale po 30 si zahrál i v Rakousku a tam později trénoval. 11. listopadu 95, ale v Rakousku sjel ze silnice do stromu, boural a bohužel zemřel. Dodnes se neví, zda šlo o smyk, mikrospánek a nebo poruchu automobilu. Gég odehrál v československé reprezentaci 55 zápasů a dal jeden gól. Ten padl v roce 1977 v přípravném utkání s Řeckem, které Československo vyhrálo 4-0.

Legendární tenistka Serena Williamsová sehrála na berlínském turnaji po boku Karolíny Muchové jenom jedno utkání, ale hodně si pochvalovala vzájemnou spolupráci ve čtyřhře s touhle českou hráčkou. Ještě předtím dokonce oslovila také její krajanku, další českou tenistku Kateřiny Siňákovou, a pro média potom zažertovala, že přemýšlela o tom, že s Češkami se raději spojí, než aby stála proti nim. A navíc také přiznala, že nápad hrát debl ve Wimbledonu se sestrou Venus, ten vzešel prý od její dcery Alexis Olympii. Co se týče Kateřiny Siňákové, tak ta se dnes představila také ve dvouhře, ale tam už to tolik slavné nebylo. Siňáková prohrála ve dvou setech s Jessicou Pegulovou, Američankou, a čtvrtou ženou světového žebříčku 2-6 a 4-6, a tím pádem se do čtvrtfinále nepodívá.

0: jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů. Proč měl sokr pověst dílčího sportu a jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: České pneumatiky Tomcat, to je široký sortiment s vynikajícím hodnocením v nezávislém testu. Tomcat pro vaši pohodovou cestu a bezpečný návrat na nejlevnější pneu.cz.
3: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
4: Československo a Albánie podle generálního tajemníka NATO loni nesplnili závazek vydat na obranu 2% HDP. Mark Rutte to řekl před zítřejší schůzkou aliančních ministrů obrany v Bruselu. Podle Rutteho ale vlády všech tří zemí slíbily závazek letos splnit. Necelé tři čtvrtiny lidí si myslí, že je v Česku možné na veřejnosti svobodně vyjadřovat své názory. Vyplývá to ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. 57% respondentů považuje svobodu slova za fungující. Zhruba pětina lidí pak svobodu slova vnímá jako podstatně omezenou. Průzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů. Policisté pátrají po 83-letém Arnoštu Stečkovi z Ostravy Poruby. Senior včera odešel na procházku a už se nevrátil. Jeho telefon je nedostupný a nemá u sebe léky, které potřebuje. V době odchodu z domu měl na sobě tmavě modré džínové kalhoty, tmavou zimní bundu, riflovou kšiltovku a černé kožené boty. Pohřešovaný je vysoký zhruba 180 cm, střední postavy, má šedé krátké vlasy a modré oči. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158. Nový průmyslový závod společnosti Wacker v Karlových Varech vytvoří během 2 let až 200 pracovních míst. Výrobce silikonů dnes spustil provoz továrny. Podnik bude dodávat materiály pro automobilový průmysl, energetiku i zdravotnictví.
1: Sport.
4: Novým většinovým vlastníkem litvínovského hokejového klubu je společnost Hokej Litvínov AS. Dosavadní většinový majitel Orlen Unipetrol na ni převedl všechny své akcie, což je podíl téměř 71%. Společnost Hokej Litvínov založili bývalí hráči Jiří Šléger a Robert Kysela. Litvínovský klub skončil v uplynulé sezóně extraligy poslední. Účast mezi elitou uhájil v baráži proti vítězi první ligy Dukle Jihlava po výhře 4-1 na zápasy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpané dálnice v Brně a kolona na Strakonické u Mníšku. Na dálnici D1 popojíždějí kolony na příjezdech do Brna, jak z Prahy, tak i ve směru z Vyškova. Od Vyškova nesouvislá šňůra hlavně kamionů od 212. kilometru až k omezení u D2. Ve směru z Prahy tam je kolona od zhruba 176. kilometru a opět hlavně nákladní auta v pravém pruhu. Zdržíte si i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam je kolona místy v levém pruhu od 16. kilometru a brzdí se prudce kousek za odpočívkou Zeleňák. Silný provoz stále i na Vídeňské od Trajhradu k D1. V Praze dejte pozor na výjezdu po Strakonické směr Příbram. U Cukráku na parkovišti u občerstvení hoří auto, hlásí náš zpravodaj.
6: Byly vidět plameny poměrně velké, hlavně z toho auta kous, který sahá vlastně až na tu dálnici, takže auta tam zpomalují.
5: A na Strakonické D4 pak i kolona směrem na Příbram. Po pojíždí za Mníškem pod Brdy je tam zúžení na 20. kilometru a zdržíte se 10 minut. Jinak v Praze velmi silný provoz. Třeba na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte před sjezdem na Ořech přes 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: V noci bude většinou oblačno až zataženo, postupně se bude vyjasňovat a teploty v noci klesnou ke 12 stupňům. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: přímém přenosu a v živém vysílání radiožurnálu Sport a radiožurnálu odstartuje dnes přesně v 18 hodin olympijský běh. Skoro 14 000 běžců se rozběhne najednou na desítkách míst v zemi. No a jedním z těch míst je i pražská Letenská pláň, kde je už teď připravený náš Airstream, tedy stříbrné pojízdné studio, a v něm je kolega moderátor Jan Suchan a tomu teď znovu předávám slovo.
1: Krásné odpoledne znovu z pražské Letné, kde se na olympijský běh připravují i dva vodáci, kteří teď sedí se mnou v Airstreamu a vezmu to samozřejmě podle bontonu nejdříve dámou. Martina Sadková, dobrý den.
2: Dobrý den, ahoj.
1: A Lukáš Rohan, hezký den.
3: Ahoj, hezký den.
1: Martina Sadková, když byla loni na rozhovoru u Ladislava Hampla na radiožurnálu Sport, tak řekla, nejlepšími kamarády vždy byly Amálka Hilgertová, Lukáš Rohan a Venca Chalupka. Tak teď jste tady společně s Lukášem ve vysílání, tak nechci říct, že by se vám splnil sen, ale jste ráda za takového parťáka?
2: Jsem ráda za takového parťáka, už jsme kamarádi dlouho a doufám, že to bude trvat dál.
1: Lukáš se úplně začervenal, když to slyšel.
3: No, úplně. Mě to teda hrozně potěšilo, tak Martě, děkuji, to si vážím. A je to pravda, s Martou se známe opravdu řadu let a myslím si, že jsme spolu zažili spoustu jako nezapomenutelných zážitků, takže já to mám úplně stejně.
1: Lukáš Rohan, když přišel ještě před začátkem vysílání, tak říkal, mám za sebou těžký trénink, jsem přihlášený na 10-kilometrový běh, ale asi to, teď budu citovat, vysrabím a půjdu 5 kilometrů. Tak nerozmyslíte si to, když jsem vás takhle teď odhalil ve vysílání radiožurnálu Sport?
3: Nerozmyslím, to se přiznám, že mě vůbec nerozhodí. Naopak, když jsem se dozvěděl, že Marta Sadková poběží desítku, tak velice rád přeběhnu na tu kratší trať, abych se s ní nemusel porovnávat, protože vím, jak by to dopadlo, ale ne, je to pravda, já jsem fakt jako unavený a představa, že bych se tady ještě zničil na 10 kilometrech, tak já bych zítra nebyl schopen trénovat a to je pro mě pořád ta priorita v tenhle moment.
1: Jaký je přístup Martiny?
2: Tak já jsem taky dost unavená, ale každý rok se přihlásím, každý rok tady běžím a jsem přece jenom o trošku mladší než Lukáš, takže se nemůžu vymlouvat tady na to, ale já to beru prostě sportovně, poběžím, když to nepůjde, tak to nepůjde a chci to doběhnout, bude tady moje ségra, tak prostě si to chci užít a prostě to nějak dám.
1: A navíc nejenom, že je Martina Sadková mladší, ale asi má přece jenom i blíž k vytrvalostním sportům, že Lukáši?
3: Já myslím, že k ní mám taky blízko, ale určitě Marta k tomu má blíže a nerad bych se s ní porovnával, protože už jsem naznačoval, jak by to dopadlo, nebo jak to vždycky dopadlo, ale já k ní mám taky blízko a myslím si, že od přírody, když se na mě člověk tak nějak podívá, tak jsem určitě spíš vytrvalec než sprinter a já jsem atletiku dělal a vždycky jsem běhal spíš ty dlouhý tratě, ale v uvozovkách dlouhý tratě.
1: Já jsem narážel na to, že Martina Sadková před 2 lety jela na kole do Paříže na olympijské hry se svým teď už snoubencem, chodcem Lukášem Gudulou podpořit zmiňovanou sestru Gabrielu Sadkovou, takže s vytrvalostí určitě nemáte problémy, ale co běžecké závody, jaké s nimi máte zkušenosti? Já už jste běžela i třeba maraton, půlmaraton, něco takového.
2: Tak já nejčastěji závodím právě olympijský běh, většinou je to můj jediný závod nebo jeden ze dvou závodů. Půlmaraton ani maraton jsem nikdy neběžela měřený, běžela jsem si to sama, taky mě to čeká, ale v tom vodním slalomu ten běh hraje velkou roli, ale ty závody jsou přece ještě o něčem jiném, takže to se nechávám až na později.
1: Neslouží vám jako inspirace Martin Fuchsa, rychlostní kanoista, olympijský vítěz, který si dokonce pražský maraton střihnul nějakých 5 dní před začátkem světového poháru?
2: Tak je to určitě inspirující, ale já mám pocit, že kdybych to uběhla já, že se do své lodě potom nevlezu. My přece jenom máme trošku jiný posed a myslím si, že mám od toho ještě hodně daleko, ale Martin je blázen, já ho potkávám, jak jezdí na běžkách a klidně by podle mě mohl závodit na těch běžkách, takže velký respekt, ale já jsem to loni běžela tady 10 den před světovým pohárem v Praze a to už jsem si říkala, že byl trochu přestřel, ale prostě u nás je to být odpočatý a silný hodně důležitý.
1: Ale pak jste tam byla druhá, minimálně v tom short slalomu, takže to asi taky nebylo špatné.
2: Nějak to jde, ale samozřejmě pak ta unava se trošku vleče dál, takže já jsem si to dneska přišla užít, přemluvila jsem mi spoustu kamarádů a prostě je to den, kdy se slaví sport, tak kdo jiný to má oslavit než já.
1: Jak to má Lukáš Rohan s běžeckými závody, kromě olympijského běhu, který tady pro něj začne zhruba za 1:15?
3: No, pár jsem jich absolvoval, spíš v minulosti jsem se tomu věnoval víc. Loni jsem teda taky běžel tady olympijský závod na Letný a to nejdelší, co jsem kdy běžel, tak bylo asi 16 kilometrů, ale bylo to v Praze, tady přes Petřín, Letnou a pak do kopce, do Bohnic a to jsem tehdy jako hodně trpěl. Ale přiznám se, že mě ten běh zas až tak nebaví, ač jak Marta dobře říkala, tak pro nás, nebo pro náš trénink je to podstatná součást, ale úplně ho jako nevyhledávám, když nemusím určitě, blíž mi je třeba to běžecký lyžování a to bych v budoucnu si nějaký závody rád vyzkoušel a láká mě to mnohem víc než třeba nějaký maraton, ale je možný, že se pletu a třeba v budoucnosti u toho taky skončím.
1: Lukáš Rohan a Martina Sadková, vodní slalomáři, sedí ve studiu Radiožurnálu Sport na Pražské Letné před startem olympijského běhu. Martina Sadková má za sebou ještě jednu hodně fyzicky náročnou záležitost. Loni na podzim, vojenský přijímač ve Vyškově, měsíc a půl, prý bez návštěv a samý drill. Tak jaké to pro vás bylo?
2: Tak byla to trošku změna toho životního stylu, který mám, trošku změna rytmu, ale s odstupem času už to jako špatný vyprchalo, takže už na to spíš vzpomínám dobrým, ale je to prostě záhul pro to tělo a prostě od rána do večera makáte, ale prostě to vojáci musí.
1: A jak vypadá teď ten záhul na tělo skoro přesně měsíc před startem mistrovství světa ve vodním slalomu, Lukáši?
3: No, vypadá to tak, že to bolí. Teď bych řekl, že jsme v takové jako nejtěžší fázi té přípravy, kdy se snažíme nějakým způsobem trošku připravit na to teplo, které nás v Oklahomě čeká, což tím...
1: Takže trénujete v péřovkách?
3: V péřovkách ne, ale snažíme se si to co nejvíce jako znepříjemnit a snažíme se opravdu vyloženě zahřát. Ani ne tak na té vodě, spíš při těch jiných činnostech, ale tím, jaký jsem teď koukal, jaký počasí nás čeká nebo jaká je předpověď na další dny, tak si myslím, že to ani nebudeme muset tolik podporovat, že nám to počasí docela zařídí, ale je to teď dost podstatný, hlavně navíc, aby člověk zůstal zdravý, aby to všechno jako absolvoval a aby pak do té Oklahomy, kam letíme za 2-3 týdny, odletěl v té plné formě a tam už to bude jednodušší, tam už se bude víc ladit a připravovat na ten vrchol sezóny.
1: Tak budeme přát Lukáši Rohanovi i Martině Sadkové, ať vyjde mistrovství světa v Oklahomě, odkud uslyšíte i přímé přenosy Radiožurnálu Sport a taky, ať se vám hezky běží při olympijském běhu. Díky za návštěvu. Martina Sadková.
2: Ahoj a díky.
1: A Lukáš Rohan.
3: Moc díky a hezké odpoledne.
1: A před 6. hodinou odpolední uslyšíte odtud Barboru Strýcovou, se kterou pak i odstartujeme olympijský běh v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.

0: Těsně před dnešním startem přípravy na novou sezónu oznámilo fotbalové Slovácko jméno nového trenéra. Po nečekaném konci Romana Skuhravého převezme tým z Uherského Hradiště Jan Jelínek. Přichází od B týmu Pražské Slávie. Největší část hráčské i dosavadní trenérské kariéry ale spojil se Zlínem.
1: Podle nového trenéra fotbalistů Slovácka Jana Jelínka není minulost spojená s regionálními rivaly ze Zlína problém. Při jednání naopak vnímal jako výhodu.
2: Fotbalový rybníček v Česku je malý a ještě když jsme ze stejného regionu, tak ty lidi znám. A vlastně to je další dílek té skládačky, že jsem s těma lidma mluvil ještě před tím rozhodnutím a i tohle vlastně mě přesvědčilo, že to může být správný krok.
1: 44-letý trenér skončil ve Zlíně na podzim roku 2022. Poté pracoval jako asistent v Mladé Boleslavi a naposledy vedl druholigový B tým Slávie Praha. Přesun do Slovácka tak pro něj znamená taky návrat domů, žije v Luhačovicích.
2: Hodně jsem cestoval, pendloval a co si budeme, já mám děti ve školním věku a rostou rychle a to bylo taky jedno z kritérií. Samozřejmě ne to nejhlavnější, protože rodina to zvládala a byli jsme dobře nastaveni a jsem byl ve Slávii taky spokojený, ale je to určitě velký kus skládačky.
1: Říká Jelínek s tím, že i sportovně mu dávalo smysl opustit aktuálně nejúspěšnější český klub a přesunout se do Uherského Hradiště. Slovácko přitom v uplynulé sezóně zachraňovalo prvoligovou účast až v baráži.
2: Rozhodně se tady odváděla dobrá práce v posledních měsících a na tom týmu to bylo vidět. Já respektuji trenéra Skuhravého a jeho hru, pohled na hru a v tom máme společné prvky, ale samozřejmě do toho budu dávat i své a tak, abych to dobře uchopil, tak to musím první dobře navnímat.
1: Zmiňuje Jelínek svého předchůdce Romana Skuhravého, který původně avizoval, že ve Slovácku zůstane i pro příští sezónu. Poté ale odmítl nabízenou smlouvu a zamířil do Baníku Ostrava. Problém to je mimo jiné v tom, že klub z Uherského Hradiště už jednal s hráči, které chtěl právě Skuhravý. Jelínek se tak do tvorby kádru zapojil narychlo ještě před oficiálním podpisem smlouvy.
2: Denodenně si o tom voláme. Některé věci už tady byly nastaveny, některé jsem posvětil a budeme pracovat dál, takže někteří hráči určitě už se objeví na prvním tréninku. Uvidíme, jak to bude vypadat dál, jak se bude vlastně ten trh pohybovat. Teďka musíme monitorovat a být připraveni přivést.
1: Přibližuje nový kouč Slovácka s tím, že si musí taky rychle udělat názor na hráče, kteří jsou v týmu teď.
2: Něco jiného je v televizi s analýzy, na které díval jsem se na ty zápasy některé a šáhnout si na něho je rozdíl. Prakticky do každé řady potřebujeme určitě posílit hráče a já doufám, že se nám to podaří.
1: Kvůli hektickému hledání nového trenéra zrušilo Slovácko úvodní přípravné duely plánované už na tuto sobotu. Úvodní nesoutěžní zápas tak Jana Jelínka v nové roli čeká až ve středu 24. června. Soupeře zatím nezná. David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Vrchol domácí motocyklové sezony je tady nezvykle brzy.
1: A český závodník Filip Solač je před velkou cenou České republiky v životní formě.
0: V kategorii Moto 2 pravidelně dojíždí v elitní desítce a při zatím posledním závodě v Maďarsku byl druhý.
1: Těší ho, že se mu takto daří zrovna před brněnskou Grand Prix.
2: Já bych nalákal co nejvíce fanoušků, aby mi přijeli fandit a věřím, že to bude dobrý.
1: Kromě Salače přijedou na brněnský autodrom taky všechny hvězdy královské kategorie MotoGP.
0: Poprvé v historii je přivítá Masarykův okruh už před velkými prázdninami.
1: Velká cena České republiky je na programu už od 19. do 21. června. Spolu s desítkami tisíc fanoušků budou na místě po celý víkend i reportéři radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál vás zve do Pardubic na největší dostih první poloviny sezóny. Těšte se na pohár slávy a pojišťovny, meeting s 9 atraktivními dostihy, včetně kvalifikace na Velkou Pardubickou se slávy a pojišťovnou. V sobotu 20. června na pardubickém závodišti. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: České pneumatiky Tomcat, to je široký sortiment s vynikajícím hodnocením v nezávislém testu. Tomcat pro vaši pohodovou cestu a bezpečný návrat na nejlevnější pneu.cz.
2: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
3: Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí stávkovat. Podle prezidenta je to legitimní krok. Španělský expremiér Zapatero vypovídal před soudem, stíhaný je na svobodě. Čeští fotbalisté naposledy trénují před zápasem s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa. Na D1 popojíždí kolona na příjezdu do Brna z Prahy. A zítra bude skoro jasno až polojasno, na horách i přeháňky, teploty většinou do 31 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Prezident Petr Pavel označil stávku pracovníků Českého rozhlasu a České televize za legitimní. Naplánovaná je na pondělí 22. června a zapojí se do ní stovky zaměstnanců. Chtějí tak vyjádřit nesouhlas s vládním plánem na zrušení poplatku a financování médií veřejné služby ze státního rozpočtu. Pavel řekl, že rozumí obavám a nejistotě pracovníků a že jejich stávku chápe.
4: Je to legitimní výraz veřejnosti, případně zaměstnanců, který je naprosto v pořádku. Počkejme, s čím přijde a jak na to bude vláda reagovat.
3: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy stávku respektuje a odmítá, že by vláda chtěla zasahovat do obsahu Českého rozhlasu a České televize. Před soudem v Madridu dnes vypovídal bývalý španělský premiér José Luis Rodríguez Zapatero. Úřady ho vyšetřují v kauze záchrany letecké společnosti Plus Ultra a kvůli údajnému vlastnictví nepřiznaných šperků. V demokratické historii Španělska je to poprvé, co před soudem stojí bývalý šéf vlády.
5: Ex-premiér Zapatero poprel akékoľvek využívanie vplyvu v prospech záchrany leteckej spoločnosti Plus Ultra. Vyhlásil sa za úplne nevinného zo všetkých obvinení a zdôraznil, že vždy konal v politike čestne a slušne. Uviedol tiež, že mimo Španielska nevlastní žiadne účty, spoločnosti ani finančné aktíva. Hodnotné šperky údajne dostal ex-premiér darom v minulosti od zástupcov Saudskej Arábie počas oficiálnych návštev Madridu v období, keď tieto dary nebolo potrebné zdaňovať. Zapatero je stíhaný na slobode a súd rozhodne, či prípad odloží, alebo sa otvorí hlavné súdne pojednávanie. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Radiožurnál.
3: Řidiči už ode dneška můžou jezdit po dokončeném úseku dálnice D49 mezi Holešovem u Kroměříže a Frištákem na Zlínsku. Zahájení provozu ředitelství silnic a dálnic původně plánovalo na sobotu. Důvody dnešního otevření tohoto úseku vysvětluje mluvčí ŘSD Jan Riedl.
6: K dnešnímu dni jsme získali všechna potřebná povolení, dokumenty a usnesení, takže jsme nečekali ani minutu a otevřeli jsme plnému provozu celou dálnici D49 z Hulína do Frištáku. Ode dneška je tak v předčasném užívání celých 17,25 km této dálnice.
7: Sport. Čeští fotbalisté naposledy trénují před zítřejším druhým zápasem na mistrovství světa. Od 18 hodin našeho času budou hrát s Jihoafrickou republikou v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A v Atlantě český trénink sleduje také reportér Mikuláš Jaša.
8: Česká reprezentace trénuje v kompletním složení. Do dějiště utkání přiletěl národní tým v podvečer. Teď se na Jihoafrickou republiku připravuje na hřišti, ale pozor, ne na stadionu, kde se bude hrát. To je na mistrovství světa taková klasika. Na hlavní stadion se trenér Miroslav Koubek a kapitán Ladislav Krejčí přesunou po tréninku. V plánu totiž mají povinnou tiskovou konferenci. Utkání Česko-Jihoafrická republika začne v 18 hodin, stejně jako náš přímý přenos. Z Atlanty Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
7: Za 2 hodiny vstoupí do světového šampionátu Portugalsko a Demokratická republika Kongo. Duel odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu slyšíte vstupy, stejně jako z utkání Anglie-Chorvatsko, které začne ve 22 hodin našeho času.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná D1 u Brna, kolony taky v Praze. Na dálnici D1 popojíždějí kolony na příjezdech do Brna, jak z Prahy, tak i z Vyškova. Delší je kolona směrem z Prahy. Brzdí se na 176. kilometru a fronta místy v levém pruhu se sune až k omezení na 196. Osobním se u Brna zdržíte asi půl hodiny. Dlouhá kolona i na bratislavské dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam jsou to hlavně kamiony v nesouvislé koloně od 17. kilometru. V Praze silná odpolední špička v tunelu Blanka ve směru na Troju chvilku překážela i nehoda za sjezdem na Letnou. Z tunelu už vyjeli, stále ale regulují vjezdy do tunelu, tak čekejte kolony v okolí. Ucpaný je dost i pražský okruh ve směru z letiště na D1. Před sjezdem na Ořech postojíte přes 20 minut. A pozor, kolony se tvoří i na Strakonické za Prahou směr Příbram. Na Cukráku na parkovišti u občerstvení schořelo auto. Stojí tam hasiči a projíždí se pomalu okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Hlavně na horách se můžou objevit přeháňky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů. Na severovýchodě a východě kolem 24. Na horách naměříme většinou kolem 22 stupňů. Tolik zprávy.
11: Dobré odpoledne. Z rekordních 48 účastníků fotbalového mistrovství světa už jen osmička čeká na svůj vstup do turnaje. V příštích hodinách nás tedy čekají poslední 4 zápasy úvodního kola základních skupin a mezi nimi i jednoznačný šlágr, neboli souboj Anglie s Chorvatskem. I tomuto utkání se ve vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku budeme věnovat.
10: Radiožurnál Sport
12: a Filip Šedivý.
11: Ale za pár hodin, vlastně už tedy zítra, vstoupí do druhého kola světový fotbalový šampionát a tím pádem i čeští fotbalisté se podruhé představí na turnaji, do kterého vstoupili minulý týden ve čtvrtek porážkou s Jižní Koreou 1-2. Teď je tedy čekají Jihoafričané, zápas se bude hrát zítra od 18 hodin, konkrétně tedy v Atlantě. No a na místě už jsou také naši reportéři Mikuláš Jáša a Miro Vasič, kteří sledují poslední trénink svěřenců trenéra Miroslava Koupka. Pánové, hezké asi dopoledne ještě do Atlanty.
13: Dobré dopoledne z Atlanty.
14: Hezké dopoledne, my jsme kousek za Atlantou, protože na tom hlavním stadionu v Atlantě, na tom nádherném futuristickém, se prostě netrénuje před zápasem, šetří trávu asi nějakým způsobem, takže fotbalisti jsou tady v Kennesaw State University, mimochodem v krásném tedy univerzitním areálu. Je to takový menší stadionek, tribuny ze tří stran. Skoro se mi chce říct, že takové stadiony někdy nevidíte ani v Česku, třeba na druhé lize a možná někdy ani ne na první, ale to samozřejmě trochu přeháním. Trávník krásně střižený, no a vyběhla kompletní 26 člená reprezentace, která tady zatím krouží.
13: Čeští reprezentanti jsou tady v kompletním složení, to je dobře, že nikdo nechybí, všichni jsou zdraví, realizační tým má tedy z čeho vybírat, i to je otázka, jak bude vypadat základní sestava ve druhém utkání na mistrovství světa, které společně pořádají Spojené státy americké, Kanada a Mexiko. Národní tým bude hrát proti Jihoafrické republice. My už jsme některé náznaky měli, to byl ještě trénink v Mansfieldu, jak se tvořily ty trojičky?
14: No, vypadalo to, že by se mohly změnit například v útoku, to znamená, že nějakým způsobem z těch nácviků vypadl Pavel Schulz a naopak se tam objevoval Adam Hložek společně s Patrikem Šekem a Lukášem Provodem. Pavel Schulz byl na druhé straně při tom tréninku, ale těžko říct, jestli to nebyl trochu jenom takový lidově řečeno bluff od trenéra Miroslava Koupka, protože on nakonec povolil českým novinářům, aby sledovali vlastně celý ten trénink.
13: Je to otázka, na kterou se pochopitelně zeptáme trenéra Miroslava Koupka, případně kapitána národního týmu Ladislava Krejčího, protože hned po tréninku národní tým odjede na hlavní stadion, kde se bude hrát druhé utkání na mistrovství světa, jak pro Jihoafrickou republiku, tak pro český národní tým, a tam budou mít tito dva zmiňovaní pánové tiskovou konferenci. Tak se máte na co těšit.
14: Ještě přidám jednu věc, zatímco včera, když jsme přiletěli a vlastně reprezentace, tak vlastně neustále pršelo a byla úplně zatažená, tak dnes přinejmenším teď na tréninku je to zase pěkná prádelna, podobná jako v Texasu, ale pozor, předpověď počasí na zítra není úplně příznivá, mají být bousky i z blesky, ale nemělo by to ovlivnit ten samotný zápas, protože pokud jsem předtím mluvil o Atlanta Stadium, tak to má zavírací střechu a skutečně zvenku je ta stavba impozantní.
11: Pánové, ten duel začne vlastně, pokud se nemýlím, v pravé poledne toho vašeho času. Ten první zápas Češi hráli hodně pozdě večer, ale zase už od něj uplynulo dost času, takže předpokládám, že si možná trochu přehodili ten svůj denní režim vzhledem k tomu, v kolik je zítra ten jejich druhé vystoupení na šampionátu čeká.
13: To je pravda, my jsme to také řešili, zmiňovali jsme například Tomáše Součka, který hrál, ale to teda se bavíme hodně v minulosti, za Viktorii Žižkov, kde tradičně utkání začínají v 10 hodin a 15 minut. Takže ten by možná mohl být lehou lince zvyklý na to hrát v pravé poledne. Jinak marně teď se dívám na české reprezentanty, vidím tam zástupce španělské, pochopitelně anglické, nebo třeba německé ligy, tam zápasy tradičně začínají spíše odpoledne, takže lehký nezvyk to může být.
14: Ale samozřejmě na ten časový posun už si hráči zvykli, ale připomeňme ještě jednu zajímavost nebo zajímavou věc. Totiž, že na základně v Dallasu je minus 7 hodin proti Česku, zatímco v Mexiku bylo minus 8 a teď v Atlantě je minus 6. Takže ono se tak posouváte o tu hodinu tam a zpátky, ale to už zase takový rozdíl není, tomu se jednoduše přizpůsobit, takže to by rozhodně nějak nemělo ovlivnit to nastavení hráčů pro ten samotný zápas, byť to pro ně bude v místním čase vlastně na oběd.
11: Hlavně, aby tedy Češi se nepřizpůsobili úplně jihoafrickému soupeři, aby mu vnutili svou hru a dokázali tedy získat to potřebné vítězství, protože vzhledem k tomu, že je na závěr skupiny čeká domácí Mexiko, tak asi, když už se tedy posuneme k tomu, co zítra by měli čeští fotbalisté uhrát, tak vlastně asi, pánové, nic jiného než vítězství pro ně nemůže existovat.
13: Ano, s velkou nadsázkou, tým, který prohraje, tak na šampionátu končí. Není to úplně stoprocentní, ale nezískat 3 body nebo alespoň bod v utkání s Jihoafrickou republikou by mohlo být pro Českou republiku kruciální, respektive bude to dost rozhodující v tom boji o postup do vyřazovací fáze.
14: A na nic jiného ani reprezentanti nemyslí, ono o tom slyšíte, že to je prostě nejdůležitější zápas momentálně na tomhle turnaji. Samozřejmě v návaznosti na to, že se nepovedlo bodovat z Jižní Koreou. A tady je ještě jedna věc, i sami reprezentanti přiznávali, že ten výkon měl k ideálu hodně daleko proti Jižní Koreji, takže by chtěli zlepšit i tady to a hlavně pokud jde o tu ofenzivní část, protože tam ta ofenzivní česká esa, ať to byl Patrik Šik nebo v tu chvíli Pavel Šulc, tak tihle hráči byli úplně odřízlí. Takže myslím si, že na tomhle třeba trenér Miroslav Koubek a jeho spolupracovníci hodně pracovali v přípravě na Jihoafrickou republiku, která bude typově úplně jiným soupeřem než rychlonozí Korejci. Tohle bude spíš plno soubojů.
13: A která bude respektive v počíslení, nebo chci říci, že Jihoafrická republika, respektive realizační tým této reprezentace, nemůže počítat se 2 hráči, kteří se vykartovali v úvodním utkání. Mluvím o Sidhoulovi a společně s ním si nezahraje také Cvane. Takže i to může hrát roli v přípravách české reprezentace, konkrétně trenéra Miroslava Koubka v přípravách na Jihoafrickou republiku.
11: Fotbalová horečka vstoupá zítra, už tedy budeme zase přímo aktuálně v dění, pokud je o české fotbalisty na mistrovství světa. Čeká je tedy za necelých už 25 hodin 2. vystoupení v základní skupině duel proti Jihoafrické republice. Teď nás přímo na trénink národního týmu kousek od Atlanty vzali Mikuláš Jáša a Miro Vasič. Pánové, díky a hezké odpoledne.
14: Hezký den do Česka.
13: Hezký den, naslyšenou.
11: No a my se za chvíli vypravíme přímo tam, kde se čeští fotbalisté zítra představí. Tedy stadion v Atlantě, opravdu nová futuristická stavba, která stojí za to, abychom si ji představili. A tak to uděláme s naším dalším reportérem přímo na místě Lukášem Michalíkem, který před Mercedes-Benz Arenou, neboli chcete-li teď Atlanta Stadium, stojí. A tak se s ním za chvíli spojíme. Je 17 hodin a 13 minut. Příjemný poslech Radiožurnálu Sport.

0: Před chvílí jsme vás na Radiožurnálu Sport vzali na trénink českých fotbalistů před zítřejším druhým vystoupením na fotbalovém mistrovství světa. Čeká je zápas v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod šampionátu stejně jako Češi prohrála. Češi s Jižní Koreou tedy 1-2, Jihoafrická republika s domácím Mexikem 0-2. No a v hlavním městě státu Georgia jsou tedy už i naši reportéři a ten třetí, se kterým jsme zatím ještě nemluvili, Lukáš Michalík, teď stojí přímo před stadionem v Atlantě. Lukáši, hezké dopoledne do Atlanty.
1: Dobré dopoledne z centra Atlanty.
0: Mercedes-Benz Stadium, neboli Atlanta Stadium pro světový šampionát, to je opravdu monumentální, moderní stavba, která byla otevřena v roce 2017. Své zápasy tam hrají týmy v národní fotbalové lize, tedy toho amerického fotbalu, a také v Major League Soccer, nebo v tom klasickém fotbalu, jak to známe. Jakým dojmem na tebe tahle stavba, o které jdou jenom superlativy, působí?
1: No, je to opravdový kolos. Já teď sedím přímo pod stadionem a je to skutečně monumentální stavba. Přemýšlím, jestli jsem něco podobného někdy v životě viděl. Samozřejmě viděl jsem třeba na vlastní oči stadion ve Wembley, který je také impozantní, ale tento stadion mě velice zaujal, a to především tím, že skutečně vypadá hodně futuristicky a má tu, já bych řekl, legendární zatahovací střechu, která v případě, že se zatáhne, tak vlastně připomíná objektiv od fotoaparátu, což je skutečně něco, co se nevidí každý den, takže udělal to na mě velký dojem, ten stadion. Já poté, až spolu domluvíme, tak si půjdu ještě vyřídit nějaké věci směrem k tomu zítřejšímu zápasu a doufám, že se dostanu přímo na naše novinářská místa, takže se na to moc těším, je to skutečně impozantní stavba.
0: Ve které už se zrodilo jedno velké překvapení, protože úvodní duel v rámci tedy atlantské části světového šampionátu tam odehráli Španělé a překvapivě remizovali s Kapverďany 0-0. Pokud jde tedy o to, jak se ten stadion vlastně za těch pár hodin dokázal proměnit ze zápasu Španělsko-Kapverdy na Česko-Jihoafrická republika, je to tam už nějakým způsobem znát, že teď tedy přijedou tyhle ty dvě reprezentace a věřme, že i hodně jejich fanoušků?
1: To bych úplně neřekl, že je to nějak extra znát. Je fakt, že tady už je to všechno dost připravené, ale v podstatě univerzálně, takže ať už by přijeli jacíkoli soupeři, tak by to bylo připravené, jsou tu připravené fanzóny, protože já už jsem v místě, kam se běžný fanoušek nedostane. Já jsem prošel novinářskou kontrolou, takže tady je dost prázdno, pobíhají tu pořadatelé, jsou tu připravené ty fanzóny jednotlivých firem, to všechno sedí, ale vlastně žádní lidé tady nejsou, a že bych třeba viděl vlajky Jihoafričanů, případně Čechů, to ne, ale tím, že stojím, respektive teď momentálně sedím přímo pod stadionem, tak jsem i zaslechl před několika minutami, že se nějaká zvuková zkouška koná přímo tedy na stadionu a tam už hlasatel vítal tedy oba týmy v uvozovkách.

0: Jihoafričany i Čechy, takže to teď všechno probíhá. Dost možná uslyším taky hymny za pár minut, takže všichni se tu už chystají a ta organizační stránka věci funguje velmi dobře, to je potřeba říct.
1: A měl jsi to štěstí, Lukáši, že už si potkal třeba nějaké české fanoušky, kteří dorazili do hlavního města státu Georgia a chystají se na zítřejší zápas?
0: Bylo to opravdu štěstí, ale potkal jsem je, když jsem hledal vstup do té novinářské sekce, tak jsem v podstatě obcházel stadion. Moc lidí jsem nepotkal, ale všiml jsem si dvojice, která se fotila před stadionem a vzhledem k tomu, že měla české dresy, tak nebylo složité identifikovat české příznivce. Chvíli jsem si s nimi povídal, byl to mladý pár, který přicestoval z Prahy, přiletěl do Spojených států už minulý týden, tuším v pátek, a pojali tu cestu jako takový road trip. Přicestovali do New Yorku, půjčili si auto a dojeli přes několik států vlastně až sem do Georgie, kde se tedy podívají na ten zítřejší zápas, pak zase pojedou domů. Takže mluvili jsme o tom, že Atlanta pro české příznivce samozřejmě byla nejschudnější variantou. Já očekávám, že těch českých příznivců tady zítra bude opravdu dost a o poznání víc, než tomu bylo v Guadalajaře, případně než tomu bude potom v Mexico City, protože Atlanta je přeci jen dostupnější. Mluvil o tom i jeden z fanoušků Petr, že tím, že máte přímý let do New Yorku a pak se můžete přesunout třeba i autem, takže je to zkrátka takové pohodlnější.
1: Věřme tedy, že z těch 75 tisíc fanoušků, kteří budou moci sledovat ten zítřejší zápas, taková je kapacita Atlanta Stadium, tak jich co nejvíc bude právě z Česka, jak říkal Lukáš Michalík. Ještě Lukáši, jaký program vlastně čeká národní tým do toho zítřejšího zápasu? My už jsme byli s Mirovasičem a Mikulášem Jášou na tréninku národního týmu, který se odehrává jinde, ale část realizačního týmu a vlastně i trenér s jedním z vybraných fotbalistů se dostanou přímo na stadion. Už dnes je to tak?
0: Jasně, to je to zásadní, zopakuji to, on to vlastně nastínil Mikuláš Jáša, ale já budu třeba přesnější v těch časových odhadech, protože ta předzápasová tisková konference jak trenéra Miroslava Koupka, tak kapitána Ladislava Krejčího by měla začít ve 14.30 místního času, tedy ve 20.30 času českého. O hodinu později by pak měli mít tady na stadionu tiskovou konferenci taky Jihoafričané. No a poté už ten program bude takový tradiční, očekávám nějakou video přípravu ještě na zítřejšího soupeře a určitě ten program bude nějakým způsobem uspůsobený vzhledem k tomu, jak už jsme se bavili, že ten zápas místního času začíná ve 12 hodin, takže v pravé poledne, což je hodně nezvyklé, takže si myslím, že žádný náročnější program už po tom dnešním tréninku Češi mít nebudou.
1: Hlavně, aby tedy zítra to byl takový zápas, jaký čeští fotbalisté zvládnou a udrželi si reálnou naději na postup do vyřazovací části světového šampionátu. Duel mezi Čechy a Jihoafričany samozřejmě z Atlanty naši reportéři na Radiožurnálu Sport nabídnou v přímém přenosu. Teď děkuji přímo tedy do centra dění do hlavního města státu Georgia Lukáši Michalíkovi.
0: Já taky děkuji, brzy naslyšenou.
1: 17 hodin 23 minut, tahle hodinka ve vysílání Radiožurnálu Sport patří fotbalovému mistrovství světa a tak se tématům spojeným s tímto globálním turnajem budeme věnovat i za pár minut.
2: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

0: Na Radiožurnálu Sport jsme v předchozích minutách mluvili o českém týmu, který se chystá na svůj druhý zápas na světovém fotbalovém šampionátu zítra od 18 hodin v přímém přenosu. Samozřejmě tady u nás ve vysílání jediné čistě sportovní stanice v Česku, tedy té rozhlasové a nejposlouchanější duel Česko-Jihoafrická republika z Atlanty. Teď se ale pojďme věnovat největším hvězdám fotbalového mistrovství světa, protože ty mohou zařídit jeden zásadní rekord. Dosavadního nejlepšího střelce historie šampionátu Němce Miroslava Klózeho se 16 trefami totiž nahánějí hned dvě světové megastar. A obě ve svých úvodních zápasech skórovali, a to nejen jednou. Francouzský útočník Kylian Mbappé hned v úvodním utkání svého týmu na světovém šampionátu proti Senegalu vstřelil dvě branky a navýšil svůj počet gólů na světových šampionátech na 14. A zároveň už je Kylian Mbappé s 58 trefami nově nejlepším francouzským střelcem historie, když o gól překonal Oliviera Girouda.
1: Jsem šťastný, že jsem se takto zapsal do historie své země. Opravdu jsem o to stál. Reprezentaci jsem vždycky stavil nade vše ostatní. Ale na tahle čísla budu moci myslet až po konci kariéry. Teď všichni moc dobře víme, proč jsme tady. Chci spoluhráčům pomoct k týmovému úspěchu. Chceme společně napsat další velkou kapitolu francouzského fotbalu.
2: 27-letý fotbalista může ale brzy napsat svou vlastní historickou kapitolu. Právě od něj se očekává, že překoná stávající rekord Němce Miroslava Klózeho, který je se 16 góly nejlepším střelcem mistrovství světa. Po zápase se Senegalem se mu Mbappé přiblížil na 2 góly. Ještě v ten samý soutěžní den se ale stalo ještě něco výjimečnějšího.
3: Teď šance Argentiny, kterou Messi může zakončit, gól! Messi zvyšuje na 2-0, malý vzrůstem, ale velký fotbalovým umem Lionel Messi, který zakončil naprosto přesně.
2: Argentinec Lionel Messi v 38 letech vstřelil hned na úvod šampionátu hat-trick Alžírsku a právě on zmíněný rekord Miroslava Klózeho vyrovnal. To vše ve svém 200. zápase za národní tým.
4: Měl jsem to štěstí, že jsem si splnil všechny své sny. Všechno, co jsem zažil, je mnohem víc, než jsem si kdy dokázal představit jako dítě. Miluju fotbal, je to moje vášeň už od dětství a když se cítím dobře, dávám do toho všechno. A dokud budu moct a budu dostatečně fit, budu to dělat dál. A rekord, je to pro mě samozřejmě čest být vedle takových men, ale nic to neznamená. Nakonec jsou to jen čísla, nic víc. Jsem hrdý, že se můžu měřit s nejlepšími, ale v mých očích je třeba Brazilec Ronaldo jedním z největších hráčů a přitom není na prvním místě. Takže jsou to prostě jen statistiky.
2: Držitel 8 zlatých míčů a nespočtu dalších ocenění se tak může opět zapsat do historie světového fotbalu, k čemuž mu už chybí jen jediná branka. A pak čekat, zda ho hned v zápětí nebo na dalším turnaji nepřekoná zmíněný Kylian Mbappé. Už během aktuálního šampionátu se ale může jednoduše stát, že dosavadní král Miroslav Klóze bude v tabulce střelců až třetí. Adam Kodet, Radiožurnál.
0: A když už byla řeč tedy o Lionelu Messim a jeho hetriku v zápase, kterým Argentina otevřela svou cestu za obojovou mistrovského světového titulu, tak právě v Kansas City se to všechno odehrálo a jaká tam byla Messimánie, tak to vám na Radiožurnálu Sport v zápisníku našeho zvláštního zpravodaje na fotbalovém mistrovství světa povíme už za pár minut. Stejně tak se budeme věnovat i dnešnímu programu na turnaji, protože už od 19 hodin se proti sobě postaví fotbalisté Portugalska a Demokratické republiky Kongo. Ve 22 hodin začne nejostřeji sledované utkání prvního kola základních skupin mezi Anglií a Chorvatskem. No a zítra z našeho pohledu dojde na utkání mezi Ghanou a Panamou od 1 v noci a od 4 ráno na souboj mezi Uzbekistánem a Kolumbií.
5: Poslouch.
6: 17 hodin a 30 minut. Kateřina Causidisová a zprávy.
7: Kratom by mohl být dražší a hůř dostupný, navrhuje to vláda. Chce zabránit jeho ilegálnímu šíření. Podle návrhu by si tuto psychomodulační látku mohli koupit lidé až od 21 let. Kratom by taky měl zdražit. Vláda u něj chce zavést spotřební daň a zvýšit DPH. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO skončila v zastupitelstvu města Bílina na Teplicku. Mrázová řekla, že se mandátu vzdává kvůli velkému časovému vytížení. Než se v listopadu stala ministryní, působila v Bílině 7 let jako starostka a předtím 4 roky jako místostarostka. V zastupitelstvu ji nahradí Štěpán Kolšitr, který ve volbách kandidoval za hnutí ANO. Parlamentní shromáždění Rady Evropy zahájí vyšetřování detailů obléhání a ostřelování Sarajeva v 90. letech. Konkrétně se bude zabývat případy cizinců, kteří měli do města cestovat a ve spolupráci s bosensko-srbskými vojsky tam za poplatek střílet civilisty. Takzvané sarajevské safari už vyšetřují justiční orgány v Rakousku, Itálii, Belgii a Švýcarsku. O víkendu bude v Česku tropické počasí. Už pátek překonají teploty 31 stupňů. V sobotu se na jižní Moravě a ve středních Čechách vyšplhají až k 36 stupňům. V neděli se tropické počasí trochu zmírní, pořád se ale budou teploty držet nad 31 stupni. Sport. Fotbalisty Karviné opustil trenér Marek Jarolím. Slezané byli etickou komisí Fotbalové asociace České republiky v pondělí vyloučeni z nejvyšší soutěže, a to kvůli sázkařské aféře. Proti rozhodnutí se ale odvolali. Kouč Jarolím zamířil do polské Gdyně. S tamním druholigovým klubem podepsal dvouletou smlouvu. Polský tým o tom informoval na webu. Nového trenéra oznámí Karviná o víkendu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpráde jednička u Brna a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se zdržíte. Od 175. kilometru až na 196. kolona místy v levém pruhu. Osobním autem těch 20 kilometrů pojedete přes půl hodiny. A taky na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy po pojíždí kolona. Táhne se od 12. kilometru, opět místy pojedete pomalu i v levém pruhu a je to až do Brna, kde je jedničce. Na Pražském okruhu vázne provoz před sjezdem na Ořech. Delší je fronta ve směru z letiště na D1 od Zličína k Ořechu na 25 minut. V Praze silný odpolední provoz regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka, to v obou směrech. Takže před tunely čekejte kolony. Ucpaná je dost taky magistrála v centru města. Tam je další fronta z Holešovic. Od Florence je to až na IP Pavlova. A z Prahy i nehoda překáží v Chodovské ulici směrem do centra. U Baubaxu dvě auta a kolona je tam z jižní spojky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra bude skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 24 a na horách většinou 22 stupňů. Tolik zprávy.
5: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: Je 17 hodin 36 minut, máte naladěné nejposlouchanější digitální rádio v Česku, tedy Radiožurnál Sport. A pokud jste nás poslouchali už v předchozích hodinách, tak jste určitě museli zaznamenat to, že Lionel Messi nasázel nad ránem našeho času 3 góly Alžírsku. Jeho tým vyhrál 3-0 a zároveň se hvězdný Argentinec stal prvním fotbalistou v dějinách, který odehrál zápas na 6 mistrovstvích světa. Kansas City ve státě Missouri na odlehlém americkém středozápadě se tedy minimálně na tuhle noc stalo Messiho městem. A byl u toho i náš zvláštní zpravodaj na turnaji, Jan Kaliba.
1: Netrvalo ani 20 minut zápasu s Alžírskem a celá modrobílá část stadionu v Kansas City už oslavuje novopečeného rekordmana. Argentinci mají v hledišti jasnou převahu. Modrobílé tričko s Messiho jménem tady má snad každý druhý z nich, ale Messiho je plno nejenom tady na hřišti a na tribunách, ale i v celém městě. Při procházce centrem několik hodin před zápasem potkávám i tady Messiho doslova na každém kroku. Dokonce celé organizované skupiny lidí s pruhovanými dresy a desítkou na zádech a většinou to nejsou Argentinci. Messi mu propadli i místní. Zastavuju skupinku mladých Američanů, kteří vypadají jako bratři v Messiho triku. Zjevně míří do jednoho z barů, jak říká Brooke. Věděli prý, že tu hraje dnes Argentina, tak si každý koupili dres a jak jiný než Messiho. Fotbal je pro ně zjevně trochu novinka, opakovaně mluví hlavně o tom americkém a o zdejším v poslední době veleúspěšném týmu Kansas City Chiefs. Jeden z nich, Will, ale prý hrál evropský fotbal od malička, fandí Arsenalu a během šampionátu si k týmu USA přibral Argentinu. Stadion se prý teď nedostal, ale na druhou stranu vidět na americkém středozápadě Messiho, to díky jeho angažmá v Miami, není poslední dobou samo o sobě takový svátek.
2: Když tady naposledy hrál proti Sportingu Kansas City, tak jsem na tom zápase byl. Viděl jsem ho dát gól z přímého kopu. Paráda. Dnes jsem nešel, protože na to upřímně nemám. Na místní ligu se na Messiho taky všude prodávají dražší vstupenky. Stálo mě to asi $80, ale pořád mnohem levnější než mistrovství světa.
1: Říká Will a jak tak stojí s kamarády Brookem a Graysonem vedle sebe, předhánějí se v tom, co všechno na Messim obdivují. Brook říká, že to Messi prostě umí a je radost ho sledovat, ať máte fotbal rádi nebo ne, tak jako u Tigra Woodse. Golf prý Brook nesleduje, ale na Woodse se vždycky s chutí podívá.
3: Podle
1: Graysona Messi spojuje lidi. Vzpomíná si, že při zápase Miami se lidi objímali a plakali. Messi je součástí kultury, říká. A Will to zakončuje poznámkou, že vidět hrát Messiho je jako dívat se na Picassa, když maluje. Argentinců žije ve Spojených státech poměrně málo oproti přistěhovalcům z jiných hispánských zemí, ale mám trochu dojem, že půlka jich je tady na stadionu Arrowhead. Messi koncertuje, oni rozjeli své tradiční zpěvy. A Stella, starší dáma s vlasy nabarvenými na bledě modro, mi ukazuje, že jí srdce buší jako blázen.
4: My heart is like palpitating.
1: Vidět hrát Messiho při jeho rekordním startu na 6. mistrovství světa a ještě dát všechny ty góly, to je prý splněný sen.
4: California, born in Argentina.
1: Jsem do státu Missouri přiletěla až z Kalifornie, ale jak říká, za Messim by Argentinci šli kamkoliv.
4: Anywhere Messi goes, we will follow.
1: Z Kansas City, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Do fotbalového světového šampionátu v Kanadě, Spojených státech amerických a Mexiku dnes v závěrečné várce zápasu úvodního kola v základních skupinách vstoupí další dva velcí favorité. Už v 19 hodin našeho času rozehrají utkání s Demokratickou republikou Kongo Portugalci, samozřejmě i s hvězdným Cristianem Ronaldem. 3 hodiny poté má výkop duel Anglie s Chorvatskem a právě na tenhle souboj se zaměříme s Františkem Kunou. Františku, hezké odpoledne.
1: Hezký den, Angličané čekají na vítězství na velkém turnaji od roku 1966, kdy poprvé a naposledy vyhráli mistrovství světa. Od té doby nezískali na světovém šampionátu jedinou medaili, ačkoliv jsou pravidelně řazeni mezi favority turnaje. Na dvou posledních eurech v obou případech prohráli ve finále a aktuálně jsou v žebříčku FIFA na 4. místě za Argentinou, Španělskem a Francií. Trenér Thomas Tuchel schytal za svou nominaci kritiku od fanoušků i některých expertů za opomenutí některých hráčů, jako třeba Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire nebo Trent Alexander-Arnold. Kapitán týmu Harry Kane ale kádru věří.
2: Tým je podle mě vyvážený. Máme hráče se spoustou zkušeností, jak s velkými mezinárodními zápasy, tak finálovými duely klubových soutěží. Na tyto zkušenosti se můžeme spolehnout, ale máme i skvělé mladé hráče, kteří hrají na mistrovství světa poprvé. Na každém turnaji ze sebe chcete vydat maximum, ale když nebudete v klidu ve vaší hlavě, nepomůžete si. Takže to je mé poselství všem spoluhráčům. Všichni tady jsou z nějakého důvodu, měli skvělé sezóny a mají šanci to teď prokázat na té největší světové scéně.
1: Prvním soupeřem Anglie budou Chorvati, kteří mají jeden z nejstarších týmů na celém turnaji. Zejména v záložní řadě, podle skauta Milana Holuba, který se specializuje na Balkán, by to ale nemusela být překážka, protože Chorvati se stále 40-letým Modričem a 42-letým Kovačičem se právě na tyto hráče mohou herně spolehnout.
3: Modrič a Kovačič, to je především obrovský klid na minči. Těm to dáte do nohy a oni to většinou nestrácí. Kovačič to nikdy nestratí, Modrič taky ne, takže velká nabídka mezi prostorech, schopnost udržet míč v kombinaci a na tom bude založená celá hra. Budou dát Angličanům problémy. Zajímavý mužstvo, a myslím, že generační výměna se jim pomalu daří, v obranu mají mladou, v záloze na lavice už mají taky mladý hráče, v útoku budou trochu trpět, budou mít trošku problém dávat góly, vepředu už to není úplně top, ale budou silní a budou nepříjemným soupeřem pro každýho.
1: Řekl pro radiožurnál Sport fotbalový scout Milan Holub, právě přítomnost Luky Modriče, Ivana Perišiče nebo Matea Kovačiče v týmu je podle něj klíčová nejen na hřišti, ale při každém chorvatském reprezentačním srazu.
3: Já myslím, že role Modriče je úplně zásadní, v podstatě Modrič, Perišič, ty starší hráči určují standard a že když se soustředí chorvatské reprezentace, tak je to jako silně profesionální, všechno musí být na té nejvyšší úrovni, moc se netančí, moc se nespívá, ale opravdu všechno je orientované na výsledek a maximálně profesionální a právě Modrič a starý hráč určují standard.
1: Zápas Anglie s Chorvatskem začne na mistrovství světa ve fotbale ve 22 hodin českého času a aktuality z něj i přímý přenos budete moc poslouchat na radiožurnálu Sport. Stejně jako z předešlého utkání Portugalska a Demokratické republiky Kongo, které startuje v 19 hodin. V 1 hodinu po půlnoci má výkop duel Ghany a Panamy a ve 4 ráno budou hrát Uzbekistán s Kolumbií.
0: Tak ten program máme díky Františku Kunovi pěkně nalinkovaný i ve vysílání radiožurnálu Sport. Františku, díky.
1: Hezký den.
0: Teď je 17 hodin a 47 minut, no a my už se velmi brzy přemístíme na pražskou Letnou, protože tam za pár minut odstartuje olympijský běh a protože ho poběží také známé osobnosti a jedna z nich ho odstartuje i v našem vysílání, tak pokud s námi zůstanete i dál, vezmeme vás přímo tam, kde se chystá olympijský běh.
4: Radiožurnál Sport.
5: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
2: České fotbalisty čeká druhý a dost možná klíčový zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře 1-2 v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí na stadionu v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod šampionátu podlehla v Mexiku domácímu výběru 0-2.
3: Oni jsou vlastně ve stejné situaci jako my, o něco horší, protože nedali gól, takže budou to vnímat si myslím úplně stejně jako my, že jakmile neudělá něco s náma, tak pro ně bude asi šluz. To Mexiko bude asi tvrdší oříšek, takže tady do toho zápasu musíme dát všechno a je potřeba to bezpodmínečně zvládnout.
2: Utkání Česko-Jihoafrická republika začne v Atlantě ve čtvrtek v 18 hodin středoevropského času a na Radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: 88 místech naší republiky se už za pár minut rozběhnou mladí, starší, trénovaní i rekreační běžci, aby se stali součástí dalšího ročníku olympijského běhu. Všech skoro 14 účastníků pošleme na trať i z vysílání radiožurnálu Sport. Míříme proto na pražskou Letnou za reportérem Janem Suchanem.
1: Barbora Strýcová, kapitánka českého týmu pro pohár Billie Jean Kingové, bývalá výtečná tenistka, dvojnásobná máma a teď také vášnivá běžkyně ve vysílání radiožurnálu a radiožurnálu Sport. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Čím se cítíte víc teď?
2: Cítím se být Barborou Strýcovou a je to asi víc tou běhnou.
1: No vy teď minimálně dáváte víc rozhovorů o běhání než tenise, jsem si všiml.
2: No mě to taky tak přijde, že už se mi nikdo neptá na ten tenis, jako já se nedivím, protože ho nehraju, ale baví mě to tak, se baví o tom běžení.
1: Víc než o tenisu?
2: To zas ne.
1: Tak teď nevím, jestli můžu pokračovat s tím běháním, nebo mám přejít na tenis.
2: Ne, pojď, jsme tady kvůli běhání, takže pojďme se bavit o běhání.
1: Barbora Strýcová už má za sebou několik maratonů a mě zaujal ten vývoj, protože když jsem si přečetl teď v dubnu, famózní Strýcová zazářila v Bostonu. Ale přitom v květnu 2025 se psalo, budu citovat, Strýcová před maratonem plakala, po něm zvracela gely. Tak to mi přijde jako super progres.
2: Jo, super progres, protože to, co se dělo v Praze, se nestalo už v Bostonu a tím pádem mi to ukazuje to, že něco dělám dobře, ale je to skvělý zážitek si zaběhnout bostonský maraton, asi největší zážitek sportovní, který já jsem kdy zažila, protože je to nepopsatelný běžet a kolem trati je prostě 700 tisíc diváků, který fandí 30 tisícům běžců a ženou vás dopředu, takže já jsem strašně ráda, že jsem tohle co zažila.
1: A zvládla jste to ve vynikajícím čase za 3 hodiny a necelých 13 minut. Co je potřeba, aby člověk dosahoval takovýchto výsledků?
2: Tak myslím si, že je potřeba trénovat na ten maraton a konstantně trénovat a být disciplinovaný. A samozřejmě potom ke konci už je to jenom o vůli, protože ta vůle v tom maratonu je potřeba a myslím si, že jsem člověk, který tu vůli má.
1: Ukazovala se to i na kurtu, kde ale často jsme od vás slýchali i nějaká slovíčka, která teď rozhodně ve veřejnoprávním éteru nesmí zaznít. Tak ulevíte si někdy i při tom běhání?
2: Samozřejmě a na tom posledním třeba kiláku tam už jako není nic jiného než ty peprný slova, protože už je to takový prostě složitější, ale prostě jsem takový člověk a nějakým způsobem mě to pomáhalo.
1: Blíží se nám za 2,5 minuty start olympijského běhu a myslím, že teda většina lidí, kteří tady jsou, tak už se spíš soustředí sami na sebe. Ale myslím, že tam bude třeba řada i těch, kteří mají za sebou půl maratony. Jak velký je to skok potom k tomu celému maratonu?
2: Velký, protože ten půlmaraton je prostě hezký běh, který se dá zaběhnout fakt jakoby ostře, ale ten maraton pak se to láme na tom 30. 35. kilometru, kdy prostě člověk si myslí, že může, ale vlastně nohy mu nejedou a narazí do takovou jakoby zdi, bych řekla, jak fyzicky, tak i mentálně a tam prostě je důležitý vlastně, jak už jsme se bavili o těch trénincích, mít natrénovaná hlavně naběháno ty kilometry.
1: Hodila se ta předchozí tenisová průprava?
2: Určitě jo, samozřejmě jako sportovec mám nějaký jako v sobě nějakou fyzičku, takže se to hodilo a hodilo se to i v tom být disciplinovaná.
1: Za minutu a půl budeme s Barborou Strýcovou startovat olympijský běh ve vysílání radiožurnálu a radiožurnálu Sport na pražské Letné, tak třeba můžete dát ještě nějaké tipy vašim běžeckým kolegům, kteří tady stojí jenom pár kroků od vás, ať už jde třeba o rozvrhnutí tempa nebo pití, doplňování nějakých gelů a podobně.
2: Ne, to já vůbec nebudu dávat nikomu žádný tipy, protože já jsem jako hobby běžec, který sám vůbec jako tápe často a nejsem tady od toho, aby dával tipy, jako prostě si to užijte a jděte naplno.
1: Tak jak to uděláte vy teď na té desítce, která vám začne za minutu?
2: Já sama nevím, tak si to tak nějak rozběhnu a uvidím, jak mi poběží nohy.
1: A co občerstvování je potřeba na desítce, nebo se to dá zvládnout, když není úplně vedro jako teď bez toho?
2: Tak já si myslím, že se to dá zvládnout bez všeho na desítce, ale vidíte, to je třeba jako chyba, který nějaký profesionální běžec by mi řekl, ale já asi se občerstvovat nebudu.
1: Máte nějaký cíl i pro olympijský běh?
2: Olympijský běh, jestli mám nějaký cíl, asi to doběhnout.
1: Ale nekecejte, Báro, mně to je jasné, že máte nějaký cíl.
2: A nějaký cíl mám, ale tak,
1: tak nám ho řekněte.
2: Ale tak jako nevím, 45 minut.
1: 45 minut, to si přeje Barbora Strýcová, která už za chvíli odstartuje jubilejní 40. ročník olympijského běhu a my se na něj teď budeme už za chvíli nalaďovat i ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport takovým charakteristickým tlukotem srdce. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, start!
3: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
4: Vláda navrhuje zpřísnění podmínek pro prodej kratomu.
5: Kratom je látka, která má dopady na zdraví a zejména zdraví mladých lidí.
4: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize budou v pondělí stávkovat. Premiér obavy o nezávislost médií odmítá.
6: Určitě my ani do žádného obsahu programu zasahovat nebudeme a určitě chceme, aby ty média fungovaly nezávisle.
4: Čeští fotbalisté trénovali na zítřejší zápas proti Jihoafrické republice na mistrovství světa. Kolony popojíždějí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A zítra čekáme skoro jasno až polojasno na horách přeháňky, teploty většinou do 31 stupňů. Je středa 17. června, posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
7: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by měla být od příštího roku přísnější. Navrhuje to vláda. Chce třeba zakázat prodej kratomu online anebo pro tuto látku zavést spotřební daň.
8: Kratom si nejspíš zároveň budou moci lidé kupovat až od 21 let. Kabinet chce taky od příštího roku zvednout na kratom DPH, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
9: Ze snížené 12% sazby DPH do základní 21% sazby.
8: Vláda s přísněním reaguje na rostoucí počty případů otrav spojených s užíváním kratomu. Látka je podle adiktoložky Moniky Plocové nebezpečná i kvůli abstinenčním příznakům, které se podobají užívání heroinu.
10: Bolí celé tělo, křeče máte, nespíte, úplně rozházená nálada a strašně dlouho trvá, než se ten člověk dá zpátky dohromady.
8: Návrh po schválení vládou zamíří do sněmovny. Tam ho podpoří třeba i opoziční piráti. Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: Česko, Albánie a Slovinsko loni nesplnili alianční cíl výdajů na obranu ve výši 2% HDP, řekl to generální tajemník NATO Mark Rutte. Minulá vláda Petra Fialy z ODS přitom tvrdila, že Česko 2% hranici zakotvenou zákonem splnilo.
11: Minulá vláda podle exministra dopravy Martina Kupky z ODS zahrnovala do obranných výdajů i položky, které NATO nakonec neuznalo, jako například investice do dopravní infrastruktury.
12: Současná vláda ve svém rozpočtu počítá s těmi souvisejícími položkami v ještě mnohem větším rozsahu. Pokud to NATO neuznalo za ten loňský rok, tak to pro ten letošní bude ještě mnohem větší problém.
11: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prohlásil, že se jeho vláda bude snažit cíl splnit, ale nikdy neřekla, že se jí to povede. Podle Rutteho činí chybějící investice do obrany od Česka, Slovinska a Albánie v celkovém měřítku jen velmi malou částku. Většina spojenců totiž loni výdaje na obranu významně navýšila. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
4: Výstražná stávka zaměstnanců veřejnoprávních médií v pondělí 22. června ovlivní vysílání. Zatím se k ní přihlásili stovky lidí v České televizi a přes 1000 v Českém rozhlase.
13: Podobu stávky popsal za iniciativu veřejnoprávně Jan Herget.
14: Celoplošné, regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
13: A to na všech stanicích, kromě dětských, tedy Dčka a Rádia Junior. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odpoledne řekl, že stávku nevnímá jako vyjádření obav o nezávislost.
15: Spíš jako nesouhlas s již deklarovanou výší částky, kterou vláda v pondělí jednomyslně schválila.
13: Podle návrhu má ČT přijít o miliardu a rozhlas o 400 milionů ročně. Ředitelé obou médií stávku respektují, zároveň ale upozorňují, že i během ní televize a rozhlas musí dodržovat zákon a kodexy. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
16: Víme, co se děje u vás.
4: Senátoři právě teď jednají o zpřísnění pravidel pro úřední změny pohlaví. Novelu navrhla skupina předkladatelů hlavně z klubu ODS a TOP 09. Návrh kritizuje část odborné veřejnosti i lidskoprávních organizací. Sleduje to reportér Vojtěch Tomášek.
16: Názory na navržené změny se v Senátu různí. Předkladatelé v čele s Vladimírou Ludkovou z klubu ODS a TOP 09 chtějí, aby úřední změnu pohlaví schvalovaly soudy a aby translidé povinně chodili na psychoterapie. Odpůrci novely to přirovnávají ke konverzním terapiím, tedy praktikám, které mají za cíl změnit sebevnímání člověka. Používaly se třeba proti homosexuálům. Podle vyjádření předsedů klubů je možné, že Senát změny odmítne nebo vrátí k předpracování. Večer by měla přijít řada ještě na debatu o změnách rozpočtových pravidel. Koalice navrhuje, aby se od příštího roku nepočítali do limitu schodku státního rozpočtu dopravní stavby. Opoziční strany to kritizují a návrh v Senátu zřejmě narazí. Z Valštinského paláce Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
4: Europoslanci schválili nová pravidla pro návrat nelegálních migrantů do třetích zemí. Cílem je urychlit proces vyhoštění neúspěšných žadatelů o azyl. Nová pravidla zároveň dávají větší pravomoce úřadům jednotlivých států Unie.
17: Po rozhodnutí o vyhoštění nově budou muset lidé opustit unijní země okamžitě, anebo ve stanovené lhůtě. Úřady pak můžou lidi podezřelé z možného útěku zadržet v detenčních centrech až na 2 roky. Pro zpřísnění pravidel hlasovali třeba europoslanci ODS, STAN nebo TOP 09. Změny vítá i vládní ANO, jak vysvětluje jeho zástupce Jaroslav Bžoch.
18: Dává nám to možnost mnohem lépe koordinovat a zároveň to ale dává možnost i členským státům si vlastně azylovou politiku ještě zpřísnit.
17: Návrh počítá i se vznikem návratových center na území mimo EU. Měla by vzniknout v zemích, se kterými bude mít Evropská komise zvláštní smlouvy. Návrh ještě musí definitivně potvrdit unijní ministři vnitra. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Radiožurnál.
4: Insolvenční správce zkrachovalé huti Liberty Ostrava podal žalobu proti 4 bývalým členům představenstva. Žádá po nich skoro 19 miliard korun. Mezi žalovanými je i bývalý majitel Sanjeev Gupta. Správce je přesvědčený, že lidi z bývalého vedení Liberty jsou zodpovědní za úpadek huti. Zhruba za hodinu dorazí na zámek ve Versailles americký prezident Donald Trump. Francouzský prezident Emmanuel Macron ho pozval na večeři na závěr summitu 7 největších ekonomik světa. Prezidenti si zároveň připomenou 250 let od nezávislosti Spojených států. Na nádvoří zámku ve Versailles je náš zpravodaj Martin Balucha.
19: Já teď stojím přímo uprostřed nádvoří, před chvilkou tu prošla čestná stráž, na zlaté střeše vidím vojáky. Americký prezident Donald Trump se má přijet zhruba ve 7:45, přivítá ho francouzský prezident Emmanuel Macron, potom Trumpa čeká prohlídka zámku, včetně zrcadlového sálu, což je jedna z nejprestižnějších místností tady ve Versailles. Oba prezidenti si prohlédnou následně dočasnou výstavu, která je věnovaná 250. výročí americké nezávislosti. Právě tady na zámku ve Versailles koncem 18. století Ludvík 16. přijal americkou delegaci, a to v čele s Benjaminem Franklinem. A o pár let později tady na zámku stvrdili smlouvu o americké nezávislosti. Slavnostní večeře státníků se tady zúčastní na 30 osobností, jde o členy francouzské vlády, americké administrativy i zástupce ekonomického světa. Ze zámku ve Versailles Martin Balucha, Radiožurnál.
20: Sport. Čeští fotbalisté trénovali v kompletním složení na zítřejší druhý zápas na mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou budou Češi hrát v Atlantě proti Jihoafrické republice od 18 hodin našeho času. Duel odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Dnes pokračuje program světového šampionátu. Už za necelou hodinu vstoupí do turnaje Portugalsko v sestavě i s Cristianem Ronaldem. Portugalci budou čelit Demokratické republice Kongo. Ve 22 hodin našeho času začne utkání Anglie-Chorvatsko. Fotbalisté Plzně se ve druhém předkole Evropské ligy utkají s norským Tromsø. Dvojzápas začne 24. července na hřišti severského celku. Odveta je na programu o týden později ve Štruncových sadech. Asistent plzeňského trenéra Marek Bakoš mluví o odlišných podmínkách při dvojzápasu.
21: Myslím, že tam je polární den, takže dlouho tam bude světlo, bude tam umělá tráva, takže na všechno se budeme muset připravit a samozřejmě pár tréninků si dáme na to, aby jsme si přivykli na určitý povrch.
20: Hradec Králové bude hrát ve druhém předkole konferenční ligy s chorvatským NK Varaždín. Duel začne na půdě chorvatského týmu. Nasazení českých týmů v pohárové Evropě se ale ještě může změnit v závislosti na rozhodnutí Evropské fotbalové unie v případu sázkařské aféry Karviné.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Kolony na D1 u Brna, taky na Pražském okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Táhnou se od 176. kilometru až do Brna k omezení na 196. Toto hlavně kamiony v pravém pruhu, osobním zastavíte jen místy, třeba mezi sjezdy na Ostrovačice a Popůvky v okolí 180. kilometru. Podobná situace i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Od 12. kilometru centru až na D1, až k D1, opět hlavně kamiony v pravém pruhu. A na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 postojíte v koloně před sjezdem na Ořech. Je to asi na 15 minut, po pojíždí se už z plzeňské dálnice. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Hlavně na horách se můžou objevit místy přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě jen kolem 24, na horách zítra naměříme většinou kolem 22 stupňů. Kolik zprávy?
0: Dobré středeční odpoledne. Na 88 místech naší republiky jsme prostřednictvím vysílání radiožurnálu Sport před 10 minutami odstartovali olympijský běh. No a tak se na jedno z těch skoro 9 míst za malou chvíli vypravíme.
7: Radiožurnál Sport
1: a Filip Šedivý.
0: A půjdeme konkrétně do Českých Budějovic a konkrétně ještě do Loděnice. Proč a kam se odtamtud běží, tak to už nám přímo z místa vysvětlí Kamil Jáša. Kamile, hezké odpoledne.
2: Hezký možná podvečer. Loděnice klubu Hanace, ta je teď plná dětí, plná běžců. Vlastně běžci ty vyrazili v 18 hodin na trať, ale děti, které svůj závod už mají za sebou, tak ty jsou tady kolem nás s krásnými medailemi, jako třeba malá Maruška. A také Klára Pešková je se mnou u mikrofonu. Co by ředitelka tohoto závodu celého sportovního odpoledne v Loděnici, je to tak?
23: Je to tak, hezký podvečer.
2: Dětí bylo přihlášeno 60, nakonec jich běželo 55. Jaké je to pro vás číslo?
23: To pro nás vysoké číslo, my jsme tu kapacitu dětského závodu na 1,5 kilometru stanovovali na to číslo 60 závodníků, ale protože registrace probíhají vlastně už od prosince loňského roku, ta kapacita se naplnila, takže číslo 55 závodníků, kteří se fyzicky dostaví na ten závod, je pro nás úžasné, takže opravdu i tím, že jsou to děti, může zakročit nemoc, takže 55 z 60 je úžasné, my jsme spokojeni.
2: A předpokládám, že do cíle doběhlo všech 55 dětí. Viděl jsem to nadšení v očích.
23: Jsme rádi, protože opravdu ti nejmenší ještě na trase trošku bloudili, je to hlavně na tom konci, protože nám startují opravdu malé děti, je tam i ročník narození 2023.
2: 2023?
23: S některými nebo s většinou těchhle malých dětí běží rodiče, ale řada rodičů musí i organizovat, což byl i můj případ, takže dcera taky běžela sama, takže
2: Maruška.
23: Někdy to prostě musíte risknout. Ano, Maruška se startovním číslem 10 musela taky běžet sama, protože máma měla plné ruce práce a měla pokyny, že prostě musí být co nejrychlejší a ať se jí závod líbí a věděla, že mě najde v cíli.
2: A hlavní závod, 120 sportovců vyrazilo na trať, běží se okolo řeky Malše, také přes brod?
23: Běží se přes brod, to je taková naše libůstka, my jsme na tuhle část hrdí. Brod u Špačků se dá překonat dvěma způsoby. Běžci si tam můžou zvolit, jestli budou skákat, anebo jestli si namočí nohy a poběží přes brod. Takže tam máme dvě organizátorky, ty navádí běžce, mají u sebe cedule a nasměrují si je buď tam, kde se skáče, anebo tam, kde se brodí.
2: Snad se ještě zeptám na plány, protože vy organizujete tento běh už po 11. Jaké jsou další plány? Bude 12., 15., 20., 30. ročník?
23: My už ten běh máme tak rádi, že nejsme z těch, kteří říkají, že už nikdy ne. Člověk je opravdu v den organizování moc unavený, ale my s tím počítáme. Jakmile jsme překročili 10. a už jsme se vrhli do té další, tak teď už se nedá skončit. Dokonce jsme i byli osloveni několikrát, abychom ten náš závod ještě rozšířili, protože ta poptávka v krajském městě je opravdu velká, takže třeba se to do příštího roku podaří a poběží se v Budějovicích ještě jeden velký hlavní závod, ale my můžeme slíbit, že tenhle náš menší pro 120 závodníků určitě zachováme.
2: Říká Klára Pešková, vedle sebe má dceru Marušku, ta má zlatou medaili, Klára Pešková má krásné tričko, na něm 5 propojených olympijských kruhů a nápis Olympic Day. Díky za to a ať se vám daří.
23: Děkujeme.
2: Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál. We'll be right back.

0: Už za necelou 3/4 hodiny začne dnešní program fotbalového mistrovství světa. Všechno tedy odstartuje duel mezi Portugalskem a Demokratickou republikou Kongo. My vám ho na Radiožurnálu Sport nabídneme v přímém přenosu, stejně jak potom večerní šlágr mezi Anglií a Chorvatskem. Pokud jde o fotbalové mistrovství světa, tak včera padl 32 let starý rekord šampionátu v návštěvnosti během jednoho jediného dne. FIFA uvedla, že 4 úterních zápasů na turnaji sledovalo přímo na stadionech dohromady 281 223 diváků. No a zápas Francie-Senegal na duel Argentiny s Alžírskem, na duel mezi Rakouskem a Jordánskem a také na souboj Iráku s Norskem, tedy přišlo o 4000 víc fanoušků více než v roce 1994, když na šampionátu také ve Spojených státech amerických 28. června konkrétně tedy přišlo těch 277 070 fanoušků. Tehdejšímu turnaji, který se konal jen ve Spojených státech amerických, teď je to tedy také společně s Kanadou a Mexikem, patří i maximální rekord 3,5 miliony fanoušků v celkové návštěvnosti. No a podle FIFA je probíhající turnaj na nejlepší cestě tento rekord a tohle maximum překonat, protože jen v 6 dnech navštívilo utkání přes 1 300 000 fanoušků. A když si vezmeme, že letos se bude hrát rekordní počet 104 zápasů, tak se opravdu dá očekávat, že tohle maximum padne.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Teď už se ale pojďme věnovat dalšímu zajímavému tématu spojenému se středou 17. června. Legendy hokejového Litvínova, Jiří Šlégr a Robert Kysela se totiž stali novými vlastníky extraligového klubu. Slavní odchovanci odchoupili všech téměř 71% akcí od společnosti Orlen Unipetrol. Ta zůstane generálním partnerem klubu, když Litvínovu v následujících 3 letech vyplatí dohromady 120 milionů.
3: Góly už nestřílejí, přesto právě parta bývalých spolužáků ze třídy a spoluhráčů z týmu sehrála při záchraně nejvyšší soutěže v Litvínově zásadní roli. Při zmínce o kamarádství přepadly Jiřího Šlégra na tiskové konferenci emoce.
4: To je něco, kdy jsme se rozhodli společně vlastně ten klub převzít. Ale my jsme se rozhodli už, když jsme byli malí a vlastně jsme přišli na tenhle zimní stadion. Ty první krůčky od začátku nás spojovaly. A jsem strašně rád, že bez váhání jsme se semkli a šli jsme za tím jedním cílem. Tak jako jsme to dělali na ledě, tak jsme to udělali i tady.
3: Poděkoval Šlégr Robertu Mrajchlovi a Langovi nebo Martinu Ručinskému. Jednání o odkupu klubu se táhla rok a nebyla podle něj jednoduchá.
5: Já věčný optimista, už jsem to neviděl úplně tak, že to dopadne a nakonec se nám povedlo najít společnou řeč a

0: prostě, když si vzpomenu, kolik práce zatím je, co jsme vlastně museli podstoupit a nakonec teda jsme na té cílové čáře opravdu doběhli včas.
1: Oficiálně jsou novými majiteli klubu Jiří Šlégr a Robert Kysela.
2: Spíš zatím vidím jako takovou jako zodpovědnost, možná trošku obavu, protože dokud Unipetrol byl vlastník, no tak se vytvořila 5 milionů ztráta nebo 8 milionů ztráta, protože se zrovna nedařilo, bylo potřeba koupit hráče, ale já nemám nikde 3 miliony, abych je přinesl zítra, že jako nejsou. Jo. Takže já si myslím, že samozřejmě my s Jirkou budeme určitě hledat i v té akcionářské struktuře možnost to, co se nepovedlo, to, o čem se mluvilo loni v létě, že se bude hledat nějaký boháč.
1: Nastínil plány Robert Kysela. Společně se Šlégrem se setkali s desítkami miliardářů. Jednání ale nedopadla.
0: Musíme udělat krok jedna, a to je stabilizovat ten klub, ukázat, že jsme sem nepřišli se tady jenom účastnit, ale že chceme opravdu ten klub posouvat především na té úrovni mládeže. Pak ten zimní stadion a marketing, zázemí pro fanoušky. To prostě s tím všechno souvisí a pokud ukážeme, že tu cestu chceme jít a jdeme, tak si dovedu představit, že tím někoho můžeme oslovit a třeba se vrátí zpátky ke stolu vyjednávat.
1: Řekl Jiří Šlégr z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál.

0: 18 hodin 24 minut, Joan Jett ve vysílání Radiožurnálu Sport. A teď tenis, protože dvě české hráčky bojovaly dnes na trávě v Berlíně o postup do dalšího kola, konkrétně tedy do čtvrtfinále. Nevyšlo to Kateřině Siňakové, která podlehla Američance Jessice Pegulové 2-6 a 4-6. Naopak Nikola Bartůňková, 62. hráčka světového žebříčku, se dokázala vyšlápnout na favoritku, světovou 24. Belgičanku Elize Mertensovou. Nikola Bartůňková zvítězila 6-1 a 6-4 a tahle 20-letá česká tenistka tedy zaznamenala další opravdu velmi zajímavý výsledek ve své stále ještě počínající kariéře na nejvyšší profesionální úrovni okruhu WTA.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: středa 17. června. To znamená, že v našem vysílání po 10. dopoledne jste mohli slyšet rozhovor jedné z našich sportovních osobností. Dnes to byla středeční klasika Kateřiny Neumannové, tedy olympijské vítězky v běhu na lyžích, která si povídala s motocyklovým závodníkem Filipem Salačem, který prožívá zatím výbornou sezónu v kategorii Moto 2 mistrovství světa silničních motocyklů a teď ho navíc tedy čeká opravdu výjimečný závod na domácím okruhu Masarykově v Brně. Takže to bylo samozřejmě velké téma rozhovoru Kateřiny Neumannové s motocyklovým závodníkem Filipem Salačem. My vás pochopitelně na velkou cenu České republiky silničních motocyklů o víkendu do Brna vezmeme. No a zítra to nás zase vezme Pavel Horvát se svým hostem za kulisy fotbalového dění a třeba i jejich společného působení v Plzni, protože hostem desítky Pavla Horváta zítra dopoledne po 10. bude Milan Havel, tedy obránce dříve Viktorie Plzeň v posledních sezónách Bohemians 1905, který s Viktorkou dokázal získat i dva mistrovské tituly. Takže zítřejší desítka Pavla Horváta po 10. dopoledne s Milanem Havlem.
1: 18 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Čausidisová.
2: Česko by mohlo mít nový významný den orla, schválili to senátoři. Zavedení významného dne, který by připomínal tuto tělovýchovnou organizaci, požadovali lidovci. Den orla by byl 28. srpna. Předlohu teď dostane k projednání sněmovna. Den orla by měl připomínat událost z 28. srpna roku 1948. Tehdy členové této organizace na pouti na svatém Hostýně demonstrovali proti komunistické totalitě. Následně byly stovky členů orla odsouzeny k vysokým trestům. V pobaltských zemích by mělo být podle lotyšského premiéra rozmístěno víc vojáků z NATO. Opatření je podle něj nezbytné. Řekl to po jednání s generálním tajemníkem aliance Markem Rutem. Dodal, že hlavní prioritou Lotyšska je posílit ochranu vzdušného prostoru. Drony totiž od začátku ruské války proti Ukrajině opakovaně létají nejen na území Lotyšska, ale i do dalších zemí. Slovenští vládní poslanci neprosadili návrh na prodloužení volebního období parlamentu a orgánů samospráv. Národní rada nepřijala ani možnost vypsání předčasných parlamentních voleb na základě úspěšného referenda. Předlohy na ústavní novely nepodpořila slovenská opozice. Nejmenší vládní strana SNS chtěla prodloužit volební období o jeden rok, tedy na 5 let. Sport. Už za půl hodiny vstoupí do fotbalového mistrovství světa Portugalsko a Demokratická republika Kongo. Duel odvysíláme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy, stejně jako ze zápasu od 22 hodin našeho času mezi Anglií a Chorvatskem. V 1 ráno odstartuje utkání Ghana-Panama, ve 4 hodiny ráno pak duel Uzbekistán-Kolumbie.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 v Brně a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 stále silný provoz. Čekejte na příjezdu do Brna z Prahy. Od 178. kilometru od sjezdu na Ostrovačice pojedete pomalej až do Brna k omezení na 196. Hlavně kamiony v pravém pruhu. Osobním vlevem pojedete o něco rychleji, zastavíte jen místy. Teď navíc na 195. kilometru ve směru do Ostravy i nehoda. Těsně před omezením u D2 se v prostředním pruhu srazil kamion s osobním autem. Je to čerstvá nehoda, zatím bez policie a kolona zpomalí. Podobná situace je na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam je kolona od 11. kilometru, hlavně v pravém pruhu a táhne se až do Brna ke stavbě u D1. Na dálnici D5 dejte pozor na příjezdu do Prahy z Plzně. Brzdí se na 4. kilometru benzinky Rudná a provoz pak bázne až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Opět hlavně v tom pravém pruhu. A na silnici 43 ze Svitav do Šumperka opatrně za Lanškrounem. V Serpentínách za Lanškrounem by tekla nafta na vozovku a klouže to. Na místo vyrazili hasiči vozovku vyčistit. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Noc bude oblačná, postupně se vyjasní, teploty klesnou ke 12 stupňům, zítra pak čekáme skoro jasno až polojasno ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Teploty 26 až 31 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Cyklista Matyáš Vacek obsadil v úvodní etapě závodu kolem Švýcarska páté místo. Za vítězným Tadejem Pogačarem ze Slovinska zaostal o 4 minuty a 2 sekundy. Pogačar, tedy cyklistický fenomén posledních let, závodil po měsíc a půl dlouhé pauze. I přesto čtyřnásobný vítěz Tour de France kopcovité a 144 km dlouhé etapě v okolí italského Sondria všechny soupeře deklasoval. 27-letý Pogačar totiž zvítězil po zhruba 70 km dlouhém úniku a do cíle dojel s náskokem 2 minuta 14 sekund před Richardem Carapazem z Kolumbie. Třetí skončil Andrea Bagioli z Itálie. Vacek spurtoval o čtvrté místo, ale nestačil na Ilana van Wildera z Belgie a skončil tedy pátý. Lepší výsledky ovšem zaznamenal 24-letý český cyklista letos pouze v časovkách. V únoru na kolem Valencie byl třetí a v březnu na Paříž-Nice druhý. Teď tedy kolem Švýcarska, závod, který je generálkou na Tour de France, zahájil Matyáš Vacek opravdu velmi solidně pátým místem v úvodní etapě. Je 18 hodin 37 minut, teď si dáme skupinu Pink Floyd, no a potom už nás čeká souhrn všech dalších důležitých výsledků a událostí dnešního dne, tedy středy 17. června. I nadále klidný poslech a příjemný den.

0: Čeští fotbalisté naposledy trénovali před zítřejším druhým zápasem na mistrovství světa, ve kterém budou hrát proti Jihoafrické republice. Detaily o zmíněném tréninku doplní na začátku dnešního třetího velkého sportovního přehledu Karel Schamberger. Karle, vítej.
1: Hezký den. Po prohře v Guadalajáře s Jižní Koreou nastoupí zítra čeští fotbalisté proti Jihoafrické republice, a to v americké Atlantě. Několik desítků kilometrů od centra města hráči absolvovali také předzápasový trénink, který byl podle zpráv našeho zpravodaje na místě v kompletním reprezentačním složení.
2: Na rozdíl od úvodního duelu se reprezentace nemusí vyrovnávat s rozdílnou nadmořskou výškou. Stadion v Atlantě leží zhruba 300 metrů nad hladinou oceánu. Aréna pro utkání má kapacitu přibližně 75 000 fanoušků. Zápas Česko-Jihoafrická republika začne ve čtvrtek v 18 hodin českého času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Atlanty Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: Program světového šampionátu bude pokračovat už za 20 minut duelem Portugalsko-Demokratická republika Kongo. Kapitánem portugalského týmu bude Cristiano Ronaldo, který tak dorovná Lionela Messiho v počtu startů na mistrovství světa. Messi je rekordmanem od dnešního rána. Ronaldo čeká taktéž vystoupení na šestém šampionátu. Zápas odvysíláme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
1: Ve 22 hodin našeho času naváže duel Anglie-Chorvatsko. Reprízu semifinále mistrovství světa 2018 vám také nabídneme v přímém přenosu. Z nočních zápasů pak uslyšíte pravidelné vstupy. V 1 hodinu ráno začne duel Ghana-Panama a ve 4 ráno pak Uzbekistán-Kolumbie.
0: Fotbalisté Plzně se ve druhém předkole Evropské ligy utkají s norským Tromsø. Dvojzápas začne 24. července na stadionu Severské celku. Odveta je na programu o týden později ve Štruncových sadech. Asistent plzeňského trenéra Marek Bakoš mluví o odlišných podmínkách při dvojzápasu.
3: Myslím, že tam je polární deň, takže dlho tam bude svetlo, bude tam umelá tráva, takže na všetko sa budeme musieť pripraviť a samozrejme pár tréningov si dáme na to, aby sme si privykli na určitý povrch.
1: Hradec Králové bude hrát ve druhém předkole konferenční ligy s chorvatským klubem NK Varaždin. Duel začne na půdě chorvatského týmu. Nasazení českých týmů v pohárové Evropě se ještě může změnit v závislosti na rozhodnutí Evropské fotbalové unie v případu sázkařské aféry Karviné.
0: A právě fotbalisty Karviné opustil trenér Marek Jarolím. Slezané byli etickou komisí fotbalové asociace České republiky v pondělí vyloučeni z nejvyšší soutěže kvůli sázkařské aféře. Proti rozhodnutí se ale odvolali. Jarolím zamířil do polské Gdyně s tamným druholigovým celkem, podepsal dvouletou smlouvu. Polský tým o tom informoval na webu. Nového trenéra oznámí Karviná o víkendu, napsala na svých internetových stránkách.
1: Fotbalisté Slávie začali letní přípravu na novou sezónu bez člena širšího kádru české reprezentace, útočníka Vasila Kuše a záložníka Alexandra Buška. Oba neodcestovali s úřadujícím ligovým mistrem na kondiční soustředění do Rakouska. Připravují se individuálně v Praze a vršovičtí řeší jejich angažmá v jiném klubu. Slávia o tom informovala na webu. Tolik k fotbalu, teď další zprávy.
4: Radiožurnál Sport.
5: Sportovní přehled.
0: Bývalí reprezentanti a klubové legendy Jiří Šlégr a Robert Kysela se stali novými majiteli extraligového hokejového klubu z Litvínova. Od společnosti Orlen Unipetrol odkoupili všech téměř 71% akcií. Pro Jiřího Šlégra šlo o srdeční záležitost.
6: Naším rozhodnutím jsme na sebe vzali velký kus zodpovědnosti, ale udělali jsme to samozřejmě srdcem a s láskou, protože jsme tady vyrostli a ten klub nám něco dal a my mu to dneska svým způsobem touhle cestou se budeme snažit vrátit. Naším cílem, snem, úkolem by mělo být každoročně se účastnit playoff.
1: Tenistka Nikola Bartuňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně Belgičanku Mertensovou 2-0 na sety a postoupila do čtvrtfinále. V něm narazí buď na světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou nebo Rusku Alexandrovovou. Neuspěla naopak Kateřina Siňaková, která podlehla nasazené trojce Američance Pegulové 0-2 na sety.
0: České volejbalistky na úvod turnaje Ligy národů na Filipínách prohrály s úřadujícími olympijskými šampionkami a mistryněmi světa, tedy Italkami 0-3. Univerzálka Gabriela Orvoš měla v rozhovoru pro Radiožurnál Sport radost z toho, že se favorizovaných světových jedniček dokázali Češky držet, protože prohráli 18-25, 21-25 a 22-25.
7: Rozhodně to nebyl nejlehčí zápas. Pro nás bylo nejklíčovější ubránit jejich největší bomberku Antropovou, co se nám moc teda nedařilo, ale jsem na nás moc pyšná, že jsme takhle bojovali.
0: Zítra budou hrát české volejbalistky od 10 hodin dopoledne našeho času s Američankami.
1: A české softball tenistky čeká za 15 minut třetí zápas na mistrovství světa v Praze. Pro ní po dopolední výhře 8-0 nad Kubou nastoupí v pražském Svoboda parku proti Italkám. Z duelu vám nabídneme pravidelné vstupy.
5: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Velký sportovní přehled, který připravil Karel Schamberger, je u konce. Karle, díky za to.
1: Naslyšenou.
0: 18 hodin 47 minut. Příjemný poslech.

0: Už za 10 minut začne první ze 4 dnešních zápasů základních skupin fotbalového mistrovství světa. Duel mezi Portugalskem a Demokratickou republikou Kongo. S radiožurnálem Sport samozřejmě budete u toho. Teď je ale fotbal zase trošku jiným pohledem. Penaltové rozstřely už totiž přinesly českým reprezentantům spoustu radosti. Ostatně díky nim teď po 20 letech hrají na světovém šampionátu. Ještě o něco dřív, 28. května 2002, mohli Češi díky střelám ze značky pokutového kopu slavit titul mistrů Evropy hráčů do 21 let. A my si to teď připomeneme v našem seriálu radiožurnálu Sport o památných penaltových dramatech.
1: Poslední otázka. Přivezete zlaté medaile?
2: Uděláme toto maximum.
3: Trenér českého výběru Miroslav Beránek si v den finálového zápasu přivstal a v 7:50 byl živě hostem radiožurnálu.
2: Francie se asi nedá porážet, ale my uděláme všechno pro to, aby jsme ji jednou porazili. Ať užkoliv, jakýmkoliv způsobem.
3: A ono se to povedlo, i když v základní hrací době ani prodloužení Češi velkým favoritům gol nedali, ale hlavně díky výtečnému Petru Čechovi v brance ani nedostali. Rozhodovali penalty. Dvě francouzské zase lapil Čech. Pospíšil Grigera i Skácel se trefili. Boomsong musel dát.
4: Boomsong ze dvou kroků, kam to střelí? Do břevna! Jsme mistry Evropy! Všichni naši hráči běží k Petru Čechovi. Obrovský úspěch českého fotbalu.
5: Každý si to uvědomuje, že jsme prostě dokázali ohromný úspěch, myslím, a jsme strašně šťastní všichni.
3: Říkal už po zápase útočník Michal Pospíšil a Štěpán Vachoušek, který s kapitánskou páskou mistrovský pohár přebíral, s odstupem led dodává.
6: Nikdo nečekal, že bychom ten turnaj tenkrát mohli vyhrát, i když jsme měli výborný mužstvo a my jsme měli tu výhodu, že de facto všichni hráči už měli nějaký zkušenosti z první ligy, takže bylo vlastně ve finále jedno, kdo hrál, protože tu kvalitu tam přines.
3: Kromě už zmíněných Čecha, Baroše nebo Grigery, to byly třeba Hipšman, Jiránek nebo Lukáš Zelenka. 16 fotbalistů ze zlatého týmu si zahrálo i za národní tým dospělých a 7 z nich dokonce na památném a nakonec bronzovém Euro 2004. Může se českým mladíkům v blízké době něco podobného zase povést?
6: Když ty kluci budou hladoví a budou se chtít někam dostat a cíle vědomí, tak si myslím, že se to může podařit. A pevně věřím, že opět nastartujeme ten český fotbal do té kvality, jako to bylo dřív.
3: Říká Štěpán Vachoušek, který se proto snaží teď něco dělat jako sportovní ředitel FK Teplice. Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl soccer pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Za půl minutky tady bude 19. hodina a to začne první dnešní utkání na fotbalovém mistrovství světa. Proti sobě se postaví Portugalsko a Demokratická republika Kongo, která se vrací na turnaj po dlouhých 52 letech. Tenhle duel se bude hrát na stadionu v Houstonu pro více než 70 tisíc fanoušků a vy budete v přímém přenosu u toho, jestli se tedy prosadí favorit nebo budeme svědky dalšího velkého překvapení, to je otázka příštích desítek minut. Duel mezi Portugalskem a Demokratickou republikou Kongo nám bude přibližovat Jaroslav Plašil.
1: Tak tedy hezký den z našeho studia při mistrovství světa. Hlásí se vám další zápas, tentokrát tedy ze zmíněného Houstonu pro 72 tisíc fanoušků. Zítra to už zase bude pěkně z místa, z dějiště zápasu. Utkání Česká republika, Jihoafrická republika vám samozřejmě nabídneme přímý přenos na radiožurnálu Sport v přijatelném čase, určitě zítřejší podvečer, ale to už samozřejmě fotbaloví fanoušci dávno vědí. Teď tedy duel, ve kterém budeme tak trošičku možná srovnávat a dohánět historii, protože na trávníku v základní jedenáctce největší hvězda Portugalců, kterou je bezesporu se sedmičkou hrající Ronaldo, no a hozená rukavice od Lionela Messiho z Argentiny, který dal 3 góly ve svém úvodním zápase tady na šampionátu v Americe, Kanadě a Mexiku, takže Cristiano Ronaldo bude mít co dohánět. Teď samozřejmě se o to bude moci pokusit až po odpočítání. To je tradiční rituál nejenom tohoto šampionátu, ale tady se náramně chytil, takže i možná se ztratil zahajovací hvist, ale už se začalo utkání, které zahájil rozhodčí Al Jassim z Kataru. Zahajují teď Portugalci, kteří pomaličku postupují na branku svého soupeře, i když samozřejmě ten postup je velmi kontrolovaný. Je to typické pro úvodní minuty, kdy si hráči snaží udělat přehled o hřišti a také se seznámit s podmínkami, které určitě zatím alespoň takto na dálku vypadají velmi příznivě. Teď jsou to Portugalci v zadní linii, konkrétně Veiga, který hraje s Aružem, ten přebírá míč na pravé straně, ovšem stále ještě na polovičce hřiště, první minuta pomalu končí. Portugalsko, Demokratická republika Kongo, zatím 0-0. Kombinují teď opět zadáci portugalského celku, by tím teď přichází na pomoc rozehrávkou Neves. Už hraje Veiga na levou stranu Mendešovi, ten zasekává a přihrává zpátky, takže si zase zahraje Vitinha. Vitinha posouvá na Aruža, který vyráží dopředu. Teď už to vypadalo na trošičku rychlejší postup portugalského celku směrem dopředu, ale už si to zase Portugalci rozmysleli a zase kombinují na jistotu v zadních řadách. Demokratická republika Kongo je určitě velkým outsiderem, ale s tímto slůvkem musíme být na šampionátu opatrní. Už jsme zažili lecos co do nějakých výkonů outsiderů. Vzpomeňme zápas Španělsko-Kap Verde, který skončil senzační remízou 0-0. Portugalci teď budou určitě chtít, aby se nestalo něco podobného. Teď také dílčí stav pro posluchače radiožurnálu, protože jsou tady zprávy. Portugalsko je s Cristianem Ronaldem, který nahání Lionela Messiho, zatím tedy na dálku samozřejmě 0-0, hrají na konci druhé minuty zápasu. Utkání můžete sledovat na radiožurnálu Sport. Jaroslav Plašil, radiožurnál. Pokračujeme dál, třetí minuta začala, Portugalsko v obléhání branky Demokratické republiky Kongo. Teď to bylo trošičku zajímavější už z pohledu fanouška portugalské Kopané, protože se fotbalisté v červených dresech přiblížili pokutovému území a jistě tam míří i teď Cancelo, spolu s ním Silva, který přebírá přihrávku na pravé straně hřiště. Silva zasekává, oklamal teď Musaka, svého strážce, celkem snadno, ale pouze posouvá míč doleva a míč potuje teď z jedné kopačky na druhou a stále neměníme směr, takže Portugalci hrají z levé strany, teď se snažili od centra netu se dostává do pokutového území, přihrávka zpátky a Mendes zase posouvá ještě proti noze některému z zadu stojících hráčů, Veiga to zkoušel centrem, ale Portugalci neuspěli a fotbalisté Demokratické republiky Kongo se teď poprvé dostanou k ohrožení branky soupeře, byť to bude z velké vzdálenosti. vzdálenosti. Po faulu Kancela se píská, respektive píská rozhodčí Al-Jasim, a tak to bude přímý kop, ovšem z polovičky hřiště, a to není určitě vzdálenost, se kterou by se muselo počítat jako nějakou extra nebezpečnou. Čtvrtá minuta, však také fotbalisté Demokratické republiky Kongo kombinují dozadu, už hraje Tuanzebe. Teď, když postupuje Demokratická republika Kongo dopředu, tak už je to jenom tříobráncový systém, ovšem velmi často se mění na pětiobráncový, protože Portugalci budou hodně útočit. Teď konkrétně Ronaldo využívá pokažené přihrávky soupeře. Ronaldo v pokutovém území zkouší koloběžky, přihrává zpátky. Teď Portugalci to překombinovali a ani si netroufli na podčíslení, protože Ronaldo měl podporu dvou spoluhráčů, ale to bylo tak všechno. Při té nečekané ztrátě soupeře Portugalci nebyli v dostatečném počtu vepředu. Dlouhý pas na pravou stranu hřiště. Cancelo přebírá míč na prso, už si jej stlumil a hraje nohama. Teď také Rujo přihrává na střed, kde je Veiga, a po něm teď bude hrát Vitinha. Ještě víc posouvá hru doleva. Kombinace Portugalců na krátko. Krátké přihrávky. Teď jedna dlouhá mohla mířit na Cristiana Ronalda, ale ten se jenom rozeběhl a k míči měl přeci jenom daleko. Soupeři si jej velmi pečlivě všímají na všech úrovních přes veškerou úctu a respekt, a určitě to bude platit i v tomto zápase, který má jasného favorita. Ten se zatím ještě neprosadil. Pátá minuta, Portugalsko, Demokratická republika Kongo 0-0. Dopředu teď můžou jít po ztrátě zase Portugalci, po ztrátě tedy soupeře, ale nevyužili to. Tak už dvakrát nabídla Demokratická republika Kongo ztrátu z kategorie lehčích a zbytečnějších, ale Portugalci pokaždé nebyli dostatečně připraveni odpovědět. Teď na začátku šesté minuty se chystá další útok portugalského celku, opět postupné obléhání branky. Portugalci to teď zkoušejí rychlými přihrávkami, i když teď už se to zase mění. Vitinha teď zvedá hlavu. Centr na pravou stranu hřiště, hezké přenesení hry doprava, kde je Cancelo. Centruje do pokutového území a teď velká šance Portugalců, protože teď Neves nechal proběhnout míč za sebe a to bylo velmi chytré. Teď další centr, hlavička, gól! Právě zmíněný Neves se teď prosadil hlavou k tyči. Přesná hlavička, nádherný centr a nádherně posazený míč na hlavu Neveše, který dává v šesté minutě celkem tedy brzy první gól tohoto zápasu, a Portugalci si oddechli, protože to vypadá, že by se nemuseli se soupeřem trápit tak jako třeba Španělé, sousedé z poloostrova, kterým dali hodně zabrat Kapverďané, a to tak, že dokonce udrželi čisté konto, ale o tom už se mluvilo dost. Ještě samozřejmě přezkum situace, protože to je nutné pokaždé při gólových okamžicích, ale tady asi nebylo co přezkoumávat. Neto krásným způsobem levačkou centroval přímo na hlavu Neveše a ten si věděl rady. Střela za háčky k tyči, k té levé z pohledu gólmana. Basicau ani nepředvedl zákrok, jenom otočil hlavu. Byl to takový oční zákrok, jak říkají s nadsázkou někteří fandové při pohledu na stoicky klidné brankáře, ale samozřejmě o nějakém klidu teď určitě nemůže.
0: Je 19 hodin 8 minut, úvodní gólový moment 7. hracího dne fotbalového mistrovství světa, tedy máme za sebou. Věřme, že jich přijde ještě hodně a třeba i v těch dalších třech utkání, které budeme dnes na světovém šampionátu v Severní Americe a Mexiku sledovat. Od 22 hodin nastoupí Anglie proti Chorvatsku. Od 1 hodiny raní se postaví Ghana proti Panamě. No a první kolo zápasů v základních skupinách mistrovství světa uzavřou fotbalisté Uzbekistánu a Kolumbie vzájemným zápasem. Tolik tedy pozvánka i k dalšímu vysílání radiožurnálu Sport. Teď už zase zpátky na utkání mezi Portugalskem a Demokratickou republikou Kongo za reportérem Jaroslavem Plašilem.
1: 8. minuta, ještě jednou připomenu stav zápasu. Portugalsko 1, Demokratická republika Kongo 0. Ten gol padl před chvíličkou. Byli jsme u toho, když Neto centroval a Neves přesně hlavičkoval k tyči. Teď se Portugalsko zatáhlo, protože soupeř je na útočné polovičce a má i míč a ovládá jej, ale bude to autový hod pro portugalský celek. Shodli se teď velmi rychle rozhodčí tohoto zápasu. Hlavní Al-Jasim ukázal směrem k brance, kterou hájí Pasicau, golman Demokratické republiky Kongo, a Portugalci nebudou pospíchat teď s autovým hodem. Už Ne, že by měli nahráno, rozhodně ne, vedou jen 1-0, ale mohou být mnohem klidnější. Teď v této fázi zápasu, kdy začíná 9. minuta utkání. Vejga vyráží dopředu, Mendes na levé straně hřiště. Neves teď hraje s Netem, autorem gólové přihrávky. Neto zasekává, posílá teď balon a také dopředu Fernandeše, takže Portugalci se zase ve větším počtu stěhují dopředu, ale opět je to postupné obehrávání, přihrávky nakrátko, do kterých se zapojil i Cristiano Ronaldo, který teď v chůzi jde směrem k pokutovému území, ale příliš daleko zatím nedošel, jakoby vyčkával na dobrý moment, kdy se utrhnout od svého strážce, kterým teď je v tuto chvíli Mbemba, který se někdy občas malinko vzdálí od Ronalda a pak tam okamžitě také letí přihrávka, ale to se teď neděje. Tuanzebe teď dokonce zdvojuje ještě Ronalda společně s Mbembou, takže teď má Ronaldo u sebe hned dvojici hráčů. Nemá míč zatím, ale to se může rychle změnit, protože Portugalci jej získávají ve středu hřiště, ale Bruno Fernandes uklidňuje hru přihrávkou zpátky. 10. minuta, Portugalsko vede 1-0 a teď se valí dopředu Mendes. Mendes měl na zádech Mbembu, který se musel utrhnout od Ronalda, aby se věnoval v tu chvíli nebezpečnějšímu hráči. 10. minuta utkání, zatím 1-0 pro Portugalsko. I tento zápas sleduje prezident FIFA Infantino, který samozřejmě to občas schytává za různé mouchy, které se vyskytují v souvislosti s pořadatelstvím tohoto šampionátu, ale už se přeci jenom zřejmě situace uklidnila ve srovnání s tou dobou těsně před šampionátem, kdy ty maléry přicházely jako na běžícím páse. Teď jsou to fotbalisté Demokratické republiky Kongo, kteří se snaží nestratit zbytečně míč a tak teď Mpasi Cau, golman, volí dlouhý nákop až k Mendesovi, který vyhrál hlavičku, ale jenom pro soupeře nechtěně, Muta sami může jít dopředu. Teď by to mohla být zajímavá akce s centrem do pokutového území, ale nedostal se teď Makambu k hlavičce, tak jen to zahučilo v ledišti. Ještě jedna střela ke vzdálenější tyči, ale bohužel vedle vzdálenější tyče z pohledu střelce Visy to bylo zprava doleva. Z pohledu golmana Košty zase naopak samozřejmě, ale Košta teď kontroloval, skákal ke své pravé tyči, tak aby případně zasáhnul, ale byla to rozhodně nepříjemná střela, protože byla skrytá mezi nohama soupeře, vysapálil z nějakých 20 metrů a řekněme takové první nastěhování vážnějšího rázu Demokratické republiky Kongo před branku favorita, který vede 1-0 v 11. minutě, která právě končí. 12. minuta tedy začíná, Portugalsko 1, Demokratická republika Kongo 0. Posloucháte Radiožurnál Sport. Hlásíme se vám ze studia světového šampionátu, které máme tady na Vinohradské v budově Českého rozhlasu a v redakci Radiožurnálu Sport. Teď jsou to zase Portugalci, kteří by mohli jít dopředu. Araújo přihrává teď Vajgovi, Vajga zase nalevo Mendesovi, obvyklý vzorec, obvyklá kombinace. Mendes se ovšem zastavuje, i když se mu nabízel teď Fernandes, Portugalci to občas dělají, že nečekaně vyrazí dopředu některý ze záložníků nebo ofenzivních hráčů. Nemusí to být pokaždé Ronaldo, který je tam teď v offsideové pozici, takže na něj ani nemůže letět přihrávka a proto teď Silva kombinuje zpátky až s Vajgou. Vajga přihrává Vitinhovi, Vitinha Kleine, kde je teď Neto, ten vrací Vitinhovi a ten zase využívá kopaček stoperů a také samozřejmě kvalitní hry stoperů portugalského celku, který se teď nemůže dostat přes půlku. Soupeř začal napadat, ale ztratil balon, ale bylo to s faulem a ještě by to mohla být žlutá karta. Je to tak. Desítka Silva dostává žlutou kartu za faul taktického rázu na polovičce hřiště. Cristiano Ronaldo jako kapitán přichází diskutovat s rozhodčím, ale já si už těžko zastaví tuto akci, kterou před chviličkou rozjel. Byl to velmi ostrý sklus, možná až příliš ostře teď zajel Silva do souboje, protože to bylo na půlce hřiště, zvednutá podrážka, úplně v pořádku, žlutá karta, po právu se zlobil Kayembe za zákrok, za který dostal Bernardo Silva žlutou kartu a soupeř už rozehrál na pravou stranu, kde je Mutusami. Teď se snaží hráči Demokratické republiky Kongo zase něco vytvořit směrem dopředu, což jde velmi těžko, protože Portugalci mají teď velmi dobrý pohyb ve středu hřiště, ale krásně se Makambo uvolnil, teď je to Tsiraci, Makambo střílí, tečovaná, zcela bude to roh, tak čím dál smělejší jsou fotbalisté Demokratické republiky Kongo, už druhá střela, tahle byla možná ještě nebezpečnější, protože byla tečovaná a tak mohl teď být Košta hrozně rád, že ta teč mířila hodně vedle, nasměrovala balon daleko od branky, jinak mohlo být hodně zle, protože to pak golman těžko může něco dělat, ale teď bude bránit rohový kop a spolu s ním také jeho spoluhráči, fotbalisté Portugalska.

0: zpožděním, ale jak je zvykem, tak asistenti vyčkávají, jak se situace vyvíjí.
1: 19 hodin 16 minut posloucháte Radiožurnál Sport a jedna nečekaná fotbalová zpráva ze severu Čech. Podle informací webu eSport generální ředitel Slovanu Liberec Jan Nezmar odvolal z funkce hlavního kouče Radoslava Kováče. Ředitel komunikace fotbalového Liberce Tomáš Černogurský pro Radiožurnál Sport uvedl, že zítra klub vydá prohlášení. Do té doby se nebude vyjadřovat. Pokud by se spekulace potvrdily, bývalý reprezentant Radoslav Kováč by se Slovanem rozloučil po dvou letech. Pod jeho vedením tým v první lize obsadil 9. a 6. příčku. Tolik tedy domácí ligové dění a teď už to zase světové. Světový šampionát, který se hraje v Severní Americe a Mexiku, nabízí utkání mezi Portugalskem a Demokratickou republikou Kongo, komentuje Jaroslav Plašil.
0: 16. minuta utkání začala, Portugalsko vede stále 1-0. Teď ani nemělo z čeho zahrozit a přidat případně druhý gól, protože jsou to zase krátké přihrávky na jistotu, tak aby Portugalci drželi míč, protože když máte míč, tak vám soupeř nemůže vstřelit gól, to je poučka, kterou se řídí řada fotbalových týmů už nějakých pár let, řekněme od dominance Španělů a éry tiki taky, kdy to začalo být prudce aktuální téma. Teď 16. minuta na konci a Portugalci vyrážejí dopředu, ale zase jenom k půlícímu kruhu, kde se teď zastavil Vitinha a akce pokračuje už zase pomalejšími přihrávkami na levou stranu. Teď už to ale zrychluje narážečkou Ronaldo a spolu s ním také Neto. To byla velmi zajímavá akce, než teď Neto měl na zádech dva hráče soupeře a už si s tím neporadil, ale krásně Cristiano Ronaldo zrychlil hru narážečkou, to samozřejmě má v noze stále tyto nápady a ještě určitě něco fanoušci na stadionu Juventusu uvidí od tohoto veterána, který se teď chystal na nůžky, jenom to zase zahoučilo, spadl na záda. A teď ještě jeden centr do pokutového území, Cancelo čeká na odražený míč, proti noze mu letěl, ale příliš pomalu, takže se okamžitě do akce zapojili i hráči Demokratické republiky Kongo, kteří vyrážejí dopředu. V tuto chvíli Mukau dělal takovou pomalejší zidanovku na půlce hřiště a měl štěstí, že byli pomalí i s reakcí soupeři, kteří byli dva v tu chvíli, takže se mohlo klidně stát, že by jej obrali o míč. To se teď povedlo Cancelovi na pravé straně hřiště, ale nepostupuje dopředu. Zasekl, jako by se podíval, jak je na tom Kayembe, který předtím ztratil stabilitu, takže Cancelo asi vyhodnotil, že se nejprve přesvědčí o tom, jak je na tom soupeř a raději zvolní, přihraje zpátky. Teď je dlouhý pas, který je přesný. Pozor, dopředu vyráží Mendes a zákrok brankářem Pasincau, tak ve roli falešného křídla si zaběhl Mendes. Ještě nebezpečí trvá. Skluzující Fernandes nedosáhl na míč, který letěl na zadní tyč, ale Fernandes byl o kousíček pomalejší, ale fantastický náběh Mendeše, kterého nezachytili soupeři až těsně před brankářem. Přišel kontakt s míčem. Bylo to nakonec s pomocí ještě Van Bissaky, když ten hrál do kolen Mendeše a od něj se odrazil ještě zpátky balon ke golmanu, který ukázal výtečný reflex. Pasincau teď tedy podržel Demokratickou republiku Kongo a není to 2-0, je to stále 1-0 pro Portugalsko v 19. minutě utkání. Teď je skákavý balon proti nozem Pasincau a ten si s tím poradil. Golman Demokratické republiky Kongo posílá míč až na útočnou polovičku svého týmu, kde sice nebyl nikdo, ale pořád je to lepší, než nějakým způsobem chybovat před brankou. Tak toto bude autový hod od lavičky, na které jsou Portugalci, takže teď se hraje stále ještě na obrané polovičce portugalského celku. Ten se teď zahání ještě blíž ke svému brankáři, ale není to nic dramatického. Arujo se zkrátka jenom proběhl s míčem a už zase hrají jeho spoluhráči. Mendes, který měl před chvíličkou velmi dobrou možnost na levé straně hřiště, tentokrát postupuje o poznání pomalej směrem dopředu, to protože není na hrotu, ale je v roli beka. Teď jsou to jeho spoluhráči v zadní linii. Hra se otáčí z levé strany na pravou z pohledu portugalského celku. Úplně u lajny hraje Cancelo, který ale vrací zase zpátky Arujovi. Arujo přiťukává Vitinhovi, který často vypomáhá samozřejmě stoperům a obráncům obecně s rozehrávkou. To samé dělá také Neves, který zasekává, vymýšlí teď několik změn směru a vybírá si teď levou stranu. Vajga to podpořil přihrávkou na Ronalda. To vždycky poznáte spolehlivě, že

0: Trošičku zesílí reakce publika v Houstonu. Cristiano Ronaldo zatím nedal gól, samozřejmě na svém šestém světovém šampionátu, to už byste věděli, ale už to, že jich dal jako jediný na těch pěti různých předtím, tak už tedy stojí za velký obdiv. Teď nevyšla přihrávka na Neta do pokutového území Portugalcům, takže se Neto jenom proběhl a už se zase vydává zpátky. Teď je riskantní přihrávka, kterou málem vystihl Ronaldo, číhal na malou domu a málem se dočkal Cristiano Ronaldo, který už byl blízko od brankáře, ale Pasincau byl rychlejší, takže dokázal vykopnout a v 21. minutě Portugalci zase honí míč u své branky, ale je to pro ně celkem klidná situace, pomáhá i brankář Košta, který vhazuje okamžitě na nejblíže rozeběhnutého hráče, kterým byl v tuto chvíli Cancelo. Ten hraje napravo, teď už je míč zase na levé straně, Mendes a po něm teď Vitinha. Hraje také Fernandes, zahrají si tak teď, dá se říct, všichni středoví hráči. Fernandes si možná ještě vymění míč s Vitinhou, ne, ten odskakuje a Neves také, takže teď Fernandes vynechává střední hráče a kombinuje s levým krajem, kde je Mendes. Teď už je to ale zase Veiga, hráč zase v zadní linii a jeden ze stoperů. Vitinha zastavil balón, počkal si na Ronalda, který teď pomáhá netypicky s rozehrávkou, ale už zase pospíchá, nebo spíš takovým klusem míří k pokutovému území a bude číhat na případný centr, ke kterému teď určitě nedojde. Ve 22. minutě Portugalci obehrávají prakticky celé hřiště a teď se vydávají zase ze středu na levou stranu. Vitinha v tom pomáhá Mendesovi, Mendes u lajny zase vrací Vitinhovi, který je blízko od středového kruhu, ale vrací zase volnému Mendesovi. Portugalcům nedělá problém si takto přihrávat, protože mají vždycky velmi dobrý pohyb bez míče, vždycky minimálně jeden, dva hráči si odskočí, vytvoří nabídku a tak si prakticky mohou vyměňovat balón až do konce zápasu, kdyby chtěli. Skoro by se dalo říct, že by to bez problémů dokázali, protože soupeř teď není takové pozici a takové kvality, že by mohl Portugalcům toto nějakým způsobem překazit, alespoň trvalej. 22. minuta utkání. Portugalsko v držení míče, daleko od branky soupeře, kombinuje Vitinha teď s Fernandesem. Vitinha vrací zpátky k Aroujovi. Araujo teď běží po pravé straně hřiště, posouvá míč na Cancela. Cancelo ale zase běží zpátky do středu hřiště a špičkou kopačky teď posílá balon Vaigovi. Portugalci si mohou i leco vyzkoušet, co do typů přihrávek, protože soupeř jim to umožňuje. Až teď trošičku podpořil Bakamba Visa, takže teď se snaží napadat alespoň ve dvou hráčích hrají fotbalisté Demokratické republiky Kongo, ale zatím Portugalci bez starostí kombinují. Je to takové báčko přes celé hřiště občas, 23. minuta utkání a velmi pomalé báčko, bez nějakého velkého tempa. Portugalci si vyměňují balón, fanoušci mohou počítat přihrávky, takže to v hledišti občas zahučí, ale pokud jde o góly, tak zatím napočítali jen jeden a Portugalci tedy vedou 1-0. Teď to vypadalo poté uspávané na rychlou akci směrem dopředu, rozeběhl se po levé straně Neto, dostal přihrávku od Fernandeže, ovšem nepřesnou a rozhodčí tohoto zápasu Al-Yassim ve 24. minutě posílá fotbalisty na pití. Portugalsko zatím vede 1-0 nad Demokratickou republikou Kongo a naprosto kontroluje zatím tento zápas.
1: Houstonu tedy přestávka na občerstvení pro oba týmy v 19:25 ve vysílání Radiožurnálu Sport, tedy můžeme zamířit zase na jinou zajímavou sportovní událost. Tou je bezesporu jedna ze skupin mistrovství světa v softballu žen. Ta se hraje v Praze. No a české reprezentantky nastoupily ke svému třetímu utkání. Poté, co včera prohráli s Austrálií a dnes dopoledne jasně přehráli Kubu. Jak se duel mezi českými softbalistkami a italskými soupeřkami vyvíjí, to nám přímo z pražských Bohnic poví Štěpán Bém. Štěpáne, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer z pražského Svoboda Parku. Sledujeme tady utkání 9. a 10. týmu světového žebříčku. Zatím je tedy stav ve třetí směně mezi Češkami a Italkami 0-0 a podle vyrovnaného výsledku i toho postavení v žebříčku to tak i vypadá, protože je otázka, jestli se více daří oběma týmům bránit, anebo jestli ta vina za ten bezbodový výsledek stojí zatím na straně pálkařek. Nicméně Češky bych řekl, že se ve směnách dostali na vzdálenější mety než italské reprezentantky. Nadhazovačka Kateřina Kindermanová byla dominantní hlavně v tom dopoledním zápase. Do zápasu tohoto proti Italkám vstoupil i poprvé pro Češky v tomto hracím dni technický detail, protože odpalujícím hráčkám svítí do očí slunce. To se v dopoledním vítězství, kdy Češky porazili Kubu 8-0, nestalo. Nicméně Češky přišly do zápasu lépe naladěné než jejich soupeřky. Italky totiž dnes ještě nezaznamenali ani bod dopoledne, respektive odpoledne prohráli s čínskou Taipei 0-9, zatímco Češkám se podařilo porazit Kubu 8-0. Chytačka Eliška Slaninová po zápase dopoledne říkala, že si se spoluhráčkami odpočinou, aby byli na to dnešní utkání připravené co nejvíce. Teď už se ale na pálku připravuje italská hráčka Laura Vigna, nicméně ten míč neletěl tak, aby...
1: České softbalistky tedy zatím hrají ve třetí směně s Italkami v jedné ze skupin světového šampionátu, která se koná tady v Praze 0-0. Je 19 hodin 27, no a my už se 27 minut a my se samozřejmě těšíme na zítřejší druhé vystoupení českých fotbalistů na světovém šampionátu.
3: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
4: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
5: České fotbalisty čeká druhý a dost možná klíčový zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře 1-2 v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí na stadionu v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod šampionátu podlehla v Mexiku domácímu výběru 0-2.
6: Oni jsou vlastně ve stejné situaci jako my, o něco horší, protože nedali gól, takže budou to vnímat si myslím úplně stejně jako my, že jakmile neudělá něco s náma, tak pro ně bude asi šluz. To Mexiko bude asi tvrdší oříšek, takže tady do toho zápasu musíme dát všechno a je potřeba toho bezpodmínečně zvládnout.
5: Utkání Česko-Jihoafrická republika začne v Atlantě ve čtvrtek v 18 hodin středoevropského času a na Radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu.
3: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
4: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
1: A na nejposlouchanější digitální stanici, tedy té české rozhlasové, nabízíme samozřejmě všechny zápasy fotbalového světového šampionátu. Teď konkrétně se hraje duel mezi Portugalskem a Demokratickou republikou Kongo, který nám přibližuje Jaroslav Plašil.
0: 1-0 už se zase hraje, to je podstatné. 28. minuta po přestávce na občerstvení, či takové řekněme neoficiální reklamní pauze, se zase může pokračovat. Portugalci v držení míče, to samozřejmě bych mohl zavřít oči, říkat to stále a asi pravděpodobně bych se z 95% nespletl, protože zkrátka Portugalci svému soupeři balon nepůjčují a platí to i teď, kdy se vydávají dopředu po levé straně hřiště. Neto bude centrovat do pokutového území, číhal tam Cristiano Ronaldo, ale sklus Membi mu překazil radost, takže to bude rohový kop pro portugalský celek. 28. minuta utkání Portugalsko, Demokratická republika Kongo 1-0 zatím platí stále. Nebyl to offside, kdyby se náhodou přezkoumávalo v případě gólové situace, protože teď nám tady režie nabídla zpomalený záběr předchozí akce a tak v 29. minutě Portugalci mohli dát regulérní gól, kdyby z centru se radoval Ronaldo, ale může se radovat teď z rohového kopu, který teď zahráli Portugalci nakrátko. Mendes hraje zpátky k Vitinhovi, až Fernandesovi se dostal míč, který je v roli posledního hráče. Okamžitě Fernandes posílal do pokutového území míč, využívá toho, že tam ještě zůstali stopeři a vysocí hráči jako Mendes, který teď přihrává zase zpátky. Portugalci teď si museli dát pozor, protože Fernandes byl posledním hráčem a Makambu na něj dotíral, ale ustál to nakonec portugalský záložník a tak mohou hrát jeho spoluhráči. Vitinha teď přihrává na levou stranu, obvyklý postup po levé straně od Mendeše se ale zastavil a tak teď to budou zase Veiga Araújo a po něm Cancelo, který teď nachází skulinku, ale Cristiano Ronaldo do ní nedoklouzal, tak Ronaldo zatleskal svému spoluhráči, zdvižený palec levé ruky na znamení, že to byl perfektní nápad, ale Ronaldo neskočil do centru, do přihrávky přízemní. Možná kdyby to bylo někdy na tom některém z dřívějších šampionátů Cristiana Ronalda, tak by to asi udělal, ale teď Cristiano Ronaldo pošetřil své tělo, zůstal klidný, poděkoval za pokus a hraje se dál. 30. minuta utkání Portugalsko-Demokratická republika Kongo 1-0. Mendes přebírá míč na levé straně hřiště. Hezká ulička, kterou sice pochopil Vitinha, ovšem Vitinhovi chyběl krok, takže dopředu může jít soupeř. Teď je v dobrém počtu vepředu. Makambu číhá teď na centr, který zatím nepřichází do pokutového území. Už se vrátilo hodně Portugalců, teď už to mají složitější fotbalisté Demokratické republiky Kongo. Tak teď Portugalci měli štěstí, že soupeř chvilku váhal a už se stihli vrátit ve větším počtu. Favorité tohoto zápasu v 31. minutě vedou 1-0. Řekneme to také posluchačům Radiožurnálu, protože jsou tady zprávy v půl. Portugalsko stále vede nad Demokratickou republikou Kongo 1-0. 31. minuta utkání. Jaroslav Pašil, Radiožurnál. Radiožurnálu Sport, můžeme pokračovat. Tento duel má jasného favorita a dost často Portugalci to také dokazují, ovládají hru, ovládají míč, ale občas soupeř dokáže zahrozit, zatím nedokázal ovšem ani jednu ze tří, můžeme asi mluvit o třech dosavadních šancích na postup směrem dopředu, co do nějaké nadějnosti, tak ani jednu z těch akcí nedokázali fotbalisté Demokratické republiky Kongo dotáhnout do nějakého dobrého konce. Teď nechtěný, nešetrný zákrok bych neřekl, ale takový nezaviněný spíš háček, za který se omlouval Visa svému protihráči, kterého zaháčkoval a podsekl. Vajga teď se chytá za pravé lítko, ale už je zase na nohou. Portugalci vedou 1-0, 32. minuta. Standardní situaci rozehraje Košta, protože k faulu došlo v pokutovém území v tom obraném z pohledu Portugalců, kteří okamžitě posílají míč na druhou stranu hřiště. Tam teď skáče Neto na levé straně. Souboj dvou hráčů, kteří se srazili, pískal rozhodčí Aliasim. Nejsem si úplně jistý, jestli dostane teď za faul žlutou kartu některý z fotbalistů. Vypadá to, že ano, že teď Bemba dostane žlutou kartu, on spadl po souboji také, kapitán Demokratické republiky Kongo. Soupeř na tom byl trošičku hůř, díval jsem se, že se držel za ohryzek, ale snad to taky už bude v pořádku, protože dostal, zdálo se mi trošku loktem Neto, chytil se okamžitě za krk, bylo to ale v oblasti spíš paže, od lokte někam. Když máte loket a rameno, tak někde tak v půli, takže nebylo to snad nic tak hrozného. Možná jsem Bemba i proto teď diví té žluté kartě, kterou před chviličku dostal, ale 33. minuta utkání, v každém případě trestný kop, na tom se nic nezmění a na té žluté kartě také ne. 33. minuta, trestný kop portugalského celku z levé strany hřiště a protože je to celkem blízko od rohu pokutového území, nějakých 10-15 metrů, tak lze očekávat nebezpečný centr, který ovšem před chviličkou potrestaným Bemba odvrátil do bezpečí a konkrétně na pravou stranu hřiště, kde jsou jeho spoluhráči navíc, takže splněno a fotbalisté Demokratické republiky mohou jít dopředu. Teď je to Kapudaj, který vyráží dopředu, rozlíží se, hezky se uvolňuje teď Kayembe, který střílí tečovaná střela, pro kterou musel jít Košta, tak pokus na branku, byť to tak možná zprvu nevypadalo, ale díky teči mají teď hráči Demokratické republiky Kongo střelu na branku, ale pořád je to 1-0 pro portugalský celek v teď 34. už minutě zápasu, takže ta 33. před chviličkou skončila. Teď jsou to zase fotbalisté portugalského celku, kteří se snaží zaútočit, ovšem teď jim překáží soupeř o poznání víc než v dosavadním průběhu zápasu. Hned trojice hráčů v modrých dresech Demokratické republiky Kongo se chystala znepříjemnit rozehrávku, ale Portugalci se rychlým přenesením hry na levou stranu pomohli a tak teď hraje Vajga v naprosto klidovém režimu na levé straně hřiště. Je u toho také Vitinha, teď to bude zase Vajga, který hraje a opět teď Portugalci kombinují v zadní linii. Vitinha si řekl o míč, ve prostřed se běhl si pro balon, ale ten nedostal, přeci jen byl to riskantní prostor, takže Portugalci teď otáčejí hru přes svého brankáře a ten teď na chviličku zastavuje míč, rozlíží se a teď přemýšlí, koho si vybrat, nemá teď nabídku, protože Vitinha se mu neukázal a chvilička zaváhání, teď málem stála míč Portugalce v dost nepříjemné pozici, to se naštěstí pro portugalský celek nestalo, Vitinha teď se snaží zaplnit místo ve středu hřiště, tak aby soupeř nemohl kombinovat. To se mu zatím ale daří, takže teď je to nečekaně Demokratická republika Kongo, které se teď nějakých pár desítek vteřin, už to můžeme říct, daří držet balón a kombinovat s ním teď z pravé strany na levou, kde je Masuaku. Masuaku posílá dopředu svého spoluhráče, který je ale pomalejší oproti svému strážci, ale využil toho, že Neveš nepřebral ideálně míč, a tak teď mohl hrát Kayembe, ale bude to nečekaně autový hod pro portugalský tým, to si asi Kayembe nemyslel. Před chviličkou hodně nebezpečná situace, kdy tento hráč střílel stečovanou střelu, brankář Košta chytil do své náruče, ale teď tedy vazovali Portugalci a to nepotěšilo Kayembeho ani další spoluhráče z Demokratické republiky Kongo a tohoto týmu, tedy, který hraje na světovém šampionátu. Jak už jsme vám říkali na Radiožurnálu Sport, před tímto utkáním po hodně dlouhé době teď Portugalci zase naopak jedni z velkých favoritů tohoto mistrovství, kteří jezdí na velké akce opakovaně. Teď je to Arujo, který hraje na pravé straně hřiště, přihrává zpátky Nevešovi. Neveš teď hraje s Vitinho. Vitinha dává míč na levou stranu přes celou šířku hřiště. Mendes si mohl dovolit i horší zpracování, horší první dotek, který jej nepřipravil o balón, protože kombinoval sám. Teď je to dlouhá přihrávka dopředu, na kterou si dokázal odskočit Neto. Krásně se uvolnil, oklamal protihráče svým pohybem a hned také ještě poděkoval Vajgovi za fantastický dlouhý pas po zemi. Ale kousíček teď Portugalcům chybělo k tomu, aby mohli v akci pokračovat a případně přidat druhý gol. Zatím je to 1-0, 37. minuta utkání, Portugalsko stále v těsném vedení a teď patička na Vajgu, který posouvá okamžitě Vitinhovi, ten dává balón na Cancela, Cancel zasekává, přihrává teď k Vitinhovi. Teď je to zase kombinace ve středu hřiště, zapojil se do ní také Neveš, na pravé straně teď mohl hrát Silva, ale počká, protože Neveš byl faulovaný a Portugalci budou hrát z klidové pozice. Cancelo má proti sobě 4 hráče soupeře, takže volí přihrávku zpátky, tam je Vitinha. Vitinha teď mezi dvěma složitě se snažil přihrát a také soupeř to vystihl, jenomže není dostatečně přesný, aby chybu mohl potrestat, takže balón má teď Fernandes, který zůstal vzadu vypomáhat stoperům, přihrává teď Vitinhovi. Vitinha teď už zase vede míč směrem dopředu a vybírá velmi pečlivě, zatím si nevybral nikoho směrem dopředu, vybral si pouze Neveše, který jde ještě směrem ke svému brankáři. Na půlce hřiště jsou teď s balonem Portugalci a tak teď v 38. minutě vedou nad svým soupeřem 1-0 a už zase kontrolují hru. Teď navíc dlouhý pas na Mendeše, toto Portugalcům vychází. Mendes už je pokutovém území, chtěl teď přihrát na Neveše, ale to se mu nepovedlo. Signalizovaná přihrávka, kterou fotbalisté Demokratické republiky Kongo přečetli, teď ale chybují na hranici pokutového území. Opět má tedy balon Mendes, přihrává zpátky Nevešovi. Neveš ťuká ještě zpět na Fernandeše, ten zase na Neveše. Teď je to kombinace Portugalců s pomocí velmi krátkých přihrávek z kroku. Neveš teď udělal rychlejší pohyb do strany, už je u lajny, u té postraní, teď na levé straně hřiště, přihrává na Fernandeše, ten je před pokutovým území, napřehuje z dálky, ale trefuje pouze Mbembu, jednoho z obránců soupeře, a ten teď vyráží rychle dopředu. Jsou to ale teď fotbalisté Portugalska, kteří mají přečíslení, takže soupeř nemohl zase postupovat do nebezpečné příležitosti. Byla to akce asi tak 3-5, takže ne úplně výhodná pro fotbalisty Demokratické republiky Kongo. Teď ale centr, který
1: 19 hodin 40 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Fotbal se samozřejmě hraje na trávě. V této fázi sezóny patří tráva také tenistům. No a daří se na ní Nicole Bartuňkové, která porazila na turnaji v Berlíně Belgičanku Mertensovou 6-1 a 6-4 a postoupila do čtvrtfinále. 20-letá Bartuňková, která startuje v Berlíně díky divoké kartě, tak navázala na pondělní vítězství nad semifinalistkou letošního Roland Garros ruskou Schneiderovou.
4: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
1: No a znamená to, že Nikola Bartuňková si zahraje o semifinále turnaje v Berlíně se světovou jedničkou běloruskou Sabalenkovou. Naopak neuspěla Kateřina Siňaková, která podlehla nasazené trojce Američance Jessice Pegulové 2-6 a 4-6. A teď už zpátky na fotbalové mistrovství světa. Duel mezi Portugalskem a Demokratickou republikou Kongo má na starosti Jaroslav Plašil.
0: 40. minuta utkání, fanoušci vytleskávají další akcie Portugalců za stále stejného stavu 1-0. Ten gól střelili Portugalci celkem brzy a od té doby prakticky jenom kontrolují hru, přihrávají si dost často nakrátko a číhají, čekají na občasné skulinky, občas se nějaká nabízí Mendešovi. Teď pozor, protože dlouhý pas zase vybízí k pohybu jiného portugalského fotbalisty, tentokrát to byl Fernandes, který si nabíhal na dlouhou přihrávku. Občas to takhle Portugalci zkusí uspat svého soupeře a najednou poslat dlouhý míč dopředu, dvakrát se takto hezky proběhl Mendes a teď to zkoušel Fernandes, ale zatím zůstává stejný stav 1-0 v tomto zápase. Ale favorit vede, může být v klidu, fanoušci se taky baví, vidí Ronalda a spol, to také samozřejmě není každý den, takže tady v hledišti, alespoň tak na dálku v Jusnu to vypadá, že je velmi veselo. Teď Portugalci zase kombinují s balonem ve středu hřiště, balon má teď Arujo, po něm Vitinha, dlouhý nákop na pravou stranu hřiště, velmi přesný pas na Cancela, který ale neobhodil svého soupeře. Velmi zkušeně si počínal Masuaku tělem, pozičně, výtečně zahrál a nepustil před sebe Cancela a navíc si vynutil nedovolený zákrok na soupeři, takže teď to bude klidová rozehrávka pro Masuaka anebo některého z fotbalistů Demokratické republiky Kongo. Bude to brankář Pasin Cau, který nakonec vypomůže s rozehrávkou, vyhání své spoluhráče pořádně daleko, co nejdál, a tam se bude snažit také poslat míč za jásotu fanoušků, protože stadionem obíhá mexická vlna. V Texasu, v Houstonu, na stadionu, kam se vejde 72 220 fanoušků. Teď jsou to Portugalci, kteří využili toho, že soupeř nerozehrál přesně standardní situaci, a tak dopředu teď může jít Arujo. Arujo zvedá hlavu a hezky nachází ve středu hřiště Neveše, který si odskočil mezi dva hráče soupeře, ale Portugalci už zase volí opatrnější postup dopředu, přihrávají zpátky a teď kombinace ve středu hřiště. Opět je u toho Vitinha, ten má velmi často míč, samozřejmě to není nic překvapivého a neobvyklého. Přihrávka zpátky na Vajgu, ten vrací ještě dál brankáři Koštovi, který teď bude muset hrát samozřejmě dopředu, protože už tam za ním nikdo není. Dlouhý míč, trošičku v nouzi poslaný, ale možná ještě najde Neta, tak ne. Nakonec tam byl Van Bissaka u něj včas a nedovolil Netovi nic. Navíc Portugalcům utíká míč, konkrétně Mendešovi, a bude to autový hod pro Demokratickou republiku Kongo na pravé straně hřiště z pohledu tohoto týmu, který by teď rád zaútočil. Ruka celkem jasná, asistent zamával a hlavní Aljasim z Kataru viděl, zapískal, viděl svého kolegu a tak okamžitě zapískal, a tak to bude trestný kop pro Portugalsko z půlky hřiště po ruce soupeře. 43. minuta utkání, blíží se konec první půle, samozřejmě ještě něco navíc se bude přidávat kvůli přestávce na pití, takže minimálně 3 minuty jsou jisté. Zpravidla, pokud se nestane nic dramatického, nějaké delší prostoje, přeskumy, tak je zvykem, že první poločas na tomto šampionátu nastavují rozhodčí o 4 minuty. Dost pravděpodobně to bude i případ tohoto zápasu, ve kterém zatím Portugalci vedou 1-0 nad svým soupeřem. Teď je to až příliš profesorské od Vitiny a soupeř toho mohl využít hodně vysoko a daleko před sebe. Dal teď KMB svou nohu, ale nenašel už nikoho ze spoluhráčů. Portugalci si oddechli, Vitiny trošičku bohorovně zahrával si s ohněm trošičku ve prostřed hřiště, nebylo tam zase tolik portugalských fotbalistů, kteří by případně mohli chybu napravit. Teď je to ale mrzet nemusí, 44. minuta utkání, Portugalsko, Demokratická republika Kongo 1-0, už se blíží konec první půle. U pravé postraní čáry Cancelo si žádá o přihrávku, také ji dostal, ale balon zase vrací zpátky a přes Arujo a Vitinho. Teď zase pokračuje akce Portugalců zprava doleva, to samozřejmě znalci portugalské sestavy dobře vědí, stačí jenom říkat jména a okamžitě fanoušek ví, na které straně hřiště se hraje. Teď je to Arujo, po něm zase ve středu hřiště Vitinha. Vitinha vyváží míč ke středovému kruhu. Vybírá si teď Vajgu na levé straně, Vajga dává doleva, kde je teď Neto. Neto zase vrací zpátky. Portugalci teď svými přihrávkami neumožňují soupeři, aby se dostal k balonu, ani aby se přiblížil, dá se říct, i když teď už to zkoušejí s napadáním Visa i KMB, ale proběhl mezi nimi Cancelo a navíc nachází teď Silvu, ale ten zaváhal, přestože Portugalci se dostávají k míči, ovšem další nepřesná přihrávka Vitini, tak teď Portugalci měli dva náznaky velmi dobrých kolmých postupů dopředu, ale pokaždé něco málo chybělo. 45. minuta utkání, Cancelo na pravé straně hřiště, počkal si na Silvu, Silva dá Cancelovi, ten si obhodil nebo prohodil, lépe řečeno, míč skrz dva hráče soupeře, upadl, ale to byl velmi naivní pokus, protože Cancelo nemohl v žádném případě hrát, nebyl to pokus o uvolnění okličku, spíš to byl takový náběh do zdi. Teď jsou to zase fotbalisté Demokratické republiky Kongo, kteří mohou jít dopředu a ještě o něco se pokusit. V závěru první půle je to tak, 4 minuty navíc se tady budou hrát v prvním poločase v Jusnu. Teď je to Mbemba, který se utrhl, přihrává na Toanzebeho, zcela ovšem trefený spoluhráč na hranici 16 a navíc přichází nedovolený zákrok, Visa fauloval na hranici pokutového území, ovšem na hranici obraného pokutového území, teď momentálně portugalského celku, takže teď zastavil Cancela nedovoleně a Visa teď vysvobodil trošičku svým faulem portugalský tým, který byl pod malinkým tlakem, ne nějak výrazným, ale nějaký náznak nebezpečí tam zase vidět byl po delší době. Teď už o ničem takovém nemůže být řeč, protože Portugalci kombinují na jistotu. Dlouhá přihrávka na levou stranu nepřesná, takže hlavičkující fan Bisaka posílá míč dopředu a společně s tím také Muka. Muka si dokázal pokrýt míč tělem a vybojoval autový hod. Dal si tělo tak, aby nemohli hrát Portugalci za ním, to se mu povedlo, ale teď dostal velmi kostrbatou přihrávku od svého soupeře. Mutasami velmi špatně teď, jak se říká, jako když hodíte kost psovi, tak takhle poslal teď balón na svého spoluhráče. To nebylo teď úplně komfortní a tak Portugalci snadno zase zadarmo získali balón. Druhá minuta nastavení první půle, 1-0 pro Portugalsko v souboji s Demokratickou republikou Kongo. Portugalci teď nikam nepospíchají, takže zase kombinují směrem ke své brance Arujo. Arujo přihrává Cancelovi, Cancelo na pravé straně hřiště zase vrací Arujovi. Arujo má teď u sebe dvojici fotbalistů v modrých dresech, takže se musí mít na pozoru a přihrává okamžitě, takže se ty přihrávky teď zrychlují. Z levé strany se zase Portugalci snaží dostat opačným směrem doprava a Rúžo přebírá přihrávku, posílá ji teď do středu, kde je Ronaldo. Ronaldo už dlouho neměl míč, tak si pro něj přišel teď hodně hluboko, netradičně hluboko až na obranou polovičku. Tam nebyl zas tak často k vidění v tomto duelu. Třetí minuta nastavení první půle, Portugalci hrají zatím s Demokratickou republikou Kongo a vedou 1-0. Ovšem teď ztratil balon Silva a dopředu může jít soupeř. Teď je to akce velmi nadějná pro Demokratickou republiku Kongo. 4-3, pokud to nepokazí, tak to může být nějaké nebezpečné zakončení, ke kterému se nakonec odhodlal Mutasami, ale velmi slabou lince vystřelil placírkou a ještě hodně nepovedenou. Podebral míč až příliš a ten skončil mimo, hodně mimo, tak to byla jedna z mála zase šancí. Řekneme o tom také posluchačům Radiožurnálu, kteří se k nám připojí na závěr první půle. Rohový kop nakonec teď za stavu 1-0 pro Portugalsko. Demokratická republika Kongo teď v době, kdy už se hraje poslední ze 4 nastavených minut, se může pokusit o srovnání. Před chviličkou to byla asi nejnadanější pozice. Pozor teď na rohový kop, který Portugalci ubránili, ale zatím jenom dočasně, protože na pravé straně hřiště teď ještě hraje Mbemba, který tam zůstal po standardní situaci, jeden z obránců, jeden ze stoperů a poslal okamžitě před brankou další centr, ale Mbemba se u toho teď chytil za pravou nohu a teď leží na trávníku poté, co do něj soupeř zajížděl, ale netrefil jej, to bylo spíš důsledkem nepříjemného pádu a to zranění, pokud k němu došlo nějaké, tak si teď zavinil sám fotbalista Demokratické republiky Kongo, který už ale také vstává, takže ještě v závěru nastavení první půle budou mít fotbalisté Demokratické republiky Kongo šanci na srovnání, zatím je to 1-0 pro Portugalsko. Když jsem mluvil o té nejnadějnější akci soupeře Portugalců v závěru první půle, tak to byl postup útok do otevřené obrany 4-3, zakončoval střelou Mutasami. Ta střela vypadala nepovedeně, ale ono to bylo kvůli teči, takže se tímto i omlouvám střelci, že jsem neoznačil lépe jeho střelu, protože ta možná mířila mezi tři tyče do branky, kterou hájí Košta. Ten teď sleduje rohový kop Demokratické republiky Kongo v samotném závěru první půle. Teď by to mohl být ještě jeden centr pokutového území. Hlavička, gól! Outsider srovnává! Tak tedy Vissa vyskočil nejvýš a trestá Portugalce za jejich přílišnou bohorovnost v některých fázích zápasu. Portugalci to vypadá, že mají zápas pod kontrolou, ale pak přijdou okamžiky jako právě tento a je srovnáno. 1-1 Portugalsko, Demokratická republika Kongo, 1-1. Fanoušci afrického celku pochopitelně ve varu, protože tohle rozhodně nebylo úplně očekávané v závěru první půle v nastaveném čase. Po sérii standardních situací se přeci jenom dočkávají fotbalisté velkého, opravdu velkého outsidera tohoto zápasu. Teď ještě portugalští fotbalisté v diskuzi s rozhodčím Aliasimem. Samozřejmě každá gólová situace se přezkoumává, takže i tato, těžko říct, bylo tam vzájemné držení z mého pohledu, nic, co by nějakým způsobem vybočovalo z mezí, ale jiný názor na to mohou mít rozhodčí, a však určitě fanoušci si také vzpomenou na poslední zápas, kdy troufám si říct, 95% fanoušků by odpískalo penaltu po zákroku na Mbappého v souboji Francie se Senegalem, ale penalta se nakonec nekopala. Takže nemůžeme si být jistí ničím, v každém případě teď jsme byli u gólové radosti a zdá se, že je všechno v pořádku, že tady mohou slavit i dál minimálně přes poločasovou přestávku fotbalisté Demokratické republiky Kongo, protože teď to vypadá, že by první půle už mohla každou chviličku skončit. Je to tak, poločas už je odpískaný, byť to v tom hluku zaniklo. Takže po prvním poločase Portugalsko hraje s Demokratickou republikou Kongo možná překvapivě, ale zaslouženě 1-1. Koledovali si Portugalci a vykoledovali si tedy nechtěně gól do jejich branky 1-1. Nejprve to byl Neves v 6. minutě a teď Vissa. Nastavení první půle utkání můžete i dál samozřejmě po přestávce sledovat na Radiožurnálu Sport. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Ano, do Houstonu se prostřednictvím našeho reportéra samozřejmě na druhý poločas zatím nečekaného vývoje duelu mezi Portugalskem a Demokratickou republikou Kongo vypravíme.
4: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.
1: A teď v 19 hodin a 53,5 minuty se vypravíme do pražských Bohnic, protože tam se hraje jedna ze skupin mistrovství světa v softballu žen. České reprezentantky nastoupily ke třetímu utkání s bilancí 1-1 proti Itálii. No a jaké je aktuální skóre, i to nám přímo z místa poví reportér Štěpán Bém.
2: Ve čtvrté směně už Italky překlopily stav zápasu ve svůj prospěch, protože vedou nad Češkami 3-0. Tu dominantní třetí směnu zakončili perfektním odpalem Italky Barbary McKenzieové. Její míč mířil skoro až za hranici homerunu. Nicméně Češky žene dopředu velmi silná podpora domácích diváků, kterých sem do Svoboda parku v Bohnicích dorazilo několik set. Teď před chvílí jsme rozhodčí a zdravotníci řešili malý incident. Česká chytačka Eliška Slaninová dostala pálkou při pokusu italské hráčky do obličeje. Naštěstí to ale bylo přes masku a nic se jí nestalo.
1: Říká Štěpán Bém, který samozřejmě v Praze zůstává v Bohnicích ve Svoboda parku dál a bude nás informovat o tom, jak se souboj mezi českými a italskými softbalistkami bude dál vyvíjet.
4: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
1: Za chvíli nás čekají zprávy ve 20 hodin, konkrétně za 5 minut, ale do té doby zvládneme ještě jedno téma. Na roli jediného domácího závodníka při motocyklové velké ceně Česka je už Filip Salač tak nějak zvyklý. Letos se ovšem od něj očekává víc než dřív. Ve třídě Moto2 se mu totiž v minulých závodech dařilo dojíždět v elitní desíce a před dvěma týdny v Maďarsku dokonce obsadil druhou příčku a vyrovnal tím svůj nejlepší životní výsledek. Před víkendem v Brně tak všude možně Filip Salač slyší, že je čas posunout se ještě o příčku výš.
7: Já vím, že tu formu mám teďka dobrou a vím, že je to reálný vyhrát a je to pódium. To není, že bych na sebe dával nějaký velký tlak, ale je to prostě realita, kterou cítím.
8: Reaguje motocyklový závodník Filip Salač před víkendovou velkou cenou České republiky na to, že dobrými výsledky zvýšil očekávání fanoušků. Nejvíce navnadil druhým místem v minulém závodě v Maďarsku. Sám sebe tím ale prý před brněnskou Grand Prix uklidnil.
7: Sice jsem pod tlakem od ostatních lidí, ale ten největší tlak, který jsem na sebe dával já sám, tím, že se mi poslední dva roky moc nedařilo, tak ten před 14 dny odešel. Přijel jsem si to užít a dělat to, co mi nejlíp, a to jezdit na motorce, takže já věřím, že to bude dobrý.
8: Vyhrát závod mistrovství světa na Masarykově okruhu se dosud žádnému českému jezdci nepovedlo. Poslední pódiové umístění ale není nějaká dávná historie. V roce 2018 skončil ve třídě Moto 3 na třetím místě Jakub Kornfejl. Salač tehdy jako nováček dojel do cíle stejného závodu poslední.
7: Samozřejmě, že si to pamatuju, viděl jsem to a je to na mém bucket listu mých snů, to znamená, jestli se to splní letos, já doufám, že jo, budu o to bojovat a jestli tam bude ta šance, tak ji budu brát všema deseti. Chtěl bych to určitě zažít taky a závidím jim, že oni už to zažili.
8: Připomíná Salač i předchozí Čechy, kteří v Brně dojeli mezi elitní trojicí. I případný úspěch na domácí Grand Prix taky může přispět k tomu, že třeba už za rok bude mít Česká republika zastoupení opět taky v královské třídě MotoGP.
7: Rád bych se tam podíval, je to můj sen, je to důvod, proč závodím, abych se dostal do té královské kubatury. Spoustu lidí bude odcházet, takže třeba kdyby se hodně začalo dařit, tak třeba tam i nějaká nabídka bude, ale momentálně nic na stole nemáme.
8: Říká Filip Salač s tím, že víc ho teď tedy zajímá bližší budoucnost a domácí Grand Prix, kterou brněnský autodrom přivítá od pátku do neděle. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Pěkně nečekaný vývoj má první dnešní utkání na fotbalové mistrovství světa mezi Portugalskem a Demokratickou republikou Kongo. Podrobnosti už za chvíli ve zprávách.
1: Radiožurnál je 20 hodin. Kateřina Couserisová má zprávy.
2: Penzijní společnosti kritizují některé změny, které plánuje ministerstvo financí. Novinář Andřej Počobut, propuštěný z běloruského vězení, dnes osobně převzal Sacharovovu cenu za svobodu myšlení. Fotbalisté Portugalska hrají na mistrovství světa proti Demokratické republice Kongo. A zítra bude skoro jasno až polojasno, na horách přeháňky, teploty většinou do 31 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Penzijní společnosti kritizují nový návrh o změnách v penzijním spoření. Hrozí podle nich třeba omezení nabírání nových klientů. Upozornila na to Asociace penzijních společností.
4: Ministerstvo představilo změny na začátku června. Klienti díky nim mají mít vyšší výnosy. Pro penzijní společnosti by změny mimo jiné znamenaly, že jim zůstane jediný zdroj příjmů, a to 0,5% poplatek za správu fondů. Společnosti chtějí alespoň 0,82%. Snížení poplatků na 0,5% nepokryje podle asociace náklady, třeba na schánění nových klientů, říká prezident Asociace penzijních společností Radek Moc.
5: Budou se využívat jenom nějaké online cesty, nebo je to aktivní vyhledávání klientů, nebude to vyhledávání nebo přísun klientů přes obchodníky.
4: Ministerstvo financí bude připomínky řešit, říká mluvčí rezortu Filip Běhal.
6: Dneska končí mezirezortní připomínkové řízení. Pokud tím směrem budou směřovat nějaké připomínky, a to asi budou, tak my se těmi připomínkami určitě budeme zabývat.
4: Následně ministerstvo podle Běhala materiál předloží vládě a ta rozhodne. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
2: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu by mohl k Libanonu podle Donalda Trumpa přistupovat mírněji. Americký prezident to řekl na závěr summitu zemí skupiny G7 ve francouzském Evianu.
7: Neříkám, že by se neměli chránit. Říkám, že když jsou dva drony vystřeleny do pouště a neškodně dopadnou, nemusíte v Bejrutu bořit budovy. Mohli by se chovat lépe.
2: Izrael v Libanonu pokračuje s útoky na militantní hnutí Hizbalah. Zastavení bojů v regionu je ale jedním z mírových požadavků Íránu. Izrael podle Trumpa taky dostal k dispozici kopii memoranda mezi Washingtonem a Teheránem, které by zástupci obou zemí měli podepsat v pátek ve Švýcarsku. O téměř 19 milionů korun žaluje insolvenční správce bývalé představenstvo zkrachovalé huti Liberty Ostrava. Žaloba se týká 4 členů představenstva, včetně bývalého majitele Sanjiva Gupty. Podle mluvčího insolvenčního správce Michala Štefla je to zásadní krok ve vymáhání odpovědnosti za úpadek firmy.
8: Právě pro tyto situace, kdy členové představenstva způsobili úpadek, slouží žaloba na doplnění pasiv. Jejím účelem je, aby členové představenstva zaplatili částku, která chybí v majetkové podstatě pro uspokojení věřitelů.
2: Pod názvem Nová huť teď podnik zaměstnává kolem 2000 lidí.
1: Sport. Čeští fotbalisté v kompletním složení trénovali na zítřejší druhý zápas na mistrovství světa v Atlantě. Budou hrát od 18 hodin našeho času proti Jihoafrické republice. Fotbalisté Portugalska vstoupili do světového šampionátu utkáním proti Demokratické republice Kongo. Detaily doplní Jaroslav Plašil.
9: Čekáme na začátek druhé půle. Po prvním poločase 1-1 Portugalce poslal do vedení Neves. V závěru v nastaveném čase srovnal Visa. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Za 2 hodiny začne duel Anglie Chorvatsko, v 1 hodinu v noci našeho času narazí Ghana na Panamu a ve 4 hodiny ráno pak Uzbekistán na Kolumbii. České softbalistky nastoupily na domácím světovém šampionátu proti Italkám. Zápas sleduje Štěpán Bem.
10: Po 4 směnách vedou Italky nad Češkami 3-0. Z pražských Bohnic Štěpán Bem, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody v Praze a na Jindřichohradecku. Dálnice aktuálně bez kolon, rozjela se kolona i na D1 v Brně směr Ostrava. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Lázně Bohdaneč stojí osobní auto, 71. kilometr na krajnici za Šipkou. Na D11 z Prahy do Hradce Králové ještě omezení, nové omezení u sjezdu na Sadskou mezi kilometry 25 až 26. 6. Údržba před chvílí zavřela pravý pruh. Místo je označené, dejte pozor. V Praze policie hlásí nehodu na Štěrboholské spojce. Za odbočkou na Běchovice směr Barandovský most je tu na úrovni Molky a místo nehody volně průjezdné. Na silnici 23 z Jindřichova Hradce do Telče havarovala motorka. Nehoda je v obci Nová Olešná a kolony se v místě ani poblíž netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě o něco chladněji kolem 24. Tolik zprávy.
0: Příjemný středeční večer, 5:25. Ve chvíli, kdy čekáme na začátek druhého poločasu dnešního prvního utkání na fotbalovém mistrovství světa, zatím Portugalsko-Demokratická republika Kongo nerozhodně 1-1.
3: Radiožurnál Sport
12: a Filip Šedivý.
0: No a pokud jde o fotbal, tak určitě vás zajímá, jak dnes dopadl los druhých předkol evropských pohárů, tedy konkrétně Evropské ligy a Konferenční ligy, protože tam jsme měli své zástupce. A tak už víme, že fotbalisté Plzně se ve druhém předkole Evropské ligy utkají s norským Tromsø. Dvojzápas začne 24. července a první duel se bude hrát na stadionu severského celku Odveta, samozřejmě o týden později v plzeňských Štruncových sadech. Hradec Králové, ten bude hrát ve druhém předkole Konferenční ligy ve stejném termínu s klubem NK Varaždín. No a celý ten duel, respektive dvojzápas, začne na půdě chorvatského týmu. A pokud jde o fotbal, tak nabízíme ještě jednu aktualitu a tu docela nečekanou, byť zatím ne úplně potvrzenou. Poslouchejte sami. Nečekaná fotbalová zpráva je ze severu Čech. Podle informací webu eSport, totiž generální ředitel Slovanu Liberec Jan Nezmar odvolal z funkce hlavního kouče Radoslava Kováče. Ředitel komunikace fotbalového Liberce Tomáš Černogurský následně pro Radiožurnál Sport uvedl, že zítra klub vydá prohlášení. Do té doby se ale nebude k ničemu vyjadřovat. Pokud by se spekulace potvrdily, bývalý reprezentant Radoslav Kováč by se se Slovanem rozloučil po 2 letech. Pod jeho vedením tým v první lize obsadil 9. a 6. příčku.
3: Radiožurnál Sport.
12: Všechny výsledky na jednom místě.
0: No a teď už se pomalu, ale jistě zase přemístíme na fotbalové mistrovství světa, protože tam se chystá druhý poločas úvodního dnešního utkání mezi Portugalskem a Demokratickou republikou Kongo. Ten duel se hraje v Houstonu. Ve 22 hodin začne asi nejočekávanější zápas prvního kola základních skupin turnaje. Anglie se totiž utká s medailistou z posledních 2 mundialů, tedy Chorvatskem. No a v noci na zítřek našeho času se budou hrát ještě další 2 zápasy. Ghana od 1 ráno nastoupí proti Panamě a nad ránem od 4 hodin se Uzbekistán postaví proti Kolumbii. Samozřejmě o těchto duelech na Radiožurnálu Sport uslyšíte. Utkání mezi Anglií a Chorvatskem vám nabídneme celé v přímém přenosu. No ale zítra samozřejmě už přijde to, na co čekáme. Nejvíc tedy na druhé vystoupení českých fotbalistů na mistrovství světa po úvodní porážce s Jižní Koreou 1-2. Utkání se hrálo v Guadalajáře. Se Češi přes svou základnu v Dallasu přesunuli do Atlanty, kde už mají za sebou trénink. No a chystají se na zítřejší souboj s Jihoafrickou republikou. Ta vstoupila do turnaje porážkou s Mexikem 0-2. Znamená to tedy, že to bude opravdu velmi důležitý duel pro oba týmy. A kdo vyhraje, ten si uchová reálnou naději na postup do play-off fotbalového mistrovství světa. Zítra od 18 hodin tedy Česko, Jihoafrická republika v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. No a teď už pojďme na rozehrané utkání Portugalsko-Demokratická republika Kongo. Tímhle duelem nás bude i nadále provázet reportér Jaroslav Plašil.
9: V Houstonu se odpočítává i začátek druhé půle, což právě slyšíte, takže za chviličku, a už se tak stane, začne druhý poločas. 1-1 je to potom prvním. Reakce z šatny Portugalců přichází na trávník nový muž. Teď přišel Conceição, který nahradil Silvu. Je to logické, protože Silva je potrestaným hráčem. Žlutá karta by jej možná zatěžovala při rychlých brejcích nebo předpokládaných rychlých brejcích soupeře, protože
13: alespoň když vyjdeme z první půle, tak to byl takový, řekněme, rys tohoto zápasu. Portugalci v držení míče. Občas se fotbalisté Demokratické republiky Kongo vydali dopředu, když měli nějakou možnost, ale těch okamžiků zase nebylo tolik. Přesto tedy ze závarů a několika standardních situací na konci první půle nastavení vytěžili vyrovnání a tak je to teď 1-1. Už se hraje druhý poločas, Conceição tedy nahradil Silvu, dopředu teď jdou spoluhráči zmíněného hráče na levé straně hřiště, teď už je ale balon ve středu, kde je Arujo. Arujo rozděluje balon k Fernandéšovi na pravou stranu, Cancelo na pravé straně u postranní čáry, nový muž také Conceição se zapojil do rozehrávky Portugalců. Vitinha přenáší hru nalevo, teď Mendes přebral přihrávku, kombinace nakrátko, pomocí rychlých krátkých přihrávek se teď snaží Portugalci získávat nějaké metry, hlava nahoře Vajgova, ale teď je to zase přihrávka zpátky a Makambu napadal rozehrávku, už se blížil k Vitinhovi, útočník Demokratické republiky Kongo. Zatím stav 1-1, 47. minuta utkání. Samozřejmě Portugalci mají ještě obrovskou spoustu času, aby si zase vedení vzali zpátky. Dlouhý nákop sbírá celkem snadno Kapudaj a tak teď mohou jít fotbalisté afrického celku dopředu, ale teď si to Kayembe rozmyslel a přihrává zpátky. Mutasami si odskočil pro balon, vymotal teď trojici portugalských fotbalistů a pokračuje akce Demokratické republiky Kongo. Teď je balon na pravé straně hřiště, Van Bissaka dělá pohyb doprostřed i s balonem trošičku nešikovně, ale míč nestratil, tak teď zase ukazuje, kam že mu mají spoluhráči přihrát, ale Mbemba teď nechal proběhnout svého spoluhráče a vybral si jiného. Teď je to zmíněný Van Bissaka, kombinuje teď se svými spoluhráči na pravé straně hřiště. Opět je to Van Bissaka, který se snažil vyhnout skluzujícímu fotbalistovi, udělal to všechno správně, když věděl, že jde soupeř do skluzu, konkrétně to byl bránící hráč Veiga, tak se snažil o to dloubnout balon přes ležícího hráče, ale byla tam ještě právě teč fotbalisty Demokratické republiky Kongo a tak je to odkop od branky Portugalců. Ti teď pospíchají dopředu a je to teď dobrá pozice pro Neta na levé straně hřiště, dostal pas do běhu, zasekává centr levačkou, pro který si nejde golman, rozmyslel si to teď Paciencao na poslední chvíli a hodně se teď zlobí nový muž na trávníku Conceição, že zákrok na něj nebyl posouzený jako nedovolený. Centr, pro který si nejprve šel golman teď Paciencao, ale nakonec couvnul a nechal jít pak do souboje zmíněného portugalského náhradníka s dalším tedy obráncem. Masuaku tam skákal společně s Conceisaem. Naštěstí teď pro fotbalisty Demokratické republiky Kongo z toho nic nebylo, ale bylo to určitě varování teď pro tým, který zatím drží senzační remízu 1-1, ale do konce zápasu ještě obrovská spousta času. 1-1 je to v 49. minutě utkání. Dopředu teď by mohl jít Kayembe, ale vazování zpátky. Masuaku a po něm Kapudaj, dlouhý odkop na půlku hřiště. Nedovolený zákrok píská rozhodčí Al-Jasim z Kataru na stadionu v Jusnu a tak teď mohou jít dopředu fotbalisté Demokratické republiky Kongo díky standardní situaci, o kterou se postará Kapudaj. Kapudaj si ale rozmýšlí pečlivě, komu by přihrál. Přibíhá mu teď pro přihrávku Mukau, vrací ale zase zpátky a teď to je Mbemba ve středu hřiště. Posouvá teď na Mukau u pravé strany hřiště, má proti sobě Fernandéže, dělá krok stranou, přihrávka na střed hřiště, kde je Visa, střelec vyrovnávacího gólu Demokratické republiky Kongo. Teď je to zase balon na pravou stranu, kde je Van Bissaka. Van Bissaka ale nechce chybovat, takže hraje zpátky a tak teď trošičku opatrněji postupují dopředu fotbalisté Demokratické republiky, ale střela teď na vzdálenější tyč a brankář Košta se musel skládat na zem, ale byl by to asi býval offside. V každém případě to byla akce, která trošičku připomínala gól Francouzů v zápase proti Senegalu, ten první, který dal Mbappé. Teď také zakončoval na vzdálenější tyč otočky Makambu při převzetí míče okamžitě, ale tentokrát by se mával offside, i když samozřejmě ten by to ani gól nebyl. 51. minuta utkání, Portugalsko, Demokratická republika Kongo zatím 1-1 v tomto duelu. Se Portugalci zase budou snažit dostat do vedení. Vypadalo to pohodově pro ně, takže jim soupeř prakticky nemůže ublížit, ale možná, že až příliš si tento pocit dokázali nechtěně dát do svých hlav a tak přišlo vyrovnání na konci prvního poločasu. Teď je to souboj míč versus čára, portugalský nový muž, ne, tak ne to, to byl nakonec, který ten souboj nevyhrál, zastavil podrážkou balón, ale ten pak v zápětí přešel čáru, takže odkop od branky, kterou hájím Pasincau. Portugalci budou muset doufat, že seberou balón znovu a pokusí se zase vytvořit si alespoň těsný náskok v tomto utkání. Mezitím se rozcvičují náhradníci a samozřejmě režie si často při té souvislosti vybírá Cristiana Ronalda. Teď celkem ne tak často vídaný počin od rozhodčího, který potrestal zdržování Demokratické republiky Kongo. Portugalci tak dostanou výhodu standardní situace a samozřejmě tak dostávají šanci zadarmo se nestěhovat před brankářem Pasincaua, před kterým teď bude hodně rušno, rohový kop portugalského celku po zdržování Demokratické republiky Kongo. To se nevidí zase až tak často, ale samozřejmě je to lék, je to recept na zdržování a rozhodčí

0: Už je to znovu 53. minuta utkání, Portugalsko-Demokratická republika Kongo 1-1.
1: Fotbalové mistrovství světa píše neobyčejné příběhy a jeden napsali také fotbalisté Kapverd, kteří při svém premiéře na mistrovství světa senzačně remizovali bez branek s mistry Evropy Španěly. No a jejich hrdina, 40-letý golman Vozíňa, poté litoval, že ho nemohla vidět na vlastní oči jeho matka kvůli problémům s vízy a dodatečným nákladům. Kapverdy jsou totiž jednou z 50 zemí, jejichž občané musí kvůli získání víz do Spojených států složit kauci až do více 15 tisíc dolarů, tedy více než 300 tisíc korun. Mluvčí ministerstva zahraničí USA ale uvedl, že příbuzní hráčů mají výjimku, úřady prý kontaktovali paní Vozíňovou, když ji tak nazvu, maminku fotbalového brankáře Kapverd, no a ta už teď víza má a může vyrazit tedy do Spojených států amerických, konkrétně do Miami, aby tam v úterý sledovala svého syna v zápase Kapverd proti Uruguayi. No a my na Radiožurnálu Sport sledujeme zápas mezi Portugalskem a Demokratickou republikou Kongo. Tenhle duel komentuje Jaroslav Plašil.
0: Ano, teď konkrétně duel tedy mezi velkým favoritem a nechci říct úplným outsiderem tohoto zápasu, ale rozhodně týmem, který nemusel tak pomýšlet na bodový zisk. 1-1 stále platí, 54. minuta utkání. Portugalci se dostávají k míči ve středu hřiště a teď je to Vitinha, který hraje zpátky. Araújo na hranici pokutového území už měl u sebe jen brankáře Koštu, ale hraje teď se svými spoluhráči na levé straně hřiště. Mendešův dlouhý pas na levou stranu hřiště stukává Neto pro Ronalda. Ronaldo přihrává do středu hřiště, kde je Vitinha. Vitinha postupuje doprava, tam je Cancelo připravený. Cancelo bude střílet, ne, zasekává míč centr levačkou přes celou šířku hřiště až na Fernandéže. Fernandéž centruje k penaltovému puntíku, tam sklepnutí a gól přes hlavu, ale offside. Bylo by to bývalo, bylo krásné, kdyby to bylo regulérní. Krásně přes hlavu. Teď zakončení provádí portugalský celek a konkrétně Cancelo, který tam byl. Teď se situace přezkoumává, protože byl mávaný offside, ale už vše rychle vyřešeno, zdá se, a už se může hrát. Ale ten offside byl metrový, bylo to jasné. Krásné zakončení přes hlavu od Cancela, ale v rozporu s pravidly, takže rychle přezkoumáno, 55. minuta utkání a teď to jsou fotbalisté Demokratické republiky Kongo, kteří jdou dopředu a Makambu centroval zblokovaný centr a bude to roh pro africký celek, který teď si tedy oddechl, dostal gól, který neplatil a sám teď může zahrozit v 56. minutě utkání. Ze série standardních situací vytěžili hráči afrického celku vyrovnání v nastaveném čase první půle a tak se teď s možná malou nadějí stěhují k brance soupeře. Dají si celkem na čas, teď je to Masuaku, který rozehraje svou levačkou rohový kop z pravé strany hřiště ze svého pohledu, tak Masuaku už je připravený, stejně tak jako jeho spoluhráči před brankářem Koštou. Centr na zadní tyč, ale tam se nedostal k hlavičce ani Makambu, ani nikdo další. Visa teď ještě skáče, pomohl si rukama, ale hraje se dál, tak teď v souboji trošičku byl tolerantní k hráčům afrického celku rozhodčí, ale já si jim přihlížel ale zblízka, takže vyhodnotil situaci jako regulární. Teď je to Masuaku, který může pokračovat v akci Demokratické republiky Kongo. Makau, centrum pokutového území přízemní, ale odskočil teď balon ještě přesto. Tyčka po střele, ale byl přískaný asi faul předtím. Ale Makambu teď z otočky pálí do tyče, předtím se ale pískal faul, ale teď zase Portugalci si trošičku zahrávají, asi víc než je zdrávo a měli štěstí, že KMB mu utekl míč, špatné zpracování, špatný dotek si dal KMB a pak sice Makambu vystřelil do tyče, ale odstavil si nedovoleně protihráče a tak by pískal stejně rozhodčí Aliasim a neuznal tento gól. Sadiky přijde na trávník, to je hráč, který vystřídá Mukaua, takže teď střídá trenér Desabre, kouč Demokratické republiky Kongo posílá na trávník nového muže. Takže i fotbalisté Demokratické republiky Kongo už vystřídali v tomto utkání. Připomínám, Portugalci jako první, když už hned s začátkem druhé půle vyběhl na hřiště Conceição, který nahradil Silvu. Teď tedy střídání, stav 1-1, 58. minuta zápasu. Stále dost času pro portugalský celek, který zatím

0: Tým hraje 1-1 s Demokratickou republikou Kongo. Teď je trošička zaváhání v zadních řadách, ale Van Bissaka byl daleko, aby z toho mohl jeho tým něco vytěžit. Teď navíc nechtěně fauloval. Už se hraje, Vitinha zůstal ležet na trávníku a tak ještě se k němu Van Bissaka sklánil a mezi tím Portugalci upalují na druhou stranu hřiště a mohli by využít toho, že Van Bissaka se nestihne vrátit, ale už to stíhá a zdá se, že Fernandes tomu ještě pomáhá, ukazuje rozhodčímu pravou rukou, aby se podíval, že tam leží jeden z Portugalců, ale hraje se stále dál, tak Fernandes vypadalo to, že chce sportovně se vynutit přerušení a když se toho nedočkal, tak teď nakonec zakopávají Portugalci míč v 58. minutě rozhodčí zápasu a Jasim z Kataru běží teď k Mendéšovi, kterého předtím nešťastně řekl bych, že Van Bissaka neměl v úmyslu nějakým způsobem zranit soupeře, ale zdá se, že v souboji mu trošičku přišlápl kopačku ze strany špičkou a tak teď Mendéš zůstal na trávníku. Samozřejmě pro Portugalce je to nepříjemné, je to klíčový hráč, teď tedy už snad vstávající a už možná i pokračují.
1: 20 hodin 22 minut posloucháte Radiožurnál Sport, který si dovolí připomenout, že cyklista Matias Vlachek obsadil v úvodní etapě závodu kolem Švýcarska 5. místo. Za vítězným Tadejem Pogačarem ze Slovinska zaostal o 4 minuty a 2 sekundy. Pogačar závodil po měsíc a půl dlouhé pauze, ale vůbec to na čtyřnásobném vítězi Tour de France nebylo znát. V kopcovité a skoro 150 km dlouhé etapě v okolí italského Sondria všechny soupeře deklasoval a druhého Richarda Carapace z Kolumbie porazil o 2,25 minuty. Vacek si připsal velmi dobrý výsledek, vlastně lepší v téhle sezóně byl jenom v časovkách. Jaký výsledek se zrodí v utkání fotbalového mistrovství světa mezi Portugalskem a Demokratickou republikou Kongo? O tom se právě teď rozhoduje v Houstonu a tenhle duel nám na Radiožurnálu Sport přibližuje Jaroslav Plašil.
0: V 60. minutě je to ještě 1-1, ale zase může být nebezpečno před brankou Masincava, golmanem Demokratické republiky Kongo, protože Portugalci vybojovali rohový kop a ten teď půjde zahrávat před chviličkou ležící Mendéš, podle všeho už by měl být v pořádku, takže už také kluše k balonu, aby si jej dovedl k rohovému praporku a tak teď Portugalci se stěhují před brankářem Pasunca. Bude to další příležitost teď pro portugalský celek, aby si zase vzal vedení na svou stranu. Povedlo se favoritovi dostat do vedení hned, dá se říct, na začátku zápasu díky hlavičce Nevéše. Soupeř v závěru první půle v nastavení srovnal a tak teď Portugalci zase mohou se dostat do vedení. Na Ronalda měl letět míč, ale byl předskočený, zatím je dobře hlídají teď fotbalisté Demokratické republiky Kongo. Balon už byl za čarou, signalizuje asistent hlavnímu Aliasim Píská, proto jste slyšeli hvist na Radiožurnálu Sport ze stadionu v Houstonu. Přibližujeme vám zápas mezi Portugalskem a Demokratickou republikou Kongo ve skupině, ve které jsou samozřejmě ještě dva týmy, které se nepředstavily na tomto šampionátu dosud. Uzbekistán a Kolumbie, to je samozřejmě duel, který také se bude hrát a budeme vás o něm informovat. Teď jsou to Portugalci ve skupině K a tedy jejich soupeři Demokratická republika Kongo. 61. minuta, Portugalsko 1, Demokratická republika Kongo také 1. Vitinha, který by rád zase něco vymyslel, přiběhl ke stoperům vypomoci s rozehrávkou. Přihrává teď střelci jediného gólu Nevéšovi, ten dává doprava na Conceição, ten vrací míč k Vitinhovi, Vitinho strká balon doleva, kde je Vajga. Přihrávka teď velmi dobrá na Neta, který odskakuje Kleině, má proti sobě ale trojici fotbalistů v modrém, takže přihrává zpátky Mendéšovi. Mendéš se teď obtáčí kolem svého protihráče, udržel míč, ale postupují s ním teď Portugalci zase dozadu. Vitinha, trošičku kostrbatá akce Portugalců a ztráta, které by mohli využít fotbalisté Demokratické republiky Kongo. Dopředu jdou ale v malém počtu, Visa teď trošičku na paty, takže přihrává soupeři v podstatě, protože teď Sadiky nemohl s míčem podstupovat dopředu. Vynutil si teď alespoň out, tak alespoň něco z toho vytěžili fotbalisté Demokratické republiky Kongo, ale postup byl hodně zpomalený a tak toho mohli teď Portugalci využít k ubránění této akce. 63. minuta teď právě začíná, autový hod ze strany z té levé, z pozice útočícího týmu, teď v tomto případě Demokratické republiky Kongo, prodloužený míč po hlavici, ještě hlavička a letěla teď sice vedle, ale další vzrušení před brankou Košty, který vše kontroloval, věděl, že Kapudaj netrefil v žádném případě branku, takže si mohl dovolit být trošičku, nechci říct méně ostražitý, ale nemusel zkrátka skákat, nemusel předvádět zákrok, ale jenom tak došel ke své tyčce, k té levé z pohledu portugalského brankáře, který už také rychle došel pro míč a Portugalci rozehráli. Už zase je to další akce portugalského celku směrem dopředu, 63. minuta utkání. Zápas má teď trošičku jiný rytmus než v prvním poločase, kdy Portugalci velmi pomalu si přihrávali, drželi prakticky stále balón a k čemu velkému dost dlouho nedocházelo. Z jejich strany teď přeci jenom to zkouší častěji delšími pasy. Pro ten aktuální si vyrazil Mpasin Cao, golman Demokratické republiky Kongo, a rozkutálel balon Kleině, kde teď předvádí letecký den Kayembe, ale nebyl asi nějak faulovaný. Vypadá to, že tomu trošičku i pomohl, aby rozhodčí s nás viděl přestupek, ale já jsem vše viděl, zapískal, a tak jsou to teď fotbalisté Demokratické republiky Kongo, kteří teď hrají zpátky ke svému brankaři. Mpasi Cao si zahraje a hned opakovaně, teď mu ale hodně odskočil míč a musí hrát rychle před Fernandežem, který už skákal do výkopu, tak teď to bylo jen tak, protože si Mbemba a Mpasi Cao vyměnili několikrát míč, 4 přihrávky, a pak už musel následovat velmi rychlý odkop, protože Fernandes skákal proti výkopu golmana, kterému uskočil míč. Každý horší první dotek může být potrestaný na kvalitních trávnících na stadionech v Severní Americe. Teď toho byl jasný důkaz ke slyšení na Radiožurnálu Sport v 65. minutě utkání Portugalsko-Demokratická republika Kongo 1-1. Portugalci teď jdou dopředu, postupný útok z pravé strany hřiště, prostrkávačky, rychlé krátké přihrávky teď na pravou stranu, centr do pokutového území, ale přečetl včas správně Kapudaj a odkopl alespoň na autový hod pro portugalský celek. Ten už je rychle rozehraný. Concesao se o to postaral, odskočil si tak, aby mohl dostat přihrávku zpátky. Další autový hod, rychle vhozeno. Cancelo si teď zahraje centr do pokutového území Fernandeše, ale hlavičkující Tuanzebe odolávají teď fotbalisté Demokratické republiky Kongo, ale je to teď smyčka, která se může utahovat. Vitinha přihrává doprava. Cancelo teď ještě posouvá na rozeběhnutého Concesa, ten zastavil, počkal si na lépe postavené spoluhráče, teď je to Vitinha, který chce míč, sklidňuje hru často takovým způsobem, teď je to centr Concesa do pokutového území, Ronaldo byl předskočený, takže se nedostal k zakončení a nedostane se k němu ani teď v nejbližších vteřinách, protože fotbalisté Demokratické republiky Kongo vytlačili svého soupeře a Mendes může být rád, že teď Kayembe fauloval, protože jinak by to mohla být nepříjemná ztráta pro portugalského favorita. 66. minuta utkání, další centr do pokutového území, ale snadná práce pro Mpasi Cao, který si sebral balon, okamžitě vykopává, viděl totiž rozeběhnutého Makamba, ale před ním dokázal včas zahrát Košta, obloučkem přehodil rozeběhnutého útočníka tak, aby mohli hrát obránci v klidu a prakticky sami, to se všechno povedlo, krásně vyřešené od Košty, který byl u balonu včas a elegantně přehodil dotírajícího Makamba, který už se zase zapojuje do bránění, ale zatím ještě celkem daleko od svých spoluhráčů, kteří se teď přesouvají ze své levé strany na pravou, alespoň jejich pozornost, protože z levé strany teď útočí portugalský celek, ale Fernandes hraje zpátky na Neta. Neto oklamal soupeře, který se ale vrátil do souboje, takže Neto musí hrát znovu a teď padá, ale nebyl to nedovolený zákrok, byl tam míč, ukazuje Al-Yassim, a tak dopředu může jít Kayembe, jenomže ztrácí balon u čáry a pak ještě zdá se zasáhl zbytečně soupeře. To už bylo po odpískání a proto teď trošičku rozmíška mezi oběma tábory. Tři hráči Portugalska nalepení teď na rozhodčího, protože ten jim brání v tom, aby pokračovali směrem ke svým protihráčům. Už se to ale vše uklidní. Nedovolený zákrok odpískaný, ale zbytečně dohráno po odpísknutí, takže proto teď se hodně zlobili Portugalci na Kayembeho, který strhl na zem nějak ne úplně tvrdě, ale zkrátka fauloval svého protihráče, kterým byl Mendes, a Řekneme o tom také posluchačům Radiožurnálu. 68. minuta utkání Portugalsko-Demokratická republika Kongo 1-1. Jaroslav Pašil, Radiožurnál.
1: 20 hodin 31 minut posloucháte Radiožurnál Sport, který teď fotbalovým dodá i volejbalové informace. České reprezentantky totiž v Lize národů podlehly 0-3 na sety světovým jedničkám z Itálie. Olympijským šampionkám a úřadujícím mistryním světa zejména díky výborné obraně v některých pasážích zdatně sekundovali, ale sety svěřenkyně trenéra Janise Atanasopoulose nakonec vždy ztratili, a to v poměru 18-25, 21-25 a 22-25. Po třech výhrách ze čtyř zápasů na prvním turnaji v Číně, tak na úvod dalšího klání na Filipínách utrpěly české volejbalistky druhou porážku v soutěži. Další zápas je v Lize národů čeká už zítra, také od 10 hodin dopoledne našeho času, jako dnes se utkají s další volejbalovou velmocí Spojenými státy americkými. Jak ten duel dopadne na Radiožurnálu Sport, samozřejmě uslyšíte, stejně jako teď uslyšíte o pokračování fotbalového souboje na mistrovství světa mezi Portugalskem a Demokratickou republikou Kongo. Slovo má Jaroslav Plašil.
0: Moc nechybilo a Cristiano Ronaldo mohl dát gól na 6. světovém šampionátu, ale netrefil míč úplně ideálně, krásně pronikl do pokutového území Concesao, zůstal tam osamocen, příliš volného prostoru mu nechali fotbalisté Demokratické republiky Kongo i na zpětnou přihrávku, kterou našel Cristiana Ronalda, ten ale střílel těsně vedle, takže stále platí 1-1 v 69. minutě utkání a začala občerstvovací přestávka na stadionu v Houstonu.
1: A na Radiožurnálu Sport tím pádem můžeme přidat další sportovní informace, tedy třeba o tom, že české tenistky se dnes snažily na berlínském turnaji okruhu WTA, tedy na trávě v německé metropoli, o postup do čtvrtfinále, ale uspěla jenom jediná, a sice Nikola Bartuňková, která zvítězila nad Belgičankou Mertensovou 6-1 a 6-4. Bartuňková se teď může poprat tedy i o semifinále, ale soupeřku bude mít nejtěžší možnou světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou. Neuspěla Kateřina Siňaková, která ve druhém kole berlínského turnaje podlehla nasazené trojce Američance Jessice Pegulaové 2-6 a 4-6. Tolik tedy krátce tenis a teď pojďme za softballem, protože české reprezentantky stále hrají v Praze Bohnicích své třetí utkání mistrovství světa proti Itálii. Poslední informace od Štěpána Béma mluvili o tom, že se českým softballistkám úplně nedaří své soupeřky přehrát. Jaké je aktuální skóre, Štěpáne?
2: V páté směně je to 2-4. Češkám se podařilo nejdříve stav stáhnout na kontaktní bod na 2-3 a už to vypadalo, že by se jim mohlo podařit srovnat, protože ve čtvrté směně byl ten stav pro Češky opravdu hodně dobře rozehraný. Měli obsazené všechny tři mety a pálkařce Veronice Klimplové stačilo odpálit míč tak, aby ho Italky nestihly vrátit a vyoutovat některou z Češek. To se jí povedlo, míč letěl až skoro za hranici homerunu, nicméně jedna z Italek v poslední chvíli dokázala míček chytit a tím pádem se skóre neotočilo. No a naopak v další směně poté Italky jeden homerun dokonali a tím pádem navýšili své vedení na 4-2.
1: Říká Štěpán Bém, se kterým se ve vysílání Radiožurnálu Sport samozřejmě ještě uslyšíme. Teď ve 20 hodin a 35 minut, ale zase uslyšíme Jaroslava Plašila, protože nás zajímá další vývoj utkání na fotbalové mistrovství světa mezi Portugalskem a Demokratickou republikou Kongo. Jardo.
0: Ano, a další střídání portugalského celku, Semedo a Rafa Leao půjdou do zápasu, naopak odejdou Mendes a to možná i proto, že byl možná už trošičku limitovaný, jak byl neustále okupávaný, takže teď proto dvojí střídání na straně portugalského celku. Už je to třetí změna po té, co odešel teď už tedy na začátku hned druhé půle na pravé straně Silva, kterého nahradil Conceição, tak teď noví hráči Leao a Semedo. Portugalci prostřídali dolů, tedy už odešel Mendes, Silva a také Neto, který přihrál na první gól portugalského celku. Takže další změna, Portugalci teď při chuti, noví hráči se o to samozřejmě také chtějí postarat. 73. minuta utkání 1-1, poté co se hráči občerstvili, tak už se zase hraje. Portugalci se snaží přiblížit teď k brance soupeře, staral se o to Cancelo, ale neuspěl, a tak teď to bude autový hod pro Demokratickou republiku Kongo na pravé straně hřiště z pohledu tohoto afrického celku. Autový hod do autu, což nebývá tak úplně časté, ale teď se to zkrátka stalo. 73. minuta, Portugalci toho mohou využít, rychle přenášejí těžiště hry na pravou stranu. Tam je teď nový muž na trávníku, Semedo. Semedo teď postupuje ve spolupráci s Nevešem dopředu, ale Portugalci už zase kombinují zpátky. Vitinha, po něm Cancelo. Portugalci se teď podél pravé postraní čáry snaží dostat dopředu. Teď se Conceição utrhl do středu hřiště, vybral si ale Vitinhu, zase další přihrávka zpátky. Portugalci si leco smalovali při občerstvovací přestávce. Fernandes teď krásně uvolňuje Cancela, Ronaldo a zblokovaná zcela. Tak další fantastický moment. A koncovka Ronalda, hledají teď často zpětnými přihrávkami spoluhráče, ty postupy jsou hodně podobné a možná, že právě to si teď Portugalci malovali během občerstvovací pauzy. Ronaldo nabíhal na zpětnou přihrávku, snažil se zakončit. Hráči Demokratické republiky Kongo ukazují, že by to měl být odkop od branky. Ronaldo si samozřejmě myslí opak. Další vynikající rychlá akce, která teď bude k vidění možná tady ještě jednou na velké obrazovce, ale v každém případě gól z ní zatím nedali. Portugalci už dvakrát se dostal do zakončení Cristiano Ronaldo. 74. minutě utkání stále platí Portugalsko-Demokratická republika Kongo 1-1. Cristiano Ronaldo teď slyší od fanoušku svoje jméno. Na chvíli se zamyslel, něco si řekl a namotivoval se, řekl bych, do dalšího průběhu, to alespoň se tak dalo odečíst z jeho výrazu. Mezitím střídají také fotbalisté Demokratické republiky Kongo. Také dvojí střídání na straně afrického celku, takže na změny je to podobné na obou stranách. Kayembe, Mukau a Masuaku už jsou tedy v roli hráčů, kteří mají dohráno, splněno. No a novými muži jsou Sadiky, který už hraje nějakou dobu, Pikel a Kayembe teď v tuto chvíli. Nový muž tedy v sestavě Demokratické republiky Kongo. Od začátku hraje Bakambu, kterému teď odskočil balón, a tak Portugalci mohli dostat míč okamžitě dopředu. V 75. minutě utkání je trošičku tlačí víc čas, ale stále ještě je to dost času, který mohou Portugalci využít nejenom ke střelení jednoho gólu. Fernandes se to jistě pokusí, přihrává teď před sebe, kde byl sice rozeběhnutý Neves, střelec zatím jediného gólu Portugalců, ale nepovedlo se mu převzít dobře balón a dopředu teď mohou jít fotbalisté Demokratické republiky Kongo. A to byl kousíček, který teď zbýval radost a růžo překazil Demokratické republice Kongo, protože pas od Visy už mířil k rozeběhnutému Bakambovi. No tak to by byl průnik, kdyby se to povedlo. Chyběly centimetry, ale teď je zase rušno na druhé straně hřiště. Conceição má na zádech dvojici hráčů afrického celku. Conceição prostrkává balon krásným způsobem. Přihrávka zase zpětná a zase to měl být zakončující Ronaldo, ke kterému se tentokrát míč nedostal. Ještě Vitinho to zkouší teď kombinací narážečky nakrátko s Fernandesem, zakombinoval teď Vitinha, oba dva si plácají, ale i tuto akci zatím ubránili fotbalisté Demokratické republiky Kongo. Spousta Ronaldů v ledišti, spousta fanoušků s dresem portugalského hrdiny, kterého teď často hledají svými přihrávkami jeho spoluhráči, ale na potřetí se Cristiano Ronaldo nedostal k zakončení na rozdíl od dvou předchozích případů, ale ještě má dost času do konce zápasu, protože začíná teprve 77. minuta a to je ještě hodně. Teď je rohový kop navíc, takže Ronaldo zase pečlivě střežený v pokutovém území a on si umí najít místo a má stále fantastický výskok, to je patrné i v tomto, i nejenom v tomto zápase. Teď ale nejvýš skáčem Pasincao, golman afrického celku, který okamžitě rozkutal míč na rozeběhnutého Makamba. Makambu se dívá, kdo běží s ním, takže přihrává teď na levou stranu. Ještě akce pokračuje pokračuje. Bakambu jeho pohotová, ale nepřesná střela. Tak to byla obrovská příležitost. Bakambu dostal balon proti noze, proti té pravé. Hezky pomaloučku, míč neletěl tak, že by skákal, takže to byla od Sadikyho výborná přihrávka, ale Makambu střílel trošičku zabržděně a pravačkou netrefil balon. 78. minuta utkání, Portugalsko hraje 1-1 s Demokratickou republikou Kongo, které tak stále může...
1: Ve 20 hodin a 41 minut rychlá zpráva také z fotbalového mistrovství světa, ale o tom, že útočník Jihoafrické republiky Temba Zwane dostal za vyloučení v úvodním utkání šampionátu s Mexikem 3-zápasový trest. Zwane tak přijde nejen o zítřejší utkání s Českem, které začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 18 hodin, ale také o závěrečný duel ve skupině s Koreou. A pokud by Jihoafrická republika postoupila, nemohl by hrát ani v prvním kole vyřazovací části. Do turnaje právě teď teprve vstupují Portugalsko a Demokratická republika Kongo. Tenhle duel se hraje v Houstonu a na Radiožurnálu Sport nám ho přibližuje Jaroslav Plašil.
0: Dopředu teď vyráží Van Bissaka, stav stále stejný 1-1, 79. minuta právě začíná, píská rozhodčí Aliasim a fotbalisté Demokratické republiky Kongo dostali míč a čas na rozehrávku ve středu hřiště po faulu Portugalců. Ve velké šanci byl před chviličkou, ale musím to zopakovat, Makambu střílel nad a vedle, k tomu ještě z docela dobré pozice, kdy dostal zpětnou přihrávku přímo do nohy. Trošičku musel dát nohu zpátky, nebylo to tak, že by se na střelu rozbíhal, což také samozřejmě ovlivní střelu a její parametry, ale byla to poměrně nadějná pozice. 79. minuta utkání 1-1 stále mezi Portugalskem a Demokratickou republikou Kongo na stadionu v Houstonu. Teď jsou to zase fotbalisté Demokratické republiky Kongo, kteří mohou jít dopředu. Van Bissaka slumil míč na prsou na pravé straně hřiště, počkal si na nabídku spoluhráčů, vybírá si teď nejblíže běžícího Mutusamiho. Mutusami vrací zpátky teď ke střídajícímu hráči. Teď je to dlouhý pas na Van Bissaku, který ale neběží sám, běží s ním také portugalský Cancelo. Centr do pokutového území sbírá brankář Košta, který teď v klidu posouvá míč zase vedle sebe, tak aby mohl hrát Semedo co nejrychleji. Dlouhý pas teď na pravou stranu hřiště, stíhá jej teď Conceição a stihne jej. Vyhnul se teď proti hráči, padá a... Bude to offside, nebude to faul, jak samozřejmě by si přáli fanoušci portugalského celku, ale bude to offside, který předcházel souboji, takže zrušení zbytečné, byť by to asi býval byl faul, tak samozřejmě offside byl nejdříve na začátku této akce, protože Capudaj sice zastavil nedovoleně soupeře, bylo to nedovolené bránění na konci se, to v každém případě asi ano. Vystrčil zadní část těla na portugalského hráče, který se mu snažil vyhnout kličkou, ale už bylo máváno a tak teď tedy se bude zase rozehrávat od polovičky, obrané polovičky Demokratické republiky Kongo. Brankář Pasin Cao si dává na čas, vylezl ze své branky a teď je bude vykopávat po offsideu. 81. minuta utkání, Bakambu dobře hlídaný, takže se nedostal k lavičce, ale ještě se k odraženému míči dostali fotbalisté Afrického celku, kteří teď dlouhým nákopem se snaží získat alespoň území a Ružo přihrává zpátky Koštovi. Košta má před sebou už Bakamba, takže si musí dávat pozor. Neotálel s odkopem, ale ani fotbalisté Demokratické republiky Kongo teď nepovolují soupeři nic. Ronaldo se ještě snaží napadat, ale je tam sám a tak spíš povzbuzuje své spoluhráče, aby se přidali, což se nestalo, takže následoval odkop a bude to další akce portugalského celku. 82. minuta začíná, Portugalsko hraje 1-1 s Demokratickou republikou Kongo, posloucháte Radiožurnál Sport, jsme tady s dalším zápasem a přímým přenosem ze světového šampionátu, který teď tedy vidí vyrovnaný souboj zatím velkého favorita s outsiderem tohoto zápasu, ale ještě Portugalci mají nějaký čas na to, aby utkání rozhodli a těch minut není zrovna málo, určitě nějaká čtvrthodinka ještě. Centr do pokutového území, Portugalci to teď zkoušejí naslepo centrem, který ubránili fotbalisté Demokratické republiky Kongo a mohou jít dopředu, ale to bude hodně těžké pro sprintující hráče, protože přihrávka šla hodně klajně. Teď ale Visa využil toho, že z autu nemůže být offside, takže Bakambu převzal míč z dobré pozice. Přihrávka zpátky teď. Je to dobré pro teď africký celek, ale centr nepovedený, tak Bakambu nemusel ani skákat do vzduchu, nechal vyniknout brankáře Koštu, protože centr ze strany byl hodně nepovedený, oblouček, který byl pomalý a ještě padal z velké výšky směrem k brankáři, tak to se nepovedlo. Teď ale se rozebíhá Cristiano Ronaldo. Ťuká balon doprava Kleině, kde je Concesao, ten má míč často a ví si s ním rady, stejně tak dokáže oklamat soupeře, teď ale volil přihrávku zpátky, Neves, střelec zatím jediného gólu Portugalců, přihrává Concesaovi, s ním teď velmi dobře se vrátil soupeř, ale Concesao fauloval, no, teď to bylo takové vysvobození spíš pro africký celek, protože zdálo se mi, ale je to jen můj subjektivní pocit, že KMB trošičku zaváhal, nechal Concesaje až příliš pustit do souboje a pak měl co dělat, aby jej portugalský fotbalista neodzbrojil, ale když to tady vidím na obrazovce, tak přeci jenom tam Concesao strčil svou nohu trošičku důrazněji do souboje, takže by se to asi tak posoudit dalo. Vitinha mezi tím odešel, přichází teď další hráč, který by mohl platit nejenom svou výškou, protože je vyšší postavou rozhodně než Vitinha, který už tedy má dohráno a Ramos tedy nahradil svého spoluhráče, který už je na lavičce, 84. minuta utkání. 1-1, Portugalsko hraje s Demokratickou republikou Kongo zatím vyrovnaně, ale samozřejmě ještě dost času může mít favorit tohoto duelu evropský celek, který je jedním z takového širšího pole favoritů určitě. Teď ale se snaží hlavně o to, aby zvrátil tento zápas na svou stranu, tak jako tomu bylo větší část první půle, protože celkem na začátku zápasu se dostalo Portugalsko do vedení zásluhou Neveše. Soupeř vyrovnal v závěru v nastaveném čase první půle, teď promáchl Bakambu, skákavý balon netrefil vůbec a tak může hrát portugalský celek od Košty. Golmana Portugalců se teď dostává balon na stranu hřiště, kde je Rafa Leao. Ten se snažil vyhnout svému soupeři, ale Van Bissaka byl včas v souboji a dokázal si lehnout tak, že se Laovi nepovedlo obejít nebo přehodit, přelstít soupeře, takže v 85. minutě to bude ještě navíc autový hod pro Demokratickou republiku Kongo, která má taky v hledišti v Houstonu řadu svých fanoušků, byť v té záplavě červené jsou ty modré ostrůvky velmi malé, skromné. Přeci jenom mnohem víc fanoušků. Tady je portugalského celku a možná, že řada z nich, těch neutrálních, jsou individuálními fanoušky Cristiana Ronalda. To taky není vyloučeno. Ten stále ještě je na trávníku a sleduje teď střídání na straně soupeře. Banza půjde do hry, takže to je další změna v sestavě. A dolů půjde Bakambu, který měl některé dobré momenty. Měl i dobrou celkem příležitost na to, aby posunul svůj celek do senzačního vedení, to se nestalo. Van Bissaka šel také dolů.
1: Střídání v zápase fotbalového mistrovství světa mezi Portugalskem a Demokratickou republikou Kongo. A tak můžeme připomenout to, co nás na turnaji ještě čeká v nejbližších hodinách. Do šampionátu vstoupí další šestice týmu a tím pádem bude první kolo základních skupin dohrané. Od 22 hodin, tedy už za 71 minut, se proti sobě postaví Anglie a Chorvatsko. V určitě nejočekávanějším utkání těch duelů prvního kola základních skupin. No a potom hodinu po půlnoci našeho času nastoupí Ghana proti Panamě a o 4 ráno Uzbekistán proti Kolumbii. S Radiožurnálem Sportu to samozřejmě nebudete chybět. Duel Anglie-Chorvatsko nabídneme v přímém přenosu. Tak jako jsme u utkání, které se hraje v Houstonu a ve kterém proti sobě stojí Portugalsko a Demokratická republika Kongo. Pokračuje Jaroslav Plašil.
0: 86. minuta tohoto zápasu pomaličku končí, 1-1, to platí stále. Portugalci se teď nadechují k dalšímu velkému náporu. Ronaldo číhá na přihrávku vepředu, ale nedostává ji ani Semedo, protože balon končí v autu a tak je to teď míč pro Demokratickou republiku Kongo. Hvist rozhodčího, to je známka toho, že by si měl africký celek pospíšit s rozehráním autového hodu. což samozřejmě není jen tak přesvědčit tým, který drží senzační výsledek a teď už vhazují fotbalisté afrického celku. 87. minuta, Portugalsko-Demokratická republika 1-1. Balon má teď golman Košta. Zastavuje si na chviličku a vybírá si teď Viegu. Samozřejmě už tam Portugalci nemají Vitinho, který si říkal o balon takřka neustále, a tak se teď o dispečing starají jiní hráči, teď konkrétně Fernandes ve středu hřiště. Fernandesův dloubáček nachází teď Lea, velmi dobře postaveného. Leo teď proti sobě má jen jednoho hráče, takže toho by mohl oklamat, ale velmi dobře pozičně teď zapracoval Mbemba a dokázal odkopnout dopředu. Teď už je to jenom odkop na útočnou polovičku a nic dalšího z toho. Portugalci v 88. minutě se zase snaží rozjet další akci. 1-1 je to proti Demokratické republice Kongo. 1-1 zatím v 88. minutě utkání. Dopředu teď může jít Neves. Neves ale přihrává zpátky na Veigu. Veiga přihrává teď doleva, kde je Cancelo. Ten už si dlouho nezahrál na levé straně. On začal zprava samozřejmě, pak se to trošičku přeskupilo po těch změnách. Cancelo teď na levé straně. Dobrý centrále. Chytá jej teď brankář Massin Cao. Vypadalo to nevinně, ale ono to bylo hodně nebezpečné. Křižná taková polostřela, polopřihrávka na vzdálenější tyč a Massin Cao se natáhl velmi dobře. Teď to bude žlutá karta pro Semeda, který na půlce hřiště takticky zastavoval soupeře. Toto jsou taxativní žluté karty. I když celou situaci provází pískot fanoušků, tak to bylo zřejmé. Vysa, střelec zatím jediného gólu Demokratické republiky Kongo, teď je zastavený nedovoleně na půlce hřiště a Semedo si vysloužil žlutou kartu za tento zákrok. Mezitím tady ještě jednou vidíme Cancel v pokus, který poslal takový střílený míč do pokutového území na vzdálenější tyč po zemi. Brankář Massin Cao dokázal balon zalehnout, takže mu nevypadl, což bylo v tu chvíli klíčové. 89. minuta utkání, ještě minutu a půl a pak samozřejmě hodně dlouhý, možná nastavený čas. Troufám si říct, že takových 6 minut navíc by se hrát asi mělo tady v Jusnu, ale v každém případě je to v kompetenci rozhodčího Aliasima, který teď sleduje ne nedovolený zákrok, ale dovolené odebrání balonu a dopředu mohl jít Concesao a hlavičkující brankář Massin Cao vyběhl hodně daleko mimo pokutové území, pomohl teď hodně svému týmu a ten navíc může jít dopředu, takže Demokratická republika Kongo teď může jít směrem k pokutovému území. Vysa posílá balon na hranici 16, kde jsou Portugalci připraveni a tak to teď zkouší znovu další fotbalisté v modrém. Už toho mají dost někteří fotbalisté, kteří jsou na trávníku od začátku, jako třeba Mutusami, který hraje tak zpátky až s brankářem Massin Caoem. Přihrávka přes celou délku hřiště prakticky. Teď zase celkem riskantní rozehrám. Massin Cao už musel si pospíšit, protože už mu skákal zase do rozehry Cristiano Ronaldo. 90. minuta, gesto trenéra afrického celku je jasné. De Sabre ukazuje svým svěřencům, běžte k sobě, musíme být kompaktnější, teď to bude potřeba v tom závěru. 90. minuta utkání, Portugalsko za potlesku fanoušků přichází, teď už také přibíhá k pokutovému území, Concesao odzbrojený, ale ještě akce pokračuje, Neves rozděluje míč, Fernandes va šajtle, ale hlavička teď Tuanzebeho, ještě Fernandes dostane pokus, zcela levačkou, stečovaná nebo ne, tak letěla vedle levé tyče, ale vypadá to, že tam nedošlo k teči, pokud nebude vše korigováno, tak by to mohl být odkop od branky Massin Caoa. Začala nastavená minuta číslo 1, bude jich 5 dohromady, tak nikoli 6, 5, 4 jsou tak nějak jako skoro povinné, řekl bych, vzhledem k té 3-minutové přestávce, každý poločas na občerstvení, pak ta minutka se pravidelně tak nějak automaticky přidává k těm třem, no a teď ještě minutu navíc dostal je oba týmy, takže 5 minut ještě přes 4 minuty mají Portugalci na to, aby vstřelili vítězný gól. Samozřejmě to samé platí i pro soupeře, ale ten teď už trošku rezignuje na útočení a naopak musí hodně rychle pelášit zpátky, protože dopředu běží Concesao po pravé straně hřiště. Concesao do jízdy teď spoluhráčům, ale centr teď ještě nebude provedený, protože Semedovi překazil radost skluzující soupeř Tuanzebe do autu, takže rychlý autový hod Fernandes. Druhá minuta nastavení zpěti začala. Fernandesův centr Ronaldo hlavičkuje ještě Leo na hranici pokutového území, poté co míč k němu doskotačil na levé straně hřiště, teď je Cancelo. Cancelo dává zpátky zblokovaný míč, zblokovaná přihrávka a měl by to být africký celek, který by mohl vazovat, je tam zase rozmíška, protože to všechno se teď odehrálo před portugalskou lavičkou. Třetí minuta nastavení za chviličku začne, v té druhé se teď budou snažit dostat fotbalisté afrického celku balon co nejdál od své branky, o což se teď pokouší a to byl tvrdý náraz, to bude žlutá karta pro portugalského bránícího hráče. Moto sami ukazuje, že by to mohl být i přísnější trest, protože Vista dostal loktem od obránce Portugalců Aruža, no, tak to byla tedy pořádná hráz, kterou teď ukázal portugalský bek rozeběhnutému hráči, který se držel za hlavu. Postavil se teď, ale teď jsem to měl možnost vidět na velké obrazovce, nebylo to zas tak hrozného, takové klasické hokejové nedovolené bránění tělem spíš, takže řekl bych, že to nebylo nějak nesportovní, hrubé. V každém případě Aruže dostává žlutou kartu za zastavení soupeře na půlce hřiště, to je věc, kterou už si můžeme započítat do statistik. Visa ještě chviličku leží na trávníku. Třetí minuta nastavení z pěti je v plném proudu a teď až to budou fotbalisté Demokratické republiky Kongo, kteří budou moci rozehrávat. Přihrávka teď tak, taková polokrátká, polodlouhá, tak aby teď neriskovali nějakým zbytečně dlouhým nepřesným nákopem. Fotbalisté Demokratické republiky Kongo to vypadalo a teď ještě se snaží bojovat o míč při rohovém praporku, ale souboj vyhrál Cancelo, který nastřelil protihráče a tak dopředu peláší Portugalci a také samozřejmě africký celek Demokratická republika Kongo, protože může být zle zase před brankou Pasinca. Utkání teď má velké tempo, Portugalci se snaží strhnout vedení na svou stranu, čtvrtá minuta nastavených pět minut se pomaličku chýlí ke konci, ale ještě tam je dost prostoru pro portugalský celek minimálně na nějakou akci, na nějakou standardní situaci. Ještě to je minuta a půl minimálně, možná ještě něco rozhodčí přidá, protože teď se ještě chviličku nehrálo v tom nastaveném čase. Semedo se utrhl, může odcentrovat, tak zatím ne. Až teď to bude asi rohový kop. Ano, Semedo vybojoval rohový kop a to je právě ta standardní situace, která teď přichází a která může být teď velkou hrozbou pro Demokratickou republiku Kongo v samotném závěru zápasu. Cristiano Ronaldo ukazuje prstíkem, najděte mě a já to zařídím. Rohový kop Portugalců ve čtvrté, teď už v páté minutě nastavení. Fernandesův rohový kop, brankář pasy. Cao si došel pro balon a teď typickým brankářským způsobem hrudí balon zalehává na trávníku, tak dlouhý výkop teď neúplně povedený, skákavý polovysoký míč a okamžitě přichází přihrávka zpátky, Ronaldo ještě zůstává v pokutovém území neobsazený, Fernandes by mu mohl přihrát, ale přihrává nepřesně a dopředu může jít Visa, střelec vyrovnávacího golu. Visa se vyhnul dvěma Portugalcům, má proti sobě Semeda, Visa běží do strany k rohovému praporku a tam bude chtít určitě šetřit čas, ale to se mu nepovedlo, Concesao to přečetl, ale ani on není úspěšný, uklouzl a tak to budou teď fotbalisté afrického celku. Pátá minuta z nastavených pěti pomaličku končí, samozřejmě teď k tomu autovému hodu. Teď se nemají fotbalisté Demokratické republiky Kongo, takže teď musí rozhodčí zápasu, ale já jsem hodně povzbuzovat africký celek. Je tady konec! Je to tak? Tak to je senzační remíza 1-1, ze které mají teď radost menší ostrůvky fanoušků, to v každém případě říct můžeme, ale naprosto zasloužený výsledek vzhledem k tomu průběhu první půle by se dalo říct, že Portugalci si byli tak jistí svou výhrou v tomto zápase, až je to stálo body, protože v nastaveném čase první půle Visa vyrovnal a teď tedy ve druhé půli už se nic gólového nastalo. Portugalsko, Demokratická republika Kongo 1-1. Fantazie pokračuje, šampionát senzačních výsledků a můžeme se těšit na další. Snad nebudou na účet třeba českého celku. Tím vás zvu k zítřejšímu přímému přenosu od našich kolegů přímo z místa, přímo z Atlanty. Česká republika proti té jihoafrické se vším doprovodným programem, jak jste od nás zvyklí, ranními studii a tak dále.
1: Říká Jaroslav Plašil.
3: Radiožurnál 21 hodin. Zprávy pro vás má Kateřina Cousidisová.
4: Senát nesouhlasí se zpřísněním pravidel pro změnu pohlaví, zamítl novelu občanského zákoníku. Evropský parlament schválil zpřísnění společné migrační politiky. Fotbalisté Anglie a Chorvatska za hodinu rozehrají úvodní duel na mistrovství světa. A zítra bude skoro jasno až polojasno na horách i přeháňky, teploty většinou do 31 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
4: Senátoři odmítli zpřísnění pravidel pro změnu pohlaví. Novelu navrhovala skupina předkladatelů v čele s Vladimírou Ludkovou z klubu ODS a TOP 09. Chtěla, aby tranzice schvalovaly soudy a trans lidé museli podstupovat psychoterapie. Teď to posuzuje sexuolog. Podle Ludkové není změna pohlaví jen věcí jednotlivce, ale stát má hájit i práva jiných lidí. Předseda klubu SEN 21 Pirátů Václav Láska namítl, že stávající systém funguje.
6: Opravdu tady otevíráte úplně zbytečnou kulturní válku a chcete prostě zasahovat do něčeho, kde neexistuje žádný problém. Jestli s tím mají problém někteří lidé, kteří prostě mají nějakou fobii z menšin, tak je to jejich problém, který my tady nemáme řešit.
4: Europoslanci schválili nová pravidla pro návrat nelegálních migrantů do třetích zemí. Cílem je urychlit proces vyhoštění neúspěšných žadatelů o azyl. Nová pravidla zároveň dávají větší pravomoce úřadům jednotlivých členských států Unie.
7: Po rozhodnutí o vyhoštění nově budou muset lidé opustit unijní země okamžitě, anebo ve stanovené lhůtě. Úřady pak můžou lidi podezřelé z možného útěku zadržet v detenčních centrech až na 2 roky. Pro zpřísnění pravidel hlasovali třeba europoslanci ODS, STAN nebo TOP 09. Změny vítá i vládní ANO, jak vysvětluje jeho zástupce Jaroslav Bžoch.
8: Dává nám to možnost mnohem lépe koordinovat a zároveň to ale dává možnost i členským státům si vlastně azylovou politiku ještě zpřísnit.
7: Návrh počítá i se vznikem návratových center na území mimo EU. Měla by vzniknout v zemích, se kterými bude mít Evropská komise zvláštní smlouvy. Návrh ještě musí definitivně potvrdit unijní ministři vnitra. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Radiožurnál.
4: Lidé mají tento měsíc poslední možnost navštívit Pragrovy kostky před rozsáhlou rekonstrukcí. Komplex budov poblíž Karlova náměstí ze začátku 70. let se bude opravovat 3 roky. Centrum architektury a městského plánování hlavního města se proto musí dočasně přesunout, říká jeho vedoucí Štěpán Bertl.
9: Kemp otevře už na podzim v prostorech v Karlíně, pobřežní 20A a Institut plánování rozvoje, to znamená naše kanceláře, ty budou na druhé straně řeky v Holešovicích v prostoru ArtGen.
4: Poslední akce pro veřejnost před finálním zavřením centra bude 25. června. Rekonstrukce začne od července.
3: Sport.
10: Fotbalisté Portugalska dohráli před několika momenty proti Demokratické republice Kongo úvodní zápas na mistrovství světa. Aktuality doplní reportér Jaroslav Plašil.
0: Další překvapivý výsledek 1-1. Demokratická republika Kongo tedy vyrovnala na konci první půle a nic už se nestalo. Cristiano Ronaldo zatím střelecky mlčí na svém 6. šampionátu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
10: Za necelou hodinu začne duel mezi Anglií a Chorvatskem. Fotbalisty Karviné opustil trenér Marek Jarolím. Slezané byli etickou komisí Fotbalové asociace České republiky v pondělí vyloučeni z nejvyšší soutěže kvůli sázkařské aféře. Proti rozhodnutí se ale odvolali. Kouč Jarolím zamířil do polské Gdyně. S tamním druholigovým klubem podepsal 2letou smlouvu. Polský tým o tom informoval na webu. Nového trenéra oznámí Karviná o víkendu, napsala na internetových stránkách. A české softbalistky hrají s Itálií třetí zápas v domácí skupině mistrovství světa. Více informací má Štěpán Bém.
2: Utkání se v 6. směně pomalu blíží ke konci a Italky vedou nad Češkami 8-2. Z Bohnic Štěpán Bém, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Je omezení na dálnici D11 u sjezdu na Sadskou a také u sjezdu na Poděbrady. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozorně u sjezdu na Sadskou. Na 25. kilometru údržba zavřela pravý pruh a hlavně velkou část odbočovacího pruhu. Na D11 z Prahy do Hradce Králové další omezení u sjezdu na Poděbrady. 35. kilometru. Vpravo stojí několik aut silničářů a jedno z nich blokuje blokuje část nájezdu na dálnici. Vypadá to na následky nehody. Na D1 u Přerova ve směru do Ostravy se objíždí porouchaná dodávka. Stojí za sjezdem na Horní Moštěnice, kilometru 275 v odstavném pruhu. Místo je dobře označené. V Praze na křížení ulic Na Strži, Krčská a v Podzámčí se srazilo osobní auto s karavanem. Nehodu taky omezený průjezd, čekejte kousek za sjezdem z jižní spojky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno, hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy.
1: Příjemný středeční večer. 6 minut po 21. hodině máme za sebou, jak jsme slyšeli i ve zprávách, a předtím na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu první dnešní zápas 7. hracího dne fotbalového mistrovství světa. V Houstonu se zrodilo překvapení. Portugalsko remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1. No a už za necelou hodinu začne další utkání, a to opravdu velmi očekávané, mezi Anglií a Chorvatskem. Samozřejmě u něj s jedinou čistě sportovní s rozhlasovou stanicí v Česku nebudeme chybět. No a samozřejmě jsme díky našim reportérům nechyběli ani u tiskové konference trenéra českého národního týmu Miroslava Koubka před zítřejším druhým utkáním fotbalové reprezentace na světovém šampionátu. Zápas proti Jihoafrické republice začne zítra v 18 hodin. A tak se už za chvíli vypravíme do Atlanty, abychom zjistili, co zajímavého nejen Miroslav Koubek pronesl. Příjemný poslech.
5: Radiožurnál Sport
12: a Filip Šedivý.

0: Radiožurnálu Sport míříme do Spojených států amerických, konkrétně do hlavního města státu Georgia, tedy do Atlanty, protože tam zítra večer, nebo spíš podvečer našeho času, v 18 hodin rozehrají čeští fotbalisté své druhé utkání na světovém šampionátu. Po porážce s Jižní Koreou nastoupí proti Jihoafrické republice. A my už jsme teď ve spojení s kolegou Mikulášem Jášou, který sledoval v Atlantě tiskové konference jednak s trenérem národního týmu, tedy Miroslavem Koupkem, a také kapitánem Ladislavem Krejčím. Mikuláši, hezké odpoledne do Atlanty.
1: Přeju vám dobré odpoledne z Atlanty.
0: Podle slov, která pronesli Miroslav Koubek, Ladislav Krejčí, podle toho, jak se projevovali, jaká je nálada v národním týmu, jak se cítí před tím, no můžeme klidně říci, klíčovým utkáním základní skupiny?
1: Já si myslím, že nálada je dobrá, bojovná, čeští reprezentanti, pochopitelně i realizační tým, jsou připravení na stěžejní zápas v boji o postup do vyřazovací fáze světového šampionátu. Jenom potvrdím tvá slova, že Češi na úvod turnaje prohráli s Jižní Koreou 1-2, takže druhý zápas ve skupině dost napoví, jestli se Češi podívají do prvního kola playoff, anebo jestli pojedou už po základní skupině domů. Mluvili jsme o tom s Ladislavem Krejčím na tiskové konferenci, ta otázka byla jasná. Cítíte se, Ladislave, že jste zahnáni do kouta? Ladislav Krejčí hovořil o tom, že to je nálepka, že to tak nevidí. Naopak, že si myslí, že Češi, nechci říci, že jsou v dobré pozici, ale že zkrátka a jednoduše musí úplně stejně jako soupeř zvítězit, vyhrát a pak se uvidí, jdeme zápas od zápasu. To bylo to klasické klišé, které jsme slyšeli na tiskové konferenci. Takže k té náladě, ta se mi zdá dobrá, bojovná, Češi jsou připraveni a natěšení na druhé utkání na mistrovství světa.
0: A teď se samozřejmě mezi českými fanoušky řeší, v jaké základní sestavě vyběhnou zítra od 18 hodin proti Jihoafrické republice. Prozradil něco Miroslav Koubek, jestli udělá třeba změny oproti prvnímu utkání proti Jižní Koreji?
1: Řekl, že změny budou, ale pochopitelně neprozradil, nebyl konkrétnější, které hráče nasadí od úvodních minut do utkání. Pokud by tak udělal, podle mého názoru by to byl nejenom první český trenér v historii, ale snad vůbec na světě trenér, který by prozradil, jakou jedenáctku poskládá do nadcházejícího utkání. Ty změny se očekávat pravděpodobně dají, také jsme mluvili třeba o výškové převaze, která je nejvyšší, co se týče toho rozdílu, protože Jihoafrická republika, ta patří k nejmenším výběrům na šampionátu. V průměru hráči mají 178,8 cm, kdežto čeští reprezentanti ti se blíží k 190 cm, takže ten rozdíl je tam skoro 10 cm. Ale Miroslav Koubek si tak pohrával se slovy a tvrdil, že se ještě není jistý, jestli postaví ty vysoké habány, anebo jestli budou hrát ti menší hráči.
0: Co také prozradili Miroslav Koubek a Ladislav Krejčí o soupeři, respektive co řekli o Jihoafrické republice, vzhledem k tomu, že ji samozřejmě podrobně studovali, hlavně trenér a Ladislav Krejčí společně se svými spoluhráči už od realizačního týmu určitě dostali nějaké ty pokyny. Tak jaká jejich slova mířila na zítřejšího rivala?
1: Taky za stolik nebyl konkrétní trenér Miroslav Koubek, více konkrétní byl kapitán národního týmu Ladislav Krejčí, který se zmínil o útočníkovi Lil Foster, který hraje za Burnley, takže proti sobě nastoupili Ladislav Krejčí a útočník Jihoafrické republiky v anglické Premier League. Bohužel oba teď budou hrát Championship, protože jak Burnley, tak Wolverhampton z nejvyšší anglické soutěže sestoupili. Mluvil o 25-letém útočníkovi v kontextu takovém, že je to silový útočník, který má kvalitu, rozhodně. Miroslav Koubek ten zase zmínil, že Jihoafrická republika neodkryla všechny karty v utkání s Mexikem, což byl vlastně zahajovací zápas 23. mistrovství světa ve fotbale. Má se prý obecenstvo, diváci se mají na co těšit, protože tuší Miroslav Koubek, tedy trenér české reprezentace, že tentokrát do toho Jihoafrická republika půjde ještě s větší parádou. To jsou přímo slova Miroslava Koubka.
0: Věřme, že paráda to bude tedy na trávníku, že čeští fotbalisté předvedou výborný výkon a připíšou si důležité vítězství na světovém šampionátu a ideálně by k tomu měli hnát také možná i tisícovky českých fanoušků na stadionu, který opravdu je monumentální, je moderní. Hodně se o něm mluví. Atlanta Stadium pro 75,000 fanoušků. Ztratili nějaké slovo Miroslav Koubek a Ladislav Krejčí na předzápasových tiskových konferencích právě o téhle monumentální aréně, ve které se zítra ten duel odehraje?
1: Během toho, co si spolu povídáme a mluvíme k posluchačům Radiožurnálu Sport, tak Ladislav Krejčí stojí nějakých 10 metrů ode mě a dívá se na trávník, na kterém velice pravděpodobně je to kapitán národního týmu. Vyběhne společně s dalšími českými reprezentanty a to je vůbec první moment, kdy si Ladislav Krejčí může tu obrovskou kolosální arénu prohlédnout, stejně tak Miroslav Koubek. Takže na tiskové konferenci museli v uvozovkách novináře pouze odbít, že toto je první moment, kdy jsme přijeli na stadion, vidíme pouze tiskové centrum, ostatní nebo press centrum pro novináře, takže až teď Ladislav Krejčí měl tu možnost podívat se, jak je to vlastně obrovské, veliké. Zmínil si to číslo těch 75 tisíc lidí. Nemělo by být vyprodáno, respektive ještě všechny vstupenky nejsou prodané. Očekáváme, co udělá organizátor turnaje těsně před utkáním, jestli třeba i zlevní některé vstupenky, tak aby se mohly vlastně

0: Africká republika ve druhém kole duelu základní skupina mistrovství světa zítra od 18 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Ty s Mikulášem Jášou. Mikuláši, díky a hezké odpoledne do Atlanty.
1: Vám hezký večer, naslyšenou.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.
0: Ano, a proto teď míříme do pražských Bohnic na utkání jedné ze skupin mistrovství světa v softballu žen. České reprezentantky hostí Itálii. No a jak se ten duel vyvíjí, to nám přímo z místa poví Štěpán Bém.
4: Češky prohrávají s Italkami 2-8 a aby tenhle zápas dokázali otočit a třeba svůj třetí zápas ve skupině mistrovství světa vyhrát, musel by se stát doopravdy zázrak, protože v současné chvíli Češky brání italskou pálkařskou směnu a pak teprve se dostanou na řadu oni a museli by v jedné směně skórovat až 6krát. To se zatím nepodařilo v tomto zápase ani jednou. Nejvýše skórovali v jedné směně Italky, které tento zápas de facto v šesté směně rozhodly, kdy se jim podařilo dát celkem 4 body. Čeští trenéři vystřídali nadhazovačku, ale ani to nevedlo k tomu, aby se jim podařilo ten zápas zvrátit. A i přes vytrvalou podporu fanoušků tady ve Svoboda parku už Italky stojí připravené na střídačce, drží se rukama pletiva a cítí, že to vítězství je opravdu už za dveřmi.
0: Říká Štěpán Bém. No a já jen doplním, že za chvíli se znovu vypravíme do Spojených států amerických na fotbalové mistrovství světa. V Houstonu před pár minutami skončil duel, ve kterém se zrodilo překvapení. Portugalsko jen remizovalo s Demokratickou republikou Kongo a tak se spojíme s naším reportérem, který je přímo ve zmíněném Houstonu.

Fotbal bude královat vysílání radiožurnálu Sport i nadále, protože si připomínáme už nějaký ten týden cestu československých fotbalistů za

0: Zlatými medailemi z mistrovství Evropy v roce 1976. Ano, nechce se tomu moc věřit, ale opravdu už je to 50 let od tohoto titulu. A tak vám postupně připomínáme, co se dělo v posledních 50 dnech před finálovým zápasem, který se hrál 20. června. Už se mu opravdu hodně blížíme. V kalendáři a rozhlasovém archivu se posouváme do 17. června roku 1976.
1: Předsednictvo Svazu českých spisovatelů se dnes v Praze zabývalo přípravou svého sjezdu.
2: 17. června roku 1976 žilo Československo i řadou všedních starostí. Ale pokud jde zrovna o psaní, vznikala v té době jistě řada ohromných fotbalových příběhů. Vždyť národní tým noc předtím vyřadil jeden z nejsilnějších celků 70. let Holandsko a postoupil do finále mistrovství Evropy. Naši fotbalisté ve finále, hlásil titulek československého sportu, který vyzdvihl obětavou hru svěřenců Václava Ježka a Josefa Vengloše, takže Holanďané pak působili jako kouzla zbavení.
3: Před zápasem sebevědomí Holanďané zklamali především v jednom, ztratili zcela nervy. Výsledkem toho byly dvě žluté a dvě červené karty. Obrana nepůsobila vždy nejjistějším dojmem a také útok, který předcházela pověst snad nejlepšího na světě, zklamal na celé čáře. Nedovedl si připravit pořádnou střeleckou šanci a Renzenbrink, který tolik září v klubových barvách Anderlechtu, či Gels, jenž dokázal vstřelit v holandské lize za Ajax, jak i 5 gólů, vyšly střelecky na prázdno. Ironií osudu je, že jediný holandský gól vsítil náš obránce Ondruš.
4: Ondruš zůstává ležet na zemi a to je velmi nepříjemné.
3: Rozhodčí Tomas v 61. minutě vyloučil Poláka za trochu tvrdší faul na Neskence. Bylo to 4 minuty potom, kdy Kerkhoff hrubě srazil Ondruše a náš lékař Kundrat měl plné ruce práce, aby ho postavil na nohy. Možná, že i toto zranění způsobilo, že otřesený Ondruš v 74. minutě vstřelil nešťastnou vyrovnávací branku.
2: Kapitána Antona Ondruše také zápas hodně bolel, stejně jako některé další hráče, kteří ale jako vítězové poutkání regenerovali rychleji. Podobně jako střelec vítězného gólu Zdeněk Nehoda.
5: Nejhorší to bylo, dá se říct, poutkání s Holandskem, kde opravdu Holanďani hráli dost tvrdě a dá se říct i záludně. Nejhorší byl teda zákrok na mě od toho Neskence, kdy byl vyloučený a to odnesla jako ta moje pravá noha, ale celkem doktor Kunrát i Marcel Růžička mě dali do pořádku. Takže...
2: Mohl se Zdeněk Nehoda připravovat na nedělní finálové utkání. A 17. června se v klidu dívat i na večerní přenos dalšího semifinále. Domácí Jugoslávci v něm sice před 100-tisícovou návštěvou v Bělehradu vedli nad Německou spolkovou republikou 2-0, ale o náskok přišli a po prodloužení prohráli 2-4. Takže bylo jasné, kdo se v neděli večer utká v Bělehradě o titul.
6: A išli jsme, zdá se povedat, s celkem slušným optimismem do toho Bělehradu.
2: Vzpomínal na tehdejší nastavení týmu útočník Jan Švehlík. Do finále mistrovství Evropy zbývají 3 dny. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Dobrý večer, je 9:30. Kateřina Caucidisová, zprávy Radiožurnálu.
1: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy respektuje stávku pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Řekl, že ji vnímá jako nesouhlas s výší částky, se kterou mají obě média příští rok hospodařit. Stovky pracovníků obou médií vyhlásili stávku na 22. června. Zástupci iniciativy veřejnoprávně uvedli, že nesouhlasí se záměrem vládní koalice změnit financování médií veřejné služby. Rozhlas i televize už uvedli, že kvůli úsporám by museli omezit výrobu pořadu a propustit dohromady až 700 zaměstnanců. Případné propouštění zaměstnanců ministr Klempíř označil za manažerské selhání ředitelů obou médií. Slovenská vláda premiéra Roberta Fica zítra formálně požádá parlament o důvěru. Kabinet tak učiní kvůli vysokému státnímu dluhu v souladu s ústavním zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Ústavní soud v Košicích podle agentury TASR dnes rozhodl, že vláda musí o vyslovení důvěry požádat hned poté, co zjistí překročení hranice zadluženosti. O výklad ústavního zákona požádala skupina opozičních poslanců. Podle nich měla vládní koalice stran Směr, Hlas a SNS o důvěru požádat už loni v listopadu. Nový průmyslový závod společnosti Wacker v Karlových Varech vytvoří během 2 let až 200 pracovních míst. Výrobce silikonů dnes spustil provoz továrny. Podnik bude dodávat materiály pro automobilový průmysl, energetiku i zdravotnictví. Sport. Fotbalisté Portugalska remizovali na úvod mistrovství světa s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Za půl hodiny začne zápas Anglie-Chorvatsko, který odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne vstupy. V 1 hodinu ráno našeho času odstartuje duel Ghana-Panama a ve 4 ráno pak Uzbekistán-Kolumbie. A české softbalistky nastoupily na domácím světovém šampionátu proti Italkám. Zápas sleduje Štěpán Bém.
2: Češky prohrávají s Italkami 2-10 a od konce zápasu je dělí jediný aut. Z pražských Bohnic Štěpán Bém, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D11 se u sjezdů na Poděbrady a nové omezení na pražském okruhu. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové 2 omezení. U sjezdu na Sadskou 25. kilometru údržba zavřela pravý pruh a pozor, část odbočovacího pruhu z dálnice. Na D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Poděbrady policie šetří nehodu. 35. kilometr vpravo stojí několik silničářských aut, taky policejní vozidlo a jedno auto blokuje část nájezdu na dálnici. Na pražském okruhu mezi sjezdy na Barrandov a Ořech 18. kilometru je jak na Ruzyni, tak kde jedničce nově zavřený levý pruh. To uzavírka je zhruba na půl kilometru.
5: Staví tady omezení u Ořechu, je to obousměrný a ze strany jakoby na letiště, tak už je tam kolona.
4: Je to spíše už hustší provoz, další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno, hlavně na horách se můžou objevit přehánky, teploty 26 až 31 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
7: Ve zprávách jsme slyšeli, že se blíží k závěru utkání mistrovství světa v softbalu žen Češky proti Italkám. V Praze v Bohnicích je u toho Štěpán Vém.
2: Zápas právě skončil po dlouhých 2 hodinách a 33 minutách. Češky prohrály s Italkami 2-10 a při pohledu na tu tabuli se skóre se může zdát, že se zápas dohrával už tu druhou polovinu utkání. Nicméně Češky si vybojovali během svých pálkařských směn několik velmi slibných šancí. Italská obrana ale dokázala vždycky míček buď chytit na první dobrou do rukavice bez dopadu na zem, anebo dokázala míč rychle dostat na metu dřív, než stihla doběhnout česká pálkařka. Zítra Češky čeká od 19 hodin zápas proti favorizované čínské Taipei a Italky tedy z tohoto zápasu odchází s jasným vítězstvím 10-2, přestože ty šance byly předtím vyrovnané. To znamená, že výsledek Itálie Česko 10-2.
7: Tolik tedy Štěpán Bém a softbalové mistrovství světa v podání českých žen, které tedy ve třetím utkání připsali druhou porážku. 21 hodin 35 minut blíží se druhé dnešní utkání základní skupiny mistrovství světa a bude to duel, který je z těch v rámci prvního kola základní fáze turnaje určitě nejočekávanější. Proti sobě totiž nastoupí Anglie a Chorvatsko. S Radiožurnálem Sport u toho nebudete chybět. V dalších minutách ale ještě stihneme i některá další témata, opravdu velmi zajímavá. Třeba za chvíli už vám představíme běžeckou dráhu, ale opravdu velmi neobvyklou. Je v Plzni, má tři dráhy, měří 180 metrů a unikátní je v tom, že sportovci po ní budou běhat do kopce a z kopce přes novou tribunu. Podrobnosti už za malou chvíli.

0: Západočeská metropole Plzeň má ode dneška na atletickém stadionu ve Skvrňanech novou tribunu. Výjimečná je tím, že lze trénovat i na její střeše. Tvoří ji totiž takzvaný výběhový kopec a hned pod obloukem je další dráha. Tu je možné využít, když třeba prší.
1: Já vás vítám na městském atletickém stadionu v Plzni. Možná jsme první svého druhu na světě, kteří mají takovouhle tribunu.
2: Zahájil otevření východní tribuny předseda atletického klubu Škoda Plzeň Miloslav Plašil. Jako první vyzkoušeli náběhový kopec atleti z oddílu staršího žactva.
3: No, jako je to náročný, ale je to to, já se těším.
4: Bojíte se, že teď budete do toho kopce muset běhat pořád?
5: Já si myslím, že ano.
2: Jako jedna z prvních si náběhový kopec vyzkoušela taky plzeňská běžkyně a medailistka z mistrovství světa i Evropy Tereza Petrželková.
6: Přípravy jsou kopce prakticky pravidelná součást, takže jedenkrát týdně tam máme zařazené, ale mně se třeba líbí hodně ta rovinka, která je pod ním, že je krásně vlastně schovaná a bude nádherně nasvícená i večer, takže v případě, kdy začne třeba poprchávat nebo něco, tak nemáme jenom tunel, ale můžeme se schovat i tady, takže to beru jako obrovský benefit a to určitě využijeme.
2: Jak nová tribuna poslouží atletickému klubu Škoda Plzeň, vysvětluje jeho předseda Miloslav Plašil.
1: Budeme využívat samozřejmě nejenom teda toho kopce, tak jak ho vidíte za námi, ale samozřejmě i té rovinky prostředků v prvním patře. Kromě toho je tam samozřejmě sociální, technické zázemí, skladové prostory pro náčiní a myslím si, že velmi dobře budou hodnotit naši závodníci i schody, které jsou v té zadní části tribuny, tam je budeme mučit.
2: Nový je taky tartanový povrch na běžeckém oválu.
1: Tento povrch by měl být šetrnější pro nohy atletů, kteří na něm budou běhat, ale měli by dosahovat i velmi rychlých časů. Ale všechno závisí na tom, jaké bude počasí, všechno závisí na tom, jaký bude směr, převládající směr větru a podobně, ale jsme si jistí, že atletům se tady bude závodit dobře.
2: No a už víte, kdy tady bude první trénink?
1: My máme tady v neděli strategu družstev, no ale vypadá to, že tu tribunu už obsadíme zítra tréninkovými jednotkami.
2: Do stavby východní tribuny investovala Plzeň necelých 140 milionů korun. Jak říká primátor města Roman Zarzický z Hnutí ANO.
7: Podařilo se tenkrát vysoutěžit daleko levněji, než jsme očekávali oproti projektu.
2: Jak dlouho trvala ta realizace?
7: Trvala bezmála 20 měsíců, bylo to dokončeno bez nějakých významných víceprací, takže já jsem za to rád a věřím tomu, že tady atleti budou mít kvalitní zázemí a že zde dosáhnou mimořádných úspěchů. Mimochodem o prázdninách tohoto roku se zde bude konat. Díky tomu, že to zázemí máme, vlastně mistrovství atletiky mužů a žen.
2: Stadion se bude dál rozšiřovat. Další etapou bude například výstavba nové vrhačské klece na disk a kladivo nebo ubytovacího zázemí pro trenéry a atlety. Z Plzně Zuzana Waldmanová, Radiožurnál.

0: Fotbalové mistrovství světa nabídlo další překvapení. Portugalsko jen remizovalo ve svém úvodním vystoupení na turnaji s Demokratickou republikou Kongo 1-1. To Argentinci ti žádný velký problém proti Alžírsku neměli. A to hlavně díky Lionelovi Messimu. Tahle hvězda totiž nasázela 3 góly. Argentinci zvítězili 3-0 a tím pádem pohodově, dá se říci, vstoupili do šampionátu. Zároveň se hvězdný Argentinec stal prvním fotbalistou v dějinách, který odehrál zápas na 6 mistrovstvích světa. Kansas City ve státě Missouri na odlehlém americkém středozápadě se minimálně na jednu noc stal Messiho městem. Byl u toho i náš zvláštní zpravodaj na turnaji Jan Kaliba.
1: Netrvalo ani 20 minut zápasu s Alžírskem a celá modrobílá část stadionu v Kansas City už oslavuje novopečeného rekordmana. Argentinci mají v hledišti jasnou převahu. Modrobílé tričko s Messiho jménem tady má snad každý druhý z nich, ale Messiho je plno nejenom tady na hřišti a na tribunách, ale i v celém městě. Při procházce centrem několik hodin před zápasem potkávám i tady Messiho doslova na každém kroku. Dokonce celé organizované skupiny lidí s pruhovanými dresy a desítkou na zádech. A většinou to nejsou Argentinci. Messi mu propadli i místní. Zastavuju skupinku mladých Američanů, kteří vypadají jako bratři v Messiho triku. Zjevně míří do jednoho z barů, jak říká Brooke. Věděli prý, že tu hraje dnes Argentina, tak si každý koupili dres a jak jiný než Messiho. Fotbal je pro ně zjevně trochu novinka, opakovaně mluví hlavně o tom americkém a o zdejším v poslední době veleúspěšném týmu Kansas City Chiefs. Jeden z nich, Will, ale prý hrál evropský fotbal od malička, fandí Arsenalu a během šampionátu si k týmu USA přibral Argentinu. Stadion se prý teď nedostal, ale na druhou stranu vidět na americkém středozápadě Messiho, to díky jeho angažmá v Miami, není poslední dobou samo o sobě takový svátek.
2: Když tady naposledy hrál proti Sportingu Kansas City, tak jsem na tom zápase byl. Viděl jsem ho dát gól z přímého kopu. Paráda. Dnes jsem nešel, protože na to upřímně nemám. Na místní ligu se na Messiho taky všude prodávají dražší vstupenky. Stálo mě to asi $80, ale pořád mnohem levnější než mistrovství světa.
1: Říká Will a jak tak stojí s kamarády Brookem a Graysonem vedle sebe, předhánějí se v tom, co všechno na Messim obdivují. Brook říká, že to Messi prostě umí a je radost ho sledovat, ať máte fotbal rádi nebo ne, tak jako u Tigra Woodse. Golf prý Brook nesleduje, ale na Woodse se vždycky s chutí podívá. Podle Graysona Messi spojuje lidi. Vzpomíná si, že při zápase Miami se lidi objímali a plakali. Messi je součástí kultury, říká. A Will to zakončuje poznámkou, že vidět hrát Messiho je jako dívat se na Picassa, když maluje. Argentinců žije ve Spojených státech poměrně málo oproti přistěhovalcům z jiných hispánských zemí, ale mám trochu dojem, že půlka jich je tady na stadionu Arrowhead. Messi koncertuje, oni rozjeli své tradiční zpěvy. A Stella, starší dáma s vlasy nabarvenými na bledě modro, mi ukazuje, že jí srdce buší jako blázen. Vidět hrát Messiho při jeho rekordním startu na 6. mistrovství světa a ještě dát všechny ty góly, to je prý splněný sen. Sem do státu Missouri přiletěla až z Kalifornie, ale jak říká, za Messim by Argentinci šli kamkoliv. Z Kansas City, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Na fotbalové mistrovství světa se blíží šlágr prvního kola základních skupin, souboj evropských gigantů, tedy Anglie a Chorvatska. Vše vypukne už za necelých 6 minut na Radiožurnálu Sport, samozřejmě v přímém přenosu. No a zítra po 10, protože bude čtvrtek, se můžete tradičně těšit na desítku Pavla Horváta s hostem. Tím bude tentokrát jeho bývalý spoluhráč z Plzně Milan Havel, tedy obránce, který získal s Viktorií 2 mistrovské tituly. Zahrál si také 2 zápasy za českou fotbalovou reprezentaci poslední sezóny, hájil barvy pražských Bohemians. No a zítra usedne tedy Milan Havel do studia Radiožurnálu Sport, aby byl hostem desítky Pavla Horváta.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl soccer pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Už zítra se na fotbalové mistrovství světa rozjede druhé kolo základních skupin. Všechno to odstartuje utkání mezi českými a jihoafrickými reprezentanty. Ten duel má úvodní výkop stanovený na 18. hodinu našeho času. Všechno tedy bude záležitostí Atlanty a místního stadionu pro 75 tisíc fanoušků. No a samozřejmě vy ten duel uslyšíte v přímém přenosu. Teď ale nás čeká druhé utkání ještě posledního dne prvního kola základní fáze turnaje. Už víme, že Portugalsko remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1. No a po půlnoci našeho času dojde ještě na zápasy mezi Ghanou a Panamou a také Uzbekistánem a Kolumbií. Ale teď už pojďme tedy tam, kde na sebe narazí dva evropské kluby. Očekávaný souboj mezi Anglií a Chorvatskem nám na radiožurnálu Sport bude přibližovat Jaroslav Plašil.
3: Tak tedy ještě jednou hezký večer z našeho studia na radiožurnálu Sport, kde sledujeme zápasy mistrovství světa a teď odpočítávání před, dá se říct, prvním takovým velkým zápasem tohoto šampionátu. Souboj dvou velkých týmů, velmi zkušených, a teď také česká stopa v tomto zápase, protože na trávníku je hráč, dá se říct, domácího FC Dallas, Petar Musa, na hrotu chorvatského útoku. Utkání právě začalo, Anglie, Chorvatsko. Samozřejmě stadion, na kterém se hraje, 105 tisíc kapacita, ohromný stadion místních kovbojů týmu z NFL. Ale samozřejmě teď budeme sledovat fotbalový zápas a Anglie, Chorvatsko, souboj, který nás teď zajímá. Pickford, brankář anglického celku, dostává míč zpátky, dlouhý nákop levačkou anglického golmana do křídla, ale nakonec doskákal až do vzdálenějšího růžku pokutového území, kam si pro míč došel Livakovič. Brankář dobře známý chorvatského celku, muž, o kterém určitě můžeme říct, že se zapsal do povědomí fanoušků i několika chycenými penaltami v minulosti na velkých akcích. Teď jsou to zase Angličané, kteří od svého brankáře rozehrávají. Je to utkání, které zatím v těch prvních desítkách vteřin se hraje ve velkém tempu. Jeden tým nahání ten druhý a teď Chorvaté nahánějí Angličany u jejich branky. Takže je to velmi složitá situace pro teď O'Reillyho, který je u rohového praporku, a pod velkým tlakem Angličané se snaží dostat míč dopředu, což se jim nepovedlo. Chorvati se hlásí o rohový kop a přání vyslyšeno. Druhá minuta utkání, Anglie, Chorvatsko 0-0, golman Pickford v komunikaci se svými spoluhráči ukazuje klid, tohle ne, teď je potřeba ubránit tento rohový kop a pak se můžeme zase podívat dopředu. Teď jsou ale vepředu zkušení borci Chorvatska, konkrétně Perišić, jeden z těch vůbec nejzkušenějších u rohového praporku. Spoluhráč Matěje Kováře, když už jsme zmiňovali český celek, tak zítřejší pozvánka, přímý přenos na radiožurnálu Sport, samozřejmě se vším doprovodným programem, velmi důležité utkání Česko-Jihoafrická republiky. Teď ale Chorvatsko, Anglie a Perišić a jeho rohový kop, teď před branku, dobře kopnuto a nepohlídaný Šutalo, teď střílel takovým nohejbalovým způsobem pravačkou ze vzduchu, ale nohejbalově se mu nepovedlo zatlouct balon dolů, míč mířil nahoru a tak Šutalo nevyužil první velmi dobrou příležitost po rohovém kopu. Nepohlídaný hráč, samozřejmě defenzivní, Angličané na něj trošičku pozapomněli teď při bránění standardní situace. Řekneme to teď také posluchačům celoplošné stanice, jsou tady zprávy, alespoň stav a čas tohoto duelu. Zatím velmi atraktivní začátek ve třetí minutě 0-0. Třetí minuta končí, Anglie, Chorvatsko zatím v souboji dvou velkých týmů 0-0. Jaroslav Plašil, Radiožurnál. Na Radiožurnálu Sport můžeme pokračovat v přímém přenosu, ať už nás posloucháte v rádiu nebo na internetu, tak snad doufejme, to bude pěkný zápas. Teď se o to starají hlavně Chorvaté. Perišeč, přízemní centr do pokutového území, ale tentokrát si Angličané věděli rady a Rice se teď snaží uklidnit svůj tým klidnou rozehrávkou. Vyvezl míč mimo pokutové území a nákop dopředu, ale Chorvati mají fantastický začátek tohoto duelu. Vuškovič, jeden ze stoperů, předává míč režisérovi hry Chorvatska Modričovi. Obloučkem Modrič na Musu, to se teď nepovedlo dostrkat balon k chorvatskému hrotovému útočníkovi a tak dopředu vyrážejí po pravé straně Angličané. První výpad Angličanů směrem dopředu, ale Madeuke zastavil, rozmyslel si to a postup směrem k brance sklidňuje situaci. Stones má míč ve středovém kruhu, si o balón říká Anderson, jeden ze středových záložníků, přihrává na pravou stranu, kde je James. James posouvá míč na Madeukeho dopředu, ale Chorvaté jsou zatím pohybliví a předskakují soupeře. Teď to též ale udělal Madeuke, takže Angličané ve středu hřiště, ale Harry Kane pokazil přihrávku a tak dopředu teď může jít Modrič. Modrič posouvá balon doprava, Perišič vrací zpátky, Chorvaté obehrávají přes stopery, z pravé strany se dostávají na levou, ale teď zase v roli nahánějících fotbalistů Angličané z tlaku se Chorvati vymanili dlouhým pasem, pro který jde brankář Pickford, tak aby u něj nebyl dřív Musa. Tak teď je zase hodně vzruchu před brankou Pickforda, který vylezl hodně daleko od své branky, až nějakých 10 metrů před pokutové území a tam zastavil akci chorvatského celku, který tedy hledal hrotového hráče. Už samozřejmě fanoušci dostatečně dobře vědí, kdo to je Petar Musa, znají ho z české nejvyšší soutěže, takže netřeba nějak zvláště představovat, ale americká média určitě mu věnovali velkou pozornost před tímto zápasem, jak už jsem říkal, zná to v Dallasu velmi dobře jako hráč tamního FC. Teď jsou to Angličané, kteří se čistě snaží dostat k míči, což se jim na půlce hřiště povedlo. Dopředu tak může jít Stones za jemného pískotu fanoušku, protože se jim úplně to čisté odebrání míče nepozdávalo, ale rozhodčí z Francie Turpin nechal hru plynout a tak teď balon i to proto a díky tomu doskákal až k brankáři Pickfordovi. Ten typickým způsobem si předkopává daleko před pokutové území a dlouhým pasem nachází velmi přesně až u rohového praporku Madeukeho, ale tomu se nepovedlo zpracovat míč tak, aby zůstal ještě ve hře celým objemem. Míč už skončil za čáru a tak Gvardiol, další hvězda chorvatského týmu, hráč anglické Premier League, ale to samozřejmě není nic nového na tomto zápase. Těch hráčů z velkých evropských klubů je spousta na trávníku. Chorvati se snaží těch svých teď využít k tomu, aby dostali míč dopředu, ale bude to autovýhod pro anglický celek před chorvatskou lavičkou, kde diriguje hru svých svěřenců trenér Dalic. Teď už se hraje na anglické obrané polovičce, kde si míč vyměňují Konca, Stones a zapojí se do akce také golman Pickford, který se rozlíží, nemá tam teď modré fotbalisty v modrém, fotbalisty chorvatského celku, takže si mohl dovolit na chviličku zastavit rozehrávku, rozhlédnout se a teď až zase v klidu Angličané rozehrávají. Využívají k tomu také Harryho Kanea, který zádek brance na půlce hřiště sklepával míč nohou zpátky na Rice. Rice ve středovém kruhu teď je na Andersona. Anderson zasekává, vede si míč do středu hřiště, přihrává zpátky na Konca. Konca teď vrací na Rice, který si seběhl pro přihrávku. Dobrá nabídka teď středových hráčů anglického celku, ale Angličané to mají těžké teď do zataženého bloku chorvatských fotbalistů. Chorvati střídají aktivitu z toho prvního napadání, teď přešli v obrannější blok a teď čekají na své polovičce zatažení na akci Angličanů. Ti se teď nemohou dostat k míči, Modrič ale ztrácí balon a dopředu teď může jít Madeuke po pravé straně hřiště. Madeuke zvedá hlavu, zasekává, má proti sobě ale Guardiola, takže přihrává zpátky. Centr ale hodně nepovedený, Jamesovi nesedl centr, ale přesto ještě Harry Kane se dostal k míči, vystřelil z otočky, možná tam byla teč, možná něco jiného, ale v každém případě asi zatím nejzajímavější pokus Angličanů. Celé to začalo ztrátou zkušeného Modriče. Nakonec se dostal k zakončení Harry Kane, odskočil mu balon od kolena a pak pálil. Asi to byla zblokovaná střela možná, takže Angličané volají po rohu. Osmá minuta utkání Anglie-Chorvatsko 0-0. Je to tak, roh potvrzený. Rice už jde k rohovému praporku, pohrál si teď podrážkou s míčem a zároveň sleduje své spoluhráče před brankou. Livakovič teď samozřejmě se snaží co nejvíc soustředit na tento okamžik, stejně tak jeho chorvatští spoluhráči. Rice už kope někam k penaltovému puntíku, kde skáče hned několik hráčů. Ještě tam byl nešťastný zákrok, po kterém možná bude penalta. Je to tak. Modrič zaváhal, kopl do míče později, nechal se předskočit a tak chorvatský fotbalista nechtěně fauloval Madeukeho, který měl velmi dobrý pohyb. Madeuke vlétl do pokutového území, špičkou kopačky si balon posunul a Modrič byl v souboji pozdě, takže kopl do kolene anglického fotbalisty a tak to bude penalta a s dost velkou pravděpodobností, hraničící s jistotou, to bude Harry Kane, který bude moci otevřít skóre tohoto zápasu. Harry Kane, no tak jsem to možná přivolal s tím penaltovým uměním brankáře Livakoviče. Je to 9 minut nějakých za námi a už bude moci tato slova dokázat, vzpomínky oživit. Teď tedy proti Harrymu Kaneovi, který si vychutnává ten okamžik, jako kdyby si užíval tuto roli, očistil si důkladně kopačku levou, pravou, teď si ještě upraví štulpny, hezky jednu po druhé a pomazlí se s míčem. Tak pořádné napětí teď Harry Kane vypadá, že je velmi klidný, ale samozřejmě za pár vteřin se to může změnit. Tak Harry Kane, celkem krátký rozběh, nějaké 3-4 metry, dostává pokyn, všichni hráči mimo pokutové území. Harry Kane zastavil krok a střílí do brankáře, tak Livakovič znovu ukazuje své fantomství při penaltách. Ještě Harry Kane ukazuje rozhodčímu, že nebylo všechno v pořádku, nezdál se mu pohyb brankáře. Ale Harry Kane v každém případě nedal penaltu. Slabá střela v 10. minutě, alespoň tedy první pokus neúspěšný. A protože ještě sledujeme také komunikaci rozhodčího se svými kolegy na dálku, tak se ještě kontroluje penalta, jestli bylo všechno v pořádku. No, vypadá to, že by se mohla i klidně penalta opakovat, což samozřejmě se nelíbí kapitánu Modričovi, který je teď blízkou francouzského rozhodčího. Harry Kane tím, jak zastavil svůj pohyb, tak zároveň už někteří fotbalisté vlétli do pokutového území a možná proto se teď bude penalta opakovat. 11. minuta utkání Anglie-Chorvatsko 0-0. Je to asi přísné, protože celou tu akci spustil Harry Kane svým zastavením akce, ale nic na tom asi Chorvati nezmění. Vypadá to tak, že bude Harry Kane proti Livakovičovi kopat znovu a to tedy je pořádná laskomina. Harry Kane v uvozovkách pochopitelně, protože Harry Kane teď penaltu nedal, vybral si střelu pravačkou do prava ze svého pohledu, trefil přitom brankáře, který vystihl směr a tak teď těžko říct, zda si troufne Harry Kane na něco jiného. Ve 12. minutě stále Anglie hraje s Chorvatskem 0-0 a opakovaná penalta Harryho Kanea. Tak Kane tentokrát rozběh spíš ze středu, podobný copytání Kanea, střela k tyči bezvadně provedeno. Harry Kane si může odechnout a odškrtnout těžký úkol, do kterého tak trošku se dostal sám, protože neproměnil první penaltu, tak na sebe trošičku zvýšil ještě tlak, jenomže vlastně se to nemuselo vůbec počítat. Harry Kane byl i vysvobozen, protože předtím rozhodčí viděli předčasný vběh hráčů Chorvatska do pokutového území. Harry Kane dostal možnost zahrávat penaltu, znovu vybral si prakticky stejné místo, akorát střelu víc utáhl, dal ji nahoru, víc k tyči. No a brankář Livakovič hlavně, a to bylo to nejpodstatnější, skákal na druhou stranu, takže Harry Kane přece jenom proměnil penaltu na dvakrát a dostává Angličany do vedení 1-0. Horký začátek tedy, hodně taky nervózní, z pohledu chorvatského týmu to určitě není teď příjemné, když brankář chytí penaltu a následuje další. Luka Modrič ve středovém kruhu, ten, který ten okamžik zavinil svým faulem nechtěně, protože byl pozdě u protihráče, Madueke předskočil Modriče a Ten jej pak trefil. Tak tedy 1-0 pro Anglii a teď Livakovič musel rychle rozehrávat od své branky. Už tam byli napadající Angličané, kteří teď mohou být klidnější za stavu 1-0 v souboji s chorvatskými hráči, kteří se teď snaží znepříjemnit pozici brankáře Pickfordovi. Perišić se dostal až k Pickfordovi, ale ten už měl balon v ruce a tak mohou Angličané rozehrávat. 13. minuta končí, Anglie Chorvatsko 1-0, Pickford teď trošičku krkolomné pozici, ale i tak dokázal balon dostat docela daleko od své branky a s rozehrávkou teď pomáhá Harry Kane, ale nebyla to žádná konstruktivní akce, byl to nákop směrem dopředu, kde Harry Kane obvykle bývá, teď tam zrovna chyběl, byl tam pouze Bellingham, ale od něj byl míč přeci jen dost daleko. Šutalo, jeden z obránců chorvatského celku, přihrává doprava, pro míci jde Pašalič, vrací zpátky k Šutalovi, Chorvaté teď zkoušejí postupný útok, ale zatím se pohybují s míčem na své obrané polovičce. 14. minuta utkání, Anglie Chorvatsko 1-0. Poté, co na dvakrát Harry Kane proměnil penaltu, jeho první pokus byl prachbídný, dalo by se říct, ale vůbec jej to nemusí trápit, protože dostal znovu šanci kvůli předčasnému vběhnutí soupeře do 16. Teď jsou to Chorvati, kteří se snaží rychle běžet na stranu správnou. Teď by mohl přijít centr do pokutového území. Musa se uvolňuje v pokutovém území, padá, ale tady se asi pískat nebude, protože rozhodčí z Francie zůstává klidný a ukazuje na rohový kop. Turpin z Francie teď ještě v diskuzi s některými aktéry zápasu. Petar Musa se snažil uvolnit, dal si hezký dotek pravačkou, se snažil obkroutit pak kolem Jamese, to se mu povedlo, ale byl tam ještě jeden z anglických hráčů a navíc celá situace byla skorigována, takže to nebude ani roh, bude to odkop a Angličané si zase mohou oddechnout. 15. minuta utkání, Anglie-Chorvatsko 1-0, míč má teď brankář Pickford, který jej předal vedle sebe Koncovi a tak Konca teď bude asi rozehrávat se svým brankářem Pickfordem. Už se k němu přibližují Chorvaté, takže Pickford musel rychle rozehrávat. Vybral si Kanea, který přikryl míč a poslal teď Maduekeho dopředu. Madueke už je v pokutovém území, snaží se vyhnout Guardiolovi, to se povedlo, zcela zblokovaná. Tak další fantastický průnik Maduekeho, který je zatím mužem tohoto zápasu. Po zákroku na něj se kopala penalta a teď další skvělý průnik. Hezky si pohlídal offsideovou pozici křídelník anglického celku a hezky také se uvolnil kolem Guardiola, byť to nakonec nedopadlo, takže by se mu povedl centr nebo střela překvapivá ze strany, centr zblokovaný a roh anglického celku. 16. minuta utkání, Anglie Chorvatsko 1-0. Zatím parádní zápas, protože brzký gól tomu určitě pomohl, byť Chorvaté samozřejmě s tím souhlasit nemusí. Teď je to Rice a jeho rohový kop z pravé strany hřiště. Zase na penaltový puntík, kde míč přeskočil několik hráčů. Střela Andersona zblokovaná a záložník anglického celku raději přihrává zpátky ke golmanu Pickfordovi, který byl hodně daleko od své branky a může okamžitě posílat pas do rohu hřiště, tak aby využil zatím mimořádného dne Maduekeho, který hraje skvěle od začátku duelu. Declan Rice teď se snaží uklidnit zase hru, přihrává zpátky autovýho taž na půlku hřiště, kde teď byli jeho spoluhráči volní, Konca, po něm Stones, hrají také hráči dál blíž brance Livakoviče, ale už se zase balon dostává ke Stonesovi a ten okamžitě posouvá balon na Koncu. Ten se trošičku zamotal do svých myšlenek, ale včas se z nich vzpamatoval a přihrál raději zpátky domů Pickfordovi, který teď drží balon.

A tak u něj začíná další akce anglického týmu. Rice teď vede míč v chůzi, dívá se kolem, může si to dovolit, protože Chorvat je daleko, až se přiblížil Petar Musa, tak Rice posunul míč na koncu, konca vrací Riceovi. Rice zvedá hlavu, zatím teď nemá moc dobrou nabídku, takže teď zase vrací balon zpátky ke stoperům konca, jemu přiběhl na pomoc Bellingham. Ten dal míč na pravou stranu k Jamesovi, James vrací koncovi a ten až k brankáři Pickfordovi. Angličané teď obehrávají z jedné strany na druhou, teď jsou na té levé, u balonu teď Stones, ale zase zpátky k Pickfordovi. Ten si teď dovolil velmi riskantní věc, zastavil míč svou podrážkou a počkal si teď na Andersonu v pohyb a hezky středem posunul míč jen tak volně kolem Chorvatů. No, panečku, Angličané mají sebevědomí, za stavu 1-0, 19. minuta utkání, Anglie Chorvatsko 1-0. A Angličané teď mají balon a mohou jít dopředu. Dlouhý nákop teď, no už to vypadalo, že by James mohl na míč dosáhnout, ale Livakovič byl včas od své branky. Rychle teď dostává znovu přihrávku zpátky malou domů, teď poslal Šutalo Livakovičovi. To bylo celkem odvážné od Chorvatů a zbytečně teď Šutalo dostal svého golmana pod tlak, ten si s tím poradil a teď Angličané trošičku pomáhají chorvatskému celku. Po faulu na Sučiče na půlce hřiště se bude kopat proti Pickfordovi po další době. Sučič si musí nazout kopačku, kterou teď ztratil ze své nohy při předchozím souboji, který byl ohodnocený faulem. Luka Modrič už mezi tím rozehrál, přihrává na Vuškoviče. Vuškovič si vyměnil míč se Šutalem. Šutalo vrací Vuškovičovi. Soupeř českého týmu s minulé kvalifikace prohrává 0-1 s Anglií. No a samozřejmě fanoušci vědí, že všichni se ještě potkají v národní lize a teď mám na mysli kompletní tedy složení tohoto zápasu. Fanoušci se mají na co těšit, ale teď jsme na světovém šampionátu. 20. minuta utkání Anglie Chorvatsko 1-0 a Chorvati se snaží odpovědět na vedení Angličanů, které zařídil, připomínám, Kane z opakovaného pokutového kopu. Teď je to Anderson, který využil špatné rozehrávky, mohl jít dopředu společně s Kaneem, ale i on pokazil přihrávku. Harry Kane teď nevěděl, jestli může hrát nebo ne. Na trávníku totiž ležel Vuškovič a protože s malým zpožděním zapískal rozhodčí Turpin, tak až teď tedy Kane vyhodnotil situaci, takže už hrát opravdu nemůže. Utkání sledují zase další vzácní hosté, Arsène Wenger v hledišti stadionu, který teď tedy sleduje také akci chorvatského celku směrem dopředu. Po levé straně se teď snaží zaútočit Perišić. Perišić si zasekává míč na pravou nohu, ale nepovedená přihrávka. Harry Kane je zatím všude tam, kde má být. Dal do jízdy Bellinghamovi. Bellingham teď proti třem chorvatským hráčům. Napravo má ještě Maduekeho, ale těžko říct, aby k němu mohl balon dostat. Ne. Přes dva chorvatské hráče to nešlo a navíc pomohl brankář Livakovič včasným vyběhnutím, pomohl bekům a tak Chorvati se ubránili další akce anglického týmu. Bylo to z pohledu Anglie podčíslení 2-3 a navíc to neudělali úplně Angličané nejlépe, takže se velmi nebezpečný Madueke nedostal k tomu, aby mohl zase něčím znepříjemnit fotbalový život chorvatskému týmu v tomto zápase. 21. minuta utkání končí, Anglie Chorvatsko 1-0, blíží se určitě odčerstvovací pauza a v té si budou určitě mít co říct, hlavně Chorvati, kteří teď se budou snažit dostat zase zpátky do zápasu, ve kterém ze začátku určitě byli, vlétli na Angličany v úvodních desítkách vteřin a v prvních minutách měli fantastický pohyb, snažili se tlačit na soupeře, což dělají i teď, ale teď už vedou Angličané 1-0, už je to pro chorvatský celek složitější zase o něco, než ještě na začátku zápasu. Teď je to zase anglický celek, který může jít dopředu. Kolmý pas, ovšem hodně nepřesný až k rohovému praporku. Tohle se Angličanům nepovedlo, ale samozřejmě ne všechno se podaří. Gordon zkoušel najít zase velmi rychlého Maduekeho na kraji hřiště na tom pravém, ale to se samozřejmě nepovedlo. Harry Kane, ještě jednou sledujeme opakovanou penaltu nebo důvod opakované penalty, možná, že kromě pohybu hráčů tam bylo i předčasné vyběhnutí brankáře nebo přešlápnutí čáry, protože to samozřejmě taky bylo hraniční nebo minimálně se dalo o tom mluvit jako o důvodu, v každém případě tam byly dva takové možné důvody.

0: a jeden z nich stačil k tomu, aby se penalta opakovala. I proto Harry Kane tedy proměnil na podruhé penaltu, i proto vede Anglie nad Chorvatskem ve 23. minutě 1-0 a máme tady přestávku na občerstvení,
1: která tedy přichází ve 22 hodin 23 minut českého času. A my si můžeme zopakovat, že fotbalisté Portugalska remizovali na úvod svého vystoupení na mistrovství světa s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Teď se tedy hraje duel Anglie-Chorvatsko. V 1 hodinu po půlnoci našeho času začne zápas Ghany s Panamou a ve 4 hodiny potom dojde na utkání mezi Uzbekistánem a Kolumbií. Fotbalisté Viktorie Plzeň se ve druhém předkole Evropské ligy střetnou s norským týmem Tromsø. Dvoj utkání rozehrají 23. července na jeho stadionu. Odveta na západě Čech bude na programu o týden později. Hradec Králové se ve druhém předkole konferenční ligy střetne s chorvatským klubem NK Varaždín. Ten dvojduel začne na půdě chorvatského celku. Nasazení českých týmů v pohárové Evropě se ale ještě může změnit v závislosti na rozhodnutí Evropské fotbalové unie v případu sázkařské aféry Karviné. No a ještě jedna dnešní zpráva: většinovým vlastníkem litvínovského hokejového klubu je nově společnost Hokej Litvínov AS. Ta byla založena bývalými hráči Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Dosavadní většinový majitel Orlen Unipetrol na ní převedl všechny své akcie, to je téměř 1,70%. No a v příštích 3 letech ještě tato společnost podpoří litvínovský hokej celkovou částkou ve výši 120 milionů korun.
2: Vrchol domácí motocyklové sezony je tady nezvykle brzy.
3: A český závodník Filip Salač je před velkou cenou České republiky v životní formě.
2: V kategorii Moto2 pravidelně dojíždí v elitní desítce a při zatím posledním závodě v Maďarsku byl druhý.
3: Těší ho, že se mu takto daří zrovna před brněnskou Grand Prix.
4: Já bych nalákal co nejvíce fanoušků, aby mi přijeli fandit, a věřím, že to bude dobrý.
3: Kromě Salače přijedou na brněnský autodrom taky všechny hvězdy královské kategorie MotoGP.
2: Poprvé v historii je přivítá Masarykův okruh už před velkými prázdninami.
3: Velká cena České republiky je na programu už od 19. do 21. června. Spolu s desítkami tisíc fanoušků budou na místě po celý víkend i reportéři radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Ano, reportéři radiožurnálu Sport jsou všude tam, kde se něco děje, a aktuálně tedy i u zápasu fotbalového mistrovství světa mezi Anglií a Chorvatskem.
2: Přímý přenos
3: radiožurnálu Sport.
1: No a proto zase míříme za naším reportérem, který má tenhle duel evropských velmocí na starosti, Jaroslavem Plašilem.
0: Ještě jednou hezký večer, sledujeme zápas Anglie-Chorvatsko na světovém šampionátu. Utkání se hraje v Dallasu a Angličané v něm vedou 1-0, 26. minuta utkání. Anglie-Chorvatsko tedy 1-0. Gol dal Harry Kane, na dvakrát proměnil penaltu. Poprvé sice brankář Livakovič vystihl jeho úmysl, chytil pokutový kop, ale penalta se opakovala. Zřejmě to bylo kvůli přešlápnutí brankáře Livakoviče, vystoupení dopředu, protože asi neměl nohu na čáře. Podle těch opakovaných záběrů se zdálo, že to byl ten pravý důvod. Tady během přestávky jsem se ještě díval jednou na tu situaci a spíše to bylo tedy kvůli tomu. I když tam ještě přibíhali hráči do pokutového území předčasně, tak zřejmě rychlejší brankář, který tedy šel víc dřív dopředu, tak ten zavinil to, že byla penalta opakována. To už proměnil Harry Kane suverénně, mnohem lépe ji kopnul přesně k tyči pravé ze svého pohledu, levé z pohledu Livakoviče, který šel navíc na druhou stranu. Po druhé se mu nepovedlo vystihnout směr a tak proto i Harry Kane proměnil nakonec penaltu. 1-0 vedou Angličané, Chorvati se to snaží teď nějakým způsobem zeliminovat, ale jsou zatím daleko od branky Pickforda. 27. minuta utkání, Modrič ve středovém kruhu, dlouhý nákop pravačkou až k čáře, kde si míč stlumil Stanišić, ale Stanišić hraje zpátky zase Kleině, přes Šutela se dostává balon k Modričovi, který se snaží uklidnit svůj tým, kterému pravda zavařil zatím nejvíc, protože právě nejzkušenější fotbalista a ten historicky nejlepší penaltu zavinil, Luka Modrič fauloval soupeře Madueckého, který jej předskočil a Modrič o něm nevěděl, ale intuitivně sáhl nohou před sebe a zavadil o koleno anglického hráče a proto se kopala penalta. 28. minuta, Livakovič musí rychle vykopávat, protože se k němu blížil Gordon. Chorvatský golman to ještě stihl, ale míč dostal pouze na druhou stranu, kde už teď má zase balon Pickford. Pickford hraje doprava, kde je Konca. Konca si posunul míč pravou nohou, ale u něj včas byl Musa, takže musí hrát zase zpátky. Anglický fotbalista využívá k tomu další obránce. Hra se teď přesunula z pravé strany na levou, ale Harry Kane teď ztratil míč a dopředu mohou jít Chorvati, jenomže to teď dělal hodně kostrbatě a okatě chorvatský celek Vuškovič, který zůstal vepředu, tak ztratil balon, který se mu zamotal mezi nohama v dobré pozici. Harry Kane, který často si chodí pro míč až ke stoperům, tak teď v předklonu ztratil balon a málem z toho byla mela. Naštěstí pro Angličany Vuškovič taky neměl ideální kontakt s balonem, ten první nejdůležitější, a také proto mu v zápětí Angličané míč sebrali a Vuškovič ani nemohl zakončit. Teď se o rozehrávku stará golman Pickford, přihrávka doleva, kde je teď Owen Riley, dává zpátky balón před branku, ale Angličané je okamžitě dostávají dopředu, protože už tam začali zase Chorvati dotírat. Je hezké, jak se mění neustále tempo hry. Chorvati teď v roli týmu, který drží míč častěji. Teď je to konkrétně Guardiol, který přihrává svému brankářovi Livakovičovi. Livakovič vyhodnocuje teď situaci tak, že si chvíli míč nechá a počká si na pohyb některého z útočících hráčů. Konkrétně to byl teď Musa, který se ukázal, a byl tam s ním také Pašalič. Chorvati udrželi míč vepředu, získali odražený balon, ale zahnali se teď hodně klajně. Perišič to stihl, je velmi zkušený a dobře předvídal teď situaci, když nebyla úplně přesná rozehrávka nebo přihrávka, tak Perišič dokázal zachránit. Vuškovič rozděluje míč na pravou stranu hřiště, kde je Stanisic. Stanisic má proti sobě teď Gordona. Oklamal je centr do pokutového území, hlavička, ale dál už se nikdo z chorvatského celku nedostal k zakončení. Po prvním přizvednutí, kdy byl úspěšný Šutalo, dokázal balon dostat nad sebe, tak Chorvati už se nedostali znovu k míči. Teď jsou to zase hráči chorvatského celku, kteří se snaží přiblížit k pokutovému území soupeře. Angličané jsou teď hodně zataženi. Zatím asi nejhlubší obranný blok teď předvádí anglický celek, který ale vede 1-0 v 30. minutě utkání. Chorvati jsou teď s balonem na kopačkách, ale zatím nemají nebezpečnou pozici. Kombinují teď ve velkém klidu stopeři a mohou si dovolit vyměnit si několikrát míč, protože Angličané teď ani nenapadají, nesnaží se teď ani napadat chorvatskou rozehrávku. Harry Kane, který tam je teď nejdál od své branky, pomáhá mu teď také Madueke, fotbalista, který měl velmi dobrý vstup do zápasu, také se tedy postaral o to, že Anglie kopala penaltu, a proto také vede 1-0, byť Harry Kane neproměnil první, ale protože se opakovala a byl úspěšný, tak se tedy Angličané mohou radovat. Teď dobrý míč na pravé straně hřiště pro Maduekeho, centru pokutového území, kde padá Bellingham, chytá se za kotníky svých kopaček, ale nevím, zda tomu předcházel nedovolený zákrok. 30. první minuta ovšem ale zase ukázala nebezpečí už několikrát zmínovaného Maduekeho, který posílal míč přízemní ostrojí do pokutového území. Prolétlo několik hráčů kolem balonu, Bellingham také se snažil zasáhnout míč, ale spadl, ale zdálo se, že všechno bylo v pořádku, takže Angličané teď za vedení 1-0 mohou hrát ze středového kruhu prakticky. Teď je to Stones, který si odskakuje tak, aby hrál v lepší pozici ve větším klidu, ale nepřibližuje se až k brankáři Pickfordovi, rozehrávku bere výhradně na sebe, počkal si teď ale na své další spoluhráče. Faulovaný Anderson, Angličané si na chviličku vydechnou. 32. minuta, 1-0 pro Anglii, řekneme to také posluchačům Radiožurnálu, protože jsou tady další zprávy v 10:30 večer. 1-0 vedou stále Angličané, teď v souboji s chorvatským celkem v době, kdy mají oba týmy za sebou necelých 32 minut zápasu. Jaroslav Pašil, Radiožurnál. Angličané ztratili balon na půlce hřiště, ale francouzský rozhodčí Turpin ukazuje, že to bylo kvůli nedovolenému zákroku Chorvatů, takže Angličané rozehrávají sklidové situace, končí 32. minuta utkání, Anglie-Chorvatsko 1-0. Snaha Angličanů projít podél levé postranní čáry teď konkrétně Gordonovi nevyšla, ale bude to autový hod a to je samozřejmě taky dobrá situace pro anglický celek, protože jsou na útočné polovičce teď Angličané. O'Reilly vazuje zpátky až ke Stonesovi, ten už je na obrané polovičce anglického celku. Míč posouvá k brankáři Pickfordovi, který je asi tak 20 metrů před pokutovým územím. Levačkou teď hledá Gordona, ale to se nepovedlo, takže dopředu mohou jít Chorvati. Ve středu hřiště je teď plno, Baturina se musí vyhýbat několika Angličanům a přihrává velmi složitě Kleině, kde Stanisic se snažil míč hlavně uchránit tak, aby nepřešel přes čáru. To se tak možná napůl povedlo, ale asi byl faulovaný, takže bude mít teď příležitost rozehrávat z klidu chorvatský celek. Stanisic se snažil uvolnit se po těžké přihrávce, kdy už k němu přilétl O'Reilly, ale O'Reilly fauloval chorvatského hráče a tak Chorvati mají možnost rozehrávat. 34. minuta utkání právě teď začíná a teď jsou to zase Angličané. Kteří musí bránit akci Chorvatu. Gvardiol nakopával míč až příliš daleko k rohovému praporku, kam sice přiběhl Pickford pomoci s rozehrávkou, ale nakonec balon ztratil a rychle musí upalovat zpátky do branky. Míč pro Chorvaty rychle rozehráli autový hod. Teď už je to nákop centr do pokutového území. Na vzdálenější tyč Perišič ještě vrací balon pod sebe k penaltě, ale tam byli jen Angličané, kteří jdou teď dopředu. 34. minuta utkání. Anglie teď veze další útok na druhou stranu a opět je to Madueke. Madueke v rušku pokutového území. Dívá se, komu by přihrál, zatím hraje sám proti dvěma Chorvatům. Modrič je u něj, Perišič je u něj, dva nejzkušenější hráči. Centr, přihrávka zpátky, další centr teď, ale na Kejna se balon nedostal, ale ještě to Angličané mohou zkusit znovu z druhé strany, protože míč má teď zase anglický celek. Anderson rozděluje balon napravo, kde je James, kde je také Madueke, který tam zůstal u lajny, vrací Jamesovi. Jamesův centr, Harry Kane se snažil dostat k míči, ale přeskočil jej Šutalo. Teď jsou to zase Angličané, kteří pořádně zatápějí chorvatskému celku. Až teď se chorvatský tým snaží vysvobodit svým klidem Stanisic, ale zase přihrával zpátky, takže Chorvati si nemohou vydechnout až teď. Až teď Gvardiol zvedá hlavu, zastavuje balon svou podrážkou. Takovým futsalovým způsobem teď Chorvaté formují zase další akci a dostávají se míčem a pomalými přihrávkami až k brankáři Livakovičovi. Teď už to je zase Sučić, který hraje dopředu. Chorvati teď jdou na útočnou polovičku, ale ztrácí Pašalič celkem laciným způsobem míč a Angličané jsou zatím klidnější a samozřejmě vděčí za to také proměněné penaltě. Byť se musela kopat na dvakrát, poprvé nebyl Harry Kane úspěšný, ale dostal druhou šanci, to už využil a tak Anglie vede 1-0. 36. minuta utkání začíná, posloucháte Radiožurnál Sport, ať už z rádia nebo z internetu, snad vám dělá radost alespoň někomu dosavadní průběh zápasu, protože věřím, že nějaké fanoušky i v Česku anglický celek má. Teď se Angličané snaží dostat dopředu, ale překážejí v tom hodně zdatně Chorvati, kteří teď využívají svých křídelních hráčů. Teď z pravé strany dobrý průnik, ale přihrávka zpátky, střela a přesně do šibenice. No tak to byla nádherná rána. Baturina to udělal náramně, dostal míč proti noze a pravačkou technickým způsobem vypálil ke vzdálenější tyči. Brankář Pickford plachtil vzduchem, ale na ránu chorvatského hráče nemohl dosáhnout. Chorvati ve varu, v ledišti to teď vře, hlavně z té chorvatské strany, ale krásně to teď opravdu famózně provedli Chorvati. Sučić zasekl míč, přihrál zpátky Baturinovi a ten vypálil k tyči nahoru. Pickford sice ještě zvedal svou rukavicí balon, zdálo se mi, svou pravou rukou se snažil dosáhnout co nejvýš, když skákal k pravé tyči, ale chyběl mu kousíček, aby balon vyrazil úplně mimo branku, tak to jen trošičku balon nadzvedl, ale nic to nemění na tom, že Baturina se raduje z gólu a spolu s ním také fanoušci ve typických chorvatských maskách na vodní polo, těch je, když se dívám takto do hlediště, alespoň přes velkou obrazovku, hodně na stadionu, na který se vejde přes 100 000 lidí, tak samozřejmě je velká pravděpodobnost, že se tam nějací takový najdou a Vypadá to, že jich tam je dost. Tak tedy Chorvatsko dokázalo srovnat. Fantastická akce směrem dopředu. Sučić to provedl náramně, uvolnil se zaseknutím a poslal ideální přihrávku proti noze Buturinovi a ten už si věděl rady. Buturina pravačkou k tyči a nahoru překonal brankáře Pickforda, který si jenom sáhl na míč, ale nedokázal jej vyrazit. Tak tedy 38. minuta utkání. Nechci používat otřepané, začíná se znovu, protože tím bych vymazal podstatnou část zápasu, která určitě stála za to. Angličané hrají 1-1 s Chorvatskem, které teď je už zase v o dost lepší pozici a určitě si taky teď oddechl Luka Modrič, který zavinil penaltu. Teď Luka Modrič diriguje své spoluhráče, kteří mají míč na kopačkách za stavu 1-1. Chorvati teď hrají s obránci, hlavně tedy obránci Guardiol, ale ztratil míč, protože měl na zádech okamžitě přiběhnutého Maduekeho a ten zatím hraje s ohromným nasazením, s ohromnou chutí a nejvíc, dá se říct, zatím trápí chorvatský celek, však také už bych to opakoval, ale pokud třeba posloucháte jenom pár minut, tak právě po zákroku na něj kopala Anglie penaltu a z té se dostala opakovaně do vedení, tedy opakovaně, protože Harry Kane první možnost nevyužil, ale protože se chorvatská strana provinila proti pravidlům, zřejmě protože brankář vyšlápl dopředu, tak se kopala penalta znovu, byť tam bylo víc takových spornějších věcí, které se daly posoudit jako tak, že by se kvůli tomu měla penalta nebo mohla penalta opakovat, protože někteří hráči to už nevydrželi a vbíhali do pokutového území. Bylo to způsobeno i tím, že Harry Kane také zastavil svůj pohyb, ale to už teď není důležité. 39. minuta končí 1-1. Je to Chorvati nádherným způsobem odpověděli na první gól Angličanů v tomto zápase. Před chviličkou se trefil Buturina a tak je to teď 1-1, teď už 40. minutě prvního poločasu. Modrič rozehrává na pravou stranu, kde je Stanisic. Stanisic posouvá balon doprava až k čáře. Chorvati teď volí postupný útok. Modrič šajtlí na Vuškoviče, jednoho ze stoperů. Vuškovič posouvá pravačkou míč na levou stranu, kde je střelec zatím jediné branky Chorvatů Buturina. Buturina vrací Vuškovičovi, ten teď hraje s Šutalem. Šutalo posouvá míč ještě víc doprava. Chorvaté se teď zase dostávají pod tlak, protože Angličané jsou teď nalezlí na nich a Livakovič tak před Ricem, tak teď musel hrát už rychle a to se projevilo na přesnosti, takže teď Angličané dostali zadarmo míč, autový hod pro Anglii ve 40. minutě, za chviličku začne 41. minuta utkání Anglie-Chorvatsko 1-1. Hraje teď konce, po něm Stones. Angličané poté, co dostali gól, tak teď jim chviličku trvá zase, než se dostanou k nějaké režii. Teď se o to snaží Konca ve spolupráci s Pickfordem a to jsou fotbalisté, kteří zase nemohou tolik Chorvatům ublížit, pochopitelně. Konca a jeho rozehrávka na pravou stranu, kde je James. James měl proti sobě Perišiče a tak musel volit rychlou kolmou přihrávku dopředu, tak aby se nic nekomplikoval. No a zase je tam skvělý Madeuke, doplňuje ho James. A tak je to zase Anglie, která se dostává blízko od pokutového území, od rohového praporku, odtud se dá hodit velmi nebezpečný autový hod, samozřejmě i čeští fotbalisté o tom své vědí, vždyť takto šli do vedení v jejich utkání proti Koreje, byť ho nakonec ztratili. Samozřejmě připomínám přímý přenos na radiožurnálu Sport, zítra přímo z místa z Ameriky, z Atlanty se nám ozvou naši reportéři a zprostředkují vám zápas s Jihoafrickou republikou. Teď ale Anglie, Chorvatsko, dlouhý autový hod, nebo to bude rohový kop nakonec. Rice už je připravený u rohového praporku, tak nakonec to bude roh. Ten míč přešel čáru až za rohovým praporkem, tak Riceův centr zase na penaltu. Gól! Harry Kane dává druhý gól Anglie v tomto zápase, úplně nekrytý, nehlídaný. Tak teď tedy zase se vynořil kapitán v pravou chvíli. Po každé to kope Rice na stejné místo zatím, ty rohové kopy z pravé strany. Vždycky míč letí někam k penaltovému puntíku. Kroutí se od brankáře, tak aby na něj nemohl v žádném případě Livakovič vyrazit. No a přesně nachází Harryho Kanea, který vyskočil mezi třemi hráči chorvatského celku, ale ti byli dost daleko od něj, takže měl Harry Kane hodně místa, aby zakončil přesně hlavou. Hlavičkoval čelem dolů, krásně k tyči. Harry Kane využívá rohový kop a dostává tedy svůj celek opět do vedení, tak krásný zápas zatím, minimálně tím průběhem, minimálně tím, že padají góly. No a je to 10. gól Harryho Kanea na světovém šampionátu a historicky vyrovnání rekordu Garyho Linekera. Tak tedy Anglie vede 2-1 nad Chorvatskem. 43. minuta v době, kdy se zdálo, že už Chorvati zase nabírají síly a že se dostávají k režii zápasu a že to budou oni, kdo bude víc určovat to, co se bude dít na hřišti, tak jsou to zase Angličané, kterým stačil jednoduchý nákop, vybojovaný roh a po něm hlavičkující Kane. Harry Kane teď potěšil německého kouče Anglie Tuchela, který nedává moc emoce najevo, ale byl hodně spokojený, když to řeknu jednoduše, při rohovém kopu Harryho Kanea to provedení. Myslím si, že potěšilo kouče, protože to možná byla věc, kterou Angličané pilovali a kterou splnili teď jeho svěřenci do puntíku. Harry Kane tedy dostává anglický celek do vedení 2-1, 44. minuta utkání. Anglie, Chorvatsko, parádní zápas na mistrovství světa. Hraje se na stadionu v Dallasu, kde hrají místní kovbojové NFL, ale teď tady hrají dva špičkové evropské týmy a dá se říct i světové, byť oba samozřejmě z Evropy. Teď je to Livakovič, golman chorvatského celku, který teď se zase snaží odpovědět, ale teď je dost daleko od toho, aby něco nebezpečného vytvořil, protože míč má stále Livakovič, až teď kope do balonu. Nachází teď Perišiče. Perišič prodlužuje balon na střelce gólu Baturina, ale Baturina teď měl daleko k míči. Blíž u něj byl Anderson a nechali jej propadnout až brankáři Pickfordovi. Takticky skvěle vyřešeno teď od Angličanů po nepřesné přihrávce. Dopředu teď může jít O'Reilly, po lajně vyměnil si balon s Ricem. Rice zvedá hlavu, aby vyhodnotil situaci. Posouvá opět k čáře, kde je rychlý O'Reilly. O'Reilly má proti sobě Šutala a neobešel jej. Šutalo nastavil dobře svou nohu, ale Angličané stále u balonu, odražený míč sbírají a nedovolený zákrok odpískal rozhodčí Pašaličovi, byť se to Chorvatům nelíbí, tak Bellingham zastavený nedovoleně. Pašalič mu dal nohu do cesty a Bellingham upadl. Asi to bylo v pořádku, v souladu s pravidly, takže odpískán trestný kop, byť se trenér Chorvatů Dalič zlobí, okamžitě vylétl z lavičky, tak už na tom nic nezmění. Vypadá to na trestný kop Angličanů, který může být hodně nebezpečný. Je to skoro ve středu hřiště nějakých, řekněme, 8-10 metrů možná od hranice pokutového území, takže to klidně může být přímé ohrožení branky. Mezitím se teď dozvídáme, že se ještě budou hrát dohromady kolik? 5 minut. 5 minut ještě k 45 se bude přidávat, takže 50 minut bude trvat první poločas tohoto zápasu, který zatím nabídl 3 góly, 2 dali Angličané, 1 Chorvati. A teď navíc Angličani mají velmi dobrou standardní situaci k dispozici. Je tam Madueke, který hraje zatím vynikající zápas. Mohl by to být klidně on, který se pokusí něco vytvořit z této standardní situace, ale samozřejmě může to být i celé jinak. Poblíž je tam také Anderson. Může to být klidně i nějaký signál, protože Rice poodešel od místa, odkud se bude rozehrávat. Tam zůstali pouze James a zmíněný Madueke, takže může to být opravdu nějaký signál, nějaké posunutí míče do strany nečekaným směrem. Tak přímé ohrožení branky, ale zblokovaný centr nebo zblokovaná střela v tomto případě spíš. Angličané zvedali ruce, to je vždycky známka, že se týmu něco nelíbí, ale v každém případě tedy teď se Angličanům nepovedlo dostat míč až k brankáři Livakovičovi, v ideálním případě z jejich pohledu až za něj. Autový hod chorvatského celku, 2. minuta nastavení, nastavuje se celkem 5 minut, Angličané vedou 2-1, Chorvati se teď snaží zaútočit po pravé straně hřiště dlouhým autovým hodem, teď v tuto chvíli aspoň se dostat trošku více dopředu. Baturina teď má balon, střelec z gólu na 1-1, přihrává na levou stranu Perušičovi. Perišič proti sobě má Jamese, Perišič stále vede balon do středu hřiště, teď Modrič si řekl o míč, ale předskočil před něj Šutalo a on rozehrává, posouvá balon k Pašaličovi. Pašalič teď hraje s Guardiolem, Guardiol zase přihrává do středu, kde je Baturina. Baturina rozděluje míč doprava, tak je to teď takový házenkářský postupný útok, ale teď už je to spíš pasivita, protože Chorvati jsou vytlačení a musí hrát až zase směrem ke svému brankáři, jen tak, že teď nevystihli rozehrávku Angličané svému soupeři. Modrič už z klidové pozice rozehrává nebo posouvá balon dál na pravou stranu. Přes Vuškoviče se míč dostal až zase na kraji hřiště. Teď centr až na levý kraj hřiště k Perušičovi, který ale možná přešel čáru s balonem. Vypadá to, že ano, že už rozhodčí signalizovali, že Perišič se dostal s míčem celým objemem za čáru. Tak tedy zatím Anglie vede nad Chorvatskem v nastaveném čase 2-1. Harry Kane, muž, který dal oba góly Angličanů, jeden z penalty, pak hlavou. Mezitím se nádherně trefil také Baturina, ale obrovský podíl na vyrovnávací brance Chorvatu měl v tu chvíli také Sučić, který krásně zasekl míč a přihrál zpátky za sebe proti noze Buturina. Si věděl rady a teď ještě může něco vymyslet směrem dopředu. Buturina posouvá doleva, kde je Perišič, teď má zase míč zpátky Buturina. Baturina posouvá teď zcela z dálky, ale nepřesná teď Pašaliče. Tak teď to zkoušel Pašalič, už Chorvaté to zkusili několikrát zcela z dálky, tak jako Baturina teď nebyli, ale úspěšní. Ale teď to samozřejmě taky nebyla tak ideální pozice, jako v té golové situaci, kdy se Chorvatům podařilo srovnat. To samozřejmě bylo mnohem blíž brance taky a taky to bylo mnohem klidnější pro zakončujícího hráče. Čtvrtá minuta končí, Anglie vede nad Chorvatskem 2-1. Chorvati zase se snaží dostat balon dopředu a využívají k tomu Modriče, který postupuje zpátky ke své brance a teď může být rád, že mu nakonec rozhodčí v uvozovkách teď trošičku pomohl hvězdám, protože Modrič byl popostrkován z jedné strany, z druhé strany a rozhodčí z Francie Turpin si nakonec vybral, že to bylo nedovolené. Modrič už Chorvaté tedy rozehráli. Modrič tak nestratil míč v hodně nebezpečném prostoru, k čemuž nebylo zase až tak daleko. Modrič teď zvedá hlavu. Zatím ještě se mu nenabízí nikdo, kdo by mohl ohrozit branku soupeře. Z nějaké nepříjemné situace se tedy zatím Chorvati, nebo do nějaké nepříjemné situace pro anglický tým se tedy Chorvati zatím nedostávají, ale teď to zkouší zleva. Baturina zasekává míč, ještě nepřihrává až teď. Teď hraje s Vuškovičem. Vuškovič si dal dobrý dotek do strany, přihrává teď na Šutela. Šutela vrací zase Vuškovičovi a teď už hraje také Pašalič centra a to je dobré zakončení. Musa dává gól. Tak hráč, který hraje v Dallasu, nakonec na konci první půle srovnává na 2-2. Musa si naběhl do pokutovém území a vlastně splnil to, co se od hrotových hráčů čeká. Celou dobu třeba nemusí být úplně vidět. Odvádí spoustu, řekněme, takové té černé práce. A nakonec, když je potřeba, tak si najde okamžik správné místo, ale možná se celá situace ještě bude přezkoumávat a radost může být předčasná, protože Perišič, který mu hlavou sklepával zpátky balon, tak byl na hraně offsideu a nemusí ten gól ještě být uznaný, i když teď se Chorvati radují a spolu s nimi také samozřejmě hráči na trávníku, s Chorvati v ledišti, hráči na hřišti, ale ještě si počkejme, jestli ten gól bude potvrzený, protože postavení Perišiče bylo hraniční, ale vypadá to tak, že by to mohlo být v pořádku, rychle všechno potvrzeno. 2-2, to je poločasový stav, se kterým půjdou oba týmy do šaten. Tak tedy zatím parádní zápas, výborná přestřelka. Nejprve se trefil z penalty Kane, srovnal Baturina. Zase Kane poslal Angličany do vedení a teď tedy v samotném nastavení první půle Musa, hráč, kterého dobře znají fanoušci i z České ligy, srovnává na 2-2. Tak tedy za nějakých 15 minut zase naslyšenou.
1: Říká Jaroslav Plašil, se kterým se tedy velmi brzy ve vysílání jediného čistě sportovního rádia znovu uslyšíme. Jen připomínám, že v dnešním prvním utkání základní skupiny fotbalového mistrovství světa už Portugalsko remizovalo velmi překvapivě s Demokratickou republikou Kongo 1-1. No a po půlnoci nás čekají ještě další dva zápasy, které uzavřou první kolo základní skupin fotbalového mistrovství světa. Dojde tedy na duely mezi Ghanou a Panamou od 1 hodiny raní a potom od 4 hodin se utkají Uzbekistán a Kolumbie. No a když už byla tedy řeč o tom, že v prvním dnešním utkání překvapivě Portugalsko remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1, tak pojďme do Houstonu, kde se tenhle duel odehrál za naším reportérem Františkem Typovským, který je právě v tomto městě. Františku, hezké odpoledne.
5: Pěkné odpoledne z Houstonu, hezký večer domů do Česka.
1: Tak jak to utkání tedy vypadalo? Víme samozřejmě, jak skončilo. Slyšeli jsme komentář Jaroslava Plašila, přímý přenos tohoto duelu na radiožurnálu Sport, ale jak to bylo pohledem muže, který to všechno sledoval na vlastní oči?
5: Bylo to podobně překvapivé, asi jako jste vycítili vy posluchači, když jste poslouchali právě přímý přenos radiožurnálu Sport. Začátek byl jednoznačně v režii Portugalska, bylo to potvrzeno i tím poměrně brzkým vedoucím gólem, ale podobně jako vypadal ten zápas, tak vypadala i nálada na tribunách. Zatímco zpočátku to byla portugalská euforie, tak potom výběr Demokratické republiky Kongo neustále zvyšoval obrátky, několikrát zahrozil, no a pak na konci poločasu dokonce dal i gól a víceméně se tím úplně proměnila dynamika na stadionu. Najednou fanoušci v modrém, tedy v dresech Demokratické republiky Kongo, začali mnohem víc fandit, mnohem víc tančit, bubnovat, zpívat. Dokonce kolegové novináři z Afriky, ti opravdu hodně bujaře slavili ten vyrovnávací gól. Objímali se, skákali, tančili, dokonce jsem jednoho kolegu, typoval bych asi taky z nějaké rozhlasové stanice, viděl i brečet, takže to bylo opravdu hodně emotivní pro Konžany. Ten gól, který nakonec znamenal i bod, znamenal remízu 1-1 a přinesl Kongu velkou spokojenost, jak taky konec konců mi řekli fanoušci, když jsem se s nimi bavil přímo před stadionem. To Portugalci ti říkali, jakožto velcí, nebo jedni z favoritů na třeba i zisk zlata z tohoto šampionátu, připomínali, že před 4 lety Argentina taky v prvním zápase podlehla Saudské Arábii velmi překvapivě a nakonec došla až do úspěšného finále, takže taková drobnou paralel načrtli kolegové z jižní Evropy.
1: Zatímco velmi suverénně vstoupili do světového šampionátu třeba Argentinci zásluhou hattricku Messiho, vidět byl také Francouz Mbappé a třeba také norský kanonýr Haaland, tak Cristiano Ronaldo, nejstarší z té zmiňované hvězdné čtveřice forwardů, ten zůstal trochu za očekávání, nebo jak si vnímal jeho výkon?
5: Když to vezmu postupně, tak bylo hodně zajímavé vidět, jak fanoušci víceméně nepřijeli na Portugalsko, až tedy přímo na lidi, co si udělali výlet z Portugalska fandit své reprezentace, ale spousta Američanů, Mexičanů nebo i zkrátka cizinců z různých jiných bližších národů, tak vyrazila do Spojených států právě proto, aby viděla Cristiana Ronalda v akci. On se s Al Nassrem zase tak často do zámoří nepodívá, takže a navíc je to velmi pravděpodobně jeho poslední mundial, takže je to, nebo byla to velká příležitost pro tyto fanoušky, jak CR7 vidět, a povedlo se jim to. Když jsem přišel na stadion, už tam bylo poměrně hodně lidí, asi hodinu před zápasem, když se Portugalci rozcvičovali a kdykoliv se Ronaldo objevil na světelné tabuli nebo moderátoři zápasu řekli jeho jméno, ozval se ohlušující potlesk. Navíc na zápase byl i známý streamer, youtuber známý pod přezdívkou iShow Speed, který Ronaldo taky hodně podporuje a dělá mu v zámoří hodně výraznou reklamu. Sledují právě iShow Speed a miliony lidí, hlavně v té mladší generaci, takže Ronaldo je v zámoří hodně populární. To je jenom k tomu přijetí, jaké v Houstonu měl. Co se týče samotného výkonu na trávníku, tak tam to byla nuda a šeť od tohoto věhlasného útočníka. Měl sice ve druhém poločase jednu příležitost, ale nevyšel mu úplně ideálně krok, neproměnil, no a tak nějak zapadl do toho portugalského nejlepšího podměru, řekněme.
1: František Typovský má tedy základnu v Houstonu, na rozdíl od českého národního týmu, který má tu svoji bázi v Dallasu. Františku, ty už jsi byl svědkem zápasu mezi Němci a Curacaem. Po Portugalcích a Demokratické republice Kongo se budou hrát ještě další tři duely základních skupin právě na NRG Stadium neboli Houston Stadium pro světový šampionát. Jak se změnilo to město nebo okolí kolem stadionu, když tedy upustili němečtí fanoušci a fanoušci Curaça, Houston, teď přijeli Portugalci a Konžané? Jak to čekáš dál, protože další duel třeba Nizozemsko-Švédsko?
5: No, na ten se hodně těším, bude to jeden ze zápasů, které navštívím. Já se potom po skončení zápasu Nizozemsko-Švédsko budu přesouvat zase do jiného koutu Spojených států, odkud budu reportovat i pro radiožurnál Sport, zamířím na západní pobřeží, na to se taky moc těším, ale ještě předtím přijde ten zmiňovaný zápas Nizozemsko-Švédsko, dva evropské týmy, dva styly fandění, které jsou, řekněme, nám Čechům poměrně blízké. Nizozemci navíc v té své oranžové armádě hodně výrazně fandí. No, byly to opravdu různé styly, protože jak Kongo, tak Curaçao mají hlučné fanoušky, ale ti jsou zvyklí tančit, zpívat, bubnovat, tolik neskandují, netleskají. Je zajímavé to sledovat, zajímavé to poslouchat, jaká je právě fanouškovská kultura. A musím říct, že Konžané papili, kolik jich na tom stadionu bylo. Všechno to museli být takzvaně konští Američané, protože aktuálně se z Demokratické republiky Kongo kvůli tomu, že tam na východě.
1: Tak bohužel v tuhle chvíli nás trochu zradilo spojení s Františkem Typovským z Houstonem. Ano, máme trochu problém, tak věřme, že se všechno podaří ještě vyřešit. Každopádně spojení už nenaskočilo, zatím to vypadá, že si tedy už budeme muset poradit bez Františka Typovského, ale to samozřejmě na radiožurnálu Sport není problém. Za malou chvíli nás čekají zprávy, potom druhý poločas zatím vyrovnaného utkání Chorvatsko-Anglie 2-2 a my se samozřejmě těšíme na to, co nám předvedou zítra zase čeští fotbalisté, protože svěřenci Miroslava Koubka půjdou podruhé na fotbalovém mistrovství světa do akce.
3: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
2: Exkluzivně na radiožurnálu Sport.
6: České fotbalisty čeká druhý a dost možná klíčový zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře 1-2 v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí na stadionu v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod šampionátu podlehla v Mexiku domácímu výběru 0-2.
7: Oni jsou vlastně ve stejné situaci jako my, o něco horší, protože nedali gól, takže budou to vnímat si myslím úplně stejně jako my, že jakmile neudělají něco s náma, tak pro ně bude asi šluz. To Mexiko bude asi tvrdší oříšek, takže tady do toho zápasu musíme dát všechno a je potřeba to bezpodmínečně zvládnout.
6: Utkání Česko-Jihoafrická republika začne v Atlantě ve čtvrtek v 18 hodin středoevropského času a na radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu.
3: Světový šampionát ve fotbale na radiožurnálu Sport.
2: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
8: Radiožurnál, teď je 23 hodin. A zprávy nachystal Martin Matějka.
9: Stávka v České televizi a v Českém rozhlase bude v pondělí 22. června. Peníze na protidrogovou politiku po přesunu agendy z úřadu vlády podle ministra zdravotnictví neklesnou. Fotbalisté Anglie hrají na mistrovství světa proti Chorvatsku. A zítra čekáme převážně skoro jasno až polojasno na horách i přehánky teploty většinou do 31 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu se v pondělí zapojí do výstražné jednodenní stávky. Její podobu dnes oznámili zástupci iniciativy veřejnoprávně, která sdružuje pracovníky obou médií. Výstražnou stávkou chtějí dát najevo nesouhlas s plánovaným zrušením mediálních poplatků. V Českém rozhlase k ní přihlásilo zatím přes 1000 zaměstnanců i externistů, říká Jan Herget ze stávkového výboru rozhlasu.
10: V Českém rozhlase se stávka jednoznačně projeví na všech stanicích s výjimkou dětské stanice Radio Junior. Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
9: Stávka se má podobně projevit i ve vysílání České televize. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral řekl, že zaměstnanci mají na stávku právo. Přesun agendy protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví od července platí. Peníze, které jsou na ní potřeba, se snižovat nebudou. Po jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí to řekl ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Podle něj není v plánu omezovat peníze na financování adiktologických služeb. Protidrogová politika zůstává prioritou vlády.
11: Je zde podepsaný delimitační protokol, kde přesně jsou vlastně vydefinovány ty agendy, které se přesouvají. Lidi, kteří na nich pracují tady, budou pracovat nově na ministerstvu zdravotnictví. Finance, které jsou na ně učeny tady, budou nově realokovány na ministerstvo zdravotnictví. Takže to bych řekl, že je ta hlavní záruka, že skutečně ta agenda dále pokračuje.
9: Vláda před měsícem rozhodla o převodu politiky závislostí z úřadu vlády pod zdravotnický rezort. Bez projednání se zaměstnanci a experti ti přesun agendy kritizují. Americká centrální banka ponechala základní úrokovou sazbu beze změny, naznačila ale, že v průběhu tohoto roku by ji mohla zvýšit kvůli rostoucím obavám z inflace, která se drží nad 2% cílem. FED dnes o nastavení úrokových sazeb poprvé rozhodoval pod vedením nového šéfa Kevina Warshe. Nahradil Jeroma Paula, kterého opakovaně ostře kritizoval americký prezident Donald Trump, protože odmítal úrokové sazby snížit. Česko by mohlo mít nový významný den, Den orla, schválil to Senát. Zavedení významného dne, který by připomínal tuto tělovýchovnou organizaci, požadovali lidovci. Den orla by byl 28. srpna. Šlo o senátní návrh, předlohu proto teď dostane k projednání sněmovna. Den orla by měl připomínat událost z 28. srpna 1948. Tehdy členové této organizace na pouti na Svatém Hostýně demonstrovali proti komunistické totalitě. Následně byly stovky členů orla odsouzeny k vysokým trestům. Sport. Portugalští fotbalisté remizovali na úvod mistrovství světa s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Na svém šestém světovém šampionátu se představil portugalský kapitán Cristiano Ronaldo. Vyrovnal tak rekord Argentince Lionela Messiho, kterému se to povedlo v noci na dnešek v utkání proti Alžírsku. A teď hraje v Dallasu Anglie proti Chorvatsku. Zápas sleduje reportér Jaroslav Plašil.
0: Za chviličku začne druhý poločas, potom prvním 2-2 mezi Anglií a Chorvatskem. Jaroslav Plašil, Radio Žurnál.
9: Za necelé dvě hodiny bude hrát ve stejné skupině Ghana proti Panamě. Od 4 hodin ráno našeho času se utká Kolumbie s Uzbekistánem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D11 za Prahou, další na silnici 23 na Jindřichohradecku. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za zavřeným sjezdem na Úvaly stojí auto po nehodě a poblíž je sražená zvěř. Kilometry 11 až 13 místo průjezdné. Na silnici 23 z Jindřichova Hradce do Telče srazilo auto zvěř. Nehoda je za Strmilovem, je to přehledný úsek silnice, uzavírku místa policie nehlásí. U Jindřichova Hradce další nehoda, opět střet se zvěří na silnici 128 do Lodhéřova. Na Českokrumlovsku trase vyšší Brod Rožmberk nad Vltavou. Havaroval motorkář. Projíždějte pozorně, je to v zatáčkách. A v Praze na městském okruhu každou chvíli zavřou Zlíchovský tunel ve směru k Barandovskému mostu. Ta uzavírka potrvá do zítřejšího rána. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Noc bude oblačná, postupně se vyjasní, ochladí se na 12 stupňů. A přes den pak čekáme skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší čtvrteční teploty 26 až 31 stupňů na severovýchodě a východě, jen 24 a na horách naměří kolem 22. Tolik zprávy.
1: Které skončily skoro 6 minut po 23. hodině. No a pár minuty ještě schází, nebo spíš možná jen desítek sekund, než se začne znovu hrát v Dallasu, kde proti sobě v utkání fotbalového mistrovství světa nastoupily reprezentace Anglie a Chorvatska a zatím je to, jak se říká, duel jako řemen.
2: Radiožurnál Sport
3: a Filip Šedivý.
1: A proto za chvíli zase zamíříme za naším reportérem Jaroslavem Plašilem, abychom byli u dalšího pokračování tohoto toto utkání, protože zatím opravdu stojí za to. 4 góly po 2 na obou stranách, máme se tedy rozhodně na co těšit. No a rozhodně se také těšíme na zítřejší druhé vystoupení českého národního týmu na mundialu. V 18 hodin v Atlantě začne zápas mezi svěřenci trenéra Miroslava Koupka a Jihoafrickou republikou. Oba dva týmy na úvod turnaje prohrály a tak teď budou mít jasný úkol připsat si 3 body a uchovat si reálnou naději na postup do vyřazovací části šampionátu. Jen pro připomenutí, dál půjdou vždy 2 nejlepší týmy každé skupiny a potom z těch 12 skupin také 8 nejlepších celků ze třetích míst. A věřme tedy, že čeští reprezentanti se na některé té postupové příčce umístí. Teď už ale pojďme tedy tam, kde se hraje, kde Angličané a Chorvaté vstupují do světového šampionátu. To místo je Dallas. Zápas tedy sleduje zase pěkných pár desítek tisíc fanoušků a nám o jeho dalším průběhu bude povídat Jaroslav Plašil.
0: Ještě jednou hezký večer, ať už nás posloucháte z rádia, na telefonu a nebo třeba z počítače. Fantastický zápas zatím minimálně co do průběhu, co do gólu 2-2. Čekáme na začátek druhé půle. Určitě se baví fanoušci teď i hudebním programem, alespoň tak to vypadá, co tady můžeme ve studiu Radiožurnálu Sport na dálku sledovat. Určitě radost mají ti, kteří chodí na stadionu v Dallasu, byť tedy samozřejmě toto je velký na NFL, ale chodí v Dallasu na fotbal na Petera Musu, chorvatského útočníka, který vstřelil vyrovnávací gól těsně před odchodem do šaten. To samozřejmě je taky důležitý psychologický moment tohoto zápasu. Angličané byli dvakrát ve vedení. První gól dal Kane z penalty, kterou musel kopat dvakrát. Poprvé neuspěl, ale byl tam zřejmě kousíček před čarou brankář Livakovič při snaze zneškodnit penaltu Kaneovi, který zastavil svůj pohyb a brankář Livakovič to zřejmě nevydržel. Byli tam i hráči, kteří vbíhali do pokutového území, takže opravdu těch důvodů možná mohlo být i několik, ale v každém případě penalta se opakovala. Harry Kane dal gól už mnohem bezpečnějším způsobem a povedenějším kopem, tedy překonal brankáře Livakoviče. To bylo 1-0. Chorvati odpověděli krásnou brankou individuální akci Sušiče. Sušič zasekl, přihrál zpátky proti noze Baturinovi a Baturina krásně pravačkou nahoru k tyči. Gólman Pickford sice se dotkl balonu, ale ten měl takovou razanci a byl tak dobře umístěný, že Pickford nedokázal míč vytlačit mimo. No a když už Angličané se dostali znovu do vedení po rohu, to byl Kane, který dal hlavou gól na 2-1, tak pak, když už se zdálo, že Angličané přeci jenom udrží vedení před spoločasovou přestávku minimálně, tak ještě přišel závěr nastavení a krásná akce sklepnutí od Perišiče na Musu už zmíněného a ten dal zblízka vyrovnávací gól. 2-2 je to i teď, tedy, kdy začíná druhý poločas. Snad se máme zase na co těšit. Snad vám zpříjemníme večer tímto zápasem jedním z mnoha sice na světovém šampionátu, ale nebývá to rozhodně tak často, kdy se utkávají tyto velké týmy hned takto na začátku, dá se říct, turnaje, protože jde stále o první zápasy některých z týmů. Už jsme jednou senzaci dnes viděli, tomu se těžko něco vyrovná, ať už se stane v tomto duelu cokoliv, protože Portugalsko remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1, teď tedy Angličané hrají zatím 2-2 s Chorvatskem a ještě 45 minut minimálně plus samozřejmě nějaké nastavení navíc zábavy k tomu. Anglie teď na své obrané polovičce, rychle jsem se snažil dívat na trávník, na jednotlivé posty a zdá se, že fotbalisté na svých místech, takže nedošlo k žádné změně a popravdě řečeno, pokud by k tomu nebyl nějaký zdravotní důvod, tak by k tomu ani nebylo nějaké opodstatnění. Teď je to Stones, který hraje s Consou, takže stopeři anglického celku. Míč je teď na pravé straně, kde je James, dává Andersonovi. Ten okamžitě z první na Bellingham a Bellingham má volnou cestu do pokutového území. Bellingham zcela a gól s pomocí tyče, tak fantastická podívaná a střelecká podívaná pokračuje i dál. Hned po změně stran dostává Bellingham a Anglia. Dá se říct, že i snadno do vedení, protože Bellinghama vůbec nikdo nezachytil a tak anglický fotbalista teď slaví, muž s desítkou na zádech, pumpuje rukama a přijímá gratulace spoluhráčů. Anderson dostal okamžitě míč nahoru, Přišla tam spolupráce na straně hřiště, ze které vytěžil nejvíc Bellingham, kterému skvěle připravil podmínky jeho spoluhráč Madeuke. Možná se ještě samozřejmě všechno přezkoumává, jestli bylo vše v pořádku co do pravidel, takže ještě možná ten přezkum teď probíhá, on se musí přezkoumávat každý golový okamžik, to je samozřejmě jasné, ale možná, že to ještě nemůžeme považovat za definitivní, ale v každém případě Angličané teď dosáhli třetího gólu a zatím se z něj ještě radují na stadionu v Dallasu. Je to všechno potvrzeno, je to všechno tak, jak má být v pořádku a tak Angličané po třetí v zápase vedou. Bellingham dává gól na vzdálenější tyč, vystřelil poté, co mu dobře připravil pozici pomáhající Madueke, možná asi zatím nejlepší muž zápasu společně s Kaneem. Teď ale pozor, Bellingham a jeho rána, kterou chytá Livakovič, tak mohlo být už o dva góly, to tady ještě nebylo. Bellingham si užívá okamžik zápasu, který sám posunul ještě o něco výš. Bellingham teď střílel z hranice pokutového území, kousíček za čarou a bohužel pro něj trefil gólmana Livakoviče, ale prudká rána a další rohový kop a může být nebezpečno, protože Rice kopal perfektně všechny standardní situace v první půli, prakticky do stejného místa. Teď si vyzkouší kop, kdy se míč bude kroutit směrem k brankáři. On častěji zahrával rohové kopy z pravé strany, kdy posílal balon dál od brankáře a to je vždycky výhodnější pro zakončující hráče, kteří nabíhají. Teď je tady rohový kop a je to těsně vedle hlavička, tak někteří fanoušci už možná jásali. Ale za hlavu se teď chytá O'Reilly. Další fantastická standardní situace Angličanů a zase další ukázka vynikající kopací techniky Rice, který našel na zadní tyči hlavičkujícího O'Reillyho a ten se chytal za hlavu oprávněně, protože to byla ložená pozice. Chorvati na něj zapomněli, zase to hlídání. Jak mají Chorvati vyhlášené obránce se skvělou budoucností, tak v tomto zápase mají hodně starostí s tím, aby uhlídali Angličany při rohových kopech. Teď to byla další ukázka něčeho takového. 50. minuta, Anglie 3, Chorvatsko 2 a zase nádherný zápas, může se posunout dál o další kus času. Teď máme 50. minutu, Angličané teď budou zase o něco lépe na tom, ale to už v tomto zápase byli třikrát, tedy teď jsou po třetí, už byli dvakrát a dvakrát vedení ztratili. Teď se tedy budou snažit Angličané pečovat lépe o svůj náskok, který je zatím těsný a před chvíličkou moc nechybělo a mohl být dvougólový. Chorvaté už rozehráli autový hod, chvíličku to teď trvalo, ale už se zase hraje. Stanisic na pravé straně hřiště zasekává, nechává proběhnout Gordona. Gordon teď ještě se snaží znepříjemnit rozehrávku Chorvatů, takže teď běhá mezi Stanisicem a také Šutalem. Šutalo vrací zpátky ke golmanu Livakovičovi, který ještě chvilku čeká, až se Kane trošičku přiblíží. Přichází dlouhý nákop dopředu, kde o balon bojuje teď trojice chorvatských hráčů a střelec první chorvatské branky Baturina vybojoval míč, byl asi faulovaný, ukazuje francouzský rozhodčí Turpin. Baturina přesilovce anglické na trávníku, na zemi a nikoli jenom gravitační silou, takže to bude trestný kop pro chorvatský celek. Luka Modrić nenápadně posouvá míč o pár desítek centimetrů směrem dopředu, ale rozhodčí to vše sledoval a nic nenamítá, takže vše v pořádku. Teď tedy Modričův trestný kop, ale je to asi nějakých 35 metrů od branky Pickforda. Centrovaný míč na penaltový puntík, kde vládne Harry Kane, jak před brankou vlastní, tak také před brankou soupeře. Teď pomáhal vlastnímu brankáři Pickfordovi. Angličané se rozebíhali k dalšímu rychlému protiútoku, ale Madeuke tentokrát nedostal dobrý míč, že by s ním mohl postupovat ještě dál k brance Pickforda. Teď se snaží Bellingham zatlačit na rozehrávku chorvatského celku, ale s tlakem se vypořádal Šutalo, dostal balon na útočnou polovičku, kde je ale sbírají Angličané a Rice jde dopředu. Rice proti němu Šutalo, Rice postupuje, střílí a vynikající zákrok Livakoviče, který se vrhá ke své levé tyči do vzduchu a vyboxoval technickou střelu, parádně umístěnou střelu Rice. Samozřejmě k dokonalosti ještě něco málo chybělo, ale další vynikající okamžik, Riceovi se otevřelo hřiště a tak toho využil průnikem doprostřed z hranice vápna. nebo těsně před pokutovým územím vystřelil na vzdálenější tyč technicky, ale brankář Livakovič byl ve vzduchu na správné straně a bude to rohový kop Angličanů a opět další nebezpečí, protože teď to bude z té pravé nebezpečnější strany, alespoň tak to zatím bylo v dosavadním průběhu zápasu. Rice už mezi tím přešel k pravému rohovému praporku, takže už bude vše připraveno. 53. minuta, Anglie vede nad Chorvatskem 3-2. Krásný roh, tentokrát to tak nebylo dokonale jako ty předchozí, ale další nebezpečí. Tentokrát ale Chorvati ubránili roh. Ještě Rice dostal znovu k centru a bude to další roh, protože teď Perišić vypomáhal obráncům, odlavičkoval za čáru. Chorvati jsou teď pod velkým tlakem Angličanů, kteří zatím hrají asi nejlepší pasáže zápasu poté, co dali gól na 3-2, tak teď zatím Chorvaty k ničemu nepouštějí a hrozí jednou standardní situací za druhou. Tentokrát nakrátko rozehrané, ještě Angličané pokračují krátkými přihrávkami, teď se dostávají z pravé strany na levou, ale teď si to Anderson rozmyslel a vrací zpátky k lajně, kde v těžké pozici ještě uhrál balon Rice. A na trávníku je Madueke, který padá a už jednou takto spadl v pokutovém území a byla z toho penalta, když jej fauloval Modrič. Tentokrát zdá se, že se při souboji těchto fotbalů

Tomu na další zápas českého celku na mistrovství světa vysíláme přímý přenos přímo z místa, přímo ze Spojených států, utkání z Atlanty mezi Českem a Jižní Afrikou, ale teď sledujeme duel neméně zajímavý, dalo by se říct mnohem zajímavější, ale samozřejmě to zase tak nechci srovnávat, protože duely českého národního týmu, to je přece jenom zase něco jiného. Teď Angličané ve fantastickém zápase postupují dopředu. Harry Kane přihrává k čáře k té pravé, kde je teď Madueke. Madueke posouvá balon do prostoru, do pokutového území, ale přece jenom k němu měl dál James než jeho strážci, ale alespoň rohový kop pro Angličany, to je teď v 55. minutě. A bude to zase Rice, který teď byl na chviličku v loučku fotbalistů u penaltového puntíku. Možná si ještě lecos vyjasnil se svými spoluhráči, protože nebylo to teď pokaždé stejné zahrávání rohových kopů Rice z první půle a teď ze druhé je přeci jenom něco jiného. Rice to jednou zkoušel na přední tyč, to úplně nevyšlo, pak také zkusil roh nakrátko a teď tedy další pokus z pravé strany, kdy Rice může kroutit míč směrem od branky Livakoviče. Rajsův kop zase měl hledat některého z hráčů, to se povedlo na dvakrát, hlavičkující Angličané nepřekonali Livakoviče, tak nebezpečná standardní situace, opět z kopačky Rajse, další centr tohoto hráče a málem vlastní gol, jenom to tak zase proletělo pokutovým územím a naštěstí pro Chorvaty teď nikdo z Angličanů nemířil přesně, předtím hlavičkoval O'Reilly do Livakoviče, ten chytil, ještě se dokázal zorientovat a plácnul rukou nad sebou po hlavičce Gordona. Fantastické zásahy Livakoviče. Chorvatský golman teď neskutečně podržel svůj tým při rohovém kopu Rice. Teď ještě Rice jde k levému rohovému praporku, protože právě odtud by měl zahrávat roh, pokud se samozřejmě celá situace ještě neotočí, protože je taky možné, že to bude odkop od branky, ale vypadá to, tak teď ještě rozhodčí, zdá se, nemá jasno, už je to tak. Tak rohový kop Rice, tentokrát tedy z levé strany. 57. minuta utkání, Angličané ve vedení 3-2, další nebezpečný rohový kop Rice, tak to je pokaždé ohromná porce vzduchu, pokud Rice kope rohový kop, ať už z jedné nebo druhé strany, tentokrát z té levé se Angličané nedostali k zakončení, ale míč mají stále teď, po té, co se dostali po třetí do vedení, tak jsou jasně lepším v zápase a teď Kane střílí na dvakrát koníčkem a Livakovič další fantastický zákrok, tak Kane střelil už v tomto zápase dva góly, teď byl blízko od třetího, ale Livakovič je proti. Teď ještě Angličané, další centr, Kane nabíhá teď na balon, na zadní tyč, kterou zavíral, svalil u toho i brankáře Livakoviče, který teď objal Kanea. Je to parádní bitva, řekl bych i gentlemanská bitva, což bylo teď vidět na stadionu, kdy si plácli Livakovič, který se dostal nechtěně do souboje s Harry Kaneem, tak Livakovič si teď ale žádá zřejmě nějakou péči svého podpůrného týmu, protože zůstává ležet a ukazoval rukou směrem k realizačnímu týmu. Harry Kane se dral do zakončení a jak se snažil dát levou nohou před svého strážce, tak možná nešťastně trefil chorvatského golmana. Luka Modrić jde dolů, nejzkušenější člen chorvatské velmi úspěšné party minulých let, tak teď uvolňuje místo náhradníkovi v 58. minutě. Muž, který taky v uvozovkách nechtěně zařídil penaltu, ze které Angličané dali nakonec gol, tak teď uvolňuje místo Kovačičovi. Už jej tedy nemusí v tomto zápase na hřišti tížit nepříjemný moment, se kterým Luka Modrić hrál zbytek zápasu a dost podstatnou část zápasu. Teď tedy šel dolů od 12. minuta Kane 1-0 z penalty, která se opakovala, pak 36. Baturina, to bylo 1-1, pak zase dostal Angličany z rohového kopu hlavou Kane do vedení, ale ještě před přestávkou na konci nastavení srovnali Chorvati zásluhou Musy, kterého dobře znají fanoušci z české ligy. No ale na začátku druhé půle zase Angličané utekli a Bellingham dal zatím poslední gol tohoto zápasu. 59. minuta utkání Anglie-Chorvatsko 3-2 v nádherném zápase. Teď je to Stones, který přihrává zpátky na Pickforda. Angličané teď trošičku uklidňují tempo hry, trošičku teď brankář Pickford počkal s rozehrávkou a z klidové pozice teď kombinují Angličané, ale Chorvati už jsou zase nalezlí a nahánějí teď svého soupeře, už jsou nalezlí na své útočné polovině až na soupeře, ale Perišić nebyl v pressingu úspěšný. Teď je to James, který

0: přeskočil svého strážce, tím byl v souboji Batorina, Angličané získali balon ve středu hřiště a Bellingham jej rozděluje zpátky Stonesovi, říká si o něj znovu Bellingham, který je teď velmi přichuti, to je na něm evidentní, to je na něm patrné od té doby, co dal na 3-2, tak Bellingham měl i další dobrou střeleckou pozici, kterou ale nevyužil, střílel pouze do brankáře Livakoviče, který pak ale přidal několik fantastických momentů a jen díky němu teď Chorvati ještě jsou stále ve hře, protože to, co chytil při rozích Rajse a hlavně ten moment, kdy jej zblízka se snažil překonat O'Reilly, golman Livakovič chytil, pak dorážel znovu další hráč Angličanů Gordon a stejně zase nepřekonal Livakoviče, který jen tak vleže dokázal nahoru dát svou ruku a stejně střelecký pokus zastavil. Parádní momenty golmana Chorvatska, který je snad v pořádku po tom souboji s Harry Kanem. Vypadá to, že bude normálně pokračovat dál, byť ten jeho pohyb nebyl úplně ideální po otřesu po tom souboji, tak teď už vypadá přeci jenom trošku lépe ve srovnání s tím předchozím připomínaným okamžikem. 60. minuta utkání, Chorvatsko prohrává 2-3 z Anglii, Šutalo a jeho autový hod z pravé strany hřiště je blízko od rohového praporku, takže Angličané mohou vytvářet tlak teď i na autový hod chorvatského celku. Chorvati prohrávají v době, kdy začala 61. minuta 2-3 a teď budou rozehrávat od svého brankáře Livakoviče, který zatím drží svůj tým, přestože dostal 3 góly, tak je zatím tím největším hrdinou zápasu z chorvatské strany, určitě jedním z největších, protože byť tam máme 2 střelce krásných branek, tak zásluhu Livakoviče mají Chorvati stále o co hrát. Teď je to zase pokus Chorvatů dostat balon dopředu, ale Chorvati nejsou přesní a tak teď hraje golman Pickford. Pickford se vyhnul dotírajícímu Musovi, dokázali obkroužit svou přihrávkou. Teď Angličané to zkoušejí z levé strany dopředu. Možná faul při rozehrávce, ano, je to tak, píská rozhodčí Turpin z Francie. Přeci jenom byl zastavený nedovoleným způsobem Stones při odkopu. Do něj Perišič zatlačil ne jenom ramenem, ale asi i rukou, loktem a tak rozhodčí zapískal a Angličané už rozehráli. 62. minuta, Anglie vede nad Chorvatskem 3-2, od brankáře Pickforda začíná další akce v zápase, který náramně baví fanoušky na stadionu v Dallasu. Je to ohromný stadion a je na něm teď také ohromná koncentrace fotbalové vášně, spokojenosti. Na druhé straně samozřejmě i zklamání. Chorvati dokázali dvakrát vyrovnat a Angličané po třetí odskočili. Teď se zase snaží Chorvati odpovědět. 62. minuta. Už se zase zdá, že se trošičku dostávají do zápasu, ze kterého trošku vypadli po brance Bellinghama. Přečkali ale několik silných momentů Angličanů a teď by se zase chtěli nadechnout. Teď je to střídající Kovačič, který rozehrává rychle balon dopředu na teď už další spoluhráče bez Modriče, pochopitelně, kterého nahradil, a tak to teď musí zvládnout Chorvati. Znovu je to samozřejmě pro ně obtížnější situace, protože jej míčem často nacházejí. Modrič dovede hodně sklidnit hru, to je něco ohromného, co on dokáže, jak se pořád nabízí, chce míč, ale teď samozřejmě to musí Chorvati zvládnout i bez nejzkušenějšího hráče, který už sedí na lavičce. 2-3 z pohledu Chorvatů. Chorvati teď kombinují v zadní linii se svým golmanem Livakovičem, od kterého jde hra doprava Šutalo. Šutalo ale má proti sobě hned dvojici Angličanů a teď Chorvati se snaží technicky, konstruktivně i z napadání Angličanů vymyslet nějakou hezkou přihrávku, ale nakonec si stejně museli pomoci dlouhým nákupem směrem dopředu. Angličané v pohodě sebrali na půlce hřiště a mohou jít teď zase oni dopředu. Samozřejmě ta jejich ofenziva může být mnohem kontrolovanější, protože vedou 3-2 na konci 63. minuty. Míč má zase Pickford, golman anglického celku, a může si dovolit jej přišlápnout a chvíli s ním teď nic nedělat, až teď Musa přiběhl Pickford velmi riskantně kolem Musy po zemi, ale ten se nedíval, ten se otáčel a Pickford měl trošičku štěstí, protože nevím, jestli to byl úplně plán anglického golmana. Teď Chorvati získali míč ve středu hřiště a mohou jít do otevřenější obrany. Pozor, teď je to Sučić, který zasekává z jedné strany na druhou, tak teď to možná překombinoval Sučić, který ale takovým podobným zaseknutím připravil první gól svého týmu, když úspěšně zakončoval Batorina. Tentokrát Sučić nebyl tak úspěšný, ale Chorvati teď protestují, protože rozhodčí Turpin viděl teď nějaký prohřešek proti pravidlům na chorvatské straně, těžko říct, co teď, asi zřejmě offside, ve kterém teď byl Perišić, to se asi Chorvatům nelíbilo, ale samozřejmě offside to je matematická záležitost, s tím nemohou už teď ani nic dělat, teď jdou zase rychle zpátky a budou se snažit získat balón na půlce hřiště, což se jim nepovedlo čistě, na trávníku leží Anderson a drží se za koleno, nebo spíš pravé lýtko v tomto případě po velmi tvrdém zásahu nebo takovém dojetí Kovačiče, který nahradil na trávníku Modriče, ale hrál míč Kovačič, takže všechno v pořádku, nic nějakého nešetrného, hrubého, to určitě ne. Byl tam míč a pak ještě pohyb, kdy se dotkl Kovačič samozřejmě svého soupeře, ale to nebylo nic úmyslného, nějaký nešetrný zákrok, takže bez karty, hraje se dál, utkání má parádní tempo, 65. minuta, zatím rozhodně nejlepší zápas na turnaji, ale to asi není zas tak překvapivé, vzhledem k tomu, kdo proti sobě hraje, dva velmi kvalitní evropské celky, jedny z nejlepších na světě, což dokazovali i na uplynulých velkých turnajích opakovaně. Teď jsou to Angličané, kteří mohou jít dopředu. Gordon možná udržel míč ještě ve hře, pospíchá s ním podél postranní čáry, ale radost mu teď překazil Stanisic, který se dostal do souboje tělem a předskočil Gordona. Nakonec to asi opravdu už stejně bylo tak, že míč přešel čáru, protože rozhodčí teď zastavil akci a v 66. minutě budou Chorvaté vazovat, ale asi až po střídání, ke kterému teď dojde. Pašalič je připravený na lavičce, stejně tak jako Matanovič tam je, takže dva hráči půjdou dolů. Autor druhého gólu Musa by teď asi měl jít dolů, je to tak, 26. už si plácá s trenérem Daličem za nepříznivého stavu 2-3, teď tedy Chorvati provádějí dvojí střídání, Pašalič a Matanovič už jsou na trávníku, noví muži tohoto zápasu, kteří se budou také snažit přispět kuž tak ohromné kvalitě a atraktivitě tohoto duelu. Chorvatsko ale prohrává stále 2-3 a teď v 67. minutě tedy bude už konečně moci vazovat. Ještě tam bude jedna přestávka na občerstvení taky samozřejmě, to je další věc, která ještě, nevím jestli Chorvatům teď hraje úplně do karet, v každém případě 67. minuta, bude to stejné pro oba týmy. Teď dopředu jdou Angličané, na kraji hřiště ještě chytá míč před čarou James vrací zpátky na konca až k Pickfordovi posílá balón, Pickford se teď zahnal do potíží a okamžitě jej atakoval střídající Matanovič, pomohl si asi trošičku víc rukou souboji, takže Pickford si oddechl, ale zahrával si teď golman anglického celku. Každý neúplně stoprocentně dokonalý dotek s balonem může být okamžitě potrestaný na hřištích, na trávnicích, které jezdí velmi rychle, alespoň se zdá, že ten balon po nich jezdí rychle zatím v průběhu tohoto šampionátu, takže si musí fotbalisté dávat ohromný pozor na první či druhé doteky s balonem a hlavně v těch nebezpečných pozicích před brankou. A teď Angličané se snaží dostat na druhou stranu soupeře před branku, kterou hájí Livakovič. Dostal zatím 3 góly, Angličané 2, anglický golman Pickford 2, takže Anglie vede nad Chorvatskem 3-2 a teď to řekneme 3-2 je to pro Anglii v 68. minutě utkání. Jaroslav Plašil, Radiožurnál. Řekli jsme tedy rychle stav a čas i posluchačům na celoplošné stanici, protože samozřejmě tam také jsou zvědavé na to, jak dopadá zápas dvou kvalitních, velmi kvalitních, silných evropských týmů. Anglie s Chorvatskem hned takhle na začátek šampionátu, jejich první duel ve skupině a teď snaha Angličanů udržet těsné vedení a naopak snaha Chorvatů získat míč teď. Na vyrovnání samozřejmě by rádi také pomýšleli Chorvati, ale potřebují k tomu balon a ten teď ovládají Angličané. Konkrétně Rice na levé straně hřiště. Rice zasekává, vede si míč zase do středu a přihraje doprava až ke koncovi. Konca využil dlouhých nohou, natáhl svou pravou, slumil si balon a už posouvá dopředu rozeběhnutého Jamese. Jeho centr do pokutového zemí, Harry Kane na něj číhá, prodlužuje hlavou za sebe, tam je Gordon. Ten čeká, až mu míč spadne proti noze, ale trefuje pouze záda nebo zadní část těla protihráče, který byl navíc faulovaný, jde o Stanišiče, ne, tak nakonec to byl asi čistý skluz a bude to jen autový hod, jak ukazuje rozhodčí, protože nebylo zprvu úplně jasné, jestli nebude náhodou pískat nedovolený zákrok, ale to jeho gesto bylo zřejmě a gesto jasné také posílá hráče občerstvení, tak tady máme tedy druhou a poslední přestávku na občerstvení, možná jinými slovy neoficiální reklamní pauzu, ale přestávka na občerstvení, to je její pravý název, tak jej používejme ve vysílání Radiožurnálu Sport. Za chviličku se zase uslyšíme.
1: Říká reportér Jaroslav Plašil, ano, za chvíli se za ním vrátíme zpátky do studia světového šampionátu na zbytek utkání Anglie-Chorvatsko, 69. minuta aktuálně v tomto zápase a Angličani vedou nad Chorvaty 3-2, ten zatím rozdílový gól dával na začátku druhého poločasu záložník Realu Madrid Jude Bellingham. Ten dnešní program světového šampionátu, který je samozřejmě přepůlený naší půlnocí v zámoří, začal utkáním mezi Portugalskem a Demokratickou republikou Kongo. A hodně překvapivým výsledkem, protože Portugalci, velcí favorité nejen toho utkání, ale celého šampionátu, remizovali s Afričany 1-1. Za Portugalce nastoupil už na svém šestém mistrovství světa kapitán, útočník, hvězda, jak chcete, Cristiano Ronaldo. A mezi střelce se nezapsal, což znamená, že tak sice vyrovnal rekord Lionela Messiho, kterému se to samé povedlo v noci na dnešek v zápase proti Alžírsku, ale jeho velký konkurent vlastně v celé kariéře dal hat-trick a rozhodl o vítězství Argentiny nad Alžírskem 3-0. Sám Ronaldo se mezi střelce nezapsal a utkání tedy skončilo 1-1. Za chvíli budeme pokračovat na Radiožurnálu Sport zápasem Anglie-Chorvatsko, ale připomeňme si taky to, že dnes, respektive zítra v 18 hodin v Atlantě se bude hrát pro české fotbalisty jedno hodně klíčové utkání.
2: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
3: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
4: České fotbalisty čeká druhý a dost možná klíčový zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře 1-2 v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí na stadionu v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod šampionátu podlehla v Mexiku domácímu výběru 0-2.
5: Oni jsou vlastně ve stejné situaci jako my, o něco horší, protože nedali gól, takže budou to vnímat si myslím úplně stejně jako my, že jakmile neudělají něco s náma, tak pro ně bude asi šluz. To Mexiko bude asi tvrdší oříšek, takže tady do toho zápasu musíme dát všechno a je potřeba to bezpodmínečně zvládnout.
4: Utkání Česko-Jihoafrická republika začne v Atlantě ve čtvrtek v 18 hodin středoevropského času a na Radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu.
2: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
1: A samozřejmě vás neochudíme na jediném čistě sportovním rádiu v Česku ani o speciální hodinové vysílání před začátkem toho utkání Česko-Jihoafrická republika zítra od 17 hodin. Součástí speciálu bude pochopitelně třeba náš expert Pavel Horvát. Ještě další program světového šampionátu před tím českým zápasem od 1 hodiny ráno Ghana Panama a od 4 českého času se utkají Kolumbie a Uzbekistán. A teď už míříme zpátky na poslední pro nás dnešní utkání Anglie-Chorvatsko, komentuje v přímém přenosu kolega reportér Jaroslav Plašil.
0: Přestávka na občerstvení končí, hra začíná, 73. minuta, Anglie-Chorvatsko 3-2 a té nádherné podívané se zúčastní i další hvězdy světového a evropského fotbalu, protože Angličané vystřídali na trávník, přišli už Rashford, Rodgers a Saka. Možná pro Chorvaty teď trošičku úleva, protože dolů šel Rice, který zahrával mistrně hodně standardních situací. Teď ale Chorvati jdou dopředu. 73. minuta zápasu, Angličané zastavili útok na hranici 16 a dopředu může jít Saka, který kličkoval podél Perušiče, upadl Perušič, Perušič mu pomáhá na nohy, pardon, a tak také povzbuzuje soupeře, aby rychle vstál, protože Chorvati teď samozřejmě se budou snažit o vyrovnání a je teď bude spíš tlačit čas v závěru tohoto nádherného souboje. 73. minuta utkání, Angličané jsou teď v tom souboji lepší, ve druhé půli to platí určitě, Chorvati se teď prakticky nedostali k ničemu nebezpečnému a taky proto už přišla ta střídání, u kterých jsme byli. Teď je to golman Pickford, který teď tedy bude vykopávat, jenom zopakuji, že Rashford nahradil Gordona, Maduek je také jeden z nejlepších hráčů, hlavně první půle odešel, už zřejmě jeho pohyb nebyl tak dobrý jako v té první půli. Teď ale pozor, protože Angličané jdou dopředu, už jsou střídající hráči v pokutovém území, ale Ksakovi se míč nedostal, strkal mu jej teď do jízdy Rodgers, ale Angličanům to nevyšlo a tak to teď musí zkoušet se zastavením chorvatského útoku, ale teď dostal na paty přihrávky Matanovič a tak z toho nic Chorvaté nevytěžili. Golman Pickford tleská nad svou hlavou rukavicemi, uklidňuje svůj tým, povzbuzuje hráče, kteří zastavili chorvatský útok. Teď jsou to zase Angličané, kteří jdou dopředu. 75. minuta utkání začíná, ještě čtvrt hodina a pak ještě nastavení pro chorvatský celek. Ale pozor, teď to hodně zkomplikoval Stanisic svému golmanovi, který včas vyběhl proti anglickému hráči, tak mohlo být už definitivně možná rozhodnuto, nebo ne definitivně, ale skoro rozhodnuto, ale Livakovič chytá fantasticky, teď musel vyběhnout proti střídajícímu Rodgersovi, protože tam byl hodně rychle po té, co nešťastně domů zahrával Stanisic, to bylo jen tak, to bylo kousíček, který teď chyběl Angličanům, ale zase skvěle to udělal golman Livakovič. Angličané teď nenapadají tak urputně rozehrávku chorvatského celku, samozřejmě nemusí, netlačí je zase tolik teď okolnosti, protože Chorvaté dohánějí ztrátu. Teď si vyměnili rychlé přihrávky kolem protihráče golman Livakovič s Guardiolem, což teď trošičku možná někdo nepřijímal úplně klidně, ale udělali to krásně, Chorvati dokázali se dostat z těžké situace, vynechávali přitom jediného napadajícího fotbalistu Rodgerse mistrným způsobem, ale nic toho teď Chorvati nevytěžili, přesto teď po ztrátě Ouryliho může jít teď chorvatský tým dopředu, teď je to nečekaná zcela ze strany, tak panečku, krásně si teď Pašalič navedl míč na levou nohu a vypálil z úhlu sice, ale mohl klidně překonat Pickforda, ten si dal pozor, tak krásná individuální akce teď chorvatského hráče, který střílel pro něj bohužel do míst, kde byl připravený Pickford, ale hezky si navedl v pokutovém území míč na střelu levou, když běhal z pravé strany do pokutového území. Krásný zákrok golmana Pickforda, 76. minuta, Anglie vede 3-2, to platí stále. Teď je to O'Reilly na levé straně hřiště, střídající Rashford teď pomáhá a teď už je to v obraně hrající Stones, který má balón, posouvá jej vedle sebe na Andersona, ten zůstal jako jeden ze středních hráčů zatím na trávníku a už to tak asi zůstane, protože Rice trenéři stáhli, tak teď to tedy bude na Andersonovi. Teď ale jsou to Chorvati, kteří jdou dopředu. Důležití hráči ve středu pole jsou už dole. Teď zcela z dálky propagační Matanovič vystřelil z 25 metrů, ale ta střela jenom tak doskákala k brankáři Pickfordovi, nebyla nijak prudká a ještě navíc špatně trefený míč. Možná tam byla i teč o záda, který hráč to byl, asi bych typoval, že to mohl být teď Stones, od něhož se ten míč zpomalil, takže ono to vypadalo nejprve jako nepovedená střela, ale možná, že ta střela se zpomalila právě tím dotekem o záda Stonce a tak proto nakonec k brankáři Pickfordovi doskákala. Teď jsou to ale Chorvati, kteří přeci jenom se zlepšili. Perišič, kapitán teď týmu, Modrič už je na střídačce, připomínáme po té, co uvolnil místo svému spoluhráči Kovačičovi, tak teď jsou to Chorvati bez svého letitého vůdce. Chorvati teď se snaží o srovnání, prohrávají 2-3, 78. minuta, centr teď pod sebe a bude to rohový kop v době, kdy se teď schylovalo k tomu, že Chorvati půjdou kopat roh, tak jim radost překazili rozhodčí praporek nad hlavou asistenta Danose a píská hlavní Turpin z Francie, takže bude se rozehrávat od branky anglického celku, který teď si oddechl po odmávaném a odpískaném offsideu, může teď zase nastřádat nějaké vteřinky. Mezitím nám tady na obrovské obrazovce režie nabízí ještě jednou střelu před nějakými několika desítkami vteřin, kdy si střídající Pašalič navedl míč na levačku a nepřekonal brankáře Pickforda. Teď další nový muž na trávníku, Vlašič, který také jde oživit ofenzivu chorvatského celku, který se pokouší o srovnání. 79. minuta utkání, Pašalič šel dolů také Baturina a na hřišti ještě Kramarič, takže teď dvojí střídání chorvatského celku. Tak teď z poloviny nové týmy, dá se říct, na trávníku na stadionu v Dallasu. Chorvati jsou na tom ale hůř, protože prohrávají 2-3 a snaží se teď o srovnání, ale nemají míč, ten mají Angličané, a protože teď Chorvati faulují, tak ještě nějakou dobu to určitě potrvá. Konza samozřejmě se teď nezvedá nějak úplně bleskově rychle z trávníku, byl před chviličkou zaháčkovaný střídajícím Matanovičem, který samozřejmě to neudělal takticky úplně dokonale, ale na to asi hráč v těch emocích sotva může myslet. Teď potlesk pro střelce zatím vítězného gólu tohoto zápasu, Bellingham, který poslal Angličany po třetí do vedení s celou ke vzdálenější tyči při náběhu hned na začátku druhé půle. Tedy Bellinghamu v gól je zatím posledním zápisem ve střelecké listině v tomto utkání a Bellingham už uvolňuje místo svému spoluhráči, kterým je Spence. Spence už je na hřišti a už Angličané mohli také rozehrát už konce na nohou a v pořádku. Angličané ztrácejí míč, teď Spence se speciálním krytem čelisti už se zapojil do hry. Kane se snaží napadat rozehrávku Chorvatů, ale není to teď nějaký náročný pressing v této části zápasu, by to samozřejmě bylo velmi obtížné, už toho mají oba týmy za sebou hodně a teď ještě něco taky před sebou. Chorvati se snaží dostat míč dopředu, ale tam jsou teď Angličané na hranici pokutového území. Ještě je to příležitost pro chorvatský celek, ale teď tvoří Angličané velmi pevnou neprostupnou hráz na hranici pokutového území, takže Chorvati musí teď obehrávat míč z pravé strany na levou. Perišič je u Lajdy. Teď jsou to střídající hráči. Ono teď centruje a vyboxoval teď golman Pickford, ale teď proti noze jenom Surčiče, který to zkusil z dálky. No tak to byla skoro ideální přihrávka, nechtěná samozřejmě, kterou teď dostal chorvatský hráč. Proti noze střílel teď z voleje bez přípravy pravačkou, ale netrefil ideálně balón a ten skončil až hodně nad brankou Pickforda. Už Angličané mezi tím rozehrávají, nádherný zápas pokračuje dál, Angličané se snaží vymotat se teď z obléhání chorvatských hráčů před vlastní brankou, to se jim povedlo za cenu autového hodu, takže z toho vytěžili celkem dost z té situace, sbírají teď vteřinky, 82. minuta, ale není to nějaké zdržování, taktizování ze strany Angličanů. Parádní bitva pokračuje. 82. minuta utkání, Rashford skákal na míč, ale měl k němu dál ve středovém kruhu, ale Angličané sbírají odražený balon a uklidňuje teď O'Reilly hru přihrávkou na Pickforda. Pickford přes celou skoro šířku hřiště, protože on byl v pokutovém území na té levé straně a přihrával doprava až klajně. Angličané postupují dopředu, Spence jde do pokutového území, špičkou dloubnul do míče, ale nepřekonal Livakoviče, který šel dopředu a znemožnil dobré zakončení soupeři. Tak Spence krátce po svém příchodu na trávník se mohl dostat ke gólové radosti. Angličané vedou 3-2, připomínám, 82. minuta utkání. Teď je to anglický celek z levé strany. Je to teď Rashford, který se snažil oklamat ležícího protihráče, ale to se mu nepovedlo. Přesto Angličané se asi dostanou k míči, tak nakonec ne. Nakonec s malým zpožděním píská rozhodčí zákrok na střídajícího Matanoviče. Nakonec viděl francouzský rozhodčí Turpin jako nedovolený, takže Chorvati už rozehráli. 83. minuta utkání, náročného utkání, zábavného utkání, golově bohatého utkání. 83. minuta, Anglie vede 3-2, ale brání se teď, protože útočí Chorvati. Teď z levé strany může přijít hrozba z pohledu Anglie, z pravé z pohledu Chorvatska. Staral se o to teď v tuto chvíli Pašalič, který měl před chviličkou dobrou střeleckou pozici, teď se k něčemu podobnému nedostal, ale Chorvati mají stále balón a stále mohou teď hrozit. Kovačič teď v roli dispečera. Míč letí na pravou stranu, kde je teď u lajny Stanišić. Stanišić vrací zpátky na Pašaliče. Pašalič posouvá k Sučićovi. Sušič teď hraje s Gvardiolem. Gvardiolův oblouček do pokutového území přečetl Pickford, ale míčen vyboxoval, přestože jej teď mohl sebrat. Teď to neudělal úplně nejlépe anglický golman, ale nemusí jej to mrzet, protože míč je mimo pokutové území. Ale centr teď do 16. Chorvatů, Angličané jsou hodně zataženi. Chorvati teď obléhají branku Anglie, ale zatím se nedostali k nějaké nebezpečné střele, která by mohla znamenat třetí gól Chorvatska v tomto zápase. Angličané stále vedou 3-2. Teď je to ale zase Pašalič, který je teď nejaktivnější z těch nových hráčů na trávníku. Jeho centr nebo přihrávka na levou stranu nachází spoluhráče. Teď je to Kovačič z velké dálky po zemi, střílí po zemi, ale pomalu, a golman Pickford vše přečetl a zalehl balón. Vychutnal si teď okamžik, kdy zase může se na chvíli pomazlit s míčem, a chvilku to zase potrvá, než rozchutálí balon na některého ze spoluhráčů. Vybral si teď koncu, který byl nejblíž od golmana Pickforda a byl v pozici, kdy mu Pickford mohl dobře přihrát. Takže Angličané podrželi míč a také sbírají další vteřinky. 85. minuta. Spence, který přišel na trávník před chvíličkou, také jako jeden ze střídajících hráčů, hraje zpátky, hraje s koncou, ten s golmanem Pickfordem, a ten přenechává Stonesovi. Pickford se drží ze strany za bok, občas za žebra, těžko říct, zda si třeba nepochroumal své tělo o tyčku, to v každém případě nechci spekulovat, ale už několikrát se teď golman Anglie Pickford chytil za pravý bok a Angličané teď vyrážejí dopředu daleko od svého golmana. Rashford dostává dobrou přihrávku na hranici 16, zasekává pravačkou, dává gol, 4-2 pro Anglii. Chladnokrevné zakončení anglického celku a Rashford slaví krátce po příchodu na trávník čtvrtý gól. 85. minuta končí a končí gólovou radostí Anglie, která poprvé v tomto nádherném zápase odskakuje na dvougólové vedení. Trenér Dalič zdá se už smířeně sedí na své lavičce po té, co Angličané dali čtvrtou branku, tak se jen tak pousmál na své kolegy, tak jsme to zkusili. Zkrátka dnes jsou asi Angličané nad naše síly, jakoby probíhala komunikace mezi členy chorvatského realizačního týmu. Rashford zasekl míč, Stanišić proběhl a Rashford pravačkou ke vzdálenější tyči, navíc tam ještě golmanovi Livakovičovi přebíhal ve snaze zachránit situaci Perišić, který také se snažil doklouzat ke vzdálenější tyči. To se nepovedlo. Angličané slaví čtvrtý gol v tomto zápase, v zatím nejkrásnějším zápase tohoto světového šampionátu, ale samozřejmě je teprve začátek, všechno může být zase překonáno. Věřme, že k tomu přispějí i zítra čeští fotbalisté. Připomínám ještě jednou, přímý přenos přímo z místa, kde máme reportéry na Radiožurnálu Sport zítra v podvečer, ale zápasové studio budeme mít prakticky po celý den. Budeme mluvit o fotbale často. Ráno, jak jste zvyklí, po 6. hodině, pak po té 9. a pak tak ještě odpoledne před zápasem, který vám zítra nabídneme, stejně tak, jako vám na Radiožurnálu Sport nabízíme i další duely tohoto světového šampionátu. 4-2 a teď si vychutnává ovace další střídající muž. Stones jde dolů, místo něj Guehi už je na trávníku. Angličané v hledišti si samozřejmě náležitě všímají, co se teď na trávníku stalo. Jejich tým dal čtvrtý gól a zdá se, že definitivně rozhodl tento zápas. Ale ještě něco málo Chorvati mají na to, aby se pokusili o sportovní zázrak, v tomto případě o srovnání skóre, které je poprvé v utkání dvougólové co do náskoku nebo ztráty. Golman Pickford levačkou vykopává až na Andersona. Anderson zasekává, sklidňuje hru přihrávkou na Kanea. Zkušenost teď vládne na trávníku v podání Angličanů. Kane viděl teď volného koncu a přihrává sice zpátky, ale do bezpečné pozice v tuto chvíli. Konca teď hraje už zase s dalšími hráči a převážně střídajícími, protože, jak už jsme říkali ve vysílání Radiožurnálu Sport, účast na hřišti se hodně proměnila při obou týmech. Je to logické vzhledem i k tempu toho zápasu. Teď jsou tu zase Angličané, kteří mohou jít dopředu a nemají stále dost, zdá se, stále jsou dostatečně hladoví, ale Spence se usmívá i přes chránič brady, to je značně patrné. Spence usmívá a těší ho samozřejmě celý vývoj tohoto zápasu. Angličané jsou ve vedení 4-2 a teď ještě Kane se snažil znepříjemnit rozehrávku golmanu Livakovičovi, ten vykopnul na půlku hřiště, kde je teď ale jenom anglický tým. Chorvati teď trošičku opoření tím vývojem, samozřejmě 2-4 z jejich pohledu a dokonce už moc času nezbývá. 89. minuta utkání, teď je to James ve středu hřiště, který teď hraje s Koncou. Konza teď vyhodnotil situaci tak, že může zase zpátky hrát s některým hráčů v poli, nemusí až s brankářem Pickfordem, a tak Angličané vyjeli snadno z obtížnější situace, ale na druhou stranu pressing Chorvatů teď není už nějak silný. Chorvati už vědí, jak jsou karty rozdány a zdá se, že i mohou třeba i šetřit už síly, pokud samozřejmě někteří hráči teď ještě nějaké v závěru mají. Teď se snažil od centru ještě ze strany střídající Rodgers, který by měl mít samozřejmě sil dost, protože na trávníku není tak dlouho, ale míč už přešel čáru, a tak jsou to Chorvati, kteří rozehráli od své branky. Anglie vede 4-2 ve vynikajícím utkání, které Angličané zdá se definitivně dostali na svou stranu. Chorvati už jim nedokážou ubližovat vepředu, už se k ničemu moc nedostávají a navíc faulují teď, takže Angličani v 90. minutě budou rozehrávat. Určitě se ještě budou hrát minimálně 3 minuty kompenzace občerstvovací přestávky, to je jasné, pak bývá taková ta minuta navíc obligátní, která se nastavuje k té pauze, no a pak ještě uvidíme, zda rozhodčí Turpin něco přidá. Moc velký důvod k tomu není, protože utkání má tempo, prakticky v něm nejsou nějaké výrazné prostoje. Teď sice padá Kane, ale hraje se stále dál. Kane se drží za svůj kotník, je to asi 5 metrů od růžku pokutového území. Před ním Kane teď kroutí hlavou, jakože to úplně není ideální. 6 minut ještě bude muset ale vydržet na trávníku Harry Kane, který se předtím chytil v souboji s Guardiolem. Bylo to takové vzájemné držení. Kane ještě dostal na kotník při tom souboji, tak za něj se pak také chytil, ale už je zase na nohou, už se zase hraje a Chorvati teď mají potíže s dotírajícím Andersonem, takže teď mají co dělat, aby dostali balón dál od své branky. Teď se to povedlo díky tomu, že Čutalo dokázal dobře zaseknout míč, nechal proběhnout protihráče a teď už z klidovější pozice mohou Chorvati rozehrát. Je fantastické sledovat, z jak těžkých situací, z jakého tlaku se občas dokážou oba týmy dostat, když je soupeř napadá, ale samozřejmě víc to těšit v tomto zápase může Angličany, kteří se na to takto určitě radši podívají, když vedou 4-2. Teď snaha Chorvatů ještě s tím stavem něco udělat. Pašalič se vydal dopředu, asi nejaktivnější a nejnebezpečnější hráč Chorvatů teď po těch mnoha změnách na trávníku, ale ani on teď nevytěžil nic ze své akce, nedaří se teď ani jeho protihráčům, kteří teď trošičku zesílili aktivitu při napadání Angličanů, ale ti se teď dostávají dlouhým nákopem alespoň na polovičku hřiště a tam navíc souboj na poprvé vyhrál, na podruhé už ne teď Rodgers, takže Chorvati mohou hrát, ale Rodgers se přitom střetl s, myslím, že to byl Guardiol, se kterým šel do souboje a ten se teď ještě drží po tom souboji za nohou, ale těch hráčů, kteří se teď drží za nějakou část těla, je na trávníku víc. Fantastické utkání a hlavně jeho tempo se taky podepsalo na tom, že někteří fotbalisté už toho zkrátka musí mít v závěru dost. Guardiol už zase v pořádku, jeho pohyb teď vypadá lépe než ještě před chviličkou. Chorvati už dohrávají tento zápas a snaží se ještě teď něco udělat na útočné polovičce. Opět je to Pašalič, který se levačkou snaží centrovat do pokutového území. Pašaličovi se míč vrátí, ale už mimo 16. Chorvati to teď zkusí zase z pravé strany na levou, ale jsou zatím s míčem ve středu hřiště a ještě dost daleko od pokutového území. Guardiol strká balon nalevo k Perišičovi. Perišič má proti sobě Saku. Perišičův přizvednutý centr možná skončí na rohu. Ne, tak ne. Golman Pickford vyletěl ze své branky, vyskočil do vzduchu a zachránil situaci tak, aby nekopal soupeř roh, a teď rukavicí a prstíkem vyhání všechny své spoluhráče co nejdál. Jeho dlouhý výkop až na útočnou polovičku, za kterým teď pospíchá Kane a spolu s ním také několik chorvatských fotbalistů, kteří teď ubránili Kanea a mohou hrát. Kovačič, jeden z těch střídajících hráčů, který jako první se z nich dostal na trávník, když nahradil Modriče. Teď je to zase chorvatský útok z levé strany hřiště. Perišič proti sobě má teď také odpočatého, nebo ještě se silami dobře na tom je určitě Spence, který přišel také na trávník až ve druhé půli, takže pro Perišiče to nebylo úplně jednoduché něco vymyslet. Chorvati vytlačeni na svou obranou polovičku, 3 minuty nastavené doby jsou pryč a navíc Chorvati dělají teď chybu v rozehrávce, ale nakonec se píská rozhodčí, takže k breaku nedojde. 4. minuta utkání, tedy co do nastavení, 90 minut utkání už pryč, 4. minuta nastavení, Anglie vede 4-2, to je to nejdůležitější. Angličané jsou tedy blízko od toho, aby získali 3 body v duelu se spolufavoritem skupiny. Angličané se teď snaží ještě ubránit akci Chorvatů z levé strany. Perišič vybojoval alespoň rohový kop. I střelný gól se může nakonec v konečném účtování hodit, byť se nepočítá s tím, že by o postupu a nepostupu Chorvatů měl rozhodovat tento zápas. Chorvati budou mít ještě dost prostoru si vše uhrát sami. Teď je to Perišičův rohový kop na penaltovém puntíku. Teď souboj o míč zcela Guardiola z bezprostřední blízkosti, ale trefil Kanea, který vypomáhal obraně, tak to už je smůla i pro Chorvaty v některých případech, ale Angličané jsou zkrátka lepší tento zápas a teď mohou přidat další gól Rashfordovi, ale na poslední chvíli překazil radost Sučić, který tam byl v roli posledního hráče při standardní situaci na druhé straně hřiště. Sučić teď nedokázal obejít Rashford, mohlo být už ještě hůř, jakože už je pro chorvatský celek, ale my se tady ještě jednou můžeme ve studiu Radiožurnálu Sport podívat na předchozí okamžik, kdy Guardiol zakončoval zranice malého trestného území, ale nepropálil Harryho Kanea. Trefili do břicha, Harry Kane to pořádně ucítil, to byla bomba z blízkosti, ale Harry Kane už to nějakým způsobem dohraje. Jeho pohyb není úplně optimální, to je patrné teď, ale je to obrovský bojovník. Dal první 2 góly dnes Angličanů. Připomenu rychle vývoj, protože teď se nám chviličku nehraje po nedovoleném zákroku na Rodgerse, ale pozor, protože Anderson už běží do pokutového území a nemohou si dovolit zmeškat nějakou důležitou akci, ale teď už je míč pryč, tak jenom první gol Kanea z penalty, srovnáno ze strany Chorvatů zásluhou Baturina, pak se znovu trefil Kane po rohu hlavou. Těsně před přestávkou zařídil vyrovnání Musa, jenomže hned po přestávce Bellingham na 3-2. Teď pozor, šance Kanea, který střílel pohotově pravačkou, ale hodně nepřesně nad branku a už nám pomalu končí zápas, který víc samozřejmě bavil anglické fanoušky v ledišti stadionu v Dallasu, ale snad si z něj nějakou dobrou památku odnesou i chorvačtí příznivci fotbalu, protože i Chorvati velkou část zápasu přispívali k jeho velké kvalitě. Teď jsou to Chorvati zase ještě ve snaze zaútočit. Centr, který sebral gólman Pickford, Perišičovi úplně nevyšel. Centr, který sebral gólman Pickford, gólman anglického týmu, který slaví výhru v tomto zápase 2 velkých evropských týmů, 2 národních týmů, které hrály důležité role na předchozích velkých turnajích opakovaně. V tomto souboji tedy lepší Angličané, kteří slaví vítězství 4-2. Ještě připomenu, že na gol Bellinghama, který byl vítězný nakonec, ještě navázal v závěru střídající Rashford. Anglie porazila Chorvatsko 4-2 a na Radiožurnálu Sport se můžete těšit zase na další zápasy. Hezký večer.
1: Děkujeme Jaroslavu Plašilovi nejen za to, že vám v přímém přenosu přiblížil utkání mezi Anglií a Chorvatskem, ale i to předchozí mezi Portugalskem a Demokratickou republikou Kongo, které připomeňme, že skončilo asi šokující remízou 1-1, protože Portugalci jsou velkým favoritem nejen celé skupiny, ale i celého mistrovství světa v Severní a Střední Americe. Posloucháte Radiožurnál Sport, je 1:30 po půlnoci. Teď si na chvilku zahrajeme, zaspívají vám Oasis a pak se naše vysílání spojí s Radiožurnálem, ale nebojte, i během nočního vysílání do 6 hodin do rána budeme často mluvit o fotbalovém mistrovství světa a budeme pro vás mít živé vstupy ze zápasů Ghana-Panama od 1 hodiny ráno českého času a od 4 pak taky ze zápasu mezi Uzbekistánem a Kolumbií. pěknou noc.

0: Fotbalový svátek roku je tady.
1: Nalaďte se na mistrovství světa s Radiožurnálem Sport.
0: S námi můžete být u každého okamžiku.
1: Góly,
0: napětí,
1: emoce.
2: Gól! Je Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa a valná hromada.
1: Všechny zápasy české reprezentace v přímých přenosech.
0: Rozhovory s hráči a reportáže přímo z místa dějiště šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku.
1: To je mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
0: Od 11. června do 19. července poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, 10 hodin po půlnoci, už začal 18. červen. České fotbalisty dnes čeká od 18 hodin našeho času zápas s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa. Odvysíláme ho pro vás v přímém přenosu. Teď už se naše vysílání během noční hodiny spojí s Radiožurnálem, ale o světovém šampionátu ve fotbale uslyšíte i dál. Zápasy Ghana, Panama a Uzbekistán, Kolumbie vám nabídneme od jedné, respektive o 4 hodin ráno českého času. Teď už Radiožurnál.
1: Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
2: Co se v Evropské unii mění po zavedení paktu o migraci a azylu? Může si česká vláda dovolit pakt odmítnout, jak často opakuje? Může ho verbálně odmítat, ale fakticky se jim řídit? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan, bývalý ministr vnitra a místopředseda vlády. Zdravím vás do našeho sněmovního studia. Dobrý den.
3: Hezký den vám i všem posluchačům.
2: Ve všech členských státech Evropské unie začal 12. června platit migrační a azylový pakt, přijatý v květnu 2024. Co podle vás znamená, že ho vláda nehodlá uplatňovat?
3: Jedno velké pokrytectví, protože naše vláda ho samozřejmě uplatňuje. Tahle část migračního paktu, která zpřísňuje pravidla, už je teď součástí našich zákonů. Je součástí azylového zákona, který je schválen. Tehdejší opozice, současná vláda se aktivně podílela na jeho projednávání ve sněmovně. Takže v téhle chvíli pakt prostě je implementován, což je pro vládu výhodné. Ona nemusí platit žádné pokuty Evropské unii, nemusí se bát, že ji někdo bude kritizovat, a do toho pokrytecky verbálně říká, že ho odmítá, byť podle něj pojede a bude to pro všechny i pro bezpečí našich lidí určitě výhodné.
2: Co má tento pakt podle Evropské komise přinést?
3: Za prvé lepší ochranu vnějších hranic, za druhé má zrychlit azylová řízení, zavádí třeba takový systém, že člověk, který nemá na území Evropské unie co dělat a byť je na ní třeba už za hranicemi zachycen, tak je považován za člověka, který na území Evropské unie nikdy nevstoupil. A je možné také mít takzvanou detenci, česky řečeno zadržení těchto lidí už na vnější hranici Evropské unie. V našem případě je to třeba na letišti Václava Havla, to je naše jediná vnější hranice spolu s ostatními mezinárodními letišti. To je obrovská výhoda a velká změna. A samozřejmě další zpřísňování, která máme v tom azylovém zákonu, jako je třeba snížení standardů pro žadatele o azyl, to znamená jakékoliv menší výhody, a zároveň také omezení pohybu těm lidem, kteří se snaží vyhnout návratu do země, byť jim byl návrat nařízen. Je to jednoznačné zpřísnění, ale co já říkám společně s vládou a i s těmi aktivními zeměmi Evropské unie, pojďme ještě dál. Tohle není konečné řešení, ale je to zlepšení oproti světu bez pravidel.
2: Ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO řekl, že Česká republika dlouhodobě odmítá migrační kvóty, ale podporuje opatření, která posilují bezpečnost, ochranu vnější hranic a návratovou politiku. Lze respektovat migrační pakt tak na půl?
3: Je to legrační, co říká pan ministr vnitra, on by měl být člověkem číslo jedna, který do detailů migrační pakt zná, já jsem to za svoji povinnost považoval. Ale je to posun. Pan Metnar tím říká, jsme rádi, že část migračního paktu, která znamená zpřísnění, tady máme. To, co pan Metnar říká, je, odmítáme být solidární. A já vám ukážu příklad toho, jak to bude vypadat, když nebudeme solidární. Jižní státy se ocitnou pod bezprecedentním migračním tlakem obrovské vlny migrantů. Může se to stát, můžou se stát události ve světě. A my nebudeme solidární, nijak jim nepomůže. Nepošleme tam technický personál, nepomůžeme jim chránit hranici našimi policisty, nebudeme se na tom třeba finančně podílet. Nepřijmeme žádné migranty, což dlouhodobě říkáme, že nechceme, a ani ten pakt nás k tomu nemůže nutit. A co udělají ty jižní státy? Jako v minulosti, ten migrační proud pustí do střední Evropy. Zlikvidují tím Schengen, zavedeme kontroly na vnitřních hranicích a těch migrantů tady bude rozhodně, ale rozhodně více, než když budeme jakýmkoliv z těch tří možných způsobů solidární.
2: A může ten odmítavý přístup k principu solidarity přinést Česku ze strany Unie nějaké sankce?
3: V současné době ne, protože ta nutná implementace, která je nutná pro rok 2026, tak ta provedena byla. Takže díky práci české vlády pod vedením Petra Fialy a pod mým ministrováním vnitra nehrozí Česku teď žádné sankce. Konec konců solidární mechanismus jako takový spuštěn už byl, ale Česko je tento rok zproštěno jakýchkoliv povinností cokoliv platit, protože Česku mě osobně se při vyjednávání povedlo prosadit, že pro země pod jakýmkoliv velkým migračním tlakem, i tím ukrajinským, jak je to v našem případě, platí výjimka, kdy jsou osvobozeni. Počet migrantů z Ukrajiny, lidí z Ukrajiny u nás neklesá, takže pokud pan premiér Babiš spolu s panem ministrem Metnarem, já je na to upozorňuji, nezapomenou na podzim požádat, tak ani ten příští rok pro Českou republiku nebude znamenat žádnou finanční zátěž.
2: Česká republika je dlouhodobě pro uprchlíky, zejména z asijských a afrických zemí, málo přitažlivou zemí. Proč naše úřady schvalují tak málo žádostí o azyl? Jde o zlomek počtu azylantů přijatých v Německu, Francii nebo Itálii, ale také podstatně méně než třeba v Estonsku.
3: Je to pravda, na druhou stranu si řekněme realitu. My máme strukturu, která se stará o veškeré příchozí z ciziny do Česka, ať už přichází legální, ilegální cestou, jdou na pracovní trh, která je opravdu velmi přetížená. A to říkám jako bývalý ministr vnitra, ukrajinskou migrací. Máme tady 400 tisíc lidí, o které se někdo stará. A aby vůbec ten systém vydržel fungovat, tak je to samozřejmě limit pro udělování jakýchkoliv jiných pobytových oprávnění pro kohokoliv a za jakýmkoliv účelem. A druhá věc, proč se nám nedaří třeba dávat pracovní povolení pro lidi populární na trhu práce, jsou třeba Filipínci, ale chceme sem dostávat i vysoce vzdělané akademické pracovníky, tak je tím, že nemáme novelizován cizinecký zákon. Já jsem ho předložil do systému, myslím si, že v létě roku 2024 obstrukcemi ve sněmovně nebyl projednán, teď s tím samým návrhem ještě z mé dílny přichází ministr Metnar a já ho jistě podpořím v projednávání, nejsme jako oni.
2: Když jste připomenul, že Česko je dočasným domovem téměř 400 tisíc ukrajinských uprchlíků, proč ministerstvo vnitra, to je pod vaším vedením, odmítalo přiznávat dočasnou ochranu Ukrajincům, kteří s touto ochranou přicházeli z jiných zemí Evropské unie?
3: My jsme se snažili respektovat ten evropský standard. Bylo to tak v mnoha zemích, které tak postupovaly. Ano, dělali jsme to právě z toho důvodu, abychom byli schopni ty proudy lidí, kteří sem přicházejí, a to ne z třetích zemí, ale přímo z Ukrajiny, kvalitně obhospodařit. Abychom uměli odhadovat, kolik lidí sem přijde, abychom jim skutečně byli schopni zajistit ubytování, základní životní standard a podobně. Proto jsme samozřejmě i v některých věcech postupem času zpřísňovali. To já bych úplně ani panu Metnarovi a současnému vedení nevyčítal, ministerstva vnitra, ale co bych vyčítal téhle vládě, je ta tonalita. Je to, jak o Ukrajincích mluví. To, že o nich mluví jako o zdroji nějakého nebezpečí zla, to, že Okamura hodně

0: ctíme právní stát a přizpůsobíme se tomu, ale byly tam nejrůznější dovolání a právní interpretace. Popravdě řečeno, teď úplně nevím, jak ten vývoj jako takový vypadá, ale ještě jednu větu mě dovolte říct a tu vzkazuji hlavně panu Okamurovi a jeho kamarádům. Ti lidé, kteří sem přicházejí z Ukrajiny, stále utíkají před hnustou ruskou válkou, kdy hoří kláštery přímo v Kyjevě. A to nejsou viníci, to jsou oběti.
1: Ředitel organizace na pomoc uprchlíkům Martin Rozumek napsal v týdeníku Respekt, už teď je azylový odbor ministerstva vnitra asi největším ministerským odborem v celé Evropě s více než 19 státními úředníky a správa uprchlických zařízení má státních úředníků zhruba 600, tedy obvykle mnohem více než kolik má uprchlíků ve všech svých uprchlických zařízeních. S těmito počty jste byl jako minister spokojen?
0: Já jsem to viděl jako nutnost. Pokud se uvažovalo o různých škrtání míst, tak já jsem i na vládě třeba tehdejšímu ministrovi financí vysvětloval, že plošné škrtání je nemožné, že já bych naopak na odboru azylové a migrační politiky tak, abychom byli schopni dostat všem svým závazkům, zákonným závazkům v dostatečné rychlosti, třeba ještě nějaké lidi, byť i na dohodu o provedení práce, jednoznačně potřeboval. Pro mě je spíš k zamyšlení, což je systémová věc do budoucna, nechci teď tady od stolu ze studia dělat nějakou revoluci, tak se do budoucna bavit, jestli tenhle obrovský úřad by si nezasloužil nějakou vlastní entitu, nějaký vlastní úřad, nějakou vlastní jednotku v rámci fungování našeho státu. O tom se opakovaně uvažovalo a není výjimkou, že v zemích, především těch skandinávských, jsou speciální ministerstva, která obhospodařují migrační otázky. To je určitě věc k systémové diskuzi, ale nemám pocit, že by současná vláda stála o systémovou diskuzi.
1: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s předsedou STAN Vítem Rakušanem. Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili nové unijní předpisy, které mají zjednodušit navracení občanů třetích zemí pobývajících v Evropské unii nelegálně. Bude to mít kýžený efekt?
0: Každé takové opatření může vést k zlepšení. Určitě všechna ta opatření, která platí, pomohla, tady se dívám do svých poznámek k tomu, že nelegální překročení hranice od začátku roku 2026 k 17. dubnu kleslo o nějakých 39% ve srovnání s předchozím rokem a to už je náběh těch pravidel. Rychlejší navracení, na které vy se ptáte, má určitě efekt, je potřeba všem zajistit, aby k němu skutečně docházelo. A tady si myslím, že koncept, s kterým přicházelo Česko spolu s Dánskem, spolu s Itálií, spolu s Rakouskem, to znamená návratové huby nikoli na území Evropské unie, ale v nějaké třetí zemi, se kterou bude existovat smlouva, aby měla i nějakou jasnou pobídku, proč by takhle Evropské unie pomáhala. A nebo třeba definice bezpečných třetích zemí podle nových kritérií tak, aby se do více zemí dali ilegální migranti navracet a ta země byla chápána jako bezpečná. To jsou ty nové koncepty a tady bych doporučoval současné vládě, než se bavit o migračním paktu nebo nemigračním paktu, se soustředit na to, aby Česko bylo opět aktivní zemí, která je ve středu migrační politiky a tyhle nové koncepty rozvíjí.
1: Unie chce taky omezit pohyb těchto lidí mezi členskými státy. Mluvíme o nelegálních imigrantech. Jak toho lze dosáhnout?
0: Tak samozřejmě velmi těžko, samozřejmě tady platí nějaká dublinská ustanovení, která jsou dlouhodobě porušována, to znamená, že to azylové řízení se má vést v té první zemi, kde ten daný člověk do Evropy přišel. K tomu, o čem vy mluvíte, za prvé může pomoci důkladná ochrana hranice, detence na vnější hranici a potom blízká spolupráce a sdílení informací, což mimochodem migrační pakt také přináší propojení jednotlivých systémů, jednotlivých členských zemí tak, aby byl o pohybu ilegální migrace po Evropské unii přehled. Domnívám se, že migrační pakt není všespásný, nepomůže stoprocentně, ale už by se nemělo stát, aby člověk, který někdy před 7 lety v jedné členské zemi spáchal trestný čin, mohl v klidu žít v zemi jiné.
1: Pojďme ještě k dalšímu tématu. Minulý týden opozice iniciovala mimořádnou schůzi k otázkám kolem střetu zájmu premiéra Babiše. Nakonec sněmovna neschválila její program. Jaký to mělo smysl?
0: Opoziční práce vypadá často marná. Nás je 92, jich je 108. Pokud bychom přijali tu

0: mentalitu, pak nebudeme dělat nic, my ji nepřijímáme. My jsme chtěli otevřít to téma v tom aktualizačním bodu, který tady byl. Je tady poslanecký návrh, který absolutně deformuje a mění zákon o střetu zájmů a světe div se, dokonce se zpětnou platností, takže by nebylo možno vymáhat ani neoprávněně vydané dotace třeba v letech 17 až 21. To, že jsme na tohle upozornili, to, že jsme ukázali, že se nehodláme s tímhle smířit a bude to další důvod k velkým diskuzím a táhlým diskuzím v poslanecké sněmovně, i ten symbol byl důležitý.
1: Novela zákona o střetu zájmů, kterou tedy před týdnem předložili poslanci koalice, nevznikla podle místopředsedkyně ANO a ministryně financí Aleny Schillerové kvůli premiérovi Andreji Babišovi. Kvůli čemu tedy, jak si to vysvětlujete?
0: Já ten důvod nezdílím, slyšel jsem ho od paní Schillerové už v diskuzním pořadu České televize. Podle mě je to jednoznačně psáno tak a usvědčuje se sama, protože kdyby šlo o systémovou změnu, která se dívá do budoucna, o rovné nastavení pravidel, tak by také ten zákon, lidově řečeno, platil jenom v budoucnosti. Pokud je tam retroaktivita, česky řečeno zpětná platnost toho zákona, i na období mezi lety 17 a 21, kdy se rozhoduje o tom, jestli Andrej Babiš bude muset, respektive Agrofert, ale to je jedno a to též, vracet nějaké dotace nebo nebude muset, no tak se usvědčují z toho, že je to na míru psané Andrej Babišovi. Dokud tohle dělali s vlastním etickým kodexem, tak je to k pousmání, ale je to jejich vnitřní dokument, tam ať si dělají, co chtějí. Pokud tady píší zákony pro jednoho člověka, tak je to do nebe volající drzost.
1: Mluvíte-li o tom, že se mají vracet nějaké dotace, tak z vašich řad zaznívala částka 7 miliard korun, což tedy koalice relativizuje. Z čeho u této sumy vycházíte?
0: Vycházíme i z výroku soudů, které už padly. Vycházíme z toho, které dotace v téhle chvíli jsou vymáhány. A i kdyby to finálně nebylo 7 miliard a v případě 2 miliard třeba Agrofert zvítězil v nějakém soudním sporu, tak je to stále obrovská, a já tomu říkám, pohledávka státu. Pokud nějaký starosta nevymáhá po některém občanovi dluhy na nájemném za obecní byt, tak ten starosta může být trestně stíhán, protože porušuje princip řádného hospodáře. To znamená, nevymáhá to, co té obci patří. A tady se ministryně financí raduje, že nebude moci vymáhat třeba oprávněnou pohledávku státu z roku 2017 až 21, to je absurdista.
1: Poslankyně SPD a předsedkyně dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu Marie Pošerová, jedna z předkladatelek návrhu, v našem pořadu prohlásila, že Evropská unie po nás žádné dotace vracet nechce. Vtip je v tom, že je to pravda, protože je prozíravě odmítla vyplatit. Udělal to ale neoprávněně český stát. Co s tím?
0: To je samozřejmě právní problém, který tady stojí, ale my jsme v Česku a pokud víme, že nějaké dotace, které odmítla Evropa proplatit a ony přesto proplaceny byly a třeba neoprávněně a neodpovídají podmínkám, podle kterých takové peníze proplaceny být měly, tak je přeci našem zájmu bez ohledu na to, co teď říká nebo nedělá Evropská unie, takové finanční prostředky vymáhat. A jenom chci upozornit, tady prostě reálně existuje dopis od Evropské komise, která varuje a hrozí, že některé finanční prostředky v téhle chvíli už vyplacené prostě nemusí z těch evropských zdrojů sem přijít. A tahle míra nejistoty by měla vést k jednomu principu. A to je princip takzvané předběžné opatrnosti. To je také termín, které se v řádném hospodaření měst, obcí i států používá. Předběžná opatrnost, když máme nejistotu o střetu zájmu, velí teď žádné dotace Agrofertu nevyplácet.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Naším hostem je Vít Rakušan, předseda STAN. Na Facebooku jste napsal: svobodná média budeme bránit ze všech sil, nedopustíme, aby Babiš zlikvidoval nezávislost médií veřejné služby, i proto jsem svolal kulatý stůl za účasti ředitelů médií i zástupců opozičních a koaličních stran. Co si o toho slibujete?
0: To, co nemáme, to, co postrádáme, to, co Andrej Babiš vypnul, to, co vypnul ministr Klempíř, to je jakákoliv diskuze, to je jakýkoliv zdroj informací. Oni na vládě schválí nějaký zákon a on ani není ve sněmovním systému, abychom si ho mohli přečíst. Oni přijdou s legislativním zmetkem ministra Klempíře, kopnou ho pod stůl a za chvilku přijde s nějakým divným jiným návrhem Patrik Nacher. Vytváří zmatek a ten zmatek vede k jedinému, a to, aby politicky ovládli veřejnoprávní média, aby je nechali finančně vyhladovět. A já tady chci říct jeden příslib. Nejenom, že budeme obstruovat a jakože budeme. Nejenom, že jsme připraveni dávat ústavní stížnost. Danuše Nerudová hlídá na evropské úrovni kompatibilitu s evropským mediálním právem. Nejenom, že budeme svolávat kulaté stoly, kam zveme i zástupce koaličních stran, ale my chceme něco lidem slíbit. Tahle vláda tady nebude věčně. Věčně nebude mít 108. A my slibujeme, že vrátíme pravidla financování veřejnoprávních médií tak, aby nebyla pod politickou vůlí. Zajistíme jim indexaci, obranu proti tomu, že je tady inflace, a zajistíme jim to, aby i nás, až budeme vládnout, mohla přísně kontrolovat.
1: Neměli bychom se důsledněji snažit vysvětlovat veřejnosti smysl veřejné služby?
0: Určitě tahle debata chybí tady v našem prostoru historicky. Debata o veřejnoprávnosti, co je jejím posláním. Debata o tom, že to je svobodné zpravodajství, ale je to samozřejmě i publicistika, jsou to dokumentární pořady, jsou to pořady pro skupiny posluchačů a diváků, kteří si nenajdou v komerční nabídce to, co mají mít pro seniory, mladé lidi, edukativní pořady, ale i zábava, ano. Tohle se v naší společnosti mělo vést. Neměli jsme to bohorovně brát jako samozřejmost, která tady je, ale i o to se u toho kulatého stolu snažíme, bohužel už pod tlakem té šílenosti, kterou tahle vláda dělá, té urbanizace naší země, kterou Andrej Babiš a jeho parta předvádí.
1: Jak ale vysvětlujete v diskusích těm, kteří namítají, proč by měli platit takzvané koncesionářské poplatky ve chvíli, kdy ani Český rozhlas, ani Českou televizi nesledují?
0: Český rozhlas a Česká televize plní svoji funkci v nejrůznějších dobách, a to i v dobách krizových. Já jsem jako ministr vnitra zažil situaci, kdy lidé v těch nejpostiženějších regionech neměli vůbec nic, jenom tranzistorák na baterku, a poslouchali vás, Český rozhlas, kteří jste přenášeli naše krizové informace od odboru krizové komunikace ministerstva vnitra, který byl zrušen panem Metnarem. Tak teď se ještě zruší to regionální zpravodajství, teď se ještě zruší tohle poslání veřejnoprávních médií, která tady jsou. Veřejnoprávní média jsou vždycky tím posledním, co v téhle zemi snad bude vždycky fungovat, pokud nebudou zcela vyhladověna. A je to služba. A ty zprávy, které přicházejí z celé země i z regionů, jsou pro mnohé jediným relevantním zdrojem informací, který tady je. A chci jenom občanům, kterým se nelíbí platit tyhle poplatky, říct ještě jednu věc. Pan Klempíř vám lže. Budete platit dál a budou to platit vaše děti, protože i vnuci, protože teď se zadlužíme, abychom veřejnoprávním médiím dali méně, než dostávají teď. Budou méně kvalitní, budou poskytovat horší služby a platit to budou vaše děti a vaši vnuci na úrocích, které si vezmeme z toho dluhu, který teď budeme muset udělat a zaseknout.
1: Vy jste v jedné internetové diskusi napsal, moje otázka zní, platíte zdravotní pojištění, i pokud jste zrovna zdravá, peníze z něj nepotřebujete. Je to stejný princip?
0: Tak je to princip podobný. Já chápu, že ten příměr může kulhat. Je to nějaká jistota toho, že té služby se vám dostane ve chvíli, kdy ji budete potřebovat. Ano, a ten můj příměr třeba s krizovou situací, s nějakou pohromou a podobně, kdy opravdu ostatní informační zdroje nebudou, tak ta veřejnoprávní média tady jsou proto, aby s tím státem, nikoli po té politické linii, ale po té věcné, komunikační, blízce spolupracovala a byla schopna naplnit i tuhle svoji krizovou roli. Ano, ten příměr je samozřejmě krajní, ale v určitém slova smyslu funkční.
1: Starostové a nezávislí přišli s návrhem na omezení poslanecké imunity. Jak a proč?
0: Za prvé, každopádně dát úplně pryč přestupkovou imunitu, aby poslanec vytahoval poslanecký průkaz ve chvíli, když nadýchá alkohol nebo jede rychleji, je absolutně nesmyslné. Tohle ať si vyřeší s policistou ve správním řízení a neobtěžuje tím mandátový a imunitní výbor. Tohle už mělo být pryč dávno. Za další, ale my nejsme populisti a myslíme si, že poslanecká imunita, senátorská imunita nějaký smysl má, aby byl opravdu chráněn politik ve své politické práci. Proto my obracíme ten princip. Politik může být trestně stíhán. A naopak ve chvíli, když on předjímá, že je tady nějaká politická zlovůle, tak musí požádat o to, aby parlament projednával to, že nemá být stíhán. A za další stále udržujeme to, což může být v těžkých dobách potřebné, a to přísnější pravidla pro vzetí politika, poslance, senátora do trestní vazby. To určitě uchováno být má. Tedy jdeme evolučně, rušíme absolutní nesmysl přestupkové imunity a obracíme princip toho, že poslanec může být trestně stíhán a pokud by neměl být, nechť o to požádá.
1: A věříte, že můžete pro svůj návrh najít dostatečnou podporu?
0: V současné době ne, protože máme dva trestně stíhané předsedy dvou sněmovních stran a dvou vládních stran. Je to koalice nevydávání k trestnímu stíhání, která je založena na tom, že ta imunita tady je a že nemusí být politici vydáváni. Ale otevřít tu diskuzi je dobře a já budu začínat v těch opozičních řadách. Tam už i ten náš návrh dáváme k dispozici, bavíme se o tom, je ve sněmovním systému a myslím si, že tohle by mělo být i součástí programového prohlášení každé příští vlády, která chce ukázat, že politická kultura u nás zemi může být jiná a trochu víc západní.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem. Děkuji, nashledanou.
0: Děkuji za pozvání, hezký večer všem.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a právě teď máme 5 minut po půl jedné. Martin Matějka přináší krátké zprávy.
4: Nejvyšší povolená cena nafty se dnes dostala pod 38 korun za litr. Oproti středě zlevnila o 80 haléřů na 37 korun a 55 haléřů. Cena za benzín klesla o 42 haléřů na 40 korun a 84 haléřů za litr. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Slovenští vládní poslanci neprosadili návrh na prodloužení volebního období parlamentu a orgánů samospráv. Národní rada nepřijala ani možnost vypsání předčasných parlamentních voleb na základě úspěšného referenda a předlohy na ústavní novely nepodpořila slovenská opozice. Nejmenší vládní strana SNS chtěla prodloužit volební období o jeden rok, tedy na 5 let. A Liberecký kraj nechá prověřit 53 lokalit, především na Semilsku a Českolipsku, které jsou ohrožené erozí zemědělské půdy. Odborný posudek zpracuje Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy. Jde o reakci na situaci v obci Dalešice na Jablonecku. Tam loni přívalové deště spaláchly ornici z polí a bláto zaplavilo přes 30 domů. Za analýzu zaplatí kraj zhruba 1,25 milionu korun.
2: Sport.
4: Fotbalisté Anglie vstoupili do mistrovství světa výhrou 4-2 nad Chorvatskem a Portugalsko remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Za necelou půl hodinu začne utkání mezi Ghanou a Panamou, o 4 hodiny ráno pak bude hrát Uzbekistán svůj historicky první zápas na světovém šampionátu, a to proti Kolumbii. V nočním Radiožurnálu vám oba duely přiblížíme v reportážních vstupech. A český cyklista Matias Vacek dojel 5. v úvodní etapě závodu kolem Švýcarska. Za vítězným Tadejem Pogačarem ze Slovenska zaostal o 4 minuty a 2 sekundy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D3 u Českých Budějovic, další na Děčínsku. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Kaplice. Policie hlásí nehodu. Za sjezdem na Budějovice a Nové Hrady 138. kilometru se srazila 2 auta. Je tam několik kamer, havárie vidět není a kolona se v místě teď netvoří. Na dálnici D7 u Chomutova směr Praha stojí porouchané nákladní auto. Za sjezdem na Spořice 78. kilometru blokuje jen odstavní pruh. Na silnici 13 z České Kamenice do Děčína osobní auto srazilo zvěř. Nehoda bez zranění osobě mezi Huntířovem a Ludvíkovicemi. A kolem se jezdí. A v Praze na městském okruhu počítejte s noční uzavírkou z Líchovského tunelu ve směru k Barandovskému mostu. Zavřela ho pravidelná údržba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme skoro jasno až polojasno. Ráno na východě a během dne i jinde až oblačno, hlavně na horách se můžou objevit přeháňky a nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: 1:30 začíná noční vysílání radiožurnálu. Dnes máme čtvrtek, 18. června a samozřejmě dnešní noc bude také patřit fotbalu. Budeme sledovat všechna noční utkání. To první začne v 13:00 našeho času a bude to zápas Ghana-Panama. Ovšem předtím v první reportáži zamíříme na jih Čech. Práci ve skladovací hale Amazonu u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku má najít až 1700 lidí. Místní ale u obce další průmyslový areál nechtějí. Zástupcům developerů to dali jasně najevo na debatě o záměru. Víc uslyšíte za chvilku v reportáži.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: byl Brian Adams v nočním radiožurnálu. A ještě letos se nejspíš začne stavět skladovací hala společnosti Amazon u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Potvrdili to zástupci developerů na setkání s obyvateli obce. Práce by tam mělo najít až 1700 lidí. Místní ale další rozšíření průmyslového areálu u obce nechtějí, přestože to povoluje územní plán.
1: Takovouhle obludu, co nacpete, vy to tímhle zničíte.
2: Sama za sebe jsem v šoku, protože ta informace se k nám dostává velice pozdě. Vlastně se úplně na poslední chvíli dozvídám, co se bude dít.
3: Vysvětluje obyvatelka Boršova Eva Horáková. Společnost Amazon má v Česku zatím halu v Dobrovízi u Prahy a v Kojetíně u Kroměříže. Nezávislá starostka obce Romana Rýcová se o její podobě poprvé dozvěděla na konci dubna.
4: Nechci říct, že budeme rádi, že tady bude, ale v Kojetíně právě jsme byli. Pokud to u nás bude takhle, tak si myslím, že by neměl být problém.
3: Pozemky, na kterých má hala vyrůst, patří developerským firmám Ecolate a Garbe. Její zástupci na setkání představili projekt dvoupatrové stavby vysoké přes 16 metrů. Na mikrofon se ale k záměru odmítli jakkoliv vyjádřit. Při jednání čelili také otázkám na dopravu. Zhoršení stavu se bojí i boršovská starostka.
4: Už teď ta průjezdnost na E55 se kolem není úplně ideální. Do Budějovic jezdí spousta lidí ráno do práce, ta špička je tam drsná.
3: Místní se zajímali také o to, jestli nebude společnost Amazon dovážet pracovníky z ciziny. To zástupci firem popřeli. Podle starostky Romany Rýcové obavy panují kvůli zkušenostem s jednou z firem v sousedním areálu, která takové lidi zaměstnává.
4: Teď vlastně do té firmy Nobo přijelo 150 Filipínců. Nebydlejí v Boršově, dojíždějí do práce. My nemáme ubytovací prostory a tím pádem z tohohle toho pohledu jsme v uvozovkách krytí.
3: Firmy Ecolate a Garbe momentálně sbírají podklady pro zažádání o povolení stavby. Začít s ní chtějí ještě letos a otevřít halu plánují ve druhé polovině roku 2028. Z Boršova nad Vltavou Michal Bělský, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 1 hodina. Martin Matějka doplní zpravodajský přehled.
1: Slovenská vláda kvůli vysokému státnímu dluhu požádá sněmovnu o důvěru. Prezidenti Spojených států a Íránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění. Angličtí fotbalisté vstoupili do mistrovství světa vítězstvím nad Chorvatskem. A dnes čekáme převážně skoro jasno až polojasno, na horách i přehánky, teploty většinou do 31 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Slovenská vláda premiéra Roberta Fica dnes formálně požádá parlament o důvěru. Kabinet tak učiní kvůli vysokému státnímu dluhu v souladu s ústavním zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Ústavní soud v Košicích podle agentury TASR rozhodl, že vláda musí o vyslovení důvěry požádat bezodkladně poté, co zjistí překročení hranice zadluženosti. O výklad ústavního zákona požádala skupina opozičních poslanců. Podle nich měla vládní koalice stran Směr, Hlas a SNS o důvěru požádat už loni v listopadu. Opozice se odvolávala na data Evropského statistického úřadu Eurostat z loňského října, podle kterého byl veřejný dluh Slovenska 59,7% HDP. Fico nicméně hlasování považuje za formalitu. Vláda má v parlamentu těsnou většinu. Zaměstnanci veřejnoprávních médií budou příští pondělí stávkovat, oznámila to iniciativa veřejnoprávně s tím, že zaměstnanci stávkou projevují svůj nesouhlas s plánovanými změnami ve financování. Z České televize se do protestu zapojí několik stovek lidí a z Českého rozhlasu pak více než 1000 zaměstnanců. Ministr kultury Otto Klempíř z motoristů Radiožurnálu řekl, že jejich rozhodnutí respektuje. Stávku vnímá jako nesouhlas s částkou, se kterou mají obě média příští rok hospodařit. A doplnil, že pokud budou televize a rozhlas propouštět zaměstnance, bude to vnímat jako selhání manažerů.
3: Podle mě, jestliže k tomuhle tomu přijde, tak si můžeme říct, že nezvládli manažersky transformaci, nezvládli ochránit své zaměstnance a najít úspory jinde. Já si nemyslím, že situace je tak dramatická, jako to někdo se snaží deklarovat do médií.
1: Vládní návrh zákona počítá s tím, že obě instituce budou příští rok hospodařit s podobným rozpočtem jako v roce 2024. Stejný rozpočet obě média měla i v předchozích zhruba 20 letech. Spojené státy a Írán elektronicky podepsali memorandum o porozumění, které má otevřít cestu ke konečné mírové dohodě. Potvrdili to Washington i Teherán. Oficiální podpisová ceremonie přitom byla naplánovaná až na pátek, kdy se měli zástupci obou zemí sejít ve Švýcarsku. A 14-bodová předběžná dohoda má zajistit mimo jiné znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončit americkou blokádu íránských přístavů. Obě strany by taky měly na 60 dní zastavit boje a umožnit vyjednání trvalého míru. Největší curlingová hala v Česku má vzniknout v Brně Černovicích. Vedení města schválilo plánovací smlouvu se soukromým investorem, který ji postaví. Magistrát mu za to prodá pozemky u křížení Olmoucké a Černovické ulice. Předseda klubu curling Brno Lukáš Merta věří, že halu dostaví do roku 2028.
4: Ona je poměrně podobná pražské svazové hale, která má 4 dráhy, ale naše hala bude mít drah 5, čímž se vlastně stane možná největší specializovanou halou ve střední Evropě, ale je podobná poměrně té pražské hale na rozstylech.
1: Sport. Fotbalisté Anglie zahájili světový šampionát vítězně. V Dallasu porazili Chorvatsko 4-2 a Portugalsko v Houstonu remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1. A před chvílí začal v Torontu zápas mezi Ghanou a Panamou, sleduje ho reportér Pavel Tilšar.
5: Začala 4. minuta, Ghana-Panama zatím 0-0, Panama už měla jednu šanci, hlavičkové zakončení útočníka Watermana ale zlikvidoval ghanský brankář Aty Zigi. Na svůj premiérový start na světovém šampionátu zatím čeká na ghanské straně plzeňský útočník Prince Adu. Další informace z tohoto zápasu přidáme v nočním Radiožurnálu zhruba za 15 minut. Ze studia mistrovství světa Pavel Tilšar, Radiožurnál.
1: Ve 4 hodiny ráno českého času nastoupí v Mexico City Kolumbie proti Uzbekistánu. Fotbalisty Karviné vyloučené kvůli účasti v korupční aféře z šance ligy už dál nepovede Marek Jarolím. 42-letý kouč zamířil do polské Gdyně, kde bude trénovat tamní druholigový klub.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavírka na D1 na Vysočině a nehoda na dálnici D3 u Českých Budějovic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se nedá sjet z exitu 119 Velký Beranov. Stojí tam porouchaný kamion. Je u něj šipka, sjíždět můžete na exitu 134 Měřín, případně 112 Jihlava. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Lubenec stojí osobní auto po nehodě. Kilometry 81 až 82 srazilo. Zvěř blokuje krajnici, kolem v pruzích mohou být překážky. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Kaplice policie hlásila srážku dvou aut. Pozorně projíždějte za sjezdem na Budějovice a Nové Hrady 138. kilometru. A v Praze Bohnicích je neprůjezdná Pomořanská ulice. Uzavírka u křižovatky s Mazurskou ulicí je kvůli mimořádné události. Zasahují tam záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Tak dnes čekáme skoro jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
7: Přeji příjemný poslech 6 minut po jedné, ladíte noční radiožurnál a léto je nejen obdobím dovolených, ale i zlodějů. Počet vloupání do bytů stoupá proti zbytku roku až o 20%. Jak se proti vykradení zabezpečit a jak se také správně pojistit, tak to bude téma, které probereme za okamžik.
2: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Poškození vodou, ať už od souseda nebo kvůli závadě, nebo škody od ohně. Tak toho se podle České asociace pojišťoven Češi u bytů a domů bojí nejvíce. Z vykradení má podle asociace strach jen asi 7% lidí. Počet vloupání podle policejních statistik v posledních letech skutečně klesá, ale v létě, kdy mnoho z nás odjede na dovolenou, je nebezpečí přeci jenom vyšší než jindy, proto se vyplatí dům či byt dostatečně zabezpečit a také pojistit.
1: Musíme si dávat pozor hlavně na to, když necháváme otevřená okna, třeba na ventilaci nebo mikroventilaci, neuzamčené vstupní dveře, zapomenete klíče, to, že se často chlubíme prostě svým majetkem.
2: Vypočítává Jan Zigáček z policejního prezídia největší chyby, které můžou vést k tomu, že se nám někdo vloupá do domu nebo bytu. Podle Zigáčka se celkový počet vloupání v Česku snižuje. V posledních letech o stovky případů ročně. V létě je ale situace trochu jiná.
1: Ten nárůst, dejme tomu řádově něco málo přes 10, možná do 20% je v rámci teda kráží vloupání do bytu.
2: U rodinných domů podle Zigáčka sezóna nehraje žádnou významnější roli. Chaty a chalupy jsou ve větším ohrožení hlavně na podzim a v zimě. Celkový pokles počtu vloupání potvrzují i pojišťovny. Podle těch ale také roste výše způsobených škod. A často se stává, že vykradení lidé zjistí, že jim pojistka nepokryje škody, protože nemají aktualizovanou smlouvu. Podle České asociace pojišťoven se to týká 7 z 10 českých domácností. Když už k vloupání dojde, je třeba zachovat klid, říká Radek Juhaňák z Allianz pojišťovny.
3: Okamžitě zavolat policii, počkat příjezdu policie a prošetření ze strany policie a až následně začít nějakým způsobem s uklízením a s fotodokumentací pro pojišťovnu.
2: Potom je třeba pojišťovně dodat podklady pro pojistné plnění, vysvětluje Jiří Mašek z Vienna Insurance Group, pod kterou patří Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna.
4: Může to být samozřejmě dokladem, pakliže ho má, pakliže nemá doklad. Ideální je třeba fotodokumentace z prostoru, který je pojištěn.
2: Podle Maška řeší pojišťovny v létě nejvíc škodních událostí a také větší množství pokusů o pojistný podvod.
4: Zejména v letních měsících máme výrazně zvýšený počet pojistných událostí vzniklých do jednoho týdne od sjednání smlouvy.
2: Podle Maška tím někteří lidé řeší vloupání do nepojištěných domácností. Pojistí si dům nebo byt ex post a pojišťovně ohlásí, že ke škodě došlo o několik dní dřív. Takovým případům podle Maška věnují pojišťovny zvýšenou pozornost. Tomáš Jeník, Radiožurnál.

zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

věčně bojí já, kam až můžu jít.

0: Mistrovství světa ve fotbale
1: na Radiožurnálu.
2: České fotbalisty čeká druhé utkání ve skupině mistrovství světa. V 18 hodin našeho času nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice. Radiožurnál i digitální Radiožurnál Sport zápas nabídnou v přímém přenosu. Úvodní vystoupení na zámořském turnaji za sebou mají Portugalci, kteří i s hvězdným Cristianem Ronaldem překvapivě remizovali s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Anglie pak porazila Chorvatsko 4-2. Od 4 hodin ráno se úplně poprvé v historii na světovém šampionátu představí Uzbekistán, a to proti Kolumbii. A teď hraje Ghana s Panamou a jak to vypadá, tak vše sleduje reportér Pavel Tilšar.
3: Jsme v polovině 20. minuty a Ghana hraje zatím v Torontu s Panamou 0-0, přičemž Panama je aktivnějším týmem v dosavadním průběhu utkání. Ve statistikách to jednoznačně podtrhuje držení balónu kolem 70%, ale taky počet střel a jeden jediný pokus na branku soupeře. Golman Ghany Ati Zigi se musel vytáhnout proti hlavičce Watermana, což je útočník Panamy, v úvodu utkání. Waterman protáhl tedy Atiho Zigiho v brance Ghany, ale ten gól nepustil, nebo míč nepustil za svá záda, tak je to stále 0-0 i na začátku 21. minuty. V době, kdy stále na svou šanci čeká taky plzeňský útočník Prince Adu, který je na soupisce Ghany pro tento světový šampionát, ale utkání zahájil na lavičce náhradníků. Vůbec na soupisku se dnes nedostal Thomas Partey, což je záložník Villarrealu, který nedostal, možná jste o tom slyšeli taky ve zpravodajství Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Kanadská víza na tento zápas do Toronta, protože v Británii čelí obvinění ze 7 různých případů znásilnění, a to 4 různých žen v Británii, tedy mezi roky 2020 až 2022. Co se týká tohoto utkání mezi Ghanou a Panamou, teď jsme na konci 21. minuty, gól zatím nepadl, my to dál sledujeme, tento zápas a další podrobné informace přidáme ve zprávách v 1:30. Ze studia mistrovství světa Pavel Tilšar, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Martinem Matějkou.
1: Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by Češi mohli legálně koupit až od 21 let. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Součástí změny je i zákaz prodeje přes internet nebo zavedení spotřební daně. Zvýšit by se mělo taky DPH. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral respektuje právo zaměstnanců Českého rozhlasu stávkovat. Řekl to v reakci na vyhlášení jednodenní výstražné stávky iniciativou veřejnoprávně, která sdružuje pracovníky České televize a Českého rozhlasu. Stávka bude v pondělí 22. června. Podle Zavorala vedení zajistí, aby Český rozhlas v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné povinnosti vůči posluchačům. A podle iniciativy se ke stávce v rozhlase zatím přihlásilo přes 1000 pracovníků, v televizi další stovky. Summit lídrů zemí skupiny G7 podle francouzského prezidenta ukázal skutečnou změnu přístupu Spojených států k Ukrajině. Emmanuel Macron to řekl na závěr třídenního jednání v Evianu. Americký prezident Donald Trump i další představitelé se podle Macrona shodli, že ze strany Moskvy není vážná ochota jednat o míru. A ministr životního prostředí dnes jmenuje nového šéfa Krkonošského národního parku. Informovali o tom zástupci rezortu, jméno neoznámili. Ministr Igor Červený z motoristů odvolal bývalého šéfa Robina Beniše na začátku března. Do výběrového řízení se přihlásilo 14 zájemců. Sport. Angličtí fotbalisté porazili na mistrovství světa Chorvatsko 4-2. Ve stejné skupině teď hraje Ghana proti Panamě. Sleduje to reportér Pavel Tilšar.
2: Na konci 31. minuty Ghana nevyužila volný přímý kop spoza 16, což znamená, že stav je stále 0-0. Jediným střelcem na branku zatím útočník Panamy Waterman, ale proti jeho hlavičce se vytáhl golman Ghany Aty Zigi. 32. minuta Ghana Panama 0-0 ze studia mistrovství světa Pavel Tilšar Radiožurnál.
1: Portugalsko remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Zhruba za 2,5 hodiny se ve stejné skupině utkají Kolumbie a Uzbekistán.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřený sjezd z D1 na Vysočině a nehoda na dálnici D6 na Lounsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je stále zavřený sjezd z exitu 119 Velký Beranov. Průjezd blokuje porouchaný kamion. Sjíždět se dá na exitu 134 Měřím, případně 112 Jihlava. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Vlašim stojí nákladní auto. Kilometr 44,5 v Prahy. U svodidel zatím jen na blikačích blokuje krajnici. Naproti je čerpací stanice Shell. Na D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Lubenec srazilo osobní auto Zvěř. Stojí mezi kilometry 81 až 82 v odstavném pruhu. A na D11 z Prahy do Hradce Králové pozorně u sjezdu na Sadskou na 25. kilometru údržba zavřela pravý pruh a taky část odbočovacího. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Tak dnes čekáme skoro jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme reprízu našeho projektu Život k nezaplacení speciál. Moderuje Jan Pokorný.
5: Dobrý den, a kde jsme? Co se stane, když se situace na Blízkém východě uklidní? Jaký dopad to může mít na ceny pohonných hmot? Můžou se ještě vrátit na předválečnou úroveň? Nejenom o tom budeme mluvit v dnešní speciální debatě, která je součástí dlouhodobého projektu Život k nezaplacení. U mikrofonu jsou hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A zakladatel společnosti Pak Research Daniel Prokop. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Život k nezaplacení speciál.
8: Spotřební průvodce do složitých ekonomických časů.
5: S pochopitelnou opatrností kladu otázku, pokud se ta situace, Jano Klímová, na Blízkém východě uklidní, co se bude dít s regulací cen pohonných hmot? Pravděpodobně.
6: Logicky by měla následovat odpověď, že skončí, což se asi jednou stane, ale myslím si, že to určitě nebude v nějaké dohledné době. Ostatně nejbližší termín, kdy bude vláda rozhodovat o tom, zda bude pokračovat, bude příští týden na vládě, protože prostě se blíží konec června a rozhoduje se to z měsíce na měsíc. Já osobně si myslím, že ta regulace ještě neskončí, protože když jsem se ptala na ministerstvu financí, tak to mi odpovědělo, že kromě toho tedy, že se rozhoduje v pondělí na vládě, že bude regulace pokračovat, dokud bude cena ropy na světových trzích výrazně nad předkrizovou úrovní a bude v důsledku konfliktu výrazně nestabilní a volatilní. Když se podíváme, jaké jsou teď ceny, tak stojí ropa Brent asi přes $90 za barel a předkrizová úroveň byla asi $70 za barel, čili je tam pořád ještě velké rozpětí. Ale otázka je, co to znamená stabilní cena, protože ta cena v takovémto rozpětí třeba kolísala i loňský rok.
5: A také se blíží prázdniny, hodně lidí nasedne do auta, budou jezdit.
6: Budou jezdit, čili poptávka poroste. Dá se čekat, že samozřejmě vždycky, když roste poptávka, tak samozřejmě roste i cena. Další věc je, že vládu určitě bude brzdit, podle mého názoru, to, že součástí té regulace cen je i snížení spotřební daně z nafty, která snižuje litr, když se započítá i část poměrná DPH, o více než 2 koruny na litr. A tohle by s tou regulací zřejmě měla vláda opustit a to bude nepopulární opatření, protože to se samozřejmě okamžitě promítne do té ceny směrem vzhůru.
5: Takže odpověď na otázku, jak asi dlouho se budou ty ceny vracet k té předválečné úrovni, zní dlouho?
6: Nevím, já si myslím, že třeba v řádu měsíců.
5: Co soudí Daniel Prokop?
7: No, asi bych to viděl podobně relativně. Bojím se toho, že nám hodně dlouho trvá, než zvýšíme tu spotřební daň na původní úroveň. Ona, kdyby se zvyšovala třeba podle cen, podle inflace nebo podle reálné hodnoty, tak už dneska je daleko vyšší, než ta hladina, kterou snižovala vláda. Takže my pořád ubíráme výběr daní na spotřební daní, nejenom z nafty, ale i z dalších věcí, což není úplně šťastné z hlediska jako toho, kde vybírat daně. Tam zrovna to je daň, která je trošku lepší než třeba daní práce a firem a podobně. No, tak to se bojím, že může roky se vracet na tu úroveň, která by odpovídala tomu, jako by jsme zvyšovali tu daň podle třeba růstu mest nebo inflace.
5: Věnujeme se teď dalším komoditám, nechme tedy pohonné hmoty stranou. Plyn a elektřina, jak to bude s nimi, pokud tedy ten mírový proces bude pokračovat?
6: Tak největší dopad toho dění na Blízkém východě je kromě ropy a pohonných hmot do cen plynu a ceny plynu zatím také zůstávají pořád vyšší, než byly před tou krizí. Pro srovnání ty kontrakty se pohybovaly s výhledem asi na rok, tak se pohybovaly před krizí kolem 30 eur za megawatt hodinu plynu a teď jsou 40 eur, čili asi o čtvrtinu vyšší. A předpoklad, že by se to nějak mělo snižovat v nejbližší době, tady podle analytiků také není. A ty důvody jsou podobné. A to je, že ta nejistota prostě pořád přetrvává. A druhá věc je, že byť se to třeba u nás nezdá, protože my plynem většinou topíme v zimě, nebo spousta domácností, je to velká část jeho využití u nás, ale právě v letních měsících se doplňují zásoby plynu do podzemních zásobníků, které jsou po té letošní topné sezóně hodně vyčerpané, více než byly třeba v předchozích letech. Takže opět je tady potenciál, že ta poptávka bude růst a tím pádem se udrží stále ta vysoká cena. A to se může promítnout potom samozřejmě do nabídkových cen v příštím roce, protože pro ten letošní rok mají ty velcí dodavatelé ten plyn už nakoupený. Spousta lidí má zafixované ceny na nějaké období, ale ten, kdo třeba bude potom uzavírat smlouvy na příští rok, tak ono to narostlo vlastně už teď v těchto měsících takové ty smlouvy dopředu, ale dá se čekat, že tam se to bude promítat. Pokud je o elektřinu, tak tam ten nárůst není tak velký, tam jsme u těch velkoobchodních cen třeba 10-15% nad tím, než to bylo před tou krizí, ale zase do těch spotřebitelských cen se to zatím příliš nepromítá, právě proto, že mají lidi třeba zafixováno, anebo mají ti velcí dodavatelé prostě tu elektřinu vlastně přednakoupenou za nějaké ceny, takže tam může být případně nějaký menší růst v tom dalším roce, ale zase tam těch faktorů je mnohem víc, které do toho vstupují. To není jenom cena plynu, která táhne tu elektřinu, ale je to především vývoj cen povolenek, který má hlavně u nás, protože máme pořád hodně elektřiny z uhlí, na kterou jsou potřeba ty povolenky, takže ten do toho hodně vstupuje a ta se vyvíjela spíš příznivě, takže je možné, že tam žádný velký vliv nebude.
5: Říká hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
3: Život k nezaplacení.
5: Život k nezaplacení je dlouhodobý projekt Radiožurnálu a společnosti PAK Research, kterou zde reprezentuje pravidelně Daniel Prokop. Budete teď zveřejňovat nějaká nová data z projektu Život k nezaplacení?
7: My jsme spočítali, jak se vlastně vyvíjel životní úroveň od toho roku 2021, když začala ta inflační krize, na úrovni jednotlivců, kolika lidem se ta životní úroveň zlepšila, zhoršila nebo zůstala stejná. Protože krása toho projektu je v tom, že sledujeme ty samé lidi, těch x let už. Jo. Takže jsme schopni se podívat, komu se zhoršily nebo zlepšily ty reálné příjmy. A ono je vidět, že v průměru už se to zlepšilo, ale za tím průměrem jsou jako individuální příběhy. Takže když jsme to spočítali na úrovni těch jednotlivců, těch domácností, tak to vypadá, že zhruba polovině se ta životní úroveň zlepšila, že už mají ty reálné příjmy vůči cenám lepší než v roce 2021, ale nějaké třetině nebo větší třetině se vlastně ta životní úroveň zhoršila, že mají ty reálné příjmy horší než v roce 2021. Takže vždycky za těma průměrama jsou tyhle jako rozdílné příběhy. A teďka je zajímavé se kouknout, komu se to teda zlepšilo, komu se to zhoršilo. A vypadá to, že v rámci pracujících se to spíš častěji zhoršilo těm méně kvalifikovaným zaměstnancům, že rostly přece jenom ty nižší platy méně rychle. A naopak těm kvalifikovaným zaměstnancům se to zlepšilo, ta životní úroveň. A v rámci důchodců je to skoro naopak, protože tam naopak rostly ty nižší důchody v jedné chvíli, protože se k ním přidalo výchovné, příspěvky na bydlení a podobně. Takže v rámci zaměstnanců se spíš rozevřely ty nůžky za poslední 4 roky, v rámci seniorů se spíš zúžily díky těm aditivním příjmům, jako je výchovné a příspěvek.
5: Sledujete situaci českých domácností, to znamená domácnost většinou tvoří rodiny. Momentální vláda Andreje Babiše tak má velkou nebo dává velkou podporu rodinné politice a hodně o tom mluví. Objevují se různé nápady. Kdybych se podíval na to, k čemu se Andrej Babiš nedávno vracel, ke kterým návrhům, tak to byly zejména ty, které zazněly na konferenci Trendy práce 2026. Tam například mluvil o tom, že mít 3 a více dětí a neplatit daně, že je velice zajímavý návrh. Asi ano. Ale v jakém slova smyslu?
7: Myslím, že politicky je zajímavý, protože když to uděláte, tak je to nějaký symbol a zároveň to skoro nic nebude stát. Protože když dneska máte 3 děti, tak už ty daňové slevy jsou tak velké, že dost často ty lidi daně neplatí. Jo. Ale platí velké sociálně zdravotní odvody z té mzdy. Takže vlastně jakoby udělat to, že když máte 3 děti, tak neplatíte žádné daně, tak by pomohlo jako hodně těm lidem se středními vyššími příjmy, kteří ještě po těch slevách nějaké daně platí. Jo. Problém je, že myslím, že premiér se o to slibuje a někdo mu to takhle řekl, že to zvýší porodnost, proč potřebujeme, aby ty rodiny měly 3 děti. Ale ten problém těch mladých rodin není při tom 3. dítěti jenom, ale je při tom zakládání té rodiny. Když máte 1. dítě, tomu jsou 2 roky, nemůžete pracovat tolik a podobně. Takže z hlediska rodin, podle mého názoru, je jako rozumnější spíš zvyšovat tu slevu na 1. dítě, která zastarává a je výrazně nižší její hodnota než před 10 lety. A za druhé, nějak pomáhat těm rodinám, které mají malé ty děti, do těch 3 let. Jo. Když máte 3 děti, kterým je kolem 20 let, tak to zase takový problém už není. Ale když nemůžete pracovat a máte jako dítě nebo 2 děti, které jsou mladé, tak tam je ten zásadní problém a to jsou prostě školky. Je to možná větší sleva podle mého názoru na děti do 3 let a podobně. A to by těm rodinám nejvíc pomohlo. To je prorodinné politice.
9: Ne, když máte 3 děti mezi 30 a 40 lety, tak se vlastně nemáme o čem bavit.
6: Mně se pomůže, ale já bych možná jenom dodala, že možná se premiér k tomu pomalu sune, jako protože když jsem se dívala do programového prohlášení, tak tam je teda uvedeno, že vláda slibuje, že zavedeme citelnou daňovou slevu za 4. a další dítě, takže pokud už se sune ke 3., tak možná se dosune až k tomu 1.
7: To prostě krása těch slibů je v tom, že to 4. dítě skoro nikdo nemá, takže vy prostě za to dáte 100 milionů a uděláte si symbolickou politiku, která jako na tu porodnost má úplně nulový vliv, ale nevím, jako je dobrý upozornit na to, že to opravdu nemá vliv a jestli něco by pomohlo, tak to je odstranění těch bariér, založit tu rodinu, což je samozřejmě bydlení, školky a podpora těch lidí, když mají mladé děti prostě. No.
9: Bydlení, to se zpravidla pro mladé rodiny rovná hypotéka, tak můžeme probrat momentální stav.
3: Život k nezaplacení.
9: Hypotéky dnes, Dane, vy jste přišli také s nějakou analýzou a s nějakými návrhy. Co doporučujete?
7: No my už jsme v tom projektu chytřejší daně, které udělali teda spousta ekonomů, vedle jí třeba Petr Vilím a další, ale z Centra veřejných financí a podobně, tak jsme doporučovali kouknout se na ty hypotéky v tom smyslu, že do nich stát dává 10 miliard korun zhruba. Jo, ty daňové úlevy stojí 10 miliard korun odpočty úroků z hypoték. A vlastně jako koho podporují? Jo? Podporují horní pětinu domácností, hodně příjmovou. Z nějakých 85% ty hypotéky nebo ty odpočty nejdou na novou výstavbu bydlení. Jdou na nákup jakoby existujících bytů, takže nepodporují tu nabídku. A jako mladé středně příjmové rodiny už mají jako problém na ně dosáhnout vůbec. Jo. Takže my jsme doporučovali po vzoru mnoha zemí teda trošku omezit, kdo je může čerpat. Na Slovensku třeba je můžete čerpat do 40 let a jenom po nějakou dobu, 5 nebo 10 let. Jo. Naopak těm, aby to cílilo na ty mladé lidi prostě, ta podpora, když už ji nějak děláme. Naopak tam se dodá trošku třeba zvýšit u těch mladých lidí ta efektivní podpora, aby mohli si dovolit ty první splátky, ty první roky. A naopak ušetřit u těch lidí, kteří vlastně u nich je to daňová sleva, která ale s tím pořízením toho bydlení už vůbec nesouvisí. Jo. Prostě když vám na 40 let a máte tu hypotéku, tak už dávno se stabilizovaná ta rodina a vlastně jako je to jenom daňová sleva, která je trošku se míjí účinkem. A tam se dá ušetřit pár miliard korun, když to uděláte tohle, a ty se dají investovat chytřeji než do těch hypoték. Proč ty hypotéky opravdu jako to vede akorát k přehřívání poptávky, když je podporujete moc. A když to ten stát dá do třeba dostupného bydlení, nájemního, výstavby, tak tomu bydlení pomůže mnohem víc pro ty rodiny, než když jenom cpe další a další miliardy do hypoték. Takže podle nás to omezit, zaměřit to na ty mladé prvovlastníky, zároveň to v tom ušetřit, ale a investovat to do nabídky, do výstavby.
9: Dodejme, že vládní koalice chystá od roku 2028 zásadní změny ve státní podpoře hypoték. Například mladší lidé do 630 let mají získat oproti současnosti výhodnější daňové odpočty ze zaplacených hypotečních úroků. Jano, čemu to pomůže?
6: No, je to to, asi o čem mluvil Daniel Prokop. Teď je to tedy tak, že se mohou odečíst z daňového základu asi do 150 tisíc na úrocích ročně, takže zřejmě, že žádné detaily nejsou zatím známy, by jim tu částku asi stát třeba zvýšil a tím by vlastně zvýšil i tu částku výsledné daňové úlevy. Tím pádem těm rodinám by zůstal větší čistý příjem, což by mohlo znamenat nějakou výhodu u bank. Na druhou stranu, jestli říkáte, čemu to pomůže, já jsem se třeba ptala lidí, kteří působí v České bankovní asociaci a starají se nebo prostě sledují hypotéky, tak říkají, nejsme si jistí, protože určitá podpora těch mladých lidí tam vlastně dneska je tím, že když si vezmete hypotéku, většinou si ji tedy berou mladí lidé nějakou dlouhodobou, tak ze začátku více splácíte úroky a potom ke konci vlastně více jistinu, čili máte tu možnost vlastně teď jako na začátku více odepisovat ty úroky, čili tam máte vlastně tu větší podporu. A takže, ale to by se třeba zlepšilo, ale že většinou mladé rodiny uvádějí jako největší překážku pro to, proč si berou hypotéku, že nemají na tu akontaci. A to se vlastně tím, že si budou moci odepisovat úroky z úvěru, na který nedosáhnou, tak to se jako nezmění. Takže tady je otázka, jestli to bude doprovázet to, že vláda to taky slibovala, že vlastně nějak podpoří právě, aby lidi prostě tam mohli dát nějakou poměrnou část, což jsou třeba, když si chtějí vzít hypotéku, tak musí mít naspořeno stovky tisíc jako řádově, což je většinou problém, že nemají. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, jestli to bude ten dopad vlastně může být to, co říkal Dan, jestli tedy vlastně pro ty starší lidi třeba se ty úlevy nějak zruší nebo něco takového, protože Alena Schillerová říkala, že pracuje se všemi varianty a že pokud to půjde, takže chce, aby to bylo rozpočtově neutrální. To znamená, že pokud chce někomu přidat, tedy mladým lidem, tak by těm starším to měla ubrat. Ono by to mělo asi i výsledek právě na ten trh, aby se nepřehříval, protože pokud přidáte všem, tak se tím zase zvýší poptávka, zvýší se ceny a prostě ta nabídka na té druhé straně prostě se nezvyšuje.
9: Danieli?
6: Tak rychle.
7: Možná bych jeden argument, proč to podpořit těch mladých, tak je to, že my máme relativně, ty odpočty fungují tak, že zaplatíte nějaké úroky, o to se vám sníží základ daně. To znamená, že ušetříte 15% toho odpočtu, jo, když platíte 15% daň. A teďka Česko má relativně malou tu sazbu té daně, těch 15%. A samozřejmě ve státě, kde máte třeba 30% daň a menší sociální a zdravotní odvody, tak ten odpočet toho úroku má mnohem větší efekt. Jo. A teďka podle mě nemá cenu třeba zvyšovat tu hranici z těch 150 tisíc na 300, protože to podpoříte fakt jenom lidi, kteří už si mohli dovolit jako velkou hypotéku, drahý byt a mají tam ty obrovské úroky. Ale co by jako reflektovalo nějakou zahraniční praxi, je vyšší uznatelnost těch úroků pro ty mladé lidi. Reflektovat to, že v zahraniční často to má větší efekt, protože mají ty větší daňové sazby. V některých zemích to je, že to je daňová sleva, jo? A že se počítá třeba 25% těch úroků, si můžete odečíst. Jo? Takže tam nějak, jakoby, sice Jana má pravdu, že to nepodpoří ten, vlastně tu možnost si pořídit tu hypotéku. Trošku to zlepší ty rodiny, když oni zároveň jako často mají ty malé děti a podobně na tom startu. Jo? Takže to může odblokovat takovou tu obavu, jakých bude těch 5 prvních let toho hospodaření té rodiny. Ale jako není to hlavní řešení a to Andrej Babiš říkal ve sněmovně, že by to chtěli nějak omezit u starších majetných lidí a tam opravdu, kdyby se ty náklady omezily a dali se do dostupného nájemního bydlení a do lepších opatření, nebo třeba do daňové slevy pro lidi do 26 let, nebo pro lidi, kteří mají děti do 3 let, nějakých plošnějších opatření, tak by to bylo lepší, než to rvá do těch hypoték. Tam se to dá zaměřit i mladé, ale celkově spíš šetřit. No.
9: Tady dodejme, že on mluvil o omezení daňových odpočtů u starších a majetných lidí. Alena Schillerová chce představit nějaké novinky na konci června, asi nevíme, s čím přijde, ale hypoteticky, jaké parametry by měla mít ideální hypotéka, aby byla pro mladé, pro starší, pro banky a pro další výhodná? Existuje nějaký takový nástroj?
6: Já nevím, já na to fakt nemám odpověď, ale asi záleží, z čí perspektivy se na to podíváte, tak samozřejmě jako z čí perspektivy je to ideální, tak pro mladého člověka by určitě měla být levná asi. A pro stát asi co nejméně náročná. Otázka je třeba ještě, možná jsme se nedotkli toho, že kromě mladých lidí vláda neustále mluví o tom, že to chce zvýhodňovat i pro takové ty potřebné profese. A jakože hasiči, já nevím, policisté, zdravotníci, možná nevím. A to je pro mě taky velká otázka, jestli jako jít cestou prostě státní podpory hypoték, vlastně byť třeba přes daňové odpočty, anebo jestli by se spíš těmhle lidem tady neměli jako zvýšit platy třeba, pokud jsou to zaměstnanci státu nebo veřejné sféry. A nebo jako opravdu začít budovat nějaké dostupné bydlení, kde se můžou tyhle lidi zvýhodnit vlastně. Tak v tomhle možná by byla ideální ideální situace, aby si nemuseli brát jako hypotéku, ale měli dostupné normální bydlení.
9: Souhlasí Daniel?
7: Určitě to řešení je v té nabídce a mimo to vlastnické bydlení. My máme hrozně málo toho dlouhodobého nájemního bydlení a bez něho ten trh se nezlepší. Takže to je obecní výstavba, možná i státní pro tyhle profese, odblokování stavebního řízení opravdu, kde teďka je nějaký pokus, ale třeba se zrychlí výstavba bytů nebo objektů, kde je 10 000 metrů čtverečních bytů, a což je hrozně vysoká hranice, podle mě, která zrychlí tu výstavbu jenom u takových jakoby obřích projektů na periferiích, ale 10 000 metrů čtverečních nezastavíte v těch proulkách v Praze a takové ty jako nejpotřebnější urbanistické projekty. Takže ještě jako zrychlit tu výstavbu a ty hypotéky, tak tam jako je dobré, kdyby byly ty nízké úrokové sazby, což vláda podle hodně ekonomů může ovlivnit tím, že nebude tak deficitní to hospodaření. Takže jako tím se omezí ty inflační impulzy a tím nebude muset Česká národní banka zvyšovat úrokové sazby a dělat ten tlak na úroky, tak to taky pomůže hodně. A za druhé, myslím si, že Česká národní banka, je to dobře, to je mimo teda vládu, se snaží trošku jako zpřísňovat ty hypotéky pro ty lidi, kteří nemají ten první byt a mají ty investiční byty další a další, jo, a refinancují pořád bydlení, tak oni chtějí třeba větší ty první splátky a podobně. Jo. To je podle mě dobře trošku krotit tu obecně tu poptávku na tom přehrátém trhu, kde ty nemovitosti jsou prostě investiční artikl. Pomůže, co udělá vláda, podle mě jako zlepšit to penzíko, protože když nebudou muset lidi tolik investovat do těch cihel a budou tam jiné produkty, do čeho investovat, tak se sníží ta poptávka.
9: Jana Klímová, Daniel Prokop, Život k nezaplacení. Hezký den.
7: Hezký den.
6: Děkuji, nashledanou.
3: Život k nezaplacení speciál. Spotřební průvodce do složitých ekonomických časů.

a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
1: Ve Francii skončil summit zemí G7, lídři vyspělých ekonomik jednali taky o situaci na Ukrajině. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize budou v pondělí stávkovat, premiér zásahy do obsahu médií odmítá. Extraligový hokejový klub z Litvínova převzali Jiří Šlégr a Robert Kysela. A dnes čekáme převážně skoro jasno až polojasno, na horách i přeháníky, teploty většinou do 31 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Summit lídrů zemí skupiny G7 podle francouzského prezidenta ukázal skutečnou změnu přístupu Spojených států k Ukrajině. Emmanuel Macron to řekl na závěr 3denního jednání v Evianu. Americký prezident Donald Trump i další představitelé se podle Macrona shodli, že ze strany Moskvy není vážná ochota jednat o míru. Podle Trumpa Rusko ztrácí ve válce víc vojáků než Ukrajina. Moskvu šéf Bílého domu označil za stranu, která je v konfliktu útočníkem. Do pondělního protestu se zapojí pracovníků Českého rozhlasu a České televize a chtějí tak dát najevo nesouhlas s vládním plánem na zrušení poplatků. Pondělní stávka se projeví ve vysílání obou médií. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO znovu odmítl, že by vláda chtěla prosazovanými změnami zasahovat do obsahu obou médií.
3: Určitě my ani do žádného obsahu programu zasahovat nebudeme a určitě chceme, aby ty média fungovaly nezávisle.
1: Vláda na začátku tohoto týdne schválila návrh zákona, který ruší dosavadní systém poplatků a přivádí financování obou médií pod státní rozpočet. Rozhlas a televize tak meziročně přijdou dohromady asi o 1 miliardu 400 milionů korun. Ředitelé rozhlasu a televize už řekli, že v takovém případě budou muset propouštět. Po baltských zemích by mělo být pod lotyšského premiéra Andrise Kulbergse rozmístěno víc vojáků z NATO. Opatření je podle ní nezbytné. Kulbergs to řekl po jednání s generálním tajemníkem aliance Markem Rutem. A dodal, že hlavní prioritou Lotyšska je posílit ochranu vzdušného prostoru. Drony totiž od začátku ruské války proti Ukrajině opakovaně vzlétávají nejen na území Lotyšska, ale i do dalších zemí. Dánsko oznámilo, že na podzim do Lotyšska vyšle prapor o síle 850 vojáků, který v oblasti vystřídá švédské jednotky. Asociace penzijních společností varuje před vládním plánem na změny v penzijním spoření. Konkrétně vadí, že jediným příjmem pro společnosti má zůstat 0,5% poplatek za správu fondů. Firmy by si přály aspoň 0,8%, jinak podle nich hrozí omezení nabírání nových klientů, říká prezident Asociace penzijních společností Radek Moc.
4: Budou se využívat jenom nějaké online cesty, nebo je to aktivní vyhledávání klientů, nebude to vyhledávání nebo přísun klientů přes obchodníky.
1: Ministerstvo změny představilo na začátku června, klienti díky nim mají mít vyšší výnosy. A teď rezort připomínky, včetně těch od penzijních společností, analyzuje.
2: Sport.
1: České fotbalisty čeká druhý zápas ve skupině světového šampionátu. V Atlantě se od 18 hodin našeho času utkají s Jihoafrickou republikou v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Portugalsko vstoupilo do mistrovství světa remízou. S Demokratickou republikou Kongo hrálo nerozhodně 1-1. Anglie porazila Chorvatsko 4-2. A jak hraje Ghana s Panamou, to řekne reportér Pavel Pilšar.
5: Za chvíli začne v Torontu druhý poločas, potom prvním Ghana-Panama 0-0. Panamští fotbalisté vystřelili jako jediní na branku v úvodu zápasu, ale zakončení Watermana gólem neskončilo. Od 4 hodin ráno českého času budeme sledovat taky zápas mezi Uzbekistánem a Kolumbií. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
1: Většinovým vlastníkem litvínovského hokejového klubu je nově společnost Hokej Litvínov AS. Založili ji bývalí hráči Jiří Šlégr s Robertem Kyselou. Dosavadní většinový majitel Orlen Unibetrol na společnost převedl všechny své akcie, tedy podíl necelých 71%.